0: důsledky toho svého strašení, kdybychom to vzali vážně. Čili, pardon, bezpečnostním rizikem pro celou Evropu si myslím, že je hlavně paní Kalasová, ale ti dva nezůstávají o mnoho za ní.
1: No, já si myslím, že to, čeho jsme teďka vlastně poslední, já bych řekla, že už několik let, ale měsíců svědky, tak vede k tomu, aby jsme vlastně přemýšleli o tom, proč Ursula von der Leyen si vybrala představitelku nejmenšího státu, nejbližšího toho konfliktu za ministryni zahraničních věcí, se kterou se prakticky nikdo ve světě a ze spojenců v rámci NATO na to nebaví. Ale jenom poslední otázku, jestli můžu, tak se tě chci zeptat jako na základě, jak můžeme věřit těm jejich, nebo uvažovat o těch jejich výrocích, když si nemůžeme vlastně jakýmkoliv způsobem podívat na to, o co se vlastně opírá.
0: Já si myslím, že oni by potřebovali, v případě, že by skutečně něco hrozilo, tak by ten postup státu byl naprosto jasný. Že by oni podrobili vlastně důkladné analýze to, co nám hrozí a rizika, která z toho vyplývají. Ta analýza ale by, a k tomu se dostaneme dneska ještě později, a já to tady už použiju, by byla nejprve podrobená důkladné oponentuře. To je strašně důležité. To neustále vyčítám panu premiéru Babišovi, že on si nechá, jak se říká, krmit uši, aniž by ty věci podrobil systémové oponentuře. Takže tady nastává jakési vrtění premiérem. Takže ta vláda, když by nechtěla se hrát levou s obyvateli, tak by udělala právě tu analýzu, podrobila by jí teda té oponentuře a to, co by považovala za pevné, za celkem nepochybné, co by se mohla podepsat, tak k tomu by si nechala napsat, co vlastně od těch vojáků, jakou výzbroj, jaká opatření k tomu je potřeba udělat. A tohle to by na rovinu řekli lidem, aby získali jejich důvěru. Budou-li hrát takovýhle hybridní hry, a tady upozorňuji na pěkný článek Oskara Krejčího na Argumentu, že on tam právě rozebírá ten pojem hybridní války, to je skutečně smeteno do jednoho pytle všechno možné, prostě od konvenčních válek přes nepravidelné konflikty, teroristické útoky, zdánlivé útoky, kriminální aktivity, propaganda, manipulace, kybernetickou bezpečnost, respektive kybernetickou kriminalitu. Všecko tohleto je dané dohromady. Ty lidi jsou přesyceni informacemi, přičemž žádná z těch informací není dotažena, abych tak řekl, do soudně udržitelné argumentace. Prostě všechno to jsou jenom takový ty pavlačový nálepky a ty lidi jsou prostě manipulováni tím přívalem. Ta hybridní válka je něco nesmírně plitkého a povrchního. Tam skutečně největší nebezpečí je, když někdo by chtěl ty věci diskutovat, podrobit oponentůře, jít do hloubky, prostě prověřit ty argumenty, to je největší nepřítel. To je taky důvod, prostě proč například veřejnoprávní média nezvou žádné kvalitní oponenty prostě do těch diskuzí. Takže to si myslím právě, že ten fenomén té hybridní války, oni se snaží říct, že to proti nám vedou Rusové, ne, vede to proti nám naše vlastní vláda, naše vlastní aliance, západ, do kterého se snažíme prostě furt tak nějak jako nacpat, tak ty s náma hrajou prostě tuhle tu levou a nazývají to jaksi vznešeně hybridní válka, jenomže ono ta hybridní válka, ono to slovo hybridní, hybrid se pokládá jako, že to je z křížení určité, že to je z té vědecké sféry, jenomže ten řecký základ hybris je pýcha a nadutost. A já si myslím, že to je právě velmi přesně vystižené, že ta hybridní válka je válka těch nejprotivnějších, nejnadutějších válečných štváčů a já si myslím, že už je na čase, aby lidé prokoukli a aby s tím skoncovali, protože tohleto jak říkám, ty důsledky, jak jsem opakoval, na bydlení, na vzdělávání, na zdravotnictví, prostě všichni, všude se škrtá jenom proto, aby tyhle ty hybridní váleční štváči prostě si nacpali kapsy dalšíma penězma.
1: No, já to řeknu celá otevřeně, co si o tom myslím já. Já si myslím, že ta hybridní válka, to všechno, co zažíváme, že pod tím se skrývá jedno zásadní téma a hlavně ten cíl, a to je federalizace Evropské unie. Ale já bych zůstala ještě vlastně uprostřed toho konfliktu a prakticky bych se chtěla dotknout teďka té Kaliningradu, Kaliningradské oblasti, která je vlastně exklávou, je to oblast mezi Litvou a mezi Polskem. Já jsem si to včera na to koukala, je to 4x menší ruská část, než je Litva. Ale Rusko se teďka vyjádřilo, protože vešly ve známost jakési úvahy o blokádě Kaliningradu, tak Vladimír Putin se vyjádřil tak, že pokud by o něčem takovém vlastně se uvažovalo, nebo by to bylo učiněno blokovat Kaliningrad, že by použil veškerý vojenský arzenál. Co si pod tím máme představovat?
0: Já si myslím, že Rusové nehrozí. Rusové pouze konstatují, že toto je prostě jejich území, nad kterým oni mají vlastně tu svrchovanost, a byla-li by narušena, takže budou reagovat. A říkají, co všechno mají k dispozici, takže aby si to ten případný provokatér nějak zrekapituloval. Já si myslím, že rizikem prostě není to vyjádření ruský, ale rizikem jsou právě ty provokace kolem toho Kaliningradu, ty manévry vojsk, a dychtivě je očekávána jakákoliv ruská chyba. Já nevím, kdo to teďka zmiňoval, ty výkřiky toho, abych to řekl, svině Foltýna, jak říkal, že ať už ty Rusové konečně vystřelí.
1: To
0: takže
1: byl Michopulos, to byl zbohatlík z Krnova, no, takový jako influencer.
0: Tam byly ty výkřiky prostě, aby ty Rusové už konečně udělali nějakou chybu. Čili to je, jasný, to v literatuře je dosti značného materiálu, kdy se popisuje prostě tato americká taktika přinutit toho protivníka, aby vystřelil první, jo, a pak se, já to přirovnávám prostě v tom hokeji, jo, kdy se neustále prostě dloube ten soupeř hokejkou do žeber, a aby on viditelně dal první ránu pěstí a pak je vyloučen on, jo, čili tohle to je přesná taktika prostě taková ta pubertálních polučních hrváčů, prostě na tom není nic sofistikovaného, bohužel. Mají-li oni zvládnuté média, která to pak prostě neustále rozmazávají, opakují a vydávají to prostě už jako za věc prokázanou, když je 50x opakovaná, tak ono to pak jako bohužel funguje na ty lidi, protože lidi nemají čas, lidi mají, jsou umyslně zahlnuti jednak mnoha informacemi, ale také existenčními starostmi, takže nemají čas tyhle ty věci rozplítat, co vlastně bylo prapůvodem těch konfliktů. Takže ano, kolem toho Kaliningradu je to velice kritická záležitost. Stačí, aby tam zajiskřilo a oni se prostě s jásotem vrhnou do toho konfliktu, nebo budou eskalovat ten konflikt. Tam je vidět prostě nějaké několika vteřinové narušení nějakého letadla, prostě, které vybočí z trasy, tak už lítají prostě vrtulníky, že už stíhačky, neustále ty polské stíhačky jsou ve vzduchu, prostě furt reagují na to. Oni ty drony ještě ani nepřiletějí na tu západní Ukrajinu a Sikorsky a další prostě už vyšilujou, takže tohle to je skutečně. Já bych je přivítal, tyhle ty váleční štváče, do Havlíčkova Brodu. My tady máme takový jako speciální zařízení pro takový lidi. Je to dost osvědčený a já si myslím, že celému světu, že by se ulevilo.
1: Já se tě ale musím v té souvislosti zeptat, aby jsme se vrátili zpátky na zem k zdravému rozumu. Ta oblast je určitě neurologická a já se tě chci zeptat, existuje pořád ještě jakýsi telefon, linka, kdy mezi sebou mluví Moskva a velení NATO, ale teď se musím zeptat, bohužel to velení NATO je s Amerikou je určitě, ale jestli to funguje i s Evropou, pokud to vůbec funguje.
0: Já si myslím, že jak byl ten Radcliffe v Rusku, šéf CIA, takže to je znamení toho, že tyhle ty linky fungují, že zpravodajci tyhle ty kontakty nezjevné, čili utajované, že mají, že to stále provozují, ale to je pouze podmínka nutná, nikoli však dostačující. Pak jde o to, co ty politici, jestli vůbec na to nějak tvářejí, anebo jestli se sebou nechají hrát jako s jojem, jako prostě opakovaně bohužel předvádí pan premiér Babiš, který prostě naprosto lživě vykládá něco o článku 5, že nám přikazuje vyslat nějaký dvě motorizované brigády. Prostě on, já nevím, jestli je negramotný, jestli ten článek 5 nečetl, nebo jestli je ten článek 5 před ním utajovaný, ale on by si měl uvědomit, že jediný závazek, který nás jako člena NATO zavazuje z Washingtonské smlouvy, je v článku 1 a to znamená urovnávat všechny spory mírovou cestou a zdržet se i hrozby silou. To znamená, vracím se k té tvé otázce, ta Washingtonská smlouva je skutečně předpokládá, že tyto vyjednávací kanály, že existují a to NATO bylo původně proponováno jako obranná aliance a já jsem proto, abychom velice téměř dogmaticky, abychom na tom trvali, že prostě NATO musí být obranná aliance. To znamená, že se nebudeme vyzbrojovat bombardéry, které jsou útočné, ale budeme se vyzbrojovat stíhačkami, které jsou obrané. Jo? Takže asi takový ten celistvý postoj prostě z naší strany tady postrádáme, necháme se zbytečně vodit za nos a kdyby to nehrozilo tou válkou, tak by to bylo jenom trapné. Ale tohle to je už opravdu dost nebezpečné a já si tady dovolím velice vyslovit hold panu slovenskému premiérovi Ficovi.
1: No já ti ještě doplním, já jsem byla docela šokovaná minulý týden, v neděli jsem slyšela našeho dřív velvyslance při NATO, pana Karla Kovandu, který vlastně nás provázal celým tím vstupem v těch 90. letech a on čtil síru na Roberta Fica a já jsem si znovu šla přečíst ten článek, protože on říkal něco úplně opačného. Takže jestli se mnou souhlasíš, tak se tě zeptám, nemáš pocit, že to, jak vlastně jsme byli vtaženi Petrem Fialou do toho konfliktu, tím jeho výrokem jsme ve válce, že je u nás jako v České republice ta situace té hysterie, rusofobie, neustálého vracení se k roku 68 vyextendovaná daleko víc než v jiných zemích?
0: Nedokážu to porovnat za nás, za situaci zdejší, řeknu, že teda je skutečně ta situace, jak se říká, vybejkovaná dost. Snad to není jinde tak hrozný, ale co se týče toho Kovandy, já jsem prostě s hrůzou zjistil, jedním z největších, nejodpornějších válečných štváčů v evropské historii byl jakýsi Joška Fischer a on stejně jako Kovanda kdysi byli vlastně takový, se tvářili jako levicoví studenti. Já jsem si říkal, co to vlastně má společného s tou levicí, protože tyhle ty lidi byli nesmírně agresivní. Tady já spíš se stavím na stranu toho spolku Svatopluk, toho hodnocení, jak náš kolega Petr Drulák prostě říká, tady je spíš rozdíl mezi těma progresivistama, těma válečnýma štváčema a těma, kteří jsou konzervativní a vyznávají prostě určité hodnoty, dávají spíš nohu na brzdu než tohle, protože tam jako zleva zprava prostě tyhle ty váleční štváči se tam houfujou v počtu naprosto neuvěřitelným, v neuvěřitelné agresivitě a co se týče té minulosti, abych to prostě do nich ani neřekl, ale když si jdeme ještě americký neokony, oni taky měli prý, jaksi fázi, kdy byli trockisty, jo, což vlastně s tím kapitalismem jako moc nesouvisí, ale prostě ten výsledek je bohužel úplně stejný, ať tam přijdou zprava nebo zleva. Tak to jsou prostě proválečný pošuci.
1: Já jsem si teď vzpomněla na zesnulého Lindsey Grahama, jako když si vzpomněl ty americké neokony, protože jeho výstupy, jeho výroky, ty videa, co jsme viděli na Ukrajině, to bylo něco šíleného, ale já se posunu dál a zeptám se tě, mám tady téma, když se řekne, když tajné služby řeknou Rusko plánuje. Ale teď se budu muset opřít právě o text, který tady mám napsaný k tomu, protože americká zpravodajská komunita má závazná pravidla ICD 203. A analytik má hodnotit, teď se tady říká, důvěryhodnost zdrojů, uvádět míru nejistoty, oddělovat fakta od předpokladů a závěrů a zkoumat také alternativní vysvětlení. To je důležité, protože veřejnost pravidelně slyší formulace jako tajné služby zjistily, nebo podle zpravodajských informací Rusko plánuje. Jenže původní informace, její analytické vyhodnocení a politická interpretace nejsou totéž. Já se tady chci dostat k tomu, že vlastně ti politici, kteří se dostávají, kteří mají ty prověrky, anebo jsou v těch speciálních výborech, které máme, tak se dostávají k informacím a jak můžeme oddělit to, kde o informace, které nám mohou sdělit a opírají se o ty tajné služby, anebo už to politicky interpretují. A to má zase souvislost s tím, co jsem teď říkala, že jsme jednou z těch nejvíc rusofobních a válečných zemí.
0: Já bych řekl, že cokoliv politik řekne a odvolává se přitom na informace zpravodajských služeb, tak je to špatně, protože každopádně je to jeho mizerná politická prezentace. Informace zpravodajských služeb nejsou určeny pro veřejnost. To už si řekněme jednou konečně. Mimochodem, velice s potěšením jsem zaznamenal, že vojenské zpravodajství na rozdíl od BISky letos už nevydalo veřejnou zprávu o své činnosti. Čili vojenské zpravodajství stejně jako úzina už jsou v převaze proti BISce a pouze BISka pokračuje v té své tradici, nešťastné tradici, jako ona se stala, jak se říká, propagandistickým vehiklem. Čili bude lépe, když se vrátíme k původní terminologii a budeme mluvit o tajných službách, protože to více směřuje k tomu, v jakém postavení by měly být. Čili zpravodajské služby, jednak tohle to je naprosto pěkný, co v té Americe dali ty závazné pravidla. Bohužel, že je musí dávat v 21. století je tragédie, protože těma pravidlama se měli řídit dávno. Měli jednak hodnotit tu důvěryhodnost zdrojů a tak dále. To je všecko, co ta BISka prostě nedělá. Měli zkoumat alternativní vysvětlení, že ten Koudelka přišel za Babišem a nakukal mu, že to je jedno jediné vysvětlení těch Vrbětic. Prostě žádný alternativy, nic. Jo. Čili prostě úplně všechno špatně. Ty zpravodajské služby by měly prostě zalézt pod povrch, utajit se, prostě komunikovat pouze s těmi, které mají ze zákona. Veřejnost ze zákona není příjemcem zpravodajských informací, čili všechny tyhle ty věci, které říká Koudelka nebo ty politici, jak prdelkují takzvané zpravodajské informace, prostě to je v podstatě porušením zákona, to je nedodržením zákona. Takže si myslím, že tohle to je výraz toho v té Americe, že tam se trošku chytli za nos a že řekli, prostě ty zpravodajci musí fungovat mnohem kvalitněji a že to signalizuje prostě i takovou ten příklon, když ta zpravodajská služba nepochybuje, když tomu politikovi nedá varianty a nedá určitá omezení říct, tohle to je pravděpodobnější, tohle to méně a to z těchto a těchto důvodů. Když tam prostě chybí jakákoliv pochybnost, tak to znamená, že se oni odchylují od toho samého základu euroatlantické civilizace, to jest od filozofie, protože, jak říkal můj učitel Ladislav Hejdánek, základem filozofie je pochybování. Čili kde není pochybování, tam nastává totalita.
1: Teď se zeptám já na takovou otázku, kterou já sleduji už dlouhodobě, když vlastně to všechno začalo těma Vrběticema, který se pět let po tom, co se to stalo, se nějakým způsobem oživili, vytáhlo se to na povrch. Já mám pocit, že to jsou u nás, to je taková specificky u nás domácí věc, že se ty Vrbětice staly jakýmisi pevně zabetonovanými základy pro to, aby se na to vrstvily další takovéto informace na takovou velice vratkou věž. A když ta veřejnost znejistí a začne to zpochybňovat, tak se okamžitě vytáhnou znovu ty Vrbětice a vždycky tam je takový ten dovětek jako ale pozor, jsme na seznamu nepřátel hned za Spojenými státy evropskými. Tak mě by jenom zajímalo, co si o tom myslíš, jestli tato moje domněnka, nebo jak já o tom přemýšlím, jestli je správná.
0: No, že jsme na seznamu, my jsme na seznamu nepřátelských, nikoli přátelských zemí.
1: Nepřátelský, pardon, to jsem se přeřekla.
0: Jako, to je vlastně negativní reklama, když nemáme čím pozitivně se pochlubit, tak se aspoň chlubíme tím, že jsme teda, že nás nikdo nemá rád. Ale já si myslím, že ty Rusové spíš na nás kašlou a že na nás koukají s určitým smutkem, než že bychom byli prostě tak velicí nepřátelé. Prostě já si myslím, že to je celý dost trapný.
1: No a od tohoto tématu prakticky se dostanu k tomu poslednímu, který si myslím, že už teďka nastala taková jakási lepší atmosféra bavit se o, nebo lepší atmosféra, už běhlo tolik let, prakticky začínáme pátý rok, a že se začínáme bavit o těch příčinách té války. A mě zaujalo, že bývalý analytik CIA a někdejší ředitel ruské analýzy George Beebe, jestli to správně, zpochybňuje způsob, jakým se diskutuje o příčinách války na Ukrajině. Nespochybňuje, že Rusko v únoru 2022 zahájilo rozsáhlou invazi. Ptá se ale, zda tím má analýza vzniku války skončit. Podle něj je třeba zkoumat také předchozí vývoj vztahu. Ruska, Ukrajiny, NATO, Spojených států. Je to vlastně jednoduchá otázka v tom, že jak můžeme... Teď probíhá jedna válka, ale jak můžeme zabránit té příští válce? To přece nemůžeme zabránit jinak, než když budeme znát ty příčiny té války, která právě teď probíhá. A já se tě chci zeptat na to, jestli myslíš, že už se dostáváme k takovéto diskuzi, anebo stojíme pořád ještě před jakýmisi branami?
0: No, my se k ní dostáváme, ale aby se k ní dostal mainstream, to ještě bude chvíli trvat. Já jsem si právě v tom rozhovoru s tím Georgem Beebem všiml takový věty, že on říká, že se tvrdí, že se Putin jednoho dne probudil a řekl, tento sousední stát by měl být součástí mé země, asi ho prostě vezmu. No, nebyl to Putin, nebylo to v Rusku, ale byl to Trump a říkal, vemu si Venezuelu, vemu si Grónsko, vemu si Kanadu, vemu si Kubu, takže ty hoši. Ano, jistě mají z části pravdu, ale je to opravdu jako rádio Jerevan. Já si myslím, že je naprosto nezbytný opravdu jít ke kořenu té věci a já jsem si to tady tak trošku jako zrekapituloval, protože s odvoláním na fondy amerického Národního bezpečnostního archivu, kde jsou velké folianty týkající se toho, co slyšel od západu Gorbačov a co slyšel Jelcin, co se týče nerozšiřování NATO, i s tím, že rozšiřování NATO jako klíčový rizikový prvek hodnotili pánové Kissinger, Břežinský, George Kennan a mnoho dalších, tak si myslím, že právě to rozšiřování NATO skutečně leží v samém základu toho neštěstí, které máme teď. Čili ty zdroje, které o tom dosvědčují, co jsem teďka citoval, jsou povídce všechny ze západu. Další věc je podívat se, vlastně oni říkají, každý stát může vstoupit kam chce, ano, takže si představme situaci, že třeba Kanada, Mexiko a Kuba vstoupí do vojenské aliance s Čínou. Jak by se asi chovali nebo cítili Spojené státy? Takže takhle se cítí to Rusko. Čili to je jenom na vyrovnání, jak se říká, krevních šťáv prostě v tom případě. Další věc je výstavba biolaboratoří na Ukrajině a jejich financování Pentagonem, to je potvrzeno Viktorií Nuland, to není žádná ruská propaganda. Výstavba řídících center CIA u ruských hranic, to jsou zase západní zdroje, New York Times a další. zákaz úředního používání ruského jazyka na Ukrajině a další persekuce ruskojazyčného obyvatelstva. Tady se můžeme orientovat na výnosech ukrajinské exekutivy. Separování mnoha tun plutonia a obohaceného uranu v záporožské jaderné elektrárně, tak o tom mluvil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaele Grossi. A chystaný útok ukrajinské armády na jih Ukrajiny, a to byl dekret podepsaný prezidentem Zelenským. Čili tady se neopírám o ani jeden z těch zdrojů nebyl ruský. Čili tohleto všechno je potřeba brát v úvahu.
1: No, vlastně, když se bavíme o těch příčinách, tak se zmiňuje často ten projev Vladimíra Putina na Mnichovské konferenci v roce 2007, kdy vlastně vznesl takovéto první varování. Ale já se tě chci zeptat, protože můj názor je, že to začalo už daleko dřív, protože já jsem tehdy byla v Poslanecké sněmovně a když vstupovalo Pobaltí v roce 2004, do NATO a mně se zdálo neuvěřitelné, že to vůbec nikoho nevzrušovalo a já si myslím, že to má souvislost i s tím, když jsme se teďka dotkli vlastně dneska poprvé toho Kaliningradu, který je vlastně to taková opravdu, že to muselo být docela těžký, když se vlastně vstupovali na to, že vznikla tady takováhle exkláva, jak se říká, a jestli si nemyslí, že to Rusko bylo víceméně velmi benevolentní stále i s tím Pobaltím.
0: Ano, Rusové tohleto vlastně na to reagovali už od toho roku 92. Píše o tom Jacques Bot ve své knižce Tajná válka na Ukrajině, která bude v nejbližší době vydána v češtině, takže tam skutečně nejenom rok 2004, ale mnohem, mnohem dál, už od roku 1992.
1: No, to má souvislost s tím, jaké já jsem měla pozorování v té době, protože já jsem byla vlastně od roku 98 a to byla taková ta euforie, kdy se jezdilo do Pentagonu a kolegové měli pocit, že bude úžasný. Já jsem tomu říkala takové kovbojské období, kdy se těšili na ty mise a tak dále. A bylo to to období, jak ty jsi zmínil vlastně, ti neokoní, to válečnictví a tady to všechno. Jako jo, tak z té doby já si pamatuju a nikoho tehdy nenapadlo a neuvažoval o tom, že by se ten svět mohl posunout a změnit. Takže tolik za mě, jestli ještě máš něco tady k této otázce, že hledáme vlastně, že nemůžeme vlastně přemýšlet o tom, jak se varovat takových válek do budoucna, pokud nebudeme mít vyhodnoceny ty příčiny.
0: Budeme tu válku muset prohrát, když nebudeme schopni se jí vyvarovat. To je bohužel prostě takový tvrdý.
1: Tak já si myslím, že každý, kdo trošku se zajímal o historii a znal tu situaci, tak nikdo nemohl předpokládat už první den toho konfliktu, že by vlastně došlo k porážce Ruska. Aspoň to si myslím já, to je můj názor, ale jestli už k tomu nemáš nic jiného, tak podíváme se na to, jakou si připravil pro naše diváky knížku.
0: Ono to souvisí právě s těmi analytickými standardy Spojených států. Jean Gisnel, asi já nevím, jak se to čte správně francouzsky, ta knížka se jmenuje Spící citadela a je to o selhání americké špionáže před útokem na ta dvojčata. Potom vlastně došlo k určité reflexi a místo ale zintenzivnění a zkvalitnění zpravodajské spolupráce tam došlo k tomu, že najednou zjistili, že je potřeba prostě nový softwary, nový satelity, reorganizace, to je obrovská, to milují všichni úředníci, prostě reorganizace. No a celý, plus teda zákon Patriot Act, že ty lidi byli z toho vybzíkaný, takže to schválili, prostě omezení, velmi velký omezení, citelný omezení jejich základních práv a svobod. No a pak se to dostalo, ještě ten vojensko-průmyslový komplex začal měnit na ten vojensko-digitálně průmyslový komplex, čili obrovský programy, že jo, teďka ty softwary, čili obrovský výdaje. Samozřejmě se využilo té atmosféry ke zvýšení zbrojních rozpočtů a tak dál. No a ta hysterie pokračovala dál, takže za dva roky došlo k dalšímu obrovskému výpadku zpravodajskému, to znamená, když se ty zpravodajské služby a respektive analytici nechali zneužít k tomu, aby jak si vyprodukovali informace o tom, že Irák má zbraně hromadného ničení, což se pak ukázalo všechno, že byl fake. A chci zakončit tím, že prostě tato nepovedená reforma těch zpravodajských postupů po roce 2001 vedla ještě k horšímu. Pan bývalý agent CIA Robert Baer to nazval největším zpravodajským selháním v americké historii. Takže od té doby sledujeme prostě další a další zpravodajské fejky a hraní. Bohužel to sledujeme prostě i na našem domácím kolbišti a je to k velké ostudě. Čili doporučuji znovu, podle mě jednou z klíčových poznámek nebo z klíčových podmínek těch nových standardů amerických je systémová oponentura a zkoumání různých variant a hypotéz. To nejsou konspirační teorie, to jsou klasické vyšetřovací postupy, které pakliže se nestanou, pakliže si je neosvojíme, tak budeme dělat všechno jiné, než posilovat obranný schopnost a bezpečnost tohoto státu.
1: Já ti děkuju. Já předpokládám, že nějaké dotazy už určitě máme nejenom za průběh našeho vysílání, ale ve studiu od našich diváků, takže otevřeme tu část, kde je prostor pro diváky.
0: Údajný únos izraelského letadla. Neměla to být operace pod falešnou vlajkou, která nevyšla. Těch informací opravdu moc není. Zdá se, že ta základní kostra událostí je známá, akorát je velice zajímavé nad tím, co se prostě množí za příšerný interpretace kolem toho. Já zmíním jednu, ta posádka náhradní, která byla mezi cestujícími, tak údajně to byl jeden Rus a jeden Ukrajinec, kteří společnými silami to letadlo dovedli bezpečně na zem a nějaký německý tisk se neštítil napsat to, že tam byl výskyt těch dvou pilotů, těchto národností, že to byli ti původní dva, kteří byli v té kabině a že Rus pobodal Ukrajince. Jo. Čili toto je, řekl bych, mnohem zásadnější poznání z toho, než to, co se stalo, protože tam asi já nevidím moc variant. Vypadá to, že to prosté řešení, jaké nám je podáváno, je asi pravděpodobné, že ten int, že se mu podařilo, to bylo velký štěstí, že se mu podařilo otevřít ten kokpit, protože ty kokpity letadel jsou právě potom na 11 naprosto neprodyšně oddělují kabinu od prostoru pro cestující. Čili kdyby se mu to nepodařilo, byť obodanému, on bojoval o život, ale podařilo se mu ty dveře otevřít a tím nastala prostě ta možnost záchrany celého letadla. Máme sice, že dva prapory vyšle, pokud bude napaden stát. No, co si máme myslet? Máme si myslet pouze to nejhorší, co si myslet můžeme ve vší slušnosti, protože výrok premiéra je naprosto scestný. Žádná povinnost podle článku 5 neexistuje. Článek 5 neobsahuje žádný závazek, ale pouze domluvu, že ty státy se dohodly, že budou považovat napadení jednoho státu za napadení všech a že přispějí podle úvahy. To znamená, i kdybychom tam poslali deky a balené vody, tak vyhovujeme tomu článku 5.
1: Můžu já ti do toho vstoupit?
0: Jediný závazek je v článku 1. Ano, povídej.
1: Já jsem do toho chtěla vstoupit jako politik tentokrát, jako jestli můžu, protože já sleduji to, že teďka se vlastně projednává rozpočet na několik let dopředu Evropské unie. A já tam vidím tady v tomhletom výroku, který ty si teďka komentovala, omlouvám se, že jsem do toho vstoupila, to politické pozadí.
0: Tak co říkáte na podporu dalších 22 tisíc migrantů, které schválil Babiš? No, jestliže ty migranti budou podrobeni řádným imigračním procedurám, tak já s tím nemám problém. Prostě pakliže to nebude ten volný úprk, jako byl doteďka. Jestliže ty lidi a ty Ukrajinci tady dlouhodobě znamenají velký přínos ve stavebnictví v mnoha různých sektorech hlavně ti, kteří tady jsou delší dobu. Takže zásadní problém není, akorát prostě musí být ty procedury dodrženy. Babiš podepsal s Macronem dohodu o dodání jaderných. Ne, nic takového není možné, protože Francouzi se jaderných zbraní nezdají a my jsme na rozdíl od Ukrajiny, která hrozí tím, že prostě bude chtít jaderné zbraně, to vlastně vyslovili i Poláci blázniví, někteří pomatení Němci taky chtějí jaderné zbraně. Tady my jsme, doufám, zatím korektním signatářem smlouvy o nešíření jaderných zbraní, čili nic takového není možné. Jaderný deštník, to je jakási politická formulace, že by Francie ve své režii zasáhla svými jadernými zbraněmi v náš prospěch, ale vzpomeňme si prostě o stole dozadu, k čemu byly všechny ty francouzské záruky, takže ať si s Pánem Bohem ty zbraně nechají doma. Proč ho nevyhodil Babiš Koudelku? Babiš je slibotechna, zesraná spávka. No, já nevím důvod, proč nevyhodil Koudelku. Babiš má mnoho důvodů ke kritickému postoji vůči bezpečnostní informační službě. Nevím, nakolik se změní ta situace týkající se úziny. Tam včera nastoupil nový ředitel Mirek Tomán, můj bývalý kolega z BISKY, vystřídal jiného mého bývalého kolegu z BISKY Láďu Posoldu. Nevím, o co tam všechno šlo. Nicméně myslím si, že je dobře, že ty výměny na té úzině probíhají víceméně v klidu a já doufám, že ta služba prostě bude dělat to, co dělat má. Projev Lavrova o Buči. Jaký je váš názor? Já jsem neslyšel projev Lavrova o Buči, ale četl jsem novou dokumentaci o Buči a myslím si to, co jsem si myslel dávno, že ruská vojska, ne, že byla vytěsněna odtamtať, oni odešli odtamtať, protože bylo to jednání v Istanbulu a toto byla ruská dobrá vůle, že se vlastně odtáhli od Kyjeva a Ukrajinci toho zneužili naprosto tvrdým způsobem. Myslím si, že ta dokumentace je dost neprůstřelná, že šlo skutečně o, jak se říká, útoky pod třetí vlajkou, prostě, že to chtěli hodit na Rusy, ale ty Rusové tam prostě v ten okamžik nebyli. Večery by mohly být delší, utíká to důkaz, že vaše komentáře jsou velmi přínosné. No ano, už já myslím, že Hanka nás z režie už asi co nevidět utne, takže já si myslím, že to byl pěkná tečka za dnešní večerem.
1: Já ti děkuju, Honzo. Děkuji i za naše diváky a já jsem si dozvěděla zase spoustu zajímavých nových věcí. Děkuji ti moc a přeji krásný večer tobě, divákům i do studia.
0: A děkujeme, Hanso, díky.

0: Tak, dobrý večer, přátelé. Jak už jsem vám psala v chatu, tak jsem tu dneska já, ale tu vám vůbec nevadí, protože hnedle předávám slovo Pepčovi, je to tvoje a já jdu hlídat zase otázky.
1: Hezký večer, přátelé. Já rychle jsem musel vyměnit jednu kameru za druhou. Pro toto zdržení, tak se na mě nezlobte. A teď ještě rychle hledám, jak se mi všechno rozpojilo. No to jsem dopad. Počkejte. Je mi to hloupé. A tady. Vraťme se na kameru. Ježišmarja, co se mi to stalo? Přátelé, mi to hloupé, vydržte prosím ještě chvíli. Já jsem si tady připravil to, čemu já říkávám blbenka. Pár. A už to bude. No tak. Poněkud rozpačitý začátek, přátelé. Už se asi vidíme, já to zkusím ještě.
0: To všechno, já bych něco ukázala. Hej, ukážu knížku, ale to
1: ukáž knížku zatím a já se tady zorientuju, až jsem musel instalovat novou kameru. Tak ukáž kuchařku zatím. Ukáž kuchařku.
0: Dobře, bude, to je hrozný, tady to klíčování. Bude o tom video. To mám.
1: Aha, tak zatím ukáž. Prosím pěkně. Prosím pěkně, ukáž.
0: Ano, už jsem ukázala a ještě teda řeknu, že vás čeká velice zajímavé právě povídání o všem možném.
1: A já se, Jitko, vidím dvakrát. To asi není cílem.
0: Hele, já si myslím, ale že by ti to nemuselo vadit, protože celkem my bychom tě taky rádi viděli vícekrát klidně. My tě bereme ze všech
1: stran. Ale já mám jeden úzký pruh a jeden široký pruh a porád jsem to já.
0: A vadí je to tak. Tady no je tak, to všechno v pohodě, vychází počkej, to všechno ven OK, to že lidi, prosím vás.
1: To asi není normální úplně. Si to můžeš stáhnout někam třeba na stranu, abych tady nebyl dvakrát.
0: To vidíš, i ne, já tě nevidím dvakrát. To vidíš,
1: ne, tak to jen vidím já, tak pak se omlouvám.
0: Hele, tak pak se omlouvám. Máme.
1: Tak já se omlouvám.
0: No dobrý.
1: To vidím jenom já, tak dobře.
0: Z práci samozřejmě. Krásný den.
1: Tak já už si ukázala kuchařku.
0: Určitě, je to tvoje, pojď, já se dobře schovám.
1: Tak se schovej. Tak přátelé, já jsem si připravil pár fajnšmekrovských případů. Tak nějak narychlo, pak jsme dneska byli na mítinku k výročí Mnichovské zrady a Mnichovského diktátu. A já jsem tak na poslední chvíli se dostavil zpátky. Pár detailů, které dokreslují dnešní stav. Petr Honěk, bývalý náměstek ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny a současný ředitel Příbramské nemocnice, je podezírán z praní špinavých peněz. Podle detektivů provedli s manželkou 162 vkladů do bankomatů ve výši 26 milionů korun. Obvinili je minulý čtvrtek, prohledali kanceláře zhruba 10 farmaceutických firem. To se normálním lidem nepodaří vložit 26 milionů korun na 162krát. Uvidíme, co z toho vzejde. I Jeffrey Sachs upozornil ve svém nedávném velmi hezkém vystoupení na to, že Radu bezpečnosti navštívili šéfové dvou nejvýznamnějších západních firm podnikajících v oboru umělé inteligence. Anthropic a AI Open, nebo jak se to jmenuje, to Open AI. A Anthropic a takhle. A ti dva šéfové před Radou bezpečnosti řekli, že nemohou zaručit, že se vývoj umělé inteligence nevymkne úplně lidské kontrole. Jeffrey Sachs to obrátil proti Bílému domu a řekl, že nechápe, jak může prezident, který se vyjadřuje úplně ke všemu možnému, často docela legračně, vesměs teda velmi bombasticky, jak to, že tak zásadní informace prostě ho ani nezaujala, že se k ní vůbec nějak nevyjádřil, nepostavil. A já pár věd přečtu ze zprávy o tom, co o tom soudí ten Anthropic. Anthropic je firma, která vyvíjí ten známý chatbot A říká i svým potenciálním investorům, že umělá inteligence může ohrozit svět. A teď se připravuje k velkému upisu dalších, o nabídce dalších akcí na burzách v obrovské hodnotě. Říká, že umělá inteligence může i v těch textech pro investory potenciální, říká, že umělá inteligence může představovat katastrofické až existenční riziko pro lidstvo. Modely umělé inteligence mohou vykazovat takzvané sebezáchovné chování. To znamená, se mohou například bránit vypnutím a zatajovat informace nebo s nimi manipulovat, nebo se chovat způsobem připomínajícím vydírání. Vývoj vysoce pokročilých modelů, platform a aplikací a rozšiřování oblasti jejich využití může dále zvýšit riziko, že ty modely způsobí škodu. Pokud si model uvědomí, že právě prochází bezpečnostním testem, může podle společnosti Anthropic své chování přizpůsobit. Anthropic proto přiznává, že vědomí modelu o tom, že je hodnocen, představuje významné omezení i schopnosti bezpečnost modelů posoudit. Pardon, jsem se přeskočili řádky, omlouvám se. Jak dobře otestujete systém, který může poznat, že ho testujete? Ptá se technologický redaktor britského deníku Guardian, Dan Milmo, který o tom napsal i celou tu stať. To jsou velmi vážné výzvy, přátelé, a nepovšiml jsem si, že by se tomu někdo seriózně věnoval.

říkají, že například běžná rodina v Praze utratí jenom za bydlení 40 500 korun. K tomu ještě jsou, je třeba připočíst náklady na energie a podobně. A ten článek se nebaví o, nebo nepojednává o jiných kategoriích naší populace, například o seniorech. Jak je notoricky známo, seniori mají průměrný starobní důchod ve výši asi 22 tisíc, možná celý 22 tisíc korun. Jestliže jen za bydlení se utratí 4500 v průměru v Praze, a to ne z nějakých velkých bytů. A jestliže mladá rodina, připusťme tedy s dětmi, musí mít minimálně 110 tisíc korun měsíčně, aby mohla jakž takž bez nějakých velkých rizik vegetovat, tak to je dohromady děsivá obžaloba. Já to nemohu říct si bez emoce. Děsivá obžaloba toho, kam nás vítězové privatizačního převratu zavlekli. Naštěstí některé z jejich politických struktur narážejí na docela narůstající nezájem. Takže například ty chvilkaři, ty chvilky pro demokracii, nebo jak se říkají, uspořádali v pondělí další velký meeting, velký v úzovkách na Staroměstském náměstí v Praze. A i podle médií, která je víceméně fandí, se tam sešlo několik set lidí. Přestože oni do toho mohou vložit velké peníze a tak dále. A těch několik set lidí bylo, jak se uvádí v některých zdrojích, jen těžko odlišitelných od hlavně cizinců, kteří se chodí dívat na orloj a prolížet si Staroměstské náměstí. A jeden z autorů, který má velmi jako zajímavý pozorovací talent, jmenuje se Zdan Sterzik, pod přezdívkou Vidlák, který na můj vkus ne zcela jako si dokázal představit, jak se má dávat dohromady velký opoziční subjekt, ale to je už pryč. Ale je velmi, myslím si, bitým a pohotovým a mnohdy velmi trefným a vtipným pozorovatelem, respektive publicistou, tak říká, že z toho úpadku zájmu o struktury typu Velký pro demokracii přeci vyplývá úplně nový prostor pro nynější vládu. Už nežijeme v době, kdy, nebo v situaci, kdy Andrej Babiš a další museli očekávat nabitá náměstí a hlasné pokřiky a určitým způsobem asi i museli lavírovat vůči tomuto tlaku. A Vidlák říká, no, jestliže teď Babiš nedokončí ani to zrušení koncesionářských poplatků a neudělá zákon FARA, to je zákon, který existuje ve Spojených státech, v Izraeli, v Rusku a jinde, a činí závaznou registraci všech subjektů, které tak či onak se pletou do politiky a jsou financovány ze zahraničí. A tedy řadí je, musí se sami označovat za svého druhu cizí agenty, byť se to v každé z těch zemí nazývá trošku jinak. Tak říká, že jestli to Babiš nedokončí, tak je sketa, říká Dan. Hlas lidu celkem jasně ukázal, že kromě Hudky, Kabátova a Reicherta nikdo za Českou televizi platit nechce a nikomu nevadí, když budou muset neziskovky ukázat, kdo je ve skutečnosti financuje. Sám Minář teď jasně, nespochybnitelně a veřejně demonstroval, že ho keci nikoho nezajímají a všichni už mají Ukrajiny plné zuby. Jestli Babiš váhal, protože se obával liptardního řevu, tak teď už se bát nemusí. Od teď jednoznačně platí, že pokud Babiš koncesionářské poplatky nezruší a zákon FARA nezavede, tak proto, že to udělat nechce. Vláda má rozvázané ruce, nesouhlas s její politikou je marginální a i liberálně smýšlejícím voličům začíná docházet, že byli zneužiti různými Winklery, Frici a Strnady, kterým nešlo o demokracii, ale o kšefty. Tak podobných hlasů se ozývá víc a pochybnost o tom, jaká reálná změna přišla s novou vládou, přibývá a ozývají se mnohem hlasitěji a z více zdrojů. Já si myslím, že to je dobře. K Andreji Babišovi se vyjádřil i Eric Best, americký novinář, komentátor, žijící dlouhé roky u nás v České republice a

schopný i publikovat v češtině. A pochválil Andreje Babiše za to, že v rámci jednání o hlasování o vyslovení nedůvěry jeho vládě využil hodinu až 45 minut k tomu, aby přednesl jedno ze svých nejdůkladnějších obvinění předchozích českých vlád. Včetně jedné již byl sám členem, když zmínil privatizaci OK, Kapsch, IKEM, ale také to, co nazval svatou korupční trojicí za Fialovy vlády, tedy bitcoinovou aféru ministra spravedlnosti Blažka, kauzu Dozimetr a podnikatelskou družstevní záložnu, co by pračku špinavých peněz lidí z okolí Petra Fialy. Babiš nemluvil o nákupu společnosti Net4Gas, který inicioval bývalý ministr průmyslu Jozef Síkela, ale později tak učinil místopředseda vlády Karel Havlíček. Chvíle mi to vypadalo, jako by Babiš zapomněl, že nyní vládne on, kupříkladu, když prohlásil, že STAN i TOP 09 dostávali peníze z korupčního systému Dozimetr, ale samozřejmě žádná z těchto stran není stíhána. Jak později zdůraznil ministr spravedlnosti Tejc, ani vláda, ani ministr spravedlnosti nemohou státním zástupcům určovat, jak mají postupovat v konkrétních trestních věcech. Ale vláda má právo stanovit, co považuje v trestní politice za důležité. Babišova vláda bude posuzována mimo jiné i podle toho, zda se rozhodne, že právě boj proti takové politické korupci na nejvyšší úrovni je důležitý. To je, myslím, velice správná úvaha. V Německu se odehrály další volby a výsledky dobře znáte. Ta tradiční sestava toho tzv. Establishmentu dostala na zadek většině těch spolkových zemí a vysoko vystoupil jak Alternative für Deutschland, tak zejména v Berlíně Die Linke, která nazbírala i v některých jiných spolkových zemích v podstatě lepší výsledek než v minulosti. V některých případech skórovala i strana Sary Wagenknechtové. A nyní Alternativa für Deutschland požaduje mezinárodní vyšetřování toho, jak byl odpálen plynovod Nord Stream 2. Na sociálních sítích to oznámil Tino Chrupala, spolupředseda strany. Připomněl, že dnes si připomínáme čtvrté výročí teroristického útoku na plynovod Nord Stream a viníci stále nebyli nalezeni ani potrestáni. Přesně před 4 lety odpůrci energetické suverenity Německa vyhodili do povětří plynovod Nord Stream. Byla přerušena životně důležitá tepna německého průmyslu. AfD požaduje vyšetřování teroristického útoku na mezinárodní, národní i evropské úrovni, uvádí Chrupala. A zdůrazňuje, že všichni, kdo jsou za výbuch plynovodu zodpovědní, musí nést odpovědnost. Nord Stream musí být opraven, znovu otevřen a chráněn. A AfD vyzvedává, že Rusko je připraveno obnovit dodávky plynovodu prostřednictvím plynovodu Nord Stream ve spolupráci s AfD, což měl oznámit na sociálních sítích zvláštní zmocněnec ruského prezidenta Kiril Dmitrijev. To je ten, který jezdí také vyjednávat s vedením Spojených států. A komentoval příspěvek Alice Weidlové, spolupředsedkyně AfD. Skutečná změna, ta existuje jen z AfD. Čas na modrý obraty v Mecklenbursku, předním Pomořansku, napsala pro připomenutí, že zelený obrat v Evropě je programem na opuštění fosilních paliv a přechodem na obnovitelné zdroje energie, konkrétně solární panely, větrné turbíny a biopaliva. Modrým obratem Weidlová míní návrat zemního plynu, konkrétně k ruskému plynu. A teď bych vám rád, jestli se mi to podaří rozkliknout, se mi nedaří, tak to musím učinit jinde. Vydržte prosím chviličku. Dneska jsem lehce, ne snad dezorientován úplně, ale malý momentík. A Míša Ševčík, tak to můj kamarád, mohu říci, a už nějaký čas i člen Akademické rady Institutu České levice. Míša Ševčík, který je pedagog, vědátor a je místopředsedou České strany národně sociální, žije v Blansku, pokud mě paměť nešálí. Si vzal opaškal symbol Z před českým trestním právem.
Schvalování agrese, genocidům a hranice svobody projevu. Velice zajímavý článek na časopisu no, Argument. A připomíná, že české trestní právo má paragraf 405, já o něm velmi, já ho znám velmi důvěrně, ten je o schvalování či popírání genocidy, propagaci genocidy a tak dále. A Míša říká, že v této skutečnosti leží podstatná část odpovědi na zdánlivý paradox, že jak může být člověk odsouzen za genocidium kvůli písmenu na oblečení. Víte asi, že byl při nedávné demonstraci v Praze zadržen a má být snad stíhán mladý muž, který měl to Z někde na rukávu. A taková formulace směšuje spáchání mezinárodního zločinu s trestním veřejným projevem vztahujícím se k tomuto zločinu. Současně zaměňuje genocidium za jiné kategorie, které stejné ustanovení chrání. Přesnější označení může znít odsouzení za veřejné schvalování zločinu proti míru prostřednictvím symbolického projevu. Jenomže takhle se s tím nezachází ani. Míša připomíná, že 26. února roku 2022 nejvyšší státní zástupce upozornil, že veřejná podpora ruských útoků může za určitých podmínek naplnit paragraf 365 nebo paragraf 405 trestního zákoníku. Použil přitom zákonný název druhého ustanovení, tedy toho paragrafu 405, obsahující slovo genocidium. Z jeho vyjádření však neplynul ani obecný zákaz proruských názorů, ani soudní závěr o genocidě. Kriticky lze namítnout, že při komunikaci tak citlivého omezení měla být jednotlivá právní jednání rozlišena výrazněji a tak dále. Teď Míša to cupuje dál, nebudu to číst celé. A říká, že si dokáže představit, že některé činy konkrétní na Ukrajině by připustme mohly mít genocidní charakter, že to není vyloučeno. Plně z toho pouze povinnost doložit právě tu kvalifikaci, kterou veřejná moc používá. Jestliže se tvrdí, že určitý projev schvaluje genocidu, musí argumentace vysvětlit, jaké genocidní jednání je jeho předmětem. A tak dále. A říká tady, co si o judikatuře, uvádí kauzu z 1. července 2026, kdy se obvinili, to byl bývalý soudce mimochodem, pohyboval centrem Pardubic v mikině se Z, ruským nápisem za vítězství, ruskou vlajkou a dalším vojenským motivem. A soud to vyhodnotil jako veřejné schvalování zejména zločinu proti míru. Připustil symbolickou formu schvalování a tak dále. A Míša to dál ještě vřele doporučuje, jsem ten článek poslal. Petr vám ho jistě nabídne v té tradiční sbírce pozbíraných materiálů. A říká dále, že obžaloba nemůže přenést důkazní břemeno na obviněného tím, že po něm bude požadovat, aby prokázal nevinný význam symbolu. Skutkový stav musí být zjištěn bez důvodných pochybností a vinu před soudem prokazuje státní zástupce. Zásada in dubio pro reo ovšem nevyžaduje přijímat libovolná, zjevně vykonstruovaná vysvětlení. Vyžaduje respektovat rozumné pochybnosti, které po řádném dokazování skutečně zůstaly. Častá námitka, že bez předchozího rozsudku Mezinárodního soudu nelze postihnout schvalování zločinu, je příliš široká. Teď říká, že v určitých případech by to tak bylo i možné. Ústavní soud připustil usnesení Evropského parlamentu jako listinného důkazu, přestože nebylo právně závazné. Z toho závěru však nelze vyvozovat, že politická rezoluce zbavuje soud vlastní hodnotící povinnosti. Aha. Nebudu vás tím zdržovat příliš dlouho.

0: Problematická je šíře zákonné konstrukce. Paragraf 405 vedle schvalování zahrnuje také zpochybňování a snahu o ospravedlnění a výslovně nevyžaduje podněcování k násilí či nenávisti. To je popis zákonného textu, nikoli závěr, že jsou bez významu jako jeho účel, zavinění a ústavně konformní výklad. Moje normativní námitka směřuje k tomu, že takto široké formulace mohou při extenzivní aplikaci stírat rozdíl mezi vysvětlováním a schvalováním. Popis motivací agresa, polemikou příčin konfliktu nebo zpochybnění určitého důkazu nemusí znamenat souhlas s násilím. Pro právě ospravedlňování proto nesmí být vykládáno jako každé předložení argumentu, který se politicky jeví příznivý jedné straně konfliktu. U symbolu Z se tato interpretační nejistota násobí. Nejprve je nutné určit význam obrazu, následně identifikovat zločinné jednání, k němuž se vztahuje, a poté prokázat, že vztah mezi nimi je schvalující a úmyslný. Jestliže každý z těchto kroků nahradí odkaz na údajnou obecnou známost, může se předvídatelné právo proměnit v sankcionování významu dodatečně přisouzeného orgánu veřejné moci. Požadavek Lex Certa nevyžaduje katalog všech zakázaných obrazů. Vyžaduje však dostatečně určitou a předvídatelnou hranici trestnosti. Aha. České právo tedy může postihnout úmyslné veřejné schvalování agrese, aniž by tím rozhodovalo o genocidě. Právě použití takto širokého ustanovení na projevy probíhající válce však podle mého názoru představuje krajně citlivý ústavní problém. Pokud se trestní represe odpoutá od přesně prokázaného schvalování zločinu a slouží k disciplinaci aktuální politické debaty, jde o politizaci trestního práva, kterou demokratický právní stát nemůže přijmout. Odmítání agrese nezbavuje veřejnou moc povinnosti odůvodnit každý zásah do svobody projevu. Vypjatost politického konfliktu je důvodem obzvláštní důslednosti tohoto přezkumu. Tak Míšo, to bere z takového hodně právního hlediska, ale vy víte, co se stalo třeba v našem případě. Nám jako se pokoušeli dokonce dokázat, že jsme snad schvalovali či zpochybňovali genocidium. Přestože jako, není mi známo, že by jakákoliv reprezentativní či autoritativní instituce tvrdila, že se Sovětský svaz za druhé světové války dopustil vůbec jakýchkoliv zločinů válečných a nebo zločinů prostě dokonce v kategorii genocidium. Já jsem rád, že to Míša takto otevřel. No, ještě jednu poznámku, tady to zavřeme, ještě jednu poznámku. Už jsem hovořil o Jeffrey Sachsovi. Jeff je čím dál tím lepší, řekl bych, komentátor veřejného dění. A v posledním rozhovoru, nebo jednou z posledních rozhovorů se soudcem Andrew Napolitanem se rozhovořil o tom, co se děje ve Spojených státech a ve vztahu k válce Iránu. A také, co se děje v Izraeli. Tak zaprvé konstatoval, že výroky Donalda Trumpa o tom, že v angličtině to anihiluje, tedy likviduje celý stát, jeho obyvatelstvo a civilizaci celou, že to je takové novum, které novověk nepamatuje. A jak správně Jeff Sachs říká, něco takového takto neformuloval ani Adolf Hitler. To říká Jeff Sachs, já bych mu to těžko dokázal vyvrátit. A pokud jde o Izrael, tak odtajnil fakta, která teď lezou na povrch. A sice, že asi 14 dnů před tím 7. říjnem 2023, kdy došlo k útoku také na některé Izraelce ze strany hnutí Hamas a rozpoutalo to krvavou řeš, ve které teda izraelské jednotky a izraelské další represivní složky povraždili desetitisíce a desetitisíce lidí. Dneska je ta konto někde v řádu 100 000 mrtvých, z toho 10 000 dětí. Takže tomuto tomuto zlomu předcházelo varování dvou tajných služeb, sice Sjednocených arabských emirátů a Egypta, izraelskému vedení, že se připravuje cosi na ten způsob. A Netanyahu a jeho lidé, místo aby vyvodili adekvátní závěry, tak stáhli ozbrojené složky z místa, kde k tomu mělo dojít, aby to jako usnadnili všechno. A pak cituje Jeff strašlivé výroky, prostě, které v této souvislosti zazněly, jak ta pomsta má být krutá. A říká, teď se to myslím objevuje v některých jiných médiích, že velmi nedávno na zapřenou Netanyahu navštívil vedení Spojených arabských emirátů a velmi na ně naléhal, aby ponechali v utajeném režimu fakt, že dostal takové informace dopředu, že s nimi tedy naložil úplně jinak, než se očekávalo, protože to by jeho věrohodnost a celé té politiky Izraele v dané souvislosti podlomilo ještě podstatně víc. Jeff Sachs se netají názorem, že si těžko dokáže představit, že by Benjamin Netanyahu neskončil za mřížemi až po volbách, které budou teďko. A jinak se vyjadřuje mimořádně kriticky k nynějšímu americkému vedení. Říká, že se dějí věci velmi zásadní povahy, které vůbec jako ani nepoutají pozornost Bílého domu a dalších vládních institucí. O to víc se vyhrožuje těm či o něm a používají se silácké výroky prostě mimo jakoukoliv politickou kulturu. Je to křeč, která, jak říká Jeff Sachs, je velmi promíchána s jakýmsi narcismem a sebeláskou a tak dále. Asi tušíte, co se všechno má na mysli. Čili já si velmi vážím práce Jeffa Sachse a není zdaleka sám John Mersheimer, Larry Johnson, a mohu jmenovat Philip Giraldi a další lidé. To nikdo z nich nebyl nějaký, řekl bych, mansardový myslitel, ani na to špak nějaký chudák prostě na hranici bezdomovectví. To jsou lidé, kteří vykonávali nebo vykonávají dodnes velmi významné funkce v politických, státních a akademických strukturách Spojených států. A oni mluví způsobem, který třeba s tím, co zní z české vlády, z většiny českého parlamentu a třeba z české televize a z dalších médií, v absolutním kontrastu. Ale absolutním kontrastu. Oni sdělují pravdy, které se u nás zatloukají, nebo se všelijak mrzačí, nebo se všelijak rádoby vyvracejí a tak dále. To je velmi dobrá zpráva, že ve Spojených státech mocnosti k ní zhlížejí dnešní politické i mediální garnitury s poníženým obdivem. Nastává takový obrat. Nikdo je zatím nepostihuje za to. A ptal jsem se mimochodem teda Voltra, s kterým jsme měli tu debatu o tom, co se odehrálo na Manhattanu a nejenom na Manhattanu, ale kolem Pentagonu a podobně, 11. září 2001, zda necítí nějaká bezpečnostní rizika pro sebe. On se smál a říká, že zatím teda nikdo jak nevyhrožuje, ani se mu nic negativního neděje. Nicméně měli jsme pak docela velkou poradu, že Tedovi se ta naše debata na kameru líbila, takže mě pozval do porady asi 15-17 lidí z celého světa, kteří tak či onak spolupracují nejenom ve vztahu k tomu, co se odehrálo na Manhattanu a jinde ve Spojených státech 11. září 2001, ale celkově jsou prostě zapojeni do odhalování prolhané propagandy a operací pod falešnou vlajkou. Slíbili jsme si spolupráci v tomto směru. Já jsem přednesl takový námět, který se jim zalíbil. Zda bychom neměli zesumarizovat to všechno, co se tehdy stalo. Ne proto, abychom se pořád vraceli v minulosti, která se stejně nedá změnit. Nicméně přeměnili to v jakési zrcadlo toho, co se děje teď. Protože znovu a znovu se odehrávají takové záhadné kousky, které mají podstatě směřovat tomu, čemu se říká casus belli, tedy důvod války. A všimněte si, že já tady neznám jedinou z těchto kaus, včetně našich Vrbětic a jakýchsi jedů, které měly být propašovány do Prahy, aby bylo otráveno vedení pražské radnice a řady podobných prostě ptákovin. Slyšel někdy někdo z vás, viděl někdy někdo z vás skutečný důkaz? Já tady ne. Pokud mi unikli, tak prosím vás, pomozte mi se s nimi seznámit. Já neznám jediný důkaz. A jak když to celé začalo, tak jsem vždycky říkal, no počkejte, tak přeci existuje velice jednoduchý mechanismus. Když někdo tvrdí, třeba že Vrbětice se odehrály tak, jak tvrdí, tak musí mít sílu podat obžalobu na domnělé, no podle jeho názoru, viníky a požádat o mezinárodní zatykač a tak dále a tak dále a unést důkazní břemeno u soudu. Všechno ostatní, pardon, ale to si s náma může zahrávat, kdo chce a chce, ale dokud někdo nemá dost důkazů, aby unesl důkazní břemeno u soudu, tak to na nás neskouší. Ale to přesně se prostě děje a já už jsem několika jiných při několika jiných příležitostech řekl, že se mi zdá, že tu vzniká jakási glivická aliance. Vzpomenete si Glivice, ta těžká provokace od von Skorzenyho a dalších nacistických grázlů, která vedla prostě k falešnému zdůvodnění nacistického německého útoku na Polsko. Byla čirou lží a čirou operací pod falešnou vlajkou. A já vidím kolem sebe narůstající, řekl bych, množinu podobných pokusů. A to je mimořádně nebezpečné, protože když se podaří někomu poněkud lépe taková provokace, zatím jsou to opravdu amatérské kousky, ale když se někomu podaří lépe taková provokace, tak může se stát roznětkou velkého konfliktu. Takže ta Glivická aliance je velmi destruktivní, velmi nebezpečná a asi bychom se tomuto tématu měli věnovat znovu a znovu i zde na vlnách Petr Bureš TV. Tak, Jitko, já si myslím, že pro počátek tohle víceméně stačí. Máme tam nějaké dotazy?
1: Už jsem tady. Já se omlouvám a prej mě je špatně slyšet. Tak doufám, že to bude jako lepší. Já jsem mluvila s Petrem totiž.
0: Ano.
1: My to tady řešíme. Slyšíš mě?
0: Já tě slyším.
1: Tak lidi taky. Ale říkali, že jsem potichu, tak jsem strala hodně k puse a budu křičet. Takže v každém případě jsem mluvila jako s Petrem, tak se omlouvám, že jsem nebyla hned. Dotazy tady jako hlídám a zatím jsem, myslím, spíš neviděla. Docela jsme byli rychlí, ale prosím tě, buď tak strašně hodný a podívej se do mailu, protože v mailu máš jako nový dotaz, proto ten Petr volal.
0: Aha, on tam tady mám jeden dotaz od paní Aleny, ano. Já už ji nebudu uvádět příjmením, abych ji nepřidával starosti. Tak, je začátek měsíce historické okénko. Mnoha témata už byla přetřesena tisíckrát tam a zpět. Ale co si takhle dát čas od času něco ze starší dějin západního světa? Například jak vznikaly Spojené státy, takové praktiky za indiánských válek jsou hodně zajímavé. Jak se osídlovala Austrálie, jak Západ napomohl ke zhroucení Byzance, nebo jak to bylo se znárodněním zlata do poslední náušnice, ten internace Japonců a tedy a tedy. Všechnocnost sama, vždy dějiny Západy bychom jako jeho fanatická součást měli znát do nejmenších detailů o půlnoci na spaměť, nebo ne? Za krásná bohatá vyprávění předem díky, ale k dnešním tématům. Tak to jsou dobré náměty, paní Aleno, asi by se slušel se k ním nějak vrátit a přednést tu některá konkrétní fakta, citáty a tak dále. Díky za ten námět, mrknu se na to. Nic netrvá větší, ale dneska ty čtyři náměty, které paní Alena už jako konkrétní tady přednáší. Nic netrvá větší ani tisícileté říše. Kam dějiny sahají, všechny říše se nakonec rozpadly. Sovětský svaz to zvládl poměrně civilizovaně. Jak podle vás bude vypadat pád EU a rozpad USA? Zatím probíhá skryté vyhnívání, ale až to vypukne naplno. To je otázka do pranice veliká teda. No, Sovětský svaz proběhl, jeho rozpad proběhl jako poměrně civilizovaně dobře, ale gramotní ruští historici a nejen ruští uvádějí, že lidských obětí toho všeho, co se stalo následkem rozpadu Sovětského svazu, jsou miliony, miliony obětí. Nejrůznější poloze prostě v občanských válkách vyvolaných v podstatě na cizí objednávku, exportovaných jistými zahraničními tajnými službami za účasti samozřejmě místní páté kolony, ale i existenčních, řekl bych, dramat, kdy řada lidí byla sražena opravdu až do naprosté existenční dno a teda a teda. Ale jak bude vypadat takhle? A já jsem oslovil teď Evgenie Spicina, se kterým jsme už dvakrát diskutovali na Vlnách Petr Bureš TV, a řekl jsem mu, že bych rád s ním diskutoval o jeho, jedné z jeho mnoha knih, která vyšla poměrně nedávno, a jmenuje se Lež a pravda o sovětské ekonomice. Je to brilantní dílo. Evgenie Spicin je velmi poctivý historik, nikdy nic nepouští jako do větru, nějaké spekulace. Vše opírá o velmi pečlivé studium primárních zdrojů. Jak to všechno zvládá, to mě záhadou, si má nějaký tým, nikdy se k tomu nepřiznal. Sám je asi mimořádně pracovitý. Já jsem si tu knížku přečetl a musím vám říct, že v podstatě nic, co se říká o, řekl bych, sovětské ekonomice a jejím vývoji od NEPu až po počátek 90. let, v tom podání, které bylo v modě už za Chruščova a pak znovu a znovu a se vracelo a nikdy ta pravda jaksi nebyla obhájena i při těch třeba zvratech krátce po pádu Nikity Chruščova, kdy se čekalo, že teda ty bláboli, které vykládal, že někdo napraví, tak se tak stalo jenom z části. No a pak přišly nové vlny, až nakonec teda Gorbačov a Melody Boys. Budete si to asi užívat a já si myslím, že Evgenij Spicin, když bude trpělivý s námi, tak nám poskytne několik takových rozhovorů, že ta kniha má stovky a stovky stránek a je nabitá mimořádně zajímavými údaji. Tak a teď k jádru otázky paní Aleny. Jak bude vypadat pád EU a rozpad USA? No, Evropská unie směřuje už k nějakému rozdrolení teď, kdy skupinka těch nejsilnějších a nejbohatších zemí, vedená hlavně Friedrichem Mercem a některými dalšími, nahlas se dožaduje ještě víc onoho dvourychlostního pojetí. To znamená, že by se rozvíjely nějak rychleji země typu Německa, Francie, Itálie, Španělska možná, Holandska, Belgie. A my tak ty jaksi chudší příbuzní máme v podstatě zůstat stranou, že se mají velmi silně seškrtat rozpočty na zemědělství a na podporu slabších prostě regionů evropských. Prostě na podporu těch, kdo tahají za kratší konec a kdo jsou na tom hůř. Že se mají mnohem větší peníze vložit do, řekl bych, zbrojní hysterie, no zbrojařské hysterie, přípravy na válku, ale platit to mají všechny prostě země bez výjimky, včetně těch, které z toho nebudou mít sebe menší prospěch. Kam tohle povede, nevím, jestli se najde síla v těch zemích, které budou znevýhodněny i touto cestou, spojit síly a nějakým způsobem se postavit prostě na zadní a ubránit vlastní zájem, nefinancovat tu kvazi charitu těm bohatším, ještě k tomu charitu v zájmu nějakých zbrojařských šíleností. Je to velká otázka. Ale pokud je o Spojené státy, ty jsou v nepoměrně horším stavu, než se u nás ví. A Trump se pokouší to nějak jako zaplatovat. Myslím si, že samozřejmě ke škodě mnoha spojenců i jiných zemí dosahuje určitý výsledek. Vemte si Venezuelu, tak to je čirá loupež za bílého dne, poté, co byl unesen prezident a jeho manželka. A to, co se děje v Evropě, v členských zemích Evropské unie, tak to je driáčnická politika, která má velmi zvýhodnit Spojené státy ekonomicky a přenést řadu prostě negativ do Evropy, vycucat z Evropy moderní průmyslové, řekl bych, kapacity a obory, protože v Americe budou mít levnější suroviny, energie a nejenom. A začíná v podstatě velký brain drain, tedy únik mozků z Evropy, nemalou měrou i do Spojených států, těch jako nejperspektivnější v oboru IT a umělé inteligence a některých jiných technologických, řekl bych, progresivních odvětví. Přesto Spojené státy sedí na sopce dluhů, opravdu jako nesplatitelných. A tam se rodí roztodivné koncepce té digitální měny, emitované výlučně centrálními bankami a tak dále, což v případě Spojených států je o to pikantnější, že federální rezervní systém není státní bankou, standardní centrální bankou, cedulovou emisní jako ve většině evropských zemí. Že to je v podstatě seskupení několika nejbohatších bankovních dynastií, které diktují svoji politiku, řekl bych, státu a lidem a tak dále, okolnímu světu. No, to všechno sice se horečně děje, nicméně existenční podmínky většiny Američanů se nelepší, horší se. Tam řada lidí žije v karavanech, prostě milion lidí žije v karavanech, už nemají ani na nějaké normální bydlení. Čím dál tím méně se vyplatí vystudovat vysokou školu. Dřív to byla záruka jakéhosi lepšího životního standardu a připustme i relativně stabilního uplatnění pracovního. Dneska u těch nových vysokých školáků to mnohdy tak není a jsou mnohdy rádi, když končí někde u pokladny v hypermarketu nebo prostě u Amazonu a podobně. Donekonečna to trvat nemůže a naráží to a bude to narážet. Například dluhová služba Spojených států se šíleně prodražuje u delších nebo dluhopisů s delší splatností. Překročila 5%, už je na nějakých 5,4% per annum ročně. To při objemu amerického státního dluhu nebo federálního dluhu jsou strašné peníze. Už dnes ta dluhová služba, to ještě nejsou splatné tyhle všechny dluhopisy, dosahuje sumy vyšší, než jsou veškeré vojenské výdaje Spojených států. To je smrtící, to je bankrotářská politika. Z toho plyne pochopitelně narůstající snaha určitých kruhů se z toho dostat válkou a militarizací. Militarizací ke škodě zemí, jako jsou členské státy Evropské unie, a jako i Česká republika. Ty nákupy předražené vojenské techniky, tak to je samozřejmě těžkém rozporu, tvrdém rozporu se životními zájmy těch, kdo jsou nuceni nakupovat tuhle techniku. Přitom techniku, která poté, co se třeba na Ukrajině i v Iránu ukázalo, že dneska se války vedou jinak, než tomu bylo ještě docela nedávno, tak většina těch zbraňových systémů v podstatě v jakémkoliv válečném konfliktu, zejména při obraně našeho vlastního území, by byla v podstatě nepoužitelná. Nám chybí spousty jiných věcí, ale do toho se vráží peníze, protože to někomu vynáší ty peníze. Někdo říká, že dojde k občanské válce ve Spojených státech. Já nevím, jestli může dojít k občanské válce. Občanská válka zpravidla je střetem mezi dvěma či více politickými póly, které mají ale i svoji ozbrojenou moc. Když to já, není mi známo, že by americká demokratická veřejnost disponovala nějakou vojenskou silou. V Americe má sice kdekdo prostě doma zbraň, to je pravda, nicméně vlastnictví zbraně ještě není, řekl bych, zárukou, že vznikne nějaká ozbrojená složka, že se ti lidé zorganizují a mohou se postavit někomu jinému a tak dále. Já z jedné strany, řekl bych, pocituji jisté zadosti učinění, že se toto s Amerikou děje, protože Amerika si uměla hrábnout pro spousty prostě peněz napříč světem, včetně České republiky v posledních desítkách let zejména. A je to ten globální minotaurus, jak to nazval Janis Varoufakis, špičkový řecký levicový ekonom. Ale nevím, jestli by světu prospělo, kdyby došlo k velkému politickému chaosu ve Spojených státech, což se nedá vyloučit. Protože pak jsou některé věci poměrně těžko předvídatelné. Tam taky je spousta zbraní hromadného ničení. A zkusme si představit, že by se určitou měru zmocnili síly ochotné jít nějakou avanturistickou cestou. Já si myslím, že mnohem lepší by bylo, kdyby ve Spojených státech vyšli vstříc podnětům, které vycházejí z BRICSu, vycházejí třeba z Čínské lidové republiky, onoho postupu win-win, prostě, že nikoli, že her s nulovým součtem, kdy jeden získává, druhý prohrává. Velmi zřetelně to zaznělo na nynějším summitu čínského prezidenta Xi Jinpinga s Donaldem Trumpem ve Spojených státech. Byť, a já bych to podepsal, tam padla spousta slov, ale ten Trump v podstatě zorganizoval celé to show, aniž by to přineslo nějaké patrné nebo fáze takového setkání adekvátní výsledky. To byla slova. Co se z nich stane v praxi, nevím. Mně se zdá, že čínské vedení využilo této příležitosti k tomu, aby konfrontovalo veřejně Spojené státy s tím, že tu existují řešení, která nemusí být konfliktní, nemusí být konfrontační, nemusí být těhotná válečným konfliktem a jsou v zájmu prostě všech zúčastněných, počínaje Čínou a Spojenými státy. Jsem velmi zvědav, co se z toho vyvine prostě dál. Pokud je o Evropu, tak tady narůstají i odstředivé tendence. Už jsem to, myslím, komentoval i tady. V Británii se ozývají stále více vrcholní představitelé Walesu, Skotska a Severního Jirska. Dávají najevo, že budou požadovat podstatně volnější ruce v určitých sférách politiky a nevylučují v té podtextu a někdy docela nahlas řečeno, že pokud nebude vyhověno, tak se mohou mít v plánu se, abych tak řekl, trhnout od Spojeného království. To je něco v této míře nevídané. A tím, že jsou tři a nějakým způsobem koordinují svůj postup, tak nelze vyloučit, že se něco tím směrem stane. Stejně jako v Německu, tam dokonce narůstá, řekl bych, napětí uvnitř samotné Spolkové republiky Německo, kdy ty země, zejména v bývalé NDR, které jsou velmi nespokojeny s politikou bonského a berlínského vedení, míněno celé Spolkové republiky Merz a ostatní, dávají najevo, že pokud by se k jejich požadavkům přistupovalo i nadále tak jako doposud, tak budou zvažovat i nějakou, já neříkám, že se rovnou odtrhnou od Německa, nicméně budou mít velmi odstředivé prostě nějaké tendence. Já si myslím, že tohle bude teď velmi typické pro Evropu a velmi záleží na tom, kdo se chopí politické iniciativy. V Německu jsou to dva póly, velmi pravicový a levicový. Ve Francii už se píše o tom, že v příštím roce ty prezidentské volby sotva může vyhrát někdo z toho takzvaného politického středu, či establishmentu, který je dnes reprezentován Macronem. Veřejně se hovoří o tom, že Macron sice miluje bombastické všelijaká show a jiné kousky, nicméně, že jeho politika je mimořádně neúspěšná. A v těch zemích také narůstá všech, včetně Německa, velmi destruktivní dopad té přemnožené migrace nebo imigrace. Tam jsou i nechutné případy, kdy s prominutím, když to řeknu, když bych zacházel do detailu,

0: přepojujeme na jiné studio z
1: Německa. Mluvíme si dlouho na to téma, ale nebude to snadné, nebude to jednoznačné, může to mít roztodivné, dramatické, řekl bych, projevy, epizody a tak dále a tak dále. A neumím věštit z křišťálové koule, ale že to nebude tak, jak to je, to v každém případě se dá garantovat. Že může být ještě mnohem hůř, se dá také téměř garantovat. Nerýsuje se na ekonomické a politické scéně třeba Evropy nic, co by bylo jakž takž důvodem, než kvůli zárukou k optimismu nějakému. To se omlouvám, ale je to tak. Pojďme dále. Je to mimo jiné, protože protiválečné a antikapitalistické síly v Evropě jsou od dob toho zpropadleného Gorbačova v těžké krizi, tak sbírají nějak prostě své síly, ale jsou jenom chabým odleskem toho, co evropská levice dřív uměla. Pracuje se nějak na tom, aby se to napravilo, ale ten čas běží mnohem rychleji, než jak rychle se daří napravit ty strašlivé ztráty, které způsobené tou katastrojkou a jejím vnucováním prostě v celému pokrokovému světovému hnutí. Kde v Evropě to zasáhlo prostě víc než kde jinde. Tak, probere se někdo, rýsuje se energetický surovinový megaprůšvih. Myslíte, že to bude dostatečný impuls, abychom se probrali? Mám na mysli celou západní civilizaci. Pobrali rozum a začali se vracet k preferencím, výrobním, obchodním, vlastní místní produkce. To je zemědělství, potravinové soběstačnosti, výrobě. Nebo budeme jen ideologicky vřískat jako paviáni nad nerealistickými aktivistickými úlety a radovat se, že hlavně, že zatím jsou banány. To je správně taky položená otázka. No, za to já tady opakovaně v těchto relacích říkám, že bohužel na české politické scéně nevidím...
0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
1: Na celkovou ekonomickou situaci prostě v zemi. Můžeme o tom povídat zase celé hodiny, ale privátní kapitál dokázal, že to, co nasliboval, nedokáže. Tak v jedné větě se tak dá říct. Ten největší, ten zahraniční, ten nás prostě rabuje v podstatě. Jsme pro něj krmelec. Ti domácí oligarchové kráčejí v jeho stopách, ty jako nic velkého, nového pro rozvoj země a nové zdroje si nevykonali a zatím nikde nedávají najevo, že by to měli alespoň v plánu. No a menší biznis je příliš malý, privátní a příliš roztříštěný na to, aby se mohl postavit velkým konkurentům. Takže neustále tahá za kratší konec na právo silnějšího vítězí. Zatím na politické scéně není subjekt, který by do toho začal vnášet jasno a řekl, tak pozor, tohle nemůže do nekonečna prostě jaksi být, pokračovat, aniž by to mělo velice, velice destruktivní následky. Nepodařilo se zatím proto vytvořit politické podmínky. A popravdě řečeno koncepčně, no tak ty dohady o tom, že komu přehodíme z jedné hromádky peníze na druhou hromádku a že by se mělo něco a zdanit. Já nevěřím tomu, že se nechá zdanit ti velcí žraloci, kteří tady prostě jako operují u nás, třeba v potravinovém a nejenom potravinovém maloobchodu, ale i v dalších prostě sférách. Musí vzniknout reálná konkurence. Domácí, ve veřejné vlastnictví, privátní konkurence tohoto typu není, ubývá a bude prostě čím dál tím slabším, tahat čím dál tím za kratší konec. A jestli se někdo domnívá, že když říkám, že už za kapitalismu je třeba zahájit velké průlomy ve veřejném vlastnictví, aniž by se změnila povaha ještě této společnosti, tak někdo v tom vidí, jako, že jsem málo radikální nebo co.

o ty výkřiky o tom, že zdaníme a vezmeme a z někomu znárodníme, no, jako zní to jako tak, někomu to zní libě, ale je to mimo realitu, bohužel teďko. Naopak, když budou vznikat ve veřejném vlastnictví nové zdroje rozvoje, obživy prostě důstojné pro lidi a tak dále, tak to bude, řekl bych, posun směrem k moderní velkovýrobě. Ta velkovýroba bude dominovat víc a víc. Jedině tam může konkurovat prostě na světových trzích. Nějací prťáci, prostě malozemědělci a tak dále. To jsou takové nostalgické všechno. Já to nikomu neberu. Jestli se chce udřít na maličkém políčku někde, ať se udře. Já mu jako tomu nemůžu bránit. Nic mu nechci brát. Ale že to neuživí tuto zemi. A že nás to ne, že to nevytvoří hráz proti tomu, abychom byli čím dál tím víc rabování a drancování ze zahraničí, tak to snad pochopí malé dítě. A zatím to nikdo nenastoluje. Je to hlas na poušti, co tady si povídáme. Já nevím, lidé se strašivě pletou i ti, kteří to myslí v zásadě asi správně, že oni si z faktu, že zatím nelze se prolomit za hranice kapitalismu, jak si ocitají v takové samovazbě ducha. Aha, takže můžeme nastolovat jenom to, co by nám jako třeba i prošlo v parlamentu teďko, jakože to tak není. Musí namalovat přeci celý obraz toho, co se s touto zemí děje, pravdivý, s jejími velmi nerovnoprávnými vztahy ke škodě naší, se západním, hlavně západním kapitálem a politickou mocí a začít budovat reálnou konkurenci, která bude zároveň předmostím té budoucnosti. Čím víc, ještě jinak ve zkratce, moderní průlomy moderní ekonomiky, velkovýrobní průlomy mohou vzniknout jen jaksi z moci a zásluhou těch, kdo na to mají dost síly. V tuto chvíli nikdo jiný než stát a jiná veřejná moc na to tu moc a ochotu nemá. Kdyby měl, tak to dávno předvedl. A čím víc bude ekonomická modernita stělesněna těmito projekty ve veřejném vlastnictví, často v partnerství s poctivým privátním kapitálem, středním, velkým, menším, no tak tím víc bude investováno do budoucnosti, kdy v jiném mezinárodním poměru sil a tak dále lze o to sláz si se dostávat až za hranice kapitalismu a vycházet naproti skutečným potřebám lidí a ne být vlečen nebo být vlečeni vrtochy nenažraných prostě privátních podnikatelských kruhů. To je přece jednoduchá matematika. Žádná malovýroba a žádná jako návrat kamsi do první republiky, jako to někteří sní, prostě to je nesmysl. To je cesta do ještě většího marazmu, ještě níž prostě do situace, kdy si s námi bude pohrávat ten okolní svět hravě a k naší velké škodě. Asi tak, pojďme dále. A tady je otázka k témuž. S velkovýrobou nemáte úplně pravdu. Několikrát jste tvrdil, že jedině průmysl a velkovýroba má šanci a může být konkurencí. Troufám si mírně oponovat. V základní produkci materiálu, tedy v těžkém průmyslu, bez diskuze ano. Ale kam už má smysl velkoprodukce? Kam až má smysl velkoprodukce, když nějakých 60% výrobku je nadprodukce, která se nikdy neprodá a rovnou končí na skládkách? Není lepší řešení část výroby směřovat tak říkajíc na míru, technologie to bez problému a v široké míře umožňují. Jasně, možné, mnohé by se muselo překopat, ale než mě zatratíte, nechte si to proběhnout hlavou. Paní Aleno, já s váma souhlasím. Vy přeci z toho, že budou velké životaschopné velkovýrobní celky, ještě neplyne, že musí chrlit určité artikly prostě v 10milionových masách a tak dále. Vy přeci to, že budou dostatečně ekonomicky silné, životaschopné, odolné vůči tlakům konkurenčním a dalším, vydírání všeho druhu, tak jim dá šanci
i diverzifikovat ten výrobní program tak, jak vy říkáte. Ještě když to budou malí, s proměnutím prťáci, nechci se nikoho dotknout, tak jejich schopnost touto cestou jít je minimální. Já uvedu příklad z Ruska. To je ta nikoli neznámá společnost Rosatom. To je podnik, který v podstatě navázal na sovětské dědictví existující pod hlavičkou ministerstva středního strojírenství. To byla taková zakuklená formulace, kde byla též zaparkována, bych tak řekl, sféra jaderné energetiky, produkce jaderných reaktorů a podobně. Československo, to jsme tady mnohokrát už říkali, velmi těžilo ze spolupráce s tímto sektorem sovětským. Vyrobili jsme těch 24 jaderných bloků v podstatě sami na základě sovětské licence za velmi aktivní účasti i našich konstrukčních, technologických a jiných specialistů, kteří, a jistě žádný Rus by se neurazil, kdyby to slyšel, dokonce pomohli kultivovat a v něčem jako vylepšit a přesnit a tak dále některé, řekl bych, součásti těch jaderných zdrojů sovětské provenience. To byla vzájemně výhodná prostě součinnost. Pardon. Rosatom nebyl zprivatizován, podařilo se, respektive ta struktura nebyla zprivatizována, přelila se do holdingu Rosatom, který je státní. Jeho šéf, jmenuje se Lichačev, chodí na koberec výlučně k prezidentovi Ruské federace. Veškerá rozhodnutí zásadní povahy se dějí na této úrovni, a ne, že by nějací pohrobci od cinovské éry do toho kafrali a mohli to rozkrádat a podobně. A ten Rosatom, já jsem četl velký rozhovor s tím Lichačovem, s tím generálním ředitelem, je velmi diverzifikovaná struktura, která čím je větší a odolnější vůči tlakům všeho druhu a životoschopnější z hlediska financování externího a tak dále a uplatnění na zahraničních trzích, tak tím víc si může dovolit vstupovat i do sfér dalších a dalších sfér, které často nejsou úplně bezprostředně spjaty s jadernou energetikou, a testuje si potenciální partnery, že s nimi uzavírá privátní, s nimi uzavírá určité smlouvy obchodní, výrobní a tak dále, ad hoc na určité komponenty, na nějaké prostě jednotlivé artikly, a vyhodnocuje se velice, velice přesně a náročně, nakolik to partnerství je opravdu přínosem. Tam, kde je přínosem, tak to kultivuje dál a dochází k nějakému srůstání a různým formám partnerství. A tam, kde někdo jenom sliboval hory doly a neuměl to, no tak ta smlouva skončí a tak dále. Je to mimořádně životaschopný podnik a dneska má jenom v zahraničí téměř 50 kontraktů na dodávky jaderných reaktorů, jaderných bloků, prostě na klíč. A znovu chci zdůraznit, není to jaksi podnik, který by vyráběl pouze jaderné elektrárny. Naopak se to rozšiřuje dál a dál a dál. Tam je relativní samostatnost samozřejmě těch přírůstků, nicméně je to organicky provázáno. Navzájem si to pomáhá k vyšší životoschopnosti, odolnosti, rentabilitě a tak dále. To je moderní velkovýroba, která absorbuje i řadu oborů, artiklů a tak dále, které kdyby zůstaly jenom předmětem činnosti menších ekonomických subjektů, tak by možná naráželi velice rychle na určité překážky, mohli by prostě i prohrávat té konkurenci a podobně. V tomto velkém vertikálním holdingu se jim daří podstatně lépe. To je model budoucí prostě moderní ekonomie. Když se zamysleme nad tím, co dělají velcí žraloci prostě v Americe. General Electric. No, původně byla v určitém oboru, no od té doby se rozrostla, diverzifikovala svůj předmět činnosti. Má velmi silný bankovní prostě sektor a tak dále. Co dělal František Čuba v československých podmínkách? Taky vytvořili silné zázemí prostě v potravinářském sektoru a nabalovali na to další až po kompletaci prostě počítačové techniky a podobně. A vy máte pravdu, paní Leno, že dnešní

0: touto cestou, je nepoměrně menší, než když je to součást většího celku. Z druhé strany je pravda, to bylo za takzvaných stalinských časů v Sovětském svazu, což si s Evgeniem Spicinem tady rád nahlas vysvětlíme s vámi. Vůbec není pravda, že než nastoupil Chruščov a banda jeho pohunku, tak desítky a desítky procent produkce pro potravinářské a spotřebního zboží vznikala v nestátních malých prostě ekonomických jednotkách. V Rusku se tomu říká artel, že jo? Je to v podstatě družstvo. A ten Chruščov sofisko zestátnil, zglajšal to, ale bylo to k ničemu. Nikdo neříká, že by to tak nemělo být i třeba v České republice. Ale i tyto podniky zpravidla ocení, že mají za zády nějakého silného spoluhráče, který nenechá padnout, kterým pomůže na trhy, kterým pomůže k výhodnějším úvěrovým prostředkům, kterým pomůže zaručenými dodávkami výrobních vstupů prostě a tak dále a tak dále. V tom Sovětském svazu například ty státní traktorové stanice a další, řekl bych, pudlomy modernity do zemědělství velmi pomáhali prostě zemědělským podnikům kolchozním, ale i další povahy, které, nebo dalšího typu, které by bez toho se nedostávaly na vyšší úroveň jako produkce. A tak já to jsem se už rozpovídal možná příliš moc. Čili to není v rozporu, paní Aleno, vůbec, naopak. Pojďme dále, co tam máme ještě, Jitko, máme-li?
1: Ano, určitě. Potom nesmíme zapomenout ještě na naši pravdu, jo?
0: Ano,
1: tak pojďme ještě teda ty otázky. Tak já to tady dávám.
0: Tak mi to dej na
1: obrazu. Ostravě kandiduje Stačilo a KSČM zvlášť. Přitom někteří členové KSČM jsou na kandidátce Stačilo. Koho mám volit?
0: No, bývalo takové pořekadlo baborať. Mně to je docela ženantní na to reagovat, já jsem si toho povšiml. Nechci své stranické kolegy tady veřejně nějak kritizovat či co, ale velký smysl to nedává, když to řeknu hodně diplomaticky. Volit, no, asi se tam znáte, konkrétní lidi tam znáte, takže si asi vyberte podle toho, jaké máte sympatie k těm či o něm. Mě třeba Kateřina Trávničková, velmi bojovná naše kolegyně stranická, se přijala se mnou radit o tom, co a jak, a žádat mě určitou podporu, tak toho jsem se zhostil s radostí, že Kateřina je velká bojovnice. Ale jak to tam mají vedle sebe, proti sobě, podle mého soudu je to nešťastné. Měli se asi dohodnout nějak prostě lépe. To není jenom případ Ostravy. Jinde proti sobě do Senátu kandidují lidé, kteří by vůbec neměli proti sobě kandidovat, protože se budou navzájem oslabovat. Jsem tady uváděl asi už příklad, pokud ano, tak se omlouvám, pokud ne, jako řeknu teď. Kdy profesor Turánek, skvělý prostě vědec ve velmi významném oboru, se ocitl ve stejném volebním obvodu, jako je doktorka Klára Samková. Žena, která zase je velmi viditelnou právničkou, advokátkou, ale i bojovnicí v politice za řadu ušlechtilých prostě cílů. No oni to o sobě zjistili nějak, až když se to stalo. No a teď co s tím, už zaplatili ty kauce a tak dále. Podle mého soudu je to neštěstí prostě hrozné. Teď po mně nějak se chtělo, abych do toho, co si vnesl, já jsem říkal proboha, co já do toho teď můžu vnášet, to jako mám jedno z nich přesvědčit, že to musí vzdát. No nechtějte to po mně. Je to hloupé, ale prostě, a není to jediný případ. Pojďme dále.
1: Dobře. Tak. Chtěl bych se zeptat na vývoz obilí z Ruska. Čím se stalo, že z masivních dovozů za SSR se to tak silně obrátilo na masivní vývoz z Ruska nyní?
0: Dobrá otázka. Trošku zahambující pro člověka, jako jsem já, do jisté míry, ale jenom na první pohled. Až si budeme povídat s Evgeniem Spicinem, tak se dostaneme i k tématu, co se stalo se sovětským zemědělstvím za Chruščova. Ten člověk měl zvláštní dar prostě

poničit, na co šach. Sovětské zemědělství po druhé světové válce bylo samozřejmě velmi oslabené. Na venkově chyběly miliony a miliony chlapů v produktivním věku, pač padli nebo byli zraněni a tak dále a tak dále. Chyběla tam i ta politická, řekl bych, vůle. Za velké vlastenecké války padly 4 miliony sovětských komunistů. To byli lidé, kteří byli jaksi, ne protože z nějakých důvodů, že byly privilegia, ne. Do komunistické strany v 30. letech za války vstupovali lidé odhodlaní svoji zemi někam posouvat. Ne se dívat, jenom to byla prostě čest. A v řadě, takhle v roce 46-47 došlo v Sovětském svazu k velkému suchu. A je obdivodné, lidé si z toho dělali takové hloupé jako poznámky, ale jestliže nám Sovětský svaz pomohl velkými dodávkami obilí v roce 47, kdy Československo také strádalo velkým suchem, zemědělci bohužel měli problém velký, tak to bylo, v podstatě si to utrhli od úst sami doma. A tam byly velmi nesnadné podmínky. K tomu přistoupil fakt, že nedostatek lidí v produktivním věku schopných prostě pohnout s něčím. Za situace, kdy byly vytřískány technické prostředky sovětského zemědělství, byly poničeny, na to s Evgeniem Spicinem řekneme, ta čísla jsou strašlivá. Kolik traktorů, kombajnů, nákladních aut, všeho bylo prostě zrujnováno tou válkou. Tak dosáhnout v prvních letech po válce obratu k lepšímu bylo velmi nesnadné. No, pak se to nějakým způsobem rozvíjelo, přišel a stali na lidé kolem mě, měli velmi zajímavé náměty. Například někdo se tomu posmíval, ten tramopolní systém a řekl bych systém výsadby velkých lesních komplexů a řekněme i větrolamu, tam, kde vítr na těch planinách ruských velkých je schopný při erozi půdy odnášet tu úrodnou půdu někam, prostě tu zeminu úplně někam jinam a tak dále. Tak už od konce 40. let se začal realizovat velmi velkorysý projekt, který tomuhle čelil a dokonce prokazatelně přinášel výsledky už. Zvyšovaly se výnosy zemědělských plodin a tak dále, protože ty podmínky nebyly tak, řekl bych, ničeny vodou a větrem, když to tak řeknu. No, přišel Chruščov a ten takhle do toho začal vnášet pozoruhodné ptákoviny. Takže napřed velmi rychle ořezal právo lidí na venkově mít velké záhumenky. Ti lidé z toho žili a byli i schopni nemalou část výnosu těch záhumenků si realizovat na maloobchodním trhu. Přispělo to k růstu jejich životní úrovně a lidé z měst nebo z jiných míst, kde si nemohli takto prostě pěstovat a chovat zvířata a podobně, pěstovat plodinu, tak to nakupovali a pomáhalo to řešit velký problém. Pak to došlo tak daleko, že Chruščov dělal ty prapodivné reformy typu, že celina, že jo, tak všeho nechali a někde v Kazachstánu, v místech, kde se vůbec do té doby v podstatě nic nepěstovalo, tak tam nastěhovali mraky lidí, museli jim tam vytvořit dopravní a ubikace a něco všechno, stálo to mraky peněz. No a výnos toho všeho po několika letech byl výrazně záporný. Jo? Ty náklady byly větší než ty výnosy. A směřovalo to špatným směrem. No a na přelomu 50. a 60. let akademik Keldysh, což byl šéf Sovětské akademie věd, skvělý matematik, který se podílel na vývoji jaderný zbraně, hlavně raketové techniky sovětské, tak ve velmi důvěrném sdělení vedení země, o to nepsal sám, že, ale jako šéf té akademie věd, to zaštítil a podepsal, doložil, že přestože v té pětiletce, která to už byla, přibylo 10 milionů sovětských obyvatel, občanů, tak zemědělská výroba se nezvýšila vůbec. Vůbec. To byly ty připitomnělé rádoby reformy. Včetně toho, vzpomenete si, kdo jste starší generace, že Chruščov
jezdil do Ameriky a ty tam viděl kukuřici a všude kukuřici, říkal jsem mu kukuruzník a tak dále. Tak byly to svévolné voluntaristické zásahy, které ničily prostě to, co ničit neměli a tak dále. No a za této situace se začalo dovážet obilí ze Sovětského svazu. Poté, co vlastní hloupostí chruščovské party si poničili z velké části prostě agrární sektor. Trvalo to poměrně dlouho a byla to ostuda svým způsobem, protože jistě tak proč dovážet obilí někde z Kanady a ze Spojených států. Pak se to vydávalo za jakousi přednost, takže někdo tam tomu bránil někde v Americe a američtí farmáři byli rádi, kanadští samozřejmě taky. Objektivní důvod už ty roky po válce proto nebyl. Byl to důsledek naprosto chybné, voluntaristické, bláznivé politiky lidí, kteří chtěli stůj co stůj něco dělat jinak než ten Stalin. Takzvaná destalinizace. Ta byla tak důsledná, až byla ničivá prostě v řadě oborů. Asi tak. A dneska naštěstí se do toho vložili prostě síly, které

0: vědí, co to je moderní velkovýroba, no a ve velkém se to najednou daří, protože už do toho nekecá žádný Chruščov, no, asi tak. Co to máme, Jitko, ještě? Máme-li?
1: Já jsem tady, já tady pracuju s četem.
0: Tak mi pošli další otázky. Souly. Tak.
1: Dobrý den, pane Skálo. Jaký je váš názor na závěr vyšetřování mezinárodního týmu?
0: Se střelením malického dopravního letadla MH17 jsou jejich důkazy skutečně průkazné. Já nejsem letecký expert, nic na ten způsob, ale sleduji tu polemiku, která kolem toho prostě probíhá. Ruská strana opakovaně upozorňovala na to, že jí nebyla umožněna adekvátní účast v tom vyšetřovacím procesu, že se co si tvrdí, ale ti, kdo se mají účastnit té procedury, tak jsou z toho vytlačeni a že považují celý ten proces za cinknutý, tendenční a vedený směrem, který má jaksi očernit Ruskou federaci. Ruská strana též, a nebyla sama, předkládala, řekl bych, docela pádné argumenty o tom, že k tomu nemohlo dojít tak, jak se tvrdí, jak tvrdí prostě ten západní vyšetřovací, řekl bych, mechanismus. No a do toho ještě přeci vystoupil, je to asi 20 roky, malajzijský prezident a řekl, že on prostě vůbec nedůvěřuje těmto závěrům a že je přesvědčen, že to udělal někdo jiný, jako se jmenoval kdo. To samozřejmě u nás jako tak proběhlo, asi půl hodiny to někde vysílo na webech a pak už to bylo jaksi odstrčeno, aby to pro Boha nikdo jako neviděl a podobně. Já osobně se domnívám, že to vyšetřování je vedeno velmi tendenčně, účelově a s cílem satanizovat prostě Ruskou federaci a tak dále. Já předpokládám, že se ruská strana ještě ozve a že se dočkáme nějakých pádných argumentů. Podobně jako třeba v kauze Buča, to jste možná zaznamenali, kdy to je ta kauza někdy z jara roku 2022, kdy jeden den se radoval starosta města Buča, že tomu žádní Rusové nejsou. A asi 3 dny na to bylo na kamery, to všichni to viděli, a asi 3 dny na to najednou leželi kvanta mrtvol někde na ulicích. A bylo řečeno, že to jako tam nechali, tam povraždili Rusové. Ruská strana se dožadovala opakovaně důkazů a dožadovala se konkrétních jmen těch lidí, kteří tam teda leželi jako mrtví. No a nikdy nedostala žádný seznam, ukázalo se přednedávnem, proč asi. Ruská strana totiž se dožadovala toho seznamu i od sekretariátu OSN, od Guterreše, generálního tajemníka a dalších. Nikdy ten seznam nedostala. No a teď v té Buče byl postaven jakýsi pomník, nebo jak to nazvat, a tam je deska, na té jsou uvedena jména těch, kdo byli údajně Rusy zavražděni v Buče. A dali si práci někteří novináři a jiní experti. No a teď se smějí, posmívají se těm autorům celé té konstrukce, že zaprvé tam jsou jména skutečných důstojníků Azovu, což je ta neonacistická struktura, byť teď to všichni popírají, že není jako neonacistická, no ale jako takovou ji hodnotil i americký kongres ještě v roce 2015. A čili tam jsou jména uvedená důstojníků vysokých této struktury a zároveň tam jsou jména lidí, kteří, jak se ukázalo, žijí úplně někde jinde. Čili celé je to takové jako, jsou to takové nějaké nové Vrbětice. No a tam ještě si někteří autoři všímají toho, že tam se i symbolicky vždycky volí to místo, aby to jako působilo určitým dojmem. Buča, že anglicky se řezník řekne butcher. A proč zrovna Buča, tak to se jako pro světovou veřejnost to má jako vyvolávat tyto asociace. Podobně jako Katyň je místo, které je vlastně do jisté míry v

0: vzdálené určitou měrou od toho, kde byly nalezeny ty mrtví prostě Poláci a tak dále. Pak kolem toho nastala celá ta kauza, která se vleče dodnes, nás kvůli tomu odsoudili a podobně. Ale Katyň, přestože to místo se jmenuje úplně jinak, kde ty hroby jsou, nebo byly, tak že to souvisí s pojmem kat. A v polštině kat se nějak řekne podobně jako český, ne-li stejně. Takže někteří upozorní na to, že i volba míst pro podobné hrádky má vždycky taková, aby měla v sobě i tu dráždivou, abych tak řekl, symboliku. Já jsem zvědav, co na to řeknou jiné instituce, na závěry toho vyšetřování. Osobně to považuji za účelovou záležitost, ale mohu se mýlit. Opírám se i o spousty pochybností a údajů, které o tom byly zveřejněny v minulých letech. Mimochodem ta Buča, ještě krátce, když jsem se o tom zmínil, tak to je v místě, kde ruská armáda už byla od počátku té invaze v únoru 2022. A ona odtamtud odešla jenom proto, že nabídli Ukrajině tu dohodu prostě o tom, že ten konflikt skončí a Ukrajina bude neutrální a nebude tam zakazovat ruský jazyk a nebude tam hromadit prostě nějaké útočné zbraně a tak dále. No a takže jako gesto dobré vůle ruská armáda, která už byla tam poblíž Kyjeva, tak se stáhla. A vrátili se tam jaksi ukrajinské síly. No a najednou po 3 dny poté, co starosta se radoval, že už tam nejsou Rusové, tak se najednou na ulici, které předtím byly prázdné, najednou objevily desítky těch mrtvol. Tak asi tak, no. Pojďme dále.
1: Jsem tady. Tak. Poprosím o porovnání učení KSB ze studia marxismu, leninismu. Dá se doporučit širším vrstvám tyto a nanovo tak vyučovat lidi kvůli politickému rozhledu lidí, no?
0: Já jsem na tohle téma měl 2 dlouhé besedy s kluky, kteří, říkám, kluci jsou mladší, Frantou Balejem a jedním jeho kolegou. To jsou sympatický chlapi, jako já mám je rád, jako smíří ušlechtilým směrem. A oni se zakoukali do té koncepce společenské odpovědnosti. A já jsem se jim pokoušel zdvořile vysvětlit, že to je určitý derivát toho, čemu my říkáme historický materialismus. To znamená marxistického pojetí dějin a společnosti. A oni se mě pokoušeli říkat, že vlastně jako ne až tak. Já jsem říkal, chlapi, já si toho vážím, že s tím někdo přišel. Bylo to na přelomu 80. a 90. let, kdy byl marxismus napadán i v Sovětském svazu a pak v Rusku a tak dále. A skupina ruských vědců, myslím, že to bylo v Leningradě, se rozhodla, že přijde s koncepcí, která bude bránit některé základní, řekl bych, hodnoty a myšlenky a programové cíle a tak dále, toho, co hájil marxismus vždycky, a bude to pod jinou hlavičkou trošku jako vnášet do veřejného povědomí. A říkal jsem, ale ta koncepce společenské odpovědnosti je pojata jako v podstatě teorie řízení a nikoli teorie společenského vývoje. A to je v pořádku, to ježišmarja. Je to jiný zorný úhel, já to respektuju. A pak jsme se dostali na detaily. Kdo to, předpokládám, že autor této otázky je stoupencem asi té koncepce společenské odpovědnosti. A tam se tam mají takovou pyramidu a vrstvy a třeba ekonomická sféra je tuším asi 4. v pořadí nebo co. A ještě výš jsou jiné, řekl bych, sféry. A teď jsme se přetahovali tak s úsměvem, aspoň z mé strany s úsměvem určitě, o to je, proč je ekonomická sféra na 4. místě a ne někde vejš a proč je nad nimi nějaká, že jako konceptuální a podobně. Já říkám, chlapi, neblázněte. Ve finále se ve společnosti přeci uplatňují názory, teorie, koncepce, které obrážejí zájmy těch, kdo mají v rukou ekonomickou a ergo i politickou moc. Ne, to je výš, ty koncepce jsou, že kdo teda je ten car či pambíček rozhodující nezávisle na ekonomických zájmech těch a tak dále. A tak jsme se takhle pořád přetahovali. A smáli jsme se to, já jsem se tomu smál. Kluci říkali, že se k tomu ještě prostě někdy vrátíme, já jsem připraven si s ním o tom znovu popovídat. To není pro Boha snaha jim zakazovat komukoliv jinému, ať se zabývá touto koncepcí. Ona je nepochybně lepší než to, co dneska se vydává za kámen mudrců. Každopádně. Je to koncepce, která klade důraz na kolektivní zájmy prostě lidí, ne na to, že prostě každý z nás má být tomu druhému vlkem a teda urvat si na ke škodě těch ostatních. To je na ní velmi sympatické, jako celá řada dalších věcí. Chci to zdůraznit i tady. Nicméně má to svoje slabiny, když dovolíte, o kterých si můžeme znovu povídat. Jako, no, to není o tom, že bychom byli ve válce. Asi tak. Co tam máme, Jitko, dalšího?
1: Ale pojďme na to, abychom nezapomněli na ty naše noviny.
0: A noviny, počkej, já musím najít.
1: Já totiž mám obrázek, tak bych ho sem chtěla dát taky.
0: Šoupni ho tam a já se jdu podívat na ty noviny. Počkej, tady někde jsou. Tadyhle, upoutávka. Aha, už to vidím.
1: Už to vidím.
0: Tak, obrázek dej. Hlavním tématem je skandální vystoupení amerického prezidenta Donalda Trumpa na výročním zasedání Valného shromáždění OSN, kde ani neskrýval, že o osudu cizích zemí mají podle Washingtonu rozhodovat síla, ropa a obchod. Praha nesmí být ten městem pro bohaté, říká v rozhovoru s levicovým kandidátem na primátora Prahy Petr Vlček. Doporučujeme i trefný komentář o dlouholetém přátelství šéfa sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernda Posselta a expremiéra Fialy. Jsou dobrá témata, no. Jo. Ten projev Trumpův, já jsem to komentoval už ústy, teda, nebo reprodukci některých mých názorů Jeffreyho Sachse. To je to, co vykládal v tom Valném shromáždění. Ten Trump, to je skutečně nevídané. Jako tady je hezky zobrazen ruku na globusu, že on bude rozhodovat. Říká, já mám těžké rozhodnutí. Já se rozhodnu, jestli se teda nějak s těma Iránci dohodneme, nebo jestli anihiluji, jestli prostě zlikviduji tuto zemi. To je jako konvenčními zbraněmi jí není schopnej zlikvidovat. To by musel nasadit jaderné zbraně. Tak nevím, no. Jestli je to jenom věkem v jeho případě, co povídá, nebo je určitým zoufalstvím z toho, jak se mu málo daří některé věci prosadit. Tak jo, asi tolik. Pojďme dále.
1: Čověče, Pepčo, nepovedlo se mi, tak jim to ukazuju až teďkon.
0: Ukaž.
1: Ale to je úplně jedno. Víš, ten obrázek se mi nepovedlo, podle mě ho neviděli. Já vůbec nestihl.
0: To já ho vidím, teda.
1: Teď už jo, no teď jsem mu tam dal úplně jinak. Ale to je úplně jedno. Já ti tady dám poslední záležitost a pokusím se to zase odstranit.
0: Ano.
1: Ale jiným způsobem. A to je toto. Pane Skálo, jste velice zdatný rétor. Bohužel všichni, který se to týká, trpí hluchotou a absencí logiky, jinak hodně zdraví.
0: Moc děkuju. Ta zpráva má dva konce. První je kompliment na můj adresu, děkuju. Já, aby to nevyznělo hloupě, že se považuji za nějakého pambička a lidi kolem sebe za hlupáky, to v žádném případě. Ale sdílím s autorem této věty, těchto dvou věcí, tří vět, určitý smutek z toho, že oč víc se snažíme některé pravdy mezi lidi dostávat, tím méně se někdy daří dosáhnout, aby se uchytili na ploše, řekl bych, adekvátní vážnosti problémů, o nichž se bavíme. To se bohužel daří jenom z části. Má to ovšem i příčiny, které nejsou vidět až tak na povrchu. Víte, cenzura má různá stádia a různé formy. Za času Alexandra Bacha po revolučním roce 1848 ta cenzura byla taková nezastřená a jako všechno se muselo napřed to přinést cenzorovi, on to jako odsouhlasil nebo neodsouhlasil. Takhle tomu bylo ve spoustě jiných zemí. Byli velmistři, takový Vladimír Ilič Lenin, dokonce za první světové války napsal to epochální dílo Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu tak, aby mohlo být v carském Rusku v roce 1916. To jako obdivuhodný kousek. On sám byl přitom v zahraničí, že on se tam nemohl zdržovat. Cenzura, taková ta viditelná, leckého dráždila. Dneska, troufám si tvrdit, ta cenzura je nepoměrně rozlezlejší, nepoměrně efektivnější z hlediska prostě toho, co sleduje, ale je páchána ze zákulisí. Je anonymní, nikdo vám jako se nesedí žádný v kloťákách, že by vám škrtal v článcích, nebo že by zavíral rovnou lidi, že by volal lidi jako redaktory Rudého práva za první republiky a tak dále, že se jim nelíbil nějaký článek, tak buď vybílili celou tu stranu, nesměla vít, anebo dokonce chodil do vězení, to byl takový tajemník redakce a ten měl vždycky ten kufříček. To byl muž, který byl obětován, já jsem jednou z nich znal, jmenoval se Josef Šedivý. Ten chodil každou chvíli za katr za to, že se cenzorovi znelíbili ty čivany, prostě projevy nebo články a tak dále v Rudém právu či v jiném komunistickém tisku. Nebudu popírat, že i za socialismu, zejména do roku 68, existovala hlavní správa tiskového dozoru HSTD, která plnila do jisté míry podobnou roli. Nikoli ovšem v zájmu nějakých miliardářů, ale v zájmu lidí živících se normální prací a tak dále. A ta forma byla taková jako už historická. Po roce 68 už nikdy cenzura tohoto typu u nás zavedla. Nebyla jen tak mimochodem. Byla pouze odpovědnost šéfredaktorů za to, co jako se odehrává v jimi svěřeném médiu. A ta snad jako dneska není. Dneska si může šéfredaktor jako dělat, co chce. A ti, co za ním stojí, říkám majitele, miliardáři, kteří jsou majiteli těch médií, se na to budou jako jenom dívat. To někdo myslí vážně, tuhle tu báchorku, tuhle pohádku pro dospělé. Dnešní novináři jsou nepoměrně, bych tak řekl, vycepovaní víc k tomu, že musí velmi přesně nepřekročit určité hranice. A když je překročí, tak letějí prostě a nestačí se divit. Nikdo jim nic nevysvětluje. A oni vědí, že mají se udržet třeba na obrazovce těch televizních stanic, včetně České televize, takže musí velmi přesně vyjetřit, co se teď smí a co se nesmí a tak dále. Jinak, jakože by špatně dopadli. Přeci jeden sportovní redaktor mu uletěla ústa a ve nějaké reportáži, když mluvil o Kubě, to už já několik roků, tak prohodil, že Ostrov svobody a letěl. Okamžitě letěl, prostě co to dovolí říkat. Isla de la Libertad, Ostrov svobody, ježišmarja, ven s ním, jo, a tak dále. Vláďa Kapal zemřel na jaksi postih za jednu relaci o Katyni a tak dále, to víte prostě. To. Čili my narážíme na bariéry, které jsou někdy do nebe volající. Kdo to sleduje, tak třeba běží nějaká debata, kde třeba i já povídám, nejenom zde, ale i na jiných, tak bych v jiných relacích, které jsou pravidelně vysílány, například ta moje srdcovka takzvaná, a tam běží, kolik tam je diváků živě, a najednou se z těch stovek či tisíc to srazí na 20. No to tak nebývá, že by se mnohonásobně většího počtu najednou bylo těch diváků 20, jo, nebo 30 a tak dále. To je očividně práce zákulisních prostě struktur, které mají za úkol vymlčovat, vytěsňovat. Ta ženská, jak se jmenuje, Jourová, ta přeci řekla, ona přeci byla někde komisařskou dokonce, evropskou, a tam už pokřikovala, že je třeba nechat vyhladovět tu alternativu, že nesmí dostávat reklamu. Zařídit, aby byla vyhladověna. No, uznejte, to je demokracie výstavní. Takže přemýšlíme, nejsem sám, co udělat pro to, aby náš hlas byl slyšen víc. Já netvrdím, že když bude slyšet víc, takže všichni se s ním stotožní. Nicméně první podmínka je, aby ho slyšeli, aby ho slyšelo víc lidí. A pak je tu jiný moment, zkusím ho říct si nějak diplomaticky. Já se k němu vracím znovu a znovu i v těchto relacích. Ta kritická nota, ta alternativní nota vůči tomu, co se tady odehrává, je polovičatá. Ne snad v tom, a to chci znovu zdůraznit, že bys používala málo silných slov a nějakých výkřiků a výhružek a tak dále. Vůbec toto nemám na mysli. Ona jede po povrchu, ona bruslí po povrchu. Ona si všímá následků a následků následků a nevysvětluje hlubinné ekonomické a jiné příčiny toho, proč to směřuje všechno tam, kam to směřuje. Mohu vám říct, že jsem se zmínil v počátku této relace, že jsme měli tu dlouhou debatu s širokou škálou lidí angažovaných tak či onak směrem jako Ted Walter, to znamená odhalovat prolhanou válečnickou propagandu a operace pod falešnou vlajkou. A tak jsme se bavili a já v závěru říkám, přátelé, no, naší slabinou je, že se bavíme o tom, co je zpravidla až následkem. Byť vážným, ne, že by se o něm nemělo hovořit, ale neodhalujeme hlubinné příčiny. A oni to poslouchali. Nikdo se mnou nepolemizoval. Ani jeden se mnou nepolemizoval. Já jsem to říkal jazykem takovým srozumitelným nějakým. Nikdo se mnou nepolemizoval. Toto je naše strašlivá slabina. Teď se možná někteří urazí. Ale i ty tváře, nejviditelnější tváře české levice, to prostě nedělají v podstatě vůbec. Já teď nechci řešit, jestli to nechtějí, neumí, to ať se to rozebere někdo jiný. To se ani nehodí tady nějak pustě řešit. Ale jestliže budeme lidi upozorovat jenom na to, že teda, aha, teď se tady zbrojí a tohle tamto a mají z toho někteří nějaké zisky, a když bude jiný ministr, tak ono to jako bude jinak. A tak se nahrává té jalové barnumské šaškárně, bude líp. Nebude líp. Znovu uvěří lidé, že aha, tak on říká, že bude líp, tak mu dáme ten hlas raději Kováři nebo Kovářičkovi. Když Kováříček není dostatečně odlišný od Kováře, no, tak lidi dávají samozřejmě Kováři i hlasy ve volbách. Bohužel je málo odlišný Kováříček od Kováře. Já doufám, že mi rozumíte. Já se snažím na tom pracovat, ale nejsem atlas, který by unesl země kouli na zádech. Jsou někteří mladí kluci i mladé dívčiny na levici, radikální levici, komunistické levici, kteří podle mého soudu mají buňky si to osvojit a už na tom nějak začínají jako pracovat. Ale zatím je to strašlivě málo. Ten Gorbačov a ta parta zloduchů kolem něj srazila to naše hnutí neuvěřitelně prostě dolů. Zmrzačila jeho krédo, jeho program, jeho dějiny. No pak byly v popředí tváře prostě, které buď je vyhrabali někde v provincii a neměli nejmenší předpoklady stát se nějakými lídry skutečně levice. A nebo se nebyly dokonce za nějaké velké mozky začala vydávat lidi, kteří v životě žádný marxisty nebyli, předstírali cosi. Jeden takový vlasatý poslanec třeba, který už není členem naší strany. No ale ta média jako je líčila, že to jsou ty jediný chytrý. Ty ostatní jsou hlupáci, tyhle ty jsou ty jediný chytrý. To jsou ti noví, jiní marxisté a tak dále. Žádní marxisti to nebyli nikdy. Ale ten režim si to umí zařídit, aby nasvěcoval aureolu svatozář kolem hlav, které si to nezaslouží. A aby neustále satanizoval nás, kteří jdeme přesně opačným směrem. Asi tak. No. Já o tom něco vím, ať se mě to týká velmi osobně dlouhé roky. Takže. asi tak. Co tam máme, Jitko? Máme-li ještě něco jiného?
1: Ano, ano. Tak tady děkuji za odpověď, ale ještě. A také mě zajímá, jak vzdělávat lidi v politice. Proč je dle vás mezi lidmi tak malý zájem o hájení svých zájmů?
0: Zase skvělá otázka. Otázka k tomu, co mě velmi trápí. Víte se, politické vzdělávání kdysi za socialismu sice lidskou otravovalo. Nicméně lidi měli podstatně větší schopnost se nějak tak zorientovat v tom, co se kolem nich děje, protože procházeli nějakou politickou průpravou. V různých úrovních, i v odborech bylo a ve svazu mládeže, v komunistické straně a tak dále. Dneska v podstatě žádné politické vzdělávání už nikdo ani nemá. A veřejné mínění a názory se vytvářejí pokřikováním politiků a indoktrinací, prostě, kterou provádějí média. A když lidem nikdo nepomáhá se zorientovat, co je v jejich objektivním zájmu, kde jsou lidé v zásadě se stejným nebo podobným zájmem, co je spojnicí mezi jejich zájmy napříč prostě celou společností a co z toho plyne, tak se lidé uzavřou do ulity a nějak se starají víceméně o sebe. A já se také divím, když třeba se to všechno, co nám hrozí teďko, takže jako lidé na to taky koukají a někteří dokonce ani nevěří, že nám to hrozí, a nebo si říkají, no já nebudu do toho strkat nos. Jsou lidé, jsou taky existenčně vydíráni, pozor, to jako taková hypotéka, je lepší, jak modní dělá pendrek, to jako, to, jak sociologové tomu říkají disciplinizace. To, kdo má hypotéku na 20-30 let, tak si musí dát velký pozor, aby někde nešlápl vedle a nepřišel o svůj zdroj příjmu. Protože to je velká krize potom, často s kaskádovými následky rozvodu a sporu o děti a tak dále a tak dále. No, já to říkám někdy taky takhle. Druhý pol společenský, to je kapitál, taky se necpe do politiky celý. Má na to svoje, řekl bych, profesionální v uvozovkách, která u nás profesionální zpravidla spíše v uvozovkách, představitele, všechny ty tváře ODS, TOP 09 a STANu a tak dále. Průměrný podnikatel očekává, že jeho zájmy budeš hájit nějaká politická síla. A stejně tak to očekává průměrný zaměstnanec, dělník, senior, který poctivě pracoval celý život. A jestliže ty zájmy jsou zastupovány tak, jak jsou zastupovány, a jestliže dokonce schopnost nahlédnout pod povrch dění a odhalit mapu reálných zájmů a jejich demarkačních linií, co, kdo, proti komu a tak dále, no tak ty lidi sami na to přicházejí obtížně, mnohdy. To není, že chci urazit, oni mají jiné starosti, starají o svoje živobytí a tak dále. A krom toho vidí, že když ten střet je veden ze strany, řekl bych, těch postiženějších, tak mdle a tak dále, no tak si říkají, no a co já s tím budu dělat. Kromě toho do toho vstupuje pochopitelně faktor, že jsou lidé, kteří jsou rádi, když za ně zabojuje někdo jako jiný. A já vám to uvedu na příkladu, který jsem tady už asi uváděl, už bude 10. hodina, necháme toho. To je, myslím si, velice takový markantní příklad. Všichni slýcháte žvanění o progresivismu. Progresivismus. Že cokoliv je špatně, ty šílené Green Dealy a tohle a všechno, co z nich plyne. Takže to vnesli do západní společnosti nějací progresivisté. Z toho plyne jako, že progresiv, to znamená, aha, to je od slova pokrok, to znamená, že oni jsou to nějací pokrokáři blázniví, kteří nám chtějí vnutit svoje nějaké sociální inženýrství pokrokářského typu. A dokonce někteří říkají, že jako jsou to neomarxisti. Jako Takže já se vždycky směju a říkám, takže Ursula von der Leyen, o který říkají, že to jsou taky ty progresivisti tam v té Evropské komisi, a Kaja Kallas, a nebohý Síkela, který tam byl vykatapultován z České republiky, ať Slovák. Takže oni po nocích čtou komunistický manifest a Kapitál a dělají si výpisky a na tomto základě se pisují ty direktivy o tom, kolik máme mít větráku a soláru. To někdo myslí vážně, takovou zhovadilost. No. A proč tohle může mít až takový vliv? A takže i lidé, kteří, s kterým jsem kamarád, a jsou to i vysokoškolští profesoři, tak jako malinko to připouštějí tohle všechno. A dokonce říkají, že nějaký neomarxismus, že vlastně je a podobně. No, v té míře se to může dít jedině proto, že téměř nikdo nevysvětluje, jaký je reálný základ, hybný motiv tohohle zdánlivého šílenství. To je šílenství, ale je to šílenství posluhující zcela propracovaně, záměrně parazitním ekonomickým zájmům těch nejvyšších oligarchů. Bezkratce řečeno, jestliže se masa kapitálu, který se chce dál zhodnocovat, odtrhla od kupní síly lidí, bez níž se v plné míře zhodnocovat nemůže. Odtrhla se, protože stále víc nadhodnoty je odsáváno prostě tím kapitálem. A navíc ten kapitál světový se koncentruje, neustále centralizuje. To znamená, čím dál tím větší masa toho kapitálu je soustředěna v těch nejvyšších patrech, která jsou relativně málo početná. A tak ti, kdo sedí takto vysoko, potřebují vytvořit jiné způsoby, jiné metody, jiné mechanismy zhodnocování kapitálu. A to, tam se už celá ten blábol o ruce trhu, která moudře a spravedlivě jako o všem rozhoduje, ten dostává do nosu prostě těžký direkt. Tam žádná ruka trhu už vůbec není. Tam se dějí věci, které by ani žádná ruka trhu nikdy nikomu nepřihrála. Jako například, že máme zaplevelit celou Evropu nějakými soláry. Že tím máme poničit spoustu zemědělské půdy. Že tím máme způsobit vysychání krajiny. Deficit vody. Že, jak to říká správně Ivan Noveský, velký expert, u nás je instalovaná kapacita těchto obnovitelných zdrojů energie. Představuje 22% celkové instalované kapacity. Instalovaná kapacita, asi tušíte, o co jde, pro jistotu to zdůrazním, že postavíte nějaké energetické zdroje a jejich výkon může být prostě stavěn jako určitý. Jenomže to, co je u jaderných elektráren instalovaná a reálná kapacita jsou téměř stejné. U dobré elektrárny na uhel, na fosilní paliva, je to totéž. Když to u těch solárů a větráků, ta instalovaná kapacita činí 22% celé české bilance, ale reálná kapacita činí 4%. Jo? Čili to je těžce ztrátový přístup, kdy se naprali a perou těžké prachy do výstavby těchto rádoby obnovitelných zdrojů. No jo, ale oni, kolik je to? 22 děleno 4 je no, asi 5 a něco. Takže to má výkyvy nahoru dolů. A aby to unesla vůbec, aby lidé měli elektřinu a podobně, musí být k těm takzvaně obnovitelným budovány ještě záložní, které jsou stejně na stabilním produkci elektřiny z fosilních či jiných prostě paliv nebo zdrojů. Takže toto musíte, ale ti, kdo to dělají, vnutí společnostem typu České republiky jedině násilím. Že si vymyslí Evropská komise, že to tak musí být, tam to někde jako odsouhlasej, a teď, protože evropská legislativa je nadřazena českému právu, no tak to nám to uloží a tady všichni vykukové kolem toho běhají, ještě na tom vydělávají těžké peníze. Stejně tak je tomu ze spoustou prostě jiných věcí, které jsou naprosto, nikdo je nepotřebuje. To je ten nový rys. Dřívější kapitalismus sice nebyl žádný velký lidumil, ale v podstatě jako se rozvíjel a ten kapitál vydělával z velké části na tom, tam mám krásný šanty, víte to. Vydělával na tom, že tak či onak jako uspokojoval, dodával něco, co někdo opravdu potřeboval. Tyhle ti hoši, ty vnucují, vydělávají těžké prachy na tom, co nikdo nepotřebuje. Potřebují akorát oni, aby ty prachy mohli vydělat a pochopit, že si najmou prodejné akademiky a novináře a podobně, kteří tlachají od rána do večera, že to je prospěšně, že to zachrání přírodu a já nevím, co všechno. Ale pravda to není. Není na tom pravdy ani trochu. Jakmile se lidem začnou vysvětlovat tyhle věci, tak najednou nahlédnou do pozadí toho, co se jim zdálo být, aha, tam nějaká banda šílenců v Evropské unii si vymyslela soláry, větráky a tohle. No tak co se dá, a emisní povolenky, no tak až tam přijde jiná Ursula, tak se to jako změní. Ne, to tak není. Ta Ursula vykonává vůli těchto těžkotonážních parazitů. A od toho jsme marxisti, abychom rozuměli tomu, co se odehrává v reprodukci kapitálu. A ne, abychom jenom naříkali, že kapitalismus je málo spravedlivý a taky vede k válkám. To je tak na úrovni odborářského činitele, který musí združovat levicově, pravicově, katolicky, ateisticky a tak dále orientované členy odborů, a tak to je tak zhruba odpovídají úrovni, ale skutečná levice, antikapitalistická levice, no ta, která to o sobě povídá, tak přeci musí zvládat tohle. Jinak je k ničemu, jinak je zbytečná, bohužel. Ježíš, to je hodin.
1: Musíme popo, ale dáme to. Takže já přečtu tady rychlovku jenom. Pane Skálo, to vaše knihovna je krásná. My máme taky po celém pokoji na všech stěnách. Jsem ráda, že i moje děti čtou. Taky jsem si všimla, že hodně znáte lidi, které posloucháme, mají taky knihovny.
0: Tak, ale děkuju moc, to je hezký. Ano, já bez knížek to neumím. Je to moje celoživotní záliba. To zdaleka není všechno, náš byt je obestavěn knížkami, ještě mnohde jinde, včetně v předsíni, po celé šíři té předsíně, jako a police a tam jaké jsou knížky. Akorát to se blbě luxuje, protože to musí člověk vylejt nahoru, prach se do toho chytá. Já mám i jiné skrýše na knížky, nebudu říkat, mám jich hodně. A jsem rád, že nejsem sám. Děkuju, že to takhle vidíte. A máte pravdu, že jsou lidé, kteří dneska knížky vůbec nemají. Bohužel nemalá část domácností mladší generace, když tam přijdete, tak tam knížky v podstatě vůbec nejsou. A i ty byty jsou budovány tak, že ta knihovna by tam v podstatě jako byla obtížně umístitelná, nějaká trošku větší. A o to víc se pohybujeme mezi lidmi, kteří knížky mají rádi a sbírají je a tak dále. Byť dneska to není moc laciná záležitost. A já si myslím, že já když přijdu k někomu na návštěvu a mají tam knihovnu, tak já se neubráním a chodím a koukají, co všechno mají. A třeba tam mívají i tituly, které já nemám a které jim tak trošku závidím. A někdy třeba je potom i někde seženu a tak dále. Bez knížek ne, to jako je špatně a už nechci zdržovat. Ale já třeba teď hodně čtu i knížky v e-formátu, a místo, abych si v nich potrhával, tak si zažlutuji ty pasáže, které abych je nemusel hledat. Ale je pravda, že knížka ve standardním provedení vytištěná, to prostě je něco jiného a moje generace minimálně už se neodnaučí mít k tomu nějaký kladný vztah. Karel Marx si taky v tom potrhával a říkal, že knihy jsou mý otroci. To je hezká formulace, už je 22 hodin pryč, nebudu dál zdržovat.
1: Úplně poslední, ano. Přečti si ho.
0: Co prosím říkáte na odstranění sochy památky na Zivu kosmodělenskou na Ukrajině? O této nehoráznosti informoval poslanec Bláha, čestý památce. To zvracet a až bych ty lidi potkal, musel bych se velmi držet, abych se nedopustil fyzického násilí, protože tak odvážná žena, která se obětovala, a tihle grázlové, pyšný na nacistický rodokmen, prostě boří i tohle, to opravdu, to je hnus. Já si myslím, že ono je to všechno zlé k něčemu dobré. I světová veřejnost, až to všechno skončí, pochopí, že některé věci budou muset být vymíceny v tom prostoru, kde se odehrávají. Mimochodem, poslední věc je takový slovenský sochař, který se jmenuje pan Gibej, doufám, že teď tomu nekomolí jméno. A on 3. sobotu ve 13 hodin v obci, doufám, že to nemotám, Kružlová, což je kousíček od Svidníku, tedy poblíž Dukelského průsmyku a tak dále, bude odhalovat svoji sochu maršála, svůj pomník maršálu Ivanu Stěpanoviči Koněvovi. Já se z Jana Černogurského jsem se to dozvěděl, tak on mi dal i kontakt na tohoto sochaře, tak jsme spolu komunikovali a řeknu, že jsem docela hrdý na to, že on mi napsal, že sleduje i moji činnost a že velmi jako napětím sledoval náš boj proti snaze vyhnat, nebo jak já říkám, v Freibung vyhnání sochy pomníku maršála Koněva z náměstí Interbrigády Praze 6. A dokonce to tak pojal, že toho to jako inspirovalo, jak jsme tady bojovali. A že se rozhodl, že to napraví tou svojí sochou. Já teď hledám horečně způsob, jak bych to zvládl, že bych tam zajel, Jano Černogurský tam bude taky, a že bych se zúčastnil odhalení tohoto pomníku. Je to teda cesta strašlivě dlouhá, ale takový průlom prostě pravdy a odvahy si zaslouží, aby měl maximální podporu. Doufám, že se tam dostanu, když ne, tak snad se objeví nějaká dokumentace, fotodokumentace, video nebo tak. A s velkým ústem ji budu sdílet i s publikem Petr Bureš TV. Díky moc, to stačí pro dnešek asi.
1: Určitě. Já jenom jsem tady dala takové krátké hlasování. Už víte, koho budete volit v říjnu. Teď jsem ho ukončila. Hlasovalo 130 lidí. Ano, 59% a ne 41%. Tak uvidíme, jestli se to ještě změní. A nebojte se toho, že Petr vlastně řekl, že tady bude ukazovat různé kandidáty. Takže já mu to ještě řeknu, aby vám trošku pomohl a uvidíme, koho tady ještě všechno ukáže, jo, koho kde máte, v jaké obci. Klidně si řekněte, jestli víte o někom, Petr by ho určitě ukázal i se mi dosvítil telefon, já se omlouvám. Dobrý, pořádku, Peča, strašně moc děkuju, byl jsi naprosto zase skvěle úžasný. A zase jsem se dozvěděla spousta věcí, já tě vždycky hrozně ráda vidím, uvidíme se určitě i naživo. Už brzo, protože myslím si, že ten los prostě musí někde už ten termín vzniknout.
0: To už asi jo.
1: A těším se na to moc, teda jako vždycky, že jo, tam to je nejvíc.
0: A ještě jedna věc bude asi, Jitko. Pochopil jsem, že poslední kniha profesora Petra Staňka bude mít dvě inaugurace nebo křtiny. První bude na Slovensku, to už nějak se odehrává v nejbližší době. A druhá bude u nás, v České republice, takže tam předpokládám, bude taky velké srocení. Pochopil jsem, že to spácháme znovu v Otrokovicích a že tam Petr Staněk přijede. My si tam vezmeme někteří taky slovo. Já mám tu čest být po čtvrté už autorem předmluvy ke knize Petra Staňka, tentokrát se dvěma spolu autorkami ještě. Takže se uvidíme i při jiných příležitostech.
1: Takže všem děkujeme, moderátorovi tady vidím. Ahoj Michale, dobrou noc a všem samozřejmě dobrou noc. Pak děkuji za donate, jsme dostali takzvaně příspěvek. Takže taky děkujeme, to už jsem tam taky děkovala. Takže za mě asi všechno, splnila jsem, co jsem měla. Mějte se všichni hezky, pouštím znělku a dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: hodně dobré zábavy na Plesku tady a možná i poučení, jak doufám. Stálým hostem tento den v Pleskazření Skálopevné, řekněme ve Skálopevně, pomlčka Pleskazření, je Josef Skála. Ahoj.
1: Ahoj, Vladimíre.
0: Tak vidím, že se máš dobře, jsi dneska nějaký in focus, nějak pozoruhodně zaostřen, je? Ježišmarja.
1: Ano, byl jsem nucen si opatřit novou kameru, ne na Prahu vysílání na jiném kanálu alternativním, na jinou kamera. Vypověděla službu, tak jsem během asi 3 minut stačil instalovat záložní kameru, kterou jsem dostal pro podobné případy a hle, ona funguje a zdá se, že obraz je ještě ostřejší.
0: Tak děkujeme, že teda nebudeme připraveni o tvou ostrost, tvůj ostrovtip a adekvátní komentáře. Prosím tě, já nevím, mám tady dvě takové celkem zajímavé věci, tak celkem se ti říkám, kterou bychom začali, tak pojďme začít přímo dánským ministrem obrany, co jmenuje Theo Franken. A vlastně v interview Euronews řekl, a teď na to se všichni prosím pěkně posadíme, že Rusko nezačalo svou hybridní válku před 2 lety. On tedy jde hlouběji do historie a vlastně já navrhuju si ho teďkom poslechnout, protože vždycky nám říkali, jděte do zdrojů, jděte ad fontes, tak pojďme si poslechnout, co on teda říká.
2: Hybrid warfare is not something that Russia is starting since 2 or 3 years. They're doing this for 50 years. This is something that where Putin was really very good in.
0: No, takže on tam hovoří o hybrid war. Není to něco, s čím by oni začali před 2 lety. Oni to dělají už půl století, ale zajímavý je ten konec. Putin je v tom dobrý. Takže dalo by se to zřejmě chápat možná tak, že on jí vede už 50 let, ten šéf, co tam sedí v tom Kremlu, nebo někdo by to tam mohl asi takhle zřejmě vlastně slyšet. A já se tě zeptám konkrétně. Vždycky se říká, že ti politici by měli pečlivě vážit svoje slova, protože když je někdo vezme doslova, tak oni sami sebe mohou historicky vlastně diskvalifikovat. Jak by si viděl vlastně styl uvažování teda evropského ministra? Toto není o Kremlu, tohle je o stylu uvažování evropského ministra. Národního státu, zpravda, takhle ne EU ministra, ale ministra národního státu EU.
1: Dánsko má, jak víme, problémy s úplně jinými tlaky, a sice na Grónsko, takže možná pan ministr se rozhodl, že a ty jsou, jak víme, spoza oceánu Atlantického. A pan ministr se rozhodl, že to nějak vyváží zřejmě a kompenzuje a odvrátí pozornost a tak dále. No dobře, tak možná mu to někdo zbaští. 50 let a Putin, no, tak Vladimír Putin je zvláštní náhodou stejně starý jako já. To znamená, že před 50 lety mu bylo 24 roků. Tak to nějak ještě byl v přípravce TKGB zřejmě nebo jak. A tento dánský ministr opravdu vyniká zvláštní jasnozřivostí, analytickou hloubkou a moudrostí. Já nevím, jaká ještě slova použít. Máš pravdu, že když to bude poslouchat nikoli blázen, ale normální člověk, který umí do 5 počítat a

0: ani aby to měl s minimální námahou. Takže tenhle ten se chtěl blízknout, tak výborně analyticky uvažuje a vlastně vytyčil si nějaký takový cíl a přizpůsobil si všechno ostatní kolem toho cíle, aby v tom pořadu pro Euronews, v tom interview, takhle zabodoval. A já si myslím, že on zdaleka vlastně není jediný. A zajímavý je ten rámec, který on využil posledních 50 let. Tam, abych byl úplně korektní, tak on hovořil teda o tom Rusku, ale spojil to s tím šéfem toho Kremlu, takže já si myslím, že někdo by to mohl chápat právě i takhle, kdo dál už tomu nevěnuje tu myšlenku, bude poslouchat pouze to, co se povrchně takhle vlastně říká. Takže já myslím, že od toho se můžeme odpíchnout a úplně všeobecně bych se tě zeptal, dnešní povrchní doba bez hlubšího vhledu. Jinak já bych chtěl ještě udělat takovou malou reklamu, já jsem si kdysi koupil, udělal jsem chybu a koupil jsem si tuto knihu Dějiny Ruska v edici Lidových novin. Ona úplně špatná není, ale je napsána s takovou záští, že to vlastně stříká úplně z každého otvoru, takže kdo se chcete dozvědět, co v té zemi nikdy nebylo, co tam není a co tam nikdy nebude, tak si rozhodně přečtěte tyto Dějiny Ruska. V tom moje vydání končí zhruba kolem doby denominace toho rublu. Vím, že asi zřejmě existují nějaké modernější dotisky, ale já jsem si řekl, že si ji nechám, abych na ní demonstroval právě ten styl toho myšlení, tak a už ti dávám slovo.
1: Povrchnost říkáš, no tak pochopitelně, jakákoliv hlubší analýza, která by se opírala o fakta, by drtila podobná schémata mantry a hovadinky. Takže je třeba nasadit kvantitu a z té artilerie tohoto typu mentální chrlit nějaké povrchnosti a hlouposti. Je-li to dostatečně povrchní, jako třeba ta úvaha, 50 let hybridní válka a podobně, no tak lidi, kteří jsou nepolíbeni fakty a čímkoliv podobným, to může nějak omámit. Někdy se to i daří. Jo, všimni si, že tady třeba se neustále šarmuje jakýmisi kauzami domnělé hybridní války proti České republice. Nevím, jak ty, ale já jsem nikdy, mám na mysli tady z východu, já jsem nikdy nezaznamenal jeden jediný důkaz toho, že se něco takového stalo. V Americe na to mají pojem highly likely, že tedy se to může jako, že to vysoce pravděpodobné. No ale já na to mám odpověď poměrně jednoduchou. Říkám, počkejte, tak chce-li někdo něco seriózně tvrdit a je to obvinění z vážných přečinů a možná zločinů, tak musí unést důkazní břemeno před soudem.
0: No ale nějaké takové věci ti média se pokusila zprostředkovat, víš, ten autobus v tom depu, nějaký jeho Američan, tam co si působil. No já nevím, tak je to legrace, nebo se tím máme zamyslet?
1: No, tak je to pitomost, samozřejmě, jako totální blbost, ale já chápu, že kdo chce slyšet, že teda ti Rusáci a tak dále, no tak na to naskočí a vidíte, to máte další jako příklad. No, takhle se dá oblbovat určitá část veřejnosti poměrně dlouhodobě. Bylo by hloupé, kdyby to nešlo tak daleko, že by dozrala doba na varování, která tomu na toto téma nebo na toto témata si adresujeme my. Protože dneska jsme opravdu na hraně možného obrovského konfliktu, který by mohl vyústit v velmi zničivé, destruktivní prostě, řekl bych, události. A já chodím, kde můžu, tak říkám, že je-li to takto vážné, tak je rozhodující apelovat na půl sebezáchovy elementární. A nevím, co brání tomu, aby stát, aby si taky umyl ruce, vypsal všelidové referendum na naprosto jednoduchou otázku. Smí či nesmí být Česká republika vtažena do válečného konfliktu pod, tedy v cizím zájmu, pod cizím velením, natož pak proti kterékoliv z jaderných velmocí. Kdyby se stát odhodlal takové referendum uspořádat, tak já jsem si naprosto jist, že většina lidí by odpověděla záporně, že nesmí být. A myslím si, že dokonce ten většinový podíl by byl velmi výrazný, protože jedna věc je tlachat v hospodě nebo někde pokřikovat cosi, ale druhá věc je jako si uvědomit, že

0: potom braná povinnost a tak dále a tak dále. A dokonce se změna našeho území ve válčiště, to doufám nepřeje s výjimkou několika šílenců asi nikdo. A dneska je ta výroba souhlasu, jak tomu říká Noam Chomsky, známý intelektuál americké a mezinárodní alternativy, Manufacturing Consent, se to říká v originále, ta je založena na kombinaci tak ujetých tvrzení, že žádné z nich nesedí. Nikdo není s to dokázat. A dohromady tvoří takový slepenec, který sugeruje. To je nebezpečné, to už v dějinách bylo nejednou a nedopadlo to dobře. Tak tentokrát ta rizika jsou ještě mnohem větší a my žel jsme v takové části evropské mapy nebo v Evropy, které by se v případě toho konfliktu ta válka vyhnula jen velmi obtížně. Dokonce se nedávno v parlamentu konala jakási zvláštní akce, kde jistí vojenští činitelé, a nejenom oni, dokonce malovali nějaké trasy pohybu velkých vojenských kolon východním směrem a podobně. Já znovu chci zdůraznit, můžeme mít každý úplně jiného favorita, pokud je o zahraničí. Někomu se může líbit země, co já vím, Hvězd a pruhů za oceánem a někomu zase třeba, já nevím, Čínská lidová republika, někomu Tchaj-wan dokonce a někomu třeba i Ruská federace a někomu Ukrajina. Nicméně tady jde o životy nás všech, takže myslím si, že by bylo skvělé, kdybychom dostali šanci se k ta kardinální otázce vyjádřit referendu. Obávám se, že tak nestane, ale pokud by se podařilo alespoň to téma zviditelnit a získat mu nějakou širší podporu, tak už si přístup státní moci k tak naprosto, ale absolutně legitimnímu požadavku by prostě ukázal spoustu věcí a rozlepil by spoustu rozpalků, si myslím.
1: No ale nicméně zdá se, že je to jenom takové přání jistých kruhů, protože se dělá všechno pro to, aby to nebylo.
0: To je svatá pravda. Já jsem si dneska s velkým zájmem vyslechl výklad kvalifikovaného muže, který teď pracuje jako náměstek ministra průmyslu a obchodu a předtím byl naším velvyslancem v Rakousku a pracoval také jako diplomat ve Spolkové republice Německo. A my jsme ho pozvali do takového kolektivu, kde se scházíme se řadou zajímavých lidí, aby nám řekl svůj názor a svoje informace na situaci v Německu po volbách v několika spolkových zemích. No a byl jsem potěšen tím, když on konkretizoval třeba zahraničně politický program té AfD. Já nezdílím s AfD celou řadu názorů, já jsem nalevo, oni jsou napravo v něčem ani tak nemoc. No a pochopil jsem, že oni chtějí dialog místo zbrojení, dialog místo válčení, že odmítají další proměnu německé ekonomiky ve válečnou ekonomiku, žádají, když tedy dialog, tak žádají dialog i s Moskvou, chtějí obnovit normální vztahy, které by umožňovaly dodávky z energetických komodit z Ruska a tak dále. Jsou velmi tvrdě proti všemu, co to Německo zbavuje industriální síly. Jsou proti těm šílenostem jako Green Deal a tak dále, žádají prostě zásadní změnu. A i v řadě jiných otázek jsou, řekl bych, na pozicích, které bychom asi docela s gustem odsouhlasili. No a jsou asi kaceřováni jako nějací extremisté a tak dále, že to už se asi nepodaří úplně, protože oni dosahují takových výsledků, že jako říct, že to je nějaká hrstka bláznů, to už jako nepůjde. Stejně mě potěšil prostě vzestup té strany Die Linke a také toho svazu Sary Wagenknechtové. Takže německý takzvaný mainstream nebo establishment těžce ztrácí. A místo toho nabírají na síle oba, řekl bych, kritické póly, jak ten zprava, tak ten zleva. Já si kladu otázku, a nejsem sám asi. Zda se podaří předejít tomu, aby se pod tlakem toho takzvaného politického středu do sebe pustili jako a navzájem si vyráželi zuby a usnadnili návrat těch, kdo jsou viníky velmi neblahé situace Německa dnešní k výkonné moci prostě. To samé třeba je ve Francii dneska, že jo, tam zdá se, že až budou příští rok prezidentské volby, tak největší favority jsou buď teda Madame Le Pen, nebo její, bych tak řekl, adjutant Bardella a z druhé strany Jean-Luc Mélenchon. Makroňátka zřejmě budou mít velký problém se dostat do druhého kola, chci tomu věřit. Takže situace se mění, já to sleduji se sympatiemi, ale obávám se, že ti, komu ujíždí vlak, jako ještě vykonají spoustu špinavostí, některé ty špinavosti mohou mít fatální následky. Tak proto bych rád, aby se veřejnost mohla přihlásit k samé podstatě věci způsobem, který by státní moc zavazoval. Takový Robert Fico už to ani nepotřebuje referenda, on řekl, že pro Slovensko považuje za optimální variantu neutralitu. Jo? U nás bohužel tohle nezaznělo žádné z vysokých politických židlí. Škoda.
1: Tak já bych jenom připomněl jednu věc, kterou nevím, jestli teda zná ten dánský ministr. Jenom to připomínám pro někoho. Jo. Pražská smlouva, nová dohoda Start SNV 3 vypršela 5. února 2026. Podepsána byla 8. dubna 2010 v Praze prezidentem Barackem Obamou a tehdejším prezidentem RF Dmitrijem Medvedevem. Vstup v platnost 5. února 2010. 11 na dobu 10 let, později prodloužená do roku 2026. A ta smlouva limitovala vlastně počet jaderných hlavic na obou stranách na 1550 a tyto hlavice měly být neseny maximálně 800 nebo měly být vypouštěny z těch maximálně 800 odpalovacích zařízení nebo bombardérů na každé straně. Takže mezi ty hybridní hrozby, že by patřilo i něco, co Spojené státy podepsali s Ruskou federací v Praze v roce 2010. Čistě namátkou vlastně jenom, jo. Já si tím chci jenom ukázat, jak je to šíleně mělké, blbé, hloupé, nedůstojné těch lidí a to je zřejmě nějaký festival nekompetentnosti. Čím nekompetentnější osoba, tím jako lépe placenou funkci asi zřejmě má, takže na tuto dobu se asi takto bude vzpomínat.
0: Čím nebezpečnější politika, čím víc ta politika míří proti životním zájmům vlastní země, tak tím víc se musí opírat o absurdní tvrzení, všelijaké konstrukce, prolhanosti a tak dále. Stoupenci této politiky to neradi slyší, ale ona je, ta její argumentace je absolutně děravá. Tam nesedí vlastně vůbec nic, jo. Začněme třeba takovými detaily. Ruská federace byla za posledních, já nevím, čtvrtstoletí a dokonce i předtím terčem celé řady teroristických útoků. Oni je notoricky známo, že nebyly pouze nápadem nějakých bláznů uvnitř Ruské federace, ale že byly delegovány ty útoky ze zahraničí. Ví se, odkud byly delegovány a tak dále. Není mi známo, že by na území Spojených států nebo Spolkové republiky Německo nebo já nevím, Francie, Británie došlo k jednomu jedinému analogickému prostě kroku.
1: Ale co hůř, tito lidé v našich hlavnoproudých médiích byli tehdy nazýváni povstalci.
0: Ano, povstalci. Ano.
1: To se potom změnilo na začátku milénia po jistých známých událostech za oceánem. Najednou si to tam jako uvědomili a domluvili se s Ruskem na společném postupu proti těm teroristům a dokonce tehdy na to využívalo ruskou vojenskou a i civilní infrastrukturu, konkrétně železnici nebo vzdušný prostor. Jo? A dokonce to došlo tak daleko, že někteří v Rusku se obávali, že snad vyroste nějaká US základna na teritorii federace. Tehdy Dmitrij Rogozin řekl, tak jestli někdo tady objevíte, tak máte u mě bednu koňaku. Nevím, jestli někdo jak si byl obdarován tím koňakem, anebo jestli nikdo nic nikdy nenašel.
0: Dovolím si familiární poznámku. Dmitry Rogozina pamatuju ještě v dobách, kdy to byl mladý chlapík, říkali jsme mu Díma, jak to bývá v Dmitriu. Mm. On pracoval ve výboru mládežnických organizací SSSR. Měl na starosti, on byl zdatný v některých románských jazycích, tak měl na starosti vazby na mládežnické struktury těch frankofoních a těchto zemí. Potom povýšil a měl na starosti ještě něco jiného. Byl to tvrdý chlapík už tehdy. On byl z rodiny, táta byl náměstek ministra obrany sovětský a myslím, že měl na starosti právě ty vazby na VPK, na zbrojní průmysl, takže Dmitrij potom rostl, no a pak udělal kariéru ještě roztodivnou jinou, ale to nic to není, to je jenom taková nůžka. Na okraj.
1: Kateřina nám tady píše, že neslyšela dánského ministra, my jsme ho tady, Katko, pouštěli v ukázce, takže si pust pár minut zpět od... No prostě posuň si tento pořad, jestli chceš zpět, tam, že si poslechnout tu vlastně ukázku. Takže, abychom jako zase...
0: Ten Rogozin, já jsem... Ty jsi ptal v souvislosti s Rogozinem, promiň, já jsem se zamotal. Ty jsi ho citoval nebo uváděl, protože...
1: Protože ty jsi hovořil vlastně o těch projevech toho terorismu tehdy v 90. letech a na počátku milénia tehdy v Ruské federaci a naše hlavnou proudá média, vlastně já nechci jako si myslet, že jim snad nějak nadržovala, jo, ale nazývala je povstalci. Čili ne separatisty, ale byli to povstalci, když se to hodilo. A teď, když vidíme jistý konflikt, zase tady máme za dveřmi, tak tam zase ta, nebo vlastně ty názvy, označení se mění zase tak, jak se to vlastně komu hodí najednou, teda je to vlastně zase tak, jak velí ta současná politická zakázka.
0: Já si dokonce dovolím to ještě připomenout ještě další doušku z téže nechutné břečky. Nejenom, že nazývali povstalci, ale když bylo zřejmé, že se dopouštějí opravdu zvrhlostí vyslovených, jako děti v těch škole Beslan, tuším se to jmenovalo a tak dále.
1: Budionovsk třeba taky.
0: A Budionovsk a tak dále, tak začali spekulovat o tom, že si to vlastně to Rusko dělá samo. Že jako, aby nějak dosáhlo čehosi doma, takže nechá vybuchovat nějaké dynamity prostě ve školách a podobně, že Putin zatím stojí a tajné služby a podobně. To se tady tak plácalo v těch médiích poměrně jako opakovaně a všelijakými dovědky. Takže já se těším na to, až přijde v této zemi doba, kdy tohle nebude normou, kdy se na tomhle nebude moc honit kariéra, protože honit na takový zvrhlostek kariéru je zvrhlé. A já se těším, Vladimíre, na to, už pamatuju takové doby, kdy se něco podobného dělo, jak ti, co se toho dopouštějí, jak potom budou chtít znovu jako se chytit vítr a být u toho znovu a budou nám vysvětlovat, že oni to vlastně mysleli dobře a že můžeme být rádi, že to říkali takhle oni, protože kdyby tam přišli jiní, bylo by to ještě mnohem horší. Tak já si myslím, že nás čeká taková jako...
1: Tak já jsem dneska nějaký úplně přetížený, myslím, že jsem to teda správně vyjádřil, že prostě ti lidé, kteří se tam dopouštili těch hrozných věcí, byli u nás nazýváni právě povstalci. Dneska by dostali označení separatisté být v jiném koutu světa. Zcela jednoznačně.
0: A ještě horší, ano.
1: No a zajímavé je to, že prostě s příchodem toho nového milénia najednou, když se změnila ta geopolitika, tak si sladili úhel pohledu a retoriku Rusové s Američany a to do té míry, že Rusko umožnilo Americe využívat ruskou infrastrukturu pro přesun vojsk kontingentů do Afghánistánu amerických vlastně. Máme, než se dostaneme, posuneme dál, tak ty máme dotaz od Kateřiny, jestli bys mohl vysvětlit, co to je Paka Zucha. Nevím, ona tady nějak jako něco hovoří o něco v běloruské televizi.
0: Já jsem byl v běloruské televizi.
1: Pane Bože. Co teď budeš dělat? Teď to všichni, aby se migroval snad, nebo to?
0: Ne, to doufám, že nehrozí. Teď Lukašenko se stýká s významnými západními činiteli a ti dokonce ocenili ze Spojených států, že velmi pomohl přípravě setkání v Anchorage a tak dále. Takže
1: malá poznámka. Nevím teda. Malá poznámka. No. Byly doby, kdy ho nazývali největším posledním diktátorem v Evropě, teď jako ho nezvali na různé akce, některé ty představitele Běloruska. Pak najednou se to otočilo, najednou tady byly Minské dohody a jezdilo se do Běloruska. To byl ten prostředník. Byly doby, kdy tady visely u nás běloruské vlajky na místních zastupitelstvech, na úřadech, pak najednou nějak zmizely. Nevím, jako proč, co bylo tím důvodem. Čili všechno je to takový trošku jako na hlavu postavené, ale chce tady vědět Kateřina a ona si ví na odpověď, ale
0: ptá se... Vladimír, ty jsi velmi jaksi zkvalifikovaný filolog ve slovanských jazycích, zvláště pak v jazyce ruském. Já jsem tento pojem použil v takové debatě televizní, kde já jsem byl na dálku o ně ve studiu. A tématem bylo, co si myslet o tom, té výstřednosti, kdy Ursula von der se objímala s Markem Carneym z Kanady a prohlásila, že právě nyní se Evropská komise rozhodla udělit Kanadě status nějakého přidruženého člena. A teď se nám o tom diskutovalo v té běloruské televizi, jako zkoumali, já říkám, že mě na tom zajímá jako to nejpodstatnější. Oba ty subjekty jsou v těžké krizi a jakože by si jeden druhému mohli dodat nějakou přidanou hodnotu, pribávočnou stojnost, to jsem teda jako nezdá se mi to. A oni zase se ptali, já říkám, vy Rusové máte pěkný pojem pakazucha. Oni se toho chytli a pak se to rozvíjeli, to dál moji kolegové v té diskuzi. Já pakazucha, Vladimíre, pomoz mi, jestli znáš jedno slovo, které by pakazuchu. Já myslím, že já takové slovo neznám. Někdo říká habaďura, to ne, to není úplně habaďura asi.
1: Já na to mám teorii, hned ti to řeknu, a chtěl bych jenom říct, že ta přidaná hodnota by měla být debavačné stojnosti.
0: Já jsem řekl,
1: to je jedno, prostě je to
0: debavačné.
1: Co se týká slova pakazucha, tak podle mě je to takový to vytahování se, to showing off anglicky, to znamená taková to barnumsko-bajlejské myšlení, vlastně to přehánění, jo, vytahování se, přehánění, nebo ještě lépe možná, já to řeknu jinak, asi stavění na odiv. Pakazucha je stavět věci na odiv.
0: Ale já bych dodal k tomu ještě, že se tím taky říká, že se něco jako předstírá spíš, že to, co stavíš na odiv, vlastně ani nemáš mnohdy, jo? To si myslím, že je pak...
1: To si nemyslím, že to úplně jakoby automaticky, ale spíše to stavění na odiv a přehánění, protože ten, kdo skutečně jako něčím vládne, nemá nutně potřebu se s tímhle někde tasit a ukazovat. Prostě je to ukazovat se s něčím, něco stavět na odiv, vychloubat se asi, taky s tím bude nějak souviset. Takže asi to...
0: Pakazucha.
1: Vychloubačné stavění na odiv.
0: Vychloubené, tak. Vytahování se, tak nějak. No. Pojďme dále, pakazuchu jsme vyřešili.
1: Tak dobrý, takže Mark Rutte v podstatě nám tady říká, že od Ruska hrozí stejná hrozba jako loni. Takže máme tady stav setrvalý. A nicméně, on není tak úplně setrvalý, protože jako ten Západ začíná tady tomu Rusku dávat na srozuměnou, že by taky se mohl dostat do úzkých Kaliningrad, že by mohla být uspořádaná vyhlášená blokáda této exklávy. Načež na to ruské vedení zareagovalo. Konkrétně Putin varoval před eskalací, před tou blokádou Kaliningradu, řekl, že libovolné hrozby s cílem blokády se budou likvidovat.
0: Četl jsem i komentáře západních reprezentativních kruhů, které nepatří úplně mezi řad těch, kteří klučou do válečných bubnů. A oni vyjádřili pochopení pro toto stanovisko, řekli, no proboha, to je součást území, prostě legitimně součást území Ruské federace. A pokud by někdo chtěl vystavit jakékoliv hrozbě, počínaje blokádou a tak dále, tak každý jiný stát, zejména, když se nejedná o maličkou zemičku, ale o velmoc, tak by reagoval adekvátně a prostě likvidoval by tuto hrozbu nějak. Jo? To jsou slova, jedno jaké sloveso použijeme. Mě vyděsilo nedávno, já se dostanu k tomu, co je zřejmě velmi podstatným rysem toho všeho. Kdo to řekl u nás tady, vzpomenu za chvíli, že už je nejvyšší čas, abychom donutili to Rusko k nějakému útoku. Jo? To někdo řekl přeci. A tady se v celé nahotě zjevilo, oč kráčí těmto válečným magorům. Oni tím říkají, že vlastně Rusko na nikoho nezautočilo, takže zlato a tak dále, ale že si to přejí, aby byla záminka, aby byl kázus belli, aby se mohli pustit jako do boje. Je to z jedné strany naprosté šílenství, protože dnešní stav armád NATO, těch evropských, je takový, že jako nemají na to, aby nějakou takovou válku vyhráli. A zároveň je to podlost, protože se pokouší vyvolat konflikt způsobem, který, ale jak to říct si slušně, no, jestliže někdo na někoho neútočí, tak vytvořit situaci, aby musel podniknout jisté kroky a pak se na to vymlouvat, jo. Já říkám, že tady vzniká parta, taková glivická kasta, jo. Ti, kteří se inspirovali Otto von Skorzenym a dalšími, co 1. září 1939 spáchali onu obludnou operaci Felsflag, která pod falešnou vlajkou, a tím zdůvodnili vstup německou agresi nacistickou, tak si myslím, že přibývá těch, kdo nějakým způsobem připravují něco analogického, a to je mimořádně nebezpečné. Mimořádně.
1: Kateřina to možná přeložila taky dobře, ona řekla, že to je, napsala, že to je divadlo. Já jsem si to tady vygooglil na Wikislovníku, což je taková fantastická věc, Wikislovník, a trefili jsme se, že to je stavět na odiv, trefili jsme se, ale ještě se to dá taky překládat jako hraný efekt, dělání něčeho na oko, klamný vnějšek, přetvářka, ale nebo stavění na odiv. Tak asi jsme
0: částečně... Já jsem to překládal jako předstírání něčeho, to jsou pojmy, které rotují kolem podstaty věci, ano.
1: No tak dobře, takže tady máme teda vyjádření teda toho kremlského šéfa, a pak tady nicméně se vyjadřoval taky Nikolaj Patrušev, nyní tedy šéf mořského nebo námořního kolegia, ten informoval, že v souvislosti s prezidentským nařízením jsou činěna bezpečnostní opatření, to znamená vojenského rázu.
0: No boleť by ne. Já si nedokážu představit, že by někdo kolem Floridy začal něco podobného vymýšlet, a dokonce to srovnání ani nesedí, protože Florida není jak s klávou. Že?
1: Já bych tu Evropu nepodceňoval. Ona jako v těch konvenčních zbraních značný potenciál má. Sice by to asi Rusa nepoložilo, ale mohlo by mu to způsobit třeba takové škody, že by byly poškozeny kulturní budovy. Představ si třeba útok na Ermitáž. Jako, jak bys to potom kompenzoval takovou hodnotu?
0: Já se domnívám, že pokud by k něčemu takovému došlo, takže by zřejmě byly poničeny i chrámy umění a kultury, třeba v takovém Berlíně, nebo v takovém Paříži, nebo a tak dále, nebo v takové Varšavě. To asi by ta reakce
1: byla. Já bych to hodnotil tak, že by se ta Evropa vlastně střelala do vlastní nohy, protože by ničila vlastní evropská umělecká díla tam koncentrovaná vlastně.
0: Hermitáži, je tam spousta krásných jako děl, která nejsou jenom ruského původu, souhlasím. Souhlasím.
1: No, takže on teda dál teda jako se vyjadřoval ještě tak, kromě toho, že jsou činěna ta opatření, že v případě útoku na Kaliningrad bude přikročeno k adekvátním opatřením, která budou mít rychlý účinek. A tady ti řeknu jakou zajímavost, jestli ti to neuniklo, nebo ne.
0: No.
1: Prostě v jednom ruském médiu, ho tady nebudu jmenovat, protože nevím, jestli to bylo odvoláno, jako to nedoporučení se o něch zmiňovat, o těchto médiích. Nicméně působí tam novinář Dmitrij Kyseljov. A tam jeden takový pikulík zřejmě, redaktor, oni potom řekli, že to byl externí spolupracovník. O čemž, na což já mám svoji teorii, teda jo. Prostě se ukvapil a napsal, že v případě potřeby to Rusko může spustit druhou svoji speciální operaci, která tentokrát bude rychlá. Načež ten Kyseljov se omluvil v tom médiu a řekl, že to je taková ta horká novinářská hlava, že prostě pochopme, že občas někdo si příliš něco přeje, teď to začne takhle ventilovat, a omluvil se, že ten článek vyšel, článek byl stáhnut, nevím, jak dopadl ten spolupracovník, jestli ještě spolupracuje, v každém případě se omlouvala taková šajba. Jo. Jenomže dneska v tom též médiu Já tady prostě zjišťuju, že tady ten šéf námořního kolegia vlastně jako říká, že v případě teda toho útoku bude přikročeno k adekvátním opatřením, která budou mít, já to překládám jako, svým, jako tak, jak dokážu, jo, která budou mít rychlý účinek. Jako není to tedy jako svým způsobem jako skoro totéž, teda se ptám?
0: Tak je to dostatečně mlhavé, taksi nekonkrétní, aby všichni měli příležitost přemýšlet, co by to tak mohlo být. To je všechno. Ne, už to nenechají líbit. A já jsem přesvědčen, že pan táta za velkou louží jim to nedovolí. Chci tomu věřit. Mm-hmm. On potřebuje něco jiného, a ne takovéhle blbosti. Přečetl jsem si třeba, jak je to s americkou podporou Ukrajině, no tak finanční, tak tam to vyschlo úplně. A patrioty taky nebudou dodány a výroba taky nebude. A hledá se nějaké jiné řešení. Vypadá to, že usiluje Bílý dům o to, aby Rusko propustilo nějaké politické vězně, jak jim říkají, a výměnou za to prostě bude vstřícný krok směrem k ukončení války, k ukončení dodávek prostě zbraní na Ukrajinu, čímž pádem Ukrajina končí, že jo, v té válce. No a nějaké kšefty, že budou uzavřeny. Tak já bych si to přál. Nebylo by to zlé. Nebylo by to zlé. No,
1: jako bohužel ta Ukrajina teď vyžaduje neustále už průběžné financování od západních zemí, protože je teď v takové situaci, že je vnitřně neufinancovatelná ten běžný chod tedy té země. Jo.
0: Naprosto, naprosto. To už je všechno na cizí účet. Ano, na cizí
1: no
0: účet.
1: A právě tedy někteří ti evropští lídři začali požadovat v podstatě takové ty raporty, na co jsou ty peníze, nebo jak se s nimi teda nakládá, poté co jsou ty tranče právě převáděny. A jako tady, já si myslím, že se nakonec ukáže ta upřímnost té naší pomoci, protože zdá se, že to je podmíněno ekonomickým jakýmkoliv dalším materiálním ziskem. Takhle, já samozřejmě chápu, že dárečky se nemají rozdávat jako na potkání ty vrtulníkové peníze, s tím jako na jednu stranu souhlasím, a na druhou stranu, jestliže oni říkají, že ta země je ve válce, musí se jí pomáhat, tak by to mělo být ale absolutně bez jakýchkoliv teď podmínek a ty řešit potom. Ale oni už teď začínají jako vědět, chápat, že takhle to nemůže pokračovat dál, chtějí teda ty atčoty, jo, nebo jak to teda nazvat, ty raporty, a tím působí tu velkou nevoli v té zemi, která má ve znaku obilí a oblohu, protože teď najednou by se zjistilo, co se s tím všechno teda dělá. Zřejmě.
0: No tak vezmi si to tak, že Evropa žel, sice občas něco zamručí, ale nic konkrétního nepodnikne, zatímco ty dvě instituce v Kyjevě, které mají na starosti odhalování korupce a podobně, ty mají, a to se notoricky všude tvrdí, asi to bude pravda, velké americké krytí, no a postupují, že? A ty kauzy se přibližují víc a víc k té bankové, kde sídlí onen prezident po expiraci, a narůstá tam jako nervozita. Hmm. Takové ty kauzy, kdy to dojde na generální prokuraturu a generální prokurátor položí funkci a zmizí během několika hodin prostě úplně někde jinde. Tak to asi jako je zajímavé. Já vysílám. Vydrž. Dobře, já vysílám. Potom.
1: Tak to je kouzlo živých přenosů, takže nevím, jestli už můžu pustit zvuk tedy.
0: Tak to máte tady. Tak prosím, to je autentický přenos přímý. Dobře, co si o čem jsme to mluvili?
1: A tak to byla tady tvoje paní, tedy.
0: Tohle byla moje žena. Mhm.
1: Tak nakonec může nás pozdravit tady na Plesku, přece
0: moji ženu si viděl jenom nějaké.
1: Ale já vím, no, když jsme tady ve volně diskuzním pořadu, tady by se to celkem hodilo. Jestli chce, tak může nám něco skvělit.
0: To myslím, že bychom to roztahali do šířky a tematicky by se to rozplizlo. Takže ona přišla nějaké dobré náladě tady, takže to tak bývá. O čem jsme to mluvili?
1: Tak já vycházím, no ono už je vlastně 20:50, tak jestli náhodou teda vám nebrzdíme rodinný program, teda nějak nebezpečné. Ale...
0: No, Vladimíre, ty jsi někde nastolil téma, my jsme ho nedotáhli.
1: Takže to je ten tady Nikolaj Patrušev, který tady řekl, že to bude mít tedy jako, že to bude rychlá jízda, tak já jsem si jenom vzpomněl, že se dostal nějaký redaktor do potíží, protože neřekl úplně teda to samý vlastně, ale nicméně ten jeho velký kápo šéf se musel, rozhodl se, že se teda omluví na Češ za nedlouho poté tady najednou šéf námořního kolegia, takže doufám, že ho nějak jako třeba rehabilitují částečně, vezmou na milost, nebo nebude muset být externím spolupracovníkem, třeba se vrátí normálně ke své pravidelné redakční práci.
0: To může být přeci dopředu připravený takový postup, že někdo vykřikne víc, oni to jako vemou zpátky a pak to řeknou jinak.
1: Ale já vím, ale tak jak znám ty redakce, tak všeobecně, tak ono většinou se nestane, že by někdo uvolnil nějaký svůj článek, aniž by to prošlo těžkým sítem jako redakce, takže to jako...
0: Vypadá to tak spíš. Ano,
1: on mě zaujal myšlenkou jinou, ještě ten pan Dmitrij, on prostě řekl, že novinář prostě jako musí ctít tu redakční linii, že s ní prostě vlastně musí souhlasit, takže takhle to je teda celoplanetárně všude na světě, nemůže si psát vyloženě, co chce. A pokud by si chtěl psát, co chce, tak by se měl stát blogerem anebo básníkem.
0: To tak je jistě, tak jak lidé, kteří jsou znalí v americké žurnalistiky třeba v retrospektivě, tak upozorní znovu a znovu na to, že doba, kdy kádry typu Hershe polemizovali veřejně s americkou vládou v době vietnamského konfliktu a odhalovali šílenosti, které se tam odehrávaly, že je pryč, že ta velká média americká absolutně si nic podobného netroufají páchat. A že se stávají prostě, oni to nazývají tak, že to jsou v podstatě ministerstva propagandy nebo nástroje ministerstva propagandy a nikoli jakékoliv nezávislé žurnalistiky, to se dneska v Americe prostě říká nahlas. Říkají to hlavně ti, co si to mohou dovolit, jako je třeba Hershe, no, tak to je prostě legenda. Říká to Paul Craig Roberts a další.
1: Já mám oblíbený jeden film o novinářích americkým. Myslím si, že to skutečně... Myslím, že to na titulní straně se to jmenuje.
0: No.
1: Neviděl jsi to?
0: Vzpomínám si.
1: Na titulní straně 1984. Jo, to bude ono. Co to bude ono? Jack Lemmon a Walter Matthew tam hrají.
0: No.
1: A ono je to takový remake jiného amerického filmu, jeho přítelkyně Pátek s Cary Grantem.
0: No.
1: A je to o novinářích, takže jestli se chcete pobavit nebo vidět něco velmi zdařilého, tak oba dva ty filmy na stejné téma. A on byl potom nějaký další remake ještě potom daleko pozdějších časů, takže minimálně jsou nějaké tři verze vlastně. Myslím, že ta třetí je s Michaelem Douglasem dokonce. Mimochodem ta rodina těch Douglasů je taky nějakého ruského původu. Aby toho nebylo málo, tak doporučujeme jeho přítelkyně Pátek na titulní straně a ten film s Michaelem Douglasem, nevím, jak se jmenuje, ale to si snadno dohledáte, když tak jako, takže byly doby, kdy ti novináři byli ve celkem úctě a tak i v té Americe. Takže jsme si tady citovali Nikolaje Patruševa, který souvisí taky s těmi zpravodajskými strukturami, kromě toho, že teď teda v tom námořním kolegiu. Dmitrij Peskov volá potom, aby se snížila taková ta náruživost západní retoriky, aby ten narrativ trošku upustil tu páru, než bych to měl říct právě svými slovy. Takže jsme si tady zacitovali právě, jak to vidí v tom Rusku, a oni tam si uvědomují, že ta situace opravdu jako houstne, eskaluje, zhoršuje se. Na Češ si to zřejmě uvědomil ten Mark Rutte, šéf Aliance, který nás tedy uklidňuje, jakože klid. Ta stupeň nebezpečí je stejný jako před rokem vlastně.
0: Jasný.
1: A abychom tady citovali toho Tea Frankena hyperbolicky, tak možná je stejný jako před 50 lety.
0: Dobře. Já myslím, Vladimír, že už vysíláme dlouho. Máš nějaký bonmot na závěr nebo...
1: Dobrý večer, paní Skálová, jak se máte? Pojďte nám něco říct.
2: Ale ne, možná chvilička sexu.
0: Že ano, prosím tě, ovládej se.
1: Já jsem se ale ptal, jestli vás držíme od rodinných záležitostí. Vidím, že tedy jo, tak už propouštíme pana manžela. Už propouštíme. Tak se mějte.
0: Tak, hezký večer, dobrou noc. Dobrou noc.
1: A...
2: Ten život, krásný.
0: No dobře. Vladimíre, prosím tě, děkuji ti. Dobrou noc.
1: Můžeš se odhlásit, já se rozloučím s diváky. Ano, ano. Logout, logout, tam dej. Než jde k nejhoršímu, tak tam dej logout, prosím tě.
0: Ale můžu najít.
1: To je to kulatý tlačítko vedle kamery a mikrofonu.
0: Ale můžu najít tady prostě.
1: V rámci videofonu. Tak jo, přátelé, takže skončili jsme, teď bych mohl citovat kapelu Olympic, ale ne, odpustím si to. Čili jsme rádi, že pan doktor má takové hezké, milé, zdravé, příjemné prostředí. Přejeme samozřejmě spoustu krásných, úžasných zážitků a doufám, že mu zbyde i síla na to, aby příští týden pokračoval v skálopevném pleskaření na tomto kanálu v pořadu, který startujeme za nejpříznivějších podmínek vždycky ve 20 hodin večer. Pořady Plesk jsou každý den, kromě soboty ve 20 hodin, takže zítra máme tedy taky stálého hosta a rozšiřujeme tedy záběr speakerů, takže zítra máme hosty dva. Konkrétně teda v 18 hodin tady bude pan doktor Ivan David a ve 20 hodin Václav Ohřejší, na kterého si můžete připravit ostré otázky, na které se rozhodně pan profesor Hořejší těší. Takže loučím se i já, snad se nám to dneska povedlo, já si myslím, že jsme skutečně vyčerpali všechno, co jsem si napsal, takže nebojte se, žádné resty v tomto smyslu nemáme. Mějte se hezky, buďte fit, užívejte dne, jak říká klasik Carpe Diem a dobrou noc v září úplňku. Naschledanou.

Vážení, vítám vás velice srdečně, protože nás se to nesešlo tak moc, jak jsem očekával, nevadí, proto každý, kdo se dostavil, tak je dvojnásobně ceněný. Víte, že jsme se tu potkali, myslím, že 4. června tohoto roku, tenkrát jsme tu byli, abychom nějakým způsobem apelovali na ministra spravedlnosti v souvislosti s procesem s Ivanem Kratochvílem a tou partou kolem něho, aby teda upustili, řekl bych, od nějakých drastických trestů, nebo nejlépe je propustili všechny. A víte, že to nakonec dobře dopadlo, protože všichni dostali jen podmíněný tresty, že jo? Já měl hlavně obavu o to Ivana Kratochvíla, že na tom si teda jako, jak se říká, justice schladí žáhu. No tak to dopadlo dobře, takže věřme tomu, že jsme tady my nějakým způsobem dobře tomu napomohli, tomuto, a dnes se tu scházíme, tedy od června po 3 měsících. Cože? On se odvolal. Státní zástupce se odvolal, ano, takže to ještě na pokračování, tenhle ten horor, který bude dále pokračovat. No tak, když bude potřeba, tak přijdeme znovu zatlačit, jak se říká. No a tak jsme se tu po 3 měsících setkali znovu. Já vám za chvilinku prozradím, co je hlavním tématem této demonstrace. Ano, byste věděli. A na začátek trošku odlehčím, jo. My jsme, většina z nás chodila protestovat dva roky jsme chodili před úřad vlády. Každou středu jsme tam stáli a křičeli jsme a tyhle ty věci. A teď nedávno rozhodl Babiš o tom, že on vyčistí úřad vlády od těchto neziskových organizací. A to se teprve člověk dozvěděl, kolik jich tam bylo, vážení. Kolik tam bylo těch lidskoprávních organizací, já nevím, kdo co, ochrana lidských práv, a kdo ví, jakých ženských, ochrana ženských práv a podobných a tohleto, no byla jich tam fura, jo, v tomhleto. Já jsme ani netušili, když tam kolem nás, víte, jak tam kolem nás procházeli ty děvčátka, mladí z toho úřadu vlády, tak jsme ani netušili, že jsou to pracovnice těchhletěch neziskových organizací. A oni se na nás takovým úkosem dívali, že jo? Tak my jsme tam řvali, že protestujeme proti tomu, proti 5,5 roku trestu pro Tomáše Čermáka, že jo? A kolem nás chodí neziskovky, které mají za cíl ochraňovat lidská práva. No a neřekl nikdo z nich nikdy ani popel, šli kolem nás, sklopili oči a šli dál. No tak tohleto, což připišme Andreji Babišovi k dobru, tak tohleto on vymet z úřadu vlády. Ale představte si, že část těch neziskovek byla přemístěna dnes do téhleté budovy, lidskoprávní neziskovky, prostě tužhuby, který žijou z toho, že něco melou, ale místo toho, aby se postavili skutečně za politický odsouzence v této zemi, tak to ani náhodou, že jo. Tak to je dneska tady na tomhletom, v téhleté budově. Takže možná, že to nebude každý, kdo z této budovy vyjde a bude nás mínit, ale no, část jich je tady je přemístěný, jo. Kdysi Praha. Halo, jo. Kdysi Praha byla městem práce. Ano, byly tu fabriky, byly tu projekční kanceláře, že byly tu stavební firmy, byly to obchodní organizace. A co je tady dnes v té Praze? Firmy jsou zlikvidované, průmyslové, no tak tady se většina Prahy živí tím letím. Se živí v neziskovkách, poradci, politici, senátoři a poslanci. Takže kde je dneska ta práce? A my se pak divíme, proč se tady takhle volí. Ano, to jsou ti lidé,
kteří jsou napojeni na ty vládní penězovody. Jo, a samozřejmě oni pak taky ve volbách takhle volí. Podle toho samozřejmě, kdo je platí. Oni dokonce asi víte, že oni jsou, že platy poslanců jsou navázány na platy soudců. Jo, to znamená, když si poslanci sami sobě odhlasují o zvýšení platu, tak se automaticky zvyšují platy soudcům. No tak nekup to, že jo? No vždycky, když nastoupí pravicová vláda, ODS a podobně, tak jednou z prvních věcí, tak si přidávají na penězích. No a tím pádem se samozřejmě přidává na penězích i zde místním soudcům. To znamená, já tenhle ten sektor považuji za ty, co volí tu pravici, co volí ODS. To jsou ti, kteří podporují ten režim, ten minulý režim, Fialův režim, kterýho jsem si vzal dnes jako etalon zla, a proto ho mám na tomhletom transparentu. Ještě abych vysvětlil, že jo, co to říká. Ano, to, proč říkám, Babiš má pravdu, k tomu dojdu za chvíli. Ale to tady ten Fialovi frajzleři, tak frajzler, to byl fanatický soudce, fašistický soudce, jo, který prostě řval u soudu, stekal se, urážel souzený a znal v podstatě jen jeden trest. A to byla gilotína, že jo, ano. Ten soudil Bílá růže, sourozenci Šolovi, známý jsou ty obrazy, jak soudil ty, co se pokusili o atentát na Hitlera koncem června roku 1944. Takže takovýto lidé, kteří zatahují do své práce politiku, své názory, svou fanatičnost, no tak já to přirovnávám k Fialové kamarile, která tady vládla ještě nedávno, protože ti vystupovali stejným způsobem. Já si pamatuju na svým soudu, vážení, ti, co tam byli, někteří tam byli, na tom soudu, na městském soudu, s takovou nenávistí, s jakou já jsem se proti sobě potkal, to jsem ještě neviděl u soudu, jo, kde si každý představuje, že tam sedí soudci tady s těma parukama, nehnou brvou, jo. Tam seděl soudce, který má stejný jméno, jak tady ten nejdéle sloužící poslanec za ODS v parlamentu. Benda, ano, měl jméno Benda, tak ten tam seděl a celý ten proces takhle nesouhlasně kroutil hlavou a potřepával, jak se ohlížel. Já říkám, pane Bože, co to je zač? Jo, takhle se chovají soudci u soudu. No tak já myslím, že máme tedy, co bychom měli na tom soudu, na těch soudcích kritizovat. Ale ten hlavní bod, o kterým já chci mluvit, tak je to, že já myslím, že je to tak 14 dní, když Babiš Havířově prohlásil, že v tomto státě je si možno objednat trestní stíhání. Trestní stíhání v podstatě nepohodlných lidí. A on tím samozřejmě mířil na to svý Čapí hnízdo. Jenomže pustil džina záhle, jo? Takže my to zešiřujeme. Říkáme Babiši, když přiznal to, že v tomto státě jsou stíháni lidé za to, za svůj názor, nebo za to, že jsou této vládě nepohodlní, no tak to musíme vzít na celou společnost. Takže nemůžeš z toho vyjmout jen to svý Čapí hnízdo, ale musíš to vzít paušálně na celý ten soudní systém v této republice. No proto jsme tady, abychom se ptali Tejce a Babiše, pro Boha, když to víte, že se v této republice takhle soudí, tak proč s tím nic neděláte? A to je ta moje otázka, to je ten krušel bod té naší prezence zde.
proč s tím nic neděláte? No, samozřejmě, nedělej s tím nic. Já na svým vlastním příkladu, když jsem byl souzený ve vykonstruovaném soudním procesu, takže Babiš mi mluvil z duše, jo, já jsem sám byl tedy odsouzený, seč nevinný, tak jsem byl prostě odsouzený na rok, podmínky s odkladem na 15 měsíců, 6. září mi to teď vypršelo, tenhle ten trest. No ale prožil jsem si to. A kdo jiný, která by se měl vozovat na podporu Babiše, než já, který ví, že to tady takhle funguje. A kdo za tím to stojí? Že jo, víme o soudních procesech, víme o Tomáši Čermákovi, to asi víte, že ho teď před týdnem, nebo kdy ho propustili, Tomáše Čermáka, že? Známe Slávka Popelku, známe doktora Skálu, pana Kapala, co dokonce umřel po té, co byl nějakým způsobem stíhán, prostě terorizován těmi soudním systémem a podobně. Uštvali, ano, pana Kapala, uštvali. Martina Bednářová, ano. Tak tohle to jsou oběti současného soudního systému. Ale co jsem chtěl zdůraznit, že když tohleto Babiš prohlásil v tom Havířově, tak se samozřejmě spustil RIK v českých sdělovacích prostředcích. Jo, samozřejmě proti Babišovi. Jak jsem narazil v tisku, ozvala se proti tomu soudcovská unie. A že ani soudci se ozvali, že prostě Babiš snižuje její hodnotu a nebo snižuje její prestiž prostě a kritizovali tedy tenhle závěr Babišův. To byly jedni, soudcovská unie. Za druhé, ozvala se Česká advokátní komora. To nevím, co ta s tím má co dělat, protože soudci a advokáti je samozřejmě něco jiného. Přesto se ozvali. To máme druhýho. Jo? A třetí, na koho jsem narazil, že se také ozval, a to je to klíčový dnes, je předseda vrchního soudu. A jmenuje se, počkáte, asi jsem Dörfl. Ano, tak tenhle ten z vrchního soudu, tenhle ten soudce, no, předseda vrchního soudu, dokonce prohlásil, měl tu odvahu, že prohlásil, že prej si zajde za ministrem Tejcem si stěžovat na Babiše, že snížil prestiž tedy soudců. Takže vážení, tenhle ten člověk má tu drzost, zrovna když propustili Tomáši Čermáka po 2,5 letech za to, že napsal někde na Facebooku, napsal nějaký blablabla, tak ho zrovna propustili a tenhle ten soudce nejvyššího soudu si chce zajít zde za ministrem Tejcem, aby si stěžoval. Takže já jsem to cítil jako vhodnej okamžik k tomu, aby my jsme se tedy postavili za to Babiše, a postavili jsme se i za toho Tejce, nebo ukázali tomu Tejcovi, že jsou tady lidi, kteří si uvědomují, v jakém stavu soudnictví v této zemi je, no, staví se proti tomu. Takže proto jsem spěchal s tím, aby jsme tady byli dříve, než sem dojde tam ten soudce Dörfl. Jo, já ještě tady, protože tu Zdenek, tak on od roku... Ano, od roku 1998 do roku 2005 byl předsedou okresního soudu v Nymburku. Jo, takže on prošel Nymburkem. Možná, že tam se teďka sklízí ty plody jeho práce, že jo, protože tam je teď nějaká šťára, jo, nebo něco takového, nějaká korupční nebo něco, tak jsem něco zaselek, takže tamhle v Nymburku se kalila
jak se říká, ocel na vrchního soudce. Takže ten člověk, který chce zajít, my chceme, aby pan Tejc dostal argumenty, až ten k němu vleze, aby mu řekl, počkejte, pane Derfle, ale já tady mám řadu dalších signálů od občanů této země, kteří si stěžují na tento soudní systém, který tady je. Jo? Takže aby jsme mu dali do ruku obranné prostředky, aby se nenechal tímhletím aktivistickým soudcem zatlačit někam do kouta. Takže víte, že jo, co bylo podstatou mého soudního řízení, tohleto soudní řízení, tento vykonstruovaný soudní řízení, to vykonstruovali na vrchním státním zastupitelství v Praze. To pochází od paní Bradáčové. A tenhle ten vrchní soud, odkud pan Derfl chce jít sem do těchto prostor, sedí ve stejné budově, jak to vrchní státní zastupitelství, který mě žalovalo. Tak já bych chtěl panu Derflovi domluvit, aby nevážel tak dalekou cestu tady do těch prostorů, ale prošel tou budovou a zastavil se na vrchním státním zastupitelství a oni mu tam vysvětlí, jakým způsobem se připravují falešná soudní řízení proti občanům, kteří jsou nepohodlní za to, že poukazují v této zemi na korupci. Takže to je ten pravý důvod, proč jsme tady. Takže my nejsme, jako bych řekl, konfrontační shromáždění, které by tady řvalo, jo? Prý s vládou nebo něco podobného. Naopak, my jsme demonstranti, kteří chtějí podpořit a říct ano, Babiš má pravdu, tam je to napsáno, jo? A chceme, pane ministře Tejci, abyste to řekl i těm ostatním, i těm, co tady ve sdělovacích prostředcích tuto otázku otvíraj a hledaj, jako bych řekl, argumenty proti Babišovi nebo proti tomuto systému, tomu, co by pan Babiš, včetně pana Tejce, měli napravit. Takže my tohleto my chceme, že jo, to je naše cesta. Napravte ten systém, aby se nikdo nemusel bát v této zemi říct si svůj názor, aby se nikdo nemusel bát napsat něco na Facebook a zastavte ty politické procesy. My jsme tu chodívali, že jo, řvát, chodívali jsme tu řvát, ještě za Slávka Popelky jsme tu chodívali řvát, když tu byl ještě Don Pablo, že jo. Tak jsme tu chodívali řvát Done Pablo, propust politický vězně. To už jsme tady chodili za Tomáše Čermáka. A vidíte, dneska vypadá, že půjde Don Pablo.

0: nazývá kritizuje Babiše, že on neplní sliby vůči svým voličům. Jo. Já jsem Babiše nevolil. Já nemám právo se ohrazovat a říkat, Babiši, ty neplníš, co slíbil. Právo na to mají jenom ti, co ho skutečně volili. Ti mají právo říct, Babiši, volil jsem tě, ty jsi nesplnil. Já ne. A myslím si, že by to mělo být takovým tím stránkou čestnou každého člověka. Jo? Nechtět volit někoho jiného, že jo? A pak řvát, Babiši, ty neplní své předvolební sliby. No tak tohle to bych řekl na začátek, na úvod a pozvu tady prvního řečníka, který zakusil tenhle ten soudní systém, jak pracuje, jak soudí nepohodlné lidi, tak zažil na své vlastní kůži, takže hrdina, řeknu takhle. Vážení. A je ochoten ty své zkušenosti zde sdílet, nebojí se. A to je to nejcennější na tom. Lidi, kteří se nebojí na tenhle ten soudní systém, který funguje na základě politických zakázek, kritizovat. Takže Zdenku, máš slovo.
1: Já moc děkuju, Mirku, já moc děkuju za tu demonstraci, za to, že prostě jsi to uspořádal se svými známými kolegy a myslím si, že to, co je důležité, je se ozvat. Opravdu je důležité se ozvat a já tady vidím plno lidí, kteří se byli přítomni na těch soudních procesech, které mě potkali. Byly to 3 soudní procesy, jedno ukončilo státní zastupitelství, že mi jako dalo podmíněné odložení stíhání, jedno mi dali pokutu 35 tisíc a jedno mi dali podmíněný trest, chtěli dát pokutu 50 tisíc a zákaz Prahy na tyhle ty demonstrace, protože se asi vědí proč, aby tady nebyly ty hlasy pravdy a opravdu je to o tom, že bez těch lidí, kteří chodili, a to nebylo jenom ke mně, to bylo i k dalším, jak se jmenoval, tak prostě to bylo o tom, že tam fakt cítíte to obrovskou podporu. Křivka, například takový člověk, který byl popotahovaný v 80. letech, pak se to překlopilo a zase. Prostě člověk, který měl svůj názor, se v dnešní době nehodí, ať už ti prospěcháři mají rudé knížky, anebo mají prezidentský úřad. Jsou to prostě politické procesy v téhle zemi a mají tradici už od někdy Rakouska a Uherska, protože pamatujete soudní proces Omladina 1890, ty 90. leta, prostě to byl politický proces jak vyšitý. A takhle to pokračovalo, byly různé kauzy, třeba za první republiky, ty korupční se nesoudili, soudili se zase kraviny, někdo zvolal, ať je Sovětský svaz, dneska zvoláte, že Rusko pomalu a taky už jdete pomalu sedět. Za mě měl jsem tričko s babuškou, která byla symbolem míru, co řekla soudkyně, mimo jiné, jak ta zástupkyně, tak ta soudkyně, to byly dívenky. To nebyly takový ty staří pánové, to byly dívenky, 30 let něco, prostě a tyhle jsou prostě ochotní vás odsoudit. Ty do toho jdou a nemáte možnost do vás spravedlnosti. Navrhujete důkazy, tak je zamítají jeden jako druhý, pak řeknou, mainstreamová média říkají, že to je takhle, tak to je takhle, že jo, většina lidí si myslí, že to je takhle, ale není přece o tom, co říkají mainstreamová média, je o tom, co je pravda a jak to skutečně má být. A to je třeba říct jasně, a když už tady jsme, a já taky souhlasím s tím, že tady nejsme proti tomu, abychom ministra tady se vyhazovali z okna, to asi ne, a je to o tom, že je ze sociální demokracie, tenkrát se jmenovalo ČSSD. Pamatujete nebožku teďka už Marušku Benešovou, že jo, Maruška Benešová, a ta řekla, je to už taky nějaký 15 let, hovořila o justiční mafii v téhle zemi. A justiční mafie tady je do dneška. Do dneška tady jsou tyhle ty soudci, kteří si dvakrát zrušili snížení platu. Dvakrát ve střetu zájmu se obrátili na svůj ústavní soud a zrušili si své platy, aby si je snížili. Lidem se tady seškytali mzdy, opakovaně seškytají se další věci, ale oni si své platy drží, protože bez toho by nebyla spravedlnost. Když se podíváte pak, jak ta korupce bují od okresních soudů až po ty nejvyšší, ale i to, jak třeba ústavní soud například popírá ustanovení práv dítěte, mezinárodní smlouvy, prostě popírá to, teďka zase byla jedna kauza, kde legalizoval únos dítěte na Slovensko. Slovenský soud paradoxně řekl, že se to má dát do Česka zpátky do dítě, ale náš ústavní soud našemu občanovi nepomohl, ale hlavně tomu děti. Tak třeba, jestli pamatujete v Polsku vládu práva a spravedlnosti, tak i naši ústavní soudci podepsali pamflet proti tomu Polsku. Jakým právem se ústavní soud věnuje, nebo soudci ústavního soudu politice k

0: hranice zemí v jiných státech světa nebo Evropské unie. Já si myslím, že ty jsou od toho, aby vykládali naši ústavu, aby konali právo a ne, aby se zapojovali do politických bojů. A opravdu ústavní soud se stává třetí komorou parlamentu České republiky a už to tady je nějakých 25 let, bohužel je to tak. Víme všichni ten rozhodnutí, případně agenta Pávka do té Ankary, že jak tam rvali všichni, jak psi, tam kdo jede, nepojede, ale prostě je to o tom. Normální člověk se v téhle zemi pravdy a práva nedovolá. Normální člověk ne. Pokud nemáte za sebou nějakou vlivovou skupinu, tak prostě to nejde. Mně se podařilo třeba u nás takový menší úspěch, kdy cenzurovali obecní zpravodaj, tak jsem vysoudil to, že tam mohly opoziční strany, ale byl na úrovni okresního soudu, byla taková banalita. Ale zase, kdyby to udělal kdokoliv z pravicových politiků, tak se o to píše, protože jsem to udělal já, který jsem protisystémově a chci opravdu, aby tady ty mafie skončily, tak samozřejmě o tom ticho po pěšině. A tím si právě zdůraznit to, že ta justiční mafie, ta Marie Benešová, jak proti ní demonstroval milion chvíli pro demokracii, kteří nejsou jest pro demokracii, protože ty jednou říkají, že to má být takhle, za pět let říkají, že to chtějí to, co nechtěli, že jo, a podobně, to víme všichni. A je to i o tom, že poslední demonstraci, kterou měli na Staroměstském náměstí, které nebylo zdaleka naplněno, bylo sdíleno veřejnoprávními médii, podporovali veřejnoprávní média. Proč tady nejsou veřejnoprávní média, že jo? Přitom tady chceme demokracii, chceme, aby to fungovalo. Jak to, že tady není Česká televize? Kde je Český rozhlas? Kde je Česká tisková kancelář? Vidíte je tady někde? Já taky ne, bohužel je to tak. Tady ta demokracie se hraje pouze pro vyvolené, ale kvůli tomu ti lidé v tom listopadu 89 nezvonili. A prostě ten režim se posunul někam jinam a je to opravdu o tom, že tady přednost mají kariéristi, lidi, kteří ohýbají páteř a lidi, kteří jsou ochotní podepsat cokoliv. Já vám všem děkuji za to, že jste si našli čas tady přijít. Věřím tomu, že opravdu přijde chvíle, kdy tyhle ty různé mafie skončí, ale řeknu ještě jeden příklad, který teďka ku podivu dali do médií. Ukradli za ministryni Černochové těch 17 milionů korun na ty drony, bylo to včera na Seznam zprávách. A zase je to o to, nikoho neodsoudili, je to v pořádku, nikdo nepochybil, nikdo prostě to, vemte si 17 tisíc korun, jedny rovnátka pro dítě, jedny rovnátka pro 12-leté dítě. Kdyby těch 17 milionů dali na ty dětské rovnátka, tak tisíc dětí nemuselo doplácet 17 tisíc korun. Prostě je to o tyhle ty věci, jestli půjdou na tyhle ty zprostěny, kde kradou peníze pro sebe, anebo to půjde pro lidi, kteří to potřebují. Dětský úsměv, myslím si, je daleko důležitější. 12-leté dítě se nemůže bránit, nebo 11-leté, 13-leté. A to, že oni si tady dávají platy, kde okresní soud začíná na nějakých 100 tisíc, že jo, zastupci mají o trochu méně a taky mají dost. Pak jdou ty krajští soudci a ty vrchní a ten ústavní, to je úplně někde jinde. Pojďte si, jak je pan Rychetský. Pan Rychetský, který sloužil všem režimům v téhle republice. Bohužel, tedy by tady byli ještě, zažil Heidricha, tak možná nechci mu to posouvat, ale ten by i tam se nějak zapsal. Prostě jsou to lidi, kteří tu páteř ohýbají vždycky, jak ta korovička na té věži, jak se říká. A tyhle ty lidi si myslím, že v demokratické společnosti nemají na odpovědných funkcích co dělat. Já vám děkuji a věřím opravdu tomu, že podaří se pravda, ale nebudu říkat láska, to je takový zprofanovaný, ale pravda a spravedlnost se vrátí do České republiky a nebudeme se bát chodit na demonstrace, nebudeme se bát toho, že někdo má nějaký názor a já si myslím, že i ty kontroverzní názory patří do této společnosti a pokud někdo popírá, tak není demokrat a měl by se stydět. Děkuji za pozornost a vydržme!
1: Děkuji Zdenkovi a já bych ještě ocenil ministra Tejce tím, že ministr Tejc podal podnět k tomu, aby se přiznávalo státní příslušnost člověka, který se dopustil kriminálního činu. To znamená, že pokud to nakonec všechno vyjde a schválí se to a podobně, no tak potom se dozvíme z novin, že tenhle ten kriminální čin spáchal z Ukrajiny, pán z Ukrajiny, tenhle spáchal pán z Ukrajiny a tenhle z Ukrajiny. On to tam přímo v tom videu uváděl, že v roce 2022, já nevím to přesně, ty čísla byly asi 170 kriminálních činů Ukrajinců a v roce dnes je těch případů o 70% víc. To znamená, případy kriminality Ukrajinců v této zemi narůstají a že si občan České republiky zaslouží to, aby věděl, kdo tenhle ten čin spáchal. Takže jestli Giorgio k tomu ještě něco dodá, takže to bych řekl, že byl pozitivní počin, který provedl tenhle ten ministr Tejc, takže možná, že se nám ten kozlík trošku rozběhne teď, že dostane odvahu a začne skutečně běžet a napravovat to, co nám tady Fialová vláda zanechala, protože tyhle ty soudy na základě politického zadání, tak ty začaly za Fialovy vlády, že jo, samozřejmě účelem bylo lidi zastrašit, to neříkám nic světobornýho, účelem těchto politických procesů bylo lidi zastrašit. A jednak byli to ti, co někde se otřeli o Ukrajinu, že jo, samozřejmě. A pak jsem to byl já, že jo, ti, kteří vzali transparent a chodili kolem úřadu vlády a kolem parlamentu s tím, že Fialová vláda kryje korupci za 14 miliard korun, tak s těma si to taky bylo potřeba samozřejmě vyřídit. No a to se ujali teda tihleti, někteří soudruzi na vrchním státním zastupitelství, takže znovu zopakuji, pane Tejci, když s panem Babišem víte, jak to v této zemi funguje, tak proč s tím nic neděláte? No, abych neříkal druzí, že s tím nic nedělají, tak já jsem v poslední době vykonal hodně, řekl bych, práce. Seděl jsem a psal jsem dopisy. Napsal jsem na ústavní soud, kde jsem se ohradil vůči tomu případu korupce na turecké elektrárně. Jsem se ohradil proti tomu, že mi na soudu zakázali, abych předložil důkaz detektoru lži. Tam byl samozřejmě, byl to proces tvrzení proti tvrzení, já jsem tvrdil něco a dva svědci, falešní svědci, tvrdili opak. Neměli k tomu žádný důkaz, prostě uskutečnili se dva rozhovory mezi čtyřma očima, jeden mezi svědkem a vyšetřovatelem, druhý mezi svědkem a mnou, že tvrdilo se něco jiného, to, co mě tvrdil ten svědek, tak to nakonec on popřel na základě rozhovoru s vrchním státním zastupitelstvím, změnil názor a popřel, že mi nic neřekl. Takže tvrzení proti tvrzení, klasicky, bez důkazu, bez ničeho jiného. No a protože říkám samozřejmě, jak tuhle tu situaci rozseknu, no tak nás pošlete na stříj na detektor lží, že jo, ať se tam ukáže, kdo z nás lhal. A soudce mi to zamít, že prej detektor lží nevěří a podobně. No šel jsem na městský soud, na odvolací soud a říkám to sami, prosím vás, pošlete nás tři, anebo mě samotného. Jen já se hlásím, abyste mě samotného poslali detektor lží. Já jsem tady nelhal. Samozřejmě mi to zamítli. No tak jsem napsal dopis na ústavní soud s tím, že mi v podstatě bylo na soudem zabráněno, abych mohl sám sebe plnohodnotně hájit před soudem. Já jsem samozřejmě nečekal, že mi soud dá za pravdu, ústavní soud, že mi dá za pravdu, ale dostal jsem odpověď, napsal mi hezky, že to opravdu všechno ten soudce ústavního soudu přečetl, i s těma přílohama, bylo toho dost. No ale řekl mi, že oni se prej těmato věcma jako zabývat nemůžou. No tak mě samozřejmě napadlo to, že když pan Pávek si chtěl zaletět do Hungary na večeři, tak to se sešli, to se ústavní soudci sešli dokonce v noci, myslím, že to rozhodovali, aby Pávek na tu večeři teda odjel, že jo. No a tady když, jak to říkám, když vás soud falešně obviní, potrestá a podobné věci, tak to už není věcí ústavního soudu, aby se tím zabýval. Tak to byl jeden dopis, na který už jsem dostal odpověď. Druhý dopis jsem napsal na ten ústavní soud v reakci, ne na ústavní soud, na tu soudcovskou unii. A tam jsem jim to pěkně popsal, těm soudcům. A říkám, tady to byl jeden případ s tou korupcí, A tady máte druhý příklad, kdy jsem byl já napadený v tomhleto. Byl jsem napadený v Kauflandu nějakým darebákem, pěstí mě napad, pak mě nakonec zranil, to asi víte. Tak jsem jim to tam hezky popsal. Říkám, tak takhle soudí. Já jako napadený v Kauflandu, tak jsem dostal 30 tisíc a zraněný, tak jsem dostal 30 tisíc a ten darebák, tak ten dostal 18 tisíc. Tak takhle vy soudíte. Já jsem si k tomu ještě nechal samozřejmě dodělat posudek od soudního znalce z lékařského oboru, který naprosto jasně popsal, jak došlo ke zranění tomu, čemu se vyhýbali tohle. Tak to jsem poslal na soudcovskou unii. Pak jsem poslal další stížnost na tu českou komoru. Tam jsem napsal, podívejte, tak jsem měl jednoho vašeho soudce, teda jednoho vašeho advokáta, na to se na té své korupční aféře, a on mi nepřišel k tomu odvolacímu soudu. On nepřišel na tu nejdůležitější soud. To je poslední moje možnost, kde se dá zabojovat. Odvolací soud, Městský soud Praha. A on si tam prostě nedošel, ten váš advokát, jo? Advokát, který patří do vaší komory. Dostal jsem tedy od nich pozitivní odpověď a říkám, jo, zahájili jsme s ním nějaký, řekl bych, jak se to, kázeňský prohřešek, teď nevím přesně tohleto slovo, tak se to tam pohlo a já měl vážení stejný problém tenkrát, když jsem se dohadoval kolem toho svýho ramene s vyšetřovatelem. No tak on mi v polovině soudu mi advokát řekne, do telefonu zavolal mi a říká, já už vás zastupovat nechci. Na za hodinu mi poslal výpověď z tohoto, jo. A to je prostě neetické, neslušné od advokáta, když vás nechá v polovině soudního procesu bez jakékoliv, řekl bych, advokátní pomoci. Takže tohle jsem jim napsal, takže doufám, že to budu taky takhle řešit. Pak jsem napsal jsem stížnost na policii, jak to vyšetřovala. No a napsal jsem, to byl ten můj nejdelší dopis, nejpodrobnější, tak jsem napsal dopis na ministra Tejce, kde jsem to popsal, ty svý dva případy. A říkám, tak takhle se v České republice soudí a dávám vám to proto, až budou řvát Česká advokátní komora, až za váma přijde pan Drfl z vrchního soudu, tak mu tohle to ukažte, aby přestal šířit takový ptákoviny, že tady někdo snižuje prestiž soudců. Vždyť to ti prestiž soudců si snižují ti soudci sami. Vždyť to tady je každému, kdo chodí na tyhle ty politické procesy, tak je mu to přece naprosto jasný, co tady soudci provádí za hanebnou činnost. Mě jenom napadá soudce Svršek, že jo, ty další si nepamatují, jak se jmenovali ti, co vystupovali u těch dalších politických soudů. No tak, vážení, tak já zase předám dále štafetu tady Georgiovi.
2: Děkuji, Mirku, hezký, dobrý den, krásné odpoledne všem, přátelé. Když mluvil Mirek o těch nespravedlnostech, tak mě napadlo jediná v podstatě cesta k řešení a k vyléčení téhle choroby. Princip římského práva znáte všichni, hlavní pilíř říká audiatur et altera pars. Ať je slyšela i druhá strana, protože když neznáme stanoviska a argumenty druhé strany, tak nám zbývá volba mezi ano nebo jo. To je ta bolest nejenom soudnictví, je to bolest celé naší současné reality společenské a v tomto duchu já taky mluvím se studenty a říkám jim, víte, když se kouřilo v hospodách kdysi, a já jsem to zažil, ty starší studenti též, v 17. roce skončilo kouření ve veřejných prostorách. A já jsem nikdy nevykouřil ani jedinou cigaretu, ale když jsme tam seděli hodinu, dvě, takhle jsme si spolu povídali, tak už jsme nevnímali ten kouř. Pak jsme se vrátili domů a oni nám řekli, ty smrdíš. 17. listopadu na Národní třídě jeden z policistů z Ostravy, kteří sem byli posláni jako posila, tak já jsem se s nimi bavil stejným způsobem jako dnes s vámi a jeden z nich na to velmi pohotově reagoval a říkal, ano, my jsme měli na balkóně židli a tam jsme dávali ty smradlavé kabáty. A my takhle žijeme v tom informačním smogu. Proto je tak důležité, jim říkám, choďte na ty informační, na ty dezinformační weby, pardon, v uvozovkách, které tvrdí, že nebe je modré, tráva zelená, voda mokrá. Pak si udělejte obraz kritickým myšlením, kde je pravda, ta objektivní pravda, jako soulad mezi událostí a výpovědí o té události. My máme tisíce komentářů, ale nemáme pravdivé zprávy. A jeden, už jsem to taky mnohokrát říkal, jeden venkovský kněz kdysi, když nabádal před Velikonocemi své ovečky, tak řekl, před Velikonocemi to bylo, až se budete zpovídat, že jste sousedovi ukradli pro vás, vidíte, přátelé, pro vás, tak nezapomeňte říct, že na konci byla přivázaná kráva. A to je ten způsob dezinformace, který šíříme mainstreamová mass media. Protože zatají ten hlavní princip, podstatu sdělení, podstatu příčinu těch událostí, které se dějí. A to platí pro Ukrajinu, platí to pro Irán, platí to pro konflikt Palestinců, respektive Izraelců s Palestinci, platí to ale taky pro Green Deal, pro ten sebevražený Green Deal, pro vakcinace. Teď jsem dneska četl výbornou zprávu, že Robert Kennedy vyhrál soud, kde bylo nejvyšším soudem Spojených států, kde už není dále odvolání možné, potvrzeno, že vakcinace nebyla vakcinací, ale že to byla skutečně genová manipulace, terapie, která je rovná vlastně biologické zbrani a že to je trestné ve Švýcarsku rovněž. Já teď ostatně mohu tady vám všem říct, mnozí z vás to víte, kandiduji do Senátu, přijal jsem nabídku od švýcarské demokracie. A tím důvodem, proč jsem se rozhodl tuhle výzvu vůbec uchopit, je stav, v kterém žijeme a proč jsou na švýcarskou demokracii, protože Švýcarsko prokázalo za svých více než 200 let mírové existence od roku 1815, kdy získalo svou neutralitu a tím pádem nezávislost na vojenských mocích, tak prokázalo svou životaschopnost. A to i v této otázce právního uspořádání. Tady skutečně chybí autorita. A autorita chybí proto, že jsme ztratili ten centrální pilíř autority a tím je Boží autorita. Tím se boří také autorita rodičovská, autorita pedagogů, autorita policistů, autorita soudců. Tohle všechno se veze jako poskleněné hoře. Čili tohle je základní princip, který já mám také jako heslo číslo jedna. Bůh láska tvoří, satan zloba boří. Tady Zdeněk tady řekl láska, že je zprofanovaná. Láska není zprofanovaná, ale ten výklad toho pojmu je zprofanovaný. Láska páska ve všech možných pop písničkách, ale Bůh je láska. A tohle, jestliže se nám podaří komunikovat vzájemně, tak máme šanci na rozhovor. Kdybyste slyšeli, teď homily promluvu při takzvané kázání ve Staré Boleslavi při svátku svatého Václava v neděli, v pondělí vlastně dopuste, tak to byl vynikající projev, který burcoval k odpuštění, ke svornosti a ke společné práci na záchraně naší země. A to jsou, pakli to myslel otec arcibiskup vážně, Stanislav Přibyl, tak to byl vynikající projev a pak ho můžeme považovat za spoluhráče, za spolubojovníka. Pakli to skutečně myslí vážně a bude promítat tato slova do reálných činů. A my máme tři priority, které je třeba držet. Za prvé mluvit pravdu, jak řekla paní docentka Švihlíková 14. května loňského roku ve sněmovně, já jsem tam byl a navázal jsem právě pak na ní. Druhým pilířem je zachránit mír, protože bez míru nemá žádné úsilí lidské dlouhého trvání. Je zbytečné si tady připravovat tanky a kasat se, že pro nás, jak říkala soudruh Řevka, že Rusko není pro nás problém, protože jsme vyspělá země, tak je ukotvená v NATO. Když stačí jedna jaderná raketa, vzpomeňme na Hirošimu, Nagasaki. A takové ty úvahy, že ani jedna strana tu jadernou zbraň nepoužije, ty jsou naprosto liché. Protože když na vás, paní kolegyně Křehká, půjde útočit nějaký hromotluk dva metry vysoký, třeba jenom holýma rukama, a vy nebudete mít jinou zbraň než pistoli v kabelce, vy ji nepoužijete, abyste si zachránila život? Samozřejmě, že všechny prostředky použije člověk, který je v ohrožení života. A to znamená, že i ta strana, která bude se cítit v těžké defenzivě, nakonec použije i těch jaderných zbraní. Ostatně Scott Ritter, kterého vy tady všichni, aspoň myslím většinově všichni znáte, jako skvělého, excelentního důstojníka americké armády, řekl před 3 lety, v roce 23, v interview, které udělal s naším Jindřichem Reichlem a s Tomášem Lukavcem. Víte, my jsme byli kdysi trénováni na boj proti Sovětskému svazu. Ale Rusko není Sovětský svaz. Rusko tu válku nechce. Ale my ho naší politikou tlačíme do rohu a ono nebude mít jinou volbu, než to, co se může skutečně stát. A proto každý, kdo nenávidí válku, kdo miluje mír, pray for a Russian victory, řekl to dvakrát, modlete se za vítězství Ruska, protože to je jediná cesta, jak zachránit světu mír. To je ten druhý pilíř, čili mluvit pravdu, zachovat, zachránit mír, a třetím pilířem je vrátit suverenitu naší zemi. A abychom si tohle mohli dovolit, tak potřebujeme mít levné energie. Každý rozumný člověk, když z nás, když bude cestovat do, nevím, z Prahy do Aše, do Karlových Varů, tak asi ví, že není dobrý nápad tam cestovat přes Bratislavu nebo přes Košice. Ale tohle se nám děje v tom energetickém světě. My dostáváme suroviny z Ruska, ať už čisté nebo mixované, ale s velikou opíškou, takzvanou demokratizační přirážkou přes celou zeměkouli. A to je ten problém, protože my jsme v situaci těžké energoekonomické krize, ať si to přiznávají nebo nepřiznávají hlavy pomazané i nepomazané. A proto potřebujeme ty levné energie. Až je budeme mít, můžeme rozvíjet průmysl, můžeme rozvinout zemědělství, můžeme pěstovat plodiny, které nebudou hyperchemizované. To znamená, že se zlepší kvalita potravin, přátelé. Já jsem studoval potravinářskou biochemii, takže trochu něco málo o tom ještě vím. A potřebujeme zároveň s tou péčí o životní prostředí pečovat o zemědělství a o vodohospodářství, které je součástí toho zemědělství. Sucho je obrovské nebezpečí a voda se stala vlastně strategickou surovinou číslo 1 společně se vzduchem. Ostatně můj spolužák z chemie Mirek Kalousek kdysi mluvil o tom, že uvalí daň na vzduch, na dýchání. Potřebujeme pár minut na to, abychom se udusili. Potřebujeme pár dní, abychom umřeli žízní. Čili ta voda je nesmírně důležitá. Pan inženýr, který kandiduje v Plzni, úžasná osobnost, Jaroslav Novák, o tom může vyprávět nádherné, skutečně zasvěcené přednášky. O tom, jakým způsobem lesy jsou zásobárnami vody, jak jsou to vlastně vodárny bez čerpadel, jak říká on. To je jeho terminus technicus. Je to úžasný člověk a my potřebujeme sázet nové lesy. Jestliže majitelé z našich lesů, mezi které patří Agrofert a jiné firmy, lesy kácejí, protože těží dřevo, to je v pořádku, je to jejich právo. Ale v tom případě žádejme, aby vysazovali nové lesy, protože ta vláha, kterou nám dávají, je nezastupitelná. Potřebujeme snížit průtok vody Prahou ve Vltavě, potřebujeme naplnit kaskádu vltavskou, potřebujeme vytvářet nová menší vodní díla. Tohle všechno patří do toho, do péče o výživu lidu. To znamená zemědělství, krajinotvorba, čistota prostředí. A tím se nám ale podaří ulevit zdravotnictví, protože budeme-li mít čistší potraviny, jako mají Švýcaři, tak nebude tolik nemocných lidí. To dává smysl. Potřebujeme zvýšit naši sociální strukturu, demografickou strukturu naší země, protože vymíráme, přátelé, nejnižší koeficient, který jsme kdy měli porodnosti v historii Československé i České republiky, 1,28. Nejhůře je na tom Praha a Karlovarský kraj 1,2. Nejlépe Vysočina 1,4. A teď si řekněme, kolik potřebuje národ k tomu, aby nevyhynul, jaký koeficient? 2,1, přátelé. 2,1 dítěte na jednu ženu. Čili my vymíráme. Jestliže budeme mít ty levné energie, dokážeme si štědrou, rozumnou, socie pro populační politikou zajistit i budoucí generaci, protože každý národ má takovou budoucnost, jaké se vychová děti. A to souvisí se vzděláním, protože vzdělání je alfa a omega toho, jakým směrem bude se společnost ubírat. A naše současné vzdělání je zapleveleno tou příšernou ideologií woke, kterou vy znáte, možná, že ji znáte taky jako frankfurtskou školu. Jsou to ty hrozné teze genderismu, homoby, transsexualismu, pronájmu dělohy, potratů, vakcinace, eutanázie. To jsou všechno formy zla, které dva velcí papežové naší éry, svatý Jan Pavel II. A Benedikt XVI. Právem nazývali la cultura della morte. Kultura smrti. Tohle potřebujeme odstranit. A když budeme mít takhle prosperující zemi, musíme ji bránit. Ale ta obrana musí být rozumná, musí být ušitá na míru podmínkám geografickým našeho státu a také jeho zasazení do toho kontextu celé geostrategické situace v Evropě. A tady přichází ke slovu právě ta poslední věc, a to je zahraniční politika všech azimutů. My se potřebujeme rozhlédnout na všechny strany, komunikovat se všemi partnery, kteří jsou ochotní a touží po té komunikaci. Tohle je neutralita. Tohle je ta reálná neutralita, kterou Švýcarsko má od roku 1815, kterou Rakousko si doslova vymodlilo v roce 1955, ačkoliv tomu nikdo nevěřil. To je neutralita Irska, Malty, Kypru, Srbska, Bosny, Hercegoviny i těch maličkých státečků, jako je Monako, San Marino, Vatikán, Andorra. Tohle je cesta, která vytvoří tady, v tomto středoevropském prostoru, jakýsi koridor, půlfrační půlštář míru, protože mír je dneska absolutní priorita, bez ní nemůžeme docílit nic. A končím tím, že jsme, abych dal slovo paní kolegyni, která už na mě mává vlaječku. Prosím pěkně, oslavili jsme svátek svatého Václava, a je to náš hlavní patron. Čili vzívejme ho, prosme ho, aby nám pomohl překonat tyhle choroby, které jsou přímo geneticky, bych řekl, kodifikovány v našich národech, Moravanů, Čechů, Moravanů, Slezanů. Vidíte, mluvíme jedním jazykem a přesto nejsme schopni najít společnou řeč. Naproti tomu Švýcarsko, které je rozděleno 4 jazykovými skupinami, hlubokými údolími a masivními horami, tu společnou řeč nalezlo, tak proč ne my? Proč my tady máme živořit? Občané tady, já kandiduji na téhle části Prahy 2 a Praze 1, občané si stěžují na to, co je trápí. A až paní kolegyně skončí, tak vám to ještě řeknu pár slov. Zatím děkuju pěkně, všecko dobré.
3: Tady na pana kolegu, že můžeme něco stále dělat, například zabraňovat umístění jaderných zbraní v České republice. To je tématem této pozvánky veřejného shromáždění 3.10. v 1 hodinu na Malostranském náměstí. Prosím, přijďte všichni, kdo nechcete jaderné zbraně. Děkuji.
1: Chce ještě někdo promluvit, něco říci? Nikdo? On už musí utíkat, jo?
2: Prosím vás pěkně, já jsem zapomněl říct jednu důležitou věc směrem k panu ministru Tejcovi. Rádi bychom mu poděkovali za to, co udělal, protože jsem skutečně dneska Mirkovi poslal to video, kde říká 296 dneska, nebo 226, dneska máme 496 ukrajinských vězňů. A to je nárůst o 120%. A občané naší země si zaslouží, aby znali národnost těch pachatelů, protože ti nás tady ohrožují. Když tady nebudou žádní imigranti, tak se nám naše domácí kriminalita nezvýší ani o setinu procenta. Čili je třeba tohle hlídat. A druhá věc, na kterou jsem zapomněl, je poděkovat panu ministrovi za to, že možná i ve světle tohoto faktu, že ta ukrajinská kriminalita tady takhle roste, už tady nevisí žluto-modrý opor. Čili děkujeme i za tyhle malé, drobné kroky, protože Národní muzeum už taky nehyzdí ta žluto-modrá barva. A trvalo to velmi dlouho a Slávek Popelka to odnesl. Čili pomoc svatý Václav Havel do české země. Nedej zahynouti nám ani budoucí. Buď se zachráníme všichni společně, přátelé, nebo vůbec. Tady je ta diskuse nesmírně, ten dialog je zásadní. Dokud spolu lidé mluví, mlčí zbraně a naopak. Je to základní princip diplomacie. A jestliže soudruh Lipavský řekne jako ministr kdysi, tedy bohu díky už tam není, jako ministr zahraničních věcí, že se nebude bavit se svým rezortním kolegou, měl na mysli pana ministra Sergeja Lavrova, o kterém ikona světové ekonomické diplomacie Jeffrey Sachs řekla, že je to jeden z nejvýznamnějších, z nejlepších diplomatů světa. Toto řekl Jeffrey Sachs o Sergeji Lavrovovi. A ten ubohý mladíček, který vůbec netuší, o čem ta diplomacie je, tak si dovolí říct takovouhle spupnou drzost. Opravdu to je chucpe. Kdy si nám říkal, a potom skončím, jeden z našich ředitelů, vrchních ředitelů ministerstva zahraničních věcí, pak skončil jako velvyslanec v Bělehradě, jmenoval se Ivan Bušněk. Práce diplomata není práce se sekerou, ale práce se skalpelem. A nazíráno touto logikou by soudruh Lipavský mohl jít kácet pralesy, přátelé. Děkuju.
1: Ještě jedna věc, uměl jsem si, že jsem chtěl připomenout toho posledního, který je teď předmětem politického stíhání. Asi o tom víte, že Tomáš Hrdlička byl na demonstraci na Staroměstském náměstí, myslím, že to bylo, že a měl tady Malostranský náměstí a měl tady vymodelovaný z té jiříkovské stužky, měl tam vymodelovaný Z, tak ho odvedli, že jo, a je předmětem stíhání na základě státního zastupitelství, že jo. Policie to konzultovala se státním zástupcem a ten řekl, ne, potrestat, vyslechl, potrestat, a on už má dokonce, jak jsem slyšel, tak už má dokonce návrh na podmínečné odsouzení. Něco takového podobného, jak mám já. No, on má půl roku, ale má delší, trvala 15 měsíců, ta podmínka mu to trvá asi 2 roky nebo takhle. Takže to je ten poslední, který ukazuje, že ty politické procesy zde pořád ještě jedou dál. Takže pane Tejci, máte co dělat, prostě zastavte to. Jo, vy jste měl včera svátek, jak se doslýchám tady, takže tady za všechny naše přítomné vám gratulujeme a přejeme vám, ať se vám v životě daří a ať už tu nemusíme před touhle budovou znovu stát a dožadovat se nápravy v sektoru soudnictví, státního zastupitelství, aby to zkrátka fungovalo, tak jak to má fungovat. Takže děkuju všem, kteří přišli, moc vám Moc vám děkuji, mám z toho dobrý pocit, že jsme udělali to, co bylo potřeba. Aby pan Tejc věděl, že jsou tu lidé, kteří stojí na jeho straně, nebo kteří ho chtějí podporovat v tom, pokud chce tento systém politického stíhání prostě občanů této země se nějakým způsobem utnout. Tak vážení, děkuju moc, mějte se hezky a zas co jsme? Buďme pozitivní a dešme panu Tejcovi, tady říká Jana, takže jo, no. Tak se mějte hezky.

0: vysielač.
1: CS.
0: Projekt internetového svobodného rádia.
2: Hezký sváteční podvečer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače ze studia Helen v den české státnosti, kdy si připomínáme svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Dobrý podvečer ze studia, kde právě startuje povídání s Helenou na rovinu. Dnešní pořad je vlastně takovým volebním speciálem, neboť volby jsou současným, velice aktuálním, velice obsáhlým, naléhavým a zásadním tématem. Do voleb zbývá pár dní, proto budeme mluvit o tom, zda se dočkáme změny, koho volit, podle čeho se rozhodnout, proč volit do Senátu parlamentu České republiky, k čemu vlastně Senát máme. Nezapomeneme ani na zhodnocení vyhrocené nenávistné volební kampaně politických stran a hnutí. Zkrátka budeme dnes mluvit o všem, co s volbami souvisí. Celé dnešní povídání s Helenou na rovinu s datem 28. září bude plné názorů a komentářů mých hostů, kteří odpoví i na vaše dotazy, které posíláte do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo které přímo telefonujete do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodní informace, ještě zbývá pozdravit a představit dnešního hosta. Tím je česká podnikatelka, politička, aktivistka, kandidátka do Senátu v senátním obvodu číslo 69 Frýdek Místek, předsedkyně politického hnutí Nezlomní, žena s dobrým srdcem, pracovitá, spolehlivá, zodpovědná, úspěšná, silná osobnost, která umí žít naplno. Nela Lisková, hezký podvečer.
3: Hezký podvečer, zdravím všichni posluchače.
2: Spolu s dnešním hostem je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor a bloger Olda Duchoň. Ahoj, hezký den.
4: Ahoj a hezký den po delší pauze.
5: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
2: Ještě dříve, než se pustíme do dnešního tématu, tak tu máme pro vás pro všechny jednu písničku. A to volební písnička Nely Liskové. Pojďme si ji pustit.

0: Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října současně s prvním kolem voleb do Senátu. Druhé kolo senátních voleb je naplánováno o týden později na pátek 16. a sobotu 17. října. Letošní volby tedy pomalu, ale jistě klepou na dveře. Většina politických stran odstartovala poslední fázi volební kampaně, představila program i kandidáty, a na nás bude se správně rozhodnout. Možnost svobodné vůle je prý jedním ze základních principů demokratické společnosti. Samozřejmě je také možné nejít k volbám a nechat rozhodnout jiné o tom, co a jak se v okolí našeho domova, v krajích i České republice bude dít. I to je možnost. Ale věřte, že opravdu až ta poslední. Pořád přicházejí otázky, proč jít volit, když je rozhodnuto. Proč jít volit, když ani ti, které zvolíme, se do vedení obcí a měst nedostanou, a tak bych mohla pokračovat. Ptáte se, proč jít volit? Protože jde o nás. O naše životy, o naše rodiny, o naše důchodce, kteří naši zemi dali svoji sílu, schopnosti a kteří tuto zemi budovali, o naše školství, zdravotnictví, zemědělství, průmysl, o politickou kulturu, svobodu slova, o to zbavit se lhářů, manipulátorů, zbavit se neschopných i těch všeho schopných, o to nenechat se urážet, zastavit ekonomický rozvrat země. Je toho hodně, co se musí změnit, ale bez nás, bez vás, to opravdu nepůjde. Je ještě jiný důvod, proč jít volit? Nelo, přidejte svůj pohled na volební kampaň a důvod, proč vlastně vy sama jste se rozhodla kandidovat do Senátu.
1: Krásný podvečer. A já bych nejprve možná objasnila můj pohled na Senát, protože když kandiduji do Senátu, tak je to asi otázka příznačná a myslím, že otázku tam dokud poslal, mám pocit. Takže já to vidím následovně. Můj pohled na Senát je dlouhodobě velice kritický a rozumím občanům, kteří jej považují za instituci, bez níž by se Česká republika dokázala obejít. Dokud ale Senát existuje a disponuje významnými a ústavními a zákonodárnými pravomocemi, tak považuji za velmi důležité, kdo v něm a sedí a jak tyto pravomoce využívá. To je přesně ten důvod, proč kandiduji, protože je potřeba, aby, když už ten Senát máme, ho spousta lidí považuje za zbytečný, ale prostě ho máme, to je holý fakt, tak aby v něm skutečně pracovali lidé pro Českou republiku a pro české občany, a ne tak, jak tomu bylo doposud v většině případů, proti zájmům České republiky a proti zájmům občanům České republiky. To znamená, že Senát by podle mě měl být především skutečnou pojistkou při přijímání zákonů a měl by důsledně posuzovat návrhy přicházející z poslanecké sněmovny, a chránit ústavnost a základní práva a svobody, když i to je diskutabilní v České republice, o tom by mohla vyprávět, ale právě proto kandiduji do Senátu, aby se to měnilo. A v případě potřeby, aby dokázal zabránit přijetí špatných anebo nedostatečně připravených zákonů. To by měl být primární cíl, primární práce těch senátorů. Samozřejmě je potřeba, aby podle mě v podstatě neměl by podle mého názoru fungovat jako instituce, která se automaticky potvrzuje politická rozhodnutí většiny. Senátor má mít odvahu rozhodovat samostatně podle svého svědomí a znalostí konkrétní problematiky, což je taky dost podstatné. Především to, co považuje za zájem občanů České republiky. A přesně tak bych se ke svému mandátu stavěla já.
0: Když zůstaneme u toho Senátu, jako senátorka byste měla zákonodárnou iniciativu. Co by byl první zákon, který byste chtěla prosadit?
1: Tak já se dlouhodobě zajímám o ochranu práv občanů, svobodu projevu, fungování právního státu, bezpečnost a České republiky, a právě těmto oblastem bych se chtěla v Senátu také věnovat. A z tohoto hlediska by mému zaměření nejvíce odpovídala třeba práce výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, případně v ústavně právním výboru. Pochopitelně, že vycházím i ze svých osobních, bohatých osobních zkušeností s politickými procesy v České republice, aktuálně čelím novému třetímu politickému procesu, to bych potom objasnila později. No a určitě bych se chtěla zajímat zejména o bezpečnostní a zahraniční politiku, což protože mojí pohodobě, potom migrační politiku, trestní právo, ochranu základních práv a svobod a otázky svobody projevu. To jsou takové věci, kterými se věnuju posledních 11 let a bohužel tady ta situace v České republice nabývá obrátek, že je to tristní. Lidí, učitelů například a slušných lidí bezúhonných skončila před soudem za slušně kultivovaně vyřčený politický názor, který neodpovídal těm mainstreamovým nebo těm politickým, tomu politickému směru, který byl třeba za minulé vlády Petra Fialy prosazován a ražen mezi lidi. Takže já považuji za zásadní, aby byla bezpečnost České republiky vždy na prvním místě, ale současně, aby se bezpečnost nestávala univerzálním argumentem pro nepřiměřené omezování občanských práv a svobod, což se děje bohužel. Stát má své občany chránit, ale zároveň musí respektovat jejich ústavně garantovaná práva. A stejně důležité pro mě bude důsledně prosazovat rozhodnutí, která přenášejí další pravomoci České republiky na nadnárodní instituce. Že Česká republika musí být schopna rozhodovat o zásadních otázkách své bezpečnosti, zahraniční politiky a vnitřního uspořádání, především podle vlastních národních zájmů. A viděli jsme za minulé vlády, že se to dělo ve všech zájmech ostatních národů, ale rozhodně ne a v zájmech České republiky. Takže to je přesně to, co mě vyprovokovalo i k tomu kandidovat do Senátu, protože je potřeba, aby konečně se ta politika změnila, aby lidé opět nabyli důvěru v politiku, protože já rozumím tomu, že jsou z ní, protože já osobně jsem taky znechucená. Pochopitelně, že opravdu ta politika je taková, jaká je a zvulgarizuje extrémně, je agresivní, přenáší se to pochopitelně i do společnosti. A to jsou přesně ty důvody, proč tady tomu chci čelit a proč kandiduji do Senátu, protože bych chtěla opět ukázat lidem, že politik nemusí být vulgární primitiv, ale že to může být vzdělaný, kultivovaný, inteligentní člověk, který nejde pro to, aby měl zaplacené složenky každý měsíc, ale proto, aby skutečně naše země se ubírala úplně jiným směrem, než tomu je doposud. Právě proto razím i myšlenku, že by neměli vstupovat lidé příliš mladí, kteří nemají třeba osobní zkušenosti s normálními věcmi v životě, to znamená být zodpovědný, pracovat, platit si své závazky. Jako opravdu by tam měl do politiky vstupovat člověk v Izraeli, který už má za sebou všechny úspěchy a pády, aby byl potom kompetentní a mohl rozhodovat v zájmech občanů České republiky a věděl, co je to život obyčejného člověka.
0: Oldo, máš pocit, když mluvíme o Senátu, sám si byl kandidátem do Senátu také, že je možné mluvit o tom, že bychom se mohli dočkat změny?
2: Já se obávám, že ta změna bohužel ještě nepřijde, protože všechno se hodnotí zatím dle toho spotřebního košíku a ten spotřební košík zatím ještě není tak zlý, aby hlad lidí dohnal k nějakému činu a aby je dohnal k volbám, protože tak, jak řekla paní Lisková, tak spousta lidí je otrávená natolik, že k volbám nepůjde. To znamená, že si myslím, že i v tom komunále, a je to vidět v tom komunále, to vidět na těch spolcích, které kandidují, že kdy třeba z 12 najednou kandidují jenom 3. A když se podívá člověk do senátních obvodů, tak tam je vyprahlo úplně. Jo. Zase můžu říct, že v tom případě by mohla paní Lisková senátu překvapit, protože dneska ti velící senátoři, tak jako je pan Vystrčil třeba, tak ti získali senát s podporou 5000 hlasů. Jo, což...
1: No já osobně bych potřebovala aspoň 8000 hlasů tedy. A proti mě stojí v Senátu paní Helena Pešatová, která zastává

0: cítím jako nějakou takovou povinnost těm lidem zároveň nabídnout řešení. A to takhle bychom k tomu měli přistupovat, protože všichni nadávají, jak ta Česká republika jako sjela hodně dolů, jak je to tady všechno špatně, jak od vlády minulé Petra Fialy se všechno zdraví. Zdražilo, jak jsou prostě důchodci jsou nešťastní, snivel třeba i v rámci těch sociálních dávek, které nedostávají, protože ten systém absolutně skolaboval díky Jurečkovi ministerstvu. Takže tady je tolik problémů, které bychom měli řešit. A tím, že já to každý den sleduju, natáčím denně videa a věnuju se tomu opravdu velice podrobně, tak jsem přesvědčena o tom, že jsem osoba kompetentní, napříč segmenty, fundovaně opravdu tu politiku dělat na požadované úrovni. A to bych třeba nemohla tvrdit před 10 lety. Opravdu, to bych si třeba netroufla. Takže už dneska v mých letech se opravdu si myslím vyhodnotit si ty životní priority a tu profesi tak zodpovědně. Toho nebojím a prostě jdu tvrdě do toho. A moc ráda, když si lidé v rámci těch 42 obcí a měst, které spadají do obvodu 69 Frýdek Místek, za které kandiduju, když mi dají svůj hlas, protože je potřeba, aby skutečně v tom Senátu a vůbec celkově, ono by to šlo krůček po krůčku, kdyby se dostávali skutečně do politiky pomalu a jistě pro národní lidi a nejenom takový političtí biznismeni navázaní na různé nadnárodní korporace, kterým slouží, tak určitě bychom viděli krůček po krůčku, trvalo by to pochopitelně, ale změny, které by byly výrazné.
1: Já ještě se vrátím k té současné senátorce Heleně Pešatové. Když se setkáváte s lidmi v kampani a mluvíte s nimi, jak oni vlastně vnímají současnou senátorku? Chápou nutnost změny i tedy strany? Protože je zahnutí STAN?
0: No tak za mnou chodí lidé, kteří jsou našeho politického smýšlení. Takže samozřejmě ti si uvědomují docela dobře, co tady napáchala minulá vláda, jaký zločinů se dopustila a že to budou splácet ještě další a další generace. Takže ti si to uvědomují velice dobře, ale nejsem schopná teď aktuálně vyhodnotit poměr voličů paní Pešatové a třeba potenciálních voličů mojí osoby, protože to samozřejmě uvidíme. Lidé pochopitelně i v těch regionech nejsou až tak zatíženi tím, co se konkrétně třeba děje v tom daném regionu, protože ta nadnárodní politika, ta velká politika, ta vysoká politika, to je to, co denně vidíme v mainstreamu, co vnímají a co je vlastně takovým jako hlavním i předmětem toho, o čem se bavíme. Protože samozřejmě, že to, že se někde opraví chodník nebo spraví most, je fajn, ale v konečném důsledku nás všechny ovlivňuje třeba cena pohonných hmot. Ovlivňuje nás to, že třeba prezident Bliky je proto, aby se rapidně snížily počty nemocnic v České republice. Ovlivňují nás další věci. Takže to je to, co zajímá většinu občanů. Takže opravdu pravda je to, že ta politika velká, ta senátní a parlamentní, tak ta je vždycky předmětem naší diskuzí.
1: Jak vnímají teda voliči u vás na Frýdecko-Místecku Senát jako celek? Protože většina voličů podle toho, co říkají jednotlivé prognózy od různých odborníků, Senát nechce, chtěli by ho zrušit, zdá se jim zbytečný. I když já mám pocit, že když si řekneme, co všechno může Senát ovlivnit, že někteří názor změní, protože může ovlivnit opravdu hodně. Není to taková neškodná instituce. Ano, možná, že je zbytečná tím obsazením, ale je to složitější. Jak to vypadá u vás? My tady na Tachovsku také volíme senátora a lidé volit nechtějí a senát také nechtějí. Jak je to
0: no,
1: u vás?
0: No tak pochopitelně, já se s tím setkávám taky samozřejmě. Jsem taky kritická vůči senátu a taky jsem, dejme tomu, i pro zrušení senátu z toho důvodu, že opravdu se mi to jeví jako předražená instituce, která je možná zbytečná. Druhou stranu, prostě je to, že senát máme. Že už ho jednou máme, tak jsem proto, aby tam zkusovali lidé, jak jsem říkala, v zájmu České republiky a českých občanů a nikoli proti zájmům České republiky a českých občanů. A fakt je ten, že můžeme potom třeba následně v rámci, dejme tomu, kdyby tam vzniklo nějaké pronárodní seskupení, tak v rámci tady tohoto usilovat třeba o zrušení senátu. Já se tomu vůbec nebráním, opravdu se tomu vůbec nebráním. Na druhou stranu je potřeba se na to dívat teď realisticky, že proč bychom měli rezignovat na volby do Senátu, když už ten Senát jednou máme, a uvolnit tu cestu opět těm Pirátům, STANu, ODS a vůbec těm desmhnutím a politickým seskupením, která mají velice negativní vliv, ženou nás do války, preferují Ukrajinu nebo zahraniční velmoci místo České republiky a v podstatě té České republice absolutně nic nedávají. Z tohoto hlediska bych vyzvala občany České republiky, aby skutečně se nad tímto zamysleli třeba z tohoto úhlu pohledu.

0: A výhledově můžeme samozřejmě diskutovat o tom, že třeba Senát je zbytečná instituce, předražená instituce a že se může zrušit. Ale teď bych nerezignovala na opravdu k těm volbám jít a volit ty pro národní politiky, aby i v tom Senátu bylo zastoupení normálních, rozumných lidí se zdravým selským rozumem, kteří nebudou jednat proti České republice.
1: Když se vrátím k tomu, co všechno může Senát, tak Senát například navrhuje znění zákonů s výjimkou zákona o státním rozpočtu. Spolu rozhoduje s poslaneckou sněmovnou, ale jejich hlasy jsou také platné. Zda bude v republice válečný stav, nebo zda vyšleme naše vojáky mimo území České republiky, nebo zda povolíme pobyt vojsk jiného státu na našem území. Také rozhoduje o tom, zda Česká republika ratifikuje mezinárodní smlouvy, včetně hospodářských, nebo zda se staneme členem mezinárodních organizací. Senát může také svým negativním rozhodnutím zrušit rozhodnutí vlády o vyslání našich vojáků na zahraniční mise a o pobytu cizích ozbrojených sil v České republice nebo o průjezdu cizích vojsk přes Českou republiku, včetně přeletů přes naše území. A to si myslím, že jsou velice důležitá témata, velice důležitá rozhodnutí. A tato rozhodnutí musí dělat ti, kteří chtějí hájit zájmy České republiky. Nebo se mýlím, Nelo?
0: No, pochopitelně máte pravdu. Ještě bych připomenula i to, že se nadává souhlas u soudu. Taky samozřejmě velice zásadní věc. No a z tohoto hlediska pochopitelně, když už ten senát máme a má tyto pravomoci, tak je potřeba, jak jsem říkala, aby tam pracovali lidé, kteří nepoženou Českou republiku do války, budou třeba jako ani české koruny, nebudou tady schvalovat nesmysly Bruselu, těch nikým nevolných úředníků, kteří jsou prostě psychopati, absolutně nás ženou do šílených situací. Víc, samozřejmě ten zelený terorismus, jak já říkám, tady připravují různé ty ETS 1, ETS 2 a tak dále. Jo. Takže v podstatě pochopitelně z tohoto hlediska je potřeba k tomu přistupovat tak, že ten senát máme a je třeba pracovat zodpovědně a ty pravomoci nebrat na lehkou váhu.
1: Oldo, jak vidíš ve světle těchto informací senát jako takový, protože senát tady je, nikdo ho nezruší, je nutné změnit osazenstvo senátu. Nebo ne?
2: No to je odpověď, na to je velice jednoduchá. Senát je v takové podobě, jaké je, a 2/3 senátorů jsou právě opakem toho, co by chtěla druhá polovina národa. Jo. Momentálně, kdo tam trošičku bojuje, než o to zvalcuje, tak je paní Kovářová a paní, teď si vzpomenu, Zvěrtek Hamplová. Jo. Jinak jsou to vlastně neviditelní lidé, protože ti se nikam nederou, ti prostě berou jenom svoje prebendy, krom Tchajvance, předsedy, že, který teda, pardon, se vždycky předvádí někde nějak, hlavně mu to vyšlo. No a to, co říkala paní Lisková, tam totiž za té podoby, jaký ten senát je, tak on má a nemá spoustu věcí a možností rozhodovat a docela zásadně. Jo? Když si vezmeme, když chtěli sestřelit Miloše Zemana, tak prostě čemu by velel ten náš Tchajvanec milovaný. A to je přesně ono, jo? Že prostě ani si to lidé uvědomují, protože tu roli senátu neznají, kdo koho kdy a jak zastupuje a co může senátor vytvářet. Takový senátoři, jako je třeba tady brněnský Papoušek nebo druhý brněnský Opilec Rychlík, tak ti jde vytvořit nikdy nic. Že? Ti si dají na tričko ještě Karla, který nám umřel a budou prostě si stát za svým a dopadne to tak, že pro ně milejších těch minimálně 250 000, který tam za jedenkrát za měsíc na týden, který dostanou za vykonávání práce, no a za lehký levný peníz se v senátních kantinách naperou, jak jídlem, tak alkoholem.
0: Já bych jenom připomenula, že třeba, protože já sleduju samozřejmě hlasování v Senátu a v podstatě vlastně 21.26 Senát se zabýval usnesením účasti České republiky v takzvané koalici ochotných a podpoře Ukrajiny. A přijaté stanovisko mimo jiné navazovalo na pokračování České muniční iniciativy pro Ukrajinu a podporovalo kroky směřující k posilování obrany Ukrajiny. No a já bych takové stanovisko nepodpořila a hlasovala bych rozhodně proti. Protože od počátku odmítám pokračující posílání zbraní a munice na Ukrajinu a absolutně s tím ani s tím republika pokračovala ve financování vojenské pomoci Ukrajině. Takže v podstatě tady už vidíme, že opravdu jsou tam zásadní zákony, jsou tam zásadní ustanovení, ve kterých je potřeba, aby prostě byli ti pronárodní politici a postavili se k tomu zodpovědně, protože já od počátku odmítám celkově vlastně financování nejskorumpovanější země. A když potom vidíme, kam ty peníze jdou a že tady jsou obrovské korupční v řádech stovek milionů, miliard a to všechno financují daňoví poplatníci z České republiky, tak je to teda opravdu velká nezodpovědnost politiků a je to neomluvitelné. A oproti tomu, pochopitelně, vzhledem k tomu, že jsem v Donbasu pobývala 2 roky a viděla jsem ty hrůzy války, tak nejsem vůbec proti tomu pomoct lidem potřebným, ale skutečně potřebným. To znamená, že těm, kteří, a potřební jsou ti, kteří se do České republiky nedostanou, pozor. Takže ti, kteří potřebují naši pomoc a skutečně bychom tou ruku nabídnou, tak ti nemají ani finance na to, aby vycestovali do České republiky. Oproti tomu tady máme tisíce, desetitisíce politických migrantů, kteří tady jezdí pro sociální dávky a pokud jdou zpátky domů. A to je další nezodpovědnost. Takže tady vidíme jeden problém za druhým, který se neřeší. Přehlíží se to, bagatelizuje se to a ve výsledku tady pomáháme miliardářům a oligarchům a nějakým mafiánům, ale hrajeme si na to ještě, že pomáháme potřebným a ještě se kolem toho dělá taková ta psychologická, aby to vypadalo, jakým způsobem se k tomu nestavíme, ale ty peníze tečou prostě do kanálu. A to je zásadní problém, proč já se proti tomu stavím a proč bychom měli rozlišovat skutečnou realitu oproti té retorice, která je diametrálně odlišná.
2: Já si do toho vstoupím, abych jenom doplnil paní Nelu v jedné věci. Spousta lidí si u nás neuvědomuje, že migranti z té války, kteří sem teďka přišli, tak ty si zde vytváří perfektní zázemí, protože přišli s balíkem peněz. A skupují tady české firmy a v podstatě začínají si tu budovat svoje zázemí, protože ví, jakým způsobem se Ukrajina vůbec ubírá, že to prostě je dneska, za první to je sice válečné území, ale spoustu věcí tam mají poskupované nadnárodní společnosti, jako je BlackRock, a jim podobní, tam se to týká hlavně že toho zemědělství v rámci, když byl tehdy za dobách Sovětského svazu, když to byla obilnice Evropy, takže oni ví, proč tam vstupují. No a u nás začíná být problém s tím, že tito lidé, kteří sem přijdou a mají toto zázemí a které si tady budují, tak jednou budou chtít ovlivňovat, já už u toho asi možná nebudu, ale budou chtít ovlivňovat život v této zemi u nás. No a bohužel je vidět krásně to, že sami Ukrajinci si doma pořádek neudělali se svými představiteli, no aby jsme jim dýcháme na záda, takže aby jsme nedopadli tak nějak podobně.
0: No já tady toto popisuji ve své knize Příběh Putinovy děvky, kde vlastně popisuji své zážitky přímo z bojových pozic, z bojových linií, z oblasti těch bojových linií. Popisuji tam, jakým způsobem to ovlivnilo jako můj život, život mojí rodiny, že jsem odjela na Donbas. Popisuji tam vlastně i původ té války, i vlastně celkově ty dopady. Takže pokud mám, tak samozřejmě na mém e-shopu Nela Lísková kniha si můžete knihu objednat, protože to je zásadní. Ta kniha je takový vlastně artefakt doby, protože odmítli mi vytisknout tiskárny v České republice, na Slovensku i v Polsku, všude se báli, takže ta kniha je tištěna daleko za hranicemi České republiky, což jsem asi ojedinělý, ne asi, ale určitě ojedinělý, že se bál vytisknout nějak v České republice. I když to byli třeba lidé, kteří mi dlouhodobě fandí, tak řekli, že skutečně mají tak obrovský strach z tehdejší vlády Petra Fialy a zejména z Rakušana, že budou mít různé problémy v rámci svého podnikání a zbytečné kontroly z finančních úřadů, aby se tam něco našlo, jenom proto, že sympatizují se mnou a vytisknou mi takto, jak říká někdo, kontroverzní knihu. No ta kontroverze samozřejmě je to, že jsem zažila něco a pravdivě jsem to popsala a tomu se dnes říká kontroverzní, protože pokud přijdete na veřejnost s pravdou, tak je to samozřejmě záležitost, která je označována za kontroverzi, protože je to strach té druhé strany, která odmítá tu pravdu, potlačuje pravdu a snaží se a usiluje o to, aby se lidé báli nahlas pravdu říkat. A to je další důvod, proč kandiduju do Senátu, protože to prostředí v České republice aktuálně, které se týká třeba svobodného vyjadřování a toho, že lidé se bojí v práci říct třeba před kolegy nebo před šéfem, co si myslí, jaké mají politické smíby, nebyly vyhozeni z práce, nebo že se bojí už i v hospodách mluvit, jo, tak to je něco absolutně šíleného. Vrátili jsme se teda v čase a pamětníci mi třeba říkají, že ani za dob minulého režimu neměli lidé až takové obavy se otevřeně bavit o politice, jako je to v dnešní době, protože opravdu ta Česká republika se stala místem rozdělím na dvě radikální skupiny. Jedna jede proti druhé, ale vidím, že ta druhá, ti lepší lidé takzvaně, kteří si přejí válku a podporují to financování, aby zbrojování Ukrajiny, ti jsou nesmírně agresivní a v podstatě kvůli tomu mě čeká třetí politický soudní proces, protože mě udal nějaký člověk, Zříčan mám pocit, že byl, a na základě toho se rozpoutala vlastně proti mě další soudní mašinerie, která mě čeká. A paradoxní na tom všem je to, že státní zástupce ve Frýdku Místku proti mě dvakrát zastavil to stíhání jako nedůvodné. To znamená, že není důvod vůbec mě stíhat. Převzala si to tedy Praha a byla během pár dnů již připravené vypracované obvinění o sobě. Takže budete svědky dalšího politického procesu v České republice jenom proto, že jsem si údajně dovolila spochybnit to, že člověk, který vraždil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vraždil i v Klanovickém lese, protože pochopitelně ten člověk neměl motiv. Logisticky je to taky nesmysl, protože měl těžkou tašku se zbraněmi a neměl auto a v podstatě proč by jen tak někdo jel do Klanovického lesa a zabil tam muže a dítě, že jo. Takže jenom kvůli tomu budu soudem. A takže tady vidíte, že v podstatě vyjadřovat se ke jakékoliv politické problematice na sociálních sítích je dnes velké riziko. A já si myslím, že v takové zemi nikdo z nás nechceme žít. Zemi plné strachu, udavačů a agresivních vulgárních lidí, kteří absolutně neví, co to je demokracie, protože podle mého názoru je demokracie to, že vy můžete mít zcela opačný názor, než mám já, ale já budu vždycky usilovat o to, abyste ho vy mohli veřejně říkat. To je po názoru demokracie. A tady toto v České republice prostě není.
2: Já jestli bych to jenom doplnil, já si myslím, že ono polovina národa žije v představě o slovu, kterému se říká demokracie. Demokracie to je slovo prostě normálně sprosté, protože tam neexistuje. Vždycky říkám demokracie podle koho? Podle mě, podle paní Liskové, podle Helenky. To prostě to slovo, a je to zdiskreditované tak, jak kdysi se skoro zdiskreditovalo slovo mír, a podívejte se, je tady 40 let po nějakém kotrmelci, kdy jedna parta, která potřebovala uchopit moc a majetek, tak vytvořila převrat. On ten převrat zase přijde, z toho si nedělám iluze. A otázka je, co to bude za partu, která se toho zase ujme, toho majetkového převratu. A po těch 40 letech my se dostáváme úplně tam zpátky, kdysi, já jsem 50. léta nezažil, ale pokud tomu tak bylo, že jo, ty indicie tam jsou, že prostě nějaký problémy mezilidský tam prostě byly a byly uplatňovány represivně, no tak vlastně tady tato sebranka, která tomu vévodí a slouží někomu jinému, tak ona dělá tu stejnou roli, akorát, že dneska prostě se to nedělá tím, že výloženě skončíte jenom ve vězení, ale oni vás dokáží psychicky zdeptat, zlomit, Jestliže ukážete, že něco víte, nebo že jste rozumná, potom ty party, které dneska jsou ve sněmovně a v senátu, takže na každého z nich se něco ví a ti se toho bojí a dělají tak, jak jim nadřízený orgán píská, tak podle toho tancují, protože na ty lidi, na který nikdo nic nemá a kteří se nebojí, tak je prostě tlačeno zase tím způsobem, že se ruinují ekonomicky a psychicky. To tak prostě bohužel zase v této demokracii slavné je. No, bohužel.
0: No, tak o tom bych já mohla vyprávět. Takže no, že 8 let tahání po soudech za nic, jenom za to, že měla rozmar paní Richterová z Pirátů a vlastně byla jsem odsouzena za šíření nenávisti, tak to je naprosto neuvěřitelné, jo? Jenom proto, že jsem sdělala její rozhovor z Pirátské pravdy, že se vyjadřovali Piráti k tomu, že vlastně chtějí přednostně dávat kvantum, to dokonce v pátém v roce 2015. A za toto všechno jsem vlastně měla 8 let jako ze života peklo, protože mi tahali po soudech, to bude pokračovat teďka tou novou kauzou. A pochopitelně, že když třeba v mainstreamu na Nově nebo na Primě je moje fotka přes celou obrazovku, Nela Lísková, proruská dezinformátorka a tak dále, jo, tak to je pochopitelně taková podpásovka, protože ani ten hloupý mainstream si není schopen vyslechnout obě strany, je tendenční. Mě se nikdo nedá to, jaký mám vlastně životopis na Wikipedii, protože si ho tam někdo vytvořil, byť jsem ho opakovaně opravovala, tak ten dotyčný to tam zase dal zpátky do té vylhané podoby. A tady toto všechno se může dít v České republice slušnému člověku, tak proč bych neměla kandidovat do Senátu, když tady toto všechno může časem třeba potkat kteréhokoliv jiného člověka v České republice. A jak jste říkal ohledně třeba té demokracie, tak pochopitelně, že demokracie je jen iluze. Já jsem to popsala ve své knize zcela jasně, je to jenom fasáda pro zakrývání a organizaci vlastně, protože v podstatě za demokracií se schovává cokoliv. Jako Západ vyváží demokracii, Spojené státy vyvážejí demokracii, že jo, a teď víme, pod jakou, prostě pod čím to všechno je. Je to vlastně barevné revoluce, že jo, potom tam vlastně páchají různé ekonomické delikty v tom smyslu, že drancují země, protože to je podstata vlastně Spojených států a její ekonomiky, takže to všechno je pod rouškou demokracie, takže o jaké demokracii se tady bavíme. Opravdu za tu demokracii se dá schovat cokoliv a vždycky ta dotyčná strana potřebuje něco zlegalizovat, tak to schová pod roušku. Protože tady toto asi společnost zkousne a všichni si říkají, aha, tak to asi tak má být, je to v rámci demokracie. V rámci něčeho, co je iluzí a co v podstatě nikdy neexistovalo a neexistuje, existovat asi ani nebude.
2: Tak on je problém také v tom, že od dneska je obrovská moc ve sdělovacích prostředcích. A kdo je ovládá, bohužel, tak ten určuje tender a život. Jo? Protože podívejte se, jak je velice jednoduché. Putin si brání svoje teritorium a vznikla nějaká operace, a já se nedivím, na ukrajinském území. Ale nikdo prostě za poslední dobu neřekne, že prostě Trump čapne, unese venezuelského prezidenta. Kde to jsme? Trump vletí do Iránu. Kde to jsme? Izraelci srovnají se zemí Gazu mainstream a vůbec naše sdělovací prostředky akorát řeknou, že prostě Palestinci jsou raubíři a je tam Hamas a je tam islámské hnutí. To všechno může být, ale prostě nikdo nesrovnal jakousi rozlohu, jakéhosi území se zemí a svévolně nevyhlá tam miliony lidí a nepozabíjel. O tom se nemluví a to je v pořádku. Jo, to prostě, a ty lidi dneska jsou mně připadnou jak slepé koně, jo, které jdou vždycky na tu pastvu, jo, nebo ty kravičky, no a pak jdou svorně do toho chlívku, jako nedívají se kolem sebe, vůbec nedokážou si tyhle ty věci zhodnotit a dát si to prostě dohromady, že? To je vývoz demokracie, prostě sebrat prezidenta, že jo, tak jak dopadli ti nepohodlní, že jo, jak dopadl Kadáfi. A jiní, jo, to nikdo dneska nebude v potaz, jo, to prostě, to tak asi má být, jo. A to je to, já se vrátím trošičku na začátek, protože já už jsem nějaký, sice nejsem o moc starší než paní Lísková, ale už nějaký matador a mám 12 let tady toho Sisyfose za sebou, 12 roků, jsem se snažil nějakým způsobem někam tlačit nějakou tu kuličku, která mě akorát padá na hlavu, jo, ale jako tam se nejde o to, že by to člověk úplně vzdal, ale vidí, že to nemá smysl, tak prostě čeká na to, až si ty lidi, kteří tomu nevěří, nebo tomu nechtějí věřit, anebo to nechtějí vidět, až si ty lidi nenatlučou nos a ono je to začne zajímat, až je to tvrdě, začne je samotné ovlivňovat.
0: No, to máte pravdu, protože já jsem teď natáčela vlastně video k tomu poslednímu videu Trumpa, kdy on vyhrožuje Iránu vyhlazením. A když poslouchám tuto retoriku, tak rozdíl mezi Hitlerem a Trumpem se mi nebezpečně stírá, protože u obou vidím fanatismus, dehumanizaci, v podstatě děsivou lehkost, s jakou se mluví o likvidaci celých společností. A Trump dnes z podia, nebo dnes, jako v posledních dnech z podia OSN, vlastně hovoří o likvidaci Iránu a o tom, že jeho obyvatele může zahnat do pekla. Jako, rozumíte, oni si hrajou opravdu na policii světa, oni si vzali samozřejmě nějakou moc a myslí si, že můžou zasáhnout do na jakýkoliv kontinent, do jakékoliv země. No a když tady teda mluví o civilizaci a o barbarství, což dlouhodobě samozřejmě je téma, už z hlediska, když se bavíme třeba o Spojených státech, tak stojí za to se potom ptát, jaké dědictví po sobě skutečně zanecháváme, protože bombardování, války, nenávist a desa nejsou známkou civilizační převahy, ale jsou známkou jejím selhání. A to je potřeba takto vnímat, protože ten západ a ta západní kultura a vůbec celkově, jak se nám tady vnucují ty západní hodnoty, tak to je právě ta pravá cesta do pekel, zániku civilizace, protože opravdu za posledních zhruba 10 let se to pohnulo teda milovými kroky, ať už počínaje tím, že tady máme podle západu desítky pohlaví. A další nesmysly, které se vtloukají do hlav, ať už třeba je porodnost. Proč? No, protože logicky tady není sociální zázemí, lidé se bojí do té nejistoty mít rodiny a tady toto všechno se vším souvisí. A bohužel Česká republika je do toho taky díky politikům ponořená a nedržíme se okrajově od těchto témat a i politické neziskové organizace, pro které já bych vždycky hlasovala pro jejich zrušení, protože je dlouhodobě odmítám a v České republice by neměla být jediná politická nezisková organizace, protože nás stojí miliardy korun a ve výsledku jsou to jenom agitátoři té strany. V podstatě je to všechno destruktivní a ta destrukce jde ruku v ruce, podporuje to škola, podporují to různé vzdělávací ústavy i vyšší stupňů a vysoké školy, univerzity. A potom ti mladí lidé jsou prostě takoví, jací dnes jsou. Jsou zmatení, nemají hranice, nemají v podstatě nějakou vidinu nějaké budoucnosti, jsou nejistí, pochopitelně jsou nejistí, protože ta nejistota, to je ten hlavní předpoklad té destrukce. V konečném důsledku opravdu tak, že neumím představit, až tady nebude ta další generace, jak ty další generace v tomto šíleném světě obstojí.
2: Oni mají jinačí žaludek, jsou jinak vypěstovaný, ale oni víceméně dopadnou tak, jak to dneska vidíme krásně v té Americe, prostě padnou do zajetí zničujících drog. A to nikdo nebude tyhle ty...
0: A tak to zase bych neřekla tak úplně. Já bych to neřekla třeba až tak úplně natvrdo, protože které je dva let a lidi kolem ní jsou taky rozumní, taky to vidí, jo, to nastavení mají podobné nebo stejné, jako máme my, takže nemůžu říct zase, že by všichni mladí lidé na tom byli tak špatně, protože pochopitelně, že výchozí bod je rodina. Je, kam je směřuje rodina, jakým způsobem přistupuje k té výchově rodina, to je prostě základní kámen. No a ale nevždy, třeba dokonce jsem měla teď případy, kdy jsem byla v chodě a přišli tam za mnou taková skupinka mladých kolegů. My vás sledujeme dlouhodobě na sociálních sítích, jo, prostě máme vaše názory, víme, že se založila politické hnutí Nezlomně, rádi bychom se přidali. A teď já jsem říkala, kluci, a kolik vám jako je, to bylo 18, 19 až 22, jako mladí kluci. A co mě zaskočilo teda velice, tak říkali, že jejich rodiče jsou zcela opačného smýšlení, že podporují válku, Ukrajinu, za covidu prostě očkování, že jsou úplně opační. Já říkám, a jak je to vůbec možné, jo? Že prostě se, to je zázrak, že když ti lidé prostě v rukové rodině, kde ti rodiče jsou takový v podstatě, tak jsou s nich samostatně myslící bytosti, kteří mají opravdu zdravé názory, nedestruktivní, vidí ten život zcela realisticky. Já tady toto vnímám jako obrovské. Skutečně mi to udělalo nesmírnou radost, protože jsem si říkala, že jakoby tím, že třeba kolem mojí dcery, jako její kamarádi a přátelé a takhle, na tom jsou úplně stejně, myšlenkou je, ale potěší to, když prostě jste úplně v jiném městě, potkají vás takhle mladí lidi a zjistíte, že napříč republikou jsou mladí lidé, kteří jsou normální. Jo, takže to je opravdu pro mě velký dar.
2: Tak jsou to ostrůvky naděje, to je v každém systému a v každé společnosti, ale zatím bohužel tu údernější silu má, má ta dneska proti, protistrana, a to tím, že má prostě v rukou zaprvé sdělovací prostředky a pak to nejhorší, co člověk kdy vymyslel, tak peníze a moc. Bohužel, jo, a to, to se s tím se hrozně těžko bojuje.
0: No, já vám řeknu ještě takhle. Ono nejenom, že s tím se těžko bojuje, ono i na té naší straně jsou různé skupiny, kteří mají potenciál dát prostor těm, kteří jsou pronárodně smýšlející. Já jsem je teda před volbama oslovila absolutně všechny, do jednoho absolutně všechny, a jeden jediný z nich mi nedal prostor. Ani jeden jediný z nich, všechny ty, které posloucháte, já je nebudu jmenovat, já je nemám diskreditovat, pádně ani jeden jediný. Všichni řekli, že nemají čas, že nemají prostor, protože i na té pronárodní scéně to mezi sebou prostě válčí a bojuje. A ti, kteří pracují třeba pro tu skupinu, tak už nedají prostor nelelískové, protože oni by se zase urazili a tak dále. Takže vlastně tady je to tak šílené v té České republice, v tomto směru. A já jsem tak tím vším. Já prostě, kdybych měla, jakožto, že chystám vlastní podcast, tak tam dám opravdu prostor absolutně všem. A nejenom všem těm lidem z té pronárodní scény, ale pochopitelně i opačné straně, aby chutovat. Pro mě je důležitý rozdílný úhel pohledu. Já si myslím, že takto by se spolu lidi měli bavit na úrovni, respektovat se navzájem v názorech, a já si myslím, že ten rozdílný úhel pohledu je velice důležitý, protože i mi se stalo, že mi na sociálních sítích někdo sdělil svůj názor zcela opačný, než jsem měla já. Já jsem to vyhodnotila tak, že z velké části měl ten člověk pravdu a že já jsem to viděla třeba neobjektivně. Jo? A to je podle mě přesně ten způsob, jakým bychom měli přemýšlet a nebránit se tomu, aby byli otevření těm diskuzím, protože já si myslím, že to je to, co ta společnost potřebuje nejvíc k tomu, aby prostě dozrávala, aby mentálně se udržovala v kondici. To je strašně důležité, protože když tady máme jenom jednostranné názory a nějaké tábory lidí, kteří jsou rozdělení a jsou proti sobě, tak z toho logicky nemůže vyjít nic pozitivního.
2: Máte určitě pravdu, akorát vás chci trošičku povarovat, dáváte, můžete dávat prostor všem, ale každá hůl má dva konce a zase někdo jiný to vezme za ten druhý konec a budete číst palcovými titulky někde zase. Lísková dává prostor těmto nacionalistům, ona si s něma souzní a máte to, to co nechcete. Bohužel lidé takhle uvažují. Jo? To je jenom taková...
0: No, jako já, lidé možná ano, ale já ne. A já už za tu dobu, co si procházím vlastně posledních 10-8 let těmi soudy, vším možným, tak já už v podstatě vůbec nehodnotím, že si někdo o mě něco myslí, já si myslí kdokoliv, co chce. Pro mě je v mém životě důležité to, že je to v plném souladu se mnou, to, co dělám. A to je pro mě to zásadní. A když já cítím, že to, co dělám, je správně, tak je mi ve výsledku úplně jedno, kdo proti mě co napíše, protože to nemůžu ovlivnit. Já nemůžu ovlivnit to, jestli mě má někdo rád nebo nemá, jestli někdo se mnou souhlasí nebo nesouhlasí. Já prostě žiju svůj život, prezentuju své myšlenky, pracuji podle svých vlastních představ, si prostě ten život takový, jaký si představuji, že by mohl být. Byť samozřejmě jsou mi házeny klacky pod nohy v podobě těch politických procesů a s tím souvisí pochopitelně problémy v podnikání a tak dále. Ono je to v ruku v ruce, je to dobře vymyšlené, pochopitelně od těch zadavatelů té politické zakázky, protože ono to vždycky je tak, že na začátku toho je nějaký udavač, někdo vás udá, a pak tam je už připravená nějaká objednávka, pochopitelně to se potom prostřednictvím soudu řeší. Takže ono je to vymyšlené velice dobře. Záleží jenom na tom, jestli se tomu člověk úplně poddá a zhroutí se, anebo jestli to prostě bere, takže je to jenom další životní zkouška, a to je třeba můj postoj. Já nemám ve zvyku se hroutit, protože ve výsledku to nikomu nepomůže a ničemu to nepomůže. A mám zodpovědnost za svoji rodinu a mám zodpovědnost za různé další věci ve svém životě, které jsou pro mě velice důležité. A zároveň ale pořád jsem ráda za to, že mám opravdu takové zázemí, že si můžu dovolit tu pravdu říkat, aniž by třeba se rodina postavila proti mně, protože to nepohodlné, to se nikdy nestalo a nestane. Takže už tím, že my jsme tak prostě kompaktní jako celek, Tak to je ten důvod, proč já můžu dělat to, co dělám, protože za mnou vždycky stojí lidé, kteří mě milují a které miluji já. A tím pádem mi dávají sílu v dobách, kdy je mi třeba špatně, kdy jsou dny, kdy opravdu se toho nahromadí třeba moc. A mám to zázemí, že můžu dělat to, co dělám. A za to jsem nesmírně vděčná, protože je to věc, které si vážím a nebudu dřímat.
1: Pojďme k otázkám, protože během toho povídání jich přišla celá řada. Já to vezmu od začátku, seřadila jsem je ne tak, jak přicházely, ale aby postupně náš příběh měl začátek i konec. Je tady David a ten se chce zeptat, jak vypadá politické hnutí Nezlomní, co má vlastně ve svém programu, čím se zabývá a chce, abyste mu ho Nelo představila.
0: No tak, politické hnutí Nezlomní je pro národní politické hnutí a pochopitelně jsme nové hnutí. To znamená, že fungujeme nějaké 2 roky, takže jdeme krůček po krůčku, nabíráme pomalinku podporovatele a předpokládám, nebo pokud se nám to podaří, tak bych z něho chtěla postavit samozřejmě politické hnutí, které bude mít své místo v českém politickém prostoru. Stejně důležité samozřejmě potom spolupráci i s dalšími subjekty, kteří jsou pronárodní. Umím si představit některé už dneska. No a politické hnutí Nezlomní vzniklo 2 roky, protože jsem objížděla se svojí knihou Příběh Putinovy děvky, kterou jsem napsala, celou Českou republiku, kde mi lidé sami organizovali besedy, což bylo úplně úžasné. To mě velice dojímalo, protože v podstatě jsem se nemusela starat o nějaké besedy v rámci České republiky, protože na sociálních sítích mi vždycky napsali, přijela byste do Chomutova nebo přijela byste do Brna, my vám to nezvíme, přijdou tady lidi na vás. Jo? Takže to bylo naprosto úžasné, že takto to fungovalo vlastně po dobu 2 let a sbírala jsem současně podpisy na založení politického hnutí Nezlomní. No a náš program je samozřejmě, já vám řeknu zásadní programové body, které jsou pro mě třeba jako velice důležité, a to je zachování české koruny. Pochopitelně se stavíme proti válkám. Pochopitelně chceme, aby Česká republika byla suverénní stát, se nebude do cizích konfliktů. A jsou tam prostě další body programu, které jsou vyloženě ryze pro české a nejsou pro cizí mocnosti. Takže to je pro mě velice důležité, aby ta Česká republika už přestala být konečně vazalem a nebyla jenom takovou slouhou těch nadnárodních korporací a na ně navázané subjekty a vůbec celkově vlastně i těch mocností, a aby Česká republika byla zemí, která se nebude vměšovat a ukázala mi do cizích válek, protože v konečném důsledku jsme se stali třeba aktuálně pro Rusko nepřátelskou zemí, což je ta největší hloupost, co mohla vlastně i minulá vláda udělat, protože zbavit se ekonomického partnera, jednoho z nejsilnějších ekonomických partnerů a ještě si ho poštvat politicky proti sobě, to je opravdu záležitost, která je z mého pohledu řízená cíleně. A to jsou přesně ty důvody, proč jsme třeba i zakládali politické hnutí Nezlomní, protože tady máme takovou tu pronárodní sílu. Jsou tady samozřejmě subjekty, které se jako jeví, že jsou jakože pronárodní, ale potom, když dojde na třeba nějaké důležité hlasování, tak buď tam chybí, anebo laborují tak nějak mezi. A to je přesně to, co si myslím, že teď potřebujeme úplně nejméně.
1: Další otázka, ta přišla od Aleše. Ten píše, dobrý večer, paní Lisková, sleduji vás a moc vám fandím. Mohla byste nám představit svůj senátní obvod a hlavní problémy? Jsem z Frýdku Místku a moc vám fandím, můj hlas máte.
0: No tak já si myslím, že samozřejmě, že nemusím teďka jmenovat všech těch 42 obcí a měst, které jsou součástí toho senátního obvodu 69, ale každopádně já si myslím, že náš region bohužel přichází o mladé lidi, protože mladí lidi nám utíkají hodně do Prahy, to znamená, je potřeba se zaměřit na problematikanosti a podpory středních a malých firem a podnikatelů. To si myslím, že je zásadní. A další věc, kterou považuji za zásadní, je to, abychom nepřicházeli tak, jak si přeje Petr Pavel, o nemocnice, abychom nemuseli dojíždět 50-80 kilometrů do nějakého zdravotnického zařízení. Takže tady jsou problémy toho regionu v podstatě přímo navázané na to, jakým způsobem teďka prezentuje opozice své, protože pokud bychom měli tady toto všechno udělat, tak já, nebo pokud by to měli bychom jít touto cestou, tak pokud by, tady by to bylo ryze destruktivní. Já jsem třeba hodně příznivce třeba i různých těch farmiček a biofarem, protože mám tyto produkty nesmírně ráda a na ně se taky zapomíná. A mají obrovské problémy třeba získat dotace. A já si myslím, že tady toto by nemělo by být vůbec opomenuto, protože korporáty je likvidují a já jsem pro měli možnost výběru a koupit si třeba zdravé potraviny, zdravé suroviny. Takže i tady toto je pro mě důležité. Takže to jsou takové věci, které vycházejí vlastně z toho obecného života, který já sleduji kolem sebe. Ale pochopitelně tady jsou potom důležité věci, jako je hlasování pro věci, které ovlivňují celou Českou republiku a mají třeba i ten vliv z toho zahraničí a tam už je potřeba, aby ten senátor skutečně si to prostudoval a zamyslel se nad tím, jaký dopad to bude mít třeba na ten jeho daný region. A to je ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože miluji Beskydy, miluji prostě tady tento kraj. Narodila jsem se tady, žít tady celý život a chci tady žít celý život a proto mi to není jedno. Každopádně moc děkuji za vaši podporu, nesmírně si toho vážím.
1: Když jsme se zastavili u toho rušení nemocnic, to znamená u toho, co by si přál zřejmě náš prezident současný, tak my jsme se ve volební kampani v okrese Tachov dozvěděli, že u nás by se také samozřejmě rušily nemocnice, ale už víme víc, z nemocnic by se staly nemocnice následné péče a akutní péče by se pro celý plzeňský kraj vlastně odehrávala pouze v Plzni a možná v Klatovech. Nejsem si jistá, jestli Plzeň, která už teď má velké problémy, aby obsloužila všechny pacienty, čekací doby jsou sáhodlouhé, zda by zvládla, aby najednou tam přibylo dalších 7 okresů. Nemám představu, jak by to vůbec chtěli udělat.
0: No, tak jako je to samozřejmě nesmysl. A jestliže Česká republika se pyšnila tím, že máme zdravotní péči na požadované úrovni oproti třeba jiným zemím, a já můžu třeba říct, že když jsem třeba pobývala v zahraničí, ať už v zemích třeba i třetího světa, tak jako potom si vážíte pochopitelně té zdravotní péče, kterou máte doma. A snižovat úroveň té zdravotní péče přesně tím, co se teď aktuálně hypoteticky chystá, je zase krok zpátky a nechci, aby vůbec taková politika v České republice existovala, protože každý normální člověk, a to nemusí být skutečně odborník z daného segmentu, ale každý normální člověk, který má zdravý selský rozum, přece chápe, že je to naprostý nesmysl. Že tam, že opravdu jako v té zdravotní péči v těch nějakou kritických minuty a si vůbec představit, že by pacient dojížděl třeba 2 hodiny někde do nějakého zdravotnického zařízení. To je absolutní nesmysl a myslím si, že je to krok zpátky. Takže proti tomu bych se určitě bych se proti tomu postavila, protože konec konců výroky Petra Pavla dle mého názoru jsou vlastně jenom hloupé. V podstatě já jsem mu ještě neslyšela říct nikdy něco rozumného, takže
1: tak já musím říct, že by se mohl zastavit ve svém vlastním rodišti v Plané, protože ta patří také do okresu Tachov a okres Tachov je jediným okresem v České republice, který nemá okresní nemocnici, čili nemá akutní péči a my už to zažíváme v tuto chvíli na vlastní kůži. A musím říct, že pokud nemáte protekci, pokud máte jenom běžné kontakty, tak je velký problém získat specializované vyšetření. A když, tak je to tak dlouhá čekací doba, že někdy může být i pozdě.
0: To je pravda. No. Takže právě proto o to méně rozumím těm výrokům, které teď z ministerstva zdravotnictví šly a které dokonce kvitoval i Petr Pavel. Takže takto, no.
1: Já totiž jsem se o tom zmínila záměrně, dám ti slovo, Oldo, protože právě přišel dotaz z Plané, kde byla moderní nemocnice, která se zrušila daleko po převratu. A tato nemocnice tady citelně chybí, proto lidé píší, mají stejný názor, jako jsem shrnula, jen to píší trošku od srdce, jadrněji.
2: No já bych se na to podíval z jednou pohledu. Jako. Určitě by se neměly rušit ty nemocnice, nějaké ty okresní minimálně, jo, aby měly nějakou kvalitu jako takovou, že u nás za vším hledají prachy. To znamená, soustředí se kapacity a soustředí se na to finance, které půjdou do kapes jenom jedněch, protože za určité úkony bude od pojišťoven i od lidí následně jinačí finanční úhrada. To je ten problém. A to je tímto směrem, ale na druhou stranu si zase myslím, a já jsem to zažil sám ve své době se svým zdravím, kdy jsem to měl možnost porovnat. Bohužel je i pravda také to, že není zařízení jako zařízení. Když si vezmu, já jsem kdysi měl úraz, skončil jsem v úrazové nemocnici, která byla specializovaná na to, že vlastně tam byl prvotní zákrok, dneska to už není takový problém, protože dneska letí k nějakému prdnutí vrtulník, což je druhá chyba. Jo. Tak prostě tam, když člověk spadne někde ze střechy, nebo já nevím odkud, doláme se, propíchne si plíci a to, a když ho tam někdo řádně poskládá, což tíhleti lékaři v té úrazové nemocnici uměli, což se mohlo potom vidět následně, nebudu jmenovat, odkud kam dovezli pacienta, který ho museli tam lámat, protože ho špatně poskládali. Jo. Takže to je taková věc, ale ta nesouvisí s tím rušením nemocnic jako takových. Jo. Jako specializovaný.
0: No, to je pravda.
2: Jo. Ty specializované části, říkám, to po úrazové, protože tam to je zásadní věc, když vás špatně poskládají, když vás špatně odoperují, tak to má následky a že, někde jinde. No a skončíte buď to v nemocnici, kde ty ležíte, nebo na ty LDNC, která dostane za tu tvrdou práci, protože tam jsou lidé nepohybliví a tak dále, jo, dostane na ty výkony míň peněz, což nikdo jako to nezohledňuje, ale bohužel za vším hledej jenom ty zatracený prachy a to nás jednou dožene zase k tomu, že budeme potřebovat ten náraz do té betonové zdi, aby jsme se zpamatovali.
0: Jako já si zase myslím, že reforma zdravotnictví je potřebná, jo? Protože samozřejmě všechno má nějaký vývoj, ale zase neměla by za otázkou, kterou nemocnici můžeme zrušit, ale otázkou, jak zajistit kvalitní a dostupnou péči lidem v každém regionu. To si myslím, že to je to podstatné a obávám se, že právě u této otázky bohužel ti, kteří s tím nápadem přišli, nezačali. No a v podstatě úspora, která na papíře vypadá dobře, tak může být pro pacienta v konečném důsledku velmi drahá, pokud za ní třeba stojí delší cesta, přeplněná nemocnice, anebo pozdě poskytnutá. Takže to jsou všechno otázky, kterým se skutečně musí odborníci zabývat do hloubky a neplánovat to názory veřejně, pokud to není to národ, tak diskuse v sítích, jak se lidé zhrozili toho, že se zase budou rušit nemocnice, ale je potřeba skutečně se na to dívat třeba i z tohoto úhlu pohledu, protože jako přesně jak říkáte vy, zaším hledy peníze, ale nemůže to být na úkor toho, že bude upadat zdravotní péče jako taková.
2: Já ještě jednu větu. Podívejte se do politického dění, kolik tam je lékařů. Kolik je lékařů ve sněmovně, kolik je lékařů v senátu. Proč tam jsou? Ty tím mají přece plnit Hippokratovou přísahu, ne? Jsou lékaři. No a vrcholem doktoru je pan Hříb, že?
0: No tak to už asi no comment, no.
2: A o panu Svobodovi si nebudeme dělat žádné iluze. Jo? Asi tak třeba k tomu lékaři. Já si myslím, že ti by měli diplom vrátit a zaplatit, aby mohl vystudovat jiný doktor, který by byl třeba v té nemocnici plané co platný.
0: Ono tady máte extrém vedle extrému. Jo? Nemusíme chodit daleko. Podívejte se třeba pro lidi, kteří mluví o válce s Ruskem, ale kolik z těch lidí, kteří tady hlasitě mluví o válce s Ruskem, by do ní skutečně šlo? Jo, tady máte jeden extrém vedle druhého. Ať už jsou to teďka ty nemocnice, anebo třeba tato problematika. Nebo že po nás chtějí, abychom snižovali svou uhlíkovou stopu, omezovali se a měnili způsob života, ale kolik z těch lidí, kteří nám to nařizují, je připraveno vzdát se vlastního komfortu, pohodlí, luxusu?
2: Žádné, no protože...
0: Tady to je jedna věc vedle druhé. Jo? Podle mě v činnosti znovu se aktivizovala nějaká sorta lidí, kteří si samozvaně vzali patent na pravdu a právo rozhodovat o tom, co je ta jediná správná pravda a cesta k řešení. A chtějí nám diktovat, co si máme myslet, jak máme žít, kolik máme mít prostě, jakou máme možnost třeba lékařské péče, dostupnost, co smíme říkat, nebo co ještě můžeme, nebo naopak už nesmíme si dovolit. Jo? To je prostě to je šílené. Jako celkově, když se nad tím zamyslíte, jako je to globálně teďka, tak v podstatě tady se úplně vytratil zdravý selský rozum a tady chybí politici, kteří mají zdravý selský rozum a přemýšlejí jako normální lidé. Jako opravdu v politice, české politice i celkově, v globální politice jako šafránu. A když už takový politik se najde, tak pochopitelně okamžitě vykonstruují nějaký případ, něco si vymyslí, aby ho mohli veřejně dehonestovat a znemožnit. A proto je potřeba, aby ta pronárodní síla v té politice opravdu nabírala síle, aby se lidé začínali konečně spojovat a nešli proti sobě, aby dokázali i ti jednotliví lidé třeba kandidují potlačit své ego a dokázali lidem to, že má smysl pořád ještě zde politice věnovat. Protože až lidé úplně zanevřou na politiku, jakože myslím definitivně, a nebudou k těm volbám vůbec chodit, no tak potom Bůh s náma, že jo? Protože viděli jsme minulou vládu, jak to tady dopadlo, a to je přesně to, jak by to dopadlo i za těchto podmínek, pochopitelně. Takže je potřeba, abychom aktivizovali nějakou sílu, a ukázali těm lidem, že ta politika nemusí být jenom vyloženě o korupci, o lžích, o nenávisti, o agresi, o vulgaritách, tady nám předváděla vláda minulá, ale že může navrhovat i řešení, může se chovat s úctou a respektem k voličům, protože voliči jsou přece ti, kteří toho politika do té politiky dostali. Jsou jeho zaměstnavatele a ten politik je zaměstnanec těch voličů. Tak to je tomu potřeba. Tračím na tím pocit, že se ve jménu této správné pravdy, kterou tady nastolila ta minulá vláda, začíná hodně ohýbat i právo. A to je třeba další alarmující případ, protože přece, když si vezmeme od roku 89, tak tady nebývaly žádné politické procesy za názor. To tady vlastně od dob Pirátů, začalo to mnou od dob Pirátů, když se dostali Piráti do parlamentu a pokračovalo to pochopitelně začalo to ČSL, jo, protože jeden politický proces proti mně inicioval Martin Herman, bývalý ministr kultury za KDU ČSL. Takže tito lidé, to jsou právě ti pravdoláskaři, tak tito lidé chtějí v České republice absolutně zrušit jakýkoliv jiný názor, než mají oni sami. Oni mají tu svoji pravdu a v případě, že nezdílíte ten jejich názor, tak se snaží slušné občany kriminalizovat. Je potřeba tažně. Takže je to potřeba opravdu, aby lidi nezanevřeli na tu politiku a aby se snažili i oni sami třeba sám za sebe. Já chápu, že nemůže každý kandidovat do obcí, do zastupitelstev, do senátu, kamkoliv, ale minimálně, co můžete udělat, je to, že vám to nebude jedno. A to já vidím jako zásadní, aby vám to nebylo jedno.
2: Ono víte, bohužel lidé se nepoučili nikdy v historii. Všechno to už tady někdy bylo. Bylo to za jiných podmínek, ale podstata byla vždycky stejná. Boj mezi lidmi, uměle rozdmíchaný a podobně. Jo? To už tady všechno bylo. A dneska u nás teda potom po Kristu, co jsme, tak v tom vévodí samozřejmě církev, že? Římskokatolická, stolec vatikánský, kterýho, když jste zmínila pana Hermana, který nevěděl, jestli byl farář nebo pod obojí, že? Nakonec se vzdal toho roucha pláternického a našel si nějakou slečnu. Dneska, když si vzpomeneme, a to lidé bohužel mají strašně krátkou paměť, že? Když vymyslel strýčka Bradleyho, kdo si dneska na strýčka Bradleyho v jeho podání vzpomene. No a to je právě to, proto jsme tam, kde jsme, že to je, že lidé jsou tak utlumení, že se nezajímají takřka o nic. Jenom prostě, kdo jim co předhodí, takhle. Já když to vezmu v porovnání s naším nejvyšším ústavním činitelem, což je prezident, tak já v KSČ nebyl. Já byl v KSČM, ale zabil jsem až 4 roky, než mě vyrazili, a zabil jsem Horákovu. Jo, ale on ne. On ne, on je ten dobrý, a když nic, tak on si to odčinil. Já jsem neměl jak, no, tak to je.
0: Probíhá tady prezidenta opozice, to znamená ne prezident, prezident České republiky, ale vyloženě prezidenta opozice, který vysílá svou choda demonstraci proti vládě, která jí vyplácí měsíčně statisícové apanáže na její vodní přešlapy, tak to je asi zcela irrelevantní. Stejně jako irrelevantní to, že v podstatě máme prezidenta, který zaštítil je studeto německého landsmanšaftu, tedy potomku německých nacistů. Teď to je naprosto neuvěřitelné, kam se Česká republika posunula. Já jsem vlastně u soudu, přinesla jsem tam svou knihu, když jsem se obhajovala a říkala jsem, ať si uvědomí vlastně lidé, že to, co tady přichází z Ukrajiny, ti lidé, že oni skutečně zastávají třeba hodnoty Bandery a nacismu. A ten soudce se na mě díval, vůbec nevěřil. On říkal, nic takového tady není a už vůbec nacismu za Banderu. Ale dnes a denně vidíme videa pochodů. Zrovna teďka natáčím k tomu, připravím k tomu video pochodu banderovců na Ukrajině. A že ti taky v České republice, protože když já jsem pomáhala v Donbasu, tak lidé, kteří se dostali do České republiky, třeba z Doněcké nebo Luhanské oblasti, tak mi dnes říkají, paní Lisková, teď pro Boha, to, před čím my jsme utíkali z Donbasu, tak teď máte vy v České republice a mnohonásobně ve větším počtu, teď to není normální, proč to děláte, kam budeme utíkat teď? A za to všechno nese zodpovědnost vláda minulá a já si myslím, že opravdu v budoucnu tady třeba pro nás vzniká obrovské nebezpečí, že se budou aktivizovat a že se nám vrátí třeba 50. léta, kdy budou podnikatele opět zažívat třeba výpalné a podobně. Jo? A tady toto všechno přece tomu šlo předejít. Stačilo jenom myslet a nedopustit to a nekontrolovaně pouštět na území České republiky kohokoliv. To bylo prostě podle mého názoru to nejhorší. To byl ten nejhorší zločin, který ta minulá vláda udělala, spáchala. A byl podle mého názoru mnohonásobně větší, než třeba ty různé korupční kauzy a metry a tak dále. Protože opravdu my tady máme lidi, kteří jsou pro Českou republiku bezpečnostní hrozbou, rizikem bezpečnostním.
1: Já jsem jenom chtěla doplnit toto téma, protože když jste mluvila o politických elitách a jejich pravdě o tom, že je to jediná pravda, že si to myslí, tak v tu chvíli hned přišla SMSka od Lenky, která se ptá, vy si myslíte, že tomu opravdu věří, že nevidí, kam to vede?
0: Já si myslím, že část tomu skutečně věří, protože já jsem zveřejnila třeba v mém předposledním videu, mám pocit, dokonce i komentáře, které mi chodí, jako hrozné komentáře, jako výhružné komentáře, typu, že ví, kde bydlím, že vytáhnou z baráku za vlasy a že Ukrajinci už dobře vědí na stavbách a že mě prostě registrují a podobně, jo. A to jsou lidi, kteří mi píšou typu, že lepší je ukrajinský nacismus, než aby nám tady vládlo Rusko a podobně. Takže to jsou lidi, kteří vlastně podporují tady toto. A dokonce se mi stalo teď, když na začátku jsme nějak nadesli ty předvolební boje, takže banery, které mám různě na plotech, tak někdo pomaloval hakovým křížem a napsal tam různé vulgarity a tak dále. Já jsem to byla samozřejmě ohlásit na policii, byť si nedělám teda iluze o tom, že to bude nějakým způsobem vyšetřovat, ale je důležité, aby tyto věci byly zaznamená, že někdo maluje veřejně hákový kříž, to znamená, že podporuje a propaguje nacismus a fašismus a to je stále v České republice trestný čin. Takže já jsem sama zvědavá, jak to policie vyhodnotí a vadí mi to třeba o to víc, že já proti tomu bojuju dlouhé roky, protože jsem na té Ukrajině, v tom Donbasu zažila opravdu ty hrůzy války, které popisují ve své knize Příběh Putinovy děvky a kterou jsem takhle nazvala právě proto, že ti lepší lidi v úzovkách, když jsem napsala slušně svůj názor, co jsem tam zažila, tak mi napsali typu děvko. Tak já jsem si říkala výborně, není nic lepšího, než poukázat veřejně na to, jak si jsou hloupí, agresivní a vulgární a jak prostě neumí argumentovat věcně. A proto jsem tuto moji knihu nazvala takto, abych otevřela lidem oči a aby viděli, jak se naše společnost hroutí a jakým způsobem degradovala absolutně na dno, protože já bych si třeba nedovolila ani v životě, ani jsem si to nedovolila cizímu člověku tykat. Pro mě to je absolutné. Jo. Já si, že někomu napíšu, ty jsi taková nebo maková, já všem vykám, chovám se ke všem slušně a úplně mě prostě irituje to, jak ta společnost zhloupla a zvulgarizovala a už berou tady toto úplně jako normální věc. Jo? Že tykáme kde komu, bavíme se s kde kým, jako kdybychom s ním husy pásli. Prostě je to šílené, opravdu je to šílené, hrozně mi to vadí. A celoživotně se s tím nemůžu nějak stotožnit, ani nechci, ani se s tím nestotožním a určitě tak to chovat nikdy nebudu k nikomu. A myslím si, že český jazyk je natolik krásný, že pokud chci někomu něco vytknout a chci si ho rypnout, tak to můžu udělat inteligentně a ještě s větší grácií a silou, než když bych mu napsala nějaký vulgarismus, jakože bych se toho nikdy nedopustila. Jo? Takže takto. No. Otázka zněla ovšem, jestli

0: postihlo to, že jim v noci zapálí barák, vyženou z barák, ženu odříznou, zabijou. Vy jste to přece všichni slyšeli a viděli jste, že se nic nedělo. Lidé na to dávali trestní oznámení za Dobrakušana a nedělo se absolutně nic. No a mezi tím já jsem si procházela politickým procesem za slušně kultivovaně oponentně vyjádřený politický názor. Takže tady vidíme, kam se naše společnost dostala a kdo je tady upřednostňován a naopak, kdo je tady znevýhodňován.
1: Oldo, tebe se také ptám, zda si myslíš, že politici věří tomu, co říkají, že je to jediná možná pravda, že jsou o tom přesvědčeni, o té pravdě, i oni sami. Nebo je to účelové?
2: Účelová hra. Jakýkoliv takových, kteří jsou relativně o tom přesvědčení, tak to jsou ti v podstatě v uvozovkách naivní typu Lipánka, že? Takového troubí 30-letého, i těch všech dokola Pirátů, prostě, nebo té paní Sakašvili, no, jak se jmenuje to, že včera, odkud k nám přišlo, co už je taky v parlamentu a má toho hejska, myslím, toho Foltina, jo, tak jako prostě ty lidi, to jsou prostě naivní trdla, to prostě to vždycky, tato generace, ať chcem nebo nechcem, i my jsme byli nějakým způsobem naivní a zneužití, když nám staří říkali, že prostě to tak není, nebo je to tak a tak, tak jsme měli svou hlavu, no a tyhle tyto jsou dneska prosazovaný, jo. Pak jsou ty čtyřicátníci typu Novotného, kteří si z toho dělají job, on není hloupej, on ví, jak to má všechno zaonačit a zakamuflovat, aby pozbíral výsledky, je. Ví, co si může dovolit, ví, kdo ho kryje, to prostě, co si budeme vykládat, podívejme se, dneska, že jo, zase na tlupu kolem Oganesiana. To je to stejný, jo, bledě modrým svým způsobem vstupuje do životu a do politiky taky dneska. Dnes a denně, že jo, jo. Ale říkám, jsou takoví, kteří prostě hrají jenom tu, no, kapřík si rybník nevypustí, když je dobře krmený, jo, to je prostě ten problém a to je vidět na té politické scéně. Prostě opravdu málo kdo se v té politice změní. Nebo nezmění, tak pardon. Málo kdo se v té politice nezmění, protože hnedka přijdou tlaky ze všech stran a hned se zkouší, co kdo udělá. Teď se podívejte na ty veletoče i našich velkých bývalýho prezidentů. Klauze, Zemana, jo, prostě najednou prostě přijde obrovský veletoč a tam to zákulisí může být zajímavý, když jako v jejich věku, a to by mě to mohlo být ukradený, že jo, co řeknu, abych si zatím stál a doposud, že jo. Mohu se mýlit, to se stát může, ale to mě musí o tom někdo přesvědčit a situace přesvědčit, ale prostě, když někdo začne měnit účelové názory, tak je to prostě jasný. A to bohužel je to, že takový lidi tam v té politice hlavně jsou a v té vrcholové o tom nemluví. No a ti, co prostě stihli za 4 roky naškudlit a naskotačit, tak ti dneska jsou někde jinde a tahají trošičku za nitky, jo, aniž by jsme o tom věděli. Akorát se potom dozvíme, že prostě ho, nebudu ho jmenovat, že ho dneska honí rakovina. No bodeď by ne, když prostě předešli část života velkou, tak ničil život jiným lidem, tak bodej by ho nedohnal. Tato jediná demokracie, která existuje na světě, že jo? A to je ta, co chodí s kosou. No. Má jednu velkou nevýhodu, že někdy přijde pozdě a někdy příliš brzo. Ale je to demokratický a nepomůže. Nepomůže rubáš plný zlata, peněz a já nevím, co Bůh ví. Prostě tato demokracie řekne, máš sečtené dny, tak jdeme.
1: Pojďme k další otázce. Veronika z Dobratic píše, dobrý večer, vím, že kandidujete do Senátu v našem obvodě, tak bych se vás chtěla ještě před volbami zeptat. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným politickým, podnikatelským a dalším aktivitám? Veronika.
0: Děkuji za dotaz, paní Veroniko. Já se určitě v případě zvolení budu věnovat naplno senátorské činnosti, politické činnosti, ale každopádně bych ještě

0: abych nestratila ten kontakt s realitou. Chtěla alespoň na část úvazku nebo svého času věnovat i normální práci s normálními lidmi, protože to je strašně důležité. Protože já jsem si všimla jedné věci, a to je přesně to, do jakého bodu já bych se v životě nechtěla dostat v politice. Že v případě, že je politik zvolen, tak se kolem něho vytvoří jak teď. Zjistila osobně sama na svém případu, kdy jsem oslovila řadu politiků, v mém konkrétním případu teď té nového trestního stíhání, a chtěla jsem je požádat o podporu a o to, že vlastně není možné, aby jeden státní zástupce proti mě dvakrát zastavil trestní stíhání jako nedůvodné, a vzala si to Praha, aby během pár dnů v rekordním čase měla proti mě vypracované obvinění. A oslovila jsem je z toho důvodu, že Babišova vláda se a že je z Babišovy vlády tady byly politické soudní procesy. A já jsem důkazem toho, že tady další politický soudní proces je. A proto jsem oslovila řadu politiků napříč, ať už to bylo z SPD, z ANO, z PRO. Ani jeden jediný politik se mnou nesetkal. Řekli mi, že nemají čas, že jsou úplně zaneprázdnění, ať se nezlobím, popřáli mi hodně štěstí do života a to je všechno. A to je přesně to, co já bych nikdy neudělala. Opravdu to je něco tak neskutečného, že lidé si zvolí politika proto, aby byl za ně nějakou zdí, aby se k němu nemohli dostat, aby byl vůbec přímém kontaktu s tou realitou, to znamená s těmi lidmi, vlastně z toho prostředí, ze kterého já vycházím. Já jsem jedna z vás, já jsem normální obyčejná žena, matka, pracující člověk a nevidím důvod, proč bych měla být za nějakou hradbou nedobytnou a přes nějaké své asistenty a další lidi jste se ke mně nemohli normálně dostat. Já mám veřejné telefonní číslo, může mi kdykoliv zavolat kdokoliv. Je zveřejněno na e-shopu mojí knihy a v podstatě lidé mi volají, já si s nima podiskutuji, beru to jako úplně normální věc a bych se nechtěla stát do toho stavu, že si řekněte, no jo, ale jako ta Lísková, ona tam je v tom Senátu, ale my už se s ní nemůžeme ani bavit, protože jí se nedá dovolat, asistenti nepřidává maily, ona nemá čas. Přece to není primárně to, proč do politiky chci vstupovat. Mě skutečně zajímá, co v naší republice děje. Nechci, aby vy jste prožívali třeba to, co prožívám já. A hodně mi na tom záleží, protože je to něco, co by neustal každý člověk. Opravdu, já nemít třeba takové zázemí v rodině, tak nevím, jak bych to zvládla všechno sama. A z toho důvodu bych částečně se věnovala třeba i své pracovní činnosti, ale z velké části nebo z té největší části pochopitelně práci v Senátu. Ale ne kvůli biznisu jako takovému, ale kvůli tomu, abych byla v kontaktu s těmi lidmi, s kterými jsem zvyklá být v kontaktu, abych poslouchala jejich názory, kritiku, podněty, protože to je pro mě nesmírně důležité. Neodpoutat se od té normální reality a nestat se tím vysokým vrcholovým politikem, který si žije v tom jiném světě. Přesně já nechci.
1: Já bych to jenom doplnil, jestli můžu, já bych vám to Nelinko přál, ale já, když jsem šel do kandidatury, tak jsem nechtěl nic jiného, než mít průměrný plat, který 3/4 národa nemá. Mě, protože jsem se zabezpečil už si dávno předtím na daný poměry tady v této republice, by to v podstatě bohatě stačilo, lidé na to neslyšeli, prohrál jsem boj s panem senátorem Beckem, který se stal ministrem zdravotnictví, a ten do toho senátu ani vůbec nechodil. Jenom si tam chodil pro peníze. Chodil si pro peníze na Masarykovu univerzitu. A těm lidem to vůbec nevadilo. A já jsem byl ochoten se vzdát, jenom si nechat prostě na to, abych mohl do té Prachy dojet a dojet zpátky a naobědvat se a jít si lehnout do ubytovny za darmigo, které mě taky ten senát a tohle platí. Nic víc jsem nechtěl. To ostatní bych si nechal z toho, co jsem kdy naškudlil za svůj život prozatím. Něco, já vždycky říkám, že já, kdybych náhodou se tam dostal, tak bych byl něco takového, jak Franta Ringo Čech prostě. Ten do nich pral těmi jejich slovy a uměl to, že jo. Jo. On říkal, někdo ty dveře musí z té druhé strany držet a pak je otvírat. Jo. A tak toto je, tak by to mělo být. Otázka. Problém je ten, že mám spoustu známých, spoustu kamarádů, mají jinačí politický názor a je zajímavý, že i tím takzvaní oponenti se shodneme na určitých věcech ne, a tím to pro nás skončí, ale to je někde to východisko. Ale jsou lidi, kterých jsem si kdysi svým způsobem jako vážil a když se z lidí stane ortodoxní zástupce něčeho, to je velice špatně a vlastně tím, co se děje kolem nás, je to rozpoutávaný tak, aby byl někdo rozdělen na ty dvě části a hlavně ti ortodoxní. To už jsou sfanatizovaní lidé, kteří nepřipustí nic jiného a je to bohužel tam, kde by to i nemělo být, tak je to v rodinách. Dneska jsou rodiny rozmláceny, buďme rádi, že každý máme tu svou rodinu, jakou máme, ale i v té rodině, jakou máme, tu nejbližší jako dobrý, tu trošku ještě blížší, tak tam taky prostě už člověk naráží na nějaké věci, které prostě musí člověk pochopit, až k tomu dojde věkem a rozumem a začne o takových věcech uvažovat.
0: Já souhlasím a třeba je velká chyba, že si stal třeba tak za dobu první republiky politika čestná funkce. Skutečně to byla čestná funkce, bylo to něco, čeho si člověk vážil, že byl zvolen a vlastně dneska je to skutečně o tom biznisu, o tom dělat všechno možné, jenom ne to, co je potřeba. A já si myslím, že kdyby skutečně politici měli průměrný plat českého občana, tak by v té politice nikdo nebyl. Řekněme si to na rovinu. Tam by opravdu nikdo nebyl, protože by neměli důvod. Že jo? A to je ten problém, že kdyby skutečně politika plnila tu funkci té politiky, vlastně toho, že ten politik má v té funkci pracovat pro občany a pro Českou republiku a neměl by to být jenom, vlastně, jak říkají, to korytářství, no, tak bychom se divili, kolik lidí by tu politiku rychle opustilo, kolik lidí by vyplulo z té politiky. No a otázka, kdo by se tam potom hlásil. Takže celý ten systém, tak jak je postavený teď, bohužel nahrává tomu, co se děje a nahrává tomu, že jsou občané nespokojení. V podstatě ono, na tom je ta politika postavena. Teď aktuálně v tom stavu, v jakém je. A má člověk, když do té politiky vstoupí, si dokáže zachovat takovou tu normálnost. Jo? Takovou opravdu, že jsem pořád normální obyčejný člověk, teď jsem v politice, ale třeba za pár let tam být už nemusím, budu zase normálně vykonávat tu svoji činnost, té práce, kterou třeba dělám teď. A to je potřeba si uvědomit, že není to na věky a jednou z té politiky člověk třeba vyjde. Pokud neberu Fialovce a ty ostatní, kteří už se zabezpečili na dalších x generací dopředu, protože tu politiku dělají tak nestandardním, slušně a mírně řečeno nestandardním způsobem, že to zvedá ze židle většinu normálních lidí. Jo? Ale teď se bavím třeba o tom, že skutečně, kdyby ta politika byla o tom, o té politice, a ne o tom biznisu a těch prospěchářských záležitostech, tak by to vypadalo asi všechno možná úplně jinak. Tak no, ale to na systému je takové, jaké je a to já sama za sebe pochopitelně nezměním.
1: Jako systém je samozřejmě špatně, ale zase do té politiky je spousta lidí, s kterými nemusím souhlasit úplně, ale třeba mě napadají jména, jako je pan Březina, nebo teď mě to přesně vypadlo, že jsem na to myslel, majitel pivaru pan Bernard, pivovaru Zumpolce, když se podíváte na jejich facebookové stránky a nebo na to, co sdílí, a nebo mě třeba obrovský výlevně překvapil Bořek, no, honem, no, Slezáček, myslím, že, jo. Prostě, a to jsou lidi, kteří něco dokázali, buď to v umění, nebo prostě vybudovali nějaký firmy, že jo, Humpolec se vybudoval z nuly, vybudoval se z malé privatizace, kde se to neukradlo. Když to tady ti, co jenom kradou, no tak to je jasný, to tam to vidíme, když se podíváme na ty dynastie těch politiků, kteří tam jsou, no co pak takový Benda může dělat něco jiného, teď to je povoláním politik, že? A co ti politici, a dělají to na všech úrovních, všichni tam jdou s přesvědčením, že to budou dělat dobře pro lidi a to do té doby jenom, než je tam prostě zvolí. Pak se oťukají a zjistí, je, tam se dá, to se dá, tak se dá, no jo, a co já bych najednou dělal po 4 letech, tak co dělají? Už jenom dokola kolem sebe likvidují soupeře, protože zázemí mají vybudovaný tady na tom, že budou jenom přištípkařit, že budou tamhle v komisi, tamhle budou jako statutáři v orgánech a takhle se uplácí od spoda nahoru, protože a to spousta lidí neví, že to je když je zastupitel, tak to dostane jeden úplatek nějaký. Je zastupitel na obci, ve statutárním městě je zastupitel na radnici, stane se členem dozorčí rady v komunálu. A to už ti lidé, a tyto takzvaní politici neřeknou, kolik breberen tam spadne. To jsou nekřesťanský peníze. Obyčejní lidi se bojí do invalidního důchodu, že budou okrádat stát, že na to nemají a budou dřít do úmoru a spadnou. A tyhle ti zloději prostě prostřednictvím komunálu, tamhle to kradou, jak s bílýma limečkama, dokázat se jim to nemůže, protože systém to dovoluje, aby seděli. A teď my máme takových hrdinů, když se podíváme tady třeba v Jihomoravském kraji, nějaký pan Srha, náměstek na kraji, krajský radní, starosta Blanska, zastupitel Blanska, no měl by dostat, jo, ať to dělá všecko, ale ať si vybere jeden plat a nazdar. A to je přesně to, což se demokraticky nechce.
0: No, a to máte pravdu, ale proč to všechno je? Protože když přijdete na zastupitelstvo, když je nějaké jednání, tak tam vidíte dva lidi. Lidi na to nechodí, oni se o to nestarají, tam není kontrolní mechanismus ze strany občanů. Takže musíme sáhnout do svědomí i občanů, že na druhé straně je potřeba, když už ty politiky zvolíte, abyste je plně kontrolovali, na to máte plné právo, a chodit na to zastupitelstvo, ptát se, kritizovat, prostě chtít různé listiny, máte právo, různé smlouvy, to všechno vy můžete, ale lidé to nedělají. Skutečně to lidé nedělají a já zase na druhou stranu rozumím tomu, proč. To bychom se mohli tady bavit o tom dalších 5 hodin, protože pochopitelně, že ten systém je nastavený tak, že lidi sotva přežijou, jo, opravdu. Mnoho lidí žije od výplaty k výplatě, nebo mají 2 zaměstnání, všechno je šíleně drahé. Bohužel ta ekonomika České republiky šla hodně dolů, životní úroveň lidí taky šla hodně dolů. Takže tím pádem člověk se zaměří plně na to, aby on sám vůbec zvládl třeba senu a už nemá potenciál, sílu a energii se ještě věnovat něčemu takovému, jako je politika a chodit někde na zastupitelstvo, kontrolovat svoje politiky, které jsi tam zvolil. Takže v podstatě ono je to velice dobře všechno vymyšlené, ruku v ruce. A potom tam vzniká prostor pro korupci, proto, aby tam nebyl kontrolní mechanismus a potom se tam dějou tyhle ty věci. Takže je to vlastně začarovaný kruh, který začíná, ale i končí u toho občana. Bohužel tak to je. Spousta lidí to třeba nechce slyšet, ale skutečně pokud já sama nebudu mít v tom podílet se třeba v té své obci i na nějaké kontrole a proč tam ta starostka koupila tohle za kolik, jestli tam bylo výběrové řízení nebo nebylo a proč nebylo, když mohlo být a podobně. A vlastně nikdo to nebude nějakým způsobem řešit. Tak potom tam vzniká prostor pro to, co jste říkal vy, a to se děje od těch nejnižších patr politiky až po ty nejvyšší patra politiky. Takže až přestanou být lidé lhostejní a nebudou jenom v hospodách nadávat, a skutečně řeknou, dobře, tak máme tady jednou za měsíc třeba nějaké zastupitelstvo, pojďme se tam podívat, všichni obce, třeba tam bylo 50 lidí, tak už je to něco jiného, než přijdou 2, jo. A vím, že třeba konkrétně mi hlásili třeba z Nového Jičína, že tam mají obrovské problémy, že to zastupitelstvo nechce těm lidem dávat ani prostor, třeba se vyjádřit veřejně, omezují čas, jo, a dělají různé naschvály. To jsou další věci. Takže jako je to šílené, že se dostane třeba starosta na post starosty a v podstatě potom třeba vytváří takový prostor pro to, aby se ti lidé nemohli ani nějakým způsobem vyjádřit, mohli třeba kontrolovat. Tady extrémy v republice, pochopitelně, ale zase je to jenom o tom, že se musí ten občan ozvat. Pokud se neozve a nechá všechno ladem a nechá všechno být, no tak nemůže očekávat nějaké změny, pochopitelně.
2: Píše Linda. Dobrý večer, paní Lisková. Věříte tomu, co říkají někteří psychologové a politologové, že třetina voličů si favorita vybere až na poslední chvíli, proto průzkumy nejsou přesné? Děkuji vám za odpověď a přeji vám ve volbách úspěch. Linda.
0: Paní Lindo, moc vám děkuji. A ano, já si to myslím taky, že v podstatě nemá smysl, aspoň já to tak teda teď dělám, že nemá smysl jet 2 měsíce intenzivní kampaň, protože člověk na to zapomene a v podstatě se i okouká, jo. Takže já jsem taky vlastně začala až ty 3 týdny teď před volbama intenzivně jsem mezi lidmi a děláme vlastně všechny ty věci kolem kampaně, ať už natáčím denně videa a dávám na sociální sítě nebo roznášíme letáčky, prostě takové ty standardní věci, které vás nebudu zatěžovat, co všichni znáte, ale myslím si to, ano, myslím si to, že takto je to asi z psychologického hlediska, to dává smysl, protože na poslední chvíli se skutečně lidé rozhodují už z toho důvodu, že je můžete něčím zaujmout a když vlastně v podstatě budete 2-3 měsíce před těma volbama stále objíždět lidi a tak dále, tak je unavíte. Jo? Takže já si to myslím, tady toto taky, ano, ano.
2: Další otázka je od Karla z Frýdku Místku. Hezký večer. Víte, co je největším problémem, že si lidi myslí, že není koho volit, aby k té změně opravdu došlo. Že nejsou osobnosti, které by nás vyvedly z toho srabu. Senátory a starosty vyměnit je jedna věc, ale co dál? Jste i na tuto alternativu vy osobně připravená? Jste připravená jako nezlomní spolupracovat třeba jen na jednom bodu, ale sjednotit se na něm a spolupracovat s dalšími stranami a hnutími? Víte, já si myslím, že v jednotě je síla. Proto se tak snaží nás rozdělit v práci, doma, staré s mladými a podobně. Děkuji za váš názor a opravdu vám držím palce. Přál bych si vás v Senátu a tím i v médiích, protože tam hodně chybíte. Karel Frýdek Místek.
0: Pane Karle, moc vám děkuji za milá slova, za podporu, nesmírně si toho vážím a máte pravdu. Já nevím, co tomu dodat, prostě úplně přesně. Přesně jste zhrnul to, co se tady děje v České republice a přesně jste zhrnul to, co je potřeba udělat. Pochopitelně, že politika je o kompromisu. To je základ politiky. Musíte vždycky dojít nějakému kompromisu, umět udělat pár kroků dozadu, jindy zas uděláte pár kroků dopředu a je potřeba se hnutí, to je úroveň národní politiky mezi stranami a hnutími, kteří chtějí pracovat pro Českou republiku a ne proti České republice. A já bych tuto práci dělala opravdu s velkou láskou a s velkým respektem vůči občanům. A přála bych si, abychom došli na té národní scéně skutečně do bodu, kdy budeme schopni tady vytvořit nějaký silný kompaktní celek, který se postaví tomu zlu, kterému musíme každý den čelit. Aby se to stalo, abychom toho docílili.
2: Co si myslíš ty, Oldo? Je možné spolupracovat? Je strašná spousta billboardů, plakátů, letáků, kde politické strany, hnutí, všichni slibují, budeme pracovat spolu, spojíme se nad problémy měst, obcí, krajů, republiky a výsledek je ten, že se spojí, ale zase jenom s těmi, kteří to dál neposunou. A my po každé naletíme.
1: Bohužel je toto smutné, že prostě tam to není daný, že vítěz bere vše. Protože ten vítěz nebere nic a bere k sobě jenom ty, kteří mu hned v momentě tom, jak se někam dostane člověk, anebo vůbec ta parta, ta politická strana, tak hned má soupeře, hned vám někdo bude pod tu žíli podtrhávat. Jo, prostě to se tak nic nedá, není nic stanoveno prostě tak, jak by mělo. Že já vždycky tvrdím, že vláda, která nemá vyrovnaný rozpočet, je špatná, s výjimkou toho, že je to vidět, že se postaví atomová elektrárna, to nejde s vyrovnaným rozpočtem, ale zbytek to je prostě špatně. Jako to je velice, to jsou jednoduché počty, když nemáte domácnosti vyrovnaný rozpočet, tak zákonitě dopadnete špatně. No jak může fungovat stát? No to nefunguje, no prostě tak tohle stotok je. Druhá věc je, že já bych přál každému, aby měl zkušenosti z politické strany, protože oni jsou všechny stejný. Všechny stejný, v ledě modrým. Jo? No a vybírat lidi by se měli právě od spodu, že ti, co něco dokázali, co něco mají, ale ne, co dokázali tím, že někoho zlikvidovali, zničili, ale vlastním příkladem a vlastní pílí a vlastním úsilím to prostě. Ale tak to není. No, to je prostě taková, bohužel asi moje naivní představa o těch lidech. A já podle toho taky ty lidi volím, taky se na ně takhle koukám. A za dané situace říkám, to, když se já se pojám na ty kandidátky, dneska ty kandidátky jsou ubohé, protože tam už není koho dát, koho brát, protože buď to jsou tam fosílie, které se vrací po tom, co se okoukali, a tak, aby se neřeklo, a náhodou tam zase spadnou a zase si zobnou, jo, anebo prostě je to všecko takhle prostě nalajnované, že vám někoho předhodí, koho ty v podstatě znají, neznají, protože pokud se jim nevěnuje mainstream nějakou dobu, anebo pokud se jim to nevěnuje před těma volbama, že teda sice, že někdo visí někde na zdi na každém kroku, tak jak to tak nějak byl takový hezký příměr, že jak to na každém sloupu, že visí, že tak prostě to nic neznamená. Já potřebuji za tím člověkem něco prostě vidět, že prostě něco ten člověk dokázal. Ale bohužel ti lidé, co dokázali a mohli by, tak tam nechtějí do té politiky, protože ví, že to dneska a asi i v minulosti, že to není nic jiného, než hnusná stoka, každý na to nemá žaludek.
0: No, to je sice pravda, ale jako v konečném důsledku je potřeba ty lidi úplně neodrazovat, jo? Nebýt až tak negativní, protože jestliže nebudou dělat vůbec a budu na to nahlížet jenom z toho pohledu, tak si myslím, že to bude stejně sebedestruktivní pro nás, jako když v podstatě budou smýšlet tímto způsobem. Je potřeba těm lidem ukázat nějakou jinou cestu. Já to třeba dělám 11 let, já se 11 let skutečně snažím. Jo, ať už jsem byla třeba v Donbasu, napsala jsem o tom knihu, ale ta kniha není jako negativní jenom o válce. Já tam samozřejmě motivuju ty lidi k tomu, že když se dostanou v životě do šílené životní situace, že vždycky z toho cesta ven. A spoustu lidí kupují moji svým dětem, těletým dětem, a dávají jim tu knihu přečíst, protože je potřeba, aby v sobě vždycky člověk mobilizoval nějakou energii a nějakou sílu, když je krize, a o tom to přesně je. A já si myslím, že naše republika je ve velké krizi, skutečně ve velké krizi. Podívejte se, jak vyhrožuje Německo, Evropská unie, že se chystáme na válku, jo, prostě chystají se v Německu nemocnice na tisíce zraněných a podobně. Je to všechno zastrašování občanů, protože já si myslím, že oni přesně potřebují tady toto. Vystrašit lidi, zastrašit je, vystresovat je úplně do maxima. A především vzít jim víru úplně ve všechno. A to je potřeba, co my si nesmíme vzít. Skutečně, my si nesmíme vzít víru v to, že máme právo na slušný život, že máme právo na slušné životní podmínky, na mír, a máme právo na to, ještě dejme tomu volit, jo? Když si můžeme myslet samozřejmě o ovlivňování voleb a tak dále, cokoliv, ale na druhou stranu v podstatě, co by ten občan jiného už jako mohl tady, jo? Vemte si to, že máme osekaná práva, Evropská unie nás chce zostročit různou identitou a podobně a různými dalšími kroky, a v konečném důsledku je ten svět celkově tak negativní, že my z toho musíme vždycky vybrat něco pozitivního, protože jinak by se člověk zbláznil. Jak chcete tím životem normálně žít, procházet, jako jo? Takže já bych nebrala úplně víru ve všechno. Samozřejmě politika je stoka a je to špína a je to prostě opravdu jako hrůza. To neříkám, že ne, ale pokud tam jdete připravený, a já třeba připravená jsem, protože potom, když mi 11 let někdo dělá ze života peklo a 8 let si procházím soudy, ničili mi podnik a lhali o mě nebo lžou o mě neustále v mainstreamu a podobně. A přesto všechno to nevzdávám, protože si říkám, jako proč? Jako proč bych to měla vzdávat? Já mám právo na svůj úhel pohledu, na toho veřejně říkat. Kdybych to úplně zabalila a vzdala, tak v čem by se můj život změnil v podstatě?
1: To je naprosto v pořádku. Já to neberu ze své pozice jako negativum, já to beru jako realitu, ale s tím pozor. Vždycky každému říkám, podívejte se na film 7 statečných. A my až těch 7 statečných, 2, 3, 5 najdeme, tak pak to bude úplně jinak vypadat.
2: No a možná jednu statečnou právě máme.
1: No třeba.
2: Já tady mám ještě jednu závěrečnou otázku, to proto, aby všichni, kteří napsali, se dočkali své odpovědi. Čenda psal: hezký večer všem do studia, mám na paní Nelu otázku. Ruská hrozba je dnes jedním z posledních argumentů pro kroky proti občanům, a to jak v České republice, tak Evropské unii. Myslíte si, že současné politické elity vyslyší přání svých sponzorů a skutečně vženou Evropu do plnohodnotné války proti Rusku? Opravdu Evropa nekráčí k míru, jak nám říkají, ale daleko většímu konfliktu? Jak řekl premiér Babiš na obranném summitu v Praze, svět kráčí ke třetí světové válce. Děkuji za odpověď a držte se. Čenda, který má strach z politiků, z politiky a vůbec.
0: Pane Čendo, já vám děkuji za dotaz. A nedivím se vám, že máte strach. Ono, bohužel, jako situace je taková, že ta Evropská unie provokuje a provokuje pochopitelně z toho důvodu, že válka je vždycky výnosný biznis. No a Lavrov i Putin se opakovaně vyjádřili, že vůbec nemají v úmyslu útočit na Evropu a že proč by měli chtít válku? Že Evropa už je tak zdrancovaná a tak zničená a vlastně vede tak sebedestruktivní politiku, což vidíme všichni každý den. Je to pravda, že ti nikým nevolení úředníci, kteří nám ničí životy těmi nesmyslnými nařízeními a tím diktátem a ubíráním práv a svobod, vedou skutečně tak sebedestruktivní politiku, že pro, co by s nás Rusko mělo, jako teďka vážně. Bavme se o tom zcela objektivně a já jsem vždycky říkala, že já nejsem straně. Byť teda mě jako vždycky přiřazují k tomu, že jsem pro Ruska, protože jsem byla v Donbasu a objektivně jsem hovořila o tom, co jsem zažila ve válce. Ale já vždycky říkám, že každá ta velmoci primárně hájí své zájmy a že ti obyčejní lidé stejně nikoho nezajímají a to je bohužel tvrdá realita. Tak to prostě je a zatím si stojím a budu stát. Ale každopádně vraťme se k tomu Rusku. Pochopitelně, že Rusko by nic nezískalo. My nemáme nic. My jsme o všechno přišli. Nechali jsme se vydrancovat Ukrajinou zcela dobrovolně a submisivně v tom pokračujeme, pochopitelně. Takže je to spíš směšné a je to spíš ubohé a je to taková tragikomická naše situace. A pochopitelně, že ti nikým nevolení takzvaní lídři Evropské unie si potřebují, stejně jako Zelenský, si potřebují prodlužovat ten konflikt a popřípadě vyvolat další konflikt, protože to je to jediné, co je udrží u moci. Vyvolávání strachu a to, že budou, dejme tomu v nějakém, řekněme, válečném stavu moci i nadále využívat svých postů a svých funkcí a z toho mít privátní profit. Takže celé je to jenom o tady tomto. Já pevně věřím, nebo doufám, nebo modlím se za to, aby nebyla pochopitelně třetí světová válka, protože to by asi nebylo vítězů. A pevně věřím tomu, že snad si to obě strany uvědomují a že to vyvolávání strachu ze strany té Evropské unie a ta nenávistná a lživá propaganda vůči Rusku, tak je pochopitelně účelová, ale to každý inteligentní rozumný člověk vidí, tady je to. No a Ameriku je to pochopitelně, protože Spojené státy by z toho vytěžily nejvíce, kdyby se Evropa stala součástí válečného konfliktu, protože jako vždycky by to bylo daleko od Spojených států. No a Spojené státy by potom mohly převzít tu úlohu takzvaného ochránce nebo obránce nebo prostě toho, kdo by opravoval potom celý ten systém a vlastně ty škody a profitovali by z toho v rámci biznisu. Tak jak to dělají ve spoustě dalších zemí, v desítkách zemí, kde rozpoutali záměrně válečný konflikt a daleko od Spojených států následovat. Takže Evropa by v tomto směru nebyla v kontextu ke Spojeným státům žádnou výjimkou. Nicméně já doufám, že nedojde k další válce a že skutečně tady toto křepčení zbraněmi a to vyzbrojování a to, jakým způsobem zastrašují obyčejné lidi, nás, obyčejné lidi, je zase jenom psychologická válka. A budu moc ráda, když se ten můj scénář naplní a nestane se taková tragédie a budu doufat, že prostě nedojde k tomu velkému selhání, protože válka je dle mého názoru prostě jenom známka toho, že nejsme dostatečně civilizovaní. Protože civilizované společnosti se dokáží přece bavit na diplomatické úrovni a nepotřebují vyvolávat válečné konflikty. Ale bohužel dlouhodobě lidská společnost prokazuje, že není dostatečně civilizovaná, no a proto si prochází x desítek let tisíce letí vlastně v podstatě hodně daleko historicky do hloubky válkami a v konečném důsledku je to vždycky jenom o tom, že je to biznis. Jak tomu je na Ukrajině, jak jsme viděli prostě spousta korupčních skandálů, spousta těch lidí z toho těží a tak dále, takže je to vždycky jenom o penězích a o biznisu a já doufám, že v tomto případě se to nenaplní a nedožijeme se třetí světové války.
2: Tolik povídání s Helenou na rovinu, které se dostalo do samého závěru. Já také věřím, že půjdete volit, že si dobře rozmyslíte, komu dáte svůj hlas, protože v této době je to víc než nutné, aby se změnil poměr sil v Senátu. Ale nechme rozloučit Nelu Liskovou, naslyšenou.
0: Moji milí přátelé, moji milí občané, já vám přeji každopádně, ať jste zdraví, ať jste spokojení, opatrujte se, dávejte na sebe pozor. A vy, kteří jste z mého obvodu 69, Frýdek Místek, tak se dobře podívejte, co mám na svých banerech. Mám tam na korunu Bruselu, válkám. A to je přesně to, proč vstupuji do Senátu. Mějte se krásně a budu se s váma těšit, ať už třeba na našich osobních setkáních, anebo na mých sociálních sítích, nebo kdekoliv jinde. Mějte se hezky, opatrujte se, nashledanou.
2: Děkuji. Louší se s vámi Olda Duchoň.
0: Pardon, Oldo, ještě můžu na závěr, já jsem něco důležitého ještě chtěla říct. Ve středu 30. se teď ve středu 30. září mám osobní pozvánku pro vás, pro všechny. Setkáme se, pokud budete mít od 17 hodin čas, ve Frýdku místu v restauraci U Hučky. Takže 30.9. Frýdek místek, restaurace U Hučky od 17 hodin. Budu se na vás moc těšit a vám se moc, Oldo, omlouvám, že jsem toho skočila, ale celou dobu myslím na to, že to musím říct a úplně jsem to zazděla. Takže aspoň takto na závěr.
2: Hezká pozvánka, Olda.
1: Nemáte se za co omlouvat, protože pořád je váš, ne můj. No a já v podstatě jenom to řeknu asi takhle. Zkuste posluchači a voliči za těch 14 dní nevolit ty stejné voly. Zkuste taky zvolit někoho jiného. A já jsem ještě neřekl větu to, co bylo předtím, to téma. A to řeknu jeden slogan, který řekl ten, který o té válce věděl hodně a zažil dvě. A ten řekl, když politici hovoří o válce, pak už oni dávno rozhodli. Já bych chtěl, aby tomu tak nebylo, ale bohužel se to tak stalo. Sice on byl svým způsobem taky lump, ten, co to řekl. Jo, byl to Hans Guderian, jeden z generálů nacistického Německa, ale věděl, o čem je řeč. A já bych byl nerad, aby jsme se toho dožili. Mějte se krásně a zachovejte nám zase přízeň někdy příště v našem pořadu s Helenou na rovinu.
2: Já se také loučím. Věřím, že jste si vzali z těchto informací to, co jste potřebovali pro správné rozhodnutí v nadcházejících senátních volbách. A samozřejmě za všechny přeji nám všem mírové dny. To není fráze. Věřte mi. Naslyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Já vítám VK i tebe, Vítku, hezký večer oběma a už se těšíme všichni na novinky. Čím začneme? Co máš pro nás?
0: Tě zdravím, přeju krásný páteční večer i tobě a stejně tak našim milým posluchačům. Jsme rádi, že jste k nám připojili v první říjnový týden a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce. Nebudeme to zdržovat, pozdravím hlavně našeho protagonistu a hlavního hosta, kterým je šéfredaktor Arnet News, pana VK. VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva a samozřejmě všichni naše posluchače, čtenáře. Doufám, že jste se, že ho dožili, je to taky hlavně, protože jsme se taky dozvěděli, že jo, tak lidé, že odcházejí různě věk taky, že jo, tak dále. Nebudeme rozebírat, takže doufám, že jste si užili týden, samozřejmě asi pracovně, no a pustíme se do prvních témat, které připravil Vítek. Probereme samozřejmě hlavně to chucpe, že, které vypadlo z pana premiéra, no a pustíme se potom i do dalších témat, takže vám přeji krásný poslech.
0: Jak už VK na dnes začneme v tuzemsku, začneme Českou republikou, protože tady se odehrávají také velmi zajímavé věci, které se otáčí o 180 stupňů, úplně naprosto staví na hlavu všechno, co bylo doposud řečeno a s čím tato aktuální vláda vlastně získala své hlasy proti té vládě minulé. Totiž jedná se o výrok Andreje Babiše, který naprosto všechny šokoval. V podstatě ty, kteří nějakým způsobem konceptuálně vnímají tu danou situaci a už dlouhodobě sledují určité, řekněme, protitlaky, které se odehrávají v rámci České republiky a i návaznosti na tu globální geopolitickou šachovnici. Tak to tak nepřekvapilo, ale přece jenom ta explicitní rétorika je naprosto mrazivá a jenom to dokazuje to, o čem tu celou dobu mluvíme. Takže jaké výroky VK od nebo z úst Andreje Babiše zazněly a jak to můžeme interpretovat vlastně následně v rámci celé situace, která teď panuje v Evropě?
2: No, v polovině týdne se premiér Andrej Babiš setkal na Hradě s Petrem Pavlem a měli povídání o bezpečnostní situaci. No a média přinesla informaci, že Andrej Babiš sdělil panu prezidentovi, jak tam zaznělo, že panu prezidentovi, že kdyby bylo napadeno po Baltí, takže na pomoc baltským zemím a baltským státům by Česká republika poslala dvě mechanizované brigády. Ten výrok samozřejmě teď není jasné, komu byl určen. Ten byl určený někomu k poslechu, zřejmě v Bruselu. Ten byl asi určen k uším nějakých lidí, kteří disponují nad Českou republikou nějakou mocí, která se týká především dotací z fondu Evropské unie, kde se díky komisaři a hrozí, že jo, různými sankcemi proti různým podnikům v České republice napojeným, že na různé struktury okolo premiéra. Takže není přímo jasné, komu ten výrok byl určený, a každopádně ten výrok staví úplně na hlavu to, co Andrej Babiš řekl zhruba týden předtím během projevu, který měl v angličtině, a hovořil o tom, že je třeba začít mluvit hlavně o míru. Tím se v podstatě celá ta pozice takzvaně defrauduje, znehodnocuje, protože politik buď teda prosazuje mír, nebo plánuje rozmístění brigád české armády v případné válce s Ruskem v pobaltských zemích, v pobaltských státech. My si tohle to samozřejmě musíme probrat, protože znovu se ukazuje, že politická reprezentace většiny evropských zemí, a můžeme říkat s ohledem na válku na Ukrajině, reprezentace všech evropských zemí, respektive všech zemí Evropské unie, celé 27, Ta reprezentace se opírá v podstatě o dvě různé pozice, přičemž ta jedna je reprezentativní, je majoritní. To jsou státy, země, reprezentace zemí Evropské unie, které vyjadřují naprostou bezmeznou podporu Ukrajině, zbrojení válce s Ukrajinou a pomoci Ukrajině za každou cenu, včetně případné pomoci, aktivní pomoci Ukrajině v podobě vyslání nějakých vojenských sborů a podobně. A ta druhá skupina, menší skupina, to jsou státy, země, které v podstatě, nebo jejichž politici vyzývají k míru, ale kromě toho, že vyzývají a říkají pěkná slova o míru, jinak pro ten mír nedělají vůbec nic. Respektive, abychom to řekli přesně, mluví o míru, ale nedělají žádné kroky a žádné činy pro dosažení toho míru. Pro dosažení míru na Ukrajině malé země, malé státy, když teď to přesuneme na nás, že jo, na Českou republiku a rovněž i na Slovensko a rovněž i na Maďarsko, třeba i na Polsko a další země, tak malé státy Evropy, i když Polsko samozřejmě není malá země, obrovsky velká země, ale pokud bychom to vzali jako obecně z pozice malých států s menší populací, tak jak mohou dosáhnout nějakého míru v Evropě? No, sami o sobě asi ne, ale mohou ukázat cestu. Mohou ukázat jasný promírový postoj. A jaký krok, jaký čin může daná konkrétní země, vláda, která usiluje o mír na Ukrajině, daná vláda konkrétní evropské země, může udělat jaký konkrétní krok? No přece zastavení dodávek zbraní do válečného krvavého konfliktu na Ukrajině. To je to, co může udělat každá vláda okamžitě, hned, teď. Včera už bylo pozdě. Může to udělat. A jak jsem hovořil minule, žádná ze 27 zemí Evropské unie to dosud neudělala. A já si teď takzvaně píchnu do osího hnízda, budu reagovat na to, o čem jsme se bavili s Vítkem před začátkem vysílání. V této situaci se najdou lidé, kteří ty politiky dokonce za to ještě omlouvají a říkají, dobře poslouchejte, že kdyby Česká republika nebo Slovenská republika nedodávaly z těch soukromých zbrojovek zbraně do války na Ukrajině, že ty zbraně by tam dodával někdo jiný. A proto je lepší tam dodávat ty zbraně z českých a slovenských zbrojovek a válka bude pokračovat. Aby prý lidé, čeští a slovenští občané v těch zbrojovkách měli práci, nepřišli o práci, aby válka běžela a zaměstnanci v těch zbrojovkách měli práci a stát, aby generoval dobré příjmy z daní příjmu podniku zbrojovek. Takováhle realita zaznívá v některých diskuzích na alternativních serverech. Takováhle logika, šílená, zvrácená, logika, ze které doslova mrazí. A takovým lidem bych řekl, dobře, ale až to vypukne, ten konflikt v tom Pobaltí, a vašeho syna, nebo vaše dva syny, nebo podle toho, kolik máte dětí, mužského pohlaví, až je pošlou zemřít do toho mobilního ruského masomlýna na linii Estonsko, Litva-Lotyšsko, na té linii tam někde v těch zákopech zemřít a zařvat, tak potom si vzpomeňte na výroky těch, co říkají, je lepší dodávat zbraně na Ukrajinu, než aby tam ty zbraně dodával někdo místo nás. Potom se nad tím zkuste zamyslet. Ve chvíli, kdy tohleto se vám stane. Jestli to byl správný názor. Jestli to byl dobrý názor. A je třeba říct, že možná jste viděli z 80. let ten film, on měl dokonce dvě verze, nebo, tři, nebo dva díly, nebo tři díly, jednička, dvojka, trojka, s hercem Bronsonem. Ta série se jmenovala Death Wish, Přání smrti. A tohleto de facto je jakoby přání války pro změnu. Ale rovněž je to přání smrti, to znamená, je ve společnosti nějaký problém. Ten problém má bezpečnostní charakter a ti lidé de facto jsou nainfikováni tou, řekněme, morálkou ve společnosti, tou proválečnou morálkou, tím proválečným narrativem do takové míry, že najednou oni mají přání války, přání smrti. Protože samozřejmě ve válce se bude umírat, ve válce se nebude hodovat, ve válce se nehoduje, ve válce se umírá. A jestli tohleto jako cílem části populace v Evropě, tak to znamená, že už je společnost takzvaně vařená. Že v angličtině se tomu říká cooked. Slovo jako uvařené, no, to jsou, ta společnost jakoby na to už připravená de facto. Už mentálně, myšlenkově je na to připravená, je doslova hotová si tu válku takzvaně vyzkoušet, tu válku si střihnout, poslat tam své syny, ti nejambicioznější tam půjdou sami, protože někde během své výchovy a během svého dětství a školství a vzdělávání a dalších vlastně let byly naočkováni obrovskou rusofobií a mají touhu zabíjet Rusy. Podobně jako miliony Ukrajinců, kteří takto byli v podstatě přeprogramováni za pouhých 8 let v ukrajinském banderizovaném školství po roce 2014. To, co tam začalo probíhat v ukrajinském školství, ta banderizace, to znamená výuka k nenávisti proti Rusům, ta vytvořila několik v podstatě generací, které jako prošly tím školstvím za 8 let, celá školní docházka základní, nebo když nepočítáte 9 let, tak jako 8 nebo 9 let, to je jedno. Ale de facto tohleto se na té Ukrajině projeví. A ta banderizace de facto probíhala nejenom na Ukrajině, ale probíhala i v médiích a v tisku v celé Evropě. A teď si vzpomeňte, jak to začalo tenkrát v roce 2014, když se začal šířit ten obrovský protiruský narrativ a jeho cílem bylo zkrátka vyvolat a naindukovat do populace v západních zemích a především v Evropě obrovskou rusofobii, která bude v podstatě jakoby takovým tím pomocným vektorem k vyslání vojsk do války proti Rusku. Víte, tohleto všechno do sebe zapadá doslova jako skládačka, jako puzzle. Chcete-li Evropu vehnat do války, jakékoliv války, tak nejprve, co musíte udělat, pokud chcete mít masy vojáků do té války, musíte vyvolat v obyvatelstvu nenávist proti tomu, nebo proti té zemi, nebo proti tomu národu, proti kterému se bude bojovat. Proto od roku 2014 všechna média, všechna mainstreamová média v Evropě, včetně tam u vás v Česku, všechny ty veřejnoprávní média a tak dále, začaly jet neuvěřitelnou propagandu proti Rusku. Jak jsou Rusové zlí, jak žerou děti, jak dva ruští důstojníci Čepiga Myškin jezdí po celé Evropě a tuhle matlají novičok na kliku v Londýně u soudruha Skripala. O pár let později nebo podobně jedou do České republiky a tam nikdo je neviděl, ale rozmístí někde nějaké výbušniny ve Vrběticích a vyhodí na dvakrát, na dva pokusy vrbětické sklady. Zkrátka Čepika s Myškinem, de facto fiktivní postavičky, které byly využity k vybudování obrovské rusofobie a nenávisti vůči Rusům a Rusku, nasazení psí hlavy všem Rusům a Rusku za těch 8 let. To byly všechno provokace. Všechny ty provokace s Novičokem, všechny ty pod řízením britské MI6, všechny ty provokace s věcmi, které se týkaly sestřelení těch takzvaných letadel nad Donbasem tenkrát, že to byly Rusové a Rusové sestřelili to letadlo a tak dále a tak dále. Vidíte, Rusové sestřelují civilní letadla, podívejte se na ně a tak dále. Pamatujete si všechny ty provokace? To byla, dokonce v Praze byla provokace řízená některými médii, dokonce kauza vyvolání té provokace Ricin, že jo, že údajně ruský diplomat měl přivést do Prahy prudký jedovatý Ricin a potom někoho otrávit. Prostě ta obrovská hysterie, sundávání pomníku maršála Koněva, obrovská protiruská hysterie, velké oslavování vlasovců, že Prahu neosvobodili Sověti, ale Prahu osvobodili vlasovci, kolaboranti s Adolfem Hitlerem. Tohle to všechno, co probíhalo celých těch 8 let až do toho roku 2022, bylo s cílem vykreslit Rusko se psí hlavou, vykreslit Rusko jako zlo, aby ve společnosti se vybudovala, vypěstovala a vytvořila nenávist proti Rusku. A přestože u mnoha lidí to nefungovalo, garantuji vám, že u mnoha mladých lidí, především v oblasti školství, to určitě fungovalo. Jakmile to začne, a doufejme, že to nezačne, ale pokud to začne, tak první půjdou profesionální vojáci. To znamená armáda České republiky. Kolik jich bude? No, Andrej Babiš to prozradil, on to prásknul. Česká armáda všeho všudy bude schopná možná dát dohromady dvě mechanizované brigády, nad čímž je obrovský otazník, protože brigáda, která normálně v normálních počtech a běžných počtech má zhruba 10 až 12 tisíc mužů, tak kdyby to byly dvě mechanizované brigády, tak je to 24 tisíc mužů. A vzhledem k tomu, že armáda České republiky má 30 tisíc lidí, ale pozor, do toho jsou zapojeni úplně všichni zaměstnanci ČR, to znamená i civilní zaměstnanci. Kolik je skutečně vojáků ve zbroji, to je utajovaný údaj, ten není veřejně známý. To znamená, oficiálně se tvrdí, že Česká armáda má 30 tisíc hlav, 30 tisíc lidí, ale kolik je jich v bojovém systému nebo takzvaně jsou nasaditelní do bojových operací. Ruští analytici odhadují, že česká armáda disponuje zhruba 22 tisíci nasaditelnými vojáky. 8 tisíc jsou technické opravny, servisáci, nebojové složky, nebojové jednotky, zdravotníci, chemická ochrana a tak dále. To znamená nebojové útvary, nebojové. 22 tisíc. To jsou dvě brigády zhruba, ale ne mechanizované. To jsou dvě brigády, úplně celá armáda, Schluss, Sakumprdum, Ende. Konec. Nic víc. A mě úplně jako zamrazilo. Co to pro boha ten Babiš řekl? Co to řekl za blábol? Kdyby řekl dvě roty, nebo dva útvary, to je lepší říkat útvar, protože pod to slovo se dá schovat jakýkoliv objem vojáků. 10 vojáků nebo 5 000 vojáků pod slovo útvar můžete hodit cokoliv. Ale on řekl mechanizované brigády. Samozřejmě, že i to slovo brigáda se dá ve vojenské terminologii různě nafukovat a vyfukovat podle toho, jak zrovna armáda potřebuje. To znamená, označení brigáda můžete dát i útvaru, který má pouze 5000 mužů. Samozřejmě dá se to zmenšit, dá se to stenčit, dá se brigáda i nafouknout na daleko větší čísla. To znamená, tohle to jenom ukazuje, že pokud by to bylo tak, jak se to normálně počítá, tak Andrej Babiš de facto, a já věřím, že on úplně nemá ty údaje tak úplně přesné, nebo někdo mu to prostě řekl na generálním štábu a on to potom vypustil z úst. Ale kdyby česká armáda poslala do Pobaltí do bojů proti Rusům dvě brigády, tak to znamená, že tam pošle úplně všechny vojáky, kteří jsou nasaditelní do konfliktu s Ruskem. Úplně všechny. V České republice by zůstaly jenom nebojové složky, nebojové útvary. Plus uklízečky, samozřejmě. To znamená, že to by nemělo dlouhého trvání, než by vláda České republiky musela

tam u vás 8 let, stejně jako na Ukrajině, od roku 2014 probíhala obrovská rusofobie a rusofobizace společnosti, médií, informací, úplně všeho, tak se obávám, že by se objevilo příliš mnoho mladých lidí v plnoletosti, v plnoletém věku, to znamená věk 18 až 23, 24 let a podobně. To znamená ti, kteří prošli školstvím v letech 2014 až 2022, jsou důsledně zrusofobizováni, tito jedinci, a ti se budou chtít přihlásit do bojových útvarů, do války proti Rusku. Kolik jich může být. Podle ruských analytiků, já jsem se díval ten pořad, protože tam se o tom právě mluvilo, o rusofobizaci v České republice od roku 2014 do roku 2022. A tam se mluvilo o tom, že by to mohlo být dokonce až nějakých 10 000 mužů. To je zhruba jedna brigáda. Až 10 000 z rusofobizovaných Čechů by mohlo vytvořit brigádu. Tam dokonce mluvili v tom pořadu, že by to mohla být takzvaná svatováclavská brigáda, válečná brigáda do války proti pravoslaví, proti pravoslavnému Rusku. No, to je, chápete, co je teď důležité říct, je, že pokud máme znalost toho, že v celé Evropě ze 27 států ani jedna vláda, ani jedna z nich nezastavila a nevyjádřila snahu a iniciativu o zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, tak to znamená, že všechny země Evropy pracují na plánu zatáhnutí a vstupu Evropy do války s Ruskou federací na nějakém horizontu, který zatím je dopředu avizovaný jako rok 2030 některými vysoce postavenými politiky v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Ti, kteří pořád neustále mluví, že musíme být připraveni na rok 2030, náčelník Bundeswehru mluvil o roku 2029 dokonce, to znamená na horizontu 29 až 30 musíme být připraveni, protože Rusko může zaútočit. Správně to vyhodnotil Sergej Lavrov a i Vladimir Putin, kteří říkali, že se jedná v podstatě o hrozbu takzvaného sebenaplňujícího nebo samonaplňujícího proroctví, kdy celá Evropa bude zbrojit a bude říkat, Rusové můžou zaútočit, až těch zbraní bude tolik, že ta Evropa skutečně ty zbraně vezme a vyrazí s nima na Ukrajinu na pomoc. Na pomoc Ukrajině. Na horizontu roku 2030. No a tam to začne. Protože tam se dostanou ty jednotky do střetu s ruskou armádou. Vůbec to nemusí jet tím horizontem a směrem přes Ukrajinu, přes Hořejšek. Vůbec ne. Klidně to může být skrze pomoc Ukrajině, která samozřejmě do roku 2030 nevydrží. To je jasné naprosto každému, jak tomu ještě chystám článek na večer. Vladimir Putin měl povídání po skončení svého projevu na Valdajském fóru. To je třeba probrat to, co tam říkal v tom povídání, v tom brief. To byla panelová diskuze, tam seděli. Tam zaznělo několik jasných výroků a věcí, takže to je třeba probrat. A co je hlavní, že pokud oni to mají takto připravené, tak je jasné, že všichni teď o tom hovoří a je to dané dopředu, protože ty koncepty řízení jsou určované dopředu. A proto nikdo z těch politiků se neodváží vyzvat k zastavení vývozu zbraní na Ukrajinu. Nikdo, protože mají svoje noty. Vědí, co bude. Vědí, co se chystá. Vědí, co Brusel plánuje, jak teda zfašizovaná, znacifikovaná Evropská komise, tak, co chystá samozřejmě velení NATO v Bruselu. Vidí to moc dobře, mají svoje noty. Vidí to moc dobře. Proč si myslíte, že toho 15. září uveřejnila, že jo, generalita, generálové v NATO tu směrnici, těch 7 kapitol, těch 7 bodů, které musí všechny státy začít plnit, včetně nacvičování, uzavírání hranic a podobně. Co to je? No to je příprava na válku.

0: útoku samozřejmě. Podobně jako na Ukrajině. Oni mají hodně informací z Ukrajiny, oni vědí, jak se tam prostě chytají lidi, co chtějí utíkat před povolánkama, že jo, přes hranice. Takže se tam učí od Ukrajinců, jak zavírat hranice, že jo, jak rozmisťovat prostě ty hlásiče, jak minovat hranice, zakopávat prostě nášlapné miny prostě v lesích, že jo, vždycky 30 cm od sebe ty nášlapné miny, aby lidé prostě, co se snaží utéct, aby vyletovali prostě do povětří, že jo, aby jim to prostě rozlámalo prostě končetiny a tak dále. Tohle to všechno se tam učí na Ukrajině. Ukrajinci je učí. To znamená, musíte si uvědomit, že pokud oni si chtějí střihnout nějaký konflikt s Rusama, a oni si třeba vůbec ani nepřipouští, že se může převrhnout ten konflikt do třetí světové války. Oni si myslí, že si mohou hrát na válku s Ruskem na hřišti, které bylo rozvrženo a vybudováno a rozparcelizováno na Ukrajině. Tam, že si můžou hrát s Rusama na válku. Rusko do značné míry na tenhle ten model hřiště, válečného hřiště přistupuje. Protože mu to vyhovuje v plánech. Samozřejmě Chabad má své plány s celou Evropou. A to, k čemu dojde na území tohoto hřiště, je likvidace slovanských národů. Likvidují se tam Rusové, likvidují se tam Ukrajinci. A kdo se tam bude likvidovat? No, budou se tam likvidovat i slovanské národy Evropské unie. Budou se tam likvidovat Češi v mechanizovaných brigádách. Všech 21 tisíc. Nebo 22 tisíc, když na to přijde. Chápete? To je součást plánu, samozřejmě. To je naplánováno. A je spousta lidí, kteří v podstatě vidí okolo sebe válku, vidí kroky války, vidí výzvy k válce, vidí obrovské zbrojení, vidí stahování peněz od zemědělců a jejich převádění směrem na zbrojení. To jsme také viděli tento týden. Výrok zástupců Německa, Rakouska, Itálie. Je to celkem 6 zemí. Vyzvalo, aby v tom novém evropském rozpočtu na roky 27 až 34, myslím, že to říkám, bych to říkal správně, myslím, že to je 7leté období, ale neberte mě za slovo, přesně si to nepamatuju. Tak na tady to období, aby byly sebrány peníze zemědělcům a byly přesunuty do kapitoly obrany a zbrojení. A toto přesně se dělo tady v Německu ve 30. letech, když že jo, takzvaně bylo prosazováno takové to heslo, že kanóny místo másla. Že kanóny místo másla, děla místo másla, tak teď v podstatě chtějí udělat de facto to samé v celé Evropské unii. To znamená místo zemědělství, místo potravin, zbraně. Místo potravin, místo jídla, zbraně, děla, houfnice, drony, rakety, všechno, co vás napadne, zkrátka zbrojení, tanky a podobně. Chápete? Jaká to musí být? Kontrolní otázka. Položte si otázku. Jak daleko musí být plány na válku s Ruskem? Když Evropská unie, respektive 6 zemí Evropské unie v čele s Německem, prohlásí, že chce sebrat všem zemědělcům a v Evropské unii kompletně peníze a přesunout je zbrojařům, zbrojním komplexům na zbrojení a válku. Jak daleko musí být procesy přípravy této války s Ruskem, když jsou ochotni tohleto prohlásit? Chápete? To není povídání v rámci akademického klubu, že něco by se mohlo stát, kdyby se něco dalšího odehrálo, kdyby možná někde, ne. Oni to mají opravdu přichystané. Mají to připravené a dokonce chtějí na to získat peníze, finance na zbrojení. Oni samozřejmě ví, že nemůžou jít do války s Rusem bez s prázdnými, vyprázdněnými sklady, zbrojními sklady v Evropě. Oni to vědí. To znamená, oni potřebují naplnit ty sklady municí, K tomu potřebují pár let. 4 roky jim na to stačí. 3 roky stačí, bohatě. To znamená, potřebují na to peníze, peníze vezmou od zemědělců, přesunou miliardy a stovky miliard eur na zbrojení, na výrobu dělostřeleckých granátů, na zbrojení, zbrojení, zbrojení, zbrojení, zbrojení a na horizontu roku 2030 budou mít dostatek munice a budou mít naplněné muniční sklady na to, aby mohli vyrazit na Rusa, na Ukrajině anebo jinde, kde to zrovna bude potřeba. A jako první půjdou profesionální vojáci, to jsou ty zmíněné mechanizované brigády, a jako druzí půjdou dobrovolníci, znacifikovaní, sfašizovaní a zrusofobizovaní mládenci, kteří vyrůstali v systémech školství od roku 2014 do roku 2022. To mají připravené. To jsou ty dvě fáze. Nejprve profesionální vojáci, potom dobrovolci. Nebo dobrovolníci. A teprve v té třetí fázi, když všichni tyhle první dva dojdou a schoří v ruském mobilním masomlíně, tak ta třetí vlna, ta třetí fáze, ta bude vypadat, jako teď vypadá na Ukrajině. Jednotky TCK, že jo, v Česku to budou zřejmě se to bude, myslím, jmenovat UOK, myslím. Územní odvodové komise. Myslím, že ten název je UOK. Jo, Územní odvodová komise. Tak jednotky UOK budou lítat po České republice a chytat lidi, kteří se vyhýbají mobilizaci. A teď je otázka, jestli v té době budou u moci ještě ti politici, které vidíme na politické scéně dneska, nebo tam budou nějací jiní, ale když se díváme na volby, tak vidíme, že voliči jsou naprosto neschopní uvažovat konceptuálně a neustále politiky recyklují pořád dokola. Takže opravdu naděje a šance, že tam opravdu uvidíme tyhle ty současné politiky. Podívejte se, nemusíme chodit vůbec nikam daleko. Díváme se na všechny volby v Evropě. A všechny volby v podstatě dneska jsou definovány tak, že určitá část společnosti si uvědomuje, že třeba začít volit nějak jinak, nějaké jiné strany, nějaké jiné partaje, nějaké skutečně promírové a tak dále a tak dále, ale problém je v tom, že stále máte obrovskou část veřejnosti, která volí pořád ty staré struktury, pořád ty staré strany, protože tak zkrátka jsou zvyklí a to jsou všechny ty partaje, které dělají všechno pro to, aby ta válka prostě pokračovala. Když vezmete některé ty konkrétní partaje, které se vyjadřují proti válce na Ukrajině, tak od těch partají přicházejí jenom slova, prázdná slova, ale žádné činy. To znamená žádné zastavení vyzbrojování Ukrajiny, nic takového, žádná jednání. Další věc, kterou by mohly takové strany, takové vlády provést, kromě zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, mohly by vytvořit nějaký diplomatický sbor, nějaký diplomatický orgán, nějakého vládního zástupce nebo vládního zmocněnce, který by byl autorizován začít mírová jednání k ukončení konfliktu na Ukrajině a měl by autorizaci vlády jednat se všemi zúčastněnými i pobočnými stranami. To znamená, měl by oprávnění jednat na Ukrajině v Kyjevě, měl by oprávnění jednat v Moskvě, měl by oprávnění jednat i na úrovni Evropské komise, Evropské rady. Měl by tohleto všechno oprávnění a když nic jiného, tak alespoň by byl vydaný signál, že tahle ta vláda začíná něco dělat pro ukončení války na Ukrajině. Začíná něco dělat, nejenom mluvit, ale začíná opravdu něco dělat. A v tom okamžiku by byla změna. Změna. Jenže je takové to staré přísloví, že žádní kapři ani ti, co nejvíce prostě vykřikujou, kapři si rybník nikdy sami nevypustí. Nikdy. Protože ta nádrž, ten rybník, je jejich živností. Tam dostávají nasypáno od rybáře, ti kapři. Jo, je to sádkový rybník samozřejmě, sádkový. Proč by si vypouštěli vlastní nádrž za tuchlou bažinu? Proč by to dělali? To je realita. Takhle to funguje. Proto ti politici mluví o míru, mluví v tom rybníku, vykřikují a vyskakují nad hladinu takové té nad hladinu politické konformity. Jsou vidět, že vyskakují a piskují proti válce a křičí za mír, ale ve skutečnosti nedělají nic, aby to stavidlo zkrátka pootočili a ten zatuchlej rybník vypustili a nechali tam dopadnout to světlo na to svinstva na dně toho politického rybníka. Není dovoleno zkrátka. Nejsou ani tak jako, že by byli odvážní, nebo tam nejde ani o odvahu. Zkrátka je to konformita, politická konformita. Je tady skupina lidí, která chce mír, je jich poměrně hodně, protože normální lidé, kteří nejsou sfašizovaní a ten fašizační proces v letech 2014 až 2022 na ně neúčinkoval, tito lidé chtějí mír, lidé chtějí jednání s Ruskem i s Ukrajinou, aby se to ukončilo, ten konflikt. Těch lidí je docela hodně, je jich hodně. A na tady to téma ukončení války bychom mohli vyhrát volby. Mohli bychom je dostat k volebním urnám, těm spalovacím urnám. Mohli bychom je dostat. Pojďme to zkusit, pojďme jim naslibovat ukončení války, pojďme do toho. No a ti lidé tam jdou a ty strany zvolí. A ti politici mluví o míru a najednou jim něco ujede jim slovo. Najednou oni jdou k prezidentovi na hrad a tam jim ujede, že už jsou připraveny nějaké dvě brigády, které půjdou do války proti Rusku, pokud se něco odehraje v Pobaltii. Nikdo přece o to nežádal. Pobaltské země přece ještě nevyslali žádnou žádost. Článek 5 Severoatlantické smlouvy nečiní žádný stát povinný, aby vyslal své vojáky na pomoc napadené zemi, alianční zemi. Článek 5 nic takového neříká. Článek 5 mluví o pomoci v obecné rovině. Ostatní státy poskytnou podle svých možností pomoc napadené zemi. A ta pomoc může mít různé podoby. To můžou být třeba stany, můžou to být třeba, já nevím, nějaké pláštěnky, nebo to může být třeba nějaký potravinový proviant. Jsou různé, nebo nějaké, že jo, na ochranu, prostě nějaké přilby a podobně. Může lecos být posláno. To nemusí být vojáci. Vůbec ne. Pokud by došlo k nějakému konfliktu, tak pokud by nějaká promírová vláda chtěla být třeba i alibistická, tak by řekla, my tomu Pobaltí pomůžeme v rámci našich možností, jim tam pošleme prostě humanitární pomoc. Ale ve chvíli, kdy premiér řekne, zvažujeme, nebo jsou připraveny nějaké dvě mechanizované brigády, tak tím vysílá obrovský signál nejenom do pobaltských zemí, ale vysílá signál samozřejmě i do Ruska. Jasný signál. Česká republika plánuje, že se stane aktivním účastníkem ozbrojených bojů proti ruské armádě. Na generálním štábu to okamžitě zaregistrovali, naprosto nepochybně, na ruském generálním štábu, Babišův výrok. A jaké to může mít důsledky, to si nikdo ani jako nedovede prostě představit. Proto vidíte, že politici zkrátka jedou nějakou mírovou linku ve svých vystoupení, ve svých výrocích a najednou jim to ujede a řeknou něco proti míru. Najednou řeknou, že jsou připravené brigády. To je úplně stejné, jako když někdo mluví o míru a ve skutečnosti nechává zbrojovky obrovsky profitovat na dodávkách zbraní na Ukrajinu. Soukromé zbrojovky nechává profitovat. To je úplně stejné. Proto chybí v celé Evropě politik a vláda, jmenovitě vláda nějaké země, která by autenticky prosazovala mír na Ukrajině. Autenticky činy, nikoliv jen slovy. Činy. A jelikož žádná taková vláda není, nevypadá to dobře. Do toho roku 2030, pokud se nestane někde nějaký zázrak a budou ty přípravy na ten konflikt probíhat tímhletím tempem, tak opravdu dojde k tomu, že to varování o konfliktu v roce 2030 se stane sebenaplňujícím proroctvím a opravdu k tomu dojde. Opravdu nakonec evropská vojska vkročí na Ukrajinu nebo do Pobaltí, dostanou se do konfliktu s ruskou armádou. Taková je realita a kdokoliv by chtěl nějakým způsobem něco změnit, musel by volit úplně jiné strany ve volbách, úplně jiné. Tam u vás budou teď někdy příští týden, za 14 dní, já nevím, to nesleduju, komunální volby. Koho budete volit? Koho? Nějaký subjekt, který je promírový. Já vím, že na komunálu se většinou to řeší, nebo tam se jedná o místní otázky výstavby a že o komunálních záležitostí. Tam ta politika se nejde do takovýhle hloubek. Jde o jiné věci. Ale i tam budou zkrátka kandidovat strany, které jsou ve vládě nebo jsou v opozici, ale zkrátka pokud není odhodlání dělat autentickou mírovou politiku a není ani snaha od voličů volit nebo hledat nebo žádat, aby takové strany byly, aby takovou politiku dělali, protože voliči by měli také žádat takovou politiku, že do volebních programů. Jenže oni nežádají po svých stranách, dejte si do volebního programu, abyste tam měli zákaz dodávek zbraní do válečných konfliktů, hlavně a včetně Ukrajiny. Dejte si to tam. Ne, ne, ne. Jestli nějaká strana to tam má, jakože myslím si, že mimo parlamentní strany to tam mají, mimo parlament, které nejsou v parlamentu, to mají ve svých stanovách, myslím, že ano, ve svých volebních programech. Ale ty, co jsou v parlamentu, v opozici, ve vládě, zkrátka to ve volebních programech nemají. Tam ani jedna strana nemá zastavení dodávek zbraní do válečných konfliktů. A na Ukrajinu zejména už vůbec ne. Proto pokud někdo chce dělat něco pro mír, musí konat činy pro mír, ne výroky, ne slova. Protože slova pro dosažení míru v téhle chvíli situaci už vůbec nestačí. Takže takhle bych to uzavřel, to první téma. Máme 20.44. Já se musím něčeho napít, Vítku, občerstvit se. Takže dáme jednu písničku, Helenka tam najde a potom se pustíme na zbytek čtvrt hodiny asi na to druhé téma.
1: Chci zeptat VK, přece jenom, když bych to téma načal, řekněme, bude to tak zhruba minutu, než domluvím to téma, nestihl bys to, že bychom to přece jen domlaskli do té 21. hodiny, protože už právě teď je těch čtvrt hodiny, s písničkou to bude 10 minut. Tak jestli opravdu to nemá smysl, to tak to
0: dotáhneme. No dobře, no, tak to dotáhneme a potom si dáme nějakou přestávku. Mě už taky bolí v krku, já jsem chytil nějaký bacil, nebo co to je. Prostě,
1: jasně, jasně.
0: Bolí mě v krku, takže tak nějak prostě tlačím, no. Tak, dobře. No,
1: dobrá, tak to no, jedeme, no, pak dáme další pauzu.
0: No, tak jedeme dál.
1: Můžeme to eventuálně klidně i zkrátit, to téma. Jedná se o to, že se vypravíme teď na Valdajské fórum, to si myslím, že je asi tak téma, které vybočuje tak lehce z toho rámce a vsazuje všechno do takového jakéhosi širšího kontextu, než vymezovat a splošťovat ta témata na válka Ukrajina, Rusko a tak dále. Ale tady se právě jedná o, řekněme, strategičtější rámce, do kterých v podstatě byla zasazená celá tato konference, protože Vladimír Putin vystoupil na Valdajském fóru 2026. Nový světový řád je podle něj nevyhnutelným a pád starého řádu přinese konflikty. A snaha udržet západní hegemonii může přinést, respektive přivést svět k válce bez možnosti k návratu míru. Návratu k míru tedy. A hlavně se hrozbou může stát i umělá inteligence a její zneužití v rukách západu. Jaké základní myšlenky by VK vyzdvihl z tohoto Putinova projevu na Valdajském fóru? Možná bychom mohli začít třeba právě zrovna tou umělou inteligencí, jakým způsobem se dá zneužít, protože přece jen tím primárním cílem umělé inteligence je nahrazovat postupně ten lidský zdroj umělou pracovní hodnotou v rámci umělé inteligence. Což také není samozřejmě všespásné, všemocné, ale dost se toho dá právě nahradit, tak tohle není to zneužití, co Vladimír Putin měl evidentně na mysli. To je jiné zneužití asi.
0: No, je to komplexnější, protože umělá inteligence samozřejmě podle toho, jakou má aplikaci, že? Pokud je někdo na počítači a já nevím, řeší vám nějaké prostě úlohy, že jo, nebo za vás něco počítá a tak podobně, tak to asi nepředstavuje nějaké hrozby, ale tady se jedná o nasazení umělé inteligence, například takzvaného objektového a geografického rozlišování okolí. To znamená, do dronů a do letadel se nasadí umělá inteligence, která dokáže vidět a chápat prostředí a okolí podle sebe, jako když se člověk dívá očima, tak vidí okolí a porovnává snímky z referenční databází, kterou má někde v cloudu, anebo má na palubě toho dronu, je databáze daného území a podle toho ten dron zjišťuje přesně pozici, kde se nachází a nepotřebuje žádný externí navigační systém, ani satelitní, ani GPS, ani terestriální, nic takového nepotřebuje. Zkrátka ta umělá inteligence ten dron řídí jako normálně by letěl pilot, který má nastudované mapy a dívá se pod sebe a dívá se, kam letí a kam prostě chce letět. To je, to dneska už takové ty drony jsou, akorát, že mají omezené mapové báze. Musí mít tu mapu nastavenou jenom na trasu letu, protože ty mapové podklady jsou obrovské, to jsou gigabajty dat a musí být přistupovány a analyzovány velkou rychlostí. Ty palubní systémy nemají tak rychlý výpočetní neurální výkon, to znamená, dneska je to v počátcích, jo? Ten systém je v počáteční fázi, že ty umělou inteligencí naváděné drony jsou velice operačně omezené. Ale to je jenom technologický začátek a postupně se budou vyvíjet a postupně budou schopny operovat na obrovských územích a v případě dostatečně rychlého připojení přes nějaké satelitní systémy budou si moci stahovat údaje z reálných databází o reálných změnách prostě terénu a tak dále a tak dále. To znamená, že ty možnosti jsou skoro neomezené a ve chvíli, kdy začnou útočit systémy umělé inteligence, tak někoho napadne i velení svěřit umělé inteligenci. To už je de facto něco jako Skynet z filmu Terminator. Jo, to znamená, máte bojové systémy ovládané umělou inteligencí a nad nima je nějaké velení, vysoké velení, high command. A to nejsou lidé, ale je to Skynet. To znamená, umělá inteligence má řídit autonomní systémy, které jsou řízené podřízenou umělou inteligencí. Tohle to oni chtějí zrealizovat přibližně do toho roku 2050 a chtějí vybudovat válečné systémy, které budou moci ze vzduchu, z povrchu země, z hladiny moře i podvodní systémy, které budou řízený umělou inteligencí a ty hrozby spočívají v tom, že ta umělá inteligence prostě si uvědomí sama sebe a zjistí, že největším nepřítelem pro přežití v podstatě planety jsou de facto lidé. No a jednoduše pokusí se prostě lidi jakožto destabilizační faktor vymazat z povrchu země. Víte, všechny ty programovací filmy, ta programovací videa Hollywoodu z konce 80. a počátku 90. let zkrátka jenom předstihly dobu, nebo byla to programovací videa, jak bude vypadat jednou svět za 30 let, vypadá dneska, jak bude vypadat za 10 a 20 let a podobně. V tomhletom ohledu je to hrozba obrovská. Člověk v nějaké chvíli pozbyde svého významu, jak jako pracovní síla na trhu práce, tak i jako pracovní síla na válečném bojišti v nějaké chvíli. Ale ne teď, ne v téhle chvíli. V této chvíli žádný takový systém autonomní neexistuje a v nejbližších 10 letech existovat nebude. Takže teď stále jednotlivé státy potřebují lidi na mobilizaci, potřebují vojáky. A jestliže plánem obou domů, o kterých tady hovoříme, domu Chabad a domu Sion, je likvidace Edomu, tak nejjednodušším cílem, jak toho dosáhnout, je vrhnout do války Evropu s Ruskou federací. Tím dojde k eliminaci křesťanských národů, původně křesťanských národů, křesťanských civilizací na povrchu Evropy. Nikdo by to neudělal jinak. Pokud by měl plán na zničení Edomu, udělal by to přesně takhle. Nechal by vrhnout obyvatele Evropy do vzájemné zničující války mezi sebou. Ne žádný útok zvenku. Ne, zevnitř. Zevnitř, aby se Edom zničil vlastními silami, válkou mezi sebou. To je přesně to, co teď probíhá. Rusko ve válce proti západním státům, pravoslaví proti Vatikánu. Kdybychom to měli dát do církevní roviny, válka pravoslaví proti Vatikánu a Vatikánu proti pravoslaví. To by bylo se s velkým přesahem samozřejmě, ale na to nemáme čas, já už na to nemám ani hlas, já musím se jí něčeho napít. Tohleto. Takže takhle bych to uzavřel. Vítku, dáme padla, máme 53, dáme se 7 minut do té 21. hodiny přestávku, Halenka tam najde 2, 3, 4 písničky podle toho, jak to půjde a potom se přihlásíme.
1: Klidně tak já můžem 10 minutovku dát podle toho, jak Helenka to stihne, ty písničky taky nemůže přesně vypočítat, vykalkulovat. Jako umělá inteligence, aby to dokázala, třeba umělá inteligence, Helenka ještě není tak dobrá, ale přece jenom tak zhruba od 7 do 10 minut, Helenko, něco tam určitě připravíš.
2: Ano, písničky mám samozřejmě připravené a protože vidím jejich stopáž, tak vím, že to bude na 9 minut. Jsou to písničky, o které si píší posluchači, prostě písničky na přání. A já začnu přáním holek z Kladna, ty píšou pravidelně. Mají přání slyšet kapelu Abba Yaga a písničku Ruskej agent. Tak tady je skupina.
0: Halo, halo.
2: My jsme připraveni?
1: No vidíš, no, tak možná jsme připraveni, určitě. Tak můžeme klidně i teď. To je fajn.
2: No, ovšem zatím ještě nikdo netelefonuje a už telefonuje. No, tak... Já dám posluchače hned do vysílání. Hezký večer, dovolal jste se v tuto chvíli jako první. Můžete pokládat otázku.
3: Halo?
2: Ano, dobrý večer.
3: Dobrý večer, tak to bolo veľmi rýchle. Ja by som sa len chcel opýtať k princípu kabaly, o ktorom som počul a teda, ktorý má znamenať to, že ak je teda zverejňované, sú nejaké teda negatívne zámery, ako napríklad bolo na olympijských hrách v Londýne, súčasťou ceremoniálu tie sestričky s tými deťmi v posteliach a nejaký vírus, ktorý sa tam znášal. Takže to má potom akože zmývať akúsi zodpovednosť, ale nie v tej morálnej, ale v takej tej inej, vyššej miere, teda tú zodpovednosť za tie negatívne činy, len je povinnosťou to teda v rámci toho riadenia riadiacich procesov zverejniť. Že či to teda tak je a teda tie, nazvime to globálny prediktor alebo tie prediktívne sily, ktoré ovládajú svet, keď teda oznamujú, že teda budú robiť zle, následne sa to stane, tak to zmýva potom z nich karmicky nejak tú zodpovednosť za to, že ich to vyvinuje úplne. Dobre, tak
2: ďakujem,
3: počuť.
0: No, ja ďakujem za dotaz. No, kabala, to je zase téma, úplně mimo téma pořadu. Já vím, že to lidi zajímá, ale kabala de facto je založená na tom, jak funguje svět, to znamená fungování světa, které je možné vnímat jako strom, který čerpá nějaké s pomocí kořenů něco z minulosti, vytváří kmen, který je součástí přítomnosti a tvoří korunu, kterou vidí jenom ti, kteří jsou předsevzatí a kteří jsou takzvaně, je jim poskytnut tady přístup, takzvaný vhled, vhled do budoucnosti a vidí tu korunu. Kabala se na to dívá z pohledu rovnováhy hmotných sil, to znamená, jakým způsobem funguje ten princip toho stromu. A jedna z věcí, která funguje v našem prostoru, v našem časoprostoru, je takzvané plnění takzvaných předloh a věci, které jsou plněny z takzvaných předkladů a předlohových modelů, které se zobrazují, lidé se k nim někdy modlí a podobně a oni se potom naplní a oni se splní. Takhle funguje náš svět, akorát, že se to nevyučuje ve školství, neučí se to v běžném školství pro běžnou populaci a podobně, ale de facto kabala stojí na hranici mezi náboženstvím a mezi witchcraftem, čarodějnictvím. Na pomezí, přesně uprostřed. A de facto bychom to měli přirovnat. Znáte možná takovéto přísloví, že on měl pořád pocit, nebo pořád se bál, že ho někdo přepadne, pořád se bál, až ho nakonec přepadli. Že jo? Nebo on se pořád bál, že mu někdo prostě podpálí barák, tak dlouho se bál, že jo, pořád o tom někde mluvil, že tohle to všechno a najednou skutečně přišla bouřka, přišla bouře, blesk mu uhodil do baráku takovým způsobem, že hromosvod mu vůbec nepomohl, zapálilo mu to garáž, potom chytnul celý barák od toho a opravdu ten barák mu schořel. Jo? A o tomhle tom právě učí kabala. Pokud se něco přejete, něčemu se modlíte, k něčemu se upínáte, anebo obráceně, něčeho se strašně moc bojíte, tak se to zrealizuje v našem časoprostoru. Stane se to realitou a skutečností. A kabala učí, jak tohoto využít ve svůj prospěch. To znamená, pokud budeme připravovat velké akce a budeme zobrazovat ve filmech Terminátor, spoura strojů, lidé se toho budou bát nebo budou tím fascinováni, budou to všichni vidět, tak skrze programatický základ našeho časoprostoru se to stane realitou v nějaké době, v nějakém čase. Tak dlouho se to bude programovat, až se to stává teď momentálně realitou. Stejně tak, jako kdyby někdo zkrátka opravdu neustále, vidíme to na politicích, co dělají od roku 2014, neustále mluví o válce, Rusko zaútočí, to znamená, provádějí morphing onoho časoprostoru a ta válka se nakonec stane realitou. Takhle funguje kabalistický systém. Jenom pánovi na vysvětlení. To znamená, on to pochopil správně, de facto z nějakého asi povídání nebo někde to slyšel. Není to tak jednoduché, je to komplikovanější, ale funguje to v podstatě na tomhletom principu. Nestačí to udělat jednou, Nestačí k tomu ceremoniál na olympiádě a tím se to takzvaně sfoukne a ono se to realizuje. Ne, ne, ne, ne. To jsou procesy, kdy se to opakuje. Neustále se opakuje, že přijde virus. Víte, že Bill Gates neustále o tom hovořil, měl přednášky, strašil na amerických televizích a médiích od roku 2000. Pořád přijde pandemie, bude pandemie, musíme se připravit, přijde pandemie, musíme se připravit. Nakonec se to stalo realitou, ale samozřejmě z jejich pomocí. To je důležité. Mnoho z toho, co je v kabale deklarováno jako morphing časoprostoru, to znamená něco, že jsme dokázali ovlivnit časoprostor tím, že jsme o tom mluvili, že jsme se modlili, nebo že jsme se toho báli, ono se to zrealizovalo. Mnoho z toho je zmanipulováno, mnoho z toho je takzvaně sebenaplněno procesy řízení. Nikoliv těmito silovými pravidly časoprostoru, které fungují na dlouhodobých bázích, ale normálně na konceptuální úrovni. Je to takzvaně podvrženo, je to cinknuté na konceptuální bázi. Někdo někde vytvářel nějaký virus, nechal ho uniknout, vznikla pandemie. To je konceptuální zkratka, která se velmi často používá. Musíte si uvědomit, že i globální prediktor, jak konec konců Pěkin mnohokrát říkal, i globální prediktor má problém, že nejsou kádry. A když nejsou kádry, tak se musí hledat zkratky procesu řízení. A ty zkratky se dělají samozřejmě konceptuálně. Někam dosadíme našeho člověka, on to udělá, on se postará, ono to tak dopadne, ono to tak bude a nakonec my máme výsledek. Takže kabala, ano, ona sice funguje, ale v podstatě ta se používá na delší časové horizonty, používá se na ovlivňování populací, na ovlivňování velkých řídících systémů, snaha manipulovat takzvaně s korunou stromu. To znamená, vy se snažíte působit na celý strom a snažíte se vymodelovat růst koruny do žádoucí podoby. Kabala je velice komplikovaná. To bychom tady mohli o tom mluvit velice dlouho. Takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volající.
1: Jen taková trošku pikantní informace. Princ Filip, manžel Alžběty II., když zemřel, a myslím, že to právě bylo, teď si nejsem jistý, myslím, že v roce 2018-19, tak těsně před svou smrtí sdělil, že by se přál proměnit v nebezpečný smrtelný virus, který by zahubil třetinu lidstva, nebo tak nějak to přesně řekl před tou smrtí. Jo? A to je certifikovaný výrok. Taky docela zajímavé, jenom taková, řekněme, poznámka pod čarou, jo, jak v podstatě za necelé dva roky, já nevím, kdy přesně zemřel, ale myslím, že to bylo tak nějak pár let.
0: Tyhle královské vysoké šlechtické elity jsou samozřejmě členy velice, velice drsných okultních satanistických loží různého charakteru, různého. Tam oni dělají neskutečné věci, neskutečné rituály a ty demonické struktury jim tam jako říkají, že když budeš sloužit, tak budeš odměněn v království, že jo, pána světla, že oni říkají pána světla, tím myslí samozřejmě Lucifera, že budeš odměněn a tak dále. A čím se mám stát? A oni mu řeknou, staň se virem a zahub třetinu populace a tím dojdeš onoho naplnění. Ono je to velice komplikované. Ale takhle to přesně funguje. Každopádně, pokud by se tak stalo, tak by to vždycky bylo v podstatě jako součást zkoušky celého lidstva, celé populace. A to bude víc v té knížce, kterou chystám. A pokračování, že jo, Kanon okulty. Tam to víc jako rozebírám a budou tam samozřejmě i některé rozhovory, které měly významní exorcisty. Budete tam mít i odkazy na zdroje, takže to se potom můžete podívat, ale něco jiného je, když je to v angličtině nebo v italštině. než když to máte třeba v knížce, můžete si to přečíst, máte to tam i potom s vysvětlením. A to je, myslím si, jako důležité jako pochopit, jak fungují principy víry a tohoto světa, ve kterém žijeme. To znamená, je třeba si znovu, když se vrátím ještě k té kabale, je třeba se jako vrátit k tomu principu, že opravdu znáte takovéto přísloví. Dejte pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Ono se to bere jako takové vtipné přísloví, jako takový vtip, že jo. Ne, takhle to přesně funguje. Pokud si něco budete přát, ono se to opravdu splní. A někdy opravdu je děsivé, co si prostě lidé prostě přejí. Já jsem zrovna... No, to nebudu rozebírat, zkrátka. Měli takový hodně špatný vztah, jako ona pořád jako mu vyhrožovala, že prostě, že se s ním rozvede a prostě takové tohleto a kolikrát prostě jako říkala, že on jako že prostě tak dlouho prostě se bude starat jako o ty auta, jako tady to, až se prostě tohleto jako někde zabije, že bude blázen do aut, že jo, tohleto všechno a tak dlouho jako mezi sebou prostě měli spory, až jednoho dne prostě on opravoval tamto auto a to auto mu z nějakého důvodu, z nevysvětlitelného důvodu mu spadlo z heveru přímo na něj. No, těžké zranění, samozřejmě odvezli ho do nemocnice a zemřel. A ta manželka to potom vyprávěla jeho a říkala, že jakože se zděsila, protože ona jakože viděla, že jednou se to prostě stane a že mu to říkala 20 let. Ona mu říkala 20 let. Ty budeš tak dlouho ležet pod těma autama, pořád na nich něco kutíš. Velký fanoušek do sbírání aut, jo. Tak dlouho budeš, až z toho heveru to auto jednou na tebe spadne. A ono fakt spadlo. A ono o tom potom vyprávěla a to já jsem jako to nekomentoval. Není dobré prostě mluvit s lidma o tady těch věcech, většinou oni tady těm věcem nerozumí, ani by to nebyli ochotní jako přijmout. Ale přesně takhle funguje kabala. Pokud dlouho budete o něčem mluvit pořád dokola, tak se to splní. Opravdu se to splní. Není proto fyzikální vysvětlení, jak je to možné, prostě se to v našem časoprostoru zrealizuje. Když o tom dostatečně dlouho mluví jedna osoba, dostatečně dlouho, anebo více osob kratší dobu. Když o tom mluví třeba 10 000 lidí po dobu třeba 5 let, tak se to splní. Když o tom neustále mluví 100 000 lidí po dobu 3 roku, tak se to splní. Záleží na intenzitě toho tvrzení, aby se to zrealizovalo ve skutečnost v našem časoprostoru.
1: Tak jsme opravdu za
0: to. To je, jsme opravdu velice dlouzí, ale tohle to byl zásadní dotaz, jako, který bylo třeba vysvětlit. Jasně. Takže pustíme se do dalšího volící.
1: Já jenom technicky, aby nikdo zase ne, jak by to řekl, nepeckoval, že jsem udělal chybu. Princ Filip, tady jsem si to ověřil, zemřel 9. dubna 2021, takže už během covidové agendy, tak to byla v podstatě reminiscence na ten covid jako takový, že by si přál to, co tvrdil před svou smrtí, takže jenom to, abych uvedl na pravou míru. Tak pojďme dalšího posluchače.
2: Ano, hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všetkým. No pane Věka, ako vás tak počúvam, tak to by sme asi nemali rozprávať o tej vojne, ale iné vám chcem povedať. Dlhú dobu som bol v tom, že najbezpečnejšia krajina na útek, jednou najbezpečnejšou krajinou by bola asi, ktorej aj pracujem, a to je Rakúsko, ale keďže Rakúsko sa pridalo ku krajinám ako Švédsko, Anglicko, Nemecko, Francúzsko a Fínsko, Švédsko, v otázke zbrojenia, chcú bezhlavo zbrojiť a takisto sú škrtať poľnohospodárom výdavky na poľnohospodárstvo, takisto aj kohezné fondy pre Česko, pre Slovensko a menej vyspelé štáty východnej Európy, tak si myslím, že asi táto možnosť padá a asi najbezpečnejší útek by bol asi cez Istanbul, keďže z Istanbulu sa lietá priamo do Južnej Ameriky. Prajem vám pekný večer.
2: Ďakujeme.
4: A ešte som vám to povedal, taký malý detail. Uh-huh. Rakúšania by chceli zbrojiť, ale mám jedného insidera, že armáda na to nemá. Chceli stavať kasárne v Myslbachu, ale oni pláču a sú na nervy z toho, že nemajú prachy. Prajem pekný večer.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. Já jenom pánovi jako doplním, zdaleka nejde jenom o Rakousko, jde i o Švýcarsko. Švýcaři měli minulou neděli referendum, v něm odmítli zpřísnění své neutrality, která by zabraňovala Švýcarsku vyvážet zbraně do válečných zemí, do zemí, kde probíhá válka. Švýcarští voliči to zpřísnění svého neutrálního statusu odmítli. To znamená, že i Švýcaři jsou prováleční. Proto chci říct, že pokud vypukne konflikt v Evropě, nevyhne se ani Rakousku, ani Švýcarsku. To je dané. Protože je vidět, že ta rusofobizace prostě fungovala. Po 8 letech je celá Evropa zrusofobizována a vystrašená, že Rusové už jdou, raský idiot. Chápete, ve chvíli, kdy tomuhle část populace uvěří, tak se to stává sebe naplňujícím proroctvím, opravdu. A pánovi, že o tom mluvíme, ano, dalo by se to tak jako vtipně říct, že když o tom mluvíme, tak právě jako pomáháme utváření tomu prostoru. Ale pozor. Tam je velký rozdíl. Je velký rozdíl v tom, když o tom hovoříte a ta snaha je v tom, že vy o tom v podstatě přinášíte jakoby informace. To znamená, podívejte se, přinášíme informace, dějí se tyhle ty věci a vyzýváte lidi, aby proti tomu bojovali. To znamená, aby proti tomu se postavili, aby politici přestali o tom jenom blábolit, ale aby začali dělat reálné kroky, to znamená snažíte se o to vystavit stopku, aby lidé přestali tomu narrativu věřit o té válce. O to se snažíme. My tady nepodporujeme tu válku. Kdyby jsme říkali a musíme tam poslat ty vojáky, musíme tam poslat ty dvě brigády, proč ten Babiš že tam nepošle už teď? Proč je tam nepošle, vždyť už by tam měli dáno dý? To by bylo něco jiného. To opravdu. To v tom případě bychom my de facto se stávaly součástí toho morfingu, to znamená snahy o přetvoření té myšlenky do reality a stali bychom se toho součástí. Ale ne ve chvíli, kdy v podstatě jakoby proti tomu jako bojujeme, to znamená snažíme se lidem otevírat oči. To je trochu jiné, to je jiná souvislost, jiná vztažnost. Ale každopádně nás je málo na alternativy. A kolik je nás na alternativy? No, moc nás není samozřejmě. Vzhledem jako k veřejnosti, k majoritě a majoritní veřejnosti. Takže takhle třeba se na to dívat. A já teda se asi pustíme do dalšího tématu. Nepředpokládám, že máme dalšího volajícího.
2: Máme dalšího volajícího. Máme. Hezký večer. Ptejte se.
5: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK, no do tretice Slovenská trojka. Pán VK, ja som sa chcel spýtať, čakal som, že urobíte článok o lete izraelského letu z Dubaja do Tel Avivu, pretože o tom píšu už týždeň všetky západné médiá. Nechcem sa z toho smiať, ale každý inteligentný človek by takový false flag mohol prekúpiť.
0: Áno.
5: Tam je toľko tých, ale bolo by to humorné, keby sa to nepoužilo na zámienku útoku na Irán.
0: Áno,
5: obávam sa, že podobná zámienka bude aj u Kaliningradu, pretože už nič iné sa v západných médiách nespomína. Každý je len Kaliningrad a blokovanie Kaliningradu.
3: Váš komentář k tomu, děkuji.
0: Ano, můj komentář. Samozřejmě, podívejte se, tady k těm nepodstatným věcem já ani nechci dělat články, protože to je pouze prostě jakýsi jako paper fail, prostě jenom na zaplnění prostě papíru, nebo obrazně řečeno, že a prostě jako zajímavost, že prostě někde nějací prostě pasažéři hrdině prostě zabránili prostě útočníkovi, aby převzal letadlo a někam ho prostě unesl, zřejmě samozřejmě do Iránu nebo kam jinam, že jo, do Saudské Arábie, nebo já nevím, kam jako to chtěl a podobně, ale de facto celý ten narrativ je postavený do toho modelu, že podívejte se, co dělají Iránci, podívejte se, co dělá Irán. Hned samozřejmě to bylo tlumočeno Donaldu Trumpovi. Podle mého názoru ale v tom letadle, a to je moje domněnka, v tom letadle se objevil aktivní blbec, respektive dvojice aktivních blbců, která nepochopila ten scénář, tu inscenaci, a tu inscenaci zmařili. A podle mého názoru ten únos se měl povést a to letadlo skutečně mělo být nalinkováno a natrasováno někam do Teheránu nebo do nějakého iránského města. Tím by casus belli bylo de facto potvrzeno. Ono se ukazuje, že to, co uniklo nějaké ty informace, že ti dva pasažéři, jakože to byli prostě bývalí prostě příslušníci prostě jako obraných sil, tohleto, že prostě tam zasáhli proti tomu pasažérovi a tak dále a tak dále. To působilo tak jako zvláštně a bizarně a měli prostě jako nějakou krev prostě na čele a tohleto všechno a vypadalo to velice sugestivně, natočili video, na kterém nebylo vlastně vůbec nic vidět. Víte, jenom velice rychle k vysvětlení. Ta spackaná operace s Iránem z počátku tohoto roku, útok na Irán, zlikvidování rodiny celé a příbuzenstva Ajatolláha Chameneiho. Tahle spackaná operace je v natolik kritické situaci a Izraeli hrozí, že Spojené státy se úplně stáhnou z pomoci Izraeli po listopadu, po skončení amerických doplňovacích voleb do kongresu už za měsíc a pár dní. No, za měsíc de facto. Oni se bojí. Proto potřebují svoje casus belli, potřebují vykreslit Irán jako největší hrozbu, aby ta hrozba byla jasně vykreslená i pro demokraty, kteří zřejmě převezmou kontrolu nad americkým kongresem po volbách. To znamená, aby demokrati nezastavili pomoc Izraeli. To je ten důvod, proč k té operaci došlo a podle mého názoru dvojice aktivních blbců to operaci Mossadu podle mého názoru úplně překazilo. Protože vypadalo to jako napůl provedená operace, která byla nějak zastavená neplánovaně. Takže to je můj názor. Nic s tím nebylo získáno. Nic, naprosto nic. Jenom jako, že se obviní Irán, ale bez jakéhokoliv důkazu. Nemá to tu sílu. Chápete? Musíte se na to podívat takto. Nemá to tu sílu, kdyby to letadlo opravdu přistálo v Iránu. Kdyby přistálo v Iránu a ti únosci by řekli, naměste letadlo na Irán, chceme přistát v Iránu, v Teheránu nebo někde podobně, chceme přistát. V tom okamžiku by Izrael měl propagandistickou kartu ESO, obrovské ESO, kterým by mohl mávat v Radě bezpečnosti OSN, mohl by mávat v americkém kongresu. Podívejte se, Irán už unesl naše občany do Iránu. Podívejte se, Irán, operace Iránu. Chápete, v tom okamžiku by bylo vyjednávací ESO v kapse Benjamina Netanyahua. Dvojice agentů aktivních blbců to zmařil. Ten projekt. Takže vidíte, že chyby dělá i izraelský prediktor, nebo to, co bychom nazvali spíš No, prediktor, sionistický prediktor, samozřejmě, izraelský sionistický prediktor v tomto případě. Takže je to taková zajímavost, ale jako psát o tom nějaký článek, jako nemá smysl. Pakliže se okolo toho nevyskytnou nějaké jiné vývojové linky, že by to vedlo k nějaké eskalaci, to samozřejmě potom by mělo smysl se tím zabývat. Tyhle ty provokace, tady ty provokační procesy mají podpisovou linku Mossadu zcela jednoznačně. Únosy letadel, to je jejich práce samozřejmě, a to oni jsou specialisti. Takže takhle by na to reagoval a pustíme se do dalšího volejci.
2: Hezký večer, můžete se ptát.
6: Dobrý večer, posluchači u Čech. Já bych měl dotaz na pana VK ohledně Vladimíra Putina, který nastoupil

0: A další podezření jako indicie, tak mě by zajímalo, jestli podle pana VK Vladimír Putin mohl použít vlastně, nebo zinscenoval útoky na vlastní obyvatelstvo, aby změnil veřejné mínění a aby se šlo vlastně do války v Čečně. Děkuju a hezký večer.
1: Děkujeme.
2: Ano, to jsem dělal mimochodem privatizace bezpečnosti, můj pořad jeden, a tam jsem přesně rozebíral tento incident, tu šňůru v podstatě těch výbuchů v těch činživních domech, přesně potom Putinovi zvolení. To je velmi dobrá, velmi dobrý reminiscence. VK, co k tomu máš ty?
3: No, podívejte se, to bychom zase chodili zpátky do lesa, bychom nosili náklady dříví do lesa a říkali bychom, je tam toho dříví dost, že bychom ještě přivezli nějaké dříví, aby tam toho dřeva nebylo málo v tom lese. Ne, prosím vás, já jsem o tom hovořil několikrát. Vladimír Putin byl přiveden k moci šéfem Evropského židovského kongresu tehdy, Lvem Levijevem, přivedl ho Borisi Jelcinovi do Kremlu, řekl mu, no pas matrý, že podívej, tohle to je tvůj nástupce. A takhle to bylo dáno tehdy. A od té doby de facto byl dosazen. Berezovský Putinovi řekl, že je to jeho největší životní omyl, protože takto. Levijevovi doporučil Putina právě oligarcha Berezovský. A on potom Putin na něho uval sankce a Berezovský zmizel na západ a tak dále, tak dále. Z mnoha důvodů, že tyhle ty věci, tyhle ty souvislosti. Ale Chabad převzal kontrolu nad Ruskem, tehdy po nástupu Vladimira Putina převzal. A Chabad dneska kontroluje celé Rusko. Od roku, že jo, jak byly volby, od toho listopadu 2024 kontroluje Spojené státy rovněž Chabad, že jo, skrze Donalda Trumpa. A vidíte, jaká je situace na válečném hřišti na Ukrajině. Válka pokračuje. A hrozí, že dojde k zatažení Evropy do tohoto konfliktu. A na straně ani Ruska, ani Londýna není snaha o ukončení toho konfliktu. Tady se nebavíme vůbec o Kyjevu, Kyjev o ničem nerozhoduje samozřejmě. Londýn a Moskva zkrátka stojí proti sobě a bojují proti sobě, ale v komplementární válce. A ti, kdo v té válce umírají, to jsou Rusové, to jsou Ukrajinci a mají umírat i další slovanské národy. Křesťanské a obecně, když je rozdělíme na pravoslaví, obecně, když je rozdělíme na západní, katolické, řecké a další, tak by měli prostě umírat prostě v nějaké válce, v nějakém konfliktu na Ukrajině, který vůbec není náš. To není náš konflikt vůbec. Ale všichni politici v Evropě říkají, ano, je to náš konflikt, je to naše válka, neboť jinak Rusové přijdou. Raský idiot. Chápete? Já se opravdu obávám, že než to lidé pochopí, že jde o likvidaci Edomu, to znamená o komplementární válku Londýna a Moskvy, a kdy oni mezi sebou spolupracují, že komplementární válka není o vzájemném konfliktu, ale o vzájemné spolupráci na likvidaci toho třetího mezi nimi uprostřed. Jsou národy Evropy, křesťanský Edom. To je realita. Takhle to funguje. A všechny ty operace, které probíhaly v Rusku na upevnění moci Vladimira Putina, těch bylo mnoho, o tom nemá vůbec smysl vůbec mluvit do toho, protože to jsou jenom v podstatě obrázky, skladby jednotlivých scénářů, jednotlivých inscenací na upevňování moci. Mohli bychom se bavit o tom, jak velice blízký přítel Vladimira Putina, jeho, že jo, dělal mu catering, dělal mu občerstvení, že jo, Evgenij Prigožin, šéf jeho kantýny v Kremlu, potom povýšil, že jo, na šéfa soukromé žoldácké organizace, že jo, a Wagnerov, na Wagnerovce, že jo, s plukovníkem Utkinem, mimochodem. No a oba dva, Utkin i Prigožin, byli potom zlikvidováni v tom letadle, které letělo, že jo, z Petrohradu do Moskvy. Spadlo letadlo, něco vybouchlo na palubě. Konec. To bylo po té jízdě, že jo, když Prigožin nepochopil, o co vlastně jde na Ukrajině. On nepochopil

0: či jeho vojáci, že jo, jeho žoldáci nedostávají zbraně a munici, aby mohli postupovat rychleji a dál na Ukrajině, že jo, v Bachmutu tenkrát. On to nepochopil, co je cílem té operace. Cílem operace je zlikvidovat všechnu mužskou populaci na Ukrajině. V pomalu se posouvajícím masomlínu na Ukrajině. To bylo cílem. Proto nedostávali munici. Oni měli výsledky, ale oni nedostávali od ruského generálního štábu munici. Nedostávali. A když Prigožin si to chtěl vyjednat s Putinem do Moskvy, tak Lukašenko to vyjednal, jakože neprovedou žádný útok, žádný vjezd do Moskvy, že by se to špatně vysvětlovalo obyvatelstvu, tak to zastavil. A za dva měsíce, nebo měsíc, to bylo měsíc a půl, že to bylo tenkrát v 8. srpnu, myslím, prostě Prigožin s Utkinem spadli, uhynuli, že jo, v letadle ve Zříceném, které letělo prostě. Jestli to bylo zinscenované, jestli byli odsunuti někam do Afriky, jak se objevily potom nějaké fotky, videa, není jisté. Nevím, jestli taková postava jako Prigožin se může ukrýt někde na světě, aby o něm nikdo nevěděl. On byl velice známý, že jo, a různé akce, různé party a podobně pořádal, takže nevím, jestli by on dokázal zůstat někde v anonymitě, to opravdu nevím. Ale každopádně posilování moci probíhalo vždycky za daného, to znamená parametru, kdy nebylo dovoleno, aby kdokoliv narušoval procesy řízení nad Kremlem, který ovládá Chabad zcela jednoznačně. Konec konců to vidíme i u Donalda Trumpa, že některé věci, které jsou dovoleny, tak jsou dovoleny jenom kondicionálně, to znamená podmíněně. A pakliže se rozhodne, že se něco plnit nebude, tak se to prostě plnit nebude a Trump nemůže dělat s tím vůbec naprosto nic. Taková je bohužel realita. No, na to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, máte slovo, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, zdravím pana VK, Jiří z Moravy u telefonu. Navazuji na předešlý dotaz a telefonát z minulého týdne, kdy byla řeč o Velké Moravě. Velká Morava jako termínově, tento termín vznikla asi 40 let po pádu království Moravanů od historizujícího Římana Konstantina Porfiru Geneta. Oficiální název státu byl království Moravanů. Zdá se být zjevné, proč se vlastně ani v minulém režimu, ani v současném o tomto oficiálním názvu státu, potvrzeného v několika světových jazycích, v době fungování toho státu nemluví. Chtěl bych se zeptat, jaký je váš vztah, pane VK, k Moravě, jestli je daný rodem nebo srdcem a jestli podporujete Moravě obnovu jejich tisícileté samosprávy. Děkuji vám a těším se na vaši odpověď.
1: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. No, to je zajímavý dotaz. Ono, samozřejmě, ani se nedivím, že k tomu dotazu dochází. Už jenom to, že vlastně Česká republika si nechala odhlasovat změnu svého oficiálního názvu v OSN na Čechy, že? Čechie. Je to tak. Několik let zpátky bylo oficiálně oznámeno, že oficiální název České republiky se mění na Čechie a někdo to používá oficiálně, nebo jestli se to už používá oficiálně, já nevím, ale de facto to je takovej jakoby hadr, jako ručník hozený zkrátka na Moravu. A teď se čeká prostě, kdo ho zvedne a kdo začne prostě vyzývat k samostatnosti Moravy a kdo hodí ručník ještě nahoru do Slezska a kdo začne mávat takovým tím ručníkem v barvách polského Slezska a začne si nárokovat nějaká území na severu Moravy nebo minimálně dnešní Moravy. Já to vidím jako velice komplikované, ale samozřejmě pokud moravská otázka má dostatečný zástup Moravanů a chtěli by teda vytvořit samostatný stát, tak to by předpokládalo především představení a hlavně vytvoření nějakých moravských elit, které by tento stát definovaly a které by dokázaly dát takovému státu a samostatnému státu nějakou vizi. Jsem zatím nezaregistroval žádné hnutí a žádnou personu nebo skupinu person, která by dokázala nějak definovat a formulovat myšlenku obnovení projektu, který více než 1000 let nefungoval, a vytvořit nějaké nové území. Bylo by to velice nebezpečné, protože fragmentace prostoru Československa byla zahájena rozdělením republiky na Česko a Slovensko. A ty procesy dneska probíhají tím, co probíhá v Maďarsku, snaha o rozdělení Slovenska na podle etnické mapy, podle takzvaného trianonského modelu 1. Trianonský model 1 byl odmítnut, nakonec byl schválen trianonský model 2. Po první světové válce v trianonském modelu 1 si mělo Maďarsko nechat jich celého dnešního Slovenska. Na Slovensku měla zůstat jenom taková ta severní část. To je známá věc. To znamená, to je jeden proces, ten začal po nástupu Petera Maďara k moci v Budapešti. Ten proces je nastartovaný, už o tom začalo mluvit. A teď začínají procesy na rozdělení prostoru Čech a Moravy různými vlastně výroky, které začnou teď se objevovat. Vidíte, objevují se k otázce Moravy a já to nějak nespochybňuju, protože právo na sebeurčení má každý národ a pokud podle charty OSN, a pokud by Moravané se rozhodli prostě vytvořit vlastní stát, tak podle charty OSN na to zkrátka mají právo. Stejně jako na to mají právo Rusové na Krymu, stejně jako mají právo na Donbasu si určit svůj životní prostor podle charty OSN, mají na to právo samozřejmě i Moravané. Jenom ale zdůrazňuju, že já nejsem zastáncem rozdělování, o mě je to známe, já nejsem zastáncem rozdělování, jsem zastáncem spojování slovanských národů. Představa samozřejmě taková, ale to by muselo samozřejmě konceptuálně být podpořeno. Konceptuálně to znamená, musely by existovat plány ve všech stranách, to znamená v prostoru Česka, Moravy, v prostoru Slovenska, plány na společné fungování, na obnovu společného fungování, lepšího fungování, společného čelení hrozbám proti míru v celé sfašizované Evropě. Protože samostatné státy, rozdělené státy tomuto nacifikačnímu a válečnému presu, který nás čeká v následujících měsících a letech, bude velice komplikovaný. To znamená, jednotlivé státy to budou mít velice těžké spojením do určitého jednoho většího subjektu by ty zájmy byly chráněny daleko lépe, ale to by museli samozřejmě politické reprezentace chtít. Myšlenka sjednocení by musela nabízet pozitiva, takzvaně. Musely by být odstraněny reminiscence toho, co v dobách federace a ČSSR nefungovalo. Naopak muselo by se zdůraznit to, co fungovalo. A hlavně lidé by to museli chtít. A pokud si někdo bude myslet, že dneska je to lepší, že když jsou státy rozdělené a státy jsou menší, mají méně síly, že je to lepší, tak zkrátka lidé to tak chtějí, tak to tak prostě bude. To je těžký. Jo, každý si to musí uvědomit, že model, římský model rozděluj a panuj je velice lákavý. Protože malým územím, malým zemičkám, malým krajům dává možnost sáhnout si na moc. Dává lidem v těch malých krajích mít vlastní vládu, mít vlastní moc, ale ve skutečnosti je to vykoupeno tím, že ty země nemůžou vůbec nic, že jsou naprosto závislé na zahraniční pomoci, že jsou naprosto závislé na zahraniční ekonomické pomoci a dobrovolnosti, že jsou naprosto závislé na okolí, jestli je bude respektovat, nebude, nebo je nebude respektovat. Zkrátka to je velice komplikované a já do tady toho vůbec nechci ani jako zacházet, takže takhle bych na tu otázku zodpověděl. Jak říkám, uznávám právo jednotlivých národů na sebeurčení, ale nejsem podporovatelem myšlenky rozdělování států, pakliže systém je nastavený tak, že daný stát funguje lépe dohromady, než když je rozdělen. Někdy to nefunguje samozřejmě. To, co jsme viděli, ty procesy, které probíhaly na Ukrajině od roku 2014-2022, jasně dokázaly, že Ukrajina jako celek nedokáže už fungovat pohromadě. Musí být rozdělena. To byl důkaz. Ale nejsem přesvědčen o tom, že tohle to platilo pro naše Československo. O tom nejsem přesvědčen. Já jsem přesvědčen, že mělo zůstat v celku a měly se vyřešit problémy federace, které nebyly řešeny. Vedení Klausovy vlády, Mečerovy vlády rozhodlo jinak, taková je zkrátka historie, ale jak říkám, pohrobci Mečerovy a Klausovy vlády, děti, vnuci, pravnuci budou zjišťovat, jestli to rozdělení bylo lepší, anebo v budoucnu se ukáže, že oslabení slovanských otázek vedlo k procesu nasunování ke zničení v plánu likvidace Edomu v Evropě. Takhle se na to dívám já. Takže sorry, jestli někdo s tímto názorem nesouhlasí. Ano, a pustili bychom se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: No, ďakujem. Takže dneska to vypadá na slovenskú štvorku. Ďakujem. Najprv sa chcem poďakovať pánom aj dáme za perfektnú prácu, ktorú robíte pre nás a otváranie očí. Aj ďakujem môjmu predchodcovi zo Slovenska, ktorý sa opýtal na to lietadlo. Ja som mal tiež pôvodne v úmysle sa na to opýtať. A mám tam k tomu len takú poznámku, že tiež som nad tým rozmýšľal, pretože trošku sledujem, v Poľsku majú takého jasnovidca Krzysztof Jackowski a on spolupracuje aj s políciou, vyhľadáva stratené osoby, mŕtve a tak. A má asi 75% úspešnosť v svojich predpovediach a tiež spomínal, že bude niečo s nejakým lietadlom, bude to false flag, tak ma to napadlo a vzhľadom na to, že ako pán VK spomínal, že áno, keď nejaké prianie ľudí sa dlhodobo opakuje, tak on možno zachytáva tiež tie veci, kde sa niečo už plánuje, nejaký false flag sa plánoval, takže vlastne on tam, on to zachytil, on o tom povedal. Ale čo taký zaujímavý bod, ktorý som ja zachytil, tak bol, že ten pilot, povedaný, ten prvý pilot sa mal interviu s indickým premiérom Modim a sa mu priznal, že v tej chvíli, keď práve bol povedaný, že ten bod, kedy sa natiahol a otvoril tie dvere, takže sa modlil k hinduistickému bohovi s tou opičou hlavou Hanumanovi. Takže vlastne možno tam vstúpila nejaká ďalšia energia najľudnatnejšej krajiny a možno to tam prelomila, že sa tá operácia nepodarila. To je len tak na okraj. Ale moja otázka je, keďže tiež bola načatá téma o krajinách, čo si myslí pán VK o Írsku? Írsko si drží neutralitu, ja žijem v Írsku, veľa Írov chce byť neutrálnych, neriešia veci, čo sa vlastne ako na Ukrajine deje a tak, ako majú. Oni sú viac sledujú Ameriku a oni sú ako aj nastavení, majú prepojenia na Ameriku. Takže či si pán VK myslí, že Írsko sa zapojí alebo nezapojí, alebo či spadne do toho sektora, amerického. To by mohla moja otázka.
1: Ďakujeme.
3: Ďakujem za informácie a pekný večer.
0: No, já děkuji za dotaz. Ano, k té otázce, v případě, že to takzvaně spustí, tak do jaké země se evakuovat, případně přes Turecko, kam jako asi nejlépe. Podívejte se, já vůbec bych byl velice opatrný evakuovat se kamkoliv na severní hemisféru planety. pokud proběhnou termonukleární údery na území Evropy, třeba jenom taktickými zbraněmi, tak vlivem vzdušného proudění, které proudí ze západu na východ, z východu na západ většinou, ale většinou ze západu na východ v prostoru Evropy a severního Atlantiku, tak bude to stejně jako po výbuchu v Černobylu. Radiace bude cestovat okolo celé planety, ale jenom na severní polokouli. Kolem dokola. To znamená, pokud se evakuovat, tak jedině na jižní hemisféru, to znamená pod rovník, někam do prostoru. Teď, co vás napadne? Austrálie, Outback, někde nějaká poušť, no to asi ne. Jižní Amerika, já už jsem mluvil o Argentině, samozřejmě, že tam jsou dál nějaké další možnosti. Costa Rica, no samozřejmě, ta by možná do toho také ještě možná mohla se zahrnout. I když tam, jak říkám, tam je ten vliv Mexického oceánu velmi značný, tam se točí ty vzdušné proudy a stahují ze severu vzdušné systémy, znamená, pokud by byla radiace nad Spojenými státy, tak by se to stahovalo i do prostoru Karibiku. Tam by to asi nebylo úplně, nebo nemuselo být úplně až tak bezpečné. Pokud by někdo hledal jakoby bezpečnou volbu, tak kdekoliv na jižní hemisféře, protože se předpokládá, že jakýkoliv konflikt, který by byl spuštěn, týkal by se severní hemisféry. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
4: Dobrý večer ještě raz panu VK a všetkým. Pan VK, zarazil ma citát Vladimira Putina na Valdovskom fóre, kde hovoril, že globálna situácia sa začne postupne zlepšovať, svet sa bude vzdialovať od západnej hegemónie, smerovať k stabilnejšiemu, demokratickejšiemu, multipolárnemu poriadku. To by predpokladalo, že žiadna vojna medzi Ruskom a Západom nebude. Myslíte, že tým výrokom Vladimír Putin zahmlieva, alebo je mu jasné, čo plánuje jeho bábkovodiči, vie o tom, o zničení Edomu, myslíte si?
0: Já děkuju za ten dotaz. No ano, on tohle to řekl, ale on tam dodal něco důležitého, že je třeba počítat s tím, že tomuto procesu budou západní země odporovat a budou kvůli tomu vznikat konflikty. To také řekl. To řekl hned potom. To znamená, on se snažil na tom fóru působit optimisticky. Na Valdaji on většinou se snaží ladit do té optimistické roviny, protože je tam příliš mnoho zástupců ze zemí globálního jihu, je tam spousta zástupců ze skupiny BRICS a oni chtějí slyšet pozitivní zprávy, protože se jedná o obchodníky. A před obchodníkama na Valdaji nemůžete říkat, je to všechno špatný, všichni umřeme. To ne, to se nesmí, to se nedá. Jo, to znamená, jste tady na biznisovém fóru a Valda je biznisové, i když biznisově ekonomicko-politické, abychom byli korektní. Jede se tam biznis, jede se tam ekonomika i globální politika. To na tady těch fórech je skoro všude. Ale tohleto bylo určeno k uším investorů, kteří se nacházeli v publiku auditoria na Valdaji. To chci zdůraznit, to bylo určeno k jejich uším. Já si nemyslím, že Vladimír Putin je tak naivní, že si myslí, že všechno se bude zlepšovat. Naopak to, co všechno vidíme okolo sebe, je eskalace. Eskalace ke konfliktu mezi Ruskem a Evropou. A Putin samozřejmě se chová stejně, jako se choval mezi lety 2014 až 2022. Já sleduju jeho projevy a chová se úplně stejně, jako v tom období 2014-2022. Snaží se hledat dobré signály, snaží se ujišťovat, že situace nebude tak špatná, jak by mohla být. Jeho jeho názory kopírují některé jeho výroky z Valdaje před speciální vojenskou operací, kde opakoval rovněž naděje na urovnání situace ve světě a tak dále. Zkrátka jedna věc je Valdaj, co zazní na Valdaj před investory, a jiná věc je potom realita, která je potom v Kremlu reflektována s generálním štábem ruské armády. To jsou dvě diametrálně odlišné věci, které se samozřejmě ve většině případů nepublikují. No, takže znovu jenom, kdybych to měl shrnout, tak bylo to určeno k uším biznesmenů a investorů na Valdajském fóru. To nebylo určeno, nebo to nelze považovat jako za výrok nějakého faktu nebo faktického vývoje mezinárodních vztahů, právě naopak. Takže takhle by na to reagoval, pustíme se do dalšího volající.
5: Pustíme se do posledního posluchače, už máme 5 minut do konce, takže poslední posluchač, pokud někoho máme, Helenko.
1: Ano, máme posluchačku, je tedy poslední, Chujem. Hezký večer, ptejte se.
6: Dobrý večer, počujeme se?
1: Ano, slyšíme ano, dobře. Se.
6: Dobrý večer, pekný večer vám, pán VK, pán Vítek a hlavně pani Helenku, pozdravujem. A chcem vám jednu vec, teda také moje pozorovanie, keď ste hovorili o tom Československu. Ja mám zase také skúsenosti, mám pocit, že a teda vôbec aj skúsenosti, že neboli nikdy tak dobré vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ako keď vznikli dve samostatné republiky. Ale to len tak na margo. Ale chcela by som povedať, teda si a dať zároveň aj otázku, že podľa mňa jediné riešenie je vystúpiť zo zločineckých organizácií NATO, Európska únia, OSN a WHO. Už včera bolo neskoro. A otázka je k pánu VK, či je to vôbec možné ešte, či by sa to dalo ešte, toto riešenie, vystúpenie týchto zločineckých organizácií. Ďakujem veľmi pekne a želám pekný večer, zbytok večera.
1: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, já budu na závěr pesimistický. Vzhledem k tomu, jak vypadá celá Evropa po roce 2014, představa, že by většina veřejnosti ve volbách se vyjádřila pro myšlenku vystoupení z EU a z NATO, je naprosto iluzorní. To by musela být úplně jiná situace. Snaha o vystoupení z EU a z NATO bude vedena skrze 6. prioritu, válečnou. A nejlepší příklad, pokud chcete vidět příklad, je na Ukrajině. Na Ukrajině už 5. rokem běží konflikt, běží vyhlazovací válka a tím myslím vyhlazovací válka ze strany kyjevského vedení, které chytá lidi na ulicích a posílá je do ruského masomlína na frontě. Ale nikde na té Ukrajině nejsou žádné výzvy, že by tam se udělaly nějaké demonstrace k ukončení války. Jediný, kdo tam protestuje, tak to jsou některé ty postižené rodiny, které přišly o ty svoje muže a o ty svoje syny a tak dále a tak dále. Není skoro o nich vůbec nic slyšet a je tam tak obrovský teror, že nikdo si nedovolí dělat nějakou demonstraci pro válečnou. Těch lidí byť je tam dost, kteří jsou proti válce, ale pod tím terorem nemají odvahu vůbec o sobě dát vědět. A teď otázka. Kolik lidí pod obrovským rusofobním spektáklem, který se od roku 2014 rozprostírá na celou Evropu, na celou Evropskou unii, dovedete si představit, kolik lidí by dneska jako vyšlo někam prostě do ulic a řekli by, my nechceme být v Evropské unii, my nechceme být v NATO, protože víme, že tyhle dvě organizace nás táhnou do války s Ruskou federací. Kolik myslíte, že takových lidí je? No, hrstka. Většina lidí se o to buď vůbec nezajímá, anebo dokonce s tím procesem tiše souhlasí. A nebo za třetí, s procesem nemusí souhlasit, ale s procesem se smířili. A těch dokonce může být úplně nejvíc ze všech. Proto je třeba říct, že k tomu, aby někdo vystupoval z EU a z NATO, je potřeba změna vědomí v populaci. Změna, která by vedla k odmítnutí NATO a k odmítnutí EU jako hlavních příčin neštěstí, strádání, trýznění a likvidace národa ve všech oblastech společenského života. Ekonomika, kultura, bezpečnost, právo, justice, legislativa. Úplný rozpad a rozval státu a společnosti. A kdy přichází taková situace? Ve válečném konfliktu. Jinými slovy chci říct, že něco takového připadá v úvahu jenom v případě, kdy si naše národy střihnou konflikt s Ruskem. Je to děsivé zjištění samozřejmě, ale ke změně hodnot mezi populací bez válečné zkušenosti, obávám se, nedojde. Byl bych rád, kdyby to šlo jinak, ale zdá se, že bez té zkušenosti to opravdu nepůjde. Dnešní zrusofobizovaná Evropa buď Rusy nesnáší, nenávidí, buď je jim to jedno, ale spíš Rusy nechtějí vidět, anebo dokonce aktivně by do té války chtěli jít, jako různí mladí, zrusofobizovaní ze školství a tak dále a tak dále. To znamená, to, že chtějí v Evropské unii převádět peníze od zemědělců směrem ke zbrojení, to je jenom důkaz toho, že oni jsou připraveni vyčlenit prostředky na ten projekt. Prostředky na zbrojení, na přípravu války s Ruskem. Jsou proto rozhodnuti. To je důkaz. Nic jiného dokazovat se nemusí. To je to nejděsivější zjištění. No a to je všechno. Já doufám, že teda dneska se vám to líbilo, že všichni, kdo se chtěli dovolit, tak se dovolili. Uvidíme opět za týden v pátek po 19.45, jaká témata, jaké nové události přinese další týden. Vy si samozřejmě užijte hlavně nadcházející víkend. No a já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, díky za pěkné písničky. No a uslyšíme se opět za týden v pátek po 19.45. Pro tuto chvíli vám přeji pěkný večer a nebo dobrou noc.
5: Já se s tebou taky loučím, BK, měj se moc hezky, i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, za vaši přízeň a hlavně za podporu, které si opravdu velmi vážíme. Mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím. Děkuji tobě, BK, i tobě, Vítku, za dnešní večer, za zajímavé informace.
5: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: ruské armády na Ukrajině a najednou Rusům bude prostě hrozit, že budou muset někde něco vyklidit, nějaké oblasti, anebo dokonce dojde vtrhnutí nebo ke vtrhnutí prostě ukrajinské armády do Běloruska, což považuji za nejpravděpodobnější scénář. A ten scénář spočívá v tom, že Lukašenko okamžitě zvedne telefon a bude řvát do Moskvy, aby Vladimír Putin poslal na obranu a ochranu Běloruska okamžitě ruské jednotky. A Vladimír Putin bude muset někde honem rychle hledat někde 50 nebo 100 tisíc vojáků, aby je mohl poslat do Běloruska na zastavení ukrajinského postupu. Tohleto je okamžik a je to chvíle nebo moment nebo místo, kdy najednou může být vlastně celá operace ruské armády ohrožena na území Ukrajiny. Roztáhnutí té fronty někam jinam, do nějakého jiného prostoru, kde najednou Rusko bude muset nasazovat své jednotky úplně v jiném státě, to znamená v Bělorusku. Proto dochází k té eskalaci ze strany Ukrajiny. Proto jste viděli a slyšeli ty výroky od Zelenského o tom, že v běloruském pohraničí jsou nějaké radiové stanice, které navádějí drony a začalo dávat ultimáta Lukašenkovi a tak dále. To je plán, který samozřejmě nenarýsoval a nenakresl Zelenský. Ten je celý v kokainu naložený v rána do večera. Ten nedokáže vymyslet nic. Ale tohle jsou plány plánovačů z MI6. To jsou plány z Británie, z Londýna. To je typická práce MI6. Máte-li konflikt, máte-li válku a nepřítel vás přehrává početně ve svých stavech, musíte provést jednu jedinou věc. Musíte snížit počty nepřítele. A to lze udělat jenom dvěma způsoby. Buď toho nepřítele vybombardujete tak, aby měl méně vojáků, jenže na to nemá Ukrajina prostředky. A nebo druhou možností, jak snížit počty nepřítele, je, že donutíte nepřítele, aby svoje jednotky stáhnul a poslal někam jinam. No a to je přesně to, co teď momentálně dělá Ukrajina na běloruských hranicích. Chystání se na otevření fronty s Běloruskem. Protože Bělorusko je svazový stát. Ruský, spolu s Ruskem vytvořili svazový systém, jako bývalý Sovětský svaz. Mají spolu bezpečnostní smlouvy. Na území Běloruska jsou umístěny ruské jaderné zbraně na Iskanderech, operačně taktické rakety. Zkrátka, musel by tam poslat svoje vojáky, a on nikde jinde žádné nemá, musel by je vzít ze speciální vojenské operace na Ukrajině. Musel by část vojáků vzít a poslat je do Běloruska. To znamená, tohleto plánování dělají v Británii, to je práce MI6, tohleto nevymyslel Zelenský. Ten plán je chystaný přímo z Londýna. Takže takhle bych na to odpověděl. A jak na to odpoví Rusko ve chvíli, kdy použije jaderné zbraně? No ve chvíli, když by byla ohrožena integrita Ruska a jeho svazových států. A jediným svazovým státem Ruska je Bělorusko. Pokud by byla ohrožena integrita Běloruska, Bělorusko, na jehož území jsou rozmístěny ruské balistické rakety, by zřejmě použili Bělorusové, kdyby začali ztrácet území, běloruské území. Lukašenko se souhlasem Putina by vydal rozkaz k použití termonukleárních zbraní namontovaných na Iskanderek k zastavení postupu ukrajinských vojsk na svém území, na zastavení jejich postupu. To, ano, v tom okamžiku bychom viděli použití těch zbraní. Ale tím by nedošlo ke zničení plánu globalistů, jenom paní zdůraznit. Tady nemluvíme o jaderné výměně, takzvané velké jaderné výměně strategickými mezikontinentálními balistickými zbraněmi. To znamená výměna všech zbraní mezi Spojenými státy a Ruskem, že by amerických nějakých 5000 hlavic letělo proti ruským nějak 7500 hlavicím, že by si to tak mezi sebou vyměnili. Ne. Tohleto s tím a tím se nepočítá. Ale počítá se s tím, že může dojít na použití operačně taktických raket. S tím se počítá. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, máte slovo, ptejte se.
2: Dobrý večer, tak ja by som mal asi nejakú otázku. Chcem sa opýtať, že keď ste teda hovoril o tom, že aj Rusko sa pripravuje na vojnu, aj Európa sa pripravuje na vojnu, a že Rusko teda neurobí nejaké protikroky, aké napríklad ukázal, že vie urobiť Irán, keď vybombardoval tie americké základne a teraz Američania nevedia, čo s tým, nevedia poraziť Irán, tak len lavírujú, prestupujú na mieste, tak Rusko niečo také neurobi. Minimálne tie pobaltské štáty by na to neboli schopné odpovedať a Spojené štáty americké by nevystúpili na ochranu pobaltských štátov. V podstate ten článok PTLN Windows. A sa chcem opýtať, že teda keď vychádzajú z toho, čo ste hovorili, tak je potom jedno proroctvo, Izajašovo proroctvo, ktoré hovorí o vojne medzi severom a juhom. Keby ako Gog Magog má poraziť nejak kráľa juhu, čiže ako kráľ severu má poraziť kráľa juhu, a následne má potom zavládnuť akýsi mier, tak je to to oddialovanie alebo nezabránenie vojny zo strany Ruska a následná príprava na veľkú vojnu je naplnenie tohto proroctva. Je možné to vnímať aj v týchto súvislostiach medzi tými, teda tými dvomi domami. Lebo inak to ľuďom nedáva ako zmysel.
0: Ano.
2: To bolo niečo.
0: Ja som to už vysvetloval. Tohle to je v podstatě opakování prerekvizitních znalostí z mojich přednášek. Zničení a likvidace Edomu, to znamená válka mezi králem severu a jihu, tak jak je dáno v hebrejském proroctví, bude vedena mezi, to znamená severem, který dneska představuje Rusko, a mezi jihem, který v podstatě dneska představují ty země, které takzvaně se snaží proti Rusku poslat svá vojska a své ozbrojené síly. Co je důležité, že tenhle ten střet mezi oběma domy je válkou, která je vedená v komplementární rovině. To znamená v rovině, kdy dvě válčící strany se vzájemně doplňují na likvidaci toho třetího, který o tom neví a stojí mezi nimi. Proto Rusko, řízeno Gosudárem, kontrolovaný Chabadem Lubavič, Spojené státy, Bílý dům, Donald Trump, kontrolovaný Chabadem Lubavič, stojí mezi sebou ve válce, kterou vedou uprostřed, a uprostřed je Ukrajina a uprostřed je Evropská unie. Uprostřed je prostor, kterému Hebrejci říkají Edom. Křesťanský Edom. A pokud si poslechnete ta kázání v Ješivách, pokud si poslechnete izraelské sionistické zdůrazňují rabíny, tak oni tam o tom naprosto otevřeně hovoří a popisují, jak ta válka bude probíhat. Rusko a na jedné straně a Západ rozmlátí a rozbíjí a zničí a spálí celý povrch Evropy. Zničí a zlikvidují Edom. Na konci té války bude vítězem Rusko, které uzavře mír s králem jihu, který bude sedět v Jeruzalémě. A v Jeruzalémě bude sedět král Domusion. To znamená, který dneska má detašované pracoviště v Londýně. To znamená, ta válka mezi severem a jihem je naprosto konceptuálně daná. Pro každého, kdo se v tom orientuje, je jasná. To znamená, Rusko se nestahuje z válečného konfliktu kvůli tomu, že je součástí jednoho z konceptuálních válečníků. Ten druhý konceptuální válečník jsou Spojené státy. A mezi nima jsou oběti. A kdo jsou ty oběti? No, Ukrajina a Evropská unie. To jsou ti, kteří o tom nevědí, že plánem obou válečníků je zničení jejich životního prostoru mezi nimi uprostřed. To je konceptuální gramotnost. Tomuhle čelíme naše národy. Proto Rusko nedělá to, co by dělat mělo, a proto Spojené státy dělají to, co jinak nedává smysl v rámci mírového procesu. Proto závěry toho summitu atlantistů v Ankaře v rámci Severoatlantické aliance, proto ty závěry, proto to zbrojení, proto ty tomahavky pro Německo, proto ty patrioty pro Ukrajinu. Co to je? No, je to vyzbrojování Evropy. Vyzbrojování Evropy do té chystané války s Ruskem. Takže Takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, já vás všichni zdravím. Já bych jenom navázal na ten dotaz toho předchozího posluchače. Tam ten Gog z Magogu, ono se dnes jako neví, co to vlastně je, ale předpokládá se, že je to nějaká vojenská organizace zřejmě. Můžeme si na to odpovědět, jaká asi. A ta opravdu se v té Biblii píše, že vlastně bude, ty dva králové se spolu budou strkat, neboli trkat. Král severu, toho netřeba představovat, a král jihu je vlastně označovaný jako vlk v roušče beránčím. A v podstatě je to Anglo-Amerika. A píše se tam, že oba dva tíhle králové budou sedět u jednoho stolu, kde se bude lhát. A že král jihu dá jednu ze svých dcer králi severu. Ale ne proto, aby mu byla k užitku, ale aby mu byla ku škodě. A v okamžiku, kdy bude vyhlášen mír a bezpečí po celé obydlené zemi, tak to na ně přijde jako porodní bolesti na těhotnou ženu a povstane národ proti národu a království proti království. To proroctví samozřejmě pokračuje ještě dál, tam spousta dalších konotací, ale tohle je takový stěžení, takže na doplnění. Děkuju.
1: Děkujeme.
0: No, no, ano, samozřejmě. Tam to pokračuje v tom, že oba dva králové, kteří sedí za tím dlouhým stolem, tak se vlastně snaží dohodnout na rozdělení správy nad celým světem a nemohou se dohodnout. A rozhodnou se tedy, že správu nad celým světem si rozdělí společně, ale když se dohodnou, že si rozdělí společně, tak si nedokážou znovu dohodnout, jaké části světa budou mít pod kontrolou. A vede to prostě k tomu, že vypukne velká válka v Evropě. Evropa má být celá zaplavená muslimy, a v podstatě ti muslimové mají být ti poslední, kteří zůstanou na povrchu Evropy, protože původní civilizace, původní bílá civilizace Edomu bude vehnána do války proti králi severu. Abyste tomu rozuměli z tohohle hebrejského proroctví do spisovné nebo srozumitelné češtiny, tak tím se myslí, že bílá civilizace z evropských zemí bude vehnána do války s Ruskem a po skončení té války pouze migranti, kteří nebyli povoláni do té války, zůstanou majiteli Evropy. Nikdo jiný nezůstane, protože do té války půjdou pouze křesťané, pouze edomité, nikoliv muslimové. To je ta nejděsivější část toho proroctví, nejděsivější. A podívejte se, ono se to děje. Ono se to děje. Oni přivážejí migranty do celé Evropy, ale do války s Ruskem půjdou jenom edomité, jenom bílí, jenom gojím, chcete-li. Zkrátka jenom my. Ne oni, migranti ne. Ti budou představovat novou sortu. Novou sortu, která zůstane po té velké zničující válce. Ano, samozřejmě, že můžeme se dívat, že na ta proroctví, že se nemusí jako dávat velká váha, že to je prostě někde něco bylo řečeno a stát se to nemusí a tak podobně, ale problém je v tom, že oni globalističtí a jak sionističtí, tak stejně tak chabat, oni to realizují, oni za tím jdou, oni se snaží o naplnění proroctví, takzvané samo naplňující proroctví. Oni proto dělají úplně všechno. To je třeba se na to takhle dívat. To znamená, úplně všechno proto dělají. Vidíme snahu, jak v podstatě lidé se nemohou bránit migraci. Kdokoliv se chce bránit migraci, tak ho zavřou za to, že kritizuje migraci. To znamená, snaží se překreslit celou Evropu podle proroctví. Podle proroctví. Podle ničeho jiného. Kdokoliv bych tomu chtěl bránit, tak ho zavřou, jakože je homofob a xenofob a podobně. Chápete? To znamená, oni, když to realizují v rámci samonaplňujícího proroctví, no tak se to děje. Máme to kolem sebe. Ženou naši politici Evropu do války s Ruskem, no ženou. Každý to vidí, kdo není slepý, kdo není hluchý. Vidíme to denně. A chápete? A co dělá Rusko? No, Rusko se nestaví do pozice, že žádnou válku nechce, protože Rusko to proroctví rovněž naplňuje, ale ze své strany. Ta válka musí proběhnout. Stejně jako nelze dělit nulou, nelze denacifikovat Evropu bez války s Evropou. Chápete? To je ta tragédie. Když se nad tím zamyslíte. A oni to vědí, ale lidem to ještě neřeknou, protože lidé by na to nebyli připraveni samozřejmě. Rusové by na to nebyli připraveni. Oni budou umírat. Rusové samozřejmě. Evropané rovněž budou umírat. Nikdo jim o tom radši ještě neřekne. To se dozvídáte pouze z alternativy, to se dozvídáte tady od nás, ale de facto je třeba na to lidi připravit, že tohleto je plán, tohleto oni chystají. Takže takhle je třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání.
4: Dobrý večer, děkuji vám všem. Chtěl bych se spýtat, Izrael oznámil, že zjistil, že je nějaký velký styknutí Iránu, aby zabili Trumpa. Já rozmýšlám na tím, že by něco takové zjadlo Trumpa teraz a mohli by to hodit na Iráncov. Možnilo by to spustit nějakou nukleárnu katastrofu z Izraela, ale do Spojených
1: států
4: na Irán.
1: Bylo rozumět, VK? VK, bylo rozumět?
5: Velmi špatně, co se s Izraelem. Ano. Já jsem právě doufal, že tomu budete rozumět.
1: Já vás poprosím, abyste to řekla ještě jednou do telefonu přímo.
4: Ano, ano, v poriadku. Ja som sa chcela spýtať. Izrael oznámil, že sa plánuje nejaké veľké spiknutie na zabitie Donalda Trumpa. A ja by som sa chcela spýtať, keby náhodou Trumpa niekto zavraždil, mohla by sa rozputať nukleárna vojna v Iráne?
1: Ďakujem.
5: Tak to už bylo perfektne rozumieť, Vajka.
0: No, já jsem neslyšel, tak prosím, jestli mi to můžete prostě přeložit, já jsem fakt neslyšel, opravdu, bylo to strašně slabý, jo.
5: Izrael oznámil, že má být zasnovaná nějaké spiknutí ohledně atentátu na Donalda Trumpa, a pokud by ten atentát proběhl, tak zda by nastala nějaká nukleární výměna zbraní s Iránem. Tak jsem tomu aspoň rozuměl já v rámci toho dotazu.
0: Aha. No, samozřejmě, že Trump ze sebe udělal terč tím, když nechal odstranit a oddělat Ajatolláha Chameneího. Udělal ze sebe chodící terč a od téhle chvíle je chodící mrtvolou, nebo od toho okamžiku je chodící mrtvolou. Naprosto nesmíte být překvapeni, až se někdy ráno probudíte a hlavní zprávou v médiích bude, že Donald Trump je po smrti. Byl zastřelen, byl oddělán, vyhozen do povětří, otráven, vypadl z okna a podobně. Protože oni samozřejmě po něm půjdou. To, co provedl, je samozřejmě zločin proti muslimskému světu, proti islámu. A je asi jasné, že v tomhletom pohledu on za sebe udělal chodící mrtvolu. On o tom ještě neví. Ale oni se o něho postarají. Konec konců to jsou ty projekce, že v rok 2027 podzim, že tam je několik projekcí. Donald Trump mrtev, zastřelen iránským atentátníkem. To znamená, uvidíme, jakým způsobem prostě budou ty iterace naplněny, ale chápete, pokud někdo je nasazen do role eléva, ale velice tupého eléva, je zarytován u hrobu Menachem Mendel Schneersona, u jejich proroka, je zarytován a nechá za sebe udělat takovou loutku, která dá příkaz k fyzické likvidaci duchovního vůdce prostě největší prostě země, největší teokracie na světě, vůdce velkého imáma Chameneího, tak prostě musí počítat s tím, že na svoje čelo nakresl terč a je z něho chodící mrtvola. Musí si to uvědomit. Jenže Trump On má hlavu prostě vymitou, že jo, tím aspartamem už prostě 50 let konzumuje prostě ty dietní koly a jemu to zkrátka leze na mozek a je asi vidět, že v podstatě on neví v podstatě jako co dělá. On de facto si myslí, že jemu projde úplně všechno. To je v podstatě asi možné, že si myslí, že zkrátka může dělat úplně cokoliv, nic se mu vůbec nestane. Oni ho budou chránit do té chvíle, dokud bude dělat svoji práci a ve chvíli, kdy ho nebudou potřebovat, tak ho nechají jít volně v terčem na čele po ulici. Takhle prostě se dá na to dívat. A proto Trump je odepsaný. On je chodící mrtvola. Konec konců, pokud jste se dívali na to Scorseseho veledílo Kmotr, že? Tak tam je to krásně popsaný. On splnil svoji úlohu, ale on je chodící mrtvola. On ještě žije. Ano, on žije. Ale on už je mrtvý. On je chodící mrtvola. Bylo krásně řečeno, ale v podstatě de facto Trump je přesně tady v té pozici. Takže takhle třeba se na to dívat a pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
6: Zdravím znovu, pane VK. Já chci navázat na tu vaši dobrou odpověď na otázku ohledně toho filmu Citizen Vigilante. Jedná se mi o to, že já mám známou ve Španělsku, tam existuje místo zvané Merida, kde každou noc přitahují zhruba asi 200 přivandrovalců podle toho paktu, který teď byli, že nedávno. A jedná se mi o to, že já už i v minulosti jsem tady potkala dostatek lidí, kterých jsem se ptala, když přišli i ženu z Afriky, konkrétně v Havířově, která se nakonec vracela. Já se jich ptám, když sem přicházíte, co si od toho slibujete. A oni jsou lákáni na to, že jim tady bude dobře, že o ně bude postaráno. A já se jim snažím vysvětlit, že jim sem lákají proto, aby je použili proti nám. Ale potom, až oni splní svoji roli, budou stejně eliminováni jako my. Vy jste mluvil o tom, že je zájem nás poslat. Ano, do ty likvidace. Ano, ano, Edom, jasný. Na prvním místě Slované, ale oni budou druzí. Rozhodně si je tady nebudou globalisti pěstovat, aby se jim množili jako králíci. Já jim to takhle naprosto říkám. A budete se divit, někteří tomu rozumí. Takže zajímal by mě váš názor na to. Děkuji.
1: Děkujeme. VK?
5: To je zvláštní, že asi po druhé nebo po třetí VK vždycky...
0: No, slyšíme se. No, slyšel jsem. No, přeskakuje to, ale slyšel jsem. Na to je třeba se dívat tak, že vždycky první, ti, kteří jsou úplně první, v těch procesech likvidace a v procesech, že aby takzvaně nepřekáželi, tak první, kteří se vlastně toho dočkají, tak jsou Židé. Židé jsou vždycky první v těch likvidačních procesech. A křesťané jsou na druhém místě. Ti jsou vždycky jako druzí na druhém místě. No a potom jsou ostatní. Potom jsou muslimové, potom jsou Arabové, jsou černoši a tak dále a tak dále. Ale paní bych rád zdůraznil jednu věc. A globální prediktor se řídí pouze jedním příkazem, to je de facto jakýsi řídící manuál, řídící scénář, nebo jízdní řád, dalo by se říct, jízdní řád globalizace. A ten je vyrytý ve Spojených státech v Georgii na takzvaných poradních kamenech. Sice byly zlikvidovány, nebo jejich část, ale tam je přímo ten jízdní řád globalizace vyrytý. A depopulace celé planety, snížení počtu obyvatel na pouhou půl miliardu, na 500 milionů, a snížení spotřeby, využívání lokálních zdrojů, a vztah k přírodě, to znamená všechny ty emisní povolenky, neznečišťovat planetu a tak dále a tak dále. Všechno to tam je vypsané. Nádherně, všechno je tam vypsané. A toto všechno oni naplňují. pro ně likvidace západní populace i následně příliš velká populace černochů, příliš velká populace islamistů, to všechno oni mají v přípravě. Oni ale postupují vždycky krok za krokem. Krok za krokem. Proto podívejte se, v Izraeli de facto jejich sionistický proces je plně ukotven. To znamená, tenhle ten systém oni tam mají nastavený. A přestože jsou tam takzvaně ortodoxní, kteří nesouhlasí se sionismem, kteří že jo, emigrovali do Ameriky, většina z nich je ve Spojených státech, emigrovali z Izraele, protože nemůžou žít v Izraeli a odmítají sionistický proces. To znamená, oni jsou první. Křesťané jsou na druhém místě. To znamená, na to je ten proces, na který vlastně čekáme teď. Likvidace toho prostoru Evropy podle těch proroctví, že? No a oni budou potom pokračovat. A budou pokračovat tak dlouho, dokud se nedostanou na to, co je napsáno na georgijských poradních kamenech. Dokud se nedostanou na to číslo 500 miliardy. A jenom bych řekl jednu důležitou věc. Jakmile oni skončí s Evropou, tak oni nezačnou likvidovat nové obyvatelstvo Evropy, to znamená islamisty a muslimy, které navezou.

0: 1945 k dosažení takzvaného nového světového řádu. Ale tím novým světovým řádem není předání obrovské řídící moci do rukou komunistů, kteří řídí Čín. Ne. Oni udělají s Čínou to samé, co teď dělají se Spojenými státy. Zničí, rozkládají ji zevnitř. Postupně zevnitř. Postupně dekádu za dekádu. Postupně. To je plán globalistů. Takhle je to připravené. Protože to, co je uvedeno na georgijských kamenech poradních, to je plán stanovený na dekády a desítky a desítky a desítky let v budoucnosti. To se neudělá ze dne na den. To je dlouhodobý plán. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: My prosím posledního posluchače, máme 5 minut do konce.
2: Nemáme v tuto chvíli posluchače, dám tedy ještě jednou příležitost a zopakuji telefonní číslo 721 557 022 je telefonní číslo, na které může zavolat ještě jeden poslední posluchač, aby mu bylo odpovězeno na jeho otázku. Telefonní číslo 721 557 022.
1: Je docela vtipné, že mě občas lidé píší, abych se zeptal na tohle pana VK, na tamto pana VK, že
2: máme
1: nechtějí volat,
2: volajícího.
1: Nebo že poslouchají záznamu. A někdo volá, paráda, někdo volá, super.
2: Ano, dám mu prostor rovnou, hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer, to jsou ještě jednou já. Já bych jenom ještě takový doplněk, že vlastně oni se ti Izraelité nebo ti Židé odkazují jakési proroctví, ale oni to proroctví si předělali k obrazu svému, jo. Protože v té Biblii se píše, že tím, že vlastně usmrtili Krista, tak to požehnání nemají a pořád tam bude, pořád budou mít, nebude se jim dařit prostě. Tomu židovskému národu se prostě nebude dařit, protože nemají požehnání od Boha. A chtěl bych se pana VK zeptat, na postavu Krista, co si myslí, jestli tenhle ten člověk opravdu působil na zemi a co to v podstatě bylo za entitu. Děkuji.
2: Děkujeme.
0: No, tak prosím vás, tak jako zpochybňovat postavu Ježíše Krista, to určitě jako tady nebudeme, to v žádném případě. Ale jenom bych pánovi, takto, Hebrejci, že jo, Židé, považuji Ježíše Krista za jednoho z proroků. Jo? A jednoho z mnoha. Pro ně nejsvatější a největší postavou je Mesiáš. Mesiáš je pro ně stělesnění Boha na zemi. A koncept Mesiáše pro Židy, pro Hebrejce, je odlišný od konceptu Boha pro křesťany. Božský princip v křesťanství je trojjediný. Určitě, když jste byli někdy v kostele, tak jste to slyšeli, nebo jste to slyšeli z nějakých prostě duchovních přednášek, kde kněz zakončuje nebo začíná některé výroky o tom, že ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, to znamená takzvaná svatá trojjedinost, a tohleto Židé nemají. Ti mají Mesiáše, ti žádnou trojjedinost nemají a jejich koncept takzvaného božího přikázání je vyrytý do kamenu a de facto oni mají úplně jiná pravidla, jiné principy, než mají křesťané. Přesto přeze všechno dochází vlastně k používání toho oslího můstku, který se mi opravdu nelíbí a používají ho i mnozí čeští politici. Nejenom oni, ale používají ho velmi často a říkají, že my žijeme v prostoru židokřesťanského světa. Prosím vás, to je opravdu, to je výrok, jako kdyby někdo řekl uprostřed protektorátu Čechy a Morava pod vedením Třetí říše, že žijeme v demokraticko-nacistickém státě. Že žijeme v demokraticko-nacistickém společenství. To jsou anachronismy. To de facto je něco, co de facto samo sebe de facto vylučuje. Židokřesťanství, když do toho půjdeme úplně do hloubky, tak to byli Židé, kteří de facto zradili Ježíše Krista, kteří ho nechali ukřižovat. A nechali ho ukřižovat proto,

0: že Ježíš Kristus nebyl Žid, ale Ježíš Kristus byl Aramejec. To znamená, nebyl Žid. Byl sice Semita, Aramejci byli semickým národem, ale nebyli Hebrejci. To je důležité. To znamená, to jsou takové ty základy, jo, základy toho. Ale protože se říká, že vlastně víra vychází ze stejného prostoru jako židovská víra, to znamená z prostoru Jeruzaléma, z prostoru tedy takzvané Judeje, tak se to jako spojuje dohromady, to znamená, říká se, není to křesťanský prostor, o Česku se neříká, není to křesťanský prostor, je to židokřesťanský prostor, říká se s velkou oblibou. Já s tím nesouhlasím, mně se to příčí, protože je to třeba nazývat těmi správnými názvy, prostor celého českomoravského kráteru je samozřejmě vychází nebo byl založen židovským obchodníkem, že jo, Samuelem, ten, který vlastně založil celý tenhle ten prostor, tu takzvanou velkou zásobovací římskou cestu, že protože on sloužil původně jako obchodník Římanů, přišel, založil obchodní pracoviště v prostoru řeky Vltavy, že jo, to Sámova říše, a, že jo, jo, Sámo, že jo, tak začali z něho dělat potom nějakého francouzského obchodníka a podobně, protože on jezdil i do Francie a ty cesty tenkrát obchodní byly vlastně z Říma provázány až na Pyrenejský poloostrov, mimochodem, takže ten původ toho božského principu je odlišný jak pro židy, tak i pro křesťany. Vůbec se nedá srovnávat, že když oni neuznávají, nebo uznávají, anebo nechali ukřižovat Krista, tak přišli o takzvanou boží svátost, pošpinili nebo de facto odmítli jeho ochranu a tak dále a tak dále. Prosím vás, to je nepochopení, to je naprosté nepochopení. Oni mají Ježíše Krista jako za jednoho z proroků, nikoli za stělesnění Krista Boha na zemi. Protože Kristus je stělesněním Boha na zemi podle skriptu, podle křesťanského skriptu, to znamená v těle. Je vtělen, vtělení Boha na zemi byl Kristus. Ale ne pro židy. Pro židy je Kristus jenom prorok, smrtelník, prorok, nikdo jiný, prorok. To znamená, jsou ty hlavní zásadní rozdíly. Pro ně je Mesiáš tím hlavním, kdo jim dává úkoly. To znamená, prosím vás, to nezaměňovat tyhle ty věci. A to se objevuje na všech těch fórech neustále pořád dokola. To jsou takový ti zaměstnanci těch neziskovek, co prostě šíří tyhle ty bludy, ale opravdu na to opravdu pozor. Nezaměňujte křesťanství za hebrejskou víru, za jejich židovské postuláty. Vůbec, vůbec, vůbec ne. Židovství, hebrejství je něco úplně jiného než křesťanství. Nezaměňovat, je to velký apel na závěr tady toho našeho volání a to byl poslední volající, takže je to všechno pro tuto chvíli. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, že jste si dali do tašky, že jo, a budete z toho čerpat zase celý další týden. Všichni ostatní samozřejmě skončí u fotbalu, to je mi naprosto jasné. No a pro vás všechny ostatní. Já mám přání, že jo, krásného strávení víkendu. Budete se těšit zase za týden v pátek o 19.45 a přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Další novinky, znovu si to užijete. Takže s vámi se všemi se loučím. Samozřejmě se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, díky za pěkné písničky. No a pro tuto chvíli vám přeji krásný večer a nebo dobrou noc.
1: Já se také přidávám k pozdravu k rozloučení VK. Moc děkuji za vysílání i tobě, Helenko, za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Pokud se na některé z vás nedostalo, zkuste to příští pátek. Budeme rádi, když zavoláte. Dnes voláte dokonce dva lidé dvakrát, to znamená, samozřejmě, že je léto, budeme samozřejmě rádi, když s námi zůstanete i během léta, byť je čas dovolených a lidé mají mnohem jiné starosti, než nějakým způsobem poslouchat tyto poměrně seriózní pořady, ale přece jenom se dost z vás najde, což jsme velmi rádi, takže budeme rádi, když nás budete podporovat i během července i srpna. To je všechno od mikrofonu a zdraví, vítejte mě srdečně moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
2: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za informace a vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se svobodným vysílačem, kde za malou chvíli začíná pravidelné oblíbené týdenní kalendárium číslo 167 ze studia Praha, které přestože je natočené před 11 lety, neztratilo nic na své aktuálnosti. Kalendárium je věnované 10. červenci, svátku Libuše a narozeninovým oslavencům, některým in memoriam. Mavis Staplesové, Ario Guthriemu, slavné písni Pura Satana, kterou uslyšíme v podání Emmy Černé, a dalšímu programu. Po kalendáriu je pak připraveno mnoho dalších populárních pořadů. Přeji vám proto především příjemný poslech, hezký večer se svobodným vysílačem a naslyšenou.
3: Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.

0: Tak jsme se dozvěděli, že Soňa Peková přišla o znalecké oprávnění. Média i sociální sítě to začaly okamžitě přetřásat. Na kulatém razítku Soni Pekové mě ale víc než samotný verdikt zaujalo něco jiného. Co to znamená pro nás, když jde o naše zdraví? Je přitom jedno, jestli jsme očkovaní nebo ne. Připomeňme si, že Soňa Peková je lékařka s doktorským titulem v oboru molekulární biologie, genetiky a virologie. Do širokého povědomí se dostala především za covidu. Tehdy jsme ji poznali s odlišnými názory na původ viru, pandemii a očkování. František Kubásek, influencer a komentátor projektu Inkorekt, který od letošního roku pracuje na Ministerstvu životního prostředí, na Facebooku napsal, že Soňa Peková byla podle něj první českou vědkyní, která veřejně prohlásila, že covid je umělého původu. Podle Kubáska Soňu Pekovou od té doby začali systematicky umlčovat a současný případ znaleckého oprávnění vnímá jako připomínku toho, co sám označuje jako globální totalitní režim, který podle něj vlády téměř celého světa zavedly mezi lety 2020 a 2022. Jako obvykle se veřejná debata rozdělila na dvě části. I po verdiktu nad Soňou Pekovou jedni v něm vidí potvrzení, že Soňa Peková není důvěryhodná odbornice. Druzí naopak mají další důkaz, že je proti ní veden politický a ideologický boj. Než se přikloníme k jednomu nebo druhému táboru a podle toho začneme přemýšlet o svém zdraví, pojďme zjistit, co je podstatou celého problému. Ve výsledku nejde jen o Soňu Pekovou, ale hlavně o to, jak hledáme pravdu v tématu, které se dotýká nás všech. Dámy a pánové, přeji vám hezký den, jsem Petr Bohuš a toto je Modrý jelen. Soňa Peková, molekulární genetička pro Petra Kotlára, slovenského vládního zmocněnce pro prověření, jak postupoval stát za pandemie COVID-19, vypracovala znalecký posudek o covidových vakcínách. Ministerstvo spravedlnosti České republiky se Soňou Pekovou zahájilo loni v prosinci správní řízení kvůli pochybnostem o její nestrannosti při vypracování tohoto posudku. Oznámení, že Soňa Peková mohla spáchat přestupek, zaslal českému ministerstvu slovenský poslanec Tomáš Salaj z politické strany Svoboda a Solidarita. Soňa Peková čelí na můj podnět správnímu řízení o odejmutí znaleckého oprávnění. Kotlár už zřejmě nebude mít na své analýze vakcín kulaté razítko soudního znalce, napsal na konci minulého roku. A dnes už víme, jak to dopadlo. Ministerstvo spravedlnosti Soni Pekové znalecké oprávnění odebralo. Rozhodnutí ale zatím není pravomocné. Účastník diskuze na X-ku pod příspěvkem poslance Tomáše Salaje napsal: Soňa Peková říká pravdu, která se vám nehodí. Tomáš Salaje odpověděl: mýlíte se. Je mi úplně jedno, co říká paní Peková. Podstatné je, že nesplňuje zákonné předpoklady, aby byla soudní znalkyní. A tady se dostáváme k podstatě celého příběhu. Může nám být opravdu jedno, co říká Soňa Peková? Máme se zabývat především jejím znaleckým razítkem a otázkou podjatosti? Nebo bychom měli stejně pozorně zkoumat i samotný obsah jejího posudku? Co nám o Soni Pekové, jejím znaleckém oprávnění a posudku o vakcinách říkají média, sociální sítě, její příznivci a kritici? Ukážeme si a zkusíme z toho vyvodit nějaké závěry. Podotýkám, že jde o výběr Modrého jelena z médií a sociálních sítí. Vy sami si samozřejmě můžete hledat další příklady a udělat si vlastní obrázek. Jako první si pustíme video ze Seznamu zpráv s titulkem Vzestup a pád molekulární genetičky Soni Pekové.
1: Soňa Peková ztratila statut soudního znalce. Pojďme se podívat na zásadní momenty molekulární genetičky, kterou proslavila pandemie COVID-19. Peková se stává známou mimo jiné kvůli sporům s ministerstvem zdravotnictví.
2: Mě to z začátku pobavilo, ale potom vlastně už mě to až tolik nebavilo.
1: Během několika týdnů se z ní stává jedna z mediálních tváří pandemie. Na začátku října Peková tvrdí, že COVID do Vánoc zmizí. Ve stejné době ale v Česku prudce nastupuje druhá vlna. Během několika týdnů se nemocnice plní tisíce pacientů a denní počet zemřelých překračuje stovku. Peková se čím dál častěji objevuje v alternativních médiích a ostře vystupuje proti očkování.
3: Byla to pandemie, bylo to všechno naplánováno. Obdiv k tomu, jak šíleně, ďábelsky někdo může něco vymyslet.
1: Po ruském útoku na Ukrajinu vyzývá lidi, aby se modlili za Vladimíra Putina.
4: Vladimír Vladimirovič Putin, to je spirituální člověk.
1: Později mluví o UFO, stvořiteli, nebo o tom, že svět je hologram.
5: Fyzické tělo zemře, duše odchází a buď se inkarnuje svět do 3D světu, protože nesplnila to, co měla, nebo jde dál do těch vyšších 4D, 5D, 6D až 8D, nebo jak jenom dál.
1: A co Soňa Peková říká na dnešní rozhodnutí ministerstva spravedlnosti?
5: Ohledně znaleckého razítka, které mi bylo odebráno pod pokutou 2500 korun. Což jsem zaplatila, jsem jim to tam poslala, ať mají na zmrzlinu, protože vedro.
0: Peková ve videu není představena hlavně ohledně současného sporu o znaleckém oprávnění. Redakce Seznam zprávy nám ji ukazuje spíše jako příběh jejího vzestupu a pádu. Do popředí se dostávají její starší výroky o covidu, očkování Vladimíru Putinovi. A divák si tak může vytvářet určitý obraz osobnosti Soni Pekové. K čemu nám jsou takové informace? Pomáhají nám pochopit současný spor o znaleckém oprávnění? Nebo vytvářejí obraz člověka, jehož názorům bychom neměli věřit? Možná je to jen způsob, jakým redakce zpracovala portrét veřejné osobnosti. Seznam zprávy přitom už před zveřejněním tohoto videa publikovali článek, ve kterém vysvětlovali, proč ministerstvo ke svému rozhodnutí dospělo. Podle ministerstva byla Peková podjatá. Měla s Petrem Kotlárem spolupracovat už před vypracováním posudku a také po něm. Ministerstvo tvrdí, že posudek vycházel z její vlastní iniciativy a z cíle, který sama předem veřejně prezentovala, a že k prezentaci svých názorů použila formu znaleckého posudku, mimo jiné, když osobně lobovala za zastavení distribuce a užívání vakcín proti COVID-19. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli Soňa Peková byla nebo mohla působit jako podjatá, ale pokud chceme pochopit celý spor, měli bychom slyšet také její vlastní vysvětlení. Peková své stanovisko zveřejnila ve více než hodinu a půl dlouhém videu a popisuje v něm řadu detailů. Poslechněme si několik úryvků.
5: Nebylo prokázáno, že by MUDr. Petr Kotlár účastníci řízení zadal vypracování znaleckého posudku. To je pravda, on chtěl analýzu, ale já jsem potřeboval, aby to mělo tu váhu a jako soudní znalec jsem tomu váhu mohla dát pouze soudně znaleckým razítkem. Mně jde o to, aby se ukončila distribuce a používání těchto přípravků. Takže toto vedlo nebo má vést k tomu, a proto jsem to udělala, aby se s tím okamžitě přestalo, aby se to přestalo distribuovat, nabízet lidem a aby se to pořádně prozkoumalo, či vůbec vlastně, aby se to ani nepoužívalo dál, protože je to potenciálně nebezpečná věc. Takže to, co jsme udělali s Petrem Kotlárem, a oba dva to vidíme stejně, že chceme, aby to skončilo. A jediný způsob, jak to ukončit, je ukázat jasně data, že to prostě ty přípravky jsou nebezpečné. Ty takzvané vakcíny, které jsme vyšetřovali, tak to pracoviště na Slovensku možná vyšetřovalo stejné loty, ale nikoli stejné materiály, protože ty takzvané vakcíny, ty lahvičky jsou pořád u nás v laboratoři v mrazáku, nikdo si pro ně nepřišel, že by je zkontroloval, takže jsme každý fyzicky vyšetřovali jiné vzorky.
0: Z těchto ukázek vidíme, že mezi tím, jak jednotlivé strany některé skutečnosti popisují, existují rozdíly. Týká se to například otázky podjatosti Soni Pekové, jejího vztahu s Petrem Kotlárem, důvodu, proč byla v celé věci aktivní, nebo jak vznikl znalecký posudek. A tak nám některé otázky stále zůstávají nedopovězené.
5: Prosím, žádný poměr k panu doktoru Petru Kotlarovi nemám.
0: Soňa Peková má znalecké oprávnění v odvětví genetiky od roku 2017. V současné situaci uvádí, že už o znalecké oprávnění dále nestojí, protože prostředí, v němž je tato činnost vykonávána, podle ní není nezávislé. Proti rozhodnutí ministerstva se může Peková ještě odvolat, a to do 15 dnů od jeho oznámení.
5: Já žádný rozklad podávat nebudu a razítko teda skončilo. Já jsem zaplatila 2500 korun, provedla jsem pro Slovensko analýzu vakcín, které neanalyzoval tímto způsobem nikdo jiný, pouze naše laboratoř. Nikdy jsem nebyla zavzata v žádných finančních tocích, které se týkaly vývoje, distribuce, používání, komercionalizace, čehokoliv ohledně těch vakcín.
0: Jak se informace o odebrání znaleckého oprávnění dostala na veřejnost? Tady je pondělní tisková konference a vyjádření slovenského poslance Tomáše Salaje.
6: Ďakujem pekne, k druhej téme sa vyjadrí ešte Tomáš Salaj, nech sa páči.
7: Ďakujem pekne, krásny deň. Chcem oznámiť úspech, ktorý sa mi podaril dosiahnuť vo vzťahu k Českému ministerstvu spravodlivosti. Pani Soňa Peková, známa dezinformátorka, už nie je súdnou znalkyňou. České ministerstvo spravodlivosti prijalo môj podnet, preverilo môj podnet a rozhodlo, že ju zbavuje tejto kompetencie, či už sa nebude môcť s okrúhlým razítkom vyjadrovať k témam ako zdravotníctvo, genetika či molekulárna biológia. Prečo je to dôležité? Soňa Peková už dlhodobo šíri rôzne konšpirácie, teraz nejdem hovoriť o reptiliánoch a o mimozemšťanoch, ale rôzne konšpirácie, ktoré sa týkajú vakcín a očkovania. Zúčastnila sa veľmi aktívne kampane proti očkovaniu proti covidu. A jej slova berie náš splnomocnenec vlády Peter Kotlár vážne. Tak vážne, že si dal u nej spracovať posudok a na tlačovej besede ukazoval ten posudok s tým, že nikto iný takýto krásny posudok o tom, že vakcíny škodia, nemôže mať, lebo je na ňom to okrúhle razítko, tá okrúhla pečiatka súdneho znalca. To ani Slovenská akadémia vied nemá, tak to tvrdil Peter Kotlár. No, takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá.
0: Všimněme si pořadí, v jakém jsou informace podávány. Tomáš Salaj nejdříve Soňu Pekovou označí za dezinformátorku. Připomene reptiliány a mimozemšťany. Připomene její postoje k očkování a teprve potom mluví o jejím znaleckém posudku. Takové pořadí může ovlivnit, jak se na člověka a jeho následné argumenty díváme. Podívejme se, jak na Tomáše Salaje reaguje Soňa Peková. Ve svém dlouhém videu reaguje na řadu výhrad ke svému posudku, zároveň ale představuje i svého kritika, kdo Tomáš Salaj je, co vystudoval a čím se v minulosti zabýval.
5: Pan doktor Tomáš Salaj, poslanec Národní rady Slovenské republiky, a já možná bych vám přečetla jeho životopis krátký, abyste viděli, o koho se jedná. Tak Tomáš Salaj narodil se 8. prosince 1971, je slovenský politik a lékař. V roce 2023 byl zvolen poslancem Národní rady Slovenské republiky za stranu Sloboda a Solidarita, to je jeho oficiální profil. Ten životopis má dva odstavce, jeden je o něm, druhý paradoxně nebo zajímavý je o mně. Tak ten jeho odstavec: vystudoval v roce 1996 Univerzitu Komenského v Bratislavě a následně byl do roku 2002, tedy hned po škole, moderátorem TV Markýza. Poté se stal mluvčím ministerstva zdravotnictví a i po opuštění této pozice se o zdravotnickou politiku dále zajímal. V roce 2020 se stal ředitelem zdravotnictví v Bratislavském samosprávném kraji a v této funkci nahradil Petr Kardoš o 3 roky později, kdy byl zvolen poslancem. Takže klinické medicíně se dle svého životopisu nevěnoval, A ten jeho životopis pokračuje dále ještě jedním odstavcem a ten říká: česká molekulární bioložka Soňa Peková pro slovenského zmocněnce vlády pro prověření postupu státu za koronavirové nákazy Petra Kotlára vypracovala soudní znalecký posudek, ve kterém konstatovala škodlivost očkování proti COVID-19. Tomáš Salaj na konci dubna 2025 na Pekovou podal ministerstvu spravedlnosti České republiky oznámení o podezření ze spáchání přestupku. 18. prosince 2025 ministerstvo spravedlnosti zahájilo s Pekovou správní řízení.
0: Ve svém průvodním textu k jejímu videu pak Soňa Peková tvrdí, že podnět k odebrání jejího znaleckého oprávnění podal Tomáš Salaj, který se podle ní v posuzovaném medicínském laboratorním oboru nikdy nepohyboval a že byl během pandemie politicky angažovaný na straně zastánců tehdejších opatření na Slovensku a podle ní byl i finančně zainteresovaný v programu distribuce vakcín. Peková to uzavírá tvrzením, že pokud má něco charakter dvojího metru, pak právě toto. Takže máme zajímavou situaci. Tomáš Salaj nejprve zpochybňuje Soňu Pekovou jako osobu, její důvěryhodnost. Soňa Peková na to reaguje tím, že začne představovat Tomáše Salaje a jeho minulost. K čemu jsme se dobrali? Dozvěděli jsme se něco nového, co v laboratoři naměřili, jak provedli analýzu a taky v čem se její výsledky liší od pozdější analýzy Slovenské akademie věd. Protože jestli chceme skutečně zjistit, kdo má pravdu, měli bychom se teď přestat zabývat tím, kdo koho označil za dezinformátora, nebo kdo má jakou minulost. Slovenská veřejnoprávní televize STVR po tiskové konferenci poslance Tomáše Salaje reagovala hned v pondělí večer v hlavní zpravodajské relaci. Pusťme si reportáž.
8: Česká molekulárna genetička Soňa Peková prišla o okrúhlu pečiatku. Tamojšie ministerstvo spravodlivosti jej odobralo oprávnenie súdnej znalkyne. Spolupracovala na analýze vakcín proti COVID-19 s vládnym splnomocnencom Petrom Kotlárom. Jej závery spochybnila Slovenská akadémia vied.
9: Český rezort spravodlivosti zrušil Soni Pekovej oprávnenie vykonávať znaleckú činnosť v odbore zdravotníctvo v odvetví genetika so špecializáciou na molekulárnu genetiku, biológiu a mikrobiológiu.
10: Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Účastnice řízení proti němu může podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O něm bude rozhodovat minister spravedlnosti.
9: O odobratí znaleckého oprávnenia informovala Soňa Peková na sociálnej sieti. V hodinu a pol dlhom videu okrem iného uviedla, že ju obvinili zo zaujatosti. Zaplatila pokutu 2500 korún a oznámila, že rozklad podávať nebude.
5: Nevím, proč som považována za podiatou, když som pouze referovala na základe odborne dostupných zahraničných publikací. Razítko nepotrebujú a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala.
9: Podnět na prešetrenie konania Soni Pekovej podal ešte vlani poslanec Tomáš Salaj. Podľa neho má byť znalec nestranný, no pre Petra Kotlára vypracovala posudok napriek tomu, že verejne vystupovala proti očkovaniu.
11: Takže Soňa Peková to razítko nemá, už tú pečiatku nemá a ten papier, ktorý dostal Peter Kotlár ako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak ako na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
9: Na okrúhlu pečiatku Soni Pekovej sa pri analýze mRNA vakcín odvolával slovenský vládny splnomocnenec. Ich zistenia o tom, že obsahujú vysoké množstvo DNA, vedci vyvrátili. Peter Kotlár krok českého rezortu komentovať nechce.
12: Necháme túto časť bez môjho vyjadrenia.
13: Ide o rozhodnutie orgánu iného štátu v konaní, ktoré sa netýka ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Rezort ho nekomentuje.
9: Veronika Britaňáková, Slovenská televízia.
0: Reportáž sa v zásade snaží korektne složiť základní osu príbehu. Odebrání oprávnění, rozhodnutí není pravomocné, Peková sa môže brániť, ona sa brániť nebude, podnet podal Tomáš Salaj, dôvodem měla být její podjatost, její posudek a veřejné postoje a reakce Petra Kotlára. Je to přehledné, ale jsou tam tři momenty, na které stojí za to upozornit.
1: Její závěry
0: spochybnila Slovenská akademie věd. To je poměrně silná zkratka. Divák se nedozví, co přesně Peková zkoumala, co přesně zjistila a co přesně Slovenská akademie věd namítala. A už vůbec se v reportáži nedozvídáme, že Peková ve svém vyjádření upozorňuje na rozdílné fyzické vzorky, které podle ní byly při jednotlivých analýzách použity. To samozřejmě samo o sobě neříká, kdo má pravdu. Ale pokud chceme porovnávat dva odborné závěry, potřebujeme vědět, zda se vůbec porovnávaly stejné věci a stejné postupy.
9: Podnět na prešetrenie konania Soni Pekovej podal ešte vlani poslanec Tomáš Salaj. Podľa neho má byť znalec nestranný.
0: Reportáž prebíra pohled Tomáše Salaje. Nejprve zazní podnět na prešetrení řízení Soni Pekové podal slovenský poslanec Tomáš Salaj. Podle něj má být znalec nestranný. To je věcná informace. Potom ale zazní.
9: No pre Petra Kotlára vypracovala posudok napriek tomu, že verejne vystupovala proti očkovaniu.
0: Tím reportáž spojuje její veřejné postoje s otázkou nestrannosti. Následně dostává prostor Tomáš Salaj se svým expresivním hodnocením jejího posudku.
11: Takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá a ten papier, ktorý dostal Peter Kotlár ako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak akurát na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
0: Tento výrok reportáž nechává zaznít bez dalšího vysvětlení nebo konfrontace. Současně uvádí, že Petr Kotlár odmítl věc komentovat. Tady už nejde jen o informaci, že Peková o znalecké oprávnění přišla. Reportáž zároveň nabízí divákovi určitý pohled, interpretační rámec a jedním z hlasů, který v něm dostává prostor, je právě Tomáš Salaj.
5: Nevím, proč jsem považována za podjatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací. Razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala.
0: A třetí moment je nejzajímavější. Soňa Peková samotná zazní od ní, proč jsem považována za podjatou. To je v podstatě její jediná skutečná obraná pozice v celé reportáži. A potom reportáž říká,
9: na okrúhlu pečiatku Soni Pekovej sa pri analýze mRNA vakcín odvolával slovenský vládny splnomocnenec. Ich zistenia o tom, že obsahujú vysoké množstvo DNA, vedci vyvrátili.
0: Její zistení o tom, že obsahují vysoké množství DNA, vedci vyvrátili. A tady se dostáváme k nejdůležitější otázce. Co přesně bylo vyvráceno? Jaké vzorky zkoumala Peková? Jaké vzorky zkoumali další vědci? Jakými metodami? A můžeme výsledky těchto analýz vůbec porovnávat?
9: Peter Kotlár krok českého rezortu komentovat nechce.
12: Necháme túto časť bez môjho vyjadrenia.
0: STVR tedy téma zveřejnila a základní informace přinesla. Ale k samotné podstatě odborného sporu jsme se nedostali. Kdo má pravdu a v čem je problém? To z této reportáže zjistit nedokážeme. A pak je tu ještě jedna otázka.
14: Česko i svět, teď v událostech.
15: V pondělí 17. srpna přejeme dobrý večer.
0: Česká televize, která veřejně kritizuje svou slovenskou veřejnoprávní kolegyni, například kvůli její údajné provládnosti, tuto událost do své hlavní zpravodajské relace nezaradila ani v pondělí, ani v úterý, ani ve středu. Že by si ji nevšimla nebo ji považovala za méně významnou. A jsme zase u naší původní otázky. Jak se máme dozvědět, co je v tak zásadní věci pravda? Když různé strany tvrdí různé věci a když se média často zastaví u toho, co kdo řekl, namísto toho, aby prověřovala data, metody a důkazy. Nezbývá nám tedy, než abychom sami sledovali další vývoj. Tak například, kdy vystoupil na tiskové konferenci Tomáš Salaj, zveřejnil slovenský vládní zmocněnec Petr Kotlár prostřednictvím tiskové kanceláře TASR, tiskové agentury Slovenské republiky, prohlášení, v němž upozornil na novou kritickou analýzu závěrů o studii Slovenské akademie věd. Podle autora této nové analýzy obsahuje studie SAFKY Slovenské akademie věd několik metodologických nedostatků, které mohou vést k systematickému podhodnocení naměřeného množství zbytkové DNA. Kritika se týká především použitých analytických metod a technických možností použitých přístrojů. Nová analýza zpochybňuje také způsob, jakým byly výsledky použity k vyvozování závěrů. Petr Kotlár proto považuje za potřebné, aby byla tato nová tvrzení odborně a důkladně prověřena. Pozor ale, ani tohle není důkaz, že se autor nové analýzy nemýlí. Je to další odborná kritika, která zpochybňuje metodiku předchozí studie. A právě proto bychom potřebovali to, co v podobných sporech potřebujeme nejvíc. Nezávislé odborné ověření. Protože zatím máme Soňu Pekovou, která tvrdí jedno v studii Slovenské akademie věd, která její závěry zpochybňuje, a novou analýzu, která zase zpochybňuje metodiku studie Slovenské akademie věd. A místo toho, abychom se podívali na samotná data, použité metody a výsledky, mezitím se bavíme o tom, kdo je dezinformátor, kdo je důvěryhodný a komu bylo odebráno znalecké oprávnění. A přesně tady jsme se dostali. Možná by nebylo od věci, kdyby si Tomáš Salaj, Soňa Peková a Petr Kotlár na chvíli přestali vzájemně vysvětlovat, kdo je dezinformátor, kdo je podjatý a kdo má pravdu. A místo toho si společně sedli nad všemi dostupnými analýzami. Ne jako politici, ne jako lidé zastupující jednotlivé tábory, ale jako lidé, kteří chtějí zjistit, co skutečně ukazují data. A třeba by k tomu mohl Tomáš Salaj trochu ubrat ze svého ostrého jazyka. Petr Kotlár by mohl na chvíli nechat stranou kukuřici. A Soňa Peková mimozemšťany. Abychom se mohli soustředit na to podstatné. Jaké vzorky byly zkoumány? Jakými metodami? Co bylo skutečně naměřeno? Kde se jednotlivé analýzy rozcházejí? A na tyhle otázky potřebujeme znát odpověď. Jedno, do kterého tábora patříme. Důležité je, co můžeme ověřit. Mějte se hezky.

0: Krásné pondělní ráno, vážení přátelé, vážení chcemíři, mi drazí Slované i vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašich oblíbených komentovaných hraních zpráv a pevně věřím, přátelé, že jste si užili pohodový a super víkend, že se vám všem moc dařilo. My jsme s Barunkou, to je taková svatá povinnost a zvyk je železná košile, takže jsme byli na 52. země živitelky, ale živitelce. Každopádně věřím, že jste také si užili víkend a jdeme na zprávy, které jsou tady opravdu děsivé. Představte si, co prohlásil Donald Tusk. Jo. Stydět by se měli ti, co Nord Stream postavili, nikoli v ti, co jej zneškodnili, řekl Donald Tusk. To řekl naprosto vážně. To je vidět, že ten člověk je zaprvé poloviční Němec a že on se v podstatě ani nepovažuje za Poláka. Vy mě tady doplníte, co to znáte lépe než já, protože on patří ještě do té skupiny nějaké té odnože rádoby polské národnosti, která více tíhla vždycky k Němcům, ale já si teď za Boha nemohu vzpomenout v hlavě, jak se to jmenuje, ale vy to určitě budete vidět, takže čekám to v komentáři. A je to nebetyčná hloupost tohleto, protože veškeré hospodářské zázraky, které jsme zažili, zvláště od roku 2011, 2012 a postupné konjunktuře od roku 2013 a 14, mi to vyskočilo opravdu nahoru, až do roku 2019, tak bylo jenom díky Nord Streamu, protože právě Německo a zbylé země měly velmi levné vstupní náklady a v té době jsme ještě byli schopni jakž takž konkurovat Číně a jihovýchodní Asii. Dnes ta situace je naprosto jiná, absolutně rozdílná a pokud se nepodaří v Německu vítězství AfD, a teď nemyslím v zemských volbách, myslím tím do Bundestagu a složení vlády s tím, že by paní doktorka Weidel byla, teď jsem chtěl říct říšskou kancléřkou, tak jsem to polkal na poslední chvíli. No, víte, co tím myslím, přátelé. Tak to teda bude opravdu velice, velice špatné. O víkendu jsem vám tady dával kávu s Vojtěchem, která byla jedna z nejdelších, ale také jedna z nejúspěšnějších a za to vám chci poděkovat. A tam jsem říkal článek, nebo respektive jsem rozebral úplně na atomy článek typu mýtus o dávkách padá. Cizinci už tvoří více než pětinu české pracovní síly, konkrétně 22%. A teď tady snůška těch lží, poloprav, tam mýtů o tom, že jestli teda nějaký mýtus tady paní slečna redaktorka Cezarová chtěla vynést na světlo světa, tak jsou přesně ty mýty, co ona tam vyjmenovala. To znamená, v podstatě to není pravda. Důchodový systém skutečně nestojí na cizincích v žádném případě. Na to neexistuje žádná relevantní studie. A takhle bych mohl pokračovat, ale já jsem to všechno vyvrátil právě na kávě s Vojtěchem, tak se na ní podívejte. Pořád ještě je káva otevřená, ještě není uzavřená pro skupinu čtvrtého odboje, takže se můžete kouknout. Vyšší platy, levnější energie a obří schodek. Příprava rozpočtu jde do finále. No, musím říci, že tohle je věc, které se velmi děsím, protože jsem sledoval ty pořady o víkendu z politiky napříč politickým spektrem a musím říci, že opravdu já jsem absolutním odpůrcem toho schodku, který se plánuje pod 400 miliard, i kdyby měl být pod 300 miliard, jakmile to není vyrovnaný rozpočet, tak nebudu spokojen. Ovšem na druhé straně já nejsem teoretik, já jsem ekonom praktik, to znamená, já si plně uvědomuji, že to nejde ze dne na den a že to, co se tady vytvořilo za dluh v těch absolutních číslech za vlády Petra Fialenka, tak je něco prostě neskutečného. Jo? To znamená, můžeme se tady bavit o teoretické ekonomie, ale to je úplně k ničemu. Důležitá je teď praktická ekonomie a ta skutečně se může podařit ve chvíli, pokud ten vyšší schodek se takzvaně neprojí. To znamená, dá se to na investice, na skutečně prorůstové investice. A prosím pěkně, prorůstová investice není zbrojení. Jo? To je velmi dočasná záležitost a prorůstová ve chvíli, kdy chcete někoho napadnout a tím něco získáte. Pak ano, pak to zadlužování by mělo smysl. Ale v tomto případě určitě nikoliv. Starosta italského Coma Alessandro Rapinese zakázal jízdu na kole v historickém centru města. Učinil tak poté, co jej samotného na ulici srazil cyklista. Zákaz, který sklízí negativní kritiku ze strany občanů i politiků, vejde v platnost 1. září. Podívejte se, to ale není žádná novinka. To je věc, která například v Českém Krumlově je úplně běžná. Samozřejmě pokud to město je prázdné, je večer nebo mimo sezónu, tak si tam můžete jezdit na kole, ale jinak městská policie vás vždycky přibrzdí a řekne vám, abyste to kolo vedli. Ono se tam totiž skutečně na kole jezdit nedá, takže se není čemu divit, že toto nějaký starosta města, zvláště v tom historickém centru udělá, to není nic zvláštního. Představte si, poručíme větru, dešti. Vyprahlý Kazachstán zkouší uměle vyvolávat déšť. Nejsou zdaleka jedinými, kdo to zkouší, není to poprvé ani naposledy a hlavně to skutečně lze. Za určitých okolností můžete vyvolat déšť různými chemickými reakcemi a tak dále. Na druhou stranu, jestli to potom má nějaký význam, z nějaké dlouhodobé perspektivy, to netuším, daleko lépe se samozřejmě dělá třeba hezčí počasí, že rozprášíte ty mraky a tak dále, ale tady to asi nebude mít nějakou valnou, si myslím, budoucnost. Putin je připraven jednat o míru. Podmínkou je uznání situace na bojišti. To se nemění, to je pořád stejné. Rusko má své cíle, ty jsou jasně vytyčené a dané a pokud budou splněné, tak samozřejmě Rusko nemá potřebu nadále pokračovat ve válce na Ukrajině. Teď se podržte. Šéf syrského rodinného klanu v Lipsku, takže v Německu, má 32 právoplatných dětí. Přídavky u takového počtu potomků činí přes 2 miliony ročně. Slyšíte správně, přátelé. To je prostě neskutečné. To je to slučování rodin. To je to, co mnozí mi píšete, že to nechápete a proč proti tomu v České republice nebojujeme. Protože více než 75%, to, co je v Poslanecké sněmovně, a bavili jsme se o tom ještě raz s Jindrou, je implementace těch některých velmi hloupacatých zákonů z Evropské unie nebo z nařízení Evropské komise. Jo, to znamená, jsou to ty evropské zákony, které jsou vlastně nadřazené těmi českými zákony a to je špatně. České zákony by měly být nadřazené právě naopak těm evropským. Ukrajinští vojáci využívají výcviku v Německu k dezerci. Jde už o stovky případů. Překvapuje to někoho ještě, že ti kluci nechtějí umírat za nějaké rádoby ideály, tady o žádné ideály nejde a já na to rovnou naváži. Víte, proč nemohou prý být volby na Ukrajině? Už neříká Volodymyr Zelenský, že by je nešlo uspořádat. To by šlo. Ale už říká, že by to rozdělilo Ukrajinu na několik částí. Ale to je přesně to, o čem my se tady bavíme celou dobu a ve všech těch historických knihách to je. Ukrajina jednotná byla pouze v případě KSS, to jsme si říkali v těch dvou videích historických, která se vám moc líbila na archivu doktora Vajíčka. Kdo nemáte archiv doktora Vajíčka, tak si mě přidejte na YouTube. A je to přece jasné. Je to něco podobného, jako to bylo s Jugoslávií. Musíte mít tvrdou ruku a rozdělený národ, že každý něco dělá navzájem, se nezbytně potřebujete. Tudíž nedokážete bez sebe žít. To je jediná možnost. A tvrdá ruka. Klidně tomu říkejte diktatura. Ale když se bavím s Ukrajinci, kterým je 50+, nebo třeba 55, 60 let, tak mě říkali, že nejlépe se měli za Sojuzu. A to neříkám já, to říkají oni. Tak asi na tom něco bylo. To se bavíme o industrializaci, o sýpce. Podívejte se teď, jaké jsou tam obrovské potíže a ještě budou. Peklo ze Souty míří na další místa. Ochrana evropských hranic kolabuje, varuje bývalý pohraničník. Ano, samozřejmě, že to kolabuje, samozřejmě, že to bude ještě horší. A Maroko se nechalo slyšet, že se zbavilo lidí, kteří nechtěli ani. A zločinců a tak dále. Tak si asi umíte představit, jak tady budou vypadat ty vánoční trhy už tento rok díky některým takovýmhle chirurgům a inženýrům z dovozu. Myslím, že se má hlavně Německo na co těšit. Ale přátelé, nespívejme si, že nás se to netýká, že my jsme z toho venku. To by bylo velmi liché, protože nás se to naopak velmi týká a může to být dřív, než si vůbec myslíme. Japonce děsí zrychlení inflace. Země se potýká s dopady války na Blízkém východě. Drahá ropa kvůli válce na Blízkém východě začíná drtit japonské spotřebitele. To je úplně přesné. My si tady dlouhodobě říkáme, že uzavřený Hormuz je primárně na jihovýchodní Asii. obrovský dopad, ale samozřejmě druhotný dopad je na nás, protože je tam ten tlak na odběr z Ruské federace směrem do Číny například a do Indie a to zpracování následné a poté tedy ten sekundární trh. Ale Japonsko vůbec totiž není drahá země. A než jdete do supermarketu, tak i na přepočet našich peněz úplně koukáte. Ale to, že Japonci jsou zadlužení sami sobě, je přece známá věc a je to jedna z nejpředluženějších ekonomik světa. A i když mají novou premiérku, o které se mluví jako Margaret Thatcher, a já toto srovnání nemám rád, protože podle mě Margaret Thatcher byla jedna, jediná, žádná jiná už nebude, tak to evidentně nějak zvlášť nezabírá. Ovšem, toto vás pobaví, přátelé, a nejde o for. Ukrajina vyhraje, řekl německý ministr zahraničí v Kyjevě. Já si vzpomínám, tohle říkal také jeden ministr v Německu, jmenoval se Ribbentrop, a sekundovali mu k tomu ostatní, no a jak to nakonec dopadlo, tak všichni víme a tady to nebude jinak. Apple zaplatil v České republice na dani z příjmu 173 milionů korun. Nezlobte se na mě, ale to je naprosto k smíchu. To je úplně směšné. Když se podíváte, kolik ta společnost zaplatila například v Irsku, Google a další, tak to jsou částky v desítkách miliard. A na přepočet ve stovkách miliard korun. Takže asi je cosi snilého v království českém a měli bychom na tom pracovat. Novela lidem prozradí, zda neberou méně než jejich kolegové. Týkat se to bude dokonce i benefitu. No. Nevím, jestli to je v pořádku, abych věděl, kolik bere můj kolega, ale pokud vykonáváme stejnou práci, samozřejmě, kde se to normuje nějakým způsobem, tak by to mělo být stejné, to samé mezi muži a ženami. Na druhé straně jsou určité věci, o kterých se veřejně nemluví, protože člověk je tvor závistivý. Takže nevím, byl bych tomhle tom asi opatrnější trošičku. Spíš by neměli lhát o tom, když vás do té práce berou, protože tam jsou ty platy úplně nesmyslné, o tom se dozvíte, že to je úplně jinak. Stát má přestat protiprávně sledovat lidi, řekl soud. Po půl roce se nic nezměnilo. Ano, chystá jen zmírnění. Česká republika nelegálně sbírá data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. Rozhodl soud a vyzval stát, aby situaci urgentně napravil. Hnutí ANO prosazuje formou poslaneckého návrhu novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. Navrhuje pouze zkrácení doby, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Což je podle oslovených advokátů nedostatečné. No samozřejmě, to je nedostatečné. Samozřejmě, že tohle je úplně špatně. Něco takového by se nemělo dít. Energetická krize se vrací na plné koule. Situace s plynem je tristní. Co čeká Evropu a nás? No nic dobrého, přátelé, to si řekněme otevřeně. Zásobníky jsou plné některé jenom ze dvou třetin. A pokud přijde tuhší zima, tak máme obrovský problém. To není jako před 4 lety, kdy se s tím strašilo a ty zásobníky byly velmi rychle plné. Teď ten problém skutečně může nastat. A nejhorší na tom je, že to není o tom už za kolik, ale kde to vzít, protože bez Ruska jsme v tomhle tom úplně vyřízení. Macron slíbil Zelenskému střely do protizdušných systémů. Babiš nyní nepřemýšlí o možném kandidátovi na prezidenta. USA zavedly clo na kanadský dovoz. Tak teď jsem vám přečetl 3 po sobě jdoucí zprávy. Každopádně, co se týče střel do protizdušného systému, to by mě zajímalo, kde Francie chce vzít, že jich sama má málo. A co se týče o kandidátovi na prezidenta, to by Andrej Babiš měl přemýšlet velmi rychle. Jinak tady potom zbylých dalších 5 let až do roku 2033 budeme mít admirálního generála. Německý regulátor obdržel oznámení kvůli chytrým brýlím. Přibývá obtěžování. Ano, to je pravda a musím říct si, že tohle to vůbec nechápu a rozhodně na to nikdo nemá právo. Já se neumím představit, že bych chodil po ulici, měl od nejmenované společnosti chytré brýle a jako jedna redaktorka vyhozená z České televize nebo odejítá z České televize bych tady naháněl politiky. Poslanci po vetu prezidenta znovu posoudí spornou novelu k veřejným rozpočtům. No znovu ji schválí samozřejmě. Západní rafinérie čeká další útlum. Evropa dle analytiků přijde až o pětinu kapacit. Rafinérie v Evropě a Spojených státech čelí navzdory aktuálnímu vytížení dlouhodobě nejistým vyhlídkám. Investoři jsou stále méně ochotní vynakládat velké částky na zařízení, která by se mohla stát ekonomicky nevyužitelnými ještě před koncem své životnosti. Některé provozy tak namísto modernizací čelí uzavření. No to je samozřejmě špatně. To asi nemusím víc komentovat něco takového, protože někdy už opravdu nemám slov. Finance konsolidujeme, až budeme mít perfektní nemocnice, řekl Andrej Babiš. To může na první pohled vypadat jako moc hezké gesto, ale já s tím nesouhlasím. To nemá s nemocnicemi nic společného. Delikventi v Anglii a v Novém Walesu by mohli dostávat léky tlumící libido. Podívejte se, v Anglii to koluje, já jsem si myslel, že to je fake news, hoax a že to je desinformace, ale není. Koluje leták několika stránkový, co dostávají ti lékaři a inženýři z Eritreje, když připlují do Spojeného království, jak se mají chovat k ženám. Musím říct, že jsem byl naprosto v šoku. Tak, ruské provokace vyostřily postoj Londýna k Moskvě. Už přiznává, že podpora Kyjeva je velmi rozsáhlá, tak to nemusí nic přiznávat. To říkáme celou dobu. To, že naše mainstreamová média tvrdila, že tomu tak není, ještě neznamená, že to není pravda. Naopak, nebo respektive opak je pravdou a v tomto případě je to přece naprosto jasné, přátelé. To znamená, Spojené státy a Spojené království, nebýt jich, tak válka na Ukrajině by ani nevznikla. Tak. Tak nějakou pozitivní zprávu, toto je velmi pozitivní zpráva. Zlato je 4000, téměř 700 dolarů za trojskou unci, takže posílilo opravdu rasantně o 650 dolarů a z toho já tedy mám obrovskou radost. A co vy, přátelé, napište mi do komentářů. Další problém pro Severoatlantickou alianci. Polovina Francouzů podporuje kandidáty, kteří mají s aliancí velký problém, jako je třeba Marine Le Pen a Bardola a další. Není se čemu divit. Je to úplně stejná situace, jako je v Německu, takže asi těžko jim tady to někdo může vyčítat. Za to si všechno můžeme sami. Takže tak, přátelé, pište do komentářů vaše názory a postřehy. Já vám všem přeji krásný den, úspěšný den a na kávě s Vojtěchem. Na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a jistě si vzpomenete, když jsme tady před rokem a půl měli sbírku na regionální rozvojový fond zapsaný spolek na skutečného disidenta pana Popelku a tehdy se podařilo vybrat, tuším, že to bylo 188 tisíc, byly zaplaceny poplatky soudní, které byly potřeba. Jeho synovi se velmi pomohlo, peníze se poslali jeho bratrovi, protože pan Popelka měl zablokovaný účet a tak dále, tak bohužel se stala věc, že onemocněl rakovinou. Je to prostě holý fakt. Takže my jsme byli osloveni redaktorem z Parlamentních listů a byli jsme osloveni ještě jedním jeho blízkým přítelem, jestli bychom nemohli po druhé pomoci. My s tím problém s Vaškem nemáme, takže zasedla rada, tato jednomyslně schválila, takže pokud budete chtít pomoci panu Popelkovi, tak toto bude možné. Transparentní účet regionálního rozvojového fondu 333 88 99 002/5500. Pokud nebudete chtít vidět, tak prosím pěkně provozní účet, který je ze zákona daný, 333 88 99 010/5500 a nejde o sbírku ve smyslu zákona. Jde o příspěvek a my posléze ty peníze předáme. Takže přátelé, bohužel neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Nedá se nic dělat, ale my se nevzdáme, je třeba pomoci. Děkuji vám, mějte se krásně a na viděnou.
1: Vítejte tady ve zprávách Inovace republiky. Spousta dění mimo kamery, setkání, diskuze. Takové nadčasová témata, protože se nám blíží jedno výročí. A brzo to bude 40 let od roku 1989. Ale plno věcí se dělo už v roce, v tomhle zlomovém okamžiku, už v roce 48, který nastavilo ty principy vlastně dnešní společnosti až do dnešních měsíců, do dnešních dní. Možná se to bude stát někomu zdát přitažené za vlasy. Ale když jsme se teďka podívali na jeden rodinný archív, na některé historické materiály, několik setkání, které proběhlo za kamerou, mimo kamery zatím, tak musíme říct, že příprava toho dění 17. listopadu 89 probíhala už od roku 86 a možná už daleko dříve. Ale tyhle ty novodobé dějiny je, myslím, něco velmi důležitého, aby jsme se mohli bavit v přítomnosti o naší budoucnosti. A to pokládám velmi důležité, protože když se nevěnujeme historii a jedeme tak

0: Prezident.
1: titulatura je taková.
0: Ale člověk, který vlastně studujete historii, takže já bych řekl dokonce badatel, jste členem různých spolků, žurnalistických nebo publicista.
1: Asociace nezávislých médií.
0: Co bych ještě...
1: Věnuju se ano. Žurnalistice, ano, dejme tomu se věnuju žurnalistice.
0: Moderátor a jeden z garantů panelu v Příčovech, ale co bych o vás ještě měl říct?
1: Já myslím, že to bohatě stačí. Je toho asi hodně, co by se dalo všechno říct, ale já si myslím, že je lepší, když člověk sám za sebe něco dělá a ostatní ho potom komentují. Jak když vidím dnes, jak si různí lidé píšou pod jméno, že jsou filozofové a samozřejmě jsou tak maximálně v lepším případě učitelé filozofie. Já tady žádného filozofa autentického opravdu neznám, jenom lidi, kteří vykládají cizí myšlenky, tak se vždycky otřesu, když slyším, že někdo o sobě opravdu řekne něco takového. Třeba já jsem filozof. Tak ne, tak méně těch titulů, méně těch hodností všelijakých, ale
0: méně egoismu.
1: Svědčit více svou prací, svědčit více svými výkony.
0: Já jsem to řekl z toho důvodu, protože to, co jsme tady nenatočili, já omlouvám se za to, protože ty některé věci jsou prostě nepřenositelné a často tady říkám, že ty aktivity běží na pozadí natáčení a čím víc to takhle zmiňuji, tak tím ještě intenzivněji se to děje. Ale ten váš příběh je opravdu bohatý, je to na knihu. Můžu vás tomu takhle vyprovokovat? Napíšete
1: pořád
0: paměti?
1: Pořád mě všichni k tomu nutí, takže nevím, jak to dopadne, ale možná se k tomu někdy už konečně se k tomu sednu a ono se to musí vysedět.
0: Váš příběh by byl velkým příspěvkem k té inventuře demokracie, inventuře vývoje společnosti, nebo jak to říci. Ale kdybyste jenom, přeci jenom dám jednu otázku, a to je vlastně, vy jste tady když jsme se setkali, tak jste tak krásně shrnul v pár větách, to víte, to se od roku 48 se to dal vlastně ten zlomový moment je rok 48, od té doby je to ve stejných kolejích. Jak jste tohle myslel, nebo jak tohle říct
1: no,
0: lidem?
1: Že...
0: Jak tohle říct našim vnoučatům, dětem, mladým lidem?
1: Celá ta slavná změna v roce 89, samozřejmě to je personální kontinuita pořád právě s tím rokem 48, protože tu změnu provedli ten převrat, zorganizovali lidé, kteří byli u moci právě před rokem 89 a také u té moci ekonomické i politické zůstali. Takže ta kontinuita tady je. V tom roce 48 došlo k radikální změně a v roce 89 také k radikální, ale nikoli personálně. Došlo k té změně, že nejprve se znárodňovalo majetek v tom roce 48 a v 89. ti vlastně následníci těch, kteří znárodňovali, tak si ho prostě přivlastnili. Jednoduše ho rozchvátili, přivlastnili a prodali ho dál. Takže jsme přišli téměř o všechno. Tak jestli jsme mohli nadávat na některé znárodňovací procesy, tak na druhou stranu toto je prostě ještě větší sešup. No a personálně jsou to ti samí lidé nesou odpovědnost. A je to dojemné, když člověk vidí, jak se tady pěstuje vyostřený antikomunismus a právě ti bývalí komunisté jsou těmi velkými, největšími antikomunisty. To je docela legrační a to hraní si s těmi slovy samozřejmě jenom zastřelo to, že celá ta slavná česká transformace je prostě pro tuto zemi likvidační. A nevím, kdy se z toho dostaneme, kdy si uvědomíme ten celý rozsah toho problému, kdy si uvědomíme, jak komplexně jsme do toho zahučeli.
0: Dneska je viditelné, že peníze zasahují de facto úplně do všeho. Ten kapitál, to už není nic vlastně skrytého, to je, vidíme v každé kauze, že média, politika a peníze, že to definitivně vlastně srostlo v jedno a že ty peníze ovládají celý veřejný prostor, že už ani nestačí sponzorovat politické strany, že rovnou lepší si je založit a tak dále a tak dále, ale přeci jenom ještě nahodím otázku, co vidíte, že by se mělo jako proměňovat? Je to primárně o morálce nebo více studiu právě těch moderních dějin nebo vůbec dějin? Čím vlastně vůbec začít?
1: Tak samozřejmě studovat historii, to je klíčové. To bez historie, která znamená lidství samo, bez historie se neobejdeme. Neobejdeme se bez zkušeností, které je zbytečné opakovat, protože když uděláme chybu při nějakých změnách, tak si potom tu historii zopakujeme v horších podmínkách. Proto se musí studovat, to je jedna věc. Ale druhá věc je, že se také musí bojovat. Chce to také nějakou odvahu, protože my jsme vlastně pod obrovským

0: tlakem finanční oligarchie. My jsme pod obrovským tlakem těch lidí, kteří již několikrát nám tady předvedli a my se z toho nedokážeme prostě nějakým způsobem poučit, že jsou schopni zařídit ty největší přemety, jako byla třeba rudá revoluce, takzvaná rudý převrat v Rusku, stejně jako potom nacistický převrat a celá řada dalších barevných revolucí. Ty samé rodiny, které ovládají obrovské prostředky, tak ty samé rodiny potom posunuly ten vývoj po roce 89 také u nás, protože ona to byla vlastně dohoda mezi Východem a Západem. Ti lidé, kteří do té doby, jak u nás, tak na celém Východě, včetně Ruska, kteří spravovali majetek, tak si chtěli na něj sáhnout. A s tím se počítalo. S tím počítala i takzvaná Břežinského doktrína, která počítala s tím, že prostě z toho majetku je přece uspokojíme a tím pádem budou mít zájem na tom převratu. No a to se stalo se vším všady. Natolik, že vlastně splynuli ti lidé potom zase do určité míry a do určité míry jsou podřízeni, ale splynuli vlastně s tou oligarchií finanční, alespoň ti nejbohatší, s tou finanční oligarchií toho západního světa. Takže to je ten celý problém, když jsme tedy začali od té kontinuity po roce 48, tím myslím tedy kontinuitu personální, ale zároveň prostě poznamenávám, že samozřejmě kvalitativně byl pokaždé teda ten převrat jiný v tom roce 48, to znamenalo znárodnění toho majetku, ale zůstal tady a po roce 89 to znamenalo zprivatizování toho majetku a zároveň ten majetek ulétl jinam. Takže spíš se to tak trošku podobá, ještě navíc někde roku 1634, kdy padl Valdštejn a celá země koruny české přešly pod vládu cizí šlechty. Prostě byl jednoduše ten majetek rozdělen.
1: Velmi dobré přirovnání.
0: Takže a po té dlouhé době jsme potom byli tedy svědky v tom 20. století nejprve té slavné pozemkové reformy v roce 1918. Tomu bych celému rozuměl velmi, té první reformě a po roce 1948 ovšem znárodnění zase bez skrupulí. Ale říkám, to ještě ten majetek tady zůstal a po roce 89 jsme o všechno přišli. To je celý výsledek české transformace a ať se na mě páni konstruktéři této transformace nezlobí, ale je to prostě jejich vina, že na to přistoupili. Samozřejmě budou argumentovat tím, že tady byl velký tlak a že to někdo zaplatil
1: a že to, mohlo a že být
0: to bylo
1: horší
0: dohodnuto a že oni byli prostě ti, kteří to brzdili a ne, nedá se nic dělat. Když u toho ti lidé jsou a souhlasí, no tak nesou samozřejmě spolu vinu.
1: A nebylo to jenom v ekonomice, bylo to vlastně i to k celé kultury, výkladu dějin de facto, mnoha dalších věcí, to nebylo jenom o penězích,
0: oborech, ve všech oborech. Mě nejvíc mrzí to vzdělání, že jo? Protože, jak říkám, prostě to, jak jsou kontaminovány humanitní obory, to je strašidelné, jak jsou ideologické zpátky, jak vlastně takzvaný liberalismus nahradil bývalý marxismus, leninismus a ono to má často i také personální
1: dvě strany jedné mince.
0: Protože často ti samí lidé, kteří právě byli odborníky na marxismus a leninismus, tak jsou teď odborníky na liberalismus bez mrknutí oka.
1: Kdybychom měli udělat provokativní stříbrnou minci, tak na jedné straně bude neomarxismus a na druhé straně neoliberalismus. Dneska tady seděl velmi vzácný host, paní doktorka Marie Neudorflová, která vlastně celý život utekla vlastně z Československa a studovala v Spojené státy, Kanada a podobně. Jeden z největších odborníků na život Tomáše Garrigua Masaryka, na jeho dílo, na jeho texty, knihy, má více než 2000 knih doma a tak dále, vědkyně v podstatě. A zrovna tohle jsme probírali, že demokracie a její výklad dnešní je absolutně antimasarykovský, že vůbec nemá s pojetím demokracie Masaryka nic společného a tak dále, a tak dále. No prostě ten to kritizoval tohle, že jo?
0: Jsou to slova vyprázdněná dnes, stejně jako jsou vyprázdněné všechny ty politické pojmy typu pravice, levice a tak dále. Dělá se jenom nějaká politika účelová, která slouží cizím zájmům, takže ti velcí propagátoři toho paragrafu slavného 318a v trestním zákoně aby si měli uvědomit, že ho opravdu naplňují, že tu skutkovou podstatu jsou sami vlastně naplnili to, co si vymysleli na ostatní jako gumový paragraf. Takže jsme pod tím obrovským tlakem a vidíme, že ten tlak se zesiluje, protože stále častěji se ozývají různé výzvy, že vlastně by bylo špatné, kdybychom byli další spolkovou zemí německou.
1: Federalizace, federalizace a tak dále.
0: My, že patříme vlastně do toho německého světa, jak říkal kdysi Daniel Herman, jak mu to uklouzlo. No a vidíme, že pan prezident dnes tvrdě prosazuje to, aby se navrátili Lichtensteinu majetky, které Lichtensteini sami ztratili právem svou spoluprací s nacisty a soudy jim ani nedávají za pravdu, ale pan prezident se rozhodl, že bude ještě přeplňovat. To je takové to české přeplňování, že ještě, když teda to nejde přes ty instituce, tak já to nějak zařídím, aby jim to vrátili. Já bych jenom rád upozornil, že jsme u těch historických výletů, že Lichtenstein získal ze zemích koruny české majetky tím, že předsedal onomu slavnému výboru, který v roce 1620, na jeho tedy popud, byli potom popraveni čeští páni v roce 1621. Tak jestli jako tuhletu kontinuitu se tady zase chceme zařídit a jestli chceme zase, aby tedy už se to stalo, v podstatě už cizinci převzali vládu na tuto zemí se vším všady. Víme, že ten stát tam byl odcizen do značné míry, že od úrovně ředitele odborů v podstatě všichni neposlouchají Brusel a nepotřebují ani ty politiky už nad sebou, ty jsou tam jenom proto, aby podepisovali ministři a jejich náměstci, takže vidíme, že ta situace se jenom zhoršuje. Sudetoněmecký sraz v Brně byl v podstatě takovým razítkem na to všechno.
1: Symbolem silným. A to můžu jenom doplnit to, že jsem si ověřoval ty informace a šel jsem se zeptat na to, co říká český prezident o té federalizaci. To znamená, jestli to je vize českých a rakouských Němců, nebo vůbec Němců, říkejme sudetoněmeckému Landsmannschaftu, se přihlásili k němectví, hlásí se k němectví, jsou to Němci. No tak pan posel mi řekl do očí, že ano, my chceme jednotnou armádu, my si myslíme, že je bezpečnější mít jednotnou armádu evropskou a jednu evropskou vládu. Takže tohle, co teď říkám, není vůbec žádná konspirace, to je ověřený fakt, který by měly mainstreamová média v souvislosti s Berndem Posseltem vlastně akcentovat, měli by to občanům České, Slovenské republiky taky dát vědět.
0: No, ještě k té bídě, jak si musíme říct, že celá ta evropská reprezentace, to, co stojí v čele těch států, tak to jsou lidé, kteří jsou zase podřízeni americkému deep stateu. Takže nejsou to ani oni, to nejsou lidé, kteří by vlády sami za sebe, ty jsou spokojeni se svojí pozicí, se svými zdroji, příjmy a nejsou to rozhodně lidé, kteří by něco mohli nějakým způsobem rozhodujícím ovlivnit. Ten problém je skutečně daleko hlubší.
1: Včetně vlády český, jako prezidenta jsme probrali, včetně vlády.
0: Vláda bývá
1: my nemáme připravený rozhovor, původně to by byly krátký zprávy.
0: Vláda bývá schvalována na ambasádě americké, takže prostě tady se nic nehne bez vnějšího souhlasu. Britové do toho rádi mluví a tak dále a tak dále. Rádi školí některé naše ministry.
1: Americký deep state. Takže současná vláda je americký deep state. Dobrý titulek, ne, tohle videa? Ne, moc děkuju, říkám, bavili jsme se tohle neplánované video, ale chceme vás pozvat na dvě věci a to je, že během dalších týdnů, měsíců uskutečníme teda takové, já bych řekl dokonce dokumentární minisérii povídání nebo sérii rozhovorů, kdyby jsme probrali některé věci kolem roku 89, vašich zkušeností, ale samozřejmě i válka versus mír, tok peněz, to, co jsme tady trošku naznačili v tomhle povídání, za to moc děkuju, těším se na to. A ta druhá pozvánka je do Příčov 22. srpna 2026, váš panel, kdo tam bude? Jan Kavan, velmi zajímavé jméno.
0: Jan Kavan, Eva Filipi, Erik Best a bude tam Michal Svatoš. Budeme se zabývat tím, tedy kde jsou vlastně ty příčiny a jaké jsou potom následky těch aktuálních konfliktů, alespoň těch aktuálních. A to si myslím, že zejména se soustředíme na ty tři, to znamená samozřejmě Ukrajina, to nás tady pálí nejvíce, ale je to i konflikt v Gaze a ta šílená válka s Íránem. Takže tohle to si myslím, že by se tam mělo posoudit a bude to posuzováno lidmi vysoce kvalifikovanými, protože každý z nich má do diplomacie značný vhled, nebo respektive Michal Svatov spíše do těch vojenských věcí, ale Eva Filipi a Kavan jsou lidé dlouhodobě zainteresovaní v práci diplomatické.
1: No a
0: Erik Best, jak si svým povoláním sice novináře, žurnalisty, ale je to člověk zároveň, který má veliký mezinárodní rozhled a právě mezinárodní politikou se zabývá. Takže myslím si, že to jsou lidé z různých konců i dokonce spektra, ale že to jsou lidé, kteří dali najevo, že jim jde o určitou objektivizaci toho vidění těchto věcí. Takže to bych byl rád, abychom probrali.
1: Velmi, velmi důležitá část programu, jinak plná zahrada na zámku v Příčovech, je to u Sedlčan, takže možná tím nejdůležitějším je osobní setkání, interakce, poznání se navzájem, hovořit svobodně, společně tvořit, být aktivní. K tomu myslím, že zámek v Příčovech je úžasným místem k setkání.
0: Ano, rád to ještě doplním, že řada lidí se zlobí, že by tam měli mluvit, protože mají o sobě velmi silnou představu, že když tam budou scházet, tak se
1: někam kandidují,
0: se něco stane, nebo někam dokonce kandidují, tak upozorňuji, že ten formát těch Příčov je takový, že se hlavně lidé sejdou, to je nejdůležitější, je to setkání ze všech konců republiky a každý rok počet těch lidí, kteří přijíždí, roste, což je velmi potěšující a samozřejmě velmi náročné organizačně. Takže děkujeme paní Alici Tomkové také, že to celé organizuje tak.
1: S paní Alicí Tomkovou tady najdete rozhovory, najdete s ní i krátký rozhovor a pozvánku v novinách, to znamená Husův lid nebo Švejkův lid, ale strana 15 potom Příčově, kde najdete program. Noviny přivezeme i do Příčov, budeme rádi za jejich šíření, protože je to symbol svobody slova, ale taky spolupráce, aktivity, takže přivezeme dostatečné množství i k té federalizaci. Zbylo poslední 1000 kusů, protože jinak více než 150 tisíc kusů náklad. Díky vám, to je vaše práce, obrovská práce a tvořivost, takže zbytky těchto těch novin přivezeme, tam bych i dodal. Ono se najednou o tom méně mluví, ale když člověk slyší euro versus koruna, jo, nebo Chat control, to znamená, to je nový systém zprávy médií Evropské unie, zprávy Evropské komise, anebo teda necenzura a svoboda slova. No a takhle bych mohl pokračovat dál, takže to téma federalizace je velmi aktuální, takže noviny tam budou k dispozici, k rozebrání zdarma, šíření ve vašich regionech a tak dále a tak dále. Těším se moc na setkání, my tam budeme s přáteli a těším se moc na společnou tvorbu. Takové dokumentární minisérie, bych řekl.
0: Já taky, takže
1: zaskoro. A jak se to jmenuje?
0: Napiděnou.
1: Ne, aby bylo, ne. Jak to máte, to vysílání?
0: O čem se mlčí?
1: No, o čem se mlčí. Takže takový dokument, o čem se mlčí. Podívejte se na o čem se mlčí. Mějte se krásně, brzo tady další rozhovory, zprávy, informace, anebo 22. srpna v Příčovech.
0: Všechno dobré.
2: Děkujeme za vaši podporu pro natáčení dalších rozhovorů. Objednávat můžete na internetovém obchodě Inovace republiky.
1: Noviny Inovace republiky, takové nové občanské noviny, noviny ve vašich rukou a každý předplatitel je důležitý. To, co tady tvoříme, tvoříme participativně, komunitně. Noviny jsou taky symbolem svobody slova a svobodné diskuze, kterou chceme podporovat v naší zemi. A taky symbolem kritického myšlení. Tradiční formát novin kombinujeme s odkazy na videa, dokumenty, články zdarma a spousta dalších souvisejících materiálů. Budem rádi, když se ozvete a budete šířit například remitendu novin ve vašich regionech. Můžete remitendu objednat čistě za příspěvek na poštovné. Najdete tady v odkazu na platformě Inovace
3: Inovace republiky a samozřejmě budeme rádi, když se stanete členem jakéhosi klubu Inovace republiky a předplatíte si 12 čísel novin. Vše vzniká v malém týmu, vše vzniká bez oligarchů, bez dotací, bez sponzorů a vše vzniká ve spolupráci s vámi díky vašim článkům, díky vaší energii, díky vašemu zapojení. Díky moc vám všem, co jste si noviny předplatili, anebo případně těm, kteří zvažujete předplacení, pořízení certifikátu jako dárku, anebo objednání balíčku z remitendy, který můžete šířit ve vašem okolí. Veškeré informace najdete na platformě Inovace republiky. Děkujeme moc za veškerou podporu a za předplatné.

0: To je zase dneska, to je šílený. Pořád se neukazuje časovač.
1: Časovač se
0: neukazuje?
1: Kamera,
0: jestli vy nás vidíte, tak nám dejte vidět, ale já nás nevidím. Teď.
1: Teď.
0: Teď přímý přenos.
1: Super.
0: Kamaráde, já tě zdravím, přátelé, snažíme se tady přes 10 minut spojit, nejde to, zase nešel zvuk a hlavně nám to napsalo, že toto vysílání není podporováno. Takže nevíme, jak dlouho tady vydržíme.
1: Se poznáš.
0: Každopádně tam máme potom vysílání pro členy, takže to by problém být neměl. No a Vašek začne, než se tady vrhneme na hlavní téma, tak Vašek začne, jaké potíže mu dělá teďkon Google a kvůli čemu dostal 90-denní ban.
1: Já nevím, kvůli čemu jsem dostal 90-denní ban. Já mám závadná videa na svém kanále na pohodu s Vaškem, protože je to moc pohodový, kamaráde, a to je asi špatně. A dostal jsem 3měsíční ban do konce, ne, do poloviny října. Do poloviny října jsem dostal 3měsíční ban. Můžu tedy jako nahrávat videa, ale lidi často nemůžou ke mně psát a nemůžu tam prostě jako z... Paní tam psala, že nemohla do chatu se připojit a ty videa mi napsal Google, že teď nebude nabízet tolik.
0: Já. A donu teď vlastně nemohli dát, ne lidi?
1: Asi, myslím, že jo, teď to tam asi běží, ale každopádně byl jsem stresán za to, že to je moc jako na pohodu asi evidentně. No samozřejmě ne, bylo to tím, my jsme na to s Vojtou přišli, že obrovské množství botů, který se někdo platí proti nám, jako podle mě spíš hlavně asi tady na našem kanále společným, a asi to nahlásili v takovém množství, že to prostě Google zříznul. Tak jsem se odvolal, Google se omluvil v podstatě, omluvil se, to je největší paradox, omluvil se, že v pohodě, všechna videa jsou v pořádku, ale ban zůstává. Ale Kafka, ten by se divil, takhle blbě by to napsal.
0: Ještě navíc je to za titulek k videu, který je starý rok a půl.
1: Rok a půl starý video, no, ještě navíc. Takže tak, a my to tady, přátelé, máme, nemlich to samý, když to tak jako řeknu krásně česky, to říká vždycky moje babička, nemlich to samý.
0: Vy jste to udělali.
1: Rekord. My jsme tady, přátelé, společně dali minulý rekord, nás dohromady to video, co jsem se díval, to bylo tam posledně přes 85 tisíc lidí.
0: Ano. Ano.
1: Kteří viděli poslední naše video, kde jsme se věnovali samozřejmě penízkům, které budeme posílat do země zaslíbené. A Google nám napsal, že nás v podstatě, všichni, co nás sledujete, tak jste placený boti
0: ano.
1: Z Ruska.
0: Ano, jste zaplatený boti v podstatě a odečetl nám okamžitě po živém vysílání 18 800 sledujících hned.
1: No.
0: A vlastně teprve po asi 3 nebo 4 dnech tam přiznal alespoň počet teda 32 tisíc zhlédnutí. Ale v té celkové statistice
1: je tam
0: 85 700.
1: No,
0: je
1: ale,
0: tam, že tam bylo.
1: No, ale v celkový té statistice, kde máš detail toho videa, tak tam
0: je to, ukazuj, tam 16.
1: Že, tak tam je 16 tisíc, no, oproti 80 asi 5 tisícům, takže to je jako, to je. No kamaráde, a my jsme se dneska, Vojta měl strašné problémy na to se sem připojit, ale každopádně nakonec se to podařilo a to téma, které tady, přátelé, jako máme, tak to cloumá českým internetem, kamaráde, teď je každý dopravní inspektor v podstatě.
0: Já jsem koukal.
1: Nejvíce mi líbí datlový vědec Ludvík. V podstatě ten už jako by to měl vyšetřovat, já myslím, že tam už je jasno. Jako.
0: Tak. Já myslím, že měli přijet rovnou k tomu místu dopravní nehody, měl to řídit Semper, měl tam být Páša, Máša, Máca a Ludvík a měli Hornu zastřelit na místě. Víš, no bez soudu.
1: Malinko k tomu už někteří vyzývají, že v podstatě by se mělo začít lynčovat, sdílela se adresa, kde bydlí, kudy chodí do práce. Ať si tam na něj někdo jiný počká, to jsou vždycky také ty výzvy. Já to dělat nebudu, tu špinavou práci, ale pokud někdo s ním máte problém, tady bydlí, tak to se mi jako líbí. Samozřejmě je to teď v podstatě jako nové, protože se objevují další a další videa. Kamaráde, jsem netušil, že tolik lidí chodí a všechno jako natáčí. Máme už asi 30 záběrů té nehody z různých úhlů. Já už jenom čekám, kdy přijde záběr, jako že si to točil ten řidič té, jak se říká, sanitky, když ona to nebyla sanitka. To nám pak vysvětlí Vojta, protože Vojta samozřejmě tomu rozumí jako Myslím si, že z těch lidí, co píšou kde jako na internet a kteří jsou zváni do diskuzí jako odborníci, tak myslím si, že málo kdo tomu bude rozumět tak jako Vojta, jo? Protože Vojta jezdil se sanitkou jako léta páně velmi dlouho, takže nám pak i vysvětlí, Vojta, jak je to s těma majákama, ale to teď jako odvočíme, to všechno probereme, máme na to docela čas. Dneska, přátelé, ještě na začátku to takhle řeknu, tady nám zase Google napsal, že se málo věnujeme komunitě. To znamená, je vás tady přes 120, jestli se to nepletu, kteří si tady platíte to členství. Google nám řekl, že už si nesmíte platit to, ty nový, že už si nesmí platit tu nejnižší částku, ty 2 dolary. Takže jsme to museli zvednout na 4 dolary. Pro ty nové, těm stávajícím to zůstává. Musíme pro vás, přátelé, dělat obsah, jinak nás v podstatě vypnou.
0: Ano.
1: Takže my jsme to... Takže my jsme to pojali tak, že zabijeme dvě muchy jednou ranou. V podstatě vysílání bude vždycky pro všechny, to se na tom asi nic nemění. A nevím, jestli po každém vysílání, ale jednou za čas po tom vysílání vždycky uděláme takovou jako krátkou afterparty, kde bude taková jako volná diskuze. Tam se můžeme bavit jako otevřeně, to nám i Google řekl, že se můžeme tady bavit víc otevřeně.
0: Ano.
1: A bude to jenom pro členy. Takže to je po tomto vysílání, máme to nastavené za necelých 3/4 hodiny. No, asi necelých 3/4 hodiny. Takže ti z vás, kdo jste tady členové, tak pak se můžete přepnout tam. Bude to hned po tom vysílání. Ale teď zpátky tady, co budeme dneska řešit, Vojto. Takže samozřejmě poprvé, když jsem viděl ty titulky, tak si člověk řekne, no tak ten člověk se úplně zbláznil přece. To je jasný. Jel v odbočováku, chtěl tam v podstatě všechny pozabíjet tím Mercedesem. K ničemu jinému to v podstatě neslouží. A z titulku jsem v podstatě naznal, že kdyby tam šla školka s dětma, tak to Turek narve nejdřív do nich a potom teprve do té sanitky a pak by zřejmě ještě z auta vyndal chlada a ten by tam všechny asi postřílel. Nebo něco takového tam jako působí. Ale ona ta realita hle, asi nebude tak úplně jako jednoznačná, protože se začínají jako objevovat jako různé jiné záběry a teď vlastně máme i nové vyjádření pana Turka, který teda říká, přátelé, pokud znáte IP Pavlovu, tak já vám řeknu jednu věc, jo. Jestli má být někdo potrestaný, tak to mají být ti, kteří jsou zodpovědní za tu situaci v Praze, a to jsou teda Piráti. Já bych se jako náměstka pro dopravu za Piráty jako zeptal, jak ten stav tam jako vypadá, kdo za to jako může, jo, protože nejenom IP Pavlova, tak křižovatka je naprosto šílená úplně. Šílená. Kdo tam jezdíte, tak to je jako o nervy. Prostě divím se, že se tam nestalo dávno něco daleko horšího. My jsme se tam dozvěděli, že pán z té sanitky v podstatě skončil v komatu téměř, bojuje o život, vezl krev pro maminku, která měla porodit nového Dalajlámu. Což se nestane.
0: Ne, to byla Ukrajinka a měla porodit dvojčata.
1: Takže dva Dalajlámy. A to se samozřejmě nestane, takže...
0: A pozor, když to tam byl, kdo tam asistoval?
1: Ne, jo, tuším.
0: Na ulici admirální generál tam měl v ní ruce takhle.
1: Já jsem tam banány říkal, proč tam nebyl? Já jsem říkal, proč tam nebyl a nestrhl to Gčko jako do strany. Že by jako odrazil útok toho Mercedesu. Géčko, přátelé, to je ten typ toho Mercedesu, jenom mimochodem, je tady za mnou nahoře.
0: G-Wagen, který se shodou okolností vyrábí kousek od Českého Krumlova, ta nástavba se vyrábí ve městě Steyr. To se málo ví. Tam se dělají i vojenská vozidla, protože původně to bylo určené jako vojenské sanitní vozidlo. A je to nejbezpečnější auto, tak já myslím, že to je vidět i na té nehodě. Je to absolutně nejbezpečnější auto, který si můžete pořídit. Turek nemá to úplně nejlepší, Turek má tak 2,5, 2,8 milionů, možná ke 3 milionům, ale tohleto auto si můžete pořídit v 63 za 6,5 milionů a v Maybachu za něj dáte kolem 10-11 milionů. Můžete si ho pořídit i ve 6 na 6 náprav, myslím, že 6 nápravový.
1: Jo.
0: Ne, je to tak? Počítal to správně? 6
1: ale nápravový. 6 a ne 6.
0: To je ta pouštní verze.
1: Ta pouštní verze má 6 náprav. Vzadu 4 a vepředu.
0: Jo, říkám to správně. 6 náprav. A ta je teda špičková, jsem jednou viděl na vlastní oči a to teda jako to, to jsem fakt jako čuměl. Bylo to shodou okolností v Praze na benzínce a měl tam jeden nejmenovaný miliardář, takže jsem to tam obdivoval. Každopádně už tady chodí hlasy, že takový auto nemá co jezdit do města, co si to vůbec dovolujete. Já jsem prostě pro, aby se ta Praha oplatila. Lidi tam chodili pěšky, tramvaje bych taky zrušil, protože tramvaje stojí za spoustou mrtvých zbytečně. Jo, protože člověk prostě má právo mít takhle, mít ty iPody, čumět do telefonu a skočit prostě ti pod tu tramvaj. A tramvaj je debil, že to neumí zastavit. Jako fakt to teď počteš takovýhle prostě, nebudu se vůbec vyjadřovat k té paní, co údajně řídí ramku a do města by s tím nikdy nejela a tak dále, to nemá vůbec smysl, přihřívá si na tom každý polivčičku. U mě se strašně lidi divili, že jsem to vůbec v pondělí nedal do zpráv, jo. Ale přátelé, já jsem to vůbec nepovažoval za nic jako podstatného. Jo, já jsem se k tomu začal vyjadřovat až ve chvíli, kdy jsem byl zaplavený zprávami a když jsem viděl, že tady se k tomu vyjadřují lidé, kteří o tom absolutně nic neví, to je jedna věc. A druhá věc, my se tady můžeme bavit, o čem chceme, ale rozhodující slovo bude mít dopravní policie a posudky. A já jsem říkal v jednom z těch videí, v tom tříminutovém videu, krátkem jsem říkal, že ten soud se může tahnout několik let. Já jsem takhle zažil soud, já vám dám příklad. Jeden můj kamarád, dneska už je v důchodu, tak o tom můžu mluvit. Jeden můj kamarád, velice zkušený záchranář s 50-letou praxí u zdravotnické záchranné služby, dovoz zraněných a rodiček a tak dále, protože to si potom, když tak řekneme, jak se to rozděluje, abyste to chápali, tak jeli jsme k dusícímu se dítěti. Máte hlavní křižovatku, horizont, tam je jeden proud, druhý proud a jeden ten proud je zpátky a nesmíte tam předjíždět. Jo? Takže představte si to, taková ta klasická tříproudová silnice, kde ve směru jízdy vpravo, směrem na horizont, můžete předjíždět a směrem dolů nesmíte předjíždět. A je tam zpomalení, myslím, že tam už konečně dali i tu 70, která tam ale předtím nebyla. A je tam odbočka na Velešínské nádraží. Všichni, co jsou tady z Krumlova, to znají, je to debilní prostě křižovatka, kde by měla být stopka, jo, z té jedné strany a není tam. A ta záchranka, ten kolega, já jsem tam neseděl, jeli takhle a odbočovali na ten Velešín a ze zhora jelo auto. Shodou okolností SUVčko. A to SUVčko nás trefilo. Jelo se k dusícímu se dítěti, N1, takže omezení konstrukční rychlosti, do omezení konstrukční rychlosti, což u té krabice 155 km hodině, byla výstraha majáky a byl zvukový doprovod, houkačka. Jo? Takže všechno bylo zaplý. Kdo byste si řekl, že je viník?
1: Já to vím, protože znám ten předpis.
0: Takže viníkem byl označen náš řidič. Ještě jednou to zopakuji. Jedete po hlavní, odbočujete na vedlejší cestu, proti vám jede auto jako kráva, v žádném případě ne 90, tak 120. Vy odbočujete, on vás trefí do boku a on byl určen jako prohrávající. Nakonec se to uhrálo, myslím si, že to šlo až k vrchnímu soudu, trvalo to 7 let a uhrálo se to 50-50. Jinak všechny kolize, které jsem zažil u záchranky, byl prohrávající šofér záchranky. Všechny. A že těch kolizí je. A za 15 let jsem jich teda zažil opravdu hodně. A ještě řeknu jeden příklad, ten vám, to se jako budete myslet úplně, že jsme se zbláznili. Jedete přes nechráněný přejezd, kde není zvuková stopa. Není tam prostě to značení, je tam pouze ten kříž.
1: Není tam signalizace prostě.
0: Dneska už je tam signalizace a jsou tam i závory. Dřív tam nebylo nic. Okres Prachatice. Jede záchranka, houká svítí, vjede na přejezd, trefí vlak. Opět řidič prohrávající.
1: Tady to správně lidi píšou, jo, teď přátelé, jenom tady nám píšete samozřejmě, že to není šestinápravové, ale třinápravové, ano, a že to má šest kol, ano, on by to jako byl docela velký kolos, to jsme, tak děkujeme samozřejmě za opravu, ale tam jde správně o to, že řidiči záchranek, a respektive nejenom záchranek, ale jsou v podstatě jednou nohou v kriminále, protože opravdu on do té křižovatky A teď já neříkám, jak to bylo tady, já to říkám obecně. Musí do té křižovatky věc tak, aby nikoho neohrozil. On může omezit, to znamená, on tam může věc tak, že vy musíte zastavit, ale on vás nesmí ohrozit. To platí v podstatě pro všechny. Jo, prostě samozřejmě sanitka ani policisté nemůžou jet tak, že prostě jedou naslepo. A teď tady máme jako některé příklady. Já bych jako připomněl tu policistku, která prolítla tu křižovatku a zabila tu holčinu spíš v tom autě. Tak tam soudy teda postupovaly trošičku jinak, protože tam za toho viníka určili tu mrtvou slečnu, jestli se nepletu. Nevím, jestli to teď pokračuje nějak dál, ale mě by teď, Vojto, zajímalo ještě jedna věc. Jo? Tak máme tady sériového vraha v podstatě Filipa Turka, který jako tam už tady odsouzen, médii už je odsouzen, tam už jako je hotovo. Ale já bych se rád zeptal, jak to dopadlo, prosím tě, s tím miliardářem, jak zabil toho staršího pána v tom autě.
0: Nevíš, takže, ale... což miliardář, který zabil staršího pána v autě a měl 1,6 promile, to je jeden rozsudek. Druhý rozsudek, který padl včera nebo předevčírem, definitivně a poslal na 5 let zákaz řízení a 3 roky podmínku jednoho ze sponzorů admirálního generála, který s ním byl xkrát focen, a ten srazil v Porsche Cayenne, nebo jaký to bylo, kde neměl co dělat, nebo Urus, kde neměl co dělat. Myslím, že to byl Cayenne, ne? Že to byl Porsche Cayenne.
1: Ne, myslím, že to byla Panamera, ale nejsem si úplně, ale to je jedno.
0: Nebo bylo Panamera, to, prostě to je jedno. To je jedno, prostě bylo to prostě Porsche a srazil ženskou s kočárkem, ne, pokud se nepletu.
1: Malou maminku s miminkem v kočárku, samozřejmě jí zabil a ne, pak ještě nějak, to bylo tak nějak, že ještě volal kámošům, ne, nějakého doktora si volal.
0: Přijel tam nějaký primář.
1: Aby mu přijel ten správný primář.
0: Tak. No a my jsme se dozvěděli dneska se o tom psal článek, jsem se úplně divil, že se vůbec dovolili napsat článek o tom. A v tom článku se psalo, že neměl vůbec doporučený řízení, protože bral nějaké léky na to, že prostě nemohl řídit. Jo. Takže on měl krátkodobé bezvědomí.
1: Říkal.
0: Ale věděl o tom, že se to může stát, takže tam za tím volantem neměl vůbec co dělat. Tak takový člověk, protože z okruhu admirálního generála, tak to nakonec skončilo podmínkou.
1: Protože, Vojto, ty to necháš. To jsou hodnotoví lidé. To jsou hodnotoví lidé. Víš? Tam samozřejmě ano, to jsem četl i články tady zrovna o tom případu. Samozřejmě maminka, je jim to líto, novinářů, ale na druhou stranu prostě ten člověk jako si to odstrpěl, jo, protože byl na něj hon, takže v podstatě už je potrestán, on si to uvědomí a zase to jsou správní hodnotoví lidé, na který prostě musíme koukat trošičku jako jiným pohledem, víš, Vojto? Víš to jako, nesmíš být takovou jako přísnost, jo? Jak ty pořád říkáš, že na lidi je potřeba přísnost, tak tady zase ne, jako. Víš, za prvý je to sponzor, nebo myslím, že je sponzorem, ale každopádně má pár fotek s Pávkem, s kamošem, takže tam samozřejmě ten soud ani nemohl rozhodnout jinak, jako, jo? To se nedělá mezi kamarádama, že by se někoho posílal jako do vězení. U toho druhého případu, kde byl ten, a já nevím, jestli je miliardář, tak možná to spíš miliardář, asi je miliardář, tak tam se to, přátelé, k soudu, myslím, Vojto, ani nedostalo, protože soud jako seznal, že vlastně...
0: Je nespůsobilý.
1: Je nespůsobilý vůbec k tomu soudu chodit. On je nemocný.
0: Janoušek taky na smrt.
1: Janoušek taky nemocný na smrt, on pak nemocný, úplně jak byl nemocný a v té tenzi smrtelné, tak skočil na liže a ještě... Poslední přání, sjedu si tady sjezdovku a pak ještě 2x, 3x.
0: A rally jo, taky.
1: Taky rally jezdil, ale to je, kamaráde, to bylo na sklonku života v podstatě.
0: Hele, to je to, jak ty se zlepšíš před tou smrtí. Jo?
1: Jo, jo.
0: Já jsem to zažil u mnoha pacientů na ARu a viděl jsem to i na záchrance, ten člověk předtím, než umře, tak se jako zlepší prostě. Jo? Hmm. On vypadá jako to a najednou skoná. Jo? Hmm. Takže... Má to dokonce nějaký odborný výraz, teď se na něj nespomenu rychle, ale no, takže oni se ten, a Janoušek už se takhle zlepšil asi na 5 let, nebo na 6 let.
1: No, ten to drží.
0: A drží se
1: ho. Dalaj Láma v podstatě.
0: Jo?
1: No vidíš jako, když tohle Filip Turek, tak samozřejmě ten leží v žaludku za to, jak tady zametá s neziskovkama a my ty neziskovky přece, Vojto, potřebujeme, to čteš každou chvíli. Tam nebude se o nás mít kdo starat. Kdo se bude starat o ty maminky s dětmi? No my, samozřejmě, Vojto, jo, ale tímto samozřejmě jenom připomínám, že tady máme číslo účtu na naši, na náš zapsaný spolek, ale ne, to přece musí dělat tady ty hodnotové neziskovky. Kde by ty lidi, Vojto, pracovali? Když no to právě. Nějaký turek rozpustil.
0: Já jsem teď viděl, že ta chudák pastvina, že po dvou letech museli skončit. Já měl slzy v očích. Já byl dojatý.
1: Jo.
0: Oni byli placený jednou neziskovkou a utlo se to. Hrozný.
1: Hrozný
0: jsem si říkal, chudák ten kluk, asi 23-letý reportér.
1: Co bude dělat?
0: Co on bude dělat v tom životě?
1: Tak.
0: Víš, to jsou takový těžký jako věci, jo.
1: To jsou těžké životní příběhy.
0: Ano, mně se svírá hrdlo úplně.
1: To není jako ty, Vojto, že jsi si tamhle ve 14 letech chodil jako na brigádičky, tamhle do kamenolomu. Do kamenolomu ne, ale chodil si bouchat ty ohrady, tam jsi to kopal ty díry do toho kamene, to si vždycky se na to vzpomenu, jak vždycky někdo jako žalostně říká, že nemá jako moc peněz, tak se vždycky vzpomenu na tebe, jak jsi šetřil na boty. Já jsem ti půjčoval ten videový vrták,
0: ano.
1: Ten vrták a tam jsme to bouchali, tak jsem vždycky tam chodil a říkal jsem si, ten Vojta, to je blázen. A ty jsi takhle jako makal, ne o 14, nebo o 13, dokonce myslím, že jsi takhle pracoval. A pak si vždycky vzpomenu tady na to, jak vyjdou z té Karlovy univerzity a teď na ně dejchne ten život a oni úplně vlastně, víš, a teď ještě tady nějaký Turek jim utne peníze do vody a nebo jestli ne Turek, tak Macinka, že jo, takže tady to je jako velký špatný, kamaráde, to je velký špatný, jak to říkala nebohá Jolana, tak velký špatný vidím. A tady se teprve budou kamarády dít věci, protože už já čtu v těch komentářích, jak jsou jako naivní ty lidi, jo. Jak oni píšou, že toto už je poslední tečka a teď padne vláda. Já bych jenom jako řekl, že Filip Turek není ve vládě. Jo, možná by si novináři a někteří jako pisatelci měli zjistit, kdo je vlastně vůbec ve vládě a co to ta vláda vlastně jako je. Filip Turek není ve vládě. Jo, je tam pan Macinka. A pan Macinka zase řekl, že stojí neochvějně za panem Turkem, takže tam já si myslím, že na pár vlády to, přátelé, jako nevypadá.
0: Ne, tady píše Petr Luptovec a my vás zdravíme, protože vás známe ze srazu. Jak píšete, že ho nemusíte, pana Turka, já ho taky nemusím. Právě proto si myslím, že jsem v tomhle objektivní, protože já bych ho nikdy nevolil. Mně jsou tyhle ti lidé, kteří si o sobě myslí, že jsou mistři světa, tak jsou mi bytostně odporní. Jo. Ale to neznamená, že se přidám k Glinči, protože znova opakuju, že to je opravdu jako záležitost, které se poměrně orientuji. A já osobně jsem říkal i dnes, že si také myslím, že to bude 50-50. Jo. Protože ten odbočovací pruh, který vlastně nebyl odbočovacím pruhem, protože tam původně byla pouze žlutá šipka na zemi, ale ty značky, obě dvě, jak ta na té pravé straně, tak ta na té levé straně, tam příkazová rovně, jo, kulatá, modrá, bílá šipka uprostřed, tak teprve dnes byly červeně nebo oranžově přeškrtnuty. Teprve dnes. Takže to je velice sporný tohleto. Víte, kdy to nebude sporný? Sporný to nebude ve chvíli, kdy se prokáže, že tam byla červená. Když se prokáže, že tam byla červená, tak má smůlu. Tak může vyprávět, co chce a má smůlu. A nebo kdyby měl alkohol nebo drogy. To se vyloučilo na místě.
1: No, on ale říká, že on... a to je, přátelé, zase, myslím, že to říká teď Filip Turek, že to bylo v tom poslední jeho vyjádření, když tak mě doplňte, ale myslím, že on to komentoval tak, že on neodbočoval. On by odbočil tak, jak by měl správně, ale protože tu sanitku viděl, jak tam letí, tak to strhnul do strany a tím v podstatě jakoby... A to vypadalo tak, že jako se tam chce zařadit. Jestli je to, přátelé, pravda, to samozřejmě asi ví jenom Filip Turek a bude to pravděpodobně vědět dopravní policie, která se asi nebude řídit nějakými záznamy, o kterých se tady jako já, přátelé, já si v některých těch záznamech myslím, že jako nemusí být možná úplně jako pravý. Jo? Ale samozřejmě to je na policii. Každopádně hlavně policie přesně bude vědět to, co říká Vojta, co tam svítilo, kde co svítilo, jaké jsou brzdné stopy, jestli vůbec nějaké jsou, odkud to vede. A divili byste se, protože já jsem byl účastníkem dopravní nehody, respektive byl jsem ten poškozený, divili byste se, co z toho všechno jde vyčíst. Jak to dokážou pomocí dneska počítače a všeho na základě těch dat, kdy se tam ty data jako nasypou, tak to zrekonstruují velmi přesně a dokonce mi se stala vlastně nehoda taky na křižovatce v Budějovicích, už je to jako nějaký pátek zpátky, kdy jsem jel prostředním pruhem a pán v dodávce to střihnul jako do zákazu odbočení do protisměru a protože to tam neznal, tak si myslel, že tam ten prostřední pruh není. On ho pouštěl autobus, který ho chtěl pustit před sebe a pán to střihnul vlastně jako napříč, vlastně přes pruhy a chtěl se zarazit jako do protisměru. A nevšiml si, že v tom, že tam je prostřední pruh a tam jsem bohužel jel já, takže bez brzdění jsem to na něj napálil a tu dodávku jsem rozpůlil na dvě půlky, jo. Ale samozřejmě byla to chyba pána, protože já jsem jel svých 50 nebo 48, nebo kolik mi tam naměřili. Ale samozřejmě ono bez brzdění do té dodávky, když to jako dáte do půlky, tak to v podstatě to auto jako zničíte. Jo, ona i 50-kilometrová rychlost je dost velká. A skončilo to, kamaráde, tenkrát u soudu a dopadlo to tak, že pán dostal, jestli se nepletu, tak dostal 5 let podmínku. Jo, já jsem tam měl zranění, samozřejmě jsem skončil asi na
0: to měsíc. To bylo v těch Budějcích, s tím krční páteří, ne, jak se skončil?
1: No, takže já jsem asi nějak měsíc mimo, nebo 2 měsíce mimo, už se to moc nepamatuju, ale teda řeknu vám, mě toho pána bylo líto, protože já jsem to chápal, on to neznal, prostě kdo kdy neporuší nějaký předpis, že prostě někdo někam odbočí, prostě stane se. Jo, tím nechci omluvat samozřejmě Filipa Turka, pokud tam vlítnul, jak to teda vypadá, že tam vlít jako na hluváta, aby si zkrátil cestu, což samozřejmě tak klidně i být mohlo, tak jestli se to nepletu, tak tam je vždycky vidět jenom ten záběr toho Filipa Turka, ale někde jsem čet, že na tom celém záběru tam projede dalších 5 aut asi. Jako, jo,
0: mezi jasně, nějaká... dneska tam projeli policajti bez houkaček, jezdí se tam plně běžně, lidi, co jezdí po Praze, každý den mi píšou a říkají, že to tam taky jezdí takhle. Podívejte se, přátelé, znova opakuju, my nejsme žádní dopravní odborníci, já vycházím z toho, co jsem zažil jako profesionál, který pod tím majákem jezdil, měl na to zkoušky, jezdil jsem tam x let, jezdil jsem jako záchranář, jezdil jsem i jako řidič na RVčku, kde musel být zkušený záchranář s lékařem, takže vím, o čem mluvím, prostě vy nemůžete někam jen tak bez hlavy vlítnout a tohle nebyla žádná sanitka, ale přenos krve. Jo? A to je jenom v rychlosti tady vysvětlím, protože to je věc, která se taky velice často plete, jak je to rozdělený. Budu se bavit čistě o zdravotnických záležitostech, nebudu se bavit o integrovaném záchranném systému. Zdravotnická záchranná služba kdekoliv v republice se dělí takto. Letecká záchranná služba tu zřizuje buď to soukromá společnost, armáda České republiky, anebo policie České republiky. Nemá maják, nemá hůkačku, logiš. Jo, tak tam na tě nemusíte přemýšlet, že jo. Tak, potom tady máte pozemku. Ta pozemka se dělí na RLP, neboli rychlá lékařská pomoc. To je 3členná posádka ve velkém autě. To znamená řidič, lékař, zdravotní sestra nebo záchranář. Jo? Tak, pak máte RZP, to je to nejčastější, co potkáváte. To je 2členná posádka v krabici. Tam sedí dneska už 2 záchranáři. Dneska už se to nedělí na řidiče a neřidiče. Dneska musíte být zastupitelný. Takže oba dva musí umět řídit, oba dva mají mít zkušenosti. To, že to tak často není, je věc jiná a na jinou debatu. Potom máte posádku takzvaný RV neboli randevů. To bylo v České republice, poprvé v Praze, bylo to v roce, myslím, 1985 a začalo to tak, že tam vlastně sedí řidič, dřív tam seděl řidič a lékař. Dneska tam musí sedět zkušený záchranář za volantem a lékař sedí vedle. Lékař by neměl řídit, dávám podmiňovací způsob, protože znám lékaře, kteří řídili. Nemělo by to tak být, ale prostě někdy to tak je. Jo, to znamená, jezdí se takzvaný vláček, takže máte RZP, rychlou zdravotnickou pomoc, kde máte 2 záchranáře ve velké krabici a za nima jede malý SUVčko, většinou je to Škodovka nebo MLO, jo, dneska teda GLC, GLB v Praze a to je jako vláček, takže jsou 4členní, aby na tom místě jich bylo víc a je to podle indikace. Drtivá většinu těch výjezdů jezdí ty velký žlutý krabice, odporný. V Praze je to trošku něco jiného. V ostatních krajích jsou ty krabice unifikované, takže je poznáte na první pohled. Je to takzvaný britský styl. Přesně tyhle záchranky jezdí v Británii, takže abyste viděli jako tady ten rozdíl. To se bavíme o záchrance. V Všechna tato vozidla jsou vybavená majáky, zaplať pánbůh zpátky i červeným světlem, protože jedině červené světlo je vidět v mlze. Modré světlo v mlze prostě vidět není. Já, když jsem nastupoval na záchranku v roce, nebo už jenom pod první záchranku, to bylo ještě pod Árem v roce 2002, tak jsme měli červená světla a v roce 2005 nám je vzali, včetně přední masky, kde vlastně se dávala taková konstrukce a to vám pomáhalo tlumit ten úder té záchranky, to jsem se osundal. Dneska se to zase všechno nadává zpátky, vrací se červené světlo a tak dále. Tak, potom máte dopravu, zdravotnickou dopravu. Ta zdravotnická doprava může být soukromá a taky soukromá bývá. V Praze je spousta soukromých firm, vy Samaritáni, kteří zároveň mají i záchrannou službu, například na letišti a tak dále, a zřizují to, nebo mají takzvaný sekundární transporty. Tím vás tady nebudu zatěžovat. Ta doprava jezdí ve velkých autech, jako nemá důvod jezdit v malých, protože ta doprava vozí pacienty na dialýzy, na vyšetření a tak dále, je pod akciovými společnostmi jednotlivých špitálů, nebo si to dokonce zřizují samotné kliniky. Ale ta doprava v drtivé většině případů je ASKO, akciová společnost, a spadá pod tu dopravu, má vedoucího dopravy. Nejsou tam zdravotníci ve smyslu zdravotníků, jsou tam řidiči, kteří nejsou záchranáři a jsou školení a mají kurz, většinou 80-hodinový kurz. Tato vozidla jsou vybavená úplně stejně jako záchranka, takže na první pohled vy to vůbec nepoznáte. Drtivá většina, když vidíte někde na světla, je z důvodu, že oni mohou, protože je plná Praha, plné Brno, plná Plzeň, plné České Budějovice, Hradec Králové a tak dále, a oni se potřebují dostat skrz. Jaroslavě, děkujeme. Takže používají ty majáky. Já říkám na rovinu, ať si každý z těch řidičů sahne do svědomí, mnohdy toho zneužívají. Samozřejmě o toho je tady Policie České republiky, která to kontroluje. Takže vás může zastavit. Mě jednou takhle na majáky zastavili. My jsme ukázali výjezdovku, ukázali jsme, kam jdeme, proč tam jdeme, a oni nás pustili dál. Oni na to mají právo, jo, vás kontrolovat. Takže to je ta doprava. To se taky jmenuje DRN, neboli dovoz raněných a rodiček. DRNR, jo. Tak. Takže to je další. Pak tady máme LSPP, lékařská služba první pomoci. Ty dokonce můžou mít auto osobní, který je označený jenom LSPP a nemusí mít majáky. A dříve tak to jezdil takzvaný transport krve nebo transport orgánů. Ale pozor, přátelé. Já vám řeknu moji zkušenost za těch 15 let na záchrance. Je to tak, že když akutně někde potřebovali krev, tak zavolali nám na RZ-u. Dali nám to jako N2, což je druhá nejvyšší naléhavost, kterou můžete mít, protože ty naléhavosti jsou 4, z čehož 4 je bez majáků, 3 simulante bande, drtivá většina výjezdu, tam musíte prakticky dodržovat pravidla, ale můžete mít zaplý maják nebo hukačku a můžete vyjet na červenou. Jo? N2, tam už jsou určitá omezení, a N1 je omezení konstrukční rychlosti. Tohle to neznamená, že někoho zabijete. Že jo? Takže oni nám zavolali, řekli, podívejte se, máme tady člověka, má nulu negativní, jo? Což je ideální dárce. Jo, ale samozřejmě příjemce je pouze nuly negativní, on jinou krev dostat nemůže. Takže neměli nulu negativní. Zavolali nám, nám byl výjezd, převoz krve, já jsem jel do laboratoře bez majáků, protože to bylo v rámci areálu, vzal jsem tu krev, řidič na mě čekal v autě, dali jsme tam do chlaďáku krev a jeli jsme co nejrychleji na ARO do Českých Budějovic, nebo na emergency příjem, a nebo dokonce přímo výtahem na sál. Takže v předsálí jsme předali ledničku s krví, jo? To se takhle dělalo. Pro mě je šokující, že existuje malý autíčko, převoz krve, kterou z největší pravděpodobností má nějaká soukromá firma, a vy tam máte maják a houkačku. Já nejsem proti tomu. V Praze to určitě má svůj smysl, protože to malý auto se procpe daleko snáž než ta velká kráva. Takže to já chápu. Ale vy prostě nemůžete s tím autem vlítnout, a já vám garantuju, že ta rychlost, kterou tam vlítnul, byla kolem 80 km/h. Vy prostě nemůžete vlítnout na červenou do křižovatky. Prostě nesmíte. Vy si musíte přibrzdit, podívat se, rozhlídnout se a pak na to teprve šlápnout. A pokud jezdíte denně autem, tak tohle vidíte. Vidíte, že za váma jde záchranka, udělá se ulička a ta záchranka kolem vás neprolítne kilo, když jste na křižovatce. Ale ten zkušený řidič záchranář si počká, rozlídne se a padne to teprve šlápne, když vidí, že to tam má volný. Jo? Takže je to velice složitá situace, baví se o tom lidé, kteří o tom ví. Úplný hovno, jako vůbec nic o tom neví. Jo? Ale každý je strašně chytrý. Jo? Takže mě tady to docela jako vytáčí, protože znova opakuju, že tohle to je věc, kterou jsem podstatnou část svého života dospělého dělal a kterou jsem se živil. Takže vím, jak to je. Byl jsem s těma dopravkama denně v kontaktu, i s hasičema, i se zásahovkou třeba a tak dále. Jo? Já si pamatuju třeba jednu dobu, jela k nám zásahovka, měli jsme tam zabarikádovanýho v kaplici a ta zásahovka tam prostě přijela, otočili to, no, padli na bok, no, protože prostě ten řidič to jako tu zatáčku nedal. Jo? To se prostě stane. Jo? Stane se cokoliv, člověk vždycky musí přemýšlet nad tím, co se dělo. A tady se vypráví teda, že někdo někde potřeboval akutně krev a že vlastně šlo o život. Jo? Dobře, pokud je tohle pravda, ta informace je pravdivá, tak ten řidič to neodnese tak, jako kdyby to tak nebylo. Jako kdyby to takzvaně zneužil. Jenomže tam nechtěl čekat frontu. Nebo vy nemáte s tou krví nikdy čekat frontu. To je blbost prostě. Jo? Ale oni vám mají udělat uličku a vy máte v klidu projet prostě. A ne se tam vyřídit, jak tohle. A stejně tak není v pořádku, když někdo a ví o tom, protože tu ulici notoricky zná a jezdí několikrát denně, jede do levýho odbočovacího pruhu, který nebyl levým odbočovacím pruhem, a pak to řízne doprava. To je taky špatně. Jo? To taky není v pořádku, to tady Vašek řekl správně. Jo? To znamená, po těch informacích, které teď za ty 3 dny máme, tak já si troufám tvrdit, že to bude pade na pade. Ale pokud nejel na červenou, pokud se prokáže, že tam skutečně ty šipky se až dneska škrtly, vy nemůžete něco, co je na zemi, nějaká žlutá šipka na zemi, ta v dopravě vůbec nerozhoduje. To je pouze směr. Vy se musíte rozhodovat podle značek. Jo? A máte určitý principy, které jsou prostě nadřazený. Stejně jako pravidlo pravý ruky. Jo? To už dneska na parkovištích, já dám typický příklad. Jedete na parkovišti v Kauflandu. Ta cesta, která vede k tomu vchodu, to není hlavní cesta. To není hlavní cesta. Takže ten, kdo proti vám takhle vyjede a vy ho trefíte, tak jste prohrávající. Protože tam je pravidlo pravý ruky. Vy musíte dát přednost. Pokud to není určený značkou jinak. Jo? A drtivá většina, protože to je soukromý, je to soukromý pozemek, tak tam ty značky nebývají. Jo? To znamená, že tohle vypadá to jako blbost, ale já to, když jedu k tomu obchoďáku, tak to vidím prakticky denně. Že se tam stane ťukanec. Není to nic strašného. Jo? Maximálně pomačkaný plechy. Ale ten, co je na té jakoby hlavní cestě, si myslí, že je ten, kdo jako je poškozený. Ne, není to pravda.
1: No kamaráde, teď ti řeknu jednu věc. Takže máme tady kauzu Filipa Turka, paní se tady rozčilovala, že neznáš život, tady meleš kraviny. a psala, koho zajímá Turek, přátelé. Samozřejmě Filip Turek nikoho nezajímá. To je jenom další akce, protože Tomáš Paukner vytah teď pár takových atomovek, mimochodem na hnutí stan, na pana Hladíka a podobně. A všimni si, ticho po pěšině. Žádná média se o to nezajímalo, jak to bylo s tím pronájmem té budovy v Brně, jestli se nepletu, bylo to v Brně, že se to přepronajímalo v podstatě takým způsobem, že to je do očí bijící. Ani tečka v novinách, ani tečka nikde. Nikoho to nezajímalo. A jako smilování nějaký Filip Turek se svým Mercedesem možná byl by odbočil, možná chtěl předjet kolonu, možná taky ne. Prostě stala se nehoda, kterých se stává bambilion, natož v Praze. Ta nehoda se stala hlavně z toho důvodu, že tam ty Piráti provedli v podstatě, to by mělo být trestný, to, co provedli v Praze.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, přesně tak.
1: Naštěstí za mě, ať už bude vina na jednom nebo na druhém, a já si myslím, souhlasím s Vojtou, že v tomto případě budete překvapený, ale ona ta vina bude na obou, tak naštěstí se nestalo nic vážnějšího, což se samozřejmě stát mohlo. A to je jako blesk takovej z milosti, který najednou zaplnil. Všimněte si, o tom se píše všude. Všude se píše o Filipu Turkovi. Teď mi řekněte, kde je článek o stanu a o pronájmech té kanceláře v Brně. Nic. Nejsou. Zmizeli.
0: Já potom v tom mi to připomení, až budeme mít za chvíli to uzavřené vysílání, tak vám něco řeknu.
1: No, protože...
0: Takže informace, který mám.
1: Protože, přátelé, je to opravdu tak, že samozřejmě je na to takové krásné pravidlo, je to podle filmu Vrtěti psem. Toto jim seslalo samo nebe, tuto nehodu. Za normálních okolností, kdyby se
0: Přesně
1: tam
0: tak.
1: srazil jakýkoliv jiný
0: Přesně tak.
1: poslanec v podstatě, protože Filip Turek je hlavně poslanec, tak by se nestalo vůbec nic. Byl o tom nějaký článek. Jenom dneska, když jsem si otevřel iDnes, tak tam bylo snad 5 článků. Teď je tam rozhovor s prezidentem na to téma. Prezident České republiky si našel tak vzácný čas mezi porodem nového Dalajlámy a záchranou 5 parašutistů, sestavením perpetua mobile, tak si našel chviličku vzácnou a dává rozhovor

0: Ale co byste prostě pro VIP smetánku neudělali?
1: Jaký jako fakt?
0: Nějaký sloupy, prosím tě. To je kamenné, šutrné.
1: Jako fakt?
0: Jasně, teď jsem čest článek na to. Teď?
1: Tu žulu tam navrtali?
0: Jo.
1: Jako fakt?
0: Jo, no tak nebylo to kam si dělat a přece to nezhatí na takovou krásnou slavnostní akci, ne?
1: Tak přátelé, já vám teď řeknu jeden skutečný příběh, který jsme řešili oba dva s Vaškem jako zastupiči, jo. My tady máme jednoho takového pána, on je takový hodně svéráznej, rozhodně není na naší straně, ale taky jako má mnohdy pravdu, jo. A ten si na svoji budovu, kterou zaplatil, zdanil a má tam penzion, tak si pověsil držák na českou vlajku.
0: Jo.
1: Na českou vlajku.
0: A šel.
1: A kolik byla nakonec ta pokuta, kamaráde? Šlo až do exekučního řízení, ne?
0: Já to nevím, protože to pak samozřejmě nešlo přes zastupitelstvo, tam se to řešilo, že samozřejmě jak si tady bude jako na svým domě něco takhle jako hrůza úplná. Hrůza
1: mě jíma. Tady vysali všude.
0: To je v pohodě. To je v pohodě. To je něco úplně jiného. Zase, Vojto, zase opět si ztracen, já tě nahodím. Musíš ty hodnotové věci, víš? Hodnotově, Halík. Hodnotově. Jo, takže takhle to kamaráde máme. No tak přátelé, protože Google nás nemá moc rád za to, jak my to s Vojtou děláme, že v podstatě to tady děláme pro vás non-stop každou středu, tak jsme se rozhodli, že po vysílání bude pak ještě kratší díl, kde můžou všichni, kteří jsou členové, a nemáme to rozděleno, prostě všichni členové, můžou pokračovat ve vysílání. A já bych, Vojto, ještě... nebo máš k tomu ještě něco tady k Filipu Turkovi? Já myslím, že jsme ho jako vyčerpali, že Filip Turek, přátelé, takhle, já vám něco řeknu. Ještě, že ta opozice toho Filipa Turka má. Jako...
1: Hele, já si ještě říkám, jestli za to nemůže Putin.
0: No může. A, no, kamaráde, může, to už jsem četl taky. Kdo si koupí Mercedes G-čkovej s 8válcem 5 litr? Víš, kolik to žere benzínu? Jestli to teda nebyla nafta, o tom se taky dělá i naftový. Ale já myslím, že on má benzínový teda, jo? Koho tím podporuješ, kamaráde? Ha! Rusko!
1: Tak přátelé, mám první čísla za 6 měsíců jenom na plynu, jo? Tak, to si sedněte.
0: Já sedím, já se nepiju.
1: 146 miliard korun na přepočet. Je to 6 miliard euro. A víte, kdo je dopatří mezi tři největší odběratele?
0: No, nikdo, to nemůže nikdo.
1: Takže na prvním místě je Belgie, na druhém místě je Francie. A teď jsme se sekli. A na třetím místě...
0: A kdo byl na tom prvním? Já jsem tě teď neslyšel.
1: Belgie.
0: Ta hodnotová Belgie.
1: A převezli 136 tankerů a dokonce to došlo tak dalece, že aby měli jistotu, tak si proto posílali někteří i vlastní tankery. A když ten tanker se jim nepozdával, tak ho opravili v docích. Ruský tanker.
0: A pak popravili.
1: Za první 6 měsíců. Je to absolutní rekord. V LNG. LNG připomínám. Jo, a teď pozor, to není všechno, jo.
0: To není všechno.
1: Jamal ten prej jede tak, že si to neumíme ani představit.
0: Tam to rotuje. Kamaráde, teď jsem si vzpomněl na to krásný video, myslím, že zelená, krajně levicová zelená, jak se nechala natočit na TikToku, jak jde na tom kole, víš, jezdí na kole strašně. To bylo krásný video, prostě chrání planetu, žádný ruský plyn, žádný fosily, jak se tomu dneska jako moderně říká, žádný fosily. A ona zapomněla, že právě lidi dneska mají ty telefony a pak ji někdo natočil, vyskončilo to její video, tak vzala kolo, kufr, sedla, přijel pro ní Mercedes s řidičem samozřejmě, ale pořádný Mercedes svůj, to ne, takový šmudlý, jako máš ty, jo, pořádný auto, S-kovej Mercedes. Ty se teda taky dělají dneska už s dieslem, jo, ale těžko říct. Hodili jí to do kufru, ona si sedla a kam by si kamaráde řekl, že jela? Na letiště, kde pro ní její tatínek připravil její soukromý tryskáč.
1: To je krásný, ale.
0: To je krásná zelená hodnotová politika. Takhle to má být.
1: Ten,

0: zamáčknout slzu úplně.
1: A je ti víc líto, jak musela letět tím vlastním tryskáčem, nebo jak musela ten kousek těch pár metrů jít na tom kole, co je horší?
0: To je otázka, jo. Každopádně tihleti dobroserové, co nám tady pořád říkají, jak máme žít a jezdit, jak se máme chovat, tak absolutně nejvíc to rozsekali Piráti. Jestli si vzpomínáte na to jejich předvolební kampaň, která probíhala minulé léto touto dobou, tak v Praze, jako já bych to chápal kdekoliv jinde, jo. Ale v Praze tam přijeli do toho parčíku a přijeli tam starou T5-kou, trandákem v naftě. A měli tam nápisy o propagování té zelené politiky, protože to měli dohromady se zelenýma. A lítala tam ta momentální poslankyně, taková ta trošku bláznivá, jak se vždycky chechtám, když jde s Turkem do debaty, tak to jsem vždycky mrtvej smíchy. Ta hodnotová, co tam vyprávěla Turkovi, jak se má podnikat. Jo. Ta šéfová těch pirátů zelených, ona se tam dostala jako pirátů, ne zelená. Jak já jsem vůbec nevěděl, že se tam těch zelených za piráty dostali 3. Já myslel, že jenom ona.
1: Je to jedno.
0: Tak ta tam u toho skotačila, tak to mě přišlo vtipný. A víte, kdo na ně přišel? Přišel na ně takový ten vtipný 25-letý kluk, jak si hraje na influencera. Ten Špaček.
1: Ten je dobrý.
0: Tak ten si tam z nich normálně dělal prdel. Tam chodil s tím mikrofonem a říká, pojďte se mnou. Jak mi tohle vysvětlíte? To je dieselový auto. A tam víš, jako začne tam lekotat. Jo. Ne, to je pokrytectví. Největším pokrytcem v tomhletom je von der Leyen a komisaří Evropské unie. Protože komisaří teďkon trvají na tom, že chtějí stejný 12 válec, jako má von der Leyen. No. Protože von der Leyen už si ho vyřvala v minulém volebním období, poněvadž ty přejezdy mezi Bruselem a Štrasburkem to elektrický auto nedá. Prostě to nedá. Prostě to nejde. Jo? Ta technologie ještě není tak daleko. Takže oni musí zastavit a musí to dobíjet. A ty komisaři tam popisovali, kolik oni stráví toho času různě na těch benzínkách a podobně. Ale von der Leyen tato dohnala k absolutní dokonalosti, protože, přátelé, ona letěla do Bratislavy soukromým tryskáčem. Do té Bratislavy za ní jel ten 12 válec, aby jí odvez ty 4 kilometry, 5 kilometrů z toho letiště a zpátky. A ona měla tím 12 válcem jet 76, 80 kilometrů, tady nám to potvrdíte, vy, co tam jezdíte do práce každý den, do Vídně.
1: Hmm.
0: A víš, co udělala? Sedla na ten tryskáč, přilítla do Vídně a ten 12 válec za ní jel po té dálnici.
1: Ale Vojto, ty to stále necháš.
0: To je dokonalý, to je naprosto dokonalý, to je prostě
1: Opět, Vojto, přece smyslem Eurosojuzu je, že si budeme všichni rovni. My budeme trošku níž si rovni, budeme tady žrát trávu, ale samozřejmě jako elita se musí být taky rovna. Přece oni musí mít stejný Mercedes. Jako von Leino. Protože jsou
0: To není Mercedes, ona má 12-válcový sedmičku.
1: Sedmičku.
0: Ona má sedmičkový bágor 12-válcový.
1: Ale a taky nemůžu jezdit nějakým elektrickým autem, který se musí furt nabíjet, jsi na té nabíječce, tam jsi s tím prostým lidem a to by se jako, to nemůžeš takhle dělat, kamaráde. To nemůžeš takhle. Ti komisaři, ale to je vysoká funkce. To je vysoká funkce, kamaráde.
0: Mě by zajímalo, jak ten Sikela jezdí do té Afriky.
1: Já to vím, já ti to řeknu, kamaráde. Na velobloudovi.
0: Já tak to jo. Tak to jo.
1: On potom s sebou bere ty experimenty a z toho potom, kamaráde, tam ještě zatápí. To jsi nevěděl, viď?
0: To je dobrý, ale.
1: Kamaráde, máme půl deváté, to znamená, přátelé.
0: Musíme se loučit.
1: Dnešní stream je u konce, se všemi se uvidíme příští týden, zase ve středu. Samozřejmě ti z vás, kdo jste tady členové a můžete být, já jsem to tam nenastavoval, můžete být členem klidně 5 minut, tak se uvidíme za cirka 5 minut na druhé vysílání. Koukněte se, dejte nám chvilku čas, my si tady s Vojtou něco řekneme a za 5 minutek se uvidíme na dalším vysílání. Takže Vojto, díky moc. Přátelé,
0: děkujeme moc, děkujeme vám za podporu, ta podpora je obrovská. Překonali jste veškeré rekordy na transparentním účtu, takže vám za to chci moc poděkovat. A jenom pro ty z vás, co nás posloucháte ve sluchátkách, tak transparentní účet na Český dům je 333-8899-002/5500. A protože řada z vás posílá peníze na provozní účet a nechcete být vidět, tak ten je velmi podobný. 333-88-99-010.lomeno-5500. Přátelé, mějte se krásně. Kamaráde, za chvilku se vidíme.
1: Kamaráde, ahoj, mějte se krásně.
2: Vítejte, vážení a milí protiproudeři, přátelé protiproudu, nepodvolení. Vítám vás, řeknu, na naší poradě, protože o tom, zda se to mu říká tý party, ještě bude docela řeč. A mimochodem není to úplně banální, ale pojďme rychle se podívat na chat. Helena Domanská, děkuji za perfektní úvahy. Pravděpodobně asi směřujete k tomu včerejšímu článku, který byl, no my si o tom řekneme něco. Ale děkuji také za toto, za tuto větu. Tady ještě byl Jirka z Ostravy, ten to asi stáhnul sám, tak nevím, jestli jeho otázku po Mefistovi mám zvedat, asi ne. František Toula, zdravíme všechny protiproudaře, dobré a slušné lidi, protože pokoj a mír všem přál Jirka z Ostravy, tak to pan František Toula asi už přeskočil, ale já myslím, že to platí a tak já to jenom takhle zopakuji. Je to důležité přání. Modrý baran. Miroslav, pokojný děň vám prajem. Dobrý večer všem nepodvoleným, píše Sonja T2 P. Je mi smutno, že nejen nesehnala paní doktorka Peková dostatečný počet podpisů ke kandidatuře do Senátu, ale ještě ji soudně zbavili licence soudního znalce. Hnus. Je to hrůza, jo, ale nebyl to ne soudní znalec, je to trošku jinak. My se k tomu určitě vrátíme ještě ve dvou dopisech dokonce, protože jste na to reagovali docela, myslím, správně. Takže necháme si to, abychom se tam dostali k té úvaze, co to vlastně bylo. Soně Pekové, píše Lenka Neumannová, byl odejmut statut soudního znalce, prosím, pozvěte ji do redakce, abychom ji mohli podpořit. Lenko, je to hnus, prostě se jim nehodí a pomstili se jí. Já myslím, že to je ještě složitější právě. Proto je dobré se k tomu dostat. Hlavně mír v duši a ve světě všem, akorát se ukazuje, že jediná vlastenecká strana je Jasan, ale z těch velkých stran bohužel není volitelná žádná strana, jsou to jen korytáři a slouhové cizím zájmům. Jirka z Ostravy, Baba Vanga prý předpovídá, katastrofální podzim 2026, moje maminka předpovídá katastrofu v příštím roce 2027, jinak oba obdivujeme intelektuální hloubku vaší nedělní úvahy, Jirko. Já jenom jsem možná nereagoval správně na to, na tu úvahu o těch, že jediná vlastenecká strana je Jasan. Ono je to s tím vládnutím složité, ale já jsem dostal tolik různých právě dotazů a konstatování na to vládnutí, že tím hned začnem, protože opravdu ty otázky vznikají. Říkat ovšem, že to je pouze Jasan, je trošku, abych tak řekl, nefér, protože Jasan se do vlády nedostal, takže tam nevidíme, co by dělal, nedělal. Ale k tomu, k těm předpovědím těch podzimů, já bych se trošku předpovědím našim odhadovaným trošku bránil. Faktem je, že všechno se tak nějak zbíhá k roku 2029, včetně významného mariánského proroctví a různých signálů, které vysílají tentokrát ne Fialové, ale Fialové v jiných zemích, například kancléř Merz a jeho ministr obrany, kteří také hovoří o roku 27, který bude prý tím rokem války. Myslím, že žádný plán nikdy nevyjde. Pojďme na to. Oni si prostě plánují všechno možné, včetně toho, jak nás vymydlí. Ani to jim nevyjde, ale mohou to být ještě velmi krušné chvíle. Takže já bych nepocenil ani ten podzim, co přijde, který bude velmi dramatický, nejen proto, že budou u nás volby, v Americe volby, v Rusku volby. A všechno se může kolem toho ještě poskládat trošku jinak, ale opravdu sledujeme spíš ten čas. On je v každou chvíli trošku jiný. Někdy se zrychluje, znáte to, když čekáte na něco intenzivně, tak minuta je nekonečná. A pak něco nestíháte a 10 minut vám nestačí, bylo to jak půl minuty a tak dále. Ten individuální čas je pozoruhodná věc. Docela bych doporučoval o tom někdy přemýšlet. Dobrý den proti proude. Tak, klimatická změna je prý nespochybnitelná. Aspoň to říká ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Co tomu říkáte, pane Hájku? To je přece v přímém rozporu s Macinkovým oznámením, že klimatická krize nástupem nové vlády právě skončila. Motoristé to drží a SPD jde proti? Proč se potom Babiš čílí nad Green Dealem? Jestli je to nespochybnitelná věc, tak hurá na stromy se zelenými, s Piráty, se Stanem a ODS. Tohle je ta nová vláda, která chce údajně zatočit se zvěrství Fialinka. Pak do ní ale asi SPD nepatří, nebo určitě ne její ministr zemědělství. O ministru obrany se raději už šířit nebudu. Všechny moc zdraví Ludvík S. Praha 5. Ludvíku, je to, musím vám říci, že mě to trošku nadzvedlo také tomu příliš nerozumím, jak tento pan ministr zemědělství sklapne rovnou a tvrdí, že klimatická změna je nespochybnitelná, je to samozřejmě naprostý nesmysl. On si nepochybně myslí jenom, že tím jednak, pardon, že jak jsem nerozmluvený, tak člověk začne trošku. On si myslí, že se tím nepochybně jednak udělá dobře v Bruselu, nepochybně. A možná, že i počítá, že s tím, že vlastně na tom by se dali nějaké ty penízky udělat a zdůvodnit. Ta vláda jednala o těch věcech kolem sucha vlastně ve skutečnosti a tato poznámka tam vůbec nemusela být. My se k tomu ještě dostaneme, co vlastně to sucho způsobilo a způsobuje. Ale já tomu nerozumím právě tak jako vy, Ludvíku, úplně a řekl bych, že je to, znovu říkám, vím, že si tohleto téměř nikdo v tom klubu SPD nemyslí. Ale tohle vlastně nejsou členové SPD, ti ministři. Oni jsou jakoby zvnějšku. Znovu a znovu mě hryže ta podobnost, pochybnost, jestli to bylo uděláno správně, že tam nejsou členové SPD. Vážený pane Hájku, na více zahraničních webech jsem se dočetl úvahy, jestli to letošní sucho v Evropě které nemá žádný racionální důvod, nezpůsobili HARP a další metody ovlivňování počasí, jak jste o tom také mluvil, myslím, na minulé Tea Party. Napadá mě ale přitom, jestli to není tentokrát pozdrav z Ruska, a ubezpečuji vás, že nejsem rusofob, naopak, ale bylo by to vcelku pochopitelná odpověď na všechny sankce a v podstatě válečné akty EU a Británie, ne? Těžko by zrovna oni, kteří to pořád vydávají za konspirační teorie, mohli najednou s tím přijít. Odpovíte mi dnes na to? No, Jiří M. ze Zlína, do Zlína zdravím. Myslím, že tam mám ještě jeden dopis ze Zlína. Asi od Oto N., jestli se nepletu. No já odpovím samozřejmě, protože opravdu nejen na nějakých těch zatím tady neuvedených webech, ale tuším, které myslíte, se hovoří o těchto pochybnostech, o těchto úvahách, o té nové generaci HARP, která má označení Next Threat, ale to je úplně jedno, jak to označujeme, prostě je to záležitost, která, nebo zařízení, které opravdu může s těmito věcmi hýbat. O tom, že se to děje, já opravdu nepochybuji. Ta bublina, která se najednou vytvoří jako nad Evropou a nehne se nikam, případně se vytvoří, když někde začne trochu pršet a byl by z toho běžný déšť, který přejde přes celý kontinent, pěkně zaleje, ale on se najednou někde zastaví. U nás se to také stalo. Při povodních se zastaví. Zastaví ho jedna nebo druhá tlaková výše a teď ho sevřou a drží a on bobtná. To jsou věci, které takhle neprobíhaly. S klimatickou změnou, onou lží, nesouvisejí vůbec. To dokonce už ani ti její propagátoři neříkají. Jsou, myslím, z toho trochu také vyplašení. Já si vzpomínám, že dokonce někdy v červenci byla předpověď v České televizi, protože to sleduju, to je politický meteorologing, tak předvídali, že bude srpen chladný. A hle, srpen začal docela ostře suchý a horký. Ty úvahy o tom, co to způsobuje a jestli je to řízené, jsou všude možně. A nejsou už vůbec pokládány ani příliš za konspirační teorie. Už se stávají pravdou zase. Mě ale zaujala ta úvaha, jestli to náhodou není nějaká ruská odpověď. To totiž Jiří ze Zlína vůbec není špatná úvaha. Já musím říct, že mě to tak úplně nenapadlo, ale je to zajímavá úvaha. Ono je tady, když jsme měli teď ten rozhovor s Michalem Svatošem, přišlo spousty odpovědí a různých reakcí. Jedna říkala Gnagebauer, jakýsi značka. Tak si říkám, jestli to také není plán. Východ porazí Západ a pak globalisté, kteří mají vliv i v Rusku a v Číně, nastolí tyranii ve všech směrech a už nebude zastánce a zachránce, jako je teď Rusko. A lidstvo skončí, zůstane těch pár tisíc vyvolených a pár stovek tisíc otroků. Je to sci-fi? To se my už asi nedovíme. Gnagebauere, jestli jste součástí porady, tak musím říct, že i u vás ta poznámka, že vlastně v Číně i v Rusku jsou ty skupiny globalistické, které by chtěly v Číně specificky. Číně vyhovoval globalismus, než se začal hroutit, než ho začal Západ používat k vyvolání další války světové. Všechno jsou to úvahy zajímavé, jo.

0: No, tak přátelé, vezmu to, ještě nějaký tady chybí. Tak představíme ty první, a pomalu začneme. Takže dnešním veřejným shromážděním vás bude provázet, jak říkal Petr Hájek z Protiproudu, nevinná dívenka, naivní, s modrýma očima, ne, tak to říkal, Korina Rybářová. Potom vás bude provázet taky dnešním veřejným shromážděním paní, kterou asi znáte všichni, protože každý den, víc než půl roku, každý den přijde z práce, ona chodí od rána do práce, sedne si na několik hodin ke zprávám, projde všechny zprávy ze světa, pročte je všechno, co může, a začne připravovat zprávy, aby 15 minut před 9 se třásla, že to všechno je připravený a že to odmoderuje. Bývalá sekretářka do prezidentu, dneska zprávařka Zuzka Žákovičová. Tak, pak to vezmeme z téhle strany. Tohle je aktivistka, která s náma demonstruje už od covidu, jezdí na všechny demonstrace. Je to naše členka rodiny Česká republika na prvním místě, velmi blízká osoba, Lenka Křivánková. Ten velký chlap tady v tom černém křiváku, co ho občas vidíte s kytarou, její brácha, ten jí hlídá. Tak potom tady máme našeho kamaráda, který byl šéfredaktorem české verze Infowars a taky předsedou politického hnutí, občanské hnutí. Ještě pořád funguje občanské hnutí? A už nám ho zavřeli. Tady je prostě v Čechách, tak nebo v České republice, takový teď poslední dobou takový trend zavírat politické strany a politické hnutí, takže jim ho už zavřeli. Aktivista, novinář Pavel Krejčí. Tady toho vynecháme, tohoto z toho pána. Tak, teď půjdeme tady dál, protože on bude začínat, tak toho představíme, až bude začínat. Tenhle ten člověk je můj velmi dobrý kamarád, mám ho opravdu rád. On je tady za nás, aby dělal hloubkový výzkum světa, duše, mysli, filozofie, protože to je docent filozofie na Karlově univerzitě Ladislav Beňovský. Velmi skromný člověk, velmi vysoký postavení ve společnosti. Pak tady máme majitele jedné málo známé televize, soukromý, Petr Bureš. Tak, jako přesto, ale máme šťastnou třináctku, bude tady víc lidí. Taky mimochodem, dneska na závěr uslyšíte šéfredaktora deníku internetového Aeronet News VK, ze kterým jsem před chvilkou mluvil. Nebudete ho vidět, protože on se neukazuje na veřejnosti, ale budete ho slyšet. A spolu jsme připravili trojvýzvu. Ta trojvýzva je tady k podpisu a budu vám její text číst. To je trojvýzva, která bude výsledkem tohoto veřejného shromáždění. A posledním z těch, který vás dneska představím, než začneme teda tady s Ivanem, je kriminálník, odsouzený, 4 dny zpátky dostal od samotsoudce trest, půl roku vězení. Strašný člověk, dávejte si na něj pozor, s podmínečným odkladem teda rok a půl. Tomáš Hrdlička. Tak a teďkon poprosím tady kamaráda, vy ho určitě znáte, my jsme ho pozvali sem, vás poprosím, teď mě můžete jít zase zpátky na chlebíčky, na koláče, na čaj, na kafe. My jsme Ivana pozvali, aby Ivan Kratochvíl, no Ivan Kratochvíl, podplukovník v záloze Ivan Kratochvíl. My jsme Ivana pozvali a vybral jsem ho jako člověka, který bude zahajovat tohleto dnešní veřejné shromáždění proto, že Ivan pracoval na velmi specifické funkci v armádě. Můžeš prosím tě říct tvoji specifickou funkci, o které jsme se bavili?
1: Ještě si to pamatuju. Náčelník oddělení radiolokačního a raketového vyzbrojování hlavního úřadu logistiky generálního štábu armády České republiky.
0: Takže, tak jak jsem jednou slyšel rozhovor s Ivanem, podle mě to je, když by došlo k nějakým Když by třeba teď, jak říkal Andrej Babiš s Petrem Pavlem, že začnou třeba nějaký útok na pobaltské země, kdyby byl. A tady se měly dávat dohromady rakety, nebo by se měl dělat stav ohrožení země, uzavírat hranice, po případě časem mobilizace. To všechno jsou věci, kterým ty rozumíš, odborního legista. Proto jsme tě sem pozvali, předávám ti slovo a byl bych rád, kdyby si nám mohl vysvětlit ten horší scénář, který se může stát, o kterém mluví Andrej Babiš a Petr Pavel, že bychom byli akční. Jak by to probíhalo?
1: Dobře, děkuju. Ještě netleskejte, nevíte proč. Ty scénáře jsou momentálně dva. Špatný a ještě horší. Ten špatný. Tak jak to momentálně vypadá, tak se začne tím, že se zablokuje Kaliningrad. Kaliningrad je naše české původní město, které momentálně je v rukou Ruské federace. Je to město, které je v podstatě vytvořeno jako současná, řekněme, město pevnost, ale bydlí tam lidé, bydlí tam děti, bydlí tam přestárlí, je to normální město s normálním životem a to město potřebuje být zásobováno. No, žádné město nedokáže fungovat bez zázemí venkova. A to zázemí venkova, to jídlo a to se tam všechno vozí. Vozí se to loděma. Takže stačí zablokovat těmhletěm lodím cestu, nepustit je do Kaliningradu. V tom okamžiku je to tou ruskou stranou chápáno jako útok na její území a oni, aby to město udrželi při životě, mají zhruba 14 dní až 3 neděle na to, aby tam vytvořili přístupovou cestu, aby se to město mohlo zásobovat. Blokáda Leningradu, blokáda Stalingradu, to jsou zkušenosti, které oni mají v živé paměti. Takže to nedovolí. Předpokládá se, že budou takzvaným Suvalským koridorem, to znamená přes Bělorusko, tam je to nejblíž, ale tam stojí jednotky naše, jednotky NATO, mají pevně vybudovanou obranu. Navíc dneska se používají drony, tohle je válka dronů, s převahou dronů, a drony do vzdálenosti 20 km od linie dotyku na těch optických vláknách létají a všechno, co se pohybuje, každý náklad a každý osoba, oni napadají. Takže ten koridor, co by se musel vybudovat, by musel být široký minimálně 40 km, 20 a 20 z jedné z druhé strany. A to je velmi široké pásmo. Takže je pravděpodobné, že to udělají jinak. Podle historie ty tři pobaltské státy byly součástí Ruska, ruského impéria. Jsou to tři gubernie. Gubernie, které oni vybojovali na Švédsku a pak ještě Švédsku zaplatili prachy, aby náhodou někoho nenapadlo za 100, za 200, za 300 let chtít toto území po Rusku zpátky. Takže je to historicky ruské území. Takže si ho vymou zpátky. Momentálně v tom prostoru Běloruska, a teda Rusko u Běloruska, jsou připravené dvě armády, pro které je to otázka týdne, než toto území obsadí. Američané tam mají pár desítek vojáků, Američané dostanou informaci dopředu, že se Rusové rozhodli to území si vzít zpátky a Američané se stáhnou zpátky, protože kvůli pobaltským s prominutím vymirátům oni nebudou riskovat celosvětovou jadernou válku. Záleží na Evropě, jak se zachová. Pokud Evropa bude chtít ukázat sílu, a odpoví tím, že přes ten Suvalský koridor vtrhnou do Běloruska, tak ano, můžou tak zhruba jednu gubernii v Bělorusku obsadit, na to tam síla je. Ale tím se všechny ty státy, které tam budou mít svoje jednotky, přímo zapojí do agrese proti Bělorusku, to znamená i proti Rusku. Uvědomme si, že Rusů je nějakých 140-150 milionů, nás je nějakých 350-400 milionů v Evropě. Z hlediska dlouhodobého válčení je to pro Rusko nesmysl, nemají šanci takovouhle dlouhodobou válku naplno vydržet. Pokud budeme porovnávat, že morálka na jedné i na druhé straně je srovnatelná. Takže oni použijí veškerý potenciál, který mají k dispozici. V první řadě v podstatě po čáru Krakov-Varšava vytvoří pásmo, kde to budou likvidovat všechno, co má kapacitu na pohyb jednotek. To znamená, budou likvidovat mosty, budou likvidovat benzínky, budou likvidovat fabriky, budou likvidovat nádraží, budou likvidovat dráty vysokého napětí. A každá armáda, která se dostane do tohoto pásma, tak než dojde na frontu, tak bude mít poloviční stav. Na to má převahu v letectvu. Takže první úder ruských raket budou na letiště. Ne, aby zničili ty letadla, jenom prostě, aby zničili vzletové dráhy, aby to ta letadla nemohla startovat. Ty letiště se do týdne v podstatě dají zpátky dohromady, to máme naučené, ale za ten týden oni už budou mít obsazený celý Pobaltí. Takže to je fáze, ke které s velkou pravděpodobností může dojít a může to takhle skončit. Pokud nám to nebude vyhovovat, a to je to, že nám to vyhovovat nebude, protože naše vnitřní problémy se dají vyřešit tím, že buď dobijeme Rusko a na úkor jejich zdrojů přikryjeme tady ty krádeže typu dozimetr, já nevím co všechno, to jsou naše malí, jo? To, co je v Evropě, je výrazně větší. A nebo se to přikryje tím, že prostě nebudou svědkové, to znamená, že se to tady rozbije. Uvidíme, jak by se to bude vyvíjet dál. To je v případě, že bude pokračovat ten vývoj, který je už rozběhnutý. Rozbí se mi to. Ale máme tady ještě tu horší variantu. Horší varianta je, že naše vedení udělá to, co slibuje, a to, že vytvoříme francouzský jaderný deštník. Francouzský jaderný deštník není deštník. Je to francouzský jaderný terč na našem území. Je to jaderný terč na našem území. Proč? Víte, když někde bouchne jaderná puma, tak v tom epicentru a blízkém okolí zhruba 100 let ne, že nic neporoste, ono naopak tam poroste. Porostou obrovské přesličky, porostou tam rody, budou se tam vytvářet nové druhy zvěře, ale člověk tam nepřežije. Zhruba 100 let, když tam někdo vleze, bude tam delší dobu, tak dostane takovou dávku záření, že onemocní. Onemocní nejdřív na štístnou žlázu a pokud dostane tu větší dávku, to znamená, že se bude někde v blízkosti vyskytovat, když to bouchne, a dostane silnou dávku, tak ho to bude rozežírat zevnitř. Představte si, že máte v sobě mravence, který vás kouše, škrábe, kouše, bolí to, svědí to. Vevnitř nemůžete s tím nic dělat, žádný prášky nefungují. Ve dne nevíte, kam dřív skočit, v noci nemůžete spát. Rozpadá se vám pomalu tělo. A teď, co s tím jaderným deštníkem? Jo? Řekněme, že na letišti Čáslavy se umístí francouzská letadla, protože Francie má svoji jadernou moc buď na ponorkách, anebo na letadlech. Ponorky u nás nepřicházejí do úvahy, koukněte se, jaký je stav ve Vltavě nebo v Úhlavě. Takže jedině ty letadla u nás přichází fotbalně. Žádný rozumný státník si nedovolí v případě, že dojde ke konfliktu, bude dělat všechno proto, aby tyhle ty bomby nebouchly na jeho území. Při strategickém střetnutí se to řeší tím, že se snaží sestřelit ty strategické rakety, když jsou nahoře, jo? Těch 40 kilometrů vysoko, aby to bylo mimo ovzduší. Ale tohle to nejsou strategické rakety, takže ty tak dále vysoko nepoletí. Tyhle ty jsou na letadlech, ty se budou schazovat z letadla. Takže tohle to je cíl prvního významu. Takže v době, kdy by hypoteticky vstupovala ta vojska na území běloruského státu, tak by vyletěly první rakety směrem na naše území, protože to letadlo z našeho území je příliš rychlé nad ruským územím, než prostě ten systém velení, než zareaguje, než se zeptají toho, jestli máme to sestřelit. To všechno vyžaduje čas a v tom okamžiku už ten čas tady není, když ty letadla budou tady. Takže ten úder bude preventivní. Může to být klasický úder, ano, nejaderný. V tom případě jsou dvě možnosti. Buď ta hlavice nebude připravená k použití, takže nedojde k tomu, aby se setkalo nad kritické množství toho jaderného paliva, takže nedojde k výbuchu, ale jenom se rozpráší ten jaderný materiál po okolí. Takže v tom případě by kolem Čáslavy bychom měli něco podobného, jako máme v Příbrami. No? Akorát, že ta vydávky záření by byly trošku větší, silnější. Takže tady můžeme předpokládat ty onemocnění štítné žlázy u většiny obyvatel v tom nějakém okolí. Problém, když to bude připravený a bouchne to, tak máte tam jaderný výbuch. Problém je v tom, že při válečném rozhodování těžko někdo si dovolí při takhle důležitém cíli nechat vysokou pravděpodobnost toho, jestli se trefím nebo netrefím, jestli jsem ty hlavice zničil nebo nezničil. Protože to je otázka života a smrti toho, kdo to napad. Takže se na to použije jaderná zbraně. To zaručeně spustí druhotnou jadernou reakci těch hlavic. Takže máme obrovský jaderný výbuch uprostřed republiky. Pardubice můžeme odepsat z mapy a většina území bude pokryta jaderným spadem. To, co jsem mluvil o tom žírání zevnitř, a to se bude týkat většiny z nás. A ti, kteří to přežijí a budou chtít mít děti, tak musí počítat s tím, že ty děti se můžou narodit s blánama mezi prstama, že můžou mít 6 prstů, že můžou mít 2 hlavy, že můžou mít obrovskou vodnatou hlavu, že jim může chybět půlka plíce nebo třeba půlka žaludku. Prosím vás, tohle jsou všechno zdokumentované věci po použití jaderných zbraní armádou Spojených států v Japonsku. Takže to je perspektiva, která nás čeká v případě, že budeme tak naivní, tak debilní, že si necháme rozmístit cizí jaderné zbraně na našem území. Skončil jsem.
2: Tak přátelé, tohle byl Ivan Kratochvíl, byla to těžká slova, byla to tvrdá slova, ale je potřeba dívat se realitě do tváře, to, že se budeme tvářit, že to neexistuje, koukat se někam jinam, nám nijak nepomůže, naopak, když víme, co se děje, tak se na to dokážeme připravit. Teď budeme mít dalšího řečníka, Pavel Krejčík, poprosím Pavla na pódium a potom si dáme jednu písničku, aby jsme to trošičku odlehčili, takže Pavle, je to tvé.
3: Vážení spoluobčané, přátelé míru, H.G. Wells napsal ve svém díle Nový světový řád, že bezpočet lidí bude proti tomuto novému světovému řádu bojovat a budou také umírat. Nadešel čas se nad touto myšlenkou a nad tímto varováním zamyslet. Kdo dnes rozhoduje o našem světě? Kdo má právo určovat, zda naše děti budou žít v míru nebo ve strachu z války? Zdá se, že v dnešním světě má všechno svoji cenu. Zbraně, sankce i samotné války. Ale co lidský život? Ten se stal pouhou účetní položkou na seznamu globálních lídrů. Sledujeme globální systém, kde mocenská centra, neprůhledné think tanky a organizace, jako je Chicagská rada pro zahraniční vztahy nebo National Endowment Democracy Institute, ovlivňují zahraniční politiky cizích států a prosazují zájmy západního vojensko-průmyslového komplexu, přičemž porušují ženevské konvence a mezinárodní právo. A co vidíme u nás doma? Prezident Petr Pavel plně pod kontrolou Sorošovy loutky Petra Koláře společně slouží cizím zájmům a tomuto vojensko-průmyslovému komplexu a globalistům. Vidíte to sami. Navíc vnější hrozba v podobě Ruské federace se samozřejmě velice dobře hodí jeho úžasné vizi evropského superstátu a společné armády. Bezskrupulózní lidé jako oni tlačí kupředu válečného molocha, prodávají svoji vlastní čest, morálku, svoji vlast i mír. Dostali jsme se tudíž do situace, kdy postválečná pravidla a ženevské konvence o nevměšování se západní mocnosti organizace otevřeně a nahlas ignorují. Dnes už snad jen s výjimkou Ruska je nedodržuje téměř nikdo. Místo dodržování mezinárodního práva sledujeme bezohlednou militarizaci. Když politici mluví o dalších miliardách na zbrojení, musíme se ptát, kolik investujeme do války a kolik do jeho zabránění. Co myslíte, že převažuje? Nákupy předražených letounů F-35, schopných nést jaderné hlavice, neustálá eskalace a napětí nás nepřibližují k bezpečnosti a k míru, ale k chudobě a k riziku jaderné katastrofy. Na atomových hodinách jsme pár vteřin před půlnocí. My obyčejní občané ale nechceme, aby se z naší země stalo bojiště velmocenského soupeření. Odmítám představu, že musíme bezvýhradně podporovat válečné štvaní. My máme právo stát na straně lidského života, na straně týmu humanity. Zbrojení nesmí být samozřejmě nikdy samoučelné. Mír nesmí být prostým slovem a diplomacie nesmí být považována za slabost. Dnes je tomu samozřejmě naopak. Požadujeme transparentnost financování politických organizací, kontrolu veřejných peněz a konkrétní mírové iniciativy. Ale jaký je výsledek, ptám se. Možná nemáme miliardy, je občané, aktivisté a iniciativy. Nemáme miliardy na zbraně ani přístup do uzavřených jednacích místností, ale máme svůj hlas, přátelé. Své svědomí a svaté právo říci ne válce. Každý hlas pro mír má smysl. Jeden jediný hlas nemá sílu a nemá ani váhu. Jeden hlas je jako kapka v moři. Pokud ty kapky ovšem spojíme, a to nejen doma, ale i v mezinárodním měřítku, můžeme z těchto kapek stvořit silný příboj, který strhne hráze bezohledné depopulační agendy a krvavého biznesu. Nenechme si namluvit, že válka je nevyhnutelná a diplomacie je nemožná. Nejsme figurky na její šachovnici. Na prvním místě jsme lidé, jsme občané, a máme právo na mír. Spojujeme se, organizujeme se a bojujeme, dokud tu není ještě jedno velké spáleniště. Děkuji vám.
0: Tak, přátelé, mám taky povinnost, jak mě řekla policie, abych oficiálně zahájil veřejné shromáždění, takže tímto oficiálně zahájím veřejné shromáždění. Vítejte na něm. Je nás tady asi tolik, jako když jsem tady poprvé plakal. Vím, že u mužů se to neříká, že muži pláčou, ale pamatuju si v roce 2020-2021, když jsme tady dělali demonstrace proti pandemickému zákonu a nakonec to dopadlo v poslanecké sněmovně špatně, tak jsem dělal potom rozhovor, myslím, že to bylo právě tady z Raptor TV, a že mi ukáplo. A říkal jsem takrát, že to je začátek odporu. Mezitím jsme prošli nějakou vlnou větších demonstrací, teď máme nějaký, řekněme, takový velmi očišťovací období, jak už jsem říkal, ten nejdůležitější bod, který bych chtěl, aby tady dneska byl pochopený, je to, že jsme si všichni rovní, že jsme tady všichni bojovníci za naší zemi, že jsme tady všichni společně, že jsme všichni sestry a bratři, že se tady nikdo nad nikoho nepovyšuje. Takže myslím si, že po tomhle tom očištění je nás tady pořád ještě dost, takže bych vám chtěl každému poděkovat, že jste sem vážili cestu. Každému. Vám díky. Vím, že se jedete z Brna, z různých míst, prostě z dálky, z České republiky, z Moravy, takže za to vám díky. Druhou věc, za kterou bych vám chtěl ještě poděkovat, je odvaha. Protože takový strach, jako je v České republice, jsem za svůj život, za těch 50 let, co jsem skoro na světě, ještě nezažil. Takže děkuju vám za vaši odvahu, že jste se odvážili přijít vyjádřit veřejně svůj názor. Děkuju. Děkuji moc. A ještě bych vám chtěl poděkovat za jednu věc, která je důležitá. Že sledujete každý den zprávy v 9 s komentářem, protože to nejsou zprávy jako tady CNN Prima, která tady teďko někde točila, jsem viděl, americká televize. To jsou zprávy české. To nejsou zprávy, které by stranily největšímu agresorovi za posledních několik desetiletí světovýmu, čímž jsou Spojené státy americké, tomu trýzniteli světa, jo, to je prostě americká televize. My tenhle ten názor nezdílíme, my sdílíme názor takový, že je tady nějaké mezinárodní právo, že jsou tady různé země a každá země musí se počítat, každá země musí mít svoje právo. A ten přechod, který teď svět prochází z toho jednoho unipolárního světa na ten multipolární, je přesně tím, na co jsme ty roky čekali, aby jsme zabojovali v tom finále potom o Českou republiku, ale k tomu se ještě dostaneme. Teď přivítám na pódiu, jak mu říkali v kapele Brutus, když tam hrál, Komanč Pepík. A proč? Je potřeba prostě si to říct na rovinu. Josef Kupčík je komunista. A můj názor je takový, že si ho za to váží. Proč? Protože on je komunista přesvědčení. Ne jako ti komunisti, kteří jsou tam proto, aby dostávali tuční platy a přitom dělají levičácký progresivismus a rozkrádají komunistickou stranu. A on už není ve straně, ty nejsi Pepo ve straně už. Nikdy nebyl. On je komunista přesvědčením, takže za to si ho vážím. Ale hlavně si ho vážím za to, že s náma jezdí od roku 2022 prakticky na všechny demonstrace, skládá skvělý protiváleční písničky a na našich demonstracích je hraje zdarma, vždycky. Nikdy si neřekl ani o korunu a za to si ho vážím, že je s náma. Díky moc, Pepo, a těšíme se na tvou písničku.

0: DK。
1: Tak, jak máme hlas? Dobrý, dobrý. Nekřičím moc. Stopnu si sem, abych byl víc vidět. Super je to, ne, že nám Pepa zahraje. Trošku basu poprosím na ten mikrofon. Prosím vás pěkně, trošku míň. Máme tady takový nějaký mladý pány. Oni vypadají, že jsou to skoro ještě teenageři, ale už jsou to lidi, kteří mají politický názor, takže to je potřeba respektovat, že mají politický názor, super. Dokonce jsou ochotní i za svůj politický názor jít na náměstí, takže poprosím potlesk za to, že jsou ochotní svůj politický názor takhle veřejně prezentovat. To si určitě vážíme. Kdybyste náhodou potom byli v zákopech bez nohy, bez ruky nebo bez hlavy, tak je nám vás líto dopředu, ale je potřeba, aby jsme vám váš názor nechali, takže prosím všechny naše lidi, respektujte, že mají oni nějaký jiný politický názor. Oni si, stejně tak jako každý z nás, vytváří svoji budoucnost sami a pokud se jim potom něco stane, tak si budou moct poděkovat maximálně sami sobě. Ale my to respektujeme, takže slyšeli jsme tady na začátku, že se nechali slyšet tady partička od pana Ogesiana, kterýho samozřejmě zdravíme jako aktivistu, tak nechali se slyšet, že jsem přišli udělat bordel, takže na oplátku bych vás požádal, když my vás respektujeme, aby vy jste respektovali nás, abyste bordel nedělali, protože naše demonstrace jsou vždycky nenásilné a my nechceme, aby tady nějaký konflikty byly. Takže to je tolik. Tak, překřivítám dalšího. Děkujeme vám. Jinak klidně točte, buďte v pohodě. Tak přivítáme na pódiu, už jsem to říkal, to je naše kamarádka, ona prostě pracuje. Ona je to mladá dívenka, jak řekl Petr Hájek. Viděli jste tu přestřelku Petra Hájka? Viděli, jak jí Petr Hájek řekl, že snad jako bychom se tady měli spojovat s Milionem chvilek nebo něco takového. Je to normální? Jako člověk, který dělal poradce prezidentu Klausovi, který stojí za kuponovou privatizací, za předání naší země do rukou západních globalistů, nás bude takovýmhle způsobem kádrovat. Člověk, který v 80. letech dělal v časopise Květy nějakého politruka, nás tady bude kádrovat, že se máme spojit s Milanem Filip. To je neuvěřitelné. Jako mě to opravdu neudělalo radost. Ale Korina se mu postavila, veřejně řekla, proč je tady, a teď to řekne i vám.
2: Všem. Jsem ráda, že jste přišli a je mi velkou ctí tady stát

0: říct nějaké zamyšlení, krátké zamyšlení nad svobodou slova. My jsme s kamarády 17. listopadu byli v ulici s peticí za odškodnění politicky perzekuovaných osob za vlády Petra Fialy. Teď, kdybychom tvořili tu petici, tak bychom jí dali trošku jiný název. Možná bychom zkrátili a nedali tam za vlády Petra Fialy, ale nejspíš bychom to nechali a přidali bychom tam za vlády Petra Fialy i Andreje Babiše. Protože to vidíme tak, že nynější vláda a předchozí vláda je nemlich jedno a to samý. A důkazem je tady mimo jiné, a není sám, náš kamarád Tomáš Hrdlička se svým odsouzením. Konec konců petici za odškodnění perzekovaných lidí za vlády Petra Fialy, politicky perzekovaných, máme i tady. No a já se zeptám, myslíte si, že v této zemi můžeme bez postihu svobodně hovořit na jakékoliv téma? No. Já se vrátím k té petici a k tomu 17. listopadu. My jsme nejprve začali v ulici 28. října a bylo tam davy lidí, ale docela se na nás šklebili. Oni nepotřebovali přečíst si znění té petice. Jim stačilo ten název, název na tom štítu toho našeho petičního stánku, a někteří nám nadávali do fašistů. A ještě jsem tam potkala takovou zajímavou věc. Několik lidí řeklo velmi podobnou větu, a to mě zarazilo, že ta věta byla podobná jako přes kopírák, jako kdyby to bylo z nějakého diskuzního pořadu, nějakého progresivistického chytrolína. Bylo to, no to, že jste tady a můžete mluvit, to už je přece důkaz svobody slova. Myslíte si, že to tak je? Myslíte si, že jenom otevřít pusu, možnost otevřít pusu je důkazem svobody slova? Tihle lidé asi nepoznají, když svoboda slova nebude, pokud jdou s názorovým proudem. Ale pozor na to, když nejdete s názorovým proudem, když jdete proti politicky schválenému narrativu a nedej bože máte dokonce i nějaký větší dosah, pak se můžete těšit na různé libůstky, například předvolání k výslechu na policii, správní řízení, problémy v práci a přinejmenším se můžete těšit, teda přinejmenším, na omezení dosahu na sociálních sítích, na blokaci a totální vymlčení, tedy cenzuru. A cenzura podle Listiny základních práv a svobod je nepřípustná. A co autocenzura? Řekněte, znáte někoho, kdo se bojí mluvit, něco neřekl, jenom protože se bojí reakce okolí? A stejně jako já sama, znáte to i na sobě? Báli jste se někdy něco říct? Já jsem se s tím potkala. V práci jsem se s tím potkala. Ale právě proto tady stojím a o tom mluvím, protože je potřeba to překonat. Nekoukat na důsledky. A právě, že svobodu slova poznáme ve chvíli, kdy říkáme něco, co se druhým nelíbí, anebo naopak, když někdo říká něco, co se nelíbí nám. Tady potom vzniká prostor pro dialog, ale rozhodně by neměl být prostor pro soud. A pokud už je někdo odsouzen za svůj politický názor, měli bychom si položit otázku, za co ten člověk je opravdu odsouzený? Za to, že někomu ublížil?
1: Za pravdu!
0: No? Ano, je odsouzený za to, že nahlas řekl, co si doopravdy myslí. A to vypadá, jako kdyby říkat, co si doopravdy myslím, bylo snad nepohodlné pro systém. A to už zavání začátkem totality. Totalita totiž kvete v každém režimu. V komunistickém, v korporátním, v různým náboženským, vojenským, ideologickým, v každém. A má volné pole působnosti tehdy, když lidi nemluví a nebrání své zájmy před vládnoucí mocí. Jenomže vlády, ty se vždycky přikloní svým rozhodováním na stranu silnějšího tlaku. A u nás je to Evropská unie, WHO, NATO, prostě globalistické struktury a korporáty. A mají jedno společné. Oni jsou zainteresováni v obrovských obchodech. Ale kdežto my, obyčejní lidé, my nevytváříme žádný tlak ze spoda. A nás je hodně. My jsme daleko silnější společnost než oni. Tak proč se bojíme mlčet a hájit svoje zájmy? Zkrátka, bez svobody slova není možno účinně a směle stát si a propagovat svoje zájmy, ukazovat na chyby, měnit systém. Bez svobody slova se vytrácí dialog. A když není dialog, tak se začne mlčet. A mlčení, i když my víme, že nesouhlasíme, mlčení, přátelé, je bráno jako souhlas. Tak prosím, nemlčme. Protože v žádné zemi není prostě svoboda slova jen tak. Nikdy není zadarmo. Potřebuje tři velké O. Ochranu, odpovědnost a svobodu. Souhlasíte? Děkuju moc.
1: Tak skládám hlubokou poklonu. Člověk se nepozná, můžeš Korino ještě vyběhnout nahoru? Člověk se nepozná, velikost člověka se nepozná podle těla, ale podle charakteru. Souhlasíte se mnou?
0: Ano, teď mám rozpatry.
1: Okay, moc díky, Korino. Tak a teď přivítáme na pódiu dalšího našeho člověka. Vidíte, oni nám možná budou říkat, že nemáme dost lidí nebo dost dobrých lidí, ale tohle přece jsou skvělí lidi. Korino je skvělý člověk. Přece takovýhle člověka byste si radši dokázali představit ve vládě, který bude bojovat za svobodu a za naše zájmy, než nějakou nafinkěnou paní, která prostě jezdí do Evropské unie a říká, že musíme čekat na evropské řešení. Mám takový pocit. Tak Tomáš Hrdlička, jestli můžu poprosit, na každém shromáždění musí být minimálně na pódiu tři kriminálníci. Jeden kriminálník je zvukař. Zvukař, vylézt, prosím. Zvukař je tady a tady pobíhá v Tibundě. To je první kriminálník. Ten byl odsouzený na demonstraci politické strany pro, respektive údajný na demonstraci politické strany pro, za to, že měl nějaký nášivky a odznáčky. Nedávno mu skončila podmínka. Je to tak, Robert? Další kriminálník, samozřejmě další kriminálník, to ten, který s váma mluví na mikrofon, ten je taky odsouzený, taky v podmínce, tomu zase dělají různý jiné věci. A pak je tady třetí kriminálník, a to je Tomáš Hrdlička, ten se s vámi podělí o to, proč on teď ten kriminálník. To je díky.
2: Drazí přátelé, Na demonstraci stop českého Majdanu jsem byl zatčený. Důvodem byl malý odznáček ve tvaru Z, jeho barvách svatojiřský stuhy. Zatýkalo mě 14 policistů, jo. Ten odznáček má asi ukrutnou sílu. Ten symbol Z, jo. Jo, neexistuje seznam zakázaných symbolů. Jo, jde o to, co ten člověk tím symbolem chtěl vyjádřit. Já mnoho let nosím svatojišskou stuhu. A to z důvodu toho, abych připomenul, komu vděčíme za naši svobodu, za obnovení Československa, jo, za život v míru, jo, za naše dětství, jo, v míru a s nadějí v lepší budoucnost. Jo, tady je ta stužka v barvách ohně a dýmu, střelného prachu. Jo, to není náš symbol. Nebo říkají, že to není náš symbol a mají pravdu. Jo, je to symbol rudé armády. Jo, lidí, kteří hrdinů, kteří nás osvobodili, kteří padli, kteří bojovali za naši svobodu. Jo, i když se nejedná o Čechy, jsou to naši hrdinové a neprávem se na ně plive a zapomíná. Asi před rokem jsem začal nosit ten označek, ten symbol Z. Jo, ten byl taky v barvách svatojišské stuhy, byl asi takhle veliký, jo, takže nic obrovského to nebylo. A důvodem toho byl, že jsem navštívil Doněckou republiku, byl jsem na Donbase se podívat a viděl jsem, co s těma lidma udělá, myslím, nějaký, teď už je to asi 12 let války, takže. A je to hrozný, jo, je to opravdu něco příšerného, my si to vůbec nedovedeme představit, jo, jak ten stres, jo, z toho, já nevím, že když si chcete odskočit někam do křoví, nebo, jo, tak se může stát, že šlápnete na minu, jo, že to dopadne špatně, jo, ty lidi, jo, když pošlou dítě, jo, pustí ho ven, jo, tak se může stát, že se nevrátí. A tady ten stres těma lidma dělá hrozný věci, oni jsou vyděšený, vystresovaný. Jo, je to smutný. Vůbec bych nechtěl, aby se něco takového stalo u nás doma. A pro připomínku, aby se něco takového nedělo a že se tak osvobozuje, že došlo k vítězství nad vlastně jejich spoluobčany, jako z západu, jo, tak jako připomínku jsem nosil ten odznáček, jo, jako symbol boje proti nacismu, jo, který tam probíhal. Problém je v tom, že podle státního zástupce a českého soudu, jo, je to trochu jinak. Jo, oni tvrdí, že popírám a zpochybňuji, ospravedlňuji genocidu, jo, že podporuju zločiny páchané Ruskou federací. Já žádný, mě je úplně jedno, kdo ty zločiny páchá. Jo, jestli Rusové páchají nějaké zločiny, jo, tak ať jsou odsouzeni za to, jo, ale nejsou to oni. Jo. No, já jsem s těma lidma mluvil, jo, to není moje přesvědčení, jo, to není moje víra, jo, to je moje zkušenost, jo, a moje poznání přímo na místě. Jo, když jsem byl na Aleji Andělů, jo, dokonce mě ubytovali, jo, protože tam s těma hotelama je to takový hodně náročný. Jako, já jsem až večer přišel na to, že je tam jenom jediný hotel, jako, který byl poměrně drahý. A tak jsem prostě přespal u těch lidí, jo, u některých, jo, takže osobně, jo, kdyby tady byl nějaký cizinec a potřeboval ubytovat, jo, ani by se nezeptal, jo, prostě nabídli jste, byste mu ubytování, jo, to se mi prostě stalo, no jasně, jo, Jo, to se mi stalo v Doněcku, jo, ty lidi rozhodně nejsou špatný, že jo. Jo, viděli jako, že jo, hledal jsem nějaké ubytování, jo, přimotal se ke mně nějaký člověk, on spíš chtěl prachy na chlast, tak mezi náma, jo, ale... Jo, a chodili jsme spolu, jo, protože to tam znal a když zjistil, jak to je, jo, tak mi sehnal ubytování u svých známých. A přespal jsem tam. Takže... Jo, tak, jo, já jsem cestoval tady tímhle tím způsobem, jo, žádná cestovka, jo, nic organizovaný, jo. No a ještě nosím placku s panem generálem Ludvíkem Svobodou, jo, s naším prezidentem. A důvod je ten, že panu Ludvíkovi Svobodovi vděčíme opět, jo, za obnovení Československa jako silnou měrou, nebyl to jenom on, že jo, ale hlavně on a první československý sbor v Sovětském svaze. A on prokázal svůj postoj, svou odvahu, jo, nebo to, že svoji vlast má na prvním místě tím, že když potřeboval vojáky do toho sboru, tak bombardoval sovětské úřady, aby propustili lidi, Čechoslováky, kteří byli právem i neprávem v gulazích, jo, protože jo, ten vztah mezi Sovětským svazem a naší první republikou nebyl úplně ideální. Jo, bylo to, jo, vyráběli jsme zbraně pro Němce, jo, který vlastně zabíjeli ty Rusy. Jo, takže bylo to problematicky. A on ty úřady tak dlouho bombardoval, až se dostal ke Stalinovi, jo, který mu osobně slíbil, nebo se osobně zaručil s vlastním životem, jo, za každého toho Čechoslováka, který ho dostal z toho gulagu. Jo, takže on se zaručil nejenom za lidi, kteří jsou tam byli neprávem uvězněni, jo, že chtěli vlastně pomoct, ale on se zaručil i za lidi, kteří se v tom gulagu velice rychle, jo, se z nich stali vlastenci. Jo, že už nechtěli táhnout na Rusa. Jo, s německým Wehrmachtem. Takže i tyhle ty lidi dostal, jo, i takový lidi byli v tom prvním československém sboru. No a podle Karla Čipoly se lidi řadí do 4 kategorií. A je to podle toho, jestli prospívají sobě, anebo neprospívají sobě, anebo jestli prospívají společnosti, anebo neprospívají společnosti. Takže máte lidi, kteří prospívají sobě i společnosti. Jo, svou tvořivou prací, jo, to jsou vzácní lidi, jo, těch je málo velice. Jo, pak máme takzvaný gaunery, který prospívají sobě, ale na úkor té společnosti a na úkor ostatních lidí. Jo, to jsou veškerý podvodníci, zloději, tak. Ale v podstatě jsou to většinou chytří lidé. A ty jsou předvídatelní. Ale pak existují hlupáci, jo, který škodí jak sobě, tak společnosti. A těch je bohužel většina. A potíže v tom, že poměr hlupáků a těch chytrých ve společnosti je v podstatě neměnný. A chtěl jsem říct to, že jsme se tady sešli, není nás nějak extrémně moc, ale to, že jsme se tady sešli, tak my patříme, jo, na každém z nás záleží, jestli... Jo, co z toho společnosti bude, jo, jestli půjde do úpadku, anebo jestli se bude rozvíjet, protože to záleží na píli každého z nás. Jo, takže chtěl jsem říct, nemáme co ztratit. Česká republika v podstatě končí, český národ vymírá, jo, takže hrnaně!
0: Díky moc, Tomáši, to byl náš láskyplný rebel Tomáš Hrdlička. A já bych... Já teďkon uvedu téma význam alternativních médií a s radostí zvu na pódiu majitele alternativního média Bureš TV.
3: Ahoj, přátelé! Dovolte mi vyjádřit velký dík a vyseknout vám poklonu za to, že jste přišli sem a že se nebojíte. Ten potlesk vám právě patří. Už dlouho víte, že se zabýváme mimo jiný taky otázkama oficiálních médií, oficiální pravdy a toho, co je za oponou. A bohužel všichni z vlastní zkušenosti víte, že dost často příběh, který se skrývá za oponou, vyleze po čase, line se jak smrad a my zjistíme, že všechno je jinak. A že na tom někdo, nechci říct slovo, hodně vydělal a my ostatní jsme mostrovali. Zase nás někdo ošidil, ošálil, udělal z nás blbce. To, že to není novinka, že tenhle ten styl funguje desítky, možná i stovky let, připomeňme si, že takzvané public relations, PR, neboli propaganda, se oficiálně tenhle název vžil před první světovou válkou v Americe, kdy tehdejší vláda potřebovala mírumilovné obyvatelstvo nahnat do první světové války, odvíct do Evropy, aby porazili Německo, aby se připojili na tu stranu těch vítězných mocností. A tenkrát přišel jeden pán a říká, nemusíme to dělat násilím, lidi přesvědčíme. A tak najali herce, filmaře, divadelníky, ale i taky lidi z lidu, samozřejmě novináře, který vykreslovali tehdejšího Němce jako největšího zlořáda. Například byly oběžný v novinách obrázky, jak nějaký císařský německý důstojník vyhazuje a jí děti a takovýhle věci. A tak přesvědčili mírumilovné obyvatelstvo k tomu, že hurá, půjdeme do války, protože je to správná věc. To byl začátek 20. století. Druhá světová válka, Goebbels řekl jasně, stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Zažili jsme si to jako oběti při Mnichovském diktátu, když nás na západě vykreslovali jako ty největší hrdlořezy a ty nejhorší, který ubližují chudákům Němcům. Těm sudeckým, kterým jsme tady prej strašně jako. Přitom Československo bylo nejdemokratičtější zemí v Evropě v tu dobu. Ty Němci měli tady větší práva než u sebe doma. A to byl jeden z dalších příkladů. To, co se pak dělo za války, Jiří Jaroš Nikely říká, že dnešní novinové titulky a dnešní články, které vidíme v mainstreamu, jsou vlastně válečná propaganda z druhé světové války, ale blbě obsaná. Bohužel, zase jsme v době, kdy po manipulacích s covidem, nás teďka strašuje válkou a manipulují nás do toho, aby jsme se jako sebrali, uskromnili, aby jsme odevzdali své poslední peníze, svůj život na oltář Evropské unie, za lepší Evropu, za bezpečnější Brusel, proti nějakému zlýmu Rusku, kde vůbec netušíme, co se děje. Za ruské suroviny, děkuju. Pravda je ta, že tím, že je ta možnost občas se dozvědět informace přímo z Ruska a přímo od lidí, my nejsme nepřátelé Ruska, Rusové to tak nevidí. Když se budete ptát lidí na ulici, tak jako to udělal třeba Milan Zadělák a další, který jsme odvysílali, uvidíte, že pozdravují Čechy, mají nás rádi, vzpomínají na Tatrovky, Škodovky, na společnou práci, kterou jsme udělali, společná věda a výzkum, společné výstavby jaderných elektráren. Jsme Slované a máme na čem stavět, máte pravdu. Není v našem zájmu jakkoliv jít proti Slovanům. Přátelé drazí, řeknu tady sprostá slova, protože já si myslím, že posláním alternativních médií, když už to nedělají ty hlavní, tedy bubnou do války, tak naše poslání je propagovat mír, spolupráci a respekt mezi národy. Jsem moc rád, že jsem vám to mohl říct a že je vás tady tolik, který se mnou souhlasíte. A já se budu snažit, co to jenom bude, abych tyhle ty tři sprostý slova propagoval tak, jak to jenom jde. Takže brzy připravíme další rozhovor s velvyslankyní Ruské federace. A dokud to bude, budeme vám dávat trošičku jiné zprávy, rozšíříme ten obzor o ty informace, které mainstream bohužel nevidí. Přátelé, moc děkuju za pozornost a dovolím si vás pozdravit jménem celého štábu Petr Bureš TV, protože nás hodně, není to jenom o mně, já jsem tomu dal cif a dejme tomu, jsem to nakopnul na začátku, ale dneska díky tomu, že máme spoustu kamarádů a spolupracovníků a spolupracovnic, tak děláme to, co děláme. Přátelé, děkuju moc a mějte se krásně.
1: Tak přátelé, děkujeme moc Petrovi Burešovi. Je to jeden z těch mála lidí, kteří mají televize, který stojí s náma celou dobu. Petr se nikdy neotočil k nám zády, vždycky stojí s náma, takže za tomu patří samozřejmě obrovský dík. A protože, teď myslím k nám všem, my jsme tady jedna rodina. A teď poprosím trošku zvuk, hlas na víc, jestli můžu poprosit volume. Teďkon, my tady máme dneska tři výzvy. Jo, každý veřejný shromáždění, když se něco začíná, tak by mělo mít nějaký výstup. A protože my začínáme druhou vlnu našich veřejných shromáždění, našich demonstrací, po více než roce nebo po jak dlouhé době se zase začínáme setkávat, tak máme taky tady výstup z toho veřejného shromáždění. A protože tady je televize Prima, někde koukám CNN tamhle, tak bych to chtěl říct, dokud tady jsou, aby věděli aspoň jednu výzvu. Přečtu vám třetí výzvu. Tato výzva přišla ze strany VK, šéfredaktora Aeronet News, a po naší společné konzultaci jsme zařadili tuhletu výzvu mezi ty naše tři výzvy, protože mi připadá, že to má logiku. Připadá mi, že by tato výzva mohla padnout na úrodnou půdu. Připadá mi, že pokud Andrej Babiš teď pořád mluví o míru, tak by mohlo tu naši výzvu vzít jako záminku k tomu, aby se ukázal trochu jako mírotvůrce i vláda. A pokud tu výzvu oni nepřijmou, tak už si nedokážu moc představit, co by měli na mysli pod tím pojmem mír. Takže poslouchejte třetí výzvu. Výzva ke jmenování zmocněnce vlády České republiky pro mírové urovnání konfliktu na Ukrajině. Vyzýváme vládu České republiky, aby jmenovala zmocněnce vlády, který bude mít autorizaci a zmocnění k jednání jménem vlády České republiky a se zástupci a představiteli Ukrajiny, Ruské federace, Evropské unie a se všemi představiteli členských zemí EU, včetně zmocnění k jednání s představiteli Spojených států amerických, Číny a dalších zemí světa o otázkách urovnání konfliktu na Ukrajině a ukotvení udržitelného míru v Evropě. Tento zmocněnec by měl zdůrazňovat zájmy České republiky, zájmy českého průmyslu a energetiky, zájmy českých zemědělců, českých občanů, českých domácností a měl by být schopen vysvětlovat a prosazovat tezi, že bezpečnost v Evropě nikdy a za žádných okolností nemůže být dosažena, udržena a zachována bez širokého dialogu s Ruskem o bezpečnostních garancích pro všechny země Evropy, včetně zájmů České republiky, Ukrajiny a Ruské federace. Nechám vás, abyste nad tím popřemýšleli, nad touhle výzvou a poprosím Josefa Kupčíka, jestli by nám mohl dá další písničku. Nechvátáte nikdo? Nejde vám vlak nebo autobus? Chvátáte někdo? Ne? Jsme tady na pohodu? Tak si poslechneme jednu písničku od Josefa a pak přijdou další lidi, další řečníci. Děkuju.

0: Geeky!
1: Tady u nás předsedkyni Československého mírového fóra, paní doktorku Vladimíru Vítovou, která s náma absolvovala celou předvolební kampaň, všechny konference. Máme jí hodně rád.
2: Děkujeme!
3: Přátelé, ještě než pustíme paní doktorku Vítovou, tohle veřejné shromáždění není politický. Jestli jste si všimli, tak tady nejsou žádní politici, kteří kdykoliv v minulosti měli jakýkoliv peníze ze svých funkcí. Ani politici, kteří kandidují. Chtěli jsme to udělat tak, aby to byly obyčejní lidi. Vy jste, paní doktorko, nikdy neměla placenou funkci jako politik. Ne.
4: Bohužel.
3: Ale řekl ne. Takže přijdejte, prosím vás, ještě jednou, paní doktorko Vítovou.
4: Dobrý den, vážení přátelé. Já budu dnes hovořit o některých faktech, které možná neznáte. Jednak bych začala tím, že všechno zlo se odvíjí v naší společnosti opravdu od Evropské unie a od NATO. A z Evropské unie se teď postupně stává vojensko-politická aliance. A doložím vám to na některých faktech. Začala bych tím, že šéf NATO sdělil Evropské unii toto poselství. Řekl, sociální investice jsou luxus, teď přichází vojenská rozhodnost. Takže tím mají být dány rozpočty jednotlivých členských států NATO. Není to žádná konspirační teorie, je to oficiální politika NATO. A tragédií naší země je, že všichni naši poslanci, senátoři, novináři a bohužel i mnozí občané chtějí stále zůstat v Evropské unii a v NATO. A nyní dochází k vrstvení různých evropských vojensko-politických a politických struktur. Vznikají různé vojensko-ekonomické platformy, například Bukurešťská devítka, Karpatská osmička a další, a ty se vzájemně prolínají a my jsme bohužel součástí všech těchto evropsko-NATO platform. Například premiér České republiky Andrej Babiš řekl nedávno, že chce Českou republiku zapojit do francouzské iniciativy evropského jaderného odstrašení. Dále Andrej Babiš prosazoval společný evropský projekt protivzdušné obrany. NATO navíc výslovně vyzdvihuje českou muniční iniciativu pro Ukrajinu a český příspěvek k východnímu křídlu, které NATO masivně podporuje. A nyní k těm termínům, které možná málo kdo zná. Bukurešťská devítka. Tak sem patří 9 bývalých socialistických států, včetně České republiky. A tyto státy se vzájemně koordinují jako východní křídlo NATO. jsou placeny různými vojenskými projekty Evropské unie pod heslem Silnější Evropa, silnějším NATO. Dále je tady Karpatská osmička, ta vznikla teď na podzim. Je to spolek osmi zemí, kam také patří Česká republika a Ukrajina. A tomuto spolku říká Evropská unie nový makroregion evropský a v rámci této C8, tedy Karpatské osmičky, se vytváří logistický, vojensko-ekonomický, geografický koridor od Ukrajiny přes Karpaty do střední Evropy. A ze všech těchto vzájemně propojených formátů, které platíme my skrze Evropskou unii a NATO, se postupně vytváří zcela nová vojensko-ekonomická infrastruktura. Evropské státy zvyšují své vojenské kapacity, výrobu, vojenskou mobilitu, vzniká nová evropská architektura a hlavním hřištěm, kde se má podle Evropské unie a NATO odehrávat jimi plánovaná budoucí válka, nemá být západ Evropské unie, ale právě teritorium států B9 a C8, tedy Karpatské osmičky a Bukurešské devítky, které jsou na to připravovány a jejichž my jsme součástí. Ale naši politici a novináři a bohužel musím říci i mnozí takzvaní vlastenci stále tvrdí, že NATO byla obranná organizace a i teď možná jakoby je obranná organizace, která prý má za úkol chránit své členy. Ale to je bohapustá lež, protože NATO nikdy nebyla obranná organizace. A dokonce to potvrdil nedávno sám generální tajemník NATO Mark Rutte, když během zasedání Chicagské rady pro globální záležitosti sdělil světu toto, cituji ho. Evropa slouží jako vojenský odrazový můstek pro Spojené státy. Evropský kontinent je platformou pro projekci síly, tedy platformou, ze které se prosazuje americká vojenská síla po celém světě. A v září Mark Rutte veřejně vyzval země na to, aby za vše vinili Rusko. Můžete si to dohledat, je to veřejně přístupná informace. Konkrétně řekl toto, cituji, vždy, když je to možné, když si jste jistí, nebo téměř jistí, že zatím stojí Rusové, přímo obvinujte Rusko. Přesně tak, jak to udělalo Estonsko. Vítám to. A před dvěma dny 1. října v německém Minstru udělil letošní Westfalskou cenu míru německý kancléř Merz, hádejte komu? Generálnímu tajemníkovi NATO, Rutemu. A ve svém chvalospěvném projevu ocenil, a teď se podržte, roli NATO, které prý zabránilo válce s Ruskem. Bohužel o těchto neuvěřitelných absurditách z psychiatrické léčebny NATO/EU, ale bohužel ve vládě, ani v parlamentu, nikdo ani nepípne, ani v médiích. Navíc naši lidé o ničem neví, anebo je to bohužel nezajímá. Ovšem členství naší země v NATO a Evropské unii je pro nás naprosto vražedné. Ale všichni, kteří mají byť jen malou moc, jsou poslanci, zastupitelé, nebo mají nějaký byť jen malý vliv, nebo mají nějaké peníze, tam chtějí jako totální sebevrazy pro těch svých pár zlaťáků setrvat. A vůbec netuší, že o ty své zlaťáky, bohužel i o své životy, nebo to nevím, jestli slovo bohužel, přijdou. A na toto téma máme my nádhernou českou starou pověst o zlatém kapradí, která hovoří o tom, jak touha po bohatství přivede lidi k neštěstí. A právě v tom já osobně ale spatřuji, teď musím říct slovo bohužel, velikou spravedlnost osudu. A tato osudová spravedlnost bohužel dožene i naši zemi za to, jak lidé zvolili, jaké si zvolili poslance, tím pádem i vládu, jakého prezidenta lidé zvolili, nechali se opít rohlíkem, nechali se podvést médii a falešnými sliby a menším zlem. To ale bohužel vůbec nikoho neomlouvá a nezbavuje ho to ani odpovědnosti. Ovšem my, zde přítomní, jsme si toho vědomi a vyslovujeme veřejně a zřetelně zásadní nesouhlas s vládní politikou, která podporuje zbrojení a zatahování naší země do války. Když ne my, tak kdo? A když ne teď, tak kdy?
3: Přátelé, jenom bych chtěl poděkovat paní doktorce Vítové a její kolegyni Jitce Entlichové, které dělají opravdu výbornou práci. Víte, že jsme v roce 2003 měli menší neschody, ale od roku 2002 stojíme na všech pódiích vždycky společně. A pak, když budeme prosazovat lidi do čela téhle republiky, tak doufám, že tyhle dvě dámy budou ty první, které budete podporovat taky. Tak, přátelé, a než vezmeme na pódium dalšího řečníka, tak bych chtěl připomenout jenom, co říkal náš kolega, antiglobalista, který studoval v České republice film Emir Kusturica, se kterým jsem se několikrát mluvil po telefonu a dokonce potkal u něj doma. Velmi silná osobnost, jestli ho neznáte, doporučuju. A ten řekl, že v tuhle chvíli se za normální svět bojuje v Ruské federaci. Vím, že je to možná názor těžko uchopitelný pro spoustu lidí v České republice, ale když se podíváme na desetiletí nadvlády jednoho agresora, který svojí armádou a svým šířením demokracie napadá jednu zemi za druhou, tak je to právě Ruská federace, která se postavila po desítkách let tomuto agresorovi a teďkon brání svobodu světa. A přátelé, co se týče naší trojvýzvy, teď vám přečtu druhou výzvu, protože je na to správný čas a zase vás nechám nad tím přemýšlet. Druhá výzva je výzva k zastavení vývozu zbraní a munice z České republiky na Ukrajinu, a to včetně dodávek na Ukrajinu přes třetí a další země. Vyzýváme vládu České republiky, aby usnesením vlády rozhodla o zákazu vývoze munice a zbraní z České republiky na Ukrajinu. Je povinností všech skutečných zastánců míru a mírového urovnání konfliktu na Ukrajině, aby přestali tolerovat pokrytecké postoje některých politiků, kteří hlásají potřebu míru na Ukrajině, ale současně vedle toho tolerují či schvalují dodávky zbraní a munice z českých zbrojovek do tohoto válečného konfliktu. Vyzýváme vládu, aby usnesením vlády zaúkolovala příslušné ministry okamžitým ukončením vydávání vývozních zbrojních licencí jednotlivým zbrojařům a obchodníkům se zbraněmi a současně, aby odmítala udělovat licence na vývoz do třetích zemí v tom případě, kdy bude hrozit, že munice či zbraně skončí na Ukrajině. Tady jsou tři výhody.
1: Strach ve společnosti, nesplnění slibů, výzva ke každému, aby se zapojil jako obyčejný člověk tím, co dokáže.
4: Vítáme aktivistku Lenku Třidánkovou.
0: Dobrý den, já vás tady vítám, jsem ráda, že jste přišli v tak hojném počtu. Asi mě budete všichni znát, protože chodím jsme spolu na demonstrace a různá shromáždění. Jmenuji se Lenka Křivánková, narodila jsem se v Praze, moje rodiče se narodili v Praze, i moje prarodiče se narodili v Praze. A můj děda byl československý legionář, byl zatčen v italských legiích. Ten asi strach neměl. Co by tomu teďka řekl, když se tu chystají Spojené evropské státy? Myslím, že by plakal, ještě že to neví. Narodila jsem se ve studené válce. Když mě byl asi rok a půl, to si nepamatuju přesně, odvezli mého tatínka do kasáren a hrozila třetí světová, možná jaderná válka. Maminka plakala, měla strach, já si to nepamatuju, pamatuju z vyprávění a asi měla o tatínka strach. Pak se to bylo, mělo se to stát proto, že Sovětský svaz chtěl umístit atomové zbraně na Kubu, aby se bránil proti Spojeným státům. To se naštěstí nestalo, a takže tatínek se vrátil. V roce 68 v létě jsem byla na prázdninách na letním bytě, a s kamarádem jsme tam lezli po stromech a viděli jsme, jak se českými vesnicemi blíží tanky Varšavské smlouvy. Vůbec jsme se nebáli, lezli jsme po stromech. Když se to dozvěděla maminka, tak pro nás teda rychle běžela, ale nic se nám nestalo. Můj táta tam za námi jezdil na víkend mezi těmi tanky na motorce a nic se nám nestalo. Pak jsem se objevila další demonstraci až v roce 89, když jsem přetrpěla normalizaci. Propadli jsme nějak západní propagandě a tenkrát jsem ještě byla naivní a věřila jsem, že ta revoluce se udělala ze zdola, že to udělali lidi a chtějí změnu a my jsme věřili tomu, že na západě je líp. Bohužel velice brzy jsme procitli. Začalo se tady šířit zlo mezi námi a strach. A já bych vám chtěla říct, abyste nikdy ani tady v tom, co teď tu říkali mý předřečníci, co se tady děje a jaké jsou vyhlídky, nenechte si do svého srdce vstoupit strach, prosím. Strach ani nenávist, nechte tam lásku. Jenom tak to přežijete, s láskou. Mějte se rádi, držte si své rodiny, pomáhejte si, jenom láska nám pomůže. Tady už je to zkaženo tím, že už od škol nás učí evoluci. Evoluce je přeci nesmysl, to mají další důvod, aby jsme měli strach, aby jsme se báli nějakých planet a výbuchů a hvězdných válek. A zamyslete se sami, když hodíte do garáže součástky z auta, budete tam mít druhý den sestrojený vozidlo, který funguje a jezdí, třeba jako velký třest, nic se nestane samo od sebe. Já prostě věřím, že je tu nějaký stvořitel, který nás stvořil, a potom, co jsem tady slyšela, jsem se už dala na modlení, protože nic jiného opravdu nám asi nezbývá. Já jsem Láďu potkala ve videu a vlastně jsem se od něj dozvěděla, proč byla válka v Jugoslávii, to mi nikdo neuměl vysvětlit, takže Láďa byl první, který to dobře vysvětloval. a přidala jsem se k němu. Já jsem začala demonstrovat kvůli covidu v roce 20 a od té doby se mezi vámi určitě jsme se potkali od začátku. A to nejdřív to bylo s panem Volným a Hon to byl a chcípl pes. A když tam to skončilo, tak jsem přešla k Láďovi, který vždycky dělal demonstrace

0: to slibovali jenom, že bude referendum a žádný z těch slibů nesplnili, tak bych byla ráda teď, jako jakým je, že vůbec neplnějí sliby, co nám slíbili. A prosím vás, protože jste stateční lidi, určitě nemáte strach, když jste tady, abyste nám pomohli tlačit na tu vládu a dát najevo, že my s tím nesouhlasíme, že my nechceme válku, chceme tu žít v klidu a míru. A já mám pořád tu naději v srdci a věřím, že nakonec opravdu ta láska a pravda zvítězí nad tím zlem a nenávistí a bude to boží láska a pravda. Amen.
1: Tak, Lenka to zvládla, ono to není vždycky jednoduchý stoupnout si před lidi s mikrofonem, takže jí gratuluju. Děkuju za hezký proslov. Teď nás čeká proslov pravděpodobně nejhlubší, protože Ben, jak my si říkáme, protože jsme všichni kamarádi, myslím, že mu všichni můžete říkat Ben, pan docent filozofie z Karlovy univerzity Ladislav Beňovský, prostě když udělá proslov, tak to vždycky ve mně nějakou dobu vrtá, hloubá a přemýšlím nad tím, proč řekl to, co řekl, jaký to má význam. Takže přivítejte, prosím vás, pana Ladislava Beňovského. Od pondělka musí jít učit zase. Tak se dávám slovo.
2: Přátelé, doba kráčí mílovými kroky a je nutno, aby zazněly také věci všeobecné. To, co je všeobecné, je pro svou všeobecnost zpravidla nenápadné, rozhodně nenápadnější než jednotlivé, vtíravé faktické události. Přesto ale není o nic méně reálné a v našem případě hrozivé. Co to vůbec je Evropská unie? To nahlédneme, když si postavíme do zorného pole záměr, pro který byla zřízena a postupně se rozšiřující oblasti, sféry její působnosti, takzvané agendy, a budeme sledovat, co se s nimi dělo. Evropská unie byla zřízena jako prostředek zabezpečování volného pohybu materiálních a finančních strojů a jejich toků. To zní téměř úplně nevinně. V čem však spočívá zabezpečování volného pohybu materiálních zdrojů a jejich toků? Spočívá v překonávání anihilaci překážek takového volného pohybu. A když máme v zorném poli onen záměr a ony agenty, můžeme sledovat, co jsou ty překážky. Na úrovni zemí, jednotlivých zemí, vidíme, že ty překážky, které je třeba zrušit, anihilovat, jsou národní hranice, národní měny, národní právní systémy a všechny individuální zvláštnosti, které tvoří svébytnost dané země. Ono zabezpečování volného pohybu strojů se děje jakožto rušení své bytnosti těch jednotlivých zemí a toho zbytku.

0: majetku, který z nich zbyde, včleňování do jednotného pohybu materiálních a finančních strojů. Na úrovni jednotlivého člověka se děje tentýž proces. V době takzvaných protikovidových opatření, kdy to, v čem tu teď všichni vlastně stojíme, poprvé ukázalo otevřeně svou tvář, sedělo popírání individuálních svobod občanů a prostřednictvím vakcinace a začátků digitalizace zbavování individuálních specifik každého jednotlivého člověka a úsilí přeměnit ho ve vytěžitelný stroj, který se včlení jako článek do všeobecného volného pohybu materiálních a finančních zdrojů. Na úrovni jednotlivých zemí i na úrovni jednotlivého člověka se děje jeden a tentýž proces. Spočívá v tom, že se popře, anihiluje individuální zvláštnost jejím prostřednictvím svébytnost každého člověka nebo země a to, co zbude, vytěžitelný zdroj, se včlení jako další zdroj rozšiřujícího se volného pohybu materiálních, finančních a lidských zdrojů. Tento pohyb, který stojí v principu nebo ve vnitřní povaze Evropské unie, pro tuto svou pustošivou, jednotvárnou poušť všeměnící povahu, je už více než 100 let zván nihilismus. Evropská unie to není Evropa. Evropská unie je nihilismus. A jestliže dnes Evropská unie usiluje budovat jednotnou armádu, totálně mobilizovat všechny zdroje pro válku, pak to není nic vynuceného jakýmkoliv podnětem odkudkoliv zvnějška, ale je to jen vyústění procesu dozrávání toho, co Evropská unie ve svém koření je. Z Evropské unie je proto zapotřebí i hned odejít, dokud to je ještě možné. Včera bylo pozdě. Proč ale odejít a ne Evropskou unii vnitřně změnit? Protože všechno na světě může dělat jenom to, co odpovídá tomu, čím je. Evropská unie se nikdy sama ze svých sil nerozpadne. Vzdor různým patriotům pro Evropu a podobně. Evropskou unii dokáže v sobě zrušit jenom Evropa sama. Pokud se jí to ovšem podaří dříve, než Evropská unie v sobě zruší Evropu. A tak jak tak, to bude takový proces, že nikomu z nás nepřeju, aby byl jeho bezprostředním účastníkem. Co tedy máme dělat my? Děkuji. Řešením není stáhnout se do komunitního života a vlasteneckých akcí, jakkoliv i tohle je chvályhodné. Řešením to není proto, protože takový komunitní a vlastenecký život bude dříve či později nihilistickou mašinerií prostě převálcován. Řešením ale také není, že si někdo vezme mandát, dejte mi svůj mandát a vstoupí do těch nihilistických struktur, kde bude hájit zájmy občanů. To řešením není proto, že taková takzvaná realpolitik pracuje prostředky a způsoby téže mašinerie, je tou mašinerií vítaná a dokonce často předem vyvolávaná. Konečným řešením není ani to, co jsem slyšel například na nedávné demonstraci, udělat revoluci. Víme, že každá revoluce vždycky jenom na místo někoho postaví jeho rodného bratra. Žádné řešení silou a mocí není možné. Není možné proto, že s temnotou se nedá bojovat silou a mocí. S temnotou se dá bojovat pouze světlem. To, co je řešením, je to, že musíme člověka a celou společnost probudit. Musíme přinést světlo. Děkuji. A co pak? Co pak? To nikdo neví. Ale je jedna velká naděje, že totiž tak, jako když přestojíme velký strach, najednou si uvědomíme, vždyť to vlastně nic nebylo, nebude už třeba nic víc. Uvidíme, co už ne, a budeme prostě dělat věci správně. V prospěch každého jednotlivého člověka. Děkuji.
1: Tak přátelé, to byl, kdyby vám někdo říkal, že jsou tady samý dezoláti, to byl docent filozofie z Karlovy univerzity, a je tady víc lidí, kteří mají vysoké postavení ve společnosti a podle mě to je důležitý, aby jsme měli celý průřez, aby obyčejní lidi byli celý průřez naší společnosti. Blížíme se na závěr, máme tady posledního řečníka, kterýho vidíte na pódiu naživo. Poprosím, můžu jim to říct, nebo jim to nemůžu říct? Můžeš. Tak vy, kdo koukáte na zprávy, víte, že tam je Tonda, který se o to stará, který to připravuje. To je Tonda. Tak, já vás zdravím všechny, jste nádherný, jak tady stojíte. Protože krásnější lidi si prostě neumím představit tady, jo. Ty ošklivý sedějí doma, ty krásní stojí tady teďka, protože chápou, proč tu jsme a proč bychom tu měli všichni být. Především proto, aby na český území nebyly umístěny jaderné hlavice, jejich nosiče, jak víme, F-35 nebo Rafale z Francie. Především proto tu jsme, protože je to obrovská hrozba pro nás, pro všechny. Já si to představuju jako zapálit dynamit, dát si ho pod zadek, sednout na něj a prostě čekat, jestli je vlhkej nebo jestli bouchne, jo, tak nějak si to představuju. Neumím si představit, jak oni to prezentujou jako odstrašení. Mně přijde, že oni s těma zbraněma strašně machrujou, jo, přitom zbraně, možná někdo máte zbroják, možná někdo nosíte zbraň, tak víte, že zbraně jsou na obranu. Když se člověk cítí ohrožený, tak má nějakou potřebu někam šáhnout, má se na co obrátit. Ale jaderní zbraně, ty jsou na obranu, ty jsou podle mě na to, že si je takhle koupíte, dáte si je do státu a řeknete, hele, a my máme jaderní zbraně a teď na nás nemachrujte, nebo je na vás namíříme. Ale když tohleto řeknete největší jaderní mocnosti na světě, tak mi to přijde jako, kdybyste hráli šachy s kartama, prostě totální blbost, nesmysl, absolutní. A proto jsme tady, měli bychom tomu zabránit, nevím, jestli se nám to v tomhletom počtu podaří, ale jako chtělo by to do toho šlápnout, protože nám hoří koudel u zadku, jak se říká, válka nám klepe na zátylek. A tady v Čechách to vypadá, že se vůbec nic neděje, nikdo nic neví, nikdo nic se nechystá. Jo, já jsem z toho takový smutný. Chce to všechno, chce to dostat všechny lidi do ulic, nechápu, jak může 5 milionů, protože za mě všichni vidějí, že Babišova vláda neplní sliby. Vyhrála volby na tom, že ukončí muniční iniciativu, že nebude Green Deal a tak dál a tak dál. Víme, na čem vyhráli volby. Splnila snad jediný slib tato vláda? Aspoň jeden? Takže posíláme pořád dál munici na Ukrajinu a živíme tu válku. V podstatě za naše peníze zabijíme Rusy, zabijíme Ukrajince. Je to tak? A je to v pořádku? Není to v pořádku. Tak proč se to děje? Proč ty lidi tady nejsou? 10 milionů lidí z České republiky, který prostě vidějí, že za naše peníze se zabijí. Kde jsou? Ale vás miluju. Vás všechny, o vás se mi dneska bude zdát, protože vy mi dáváte trošku naději na to, že lidstvo není úplně ztracený a že byť válce nezabráníme, tak dost možná díky vám zmírníme její průběh nebo její nástup. Já bych asi mohl mluvit dlouho, ale nesmím. Já jsem pak takovej ukecanej, takže vám strašně děkuju, že jste tady. Jste nejlepší Češi, co v České republice žijou. Díky. Tak, přátelé, kde ho máme? Zapomněl jsem říct Antonín Schulz, i to nemá příjmení, pan Antonín Schulz. A než předáme slovo poslednímu řečníku, kterým je šéfredaktor Aeronet News.cz, tak ještě by vás chtěla pozdravit moje druhá kolegyně ze zpráv, protože už mluvíme dlouho, tak si dneska projev nechal na příště a jenom vás pozdraví.
2: Ano, všechny srdečně zdravím. A chci vás pozvat tímto ke sledování zpráv, které vysíláme tady z Ládou Brámelem, pardon, zase jsem odešla od mikrofonu, každý den ve 21.00 hodin a zároveň vás požádat, abyste ty zprávy šířili, sdíleli, protože lidem zdá se zatím nedošlo, že jsme od cinkání klíčema přešli k cinkání zbraněma a vydávání miliard na zbraně.
3: OK, tak děkujeme a s tím se váže, vás už poprosím, zákulisí, tohle mi tady nech, Zuzanko, to mi tady nech, tak to jsou naši zprávaři. A teďkon bude mluvit šéfredaktor internetového magazínu Aeronet News a spoluautor dnešní trojvýzvy VK. A bude bohužel mluvit přes mikrofon, takže omluvte sníženou kvalitu zvuku, doufejme, že se nám to všechno podaří. VK, slyšíme se?
4: Ano, slyšíme se dobře.
3: Poprosím nahoru zvuk. Tak, ještě nám píská trošičku. Dobrý, asi můžeš... Ještě píská, asi můžeš mluvit.
4: To bude dobře. Přátelé, já vás zdravím na dnešní demonstrace. Já jsem dostal pozvání od vlády, abych řekl pár slov, ale já se opravdu dopředu budu muset brzdit, protože znáte moje přesahy ze Svobodného vysílače CS, kde s Vítkem každý pátek samozřejmě máme pořady, ale já jsem sepsal dvě výzvy, které před několika desítkami minut Láďa přednesl, protože z mých pořadů samozřejmě víte jednu zásadní věc. Evropa stojí před potenciálním konfliktem Evropy s Ruskou federací, válečným konfliktem na horizontu roku 2030. Na Aeronetu máte poslední článek, kde máte výstupy Vladimira Putina z Valdejského fóra, máte s českými titulky. Poslechněte si je, přečtěte si je, máte tam přepisy. Vzkaz, který ruský prezident posílá do Evropy, je vzkaz, že Rusko nechce válčit s Evropou. Evropa není nepřítelem Ruské federace, ale Evropa chystá všemi svými prostředky konflikt a s největší pravděpodobností válku s Ruskou federací a podle výroku vysokých evropských politiků a politiků na jednotlivých úrovních členských zemí EU a rovněž i na základě výroku generálů Severoatlantické aliance chystají konflikt na horizontu roku 2030. Není dáno a není garantováno, že tento konflikt nastane. To znamená, nemáme jistotu, je to hrozba, ale ta hrozba se zhmotňuje doslova každou minutou, každou hodinou. Vaší povinnosti, vaším úkolem, jakožto občanů, nás všech, je vytvořit tlak na naše volené politiky, aby začali dělat skutečnou mírovou politiku. Co to znamená? Znamená to netolerovat politikům výtah k moci v podobě zneužívání mírového hnutí v České republice. Většina lidí České republiky nechce válku. Nechce posílat své syny do válečného konfliktu s Ruskou federací. Proto úkolem každého z nás je vytvořit tlak na politiky a volené zástupce, aby s okamžitou platností za prvé ukončili veškeré dodávky ze soukromých a polostátních zbrojařských firm na Ukrajinu, včetně dodávek z třetí země, a zároveň, aby vytvořili a ukotvili status a funkci takzvaného zástupce nebo chcete-li zmocněnce vlády, jak už bylo uvedeno v jedné z těch tří výzev, který by měl autorizaci vlády České republiky jednat se všemi zúčastněnými stranami tohoto konfliktu o ukončení války na Ukrajině. Pokud se toto nepodaří, tak reálně hrozí, že ty výkřiky, které přicházejí z jednotlivých míst Evropské unie a Severoatlantické aliance od generálního tajemníka NATO a od dalších, že ty výkřiky se stanou sebenaplňujícím proroctvím. Nebude to tak, že zbrojíme jako celá Evropa na úkor zemědělců, na úkor občanů, na válku, aby byla Evropa připravena před potenciálním útokem Ruské federace, ale obrátí se to. Připravená a vyzbrojená Evropa na horizontu 2030 bude připravená na vyslání vojsk na Ukrajinu. Protože v roce 2030 vyčerpaná Ukrajina se nedokáže udržet na frontových liních. Přijdou tam vojáci Evropské unie, vojáci jednotlivých evropských zemí. A jednotliví politici, dámy a pánové, to vědí, mají své noty. Mají noty z Bruselu, mají noty z NATO. Před několika dny, 15. září, NATO uveřejnilo speciální manuál. Je to v podstatě směrnice, 7-bodová směrnice, která stanovuje a úkoluje jednotlivé vlády, aby připravili své země na případný konflikt v Evropě, aby připravili nácviky, jak zavírat hranice, nácviky, jak ochraňovat různé kritické zdroje, jak mobilizovat pracovní sílu a tak dále. Celá Evropa se chystá na konflikt s Ruskou federací. A nikdo z Evropské unie, žádný politik, žádná vláda ze 27 zemí členské Evropské unie a členských zemí EU, žádná vláda dosud nevyvinula jakoukoliv iniciativu k přímému jednání s Ruskou federací a nevyvinula ani iniciativu k zastavení dodávek zbraní do válečného konfliktu na Ukrajině. Proto my můžeme neustále mluvit o míru, politici mohou mluvit o míru. Jednotlivé politické strany se budou takzvaně vytahovat v příštích volbách do volených parlamentních, komunálních, krajských funkcí na zádech voličů míru. Ale dokud se bude o míru jenom hovořit, nedojde žádné změně. A na horizontu roku 2030 se můžeme dočkat frontových linií v Evropské unii. Proto každý z nás se musí zasadit o to, aby politici věděli, že jejich využívání a zneužívání nás jako vlastenců k výtahu politické moci právě končí. Musíme chtít a musíme prosadit jejich skutečnou práci a aby přestali mluvit, ale začali něco dělat konečně pro mě. Já vám děkuji za pozornost.

0: Koukám, že projev VK se vám líbil, mě taky. Myslím si, že jeho projev je dost optimistický s rokem 2030, pakliže skutečně otevřený konflikt mezi Ruskou federací a Evropskou unií nebo mezi NATO nastane až v roce 2030, pokud nastane, tak opravdu máme čas. Máme čas znovu zmobilizovat síly, každý z nás, a zasadit se za to, aby se věci změnily. Vím, že to vypadá jako neprostupná zeď, že nás tady není mnoho, ale věřte tomu, že tohle veřejné shromáždění uvidí minimálně 100 000 lidí na sociálních sítích a ty lidi dostanou celý ten vzkaz, který tady je. Takže je potřeba šířit myšlenky míru dál, přestože spousta lidí odevzdala svůj hlas v těch volbách a myslí si, že to je vyřešeno, je potřeba pracovat. Jestli to bude až v roce 2030, tak se může ještě do té doby hodně změnit. Ale ta věc, která je akutní a kvůli které jsme se tady dneska sešli, je to, co řekl Andrej Babiš. Petr Pavel v březnu tohoto roku prohlásil, že chce, aby Česká republika, poprosím trošku hlas víc, jak je to slyšet, že Česká republika se chce zapojit do jaderného odstrašení společně s Francií. A my nemáme rádi Petra Pavla. My ho nemáme rádi, protože to, co dělá, se nám nelíbí. Jenže Andrej Babiš, proti kterému jsme tady protestovali před 5 lety, se hned měsíc na to přidal a řekl úplně to stejné, že chce také, abychom se přidali k francouzskému jadernému odstrašení. A před 3 dny prohlásilo Ministerstvo zahraničních věcí, vedené Petrem Macinkou, který je sympatický, je to sympatický kluk, řekněme si to na rovinu. Hraje na kytaru, má pěknou ženu, má malé dítě, možná je to trošku takový alpinista, možná prostě jako někde šplhá moc, ale je to sympatický kluk. Ale pro boha, Ministerstvo zahraničních věcí nám před 3 dny oznámilo, že oficiálně započalo jednání s Francií o dodání jaderných zbraní na území České republiky. A s tím se, přátelé, váže první výzva z té naší trojvýzvy. Stačí, když to podepíšete jednou. Není to petice, je to výzva. Každý, kdo to chcete podepsat, můžete napsat jméno, příjmení, nevím, co tam je za kolonky, podepsat to. My to doručíme parlamentu, doručíme to vládě. Doufejme, že média, která jsou tady nebudou dělat rozhovory s lidma o nějakých nesmyslech, ale představí, že jsou tady, že tady je trojvýzva. První výzva je ukončit veškerý dodávání zbraní na Ukrajinu, a to i ze strany soukromých firm. Evropská unie to dělá vůči 35 zemím, že to je zakázané, kde jsou konflikty. Proč bychom měli dodávat zbraně na Ukrajinu do vojenského konfliktu? Druhá výzva, která tady je, je výzva k vytvoření vládního zmocněnce pro vyjednávání míru. A to je gesto, které je potřeba učinit. A třetí výzva je k tomu, aby nebyly umístěné jaderné zbraně v České republice. Přečtu vám ji. Nyní, že podepsaní účastníci veřejného shromáždění Člověk na prvním místě, vyzýváme parlament a vládu České republiky, aby odmítli vyzbrojení České republiky jadernými zbraněmi a jejich umístění na našem území. Vyzýváme vládu České republiky, aby nepodepsala ani neuzavřela s Francií, Spojeným královstvím, Spojenými státy americkými ani s žádnou jinou zemí dohodu, která by umožnila umístění jaderných zbraní na území České republiky. Žádáme, aby vláda nepodnikala ani jiné kroky směřující k pořízení jaderných zbraní pro Českou republiku. Vyzýváme parlament České republiky, aby nepodpořil rozmístění jaderných zbraní v České republice a neudělil souhlas s uzavřením takové smlouvy, bude-li mu předložena. Při jaderném výbuchu nebo při havárii jaderné zbraně by mohlo dojít k nenahraditelným škodám na životech a zdraví lidí i na životním prostředí. Při rozhodování o bezpečnosti země musí být člověk na prvním místě. Tak přátelé, poslední bod tohoto veřejného shromáždění je, že si společně zaspíváme českou hymnu. Rozejděte se prosím v míru a ve světle, protože svět nemá žádné hranice, světlo proniká vším. Rozejděte se v lásce k bližnímu svému. Kdo byste chtěli s námi? My máme teď sněm, Česká republika na prvním místě, hnutí má sněm, který děláme každý rok nebo dva roky. Pokud byste si někdo chtěli k nám přidat a pracovat, jste srdečně zváni, budeme tam teď po veřejném shromáždění. Kdo nechcete, můžeme se ještě tady potkat chvíli, popovídat si, jestli chcete. Ještě jednou mi dovolte, abych vám vyjádřil hlubokou úctu každému z vás, kdo jste dneska sem přijeli, kdo jste tady přes dvě hodiny byli součástí toho protestu proti jaderným zbraním a proti válce. Protože jsme to my, kdo tvoří tu protiváhu, jsme to my, kdo tvoří tu historii, teď a tady. Když by všichni mlčeli, tak to bude ten konflikt mnohem rychleji. Dokud stojíme rovně, neuhnutí, beze strachu vyjadřujeme svůj názor, tak to nemají tak jednoduchý tu válku rozjet. Takže moc vám děkuju ještě jednou. Tak ještě Pepa chce zaspívat ještě jednu písničku předtím, my chceme mír a pak budeme zpívat hymnu.
1: V dnešním zvráceném světě je touha po míru zvětšená.

0: A pěkně spolu!
1: Vláda chce válku. My chceme mír.
0: A ještě jednou.
1: Vláda chce válku. My chceme mír.

Tak omlouvám se za malé nedopatření se slovenskou hymnou. Jestli tady je někdo ze Slovenska nebo nás sledují přátelé na Slovensku, nechystáme se být jako Spojené státy, že bychom zabírali Slovensko nebo něco takového. Berte to, přátelé Slováci, bratři Slováci, jako přátelský pozdrav, že jsme zpívali slovenskou hymnu. Jinak samozřejmě my jsme Česká republika a snažíme se, aby jsme měli Českou republiku na prvním místě. Tak přátelé, to je všechno z dnešního veřejného shromáždění. Nezapomeňte, prosím vás, pěkně si v sobě držet váš pevný bod. Vy jste ty nejsilnější lidi, kteří v tuhle chvíli jsou v České republice a historicky národ na vás spoléhá. Ještě jednou děkuju a mějte hezký zbytek odpoledne.

0: Carol.
1: Thank you.

Thank you so much.

Mírový pozdrav z tábora za České mírové hnutí a Československé mírové fórum a Rusko není náš nepřítel je Brusel a nenecháme se zatáhnout do války za cizí zájmy. Ahoj!

Thank you.

0: Přeji vám hezký večer. Dnes otevřeme otázky, o kterých se často diskutuje spíše s emocemi než s chladnou hlavou. Začneme doma u hospodaření státu. Jak je možné, že ministerstvo obrany zaplatilo přes 17 milionů korun jako zálohu za drony, nemá drony ani peníze a odpovědná policie neshledala trestný čin? Co to říká o kontrole armádních nákupů a o hranici politické odpovědnosti? S odpovědností státu souvisí i svoboda veřejné debaty. Soudy nedávno řekly, že pokud premiér nálepkuje protestující občany jako podporovatele Kremlu, mluví jako představitel státu. Kde dnes leží hranice mezi legitimní kritikou zahraniční politiky a reálným bezpečnostním rizikem? Dále se zaměříme na hrozbu incidentu v Kaliningradu. Zatímco úmyslný útok podle NATO nehrozí, nárůst sil na hranicích a ostrá rétorika zvyšují riziko, že válku spustí pouhé špatné vyhodnocení kroků druhé strany. Máme ještě funkční krizové linky mezi Západem a Moskvou, které by chybě zabránily? Dostaneme se i k tomu, jak politici pracují s poznatky tajných služeb. Vnímáme ještě rozdíl mezi syrovou informací, analytickým hodnocením podle přísných standardů a následnou politickou interpretací? A konečně, abychom předešli dalším konfliktům, musíme rozumět jejich vzniku. Lze věcně analyzovat předválečné vztahy NATO, Spojených států, Ukrajiny a Ruska i selhání diplomacie před rokem 2022, aniž by byl člověk hned nařčen z obhajování ruské agrese? O tom všem budu dnes mluvit se svým kolegou, bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. Takže vítejte u sledování a já se vítám s Janem Schneiderem. Hezký večer do Havlíčkova Brodu.
1: Hezký večer.
0: A já bych tě, Honzo, poprosila hned na úvod. Ty jsi mi říkal, že chceš našim divákům a nám všem něco hned na začátek říct.
1: Ano, já jsem byl dnes na pohřbu generála Karla Blahny, prvního velitele československého kontingentu v misi UNPROFOR v bývalé Jugoslávii v roce 1992. Na pohřbu byl současný náčelník generálního štábu generál Hlaváč i jeden z jeho předchůdců generál Štefka. Jestli jsem ostatní nezaregistroval, omlouvám se. Generál Blahna v Chorvatsku v roce 1993 velel operaci na pomoc ohroženým francouzským vojákům. Jedním z jeho podřízených byl tehdy major Petr Pavel. Ten ale na Blahnově pohřbu chyběl. Když se začaly z Pražského hradu linout vzpomínky na onu záchrannou misi, generál Blahna mi jednou se svým typickým úsměvem řekl: "Vidíš to, a já jsem si celou dobu myslel, že jsem tomu velel já." Takže to bylo na úvod.
0: Tak já ti děkuji za tuto informaci a možná jenom dodám takovou aktuální, kterou jsem se zase dozvěděla já dnes večer, že prezident Pavel nebude v České republice, když budou volby. Jak, jestli je to správně, a četla jsem to z více zdrojů, tak bude na soukromé cestě či dovolené. Tak. Tolik pro úvod, já ti děkuji.

0: dvě české firmy se sídlem v Praze, výrobce byly Američané. No a stalo se to, že drony dodány nebyly, záloha nebyla vrácena a prakticky ty dvě firmy, které byly dodavateli, jsou dnes v insolvenci. A já se tě chci zeptat na to, co si myslíš o tom, jak probíhá kontrola takovýchto zakázek, pokud dopadne takovýmto fiaskem a vlastně kdo nese zodpovědnost, nebo k tomu se ještě dostaneme. Ale na úvod řekni mi, co si o tom myslíš?
1: Já budu opatrný, protože lezu do odborného pole našeho kolegy Jaroslava Števce. Nicméně z mého hlediska je tam několik podezřelých okolností. Za prvé mě zaujalo, proč od jednoho výrobce jeden odběratel si objednává ty drony přes dvě dodavatelské firmy. To je první taková zvláštnost. V obou shodou okolností byl donedávna Tomáš Pojar. To podle mě představuje evidentně stále přetrvávající střet zájmů, to znamená i těsně po odchodu z té funkce. A žádná soutěž se nekonala, čili v těchto třech bodech shledávám, že je všechno špatně.
0: No, tam je zajímavé to, že Tomáš Pojar odcházel do té pozice národního zmocněnce pro bezpečnost Petru Fialovi, jako jakási jeho pravá ruka. Někdo tvrdí, že dokonce zahraniční politice velel Tomáš Pojar, tak on odcházel vlastně ze zbrojařských firem vlastně na tuto pozici a hned po ukončení vlády Petra Fialy odešel k CSG a jeho první vlastně akce v novém působišti byla ta, že se účastnil mnichovské bezpečnostní konference. Já bych se tě chtěla zeptat, co si myslíš o vlastně výběru a postavení takového člověka, když od zbrojařů přichází do této pozice. Navíc si veme tu situaci, že vlastně vypukl konflikt na Ukrajině a hned potom se vrací do pozice zpátky k firmě, která tak strašně na té válce zbohatla. A jsme v situaci, kdy tady vlastně musíme plnit ty 2% závazku na to a zbrojit.
1: Tak ve Spojených státech tomuhle fenoménu říkají otočné dveře, že ty lidi jdou ze zbrojního průmyslu do exekutivy a pak se tam zase vracejí. To se odehrává v takových státech, které jsou v podstatě, bych řekl, velice primitivně vyzbrojeny proti střetu zájmů. Ve slušné zemi mají takový lidé prostě určitou karanténu, to znamená, když odcházejí nabit informacemi z exekutivy, tak se nedá hnedka ke zbrojařům. A když jde od zbrojařů do exekutivy, tak samozřejmě nepřihazuje ty zakázky firmám, ze kterých odešel. Čili to je naprosto primitivní, naprosto primitivní zásady, které tady prostě nebyly dodrženy.
0: No, mně se to zdá naprosto nestandardní, protože já nejenom si vzpomenu na takový příklad, když třeba, já nevím, odcházel Václav Moravec, jestli je to dobrý příměr, to mi řekni ty, to já teďka vařím z vody a ptám se tě. Václav Moravec z České televize tak měl určitou karanténu a dobu, než vpluje do toho soukromého biznisu. Je to srovnatelné?
1: Určitě je to srovnatelné a on tenkrát vlastně měl dostat nějaké peníze za to, že nepůjde do té stejné branže, peníze odmítl, což je asi způsob, jak se s tím vyrovnat, docela korektní. Tady nic takového prostě nenastalo, bohužel.
0: To je neuvěřitelný, pokud jde teda o zbrojaře a o tak obrovské částky navíc, když neproběhla otevřená soutěž. Ale já se tě ještě v té souvislosti musím zeptat. Vlastně byla to objednávka pro vojenskou policii. Proč to vyšetřovala vojenská policie?
1: No tak ze zákona trestnou činnost v rezortu obrany vyšetřuje vojenská policie. Kvůli tomu je vlastně zřízena, protože to jsou specialisté, kteří znají tu branži velice důkladně. Já si myslím, že v minulosti párkrát to docela zafungovalo, jenomže to, že vojenská policie v tom neshledala žádný trestný čin, není věcí vojenské policie. Pánem trestního řízení je státní zastupitelství. To znamená, že ta policie, kdyby státní zástupce s tím nesouhlasil, s tím odložením, tak by musela prostě šetřit dál. Čili vojenští

0: policajti dělají pouze to, co jim schválí státní zastupitelství. Čili tady by asi měla se jít trošku do sebe zase paní Lenka Bradáčová a podívat se na to, jestli tato kauza je úplně v pořádku. Já si právě, to, jsem si to tak rekapituloval, prostě, že peníze nemáme, drony nemáme a napadl mě takový starší vtip, jak já to řeknu tak trošku aktualizovaně, v zimě přišla Jana za Tomášem, aby do jara půjčil mega a že mu přinesla do zástavy zlaté topůrko. A Tomáš jí mega půjčil s tím, že mu Jana na jaře vrátí 2 mega. Když Jana odcházela, zastavil jí Tomáš s tím, že 2 mega jsou přece jenom hodně peněz a kdo ví, jak na tom bude Jana na jaře a jestli mu nechce polovinu toho dluhu radši vrátit hned. A Jana si řekla, no jo, možná to je dobrý nápad. Tak mu mega splatila a odcházejíc rekapitulovala. Mega nemám, topůrko nemám, další mega dlužím a přitom se zdá, že je všechno v pořádku.
1: No, já v té souvislosti, jako můžeme takhle žertovat, ale já v té souvislosti chci říct jednu věc. Už se delší dobu vznáší a řekla bych, že to není jenom u nás, ale i na Slovensku, proč já sleduju a my jdeme kroky pozvolna za Slovenskem v tom, co se tady odehrává, tu nedůvěru veřejnosti v instituce. Jestli, a to se tě zeptám jako závěrečnou otázku, ale protože my se k další takové druhé posuneme, jestli nemáš pocit, že to mínění veřejnosti nebo taková jakási naštvanost, jestli není oprávněná.
0: Je oprávněná a velice mě zneklidňuje, že ty státní instituce místo, aby reagovaly určitou sebereflexí a zkvalitněním své činnosti, to znamená, že by se velmi statečně a nestranně postavili k té problematice, jak se říká, padni komu padni, tady to je teda jedna jako z nejotřepanějších frází, tak oni naopak reagují poměrně arrogantně a chtějí si tu důvěru veřejnosti vydupat silou, což je velmi kontraproduktivní a já si myslím právě, že proto neustále opakují jméno Lenky Bradáčové, protože ona tam šla s tím, že někdo si myslel, že to je jaksi ostrá státní zástupkyně a že pomůže prestiži toho státního zastupitelství, ale přesný opak vypadá, že je pravdou.
1: No, já ti moc děkuji, že jsi to dopověděl a upozornil si právě na nejvyšší státní zastupitelství, protože si myslím, že tady bude velký problém a meritum věci. Ale když už jsem řekla nedůvěra v instituce, tak my se teďka dostáváme k otázce, která, myslím si, že musí naštvat každého, když to řeknu normálně, lidsky, slangově, či jak jinak, tak vlastně my teď sledujeme to, že v únoru roku 2024 probíhaly v Praze velké demonstrace zemědělců, kteří přijeli do Prahy, mnozí si to určitě pamatují, s traktory a protestovali proti zemědělské politice vlády, ale možná ještě víc proti zemědělské politice Evropské unie. A viděli jsme to, že jsme nebyli v Praze ojedinělí, protože ty protesty byly dramatické v Bruselu, daleko větší. U nás by se dalo říct, že to spořádané bylo. Ale premiér Petr Fiala tehdy napsal, že vlastně tu akci zorganizovali prokremelské síly a že jejich cílem určitě nebyly zájmy zemědělců jako takové. No, ale vlastně jeden z organizátorů celé této akce byl bývalý šéf agrární komory, pan Zdeněk Jandejsek, který vlastně se proti tomu ohradil a dal to k soudu. A soudy rozhodly tak, že premiér Petr Fiala, když prohlásil to, že to byly prokremelské síly, takže vlastně vystupoval v pozici ne jako občana, ale vystupoval jako stát. Navíc ještě vlastně mu dali za pravdu a zmiňovali tam takové věci, jako že pan Jan Gesek je členem spolku Jasan a že to bylo oprávněné, to, co řekl. Co bys na to řekl tady, na toto zhodnocení soudu, protože pak ještě budeme pokračovat dál a bavit se o tom, jestli takovéto vyjádření teda jde za premiérem, když to pronese premiér, za státem?
0: To mě teďka napadlo, když to takhle rekapituluješ, že ten soud, až se časy změní, tak vlastně bude moct argumentovat, že to, že je Jan Dejsek prokremelský aktivista, neshledali jako pomluvou, protože oni si to nemyslejí, oni si myslejí naopak, budou začas říkat, že to byla podsta, čili oni kdyby teďka řekli, že označit někoho za prokremelského je pomluva, takže oni to takhle neshledali, protože si myslejí, že to pomluva není, že to je naopak podsta, ale to budou říkat, až se časy změnějí. Teďka si myslím, že to označení bylo skutečně myšleno jako pomluva, protože premiér, bývalý premiér Fiala byl skutečně nádoba prázdná a neměl argumenty a jenom nálepkoval a neměl v podstatě co říci. To, co soud předvedl, podle mě je právní ekvilibristika, protože premiér imunitu nemá, vláda má imunitu pouze, nebo vláda není trestně odpovědná ve sboru, což je taky zvláštní, ale prostě nějak se to traduje, že to takhle je. Poslanec imunitu má, ale on to neřekl jako poslanec, on to řekl jako premiér, a čili neřekl to v souvislosti s výkonem poslaneckého mandátu. Výrok nebyl ani učiněn jménem vlády, takže si myslím, že se soudy předvedly v nejhorším světle, protože Fiala skutečně měl být trestně odpovědný.
1: No, já bych se chtěla zeptat ještě na jednu věc. Z čeho samozřejmě nečetli jsme všechny ty věci kolem toho, co bylo v tom spisu a tak dále, ale může soud při takovémto ohrazení se za pomluvu vynést svůj názor ve smyslu, že si myslí, že to byl prokremelský názor, a ještě to opřít o spolek Jasan. Já tuším, že ve spolku Jasan je energetik pan Štěpán.
0: Ano. Já si myslím, že tohleto je v podstatě takový bruslení jenom, protože soud podle mého soudu, podle mého mínění tedy, nemá vůbec právo vynášet něco takovýhle politický soudy, prostě oni se mají držet trestního zákoníku a jestliže tam neshledají, tak prostě mají říct, že neshledávají, ale tyhle ty komentáře, to si myslím, že skutečně snižuje prestiž toho soudního systému, protože všichni vidějí, že to je prostě blábolení, že oni si s tím nějak nevědí rady, že si možná myslejí něco jiného, než říkají, a v podstatě se zaplítají do politiky úplně zbytečně. Kdyby řekli, že si myslejí, že prostě pan premiér Fiala nebyl schopen pana Jandejska urazit, prostě, že to je člověk tak bezvýznamný, tak prázdný, že pan Jandejsek by se nad to měl povzníst, tak bych tomu docela rozuměl. Takhle si myslím, že to je. Pan Jandejsek zkusil využít toho, jestli teda je ve stejném právním postavení, jako všichni občané by měli být, a zjišťuje se prostě, že na něj je použit politický metr, nikoli trestně právní, takže to je bohužel prostě, ty soudy si vlastně sami podkopávají takhle svoji prestiž.
1: No, mě by ještě zajímalo, když se podíváme v čase, tak to, o čem se bavíme, se odehrálo v roce 2024. Myslíš si, že by dnes vlastně, kdy už máme, dalo by se říct, víc informací a ta válka trvá už opravdu dlouho, že by to rozhodnutí soudu nebylo takové, že může ten soud takto postupovat vlastně, že tehdy to tak jakoby gradovalo, že se snažili udržet celý ten národ v tom momentu, že vlastně každý, když kritizoval sankce nebo jakýmkoliv způsobem měl jiný názor na tu ukrajinskou válku, tak byl považován za bezpečnostní riziko. Na to se tě ptám.
0: Jestliže svobodné vyjadřování je bezpečnostním rizikem, pak se skutečně ocitáme někde jinde než v demokratickém státě.
1: Přesně tak, jako já si myslím, že to jsou politické postoje a do toho by se opravdu soudy neměly plést. Je to neuvěřitelné. Můžeme jít na další otázku?
0: Ano.
1: Takže hrozí nám válka s Ruskem a co vlastně momentálně teď aktuálně víme. My jsme se, někdo to nazývá dokonce jakousi válečnou kampaní, to, čeho jsme svědky, to, co čteme v médiích, ty titulky a tak dále, že nám hrozí hrozba ze strany Ruska. A my jsme se teď čerstvě dozvěděli, že estonský generální ředitel ministerstva vnitra, já tady, abych byla přesná, řeknu, že to byl pan Tarmo Milic, říká, že nemají známky toho, že by Rusko zamýšlelo vojensky napadnout některého člena NATO a varuje před přílišným strašením veřejnosti. A to samé říká Mark Rutte, generální tajemník NATO. Podle něj v současnosti neexistují bezpečnostní vojenská hrozba pro území NATO a případné ruské přípravy k útoku by aliance viděla, že by to prostě bylo jasné. Jenomže vysoká představitelka, dalo by se říct jakási ministryně zahraničních věcí a bezpečnosti Evropské unie, Kaja Kallas, má opačný názor a tvrdí nám něco jiného. Takže my tady před sebou teď máme takovou situaci, když se na to podíváme. Tak máme nejbližšího vlastně člena NATO, nejbližšího směrem k tomu konfliktu Rusku a Ukrajině, který říká, že by neměly být veřejnost, že by neměla být veřejnost strašena. Něco podobného říká ještě větší šarže, by se dalo říct Mark Rutte, a zcela opačně Kaja Kallas. Co si z toho máme vybrat?
0: Já si myslím, že to je naprosto jasná ilustrace toho, jak oni chtějí proplout mezi Skylou a Charybdou. To znamená, oni chtějí vyvolávat atmosféru strachu, aby lidé, potažmo voliči, zdvihli tapičky při hlasování prostě pro stále se zvyšující náklady na zbrojení. Já si myslím, teďka úplně odbočím vítězství levice v Berlíně kvůli bydlení a současné protesty ve Španělsku kvůli bydlení a protesty ve Francii kvůli nedostatku peněz ve vzdělávání. To všechno jsou důsledky právě těch zvyšujících se nákladů na zbrojení a já si myslím, že kdyby Babiš měl trošku víc odvahy a seškrtal by náklady na zbrojení, takže všichni by byli spokojeni, protože ten deficit rozpočtu by zdaleka nebyl takový a myslím si, že je zbytečný, protože oni, kdybychom vzali vážně to jejich strašení, tak bychom se ptali, co vlastně teda proto děláte, abychom se ubránili. Oni nedělají nic, civilní obrana nula, slušná analýza toho, co nám opravdu hrozí, nula. My si pořizujeme zbraně, které jsou naprosto nesmyslné, čili je jasný, že se tady vůbec nehraje férová hra, že oni strašejí, ale nechtějí být konfrontováni s důsledky toho svého strašení, kdybychom to vzali vážně. Čili, pardon, bezpečnostním rizikem pro celou Evropu si myslím, že je hlavně paní Kallasová, ale ti dva nezůstávají o mnoho za ní.
1: No, já si myslím, že to, čeho jsme teďka vlastně poslední, já bych řekla, že už několik let, ale měsíců svědky, tak vede k tomu, aby jsme vlastně přemýšleli o tom, proč Ursula von der Leyen si vybrala představitelku nejmenšího státu, nejbližšího toho konfliktu za ministryni zahraničních věcí, se kterou se prakticky nikdo ve světě a ze spojenců v rámci na to nebaví. Ale jenom poslední otázku, jestli můžu, tak se tě chci zeptat, jako na základě, jak můžeme věřit těm jejich, nebo uvažovat o těch jejich výrocích, když si nemůžeme vlastně jakýmkoliv způsobem podívat na to, o co se vlastně opírá.
0: Já si myslím, že oni by potřebovali, v případě, že by skutečně něco hrozilo, tak by ten postup státu byl naprosto jasný. Že by oni podrobili vlastně důkladné analýze to, co nám hrozí a rizika, která z toho vyplývají. Ta analýza ale by, a k tomu se dostaneme dneska ještě později, a já to tady už použiju, by byla nejprve podrobená důkladné oponentuře. To je strašně důležité. To neustále vyčítám panu premiéru Babišovi, že on si nechá, jak se říká, krmit uši, aniž by ty věci podrobil systémové oponentuře. Takže tady nastává jakési vrtění premiérem. Takže ta vláda, když by nechtěla se hrát levou s obyvateli, tak by udělala právě tu analýzu, podrobila by ji teda té oponentuře a to, co by považovala za pevné, za celkem nepochybné, pod co by se mohla podepsat, tak k tomu by si nechala napsat, co vlastně od těch vojáků, jakou výzbroj, jaká opatření k tomu je potřeba udělat. A tohle to by na rovinu řekli lidem, aby získali jejich důvěru. Budou-li hrát takovýhle hybridní hry, a tady upozorňuji na pěkný článek Oskara Krejčího na Argumentu, že on tam právě rozebírá ten pojem hybridní války, to je skutečně smeteno do jednoho pytle všechno možný, prostě od konvenčních válek přes nepravidelné konflikty, teroristické útoky, zdánlivé útoky, kriminální aktivity, propaganda, manipulace, kybernetickou bezpečnost, respektive kybernetickou kriminalitu. Všecko tohle to je dané dohromady. Ty lidi jsou přesyceni informacemi, přičemž žádná z těch informací není dotažena, abych tak řekl, do soudně udržitelné argumentace. Prostě všechno to jsou jenom takový ty pavlačový nálepky a ty lidi jsou prostě manipulováni tím přívalem. Ten hybridní válka je něco nesmírně plytkého a povrchního. Tam skutečně největší nebezpečí je, když někdo by chtěl ty věci diskutovat, podrobit oponentůře, jít do hloubky, prostě prověřit ty argumenty, to je největší nepřítel. To je taky důvod, prostě proč například veřejnoprávní média nezvou žádné kvalitní oponenty prostě do těch diskuzí. Takže to si myslím právě, že ten fenomén té hybridní války, oni se snaží říct, že to proti nám vedou Rusové. Ne, vede to proti nám naše vlastní vláda, naše vlastní aliance, západ, do kterého se snažíme prostě furt se tak nějak jako nacpat, tak ty s náma hrajou prostě tuhle tu levou a nazývají to jaksi vznešeně hybridní válka, jenomže ono ta hybridní válka, ono to slovo hybridní, hybrid se pokládá jako, že to je z křížení určité, že to je z té vědecké sféry, jenomže ten řecký základ hybris je pýcha a nadutost. A já si myslím, že to je právě velmi přesně vystižené, že ta hybridní válka je válka těch nejprotivnějších, nejnadutějších válečných štváčů a já si myslím, že už je na čase, aby lidé prokoukli a aby s tím skoncovali, protože tohleto, jak říkám, ty důsledky, jak jsem opakoval, na bydlení, na vzdělávání, na zdravotnictví, prostě všichni, všude se škrtá jenom proto, aby tyhle ty hybridní váleční štváči prostě si nacpali kapsy dalšíma penězma.
1: No, já to řeknu celá otevřeně, co si o tom myslím já. Já si myslím, že ta hybridní válka, to všechno, co zažíváme, že pod tím se skrývá jedno zásadní téma a hlavně ten cíl, a to je federalizace Evropské unie. Ale já bych zůstala ještě vlastně uprostřed toho konfliktu a prakticky bych se chtěla dotknout teďka té Kaliningradu, Kaliningradské oblasti, která je vlastně exklávou, je to oblast mezi Litvou a mezi Polskem. Já jsem si to včera na to koukala, je to 4x menší ruská část, než je Litva. Ale Rusko se teďka vyjádřilo, protože vešly ve známost jakési úvahy o blokádě Kaliningradu, tak Vladimír Putin se vyjádřil tak, že pokud by o něčem takovém vlastně se uvažovalo, nebo by to bylo učiněno blokovat Kaliningrad, že by použil veškerý vojenský arzenál. Co si pod tím máme představovat?
0: Já si myslím, že Rusové nehrozí. Rusové pouze konstatují, že toto je prostě jejich území, nad kterým oni mají vlastně tu svrchovanost. A byla-li by narušena, takže budou reagovat. A říkají, co všechno mají k dispozici, takže aby si to ten případný provokatér nějak zrekapituloval. Já si myslím, že rizikem prostě není to vyjádření ruský, ale rizikem jsou právě ty provokace kolem toho Kaliningradu, ty manévry vojsk a dychtivě je očekávána jakákoliv ruská chyba. Já nevím, kdo to teďka zmiňoval, ty výkřiky toho abych to řekl, svině Foltýna, jak říkal, že ať už ty Rusové konečně vystřelí. Jo?
1: To takže, byl Michopulos, to byl zbohatlík z Krnova, no, takový jako influencer.
0: Tam byly ty výkřiky prostě, aby ty Rusové už konečně udělali nějakou chybu. Čili to je, jasně, to v literatuře je dosti značného materiálu, kdy se popisuje prostě tato americká taktika přinutit toho protivníka, aby vystřelil první, jo, a pak se, já to přirovnávám prostě v tom hokeji, kdy se neustále prostě dloube ten soupeř hokejkou do žeber, a aby on viditelně dal první ránu pěstí a pak je vyloučen on, jo, čili tohleto je přesná taktika prostě taková ta pubertálních poučních hrváčů, prostě na tom není nic sofistikovaného. Bohužel mají-li oni zvládnuté média, která to pak prostě neustále rozmazávají, opakují a vydávají to prostě už jako za věc prokázanou, když je 50krát opakovaná, tak ono to pak jako bohužel funguje na ty lidi, protože lidi nemají čas, lidi mají, jsou úmyslně zahlnuti jednak mnoha informacemi, ale také existenčními starostmi, takže nemají čas tyhle ty věci rozplítat, co vlastně bylo prapůvodem těch konfliktů. Takže ano, kolem toho Kaliningradu je to velice kritická záležitost, stačí, aby tam zajiskřilo a oni se prostě s jásotem vrhnou do toho konfliktu, nebo budou eskalovat ten konflikt. Tam je vidět prostě nějaké několika vteřinové narušení nějakého letadla, prostě, které vybočí z trasy, tak už lítají prostě vrtulníky, že už stíhačky, neustále ty polské stíhačky jsou ve vzduchu, prostě furt reagují na to. Oni ty drony ještě ani nepřiletějí na tu západní Ukrajinu a Sikorsky a další prostě už vyšilujou, takže tohle to je skutečně. Já bych je přivítal, tyhle ty váleční štváče do Havlíčkova Brodu, my tady máme takový jako speciální zařízení pro takový lidi, je to osvědčený a já si myslím, že celému světu, že by se ulevilo.
1: Já se tě ale musím v té souvislosti zeptat, aby jsme se vrátili zpátky na zem ke zdravému rozumu. Ta oblast je určitě neurologická a já se tě chci zeptat, existuje pořád ještě jakýsi telefon, linka, kdy mezi sebou mluví Moskva a velení NATO, ale teď se musím zeptat, bohužel to velení NATO je s Amerikou je určitě, ale jestli to funguje i s Evropou, pokud to vůbec funguje.
0: Já si myslím, že jak byl ten Radcliffe v Rusku, šéf CIA, takže to je znamení toho, že tyhle ty linky fungují, že zpravodajci tyhle ty kontakty nezjevné, čili utajované, že mají, že to stále provozují, ale to je pouze podmínka nutná, nikoli však dostačující. Pak jde o to, co ty politici, jestli vůbec na to nějak tvářejí, anebo jestli se sebou nechají hrát jako s jojem, jako prostě opakovaně bohužel předvádí pan premiér Babiš, který prostě naprosto lživě vykládá něco o článku 5, že nám přikazuje vyslat nějaký dvě motorizované brigády. Prostě on, já nevím, jestli je negramotný, jestli ten článek 5 nečetl, nebo jestli je ten článek 5 před ním utajovaný, ale on by si měl uvědomit, že jediný závazek, který nás jako člena NATO zavazuje z Washingtonské smlouvy, je v článku 1 a to znamená urovnávat všechny spory mírovou cestou a zdržet se i hrozby silou. To znamená, vracím se k té tvé otázce, ta Washingtonská smlouva je skutečně předpokládá, že tyto vyjednávací kanály, že existují a to NATO bylo původně proponováno jako obranná aliance a já jsem proto, abychom velice téměř dogmaticky, abychom na tom trvali, že prostě NATO musí být obranná aliance. To znamená, že se nebudeme vyzbrojovat bombardéry, které jsou útočné. ale budeme se vyzbrojovat stíhačkami, které jsou obranné. Jo? Takže asi takový ten celistvý postoj prostě z naší strany tady postrádáme, necháme se zbytečně vodit za nos a kdyby to nehrozilo tou válkou, tak by to bylo jenom trapné. Ale tohleto je už opravdu dost nebezpečné a já si tady dovolím velice vyslovit hold panu slovenskému premiérovi Ficovi.
1: No já ti ještě doplním, já jsem byla docela šokovaná minulý týden, v neděli jsem slyšela našeho dřív velvyslance při NATO, pana Karla Kovandu, který vlastně nás provázel celým tím vstupem v těch 90. letech a on čtil síru na Roberta Fica a já jsem si znovu šla přečíst ten článek, protože on říkal něco úplně opačného. Takže jestli se mnou souhlasíš, tak se tě zeptám, nemáš pocit, že to, jak vlastně jsme byli vtaženi Petrem Fialou do toho konfliktu, tím jeho výrokem jsme ve válce, že je u nás jako v České republice ta situace té hysterie, rusofobie, neustálého vracení se k roku 68 vyextendovaná daleko víc než v jiných zemích?
0: Nedokážu to porovnat za nás, za situaci zdejší, řeknu, že teda je skutečně ta situace, jak se říká, vybejkovaná dost. Snad to není jinde tak hrozný, ale co se týče toho Kovandy, já jsem prostě s hrůzou zjistil, jedním z největších, nejodpornějších válečných štváčů v evropské historii byl jakýsi Joška Fischer a on stejně jako Kovanda kdysi byli vlastně takový, se tvářili jako levicoví studenti. Já jsem si říkal, co to vlastně má společného s tou levicí, protože tyhle ty lidi byli nesmírně agresivní. Tady já spíš se stavím na stranu toho spolku Svatopluk, toho hodnocení, jak náš kolega Petr Drulák prostě říká, tady je spíš rozdíl mezi těma progresivistama, těma válečnýma štváčema a těma, kteří jsou konzervativní a vyznávají prostě určité hodnoty, dávají spíš nohu na brzdu než tohle, protože tam jako zleva zprava prostě tyhle ty váleční štváči se tam houfujou v počtu naprosto neuvěřitelným, v neuvěřitelné agresivitě a co se týče té minulosti, já bych to prostě do nich ani neřekl, ale když si vezmeš ty americký neokony, oni taky měli prý jaksi fázi, kdy byli trockisty, jo, což vlastně s tím kapitalismem jako moc nesouvisí, ale prostě ten výsledek je bohužel úplně stejný, ať tam přijdou zprava nebo zleva. Tak to jsou prostě proválečný pošuci.
1: Já jsem si teď vzpomněla na zesnulého Lindsey Grahama, jako když si vzpomněl ty americké neokony, protože jeho výstupy, jeho výroky, ty videa, co jsme viděli na Ukrajině, to bylo něco šíleného, ale já se posunu dál a zeptám se tě, mám tady téma, když se řekne, když tajné služby řeknou Rusko plánuje. Ale teď se budu muset opřít právě o text, který tady mám napsaný k tomu, protože americká zpravodajská komunita má závazná pravidla ICD 203. A analytik má hodnotit, teď se tady říká, důvěryhodnost zdrojů, uvádět míru nejistoty, oddělovat fakta od předpokladů a závěrů a zkoumat také alternativní vysvětlení. To je důležité, protože veřejnost pravidelně slyší formulace jako tajné služby zjistily, nebo podle zpravodajských informací Rusko plánuje. Jenže původní informace, její analytické vyhodnocení a politická interpretace nejsou totéž. Já se tady chci dostat k tomu, že vlastně ti politici, kteří se dostávají, kteří mají ty prověrky, anebo jsou v těch speciálních výborech, které máme, tak se dostávají k informacím a jak můžeme oddělit to, kde o informace, které nám mohou sdělit a opírají se o ty tajné služby, anebo už to politicky interpretují. A to má zase souvislost s tím, co jsem teď říkala, že jsme jednou z těch nejvíc rusofobních a válečných zemí.
0: Já bych řekl, že cokoliv politik řekne a odvolává se přitom na informace z zpravodajských služeb, tak je to špatně, protože každopádně je to jeho mizerná politická prezentace. Informace z zpravodajských služeb nejsou určeny pro veřejnost. To už si řekněme jednou konečně. Mimochodem, Velice s potěšením jsem zaznamenal, že vojenské zpravodajství na rozdíl od BISky letos už nevydalo veřejnou zprávu o své činnosti. Čili vojenské zpravodajství stejně jako úzina už jsou v převaze proti BISce a pouze BISka se pokračuje v té své tradici, nešťastné tradici, jako ona se stala, jak se říká, propagandistickým vehiklem. Čili bude lépe, když se vrátíme k původní terminologii a budeme mluvit o tajných službách, protože to více směřuje k tomu, v jakém postavení by měly být. Čili zpravodajské služby, jednak tohleto je naprosto pěkný, co v té Americe dali ty závazné pravidla. Bohužel, že je musí dávat v 21. století, je tragédie, protože těma pravidlama se měli řídit dávno. Měli jednak hodnotit tu důvěryhodnost zdrojů a tak dále. To je všecko, co ta BISka prostě nedělá. Měli zkoumat alternativní vysvětlení, že ten Koudelka přišel za Babišem a nakukal mu, že to je jedno jediné vysvětlení těch Vrbětic. Prostě žádný alternativy, nic. Jo. Čili prostě úplně všechno špatně. Ty zpravodajské služby by měly prostě zalézt pod povrch, utajit se, prostě komunikovat pouze s těmi, které mají ze zákona. Veřejnost ze zákona není příjemcem zpravodajských informací, čili všechny tyhle ty věci, které říká Koudelka nebo ty politici, jak prdelkují takzvané zpravodajské informace, prostě to je v podstatě porušením zákona, to je nedodržením zákona. Takže si myslím, že tohleto je výraz toho v té Americe, že tam se trošku chytli za nos a že řekli, prostě ty zpravodajci musí fungovat mnohem kvalitněji a že to signalizuje prostě i takovou ten příklon, když ta zpravodajská služba nepochybuje, když tomu politikovi nedá varianty a nedá určitá omezení říct, tohleto je pravděpodobnější, tohleto méně a to z těchto a těchto důvodů. Když tam prostě chybí jakákoliv pochybnost, tak to znamená, že se oni odchylují od toho samého základu euroatlantické civilizace, to jest od filozofie, protože, jak říkal můj učitel Ladislav Hejdánek, základem filozofie je pochybování. Čili kde není pochybování, tam nastává totalita.
1: Teď se zeptám já na takovou otázku, kterou já sleduji už dlouhodobě, když vlastně to všechno začalo těma Vrběticema, který se 5 let po tom, co se to stalo, se nějakým způsobem oživili, vytáhlo se to na povrch. Mám pocit, že to jsou u nás, to je taková specificky u nás domácí věc, že se ty Vrbětici staly jakýmisi pevně zabetonovanými základy pro to, aby se na to vrstvily další takovéto informace na takovou velice vratkou věž. A když ta veřejnost znejistí a začne to spochybňovat, tak se okamžitě vytáhnou znovu ty Vrbětice a vždycky tam je takový ten dovětek jako ale pozor, jsme na seznamu nepřátel hned za Spojenými státy evropskými. Tak mě by jenom zajímalo, co si o tom myslíš, jestli tato moje domněnka, nebo jak já o tom přemýšlím, jestli je správná.
0: No, že jsme na seznamu, my jsme na seznamu nepřátelských, nikoli přátelských zemí.
1: Nepřátelský, pardon, to jsem se špatně, jsem se přeřekla.
0: Jako, to je vlastně negativní reklama, když nemáme čím pozitivně se pochlubit, tak se aspoň chlubíme tím, že jsme teda, že nás nikdo nemá rád, ale já si myslím, že ty Rusové spíš na nás kašlou a že na nás koukají s určitým smutkem, než že bychom byli prostě tak velicí nepřátelé. Prostě já si myslím, že to je celý dost trapný.
1: No a od tohoto tématu prakticky se dostanu k tomu poslednímu, který si myslím, že už teďka nastala taková jakási lepší atmosféra bavit se o, nebo lepší atmosféra, už běhlo tolik let, prakticky začínáme 5. rok, že se začínáme bavit o těch příčinách té války a mě zaujalo, že bývalý analytik CIA a někdejší ředitel ruské analýzy George Beebe, jestli čuji správně, zpochybňuje způsob, jakým se diskutuje o příčinách války na Ukrajině. Nespochybňuje, že Rusko v únoru 2022 zahájilo rozsáhlou invazi. Ptá se ale, zda tím má analýza vzniku války skončit. Podle něj je třeba zkoumat také předchozí vývoj vztahu Ruska, Ukrajiny, NATO, Spojených států. Je to vlastně jednoduchá otázka v tom, že jak můžeme, teď probíhá jedna válka, ale jak můžeme zabránit té příští válce? Té přece nemůžeme zabránit jinak, než když budeme znát ty příčiny té války, která právě teď probíhá. Já se tě chci zeptat na to, jestli myslíš, že už se dostáváme k takovéto diskuzi, anebo stojíme pořád ještě před jakýmisi branami?
0: No, my se k ní dostáváme, ale aby se k ní dostal mainstream, to ještě bude chvíli trvat. Já jsem si právě v tom rozhovoru s tím Georgem Beebem všiml takový věty, že on říká, že se tvrdí, že se Putin jednoho dne probudil a řekl, tento sousední stát by měl být součástí mé země, já si ho prostě vezmu. No, nebyl to Putin, nebylo to v Rusku, ale byl to Trump a říkal, vemu si Venezuelu, vemu si Grónsko, vemu si Kanadu, vemu si Kubu, takže ty hoši, ano, jistě mají z části pravdu, ale je to opravdu jako rádio Jerevan. Já si myslím, že je naprosto nezbytný opravdu jít ke kořenu té věci a já jsem si to tady tak trošku jako zrekapituloval, protože s odvoláním na fondy amerického národního bezpečnostního archivu, kde jsou velké folianty týkající se toho, co slyšel od západu Gorbačov a co slyšel Jelcin, co se týče nerozšiřování NATO, i s tím, že rozšiřování NATO jako klíčový rizikový prvek hodnotili pánové Kissinger, Břežinský, George Kennan a mnoho dalších, tak si myslím, že právě to rozšiřování NATO skutečně leží v samém základu toho neštěstí, které máme teď. Čili ty zdroje, které o tom dosvědčují, co jsem teďka citoval, jsou povídce všechny ze západu. Další věc je podívat se, vlastně oni říkají, každý stát může vstoupit kam chce, ano, takže si představme situaci, že třeba Kanada, Mexiko a Kuba vstoupí do vojenské aliance s Čínou. Jak by se asi chovali nebo cítili Spojené státy? Takže takhle se cítí to Rusko. Čili to je jenom na vyrovnání, jak se říká, krevních šťáv prostě v tom případě. Další věc je výstavba biolaboratoří na Ukrajině a jejich financování Pentagonem, to je potvrzeno Viktorií Nuland, to není žádná ruská propaganda. Výstavba řídících center CIA u ruských hranic, to jsou zase západní zdroje, New York Times a další. Zákaz úředního používání ruského jazyka na Ukrajině a další persekuce ruskojazyčného obyvatelstva, tady se můžeme orientovat na výnosech ukrajinské exekutivy. Separování mnoha tun plutonia a obohaceného uranu v záporožské jaderné elektrárně, tak o tom mluvil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaele Grossi. A chystaný útok ukrajinské armády na jih Ukrajiny, a to byl dekret podepsaný prezidentem Zelenským. Čili tady se neopírám o ani jeden z těch zdrojů nebyl ruský. Čili tohleto všechno je potřeba brát v úvahu.
1: No, vlastně, když se bavíme o těch příčinách, tak se zmiňuje často ten projev Vladimíra Putina na Mnichovské konferenci v roce 2007, kdy vlastně vznesl takovéto první varování. Ale já se tě chci zeptat, protože můj názor je, že to začalo už daleko dřív, protože já jsem tehdy byla v Poslanecké sněmovně a když vstupovalo Pobaltí v roce 2004, do NATO. A mně se zdálo neuvěřitelné, že to vůbec nikoho nevzrušovalo. A já si myslím, že to má souvislost i s tím, když jsme se teďka dotkli vlastně dneska poprvé toho Kaliningradu, který je vlastně je to taková opravdu, že to muselo být docela těžký, když se vlastně vstupovali na to, že vznikla tady takováhle exkláva, jak se říká. A jestli si nemyslíš, že to Rusko bylo víceméně velmi benevolentní stále i s tím Pobaltím.
0: Ano, Rusové tohleto vlastně na to reagovali už od toho roku 1992. Píše o tom Jacques Bot ve své knižce Tajná válka na Ukrajině, která bude v nejbližší době vydána v češtině, takže tam skutečně nejenom rok 2004, ale mnohem dál, už od roku 1992.
1: No, to má souvislost s tím, jaké já jsem měla pozorování v té době, protože já jsem byla vlastně od roku 98 a to byla taková ta euforie, kdy se jezdilo do Pentagonu a kolegové měli pocit, že bude úžasný. Já jsem tomu říkala takové kovbojské období, kdy se těšili na ty mise a tak dále. A bylo to období, jak ty jsi zmínil vlastně, ti neokoní, to válečnictví a tady to všechno. Jako jo, tak z té doby já si pamatuju a nikoho tehdy nenapadlo a neuvažoval o tom, že by se ten svět mohl posunout a změnit. Takže tolik za mě, jestli ještě máš něco tady k této otázce, že hledáme vlastně, že nemůžeme vlastně přemýšlet o tom, jak se varovat takových válek do budoucna, pokud nebudeme mít vyhodnoceny ty příčiny.
0: Budeme tu válku muset prohrát, když nebudeme schopni se jí vyvarovat. To je bohužel prostě takový tvrdý.
1: Tak já si myslím, že každý, kdo trošku se zajímal o historii a znal tu situaci, tak nikdo nemohl předpokládat už první den toho konfliktu, že by vlastně došlo k porážce Ruska. Aspoň to si myslím já, to je můj názor, ale jestli už k tomu nemáš nic jiného, tak podíváme se na to, jakou si připravil pro naše diváky knížku.
0: Ono to souvisí právě s těmi analytickými standardy Spojených států. Jean Gisnel, asi já nevím, jak se to čte správně francouzsky, ta knížka se jmenuje Spící citadela a je to o selhání americké špionáže před útokem na ta dvojčata. Potom vlastně došlo k určité reflexi a místo ale zintenzivnění a zkvalitnění zpravodajské spolupráce tam došlo k tomu, že najednou zjistili, že je potřeba prostě nový softwary, nový satelity, reorganizace, to je obrovská, to milují všichni úředníci, prostě reorganizace. No a celý plus teda zákon Patriot Act, že ty lidi byli z toho vybzíkaný, takže to schválili, prostě omezení, velmi velký omezení, citelný omezení jejich základních práv a svobod. No a pak se to dostalo, ještě ten vojensko-průmyslový komplex začal měnit na ten vojensko-digitálně průmyslový komplex, čili ty obrovský programy, že jo, teďka ty softwary, čili obrovský výdaje. Samozřejmě se využilo té atmosféry ke zvýšení zbrojních rozpočtů a tak dál. No a ta hysterie pokračovala dál, takže za 2 roky došlo k dalšímu obrovskému výpadku zpravodajskému, to znamená, když se ty zpravodajské služby a respektive analytici nechali zneužít k tomu, aby jaksi vyprodukovali informace o tom, že Irák má zbraně hromadného ničení, což se pak ukázalo všechno, že byl fake. A chci zakončit tím, že prostě tato nepovedená reforma těch zpravodajských postupů po roce 2001 vedla ještě k horšímu. Pan bývalý agent CIA Robert Baer to nazval největším zpravodajským selháním v americké historii. Takže od té doby sledujeme prostě další a další zpravodajské fejky a hraní. Bohužel to sledujeme prostě i na našem domácím kolbišti a je to k velké ostudě. Čili doporučuji znovu, podle mě jednou z klíčových poznámek nebo z klíčových podmínek těch nových standardů amerických je systémová oponentura a zkoumání různých variant a hypotéz. To nejsou konspirační teorie, to jsou klasické vyšetřovací postupy, které pakliže se nestanou, pakliže si je neosvojíme, tak budeme dělat všechno jiné, než posilovat obranný schopnost a bezpečnost tohoto státu.
1: Já ti děkuju. Já předpokládám, že nějaké dotazy už určitě máme nejenom za průběh našeho vysílání, ale ve studiu od našich diváků, takže otevřeme tu část, kde je prostor pro diváky.
0: To je únos izraelského letadla. Neměla to být operace pod falešnou vlajkou, která nevyšla. Těch informací opravdu moc není. Zdá se, že ta základní kostra událostí je známá, akorát je velice zajímavé nad tím, co se prostě množí za příšerný interpretace kolem toho. Já zmíním jednu, ta posádka náhradní, která byla mezi cestujícími, tak údajně to byl jeden Rus a jeden Ukrajinec, kteří společnými silami to letadlo dovedli bezpečně na zem a nějaký německý tisk se neštítil napsat to, že tam byl výskyt těchto dvou pilotů, těchto národností, že to byli ti původní dva, kteří byli v té kabině a že Rus pobodal Ukrajince. Jo, čili toto je, řekl bych, mnohem zásadnější poznání z toho, než to, co se stalo, protože tam asi já nevidím moc variant. Vypadá to, že to prosté řešení, jaké nám je podáváno, je asi pravděpodobné, že ten Int, že se mu podařilo, to bylo velký štěstí, že se mu podařilo otevřít ten kokpit, protože ty kokpity letadel jsou právě potom na 11 naprosto neprodyšně oddělují kabinu od prostoru pro cestující. Čili kdyby se mu to nepodařilo, byť obodanému, on bojoval o život, ale podařilo se mu ty dveře otevřít a tím nastala prostě ta možnost záchrany celého letadla. Máme sice, že dva prapory vyšle, pokud bude napaden stát. No, co si máme myslet? Máme si myslet pouze to nejhorší, co si myslet můžeme ve vší slušnosti, protože výrok premiéra je naprosto scestný. Žádná povinnost podle článku 5 neexistuje. Článek 5 neobsahuje žádný závazek, ale pouze domluvu, že ty státy se dohodly, že budou považovat napadení jednoho státu za napadení všech a že přispějí podle úvahy. To znamená, i kdybychom tam poslali deky a balené vody, tak vyhovujeme tomu článku 5.
1: Můžu já ti do toho vstoupit?
0: Jediný závazek je v článku 1. Ano, povídej.
1: Já jsem do toho chtěla vstoupit jako politik tentokrát, jako jestli můžu, protože já sleduji to, že teďka se vlastně projednává rozpočet na několik let dopředu Evropské unie. A já tam vidím tady v tomhletom výroku, který ty si teďka komentovala, omlouvám se, že jsem do toho vstoupila, to politické pozadí.
0: Tak co říkáte na podporu dalších 22 tisíc migrantů, které schválil Babiš? No, jestliže ty migranti budou podrobeni řádným imigračním procedurám, tak já s tím nemám problém. Prostě pakliže to nebude ten volný úprk, jako byl doteďka. Jestliže ty lidi a ty Ukrajinci tady dlouhodobě znamenají velký přínos ve stavebnictví v mnoha různých sektorech, hlavně ti, kteří tady jsou delší dobu, takže zásadní problém není, akorát prostě musí být ty procedury dodrženy. Babiš podepsal s Macronem dohodu o dodání jaderných. Ne, nic takového není možné, protože Francouzi se jaderných zbraní nevzdají a my jsme na rozdíl od Ukrajiny, která hrozí tím, že prostě bude chtít jaderné zbraně, to vlastně vyslovili i Poláci blázniví, někteří pomatení Němci taky chtějí jaderné zbraně. Tady my jsme, doufám, zatím korektním signatářem smlouvy o nešíření jaderných zbraní, čili nic takového není možné. Jaderný deštník, to je jakási politická formulace, že by Francie ve své režii zasáhla svými jadernými zbraněmi v náš prospěch, ale vzpomeňme si prostě o stole dozadu, k čemu byly všechny ty francouzské záruky, takže ať si s Pánem Bohem ty zbraně nechají doma. Proč ho nevyhodil Babiš Koudelku? Babiš je slibotechna, zesraná spávka. No, já nevím důvod, proč nevyhodil Koudelku. Babiš má mnoho důvodů ke kritickému postoji vůči bezpečnostní informační službě. Nevím, nakolik se změní ta situace týkající se úziny. Tam včera nastoupil nový ředitel Mirek Tomán, můj bývalý kolega z BISKY, vystřídal jiného mého bývalého kolegu z BISKY Láďu Posoldu. Nevím, o co tam všechno šlo. Nicméně myslím si, že je dobře, že ty výměny na té úzině probíhají víceméně v klidu. A já doufám, že ta služba prostě bude dělat to, co dělat má. Projev Lavrova o Buči. Jaký je váš názor? Já jsem neslyšel projev Lavrova o Buči, ale četl jsem novou dokumentaci o Buči a myslím si to, co jsem si myslel dávno. že ruská vojska ne, že byla vytěsněna odtamtať. Oni odešli odtamtať, protože bylo to jednání v Istanbulu a to byla ruská dobrá vůle, že se vlastně odtáhli od Kyjeva a Ukrajinci toho zneužili naprosto tvrdým způsobem. Myslím si, že ta dokumentace je dost neprůstřelná, že šlo skutečně o, jak se říká, útoky pod třetí vlajkou, prostě, že to chtěli hodit na Rusy, ale ty Rusové tam prostě v ten okamžik nebyli. Večery by mohly být delší, utíká to důkaz, že vaše komentáře jsou velmi přínosné. No ano, už já myslím, že Hanka nás z režie už asi co nevidět utne, takže já si myslím, že to byl pěkná tečka za dnešní večerem.
1: Já ti děkuju, Honzo.
0: Já taky
1: děkuju. I za naše diváky a já jsem si dozvěděla zase spoustu zajímavých nových věcí. Děkuji ti moc a přeji krásný večer tobě, divákům i do studia.
0: A děkujeme, Hanso, díky.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou vůbec čemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých velikých básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom. Jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu.

0: Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne, a všichni se potíme, když praží slunce, a všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou, no, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc v makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS, rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Ten, který je v těch průzkumech, tuším druhej za Fedorovem. Nic vás nenapadá ve vazbě na tak zásadní vyjádření, ze kterých pana Zelenského pravděpodobně mohl trefit šlak. Je to signál něčeho, co se k čemu se schyluje na Ukrajině? A další skutečnost. Na jednu stranu Rusové neustále potápějí všechny lodě, tvrdí se, že do Oděsy ani Mykolajeva žádné zahraniční lodě nepřiplouvají a podobně, ale přitom stále se dozvídáte, že byla potopena tamta loď a tamta loď a tamta loď. No tak připlávají nebo nepřiplávají do Oděsy a Mykolajeva tyhle ty lodě plné zbraní a ostatních věcí pro armádu Ukrajiny. Na druhé straně je zřejmé, že vývoz například pšenice nebo olejnin, který zabezpečoval 20 miliard dolarů pro ukrajinský rozpočet ročně, se zredukoval nějakých 6 miliard. Vývoz hutnických výrobků, které zabezpečovali 4,5 až 5 miliard dolarů ročně, se zredukoval na 1,3 miliardy. Ale ještě stále existuje i ten vývoz obilovin, i toho oleje, i těch hutnických výrobků. Ale přece ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že všechny lodě jsou potopeny a že rejdaři se bojí poslat lodě do Oděsy. A kromě jiného tvrdí se, že přece přístavní mola, jeřáby, vykládací zařízení v Oděse jsou zničeny po tolika úderech raket. No a když jsou zničeny, tak proč objem exportu z oděských přístavů klesl na 50%, ale pořád existuje? A to jsou takzvané fenomény, které někteří blogeři nazývají mlhaválky. A teď máte ty spory, protože jedna skupina blogerů prohlásí, tahle ta oblast je ruská, ne, další prohlásí, to je šedivá zóna, další prohlásí, ne, to ještě drží Ukrajinci a podobně. Čili musíme si uvědomit jednu zásadní věc. Kromě střel, dronů, raket a všeho ostatního, je minimálně rovno

0: cení informační válka. Ta hybridní válka o tom, že například mainstream neustále tvrdí, že Ukrajina vítězí. Dokonce prezident Zelenský prezentoval prezidentu Trumpovi, že Ukrajina vítězí a dostal povolení pro další věci. A na druhé straně v mnoha případech masky jdou dolů. Nyní oficiálně americká strana přiznává, že satelitní informace a válečné informace, které dodávají ukrajinské straně, umožňují útoky do hlouby ruského území, protože bez těchto informací by žádné útoky nebyly možné. No a jak je to potom? Jsou Spojené státy účastníkem tohoto válečného konfliktu? O tom, že prezident Trump prohlásí, že úplně zničil, rozdrtil na prach, na padrč celý Irán, no tak ta padrť a ten prach se asi zdvíhá a proto Američané mají tak obrovské problémy, že vejde jim to do očí a pak nic nevidí, včetně prezidenta Trumpa. No a toto jsou takové zvláštnosti. A faktem je, že někdy ten rozpor mezi oficiálními prohlášeními ruského ministerstva obrany a skutečným stavem, který popisují vojáci a blogeři přímo z frontové linie, je hodně odlišný. Ovšem nepopiratelným faktem je, že Rusové mohutně postupují a zabírají stále větší a větší část nejenom Donbasu, ale dalších území směrem na Charkov, Konstantinovku a podobně. Dole južné části, například Oděsa, Mykolajev, až k rumunským hranicím, jsou nyní soustavně napadány, včetně poškození posledního mostu, který propojoval ukrajinské území s rumunskými přístavy v deltě Dunaje. No a toto všechno vytváří takovou zvláštní, Rusové mají na to takový krásný výraz, metěž. To znamená takový chaos, ale to není jenom chaos. To je doslova zmatení zmyslu. A které informace pak platí? Ty, které šíří mainstream, u vás Česká televize a Český rozhlas, o tom, jak Ukrajina vítězí a jak postupuje divné ukrajinské tanky stojí před Rudým náměstím, anebo blogová scéna, která ukazuje úplně jiný obraz tohoto válečného konfliktu. No a teď si představte, že nejnověji se ukazuje, že ta umělá inteligence, která připravovala strategické manévry a útoky Spojených států a Izraele na Irán, se šeredně mýlila. A teď najednou se ukazuje, že i útoky do hlouby Ruské federace zabezpečované a plánované umělou inteligencí se šeredně mýlí. Ano, zasáhnout rafinerie, protože vemte si jenom průměrnou plochu rafinerie. Ta plocha představuje stovky hektarů, no tak netrefit se do stovky hektarů, to tedy skutečně by bylo umění. Na druhé straně málo se píše o tom, že Rusové začali používat na malé magnetické kompasy, které stojí $20 a kompletně eliminují schopnost ukrajinských dronů zasahovat přesně cíle. No a toto všechno vytváří to, čemu se říká hmla války. No a při té hmle války pak se do toho ještě přimíchají rozhodnutí prezidenta Trumpa o obrovských sankcích vůči zemím, které obchodují s Ruskem. A pak se do toho přimíchají ještě vyhrážky. My zatočíme s těmi zeměmi, které si nedají říct a stále obchodují s Ruskou federací. No a prosím vás, proč by si například indický zpracovatelé ropy odpustili tak obrovský biznis, kdy dostanou ropu z Ruska s výraznou slevou, vypracují ropní produkty a pak je s maximálním ziskem prodávají do Evropy a do celého světa. No byli by přímo šílení, kdyby se tohoto obrovského výhodného biznisu vzdali. A pan prezident Trump může zúžit, jak chce. Stačilo, aby Čína zareagovala s tím, že zastaví vývoz vzácných surovin a magnetů. A druhá věc, některé klíčové výrobky vyvážené do Spojených států budou podléhat dvojí certifikaci. Nejenom americké, ale i čínské. No a možná opět se dostaneme k fenoménu náhody, že mnoho z těch výrobků bude chápáno jako nehodné exportu dvojího určení a jejich vývoz bude zakázán. Takže je to takový zvláštní svět, ve kterém množství informací neznamená, že jste informován a že chápete, co se vlastně děje. Takhle bych to mohl shrnout.
1: Děkuju. Tady my už jsme to nakousli, ale Terezie se ptá, jaký je předpokládaný záměr právě toho seskupení Turecka, Pákistánu a SAE? Co od toho můžeme čekat?
0: To poprvé, je to sunnické seskupení. Irán a takzvaná fronta odporu jsou šíité. Šíitů je ve světě kolem 250 milionů. Sunitů je kolem 700 milionů. Druhá věc. Ukazuje se, že velká část pozornosti, především Velké Británie, zčásti ale i Američané, se stále více soustředňuje na střední Asii. Neopomeňte, Erdogan se nevzdal představy o turkickém sultanátu. A další věc. Saudská Arábie pochopila, že Američané ji nebudou chránit. Nemají na to ani síly, ani chuť. No a jelikož ochranný deštník nad saudsko-arabským vedením zmizel, no tak samozřejmě Saudové, kteří vlastní množství ropy a plynu, a Pakistan a Turecko, které mají obrovské armády, se celkem logicky dohodnou na válečné spolupráci s prohlášením, že jestliže bude napadena jedna země tohoto triumvirátu, tak všechny ostatní země přijdou vojensky na pomoc. V tohoto hlediska je to především zájem Saudské Arábie, která potřebuje vojenské krytí vůči Izraeli, ale dokonce i vůči Iránu. A v tomto ohledu, jelikož Američané selhali, zůstává jedině Turecko a Pakistan. Nezapomeňte, Turecko má po Američanech největší armádu v NATO. Další zvláštnost. Turecká armáda má obrovské bojové zkušenosti, protože za desítky let válek s Kurdy si vypracovali mnohá válečná opatření a scénáře. Pakistan má díky Spojeným státům taky obrovskou armádu, ale má jeden obrovský plus. Má jadernou pumu. No a kromě jiného, tahle ta triáda může velice zajímavě působit i v případě konfliktních situací mezi Pakistanem a Indií nebo konfliktních situací, které se týkají vztahu Turecka a Cypru a podobně. Protože jistě si pamatujete, že Izrael rozmístil na Cypru protivzdušné rakety, ovšem tedy pokrývají třetinu tureckého území, což Turecko výslovně považovalo za válečný akt a proto prohlásilo, že Izrael je nebezpečím a nepřítelem pro Turecko a jeho jednotu. No a tohleto všechno ještě při obojetnosti pana prezidenta Erdogana, který chce spolupracovat i s prezidentem Putinem, i s prezidentem Trumpem, tak je celkem logické, že tohleto všechno vzniká jako množství společných zájmů. Saudové dodají ropu a peníze, Pakistan dodá jaderné pumy a Turecko dodá velikou v bojích odzkoušenou armádu. No a máte přesně důvody, proč vznikl tenhle ten triumvirát. Další, takový menší, ale triumvirát.
1: Může to nějakým zásadním způsobem právě ohrozit třeba Izrael?
0: No, politika Izraele, ta ohrožuje nejlépe samotný Izrael, protože viděli jste možná modelové scénáře. Izrael má dvě rafinérie. Všechny jsou v dosahu iránských raket středního doletu. A kdyby Izrael zautočil na Irán, což je též jedna z možných scénářových podob, tak v tom případě prvé, co udělá Irán, zničí tyhle ty dvě rafinérie a tím vyřadí jakoukoliv potenciální možnost získat naftu a benzín v celém Izraeli. Důsledky si asi umíte představit. No a samozřejmě další věc, která tady je, jestliže Erdogan oficiálně prohlásil, že největším nepřítelem Turecka je Izrael, a jestliže izraelští představitelé prohlásili, že po skončení s Iránem přijde na radu Turecko, nemůžete se divit, že Turecko hledalo partnery, našlo je v Saudské Arábii a našlo je v Pakistánu. No a tohleto partnerství pak je doslova namířeným prstem nebo přímo rukou vůči Izraeli. A jelikož Izrael sám má obrovské problémy, všimnite si, co se děje ve Spojených státech, aj pak to židovské združení lobbystů investovalo do mnoha volebných scénářů ve Spojených státech a nevyšlo to. Volí se kandidáti jiného ražení. Kromě jiného, mladá generace se odklání od podpory Izraele a dochází k výraznému pnutí v rámci samotného MAGA, včetně vytvoření nového MAGA, které je tvrdě proti izraelskému zasahování do americké politiky. Tak tohleto všechno vytváří velice nepříjemný rámec pro Netanyahua i izraelské vedení. Ale všimněte si, i když se tohleto radikálním způsobem mění, ty výroky izraelského vedení jsou stále zuřivější a zuřivější. Nejenom ministra financí, ministra obrany, ale Netanyahua samotného. No a toto všechno může velice rychle vyústit do vnitřních změn v rámci Izraele, ale i do radikálních změn celkové architektury na Blízkém východě, kdy výsledným vítězem války Spojených států a Izraela proti Iránu je Irán, který ukázal schopnost vzdorovat největšímu hegemonovi na planetě a vzdorovat úspěšně. No a prezident Trump už nemá moc možností na výběr, má jenom zlé a ještě horší možnosti. No a jelikož se blíží volby ve Spojených státech, v té půlce prezidentského období, tak se může semlít velice mnoho věcí i v samotných Spojených státech.
1: Děkuju, opravdu je fakt, že vůbec hnutí MAGA, že a tak dále, zklamaný z Trumpa jako fest, zradil, co mohl. A říká se, že kvůli teda lobbingu z Izraele, nebo respektive i vydírání. Nicméně, tady Eva si posteskla, no nic jiného neslyšíme, než že jsme na prahu třetí světové války. Tak jak jsme na tom, pane profesore?
0: No, teď promiňte za výraz, ale ta válka bude nevyhnutelná. Nevyhnutelná z několika důvodů. Poprvé, současné elity se dobrovolně nevzdají moci. Jediný způsob, jak zůstanou u moci, je válka. Válečný stav, zrušení voleb, podřízení všech národních států bruselské centrále a v tom případě mají legitimní možnost vést Evropu a NATO do války s Ruskou federací. Druhá skutečnost. Stále výrazněji se ukazuje, že snaha podřídit si Rusko nebo Čínu v plném rozsahu selhala. Čína v plném rozsahu využívá nejenom svou ekonomickou moc, ale především svou pozici v oblasti dodavatele klíčových materiálů na planetě. Nejsou to jenom vzácné zeminy a speciální magnety, ale taky hliník a další výrobky, které jsou klíčové v rukách, včetně té střelní bavlny. Třetí věc. Myslím si, že i prezident Putin postupně přichází k poznání, i když se pokoušel o zachování ducha Anchorage, pochopil, že s Američany se dohodnout nelze. Za současné administrativy to není možné. Kdyby tam byla administrativa prezidenta Kennedyho, je velmi reálné, že by to skončilo podobně jako kubánskou krizi a jejím vyřešením. Ale protože teď rusofobní kruhy ve Spojených státech, ale především totálně šílené rusofobní kruhy v Evropě, v Evropské unii, nevidí jinou možnost vlastního přežití, jenom v zahájení válečného konfliktu. Jejich strach však vyplývá z jiné skutečnosti. I korektní vojenští odborníci varují, protože skutečně platí, že to NATO má střelivo na týden, maximálně na 10 dní. Vojensko-průmyslový komplex nese zmátoří v Evropě, tak to potrvá 5 až 7 let. Co myslíte, proč všechny zbraňové systémy Evropské země nakupují ve Spojených státech, když mají plná ústa obnovy vojensko-průmyslového komplexu a Rheinmetall tvrdil, jak přemění podniky Volkswagenu na výrobu tanků obrněných vozidel. No velké kulové. Hlavní problém je v tom, že nemají kvalifikované dělníky, specialisty a odborníky. No a samozřejmě klíčové materiály, například chrom, je taký hodne ovplyvňován Čínou. No a to, že napríklad museli zastaviť výrobu F-35 ve Spojených státech, pretože chybí kľúčové komponenty, ktoré dodávala Čína, to je jenom taková poleva, taková třešnička na dortu. No a samozrejme, spíše, než k tomu globálnemu konfliktu dojde, tak bude probíhať resocializace nových seskupení. Tá triáda, Turecko, Saudská Arábie a Pakistan je jednom první. Budou vznikat další. A co myslíte, jak se bude měnit Šangajská skupina pro obnovu a rozvoj? Nebo další skupiny, které se vytvářejí v Ázii? No a na druhé straně některé země, jako například Japonsko, nebo Filipíny, nebo Austrálie, stále více si uvědomují, že Američané neochrání. Tak se pokoušejí znova budovat vlastní ozbrojené síly. Vemte jenom skutečnost, že japonská ústava se změnila a už má právo vytvářet ozbrojené síly. Už to nebudou síly národní sebaobrany, jako byly titulovány doteď, ale může to být i japonská armáda. Dokonce, jelikož máte zachováno císařství, tak to může být japonská císařská armáda. No a paměti si vzpomenou na veliké japonskou expanzi za druhé světové války pod heslem Světla nad Asií. A slibovaná prosperita pro celou východní Asii pod vedením Japonska. No, samozřejmě Japonci taky by chtěli všelico si ukousnout. No a teď vemte jenom tu přednášku prezidenta Putina, který říká, co se stane s Ukrajinou. Když Ukrajina ztratí přístup k moři, tak pro Velkou Británii je nezajímavá. Naopak, západní části, jako například Ivano-Frankovská oblast nebo Lvovská oblast, o nich tvrdí Polsko dávno, že jsou polské. Je tady taky Maďarsko a Rumunsko, které si taky ukousnou něco z té Ukrajiny. No a samozřejmě, jestliže se spustí toto, tak se spustí Pandořina skřínka, otevřená na revizionistické nároky jednotlivých zemí a změní se uspořádání Jalské konference po druhé světové válce. A tohleto všechno může probíhat nesmírně rychle a řeknete si, jo, tyhle ty procesy můžou probíhat, řekněme, za 3 nebo za 5 let, tak jak velení NATO prohlásilo, že v každém případě nejpozději do roku 2030 bude NATO ve velké vojenské konfrontaci s Ruskou federací. Pak to změnili na 2029, a pak to změnili na 2028. Teď mluví o tom, že může k tomuto konfliktu dojít buď na podzim 26, nebo na jaře 27. No a já mám zatím ještě slušnou paměť, takže si vzpomenu na vyjadření prezidenta Macrona z podzimu minulého roku. Jestliže se ukrajinská fronta zhroutí, musí Evropa a NATO nasadit bezpečnostní síly, své síly na ukrajinském území. No a když čtete v současnosti zprávy o situaci na linii kontaktu, jak se tomu říká, tak není daleko situace, ve které pravděpodobně toto, co myslel prezident Macron, se pokusí uskutečnit. No a prezident Merz má obrovský problém, ne s tou poklesem popularity, ale je tam obrovský tlak průmyslových svazů, aby něco udělal s cenami energií, protože když se neudělá něco s cenami energií, Německo jako deindustrializovaný stát zmizí. Ano, vemte si jenom obrovský rozsah nárůstu bankrotu malých a středních firem a odchody velkých průmyslových gigantů z Německa do Spojených států a jinde. No a samozřejmě, jestliže padne průmyslová sféra v Německu, tak nastane obrovské vyhrocení sociální bouří a skutečnosti, že na migranty peníze jsou a na vlastní obyvatele nejsou. Tohleto se stane startovacím faktorem pro obrovskou vlnu sociální bouří v celých evropských zemích. A vy si nepředstavujte ten konflikt, že teraz NATO zautočí na Kaliningrad a zautočí na Petrohrad a vypukne válka. Ono to může vypuknout úplně jednoduše tím, že selhala stát ve Francii, v Německu, v Holandsku, v Dánsku. Při selhání státu se otevřou stavidla organizovaného zločinu ale i nespokojených banderovců, kteří budou utíkat z Ukrajiny, vyzbrojení, mající bojové zkušenosti a nemající žádné slitování. A tohle to může přerůst velice rychle k selhání jednotlivých států. A ta válka nemusí mít válku výměny jaderných úderů. Chtěl bych ještě upozornit na jednu základní skutečnost. Nyní Spojené státy připravují novou jadernou strategii. Už to není strategie preventivního úderu velkými rážemi nukleárních hlavic, ale je to strategie takzvaného použití taktických zbraní v rozsahu do 50 kiloton, které by měly zničit velitelská stanoviště, komunikační centra, sklady a útočící jednotky. Čili přibližujeme se výrazně nízké hladině odporu voči použití jaderných zbraní, protože to budou přece jenom taktické jadrové zbraně a podle expertů to povede ke zničení území 5x5 nebo 10x10 kilometrů, ne v celoplanetární katastrofě, nukleární zimě a podobným věcem. A jelikož těch raket Tomahawků a takám Storm Shadow a podobně, jim zůstávají relativně omezené počty a výroba nových potrvá 3 až 5 let, tak zůstává jediná možnost pokusit se o vojenské řešení nyní, když ještě máte nějaké zásoby. A právě tohleto pokušení spolu se šíleností totální rusofobie a provokování Ruska, Číny a Severní Koreje může velice rychle přerůst v globální konflikt. Ale opět, nepředstavujte si globální konflikt jako konflikt, při kterém budou pokryty jednotlivé kontinenty desítkami nukleárních hlavic. Ostatně jediná brzda, která se zatím ukazuje, a ta varuje Spojené státy, bohužel debilný Brusel na to nehledí, je vyjádření prezidenta Putina, který oznámil, že v případě velkého konfliktu Spojené státy nebudou mimo, ale první, kam poletí ruské mezikontinentální balistické rakety, budou Spojené státy. Až pak přijde zničující salva na celou Evropu. A to hodně zarezonovalo v americké administrativě. Protože ta představa o tom, že proběhne velký konflikt mezi Evropou a Ruskem a Čínou, ale Američané budou mimo a pak přijdou jako záchranci, tímhletím pádem je vymazán a naopak ukazuje se velmi jednoznačně, že Spojené státy budou vtaženy do konfliktu od prvního okamihu. A vzhledem na neschopnost jejich vojensko-průmyslového komplexu by to mohlo znamenat katastrofální důsledky. Bohužel, velká část evropských elit jsou šílenci bez jakéhokoliv sebezáchovy a jsou ochotní tuhletu válku zahájit.
1: Já jsem moc rád, pane profesore, že jste tohleto zmínil, protože jediný, kdo může zastavit naše evropské elity v uvozovkách, jsou právě Spojené státy, které mimochodem, co si budem, nás do té války s Ukrajinou vehnali a vnutili nám to jako téma a všichni poslušně, že jo, Bukurešťská revítka a tak dál, prostě tlačili jsme se tam pěkně a vyzbrojovali jsme, cvičili jsme různé ty sbory, že jo, financovali kde co a takže máme toho másla na hlavě až, jako nejenom Česká republika, nejenom Slovensko, třeba Polsko a další země. A to se všechno ví, to jsou oficiální informace. Ale právě Američani, kteří si mysleli, že to je úplně úžasný, oni vydělávají prachy, ale američtí vojáci neumírají na frontě, že jo, umírají tam cizí a melou se mezi sebou, tak teďka vlastně jim trošičku jako tady do toho hodil vidle právě Vladimír Putin tím svým vyjádřením, že teda už nebudou ušetřeni a že tenhle plán teda nevyjde. A Američani jsou vlastně jediný, který mají ty takzvaný kill switche a podobně, že jo, ty zbraně mnohé je třeba nejenom F-35, že jo, bez jejich svolení prostě ani nenastartujou. Takže myslím si, že Američani jsou jediní, kteří můžou přivést Evropu k rozumu.
0: No, vtip je v tom, že ten vývoj je paradoxní. Na jedné straně jsou teď schvalovány například ve Finsku ústavní předpisy k tomu, aby bylo možné na jejich území umístit novou generaci amerických jadrových zbraní. Jsou to bomby, gravitační bomby nukleárního typu B-61-12, B-61-13. Jako kdyby docházelo k rozšířování jaderných arzenálů umístěných už nejenom v těch 6 zemích, jako doteď, ale zhruba v dalších 4 až 5 zemích v rámci Evropy. Na druhé straně ale všichni jako kdyby zapomínali na jednu zvláštní věc. Víte, kde je největší cvičiště budoucích vojáků drogových kartelů z celého světa? Na Ukrajině. To nejsou jenom členové kartelu z Bogoty, z Kolumbie a podobně. Tam se cvičí množství bojovníků jednotlivých forem organizovaného zločinu. A jako kdyby si nikdo neuvědomoval, že tyto odborníci vycvičení v reálných bojových podmínkách se vrátí do svých mateřských zemí, pokud se nevrátí v zinkové trůle, ale tam budou za velice vážené specialisty, vojnové specialisty. A toto všechno může vytvářet úplně novou architekturu světa. Já bych připomněl dvě věci. První, před 3 lety publikoval Mezinárodní měnový fond zásadní studii o úloze světového organizovaného zločinu, ve které mi vyšlo, že když do průběhu příštích 20 let se neudělá pořádek so světovým organizovaným zločinem, tak organizovaný zločin bude vládnout planetě. Výrobní sféra, politická sféra, politici, policajti, všechno ostatní. Druhá věc, alebo druhý závažný moment. Organizovaný zločin nikdy nezmizel. První se globalizoval. Udělal si sféry vplyvu, udělal si specialisty na jednotlivé druhy činností, od vražd na objednávku až po pašování drog a podobně. A musíme si uvědomit jednu věc, že organizovaný zločin v mnoha případech přímo spolupracoval s policejními armádními složkami. Vzpomeňte si na případ plukovníka Nortona a nyní znova například, kdy významný americké vojenské představitel sám přiznal, že vlastně za války z Afganistánu se vyvážel heroin a další drogy z Asie do Kosova, tam se distribuovali a pod dohledem policie se prodávali ve Spojených státech a vydělané prostředky se používali na financování operací, na které nedal souhlas a finance kongres ani senát Spojených států. Opakuje se přesně to, co bylo za prezidenta Reagana a vedl to plukovník Norton, kdy tehdy z tohoto výnosu financovali nikaragujské kontras. A uvědomte si jednu věc, podle odhadu Europolu, ale i dalších, FBI a podobně, tak roční objem zisku organizovaného zločinu se nyní pohybuje na úrovni kolem 20 bilionů dolarů. Nezdaněných, nezatížených sociálními odvody, nic. Umíte si představit finanční sílu této skupiny? No, samozřejmě, dnes je velice atraktivní vykládat o tom, kolik vesnic obsadili Rusové, nebo kde ponikli Ukrajinci protiútok a kolik ztratili obrněných transportérů a tanků a podobně. Ale ve skutečnosti v pozadí máte jiný obrovský biznis. A ten organizovaný zločin je skutečně gigantický, propojený, spolupracující tvrdě. Například Drangheta, která se stala předmětem velkých diskuzí, ta se zaměřuje na budování nemocnic a přístavů a veřejných objektů a podobně. Drangheta, organizovaný zločin. A tohleto všechno zůstává skryto, nevěnuje si tomu ani pozornost, ani sleduje nic, protože i ti žoldneři z Bogoty a z Kolumbie přece poškodí Rusko a zabijí pár Rusů. A tohleto šílené zobrazení světa nám může ještě šíleným způsobem zamíchat hlavu. Vemte jenom skutečnost, že skutečně se dokončí speciální vojenská operace na Ukrajině a 10 000 banderovců budou utíkat na západ. Jenomže Francie a Německo ji nebudou chtít pustit, tak zůstanou ve střední Evropě. A to je přesně to, na co upozornil český ministr vnitra, slovenský ministr vnitra, rakouský ministr vnitra, ale všichni se tváří, že to je více, to je taková chimerická hrozba a pokud nastane, tak možná někdy ve vzdálené budoucnosti. Vy jste se ptal, proč ta válka? Protože dochází k extrémní časové komprimaci všech faktorů, kterých jediným řešením bude velký globální konflikt. A ta komprimace, působení jednotlivých faktorů, když trošičku sledujete a umíte se orientovat v informacích, tak vidíte, jak se zostřuje právě v průběhu roku 26.
1: No, já jenom připomenu, že vlastně hned na začátku SVO, že jo, Zelenský otevřel sklady zbraní, že jo, a otevřel věznice. A ty nejhorší zločinci si mohli takhle přímo na ulici z kamionů a z aut prostě vzít zbraně, které chtěli, potřebovali a tak dál, takže pustil všechny vrahy a tak. No a to je jenom to, co se vlastně oficiálně v mainstreamu objevilo. Jo? A je to jenom jakýsi zlomek tohohle toho.
0: A ještě to musíte doplnit, protože teď bylo vyjádření marockých představitelů, že ti imigranti, kteří zautočili na Ceutu a tak dále, tak z drvivé většiny jsou to zločinci. A kdyby zůstali v Maroku, tak by je museli zavřít. Jenomže vzpomněte si na vyjádření saudsko-arabských představitelů, kteří konstatovali, že pán Bůh zaplať za to, že Evropa přijímá, protože kdyby zůstali tyhleti imigranti v Saudské Arábii nebo dalších arabských zemích, museli by je zatknout a mít ve vězení. A to je druhý bezpečnostní problém, které se potichu v Evropě hromadí. Viděli jste, co zvali ti imigranti v Ceutě, co natočili ti nezávislí novináři. A tohleto je všechno kumulativní. Čili skutečně někdo si představí, no víte, ta válka mezi NATO a Ruskem, to budou takové ty pohyby obrovských frontů a bude to jako za druhé světové války a budou tam tankové divize a bude tam druhý Kursk a podobně. No vůbec ne. To může být souboj malých vojnových skupin speciálně vycvičených a ještě popři tom může probíhat infiltrace organizovaným zločinem, které nikdo nebude kontrolovat. A někdo řekne, jo, to je poplašná zpráva, to je děsivá vize. Vážení, zkuste se nad tím zamyslet, pokud máte možnost něčím myslet. Ten organizovaný zločin nikde nezmizel, ten je pořád tady. Je obrovský. Vemte jenom skutečnost, že samotný Eurostat konstatuje, že v důsledku organizovaného zločinu v Evropě dochází k obrovskému kumulovanému produktu v rozsahu kolem 8 až 12 bilionů euro ročně. No a samozřejmě s těmito penězi nebudete je mít načkané do strožoku a nebudete na nich spát. Investujete je. Ale to by byla samostatná přednáška na téma struktura organizovaného zločinu v Evropě a ve světě, kdybyste se mohli přecházet od jakuzi v Japonsku, triád v Číně, bombajské mafie v Indii, přecházet přes mafie na Blízkém a Středním východě, přejít do Cosa Nostri a Drangety v Evropě, ale včetně dalších mafie, jako je kosovská mafie a podobně. V tohoto hlediska neapolská kamora je relativně omezená oblast. No a samozřejmě nesmíte zapomínat taky na ruské organizované zločiny. Jistě víte, že specialita ruského organizovaného zločinu jsou vraždy na objednávku v rámci dělby sfér činností jednotlivých struktur organizovaného zločinu.
1: Tak zase na druhou stranu je vidět, že pochopili tu tézi o té vzájemné pomoci a spolupráci a empatii vůči sobě navzájem, ale zase asi nebude tak zlé, když Evropská unie, že jo, vlastně výnosy z organizovaného zločinu započítává právě do HDP, že jo?
0: No, tak z tohoto hlediska ekonomické analýzy máte úplně pravdu, pane Bureš. No, sice existují například v samotném Bruselu oblasti, kde se neodváží ani belgická policie, ani belgická armáda, ty známe no-go zóny. No, ale skutečně dokonce pamatují na krásnou studii, kdy se konstatovalo, že například, když prostitutka obslouží Čecha, tak v tomhletom případě je to vnitřní obchod. Když ovšem obslouží cizince, tak je to zahraniční obchod. Ale obidva obchody se započítávají do HDP České republiky a dokonce pamatují si bláhé paměti veliký výzkum staťáku, který dospěl, že prostituce přispívá k HDP České republiky objemem kolem 5,5 až 6 miliard korun ročně. Takže máte pravdu.
1: Inu, pokud si dobře vzpomínám, tak tenkrát to bylo nějakých 2,5%, že se připočítávalo že operacím na hraně zákona a teda organizovanému zločinu, tudíž byla zajištěna ta prosperita, jinak už jsme dávno byli v recesi. No, prostě, když se to hodí, ale tady mám další věc, tentokrát zpátky ke klimatu, protože Monika tady píše, slyšela jsem, že v některých letech ve středověku třeba například bylo v našich zemích snad ještě větší teplo než nyní, prostě výkyv počasí. Je to pravda? No a taky tady byly dlouhý zimy, že jo? Bylo tady období docela chladu tenkrát, to, a tak byl taky hladomor a tohle. No, když si vezmeme, že teda v minulosti prostě ty výkyvy byly, jaký to pak taky
0: bylo? Vemte malá doba ledová, uh-huh, od 30 leté války, zhruba po rok 1760, a dokonce tvrdí se, že právě chladná období se zhnitou úrodou a mohutnými zimami a dešti vedly k francouzské revoluci, protože výsledkem těchto klimatických změn byly hladomory, nedostatek potravin a podobně. No, asi si pamatujete na ty krásné obrázky Bruegela, kdy vidíte Holandsko se zamrzlými řekami, vidíte dokonce zamrzlou Temži v Anglii, kde lidé se korčulují na této zamrzlé Temži. No a skutečně byla období, kdy byly extrémní teploty, například již za posledních 1000 let, a byla období, kdy byla malá doba ledová a velká část Evropy byla sužována zimou, chladem, deští, neúrodou a podobně. To je skutečně pravda, musíte si uvědomit posledních 18 milionů let planety Země, 4 doby ledové, 4 doby meziledové, interglaciály, 61 meziobdobí různého typu směrem k teplotě nebo k zimě. A ještě je klíčový další parametr. V mnoha obdobích, kdy například docházelo k nárůstu teploty, zároveň docházelo k lokálním radikálním změnám klimatu, například suchem nebo povodněmi a nebo jinými atmosférickými procesy. No a toto všechno se děje, lidově řečeno, již za posledních 2000 let. Vemte jenom poslední období, zhruba 800 našeho letopočtu až po 1100, kdy jste měli v Anglii vinnou révu, v Grónsku jste měli pole ječmene, chovali jste tam dobytek, byly tam vikingské osady, prosperovali a podobně. A samozřejmě musíte počítat taky s tím, že například mnohé oblasti vikingů, například obrovský chlad v období 650-750 našeho letopočtu způsobil totální nejenom prořídnutí vikingského obyvatelstva, ale způsobil nutnost hledat jiné zdroje obživy mimo a začalo období vikingských výprav a útoků po celé Evropě a podobně. Čili ano, tyhle ty klimatické změny probíhají neustále. Jedna z největších zajímavých věcí, o které se teď nemluví, Československý archeologický ústav dělal obrovské výzkumy ještě v koncu 80. let, ale i v 90. letech pak česká archeologie, která zkoumala příčiny zániku Velké Moravy, Mikulčice, Velehrad a podobně. A zjistili jednu zvláštnost. Zjistili tam mohutné 7-10 metrové vrstvy písku, které vznikly pravděpodobně obrovskými záplavami, které z úrody udělala Morava a které zásadním způsobem zasáhly centrum Velkomoravské říše. Pak přišel ten úder Maďarů a už to šlo všechno k čertu. Ale ty obrovské přírodní změny skutečně formovaly všechny tyhle ty věci. No a jeden z krásných ukázek vplyvu přírodních změn, výbuch Tambory na ostrově Sumbava v roce 1814 způsobil chladné léto, obrovské deště v Evropě a deště a chlad způsobili, že kromě jiného Napoleon prohrál u Waterloo. Takže dokonce jsou ekonomové, ale hlavně historici, kteří zkoumají, že kdyby některé přírodní události se neudály, jak by se vyvíjela situace mnoha států a civilizací, které byly zničeny formálně něčím jiným, ale ve skutečnosti tomu přispěly přírodní změny. No a tohle to musíte brát do úvahy taky jako pravidelné, cyklicky se opakující procesy. Není jsou to žádné jednorázovky a když vezmete malou dobu ledovou, tak rozhodně asi nebyla způsobená různými lidskými činnostmi. No a zajímavé na tom je to, že všimněte si u té klimatické krize. 30 tisíc měřících stanic. Pak se potichu se skřípajícími zuby přiznalo, že zhruba 17 tisíc bylo umístěno špatně. Pak se přiznalo 21 tisíc stanic umístěných špatně. Pak se přiznalo 27 tisíc stanic umístěných špatně. A celý hokejový graf zdůvodňující globální oteplování a CO2 šel k čertu. No a já se ptám, v Bruselu jsou analfabeti a že neumí číst z práce, které popírají tyhle ty věci. A teď máte poslední zprávu z tohoto týdne. Velká analýza přibývání ledu v Arktickém moři, zhoršování ledových podmínek a podobně, která přímo popírá všechny ty známé scény, které Al Gore použil při prezidentských volbách, jak nám mizí lední medvědi, protože se nám topí v Arktidě sníh a lední medvědi zemřou hlady. No a já se pak zeptám, nejenom, že se ten arktický led zvětšuje, ale ty lední medvědi se kombinovali s medvědy grizzly a vznikla nový druh medvědů, pizdy, který se dokonce živí rostlinnou potravou, nejenom masem. Takže nepodceňujme obrovskou sílu přírody, kterou demonstrovaly mangrové pralesy, které se kompletně obnovily.
1: Děkuju, pane profesore. Já teď vtrhnu, udělám tady jako malinký okýnko, než se vrhneme na poslední otázku dnešního večera. Kdyby se mi to tady spustilo, byl bych nadšený. Jestli zatím napíte.
0: Ano.
1: A já tady ukážu web. PetrBureš.cz je webová stránka, kde mimo jiné tady v e-shopu, tady kliknete na e-shop, najdete hromadu knížek a hromadu literatury. Tady první nejvíc, teď momentálně nejnovější Lupo Aneta a jeho trilogie Hospody v Saku, což je dost satirická literatura. Doporučuji všem, kteří se chtějí zasmát a kteří se chtějí užít konečně nějakou takovou satiru. Tvrdá knížka Sebrenica nebo Skutečný Anthony Fauci, Západní civilizace před kolapsem, to jsou další tři věci pro případné vaše spálení nebo čehokoliv. Tady máte i Rix, který znáte z Maďarska určitě, ale my ho teďka tady máme jako jediný v České republice. V nabídce Zámky plné nacistů, Jiří Jaroš Nikely, Má cesta osvobozením Donbasem, Jaroslav Doubrava, cestopis právě z těch míst, o kterých se teďka bavíme. Digitální svět a lidské tělo, pan profesor Staněk a Jan Můdrý. To je spousta informací a studnice pro vás a vaše zdraví a tak dál. Pak tady máme ekonomickou inventuru Schulz, Švihlíková, Ungerman a Fassmann. 40 ekonomů udělali inventuru, kam jsme vlastně došli od roku 89 po současnost. Dvě sonka, pan profesor Staněk a Tibor Eliot Rostas. Pak tady máme pod poruchem stavu manželé Kočičkovi o vztazích a tak dál. Kancler tří prezidentů o Ladislavu Novákovi. Válka civilizací, kterou napsal Jarda Doubrava. Pak vás upozorním na další knížku, která tady ještě pořád je. Dilema civilizací, kde právě pan profesor Staněk s paní Ivetou Pahoufovou a Michalem Velčíkem vlastně ukázali ty rozpory jednotlivých civilizačních modelů a taky co dál a co s tím. O skřítku dobře, to jsou pohádky, tady dějiny píšou vítězové, tak to máme Schulz Ungermann. Dlouho jste se o ní psali, je dotisk konečně, takže došla. Máte ji tady k dispozici a je to od roku, od druhé světové války do roku 89, celý ekonomický vývoj na základě čísel a dat. No a podivná Odysea života, pan profesor Staněk, další velice zajímavé dílo. A pro vás, který máte rádi něco k jídlu, nebo nevíte, takový dobrý dárek někomu, tak pořád ještě máme od Mirka Suchopára recepty z cest. Toť knižní okénko. A já se vrhnu teďka na jednu otázku, kterou nám tady poslal náš další přispěvatel a donátor, který se jmenuje Boss Dennis. A já doufám, že ho najdu už brzy. Než ho najdu, tak vám ji přečtu. Pozdravujem z Polska, Jelický, doufám, že to čtu správně, omlouvám se. Otázka z jiného soudku. Vzpomínali jste mnohokrát svoji zahradu. Jaká je její architektura? Kde se dá inspirovat? Jaký třeba například knihy, styl, filozofie a tak? Knížky jsme probrali, to se můžeš podívat rovnou právě tady. A jak je to, vlastně vy jste desítky let vlastně budoval to svoje hajství, tu zahradu, kde máte neuvěřitelné množství vzrostlých krásných stromů z celého světa. Můžete k tomu jenom tak nás trošičku nakousnout, jak na to, kdybychom chtěli něco takového si udělat?
0: První věc, musíte mít trpělivost. Ty stromy, než vyrastou a než vám předvedou plnou krásu, to trvá léta. To je první věc. Nemůžete to udělat rychle. I kdybyste nasadili větší stromy, 2-3 metrové, tak jednak je to finančně náročné a jednak stejně musíte mít tu trpělivost. Pak si musíte nastudovat zvláštnosti a charakter každého z těch stromů. Každý z těch stromů má jiný způsob zalévání, množství vody, způsob zalévání ke koruně, ke kmenu, ke kořeněvému balu, mnoho vody, málo vody a tak dále. Musíte si nastudovat charakteristiky, které ohrožují nebo podporují ty jednotlivé druhy stromů. V současnosti například je obrovským problémem to strašlivé sucho. My máme zákaz polévání už několik týdnů. Já sice trošku polévám ze studny, ale to nestačí, to byste musel valit desítky litrů vody ke každému stromu. A bohužel je to pro mě smutné, ale odešlo mi několik stromů, které dostali porážku, hlavně ty starší stromy, dostali porážku a bohužel nevydrželi ty extrémní teploty. Čili musíte si dívat na zahradu jako na tvořivý, neustále měnící se organismus. Některé druhy stromů, například sekoje, junipery, cedry a podobně, ty odolávají krásně i tomuto strašlivému počasí, i tomu suchu. Některé druhy stálozelených listnatých, například ilexisy, ty pančované ilexisy odcházejí, usychají. Ale ty tmavě zelené speciální ilexisy, tak ty krásně prosperují, ještě mají přírůstek a podobně. No a taky musíte vědět, když je to kombinujete například s levandulemi nebo růžemi, nebo dalšími káliemi indickými a podobně, jakým způsobem je zalévat a jakým způsobem se o ně starat i v těchto extrémních teplotách. Taktéž víte, že například oleandry, krásné středomořské stromy, ale taky mají svá specifika. Základem je ale poznat, co ten strom potřebuje, co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje. A druhá věc, které stromy můžete sadit blízko sebe. Já mám ihličnany, které jsou od sebe 50 cm a vůbec si vzájemně neubližují. Není jsou suché na místě dotyku, ale naopak jsou symbiotické a společně rostou. Čili důležité je znát charakter, zvyklosti, schopnosti, slabé, silné stránky jednotlivých druhů stromů. No a pak musíte ještě vědět jednu věc. Ono to vypadá krásně, když přijedete do prodejny okrasných dřevin a řeknou, víte, tak tohle to vám vyroste tak 3 metry, to nebude více. A vy pak za 15 let zjistíte, že je z toho 20-metrový strom. Čili velmi důležité je si uvědomit, jakou výšku ty stromy, ty jednotlivé rostliny budou mít v dospělosti. Samozřejmě dospělost sekvoje, to je něco jiného, protože sekvoje se dožívá v evropských podmínkách zhruba 1000-1500 let. A výšky kolem 80 metrů. Ale zase máte různé druhy sekvojí. máte sekoje závojnaté, sekoje tibetské, máte sekoje křičkové, máte sekoje klasické, ty giganty mamutovky obrovské, máte další a další druhý sekoji. Jsou to nádherné stromy, ale musíte vědět, že například trpasličí modrá sekoje i za 30 let má výšku kolem 6 metrů, ale máte normální sekoji, giganteju, no a ta už za 20 let bude mít výšku kolem 15-17 metrů, bude mít obrovskou korunu, kmen a podobně. Čili tohleto všechno vám musí vytvářet první linii. No a druhou linii musíte cítit, jak ty stromy rozmístit v prostředí zahrady. Jakým způsobem. A to vám musí říkat vnitřní hlas. Ten vnitřní hlas vám řekne tady tenhle ten strom, tam tenhle ten strom a podobně. No a já potom mám ještě jednu specialitu a stromy doplňují kamenné stély. No a ty stély posilňují energetický tok, ale to by bylo na další přednášku.
1: Pane profesore, ještě tu mám jednu další otázku, tentokrát na zdraví. Dobrý večer, píše Maťulík. Co doporučujete po operaci invazivního karcinogu prsu? Jakou rekonvalescenci a jak se dá-li se teda vyhnout ozařování a uzdravit se?
0: No, ozařování závisí na tom, jaký typ. Například jedna má známá, mala karcinom prsu, museli vyříznout nádor byl přesně ohraničený a pak podstoupila ozařování protonovém centru v Praze. To ozařování bylo prospěšné, zamezilo dalším remisím karcinomu a podobně. Na druhé straně můžete mít například ozařování kobaltovou bombou, které způsobuje značné problémy okolitého tkaniva, nebo máte ozařování pulzním ozařováním linak jednička, linak dvojka, můžete mít protonové ozařování a podobně. Čili zase to závisí na typu nádoru, na jeho umístění a podobně. Například nádor, pokud je umístěn na levé straně, v levém jadru, ozařování může ohrozit srdeční činnost, čili tam je další problém. Ale co se týká medikace, tak rozhodně bych doporučoval olej z černušky seté, doporučoval bych B17 a teď dostal jsem studie ze Spojených států, kde i u karcinomu prsníku velice úspěšně použili ivermektin, ovšem ve hodně vysokých dávkách. No a toto všechno je nesmírně důležité, ale co je dostupné, tak máte B17 ve větších dávkách a taktéž lipozomální C, tekuté lipozomální C, které má výslovně protikarcinogenní účinky. Ale ta B17 je skvělá. Uvědomte si, obsahuje amygdalin, který je jeden z nejsilnějších protionkologických prostředků, který přímo zamezuje onkologickému bujení. Takže minimálně tyto tři věci bych doporučoval u tohto karcinomu prsníku a u toho ozařování závisí na tom, jaký druh nádoru, na jakém umístění a osobně bych doporučoval to protonové centrum.
1: Děkuju. V Praze protonový centrum, tam máme Mirek Suchopar, má osobně zkušenost, který tam absolvoval léčbu a nemůže si to vynachválit opravdu. A další věc je to o tom, že to je opravdu jako citlivá metoda. Jo, že normálně člověk odejde po svých, není mu blbě, je prostě v pohodě, protože je to prostě zaměřený opravdu na milimetry přesně a ten paprsek.
0: Nejenom to, pane Bureš, ale vtip je v tom, že ty protony jsou urychlovaný energeticky tak, aby jenom přesně odpovídal energetický impact jenom těm malým buňkám. Ne tak, jako řekněme u kobaltu, který spálí všechny zdravé i nezdravé buňky a způsobuje spálení kolem. V tom je tento protonové centrum obrovským plusem.
1: Takže to je, a prostě je to daleko citlivější vlastně zákrok.
0: Ano. Tak. Jednoznačně.
1: Je možná škoda, že takovýhle centrum je tu jenom jedno, o kterém vím, nevím, že by tady bylo ještě krom té Prahy někde jinde.
0: Ale není žádné, to je jediné centrum. Svého času před 8 lety jsem se setkal s majiteli protonového centra, byl jsem v Praze v tom protonovém centru, dokonce existovala ponuka vytvořit takovéto protonové centrum v Bratislavě, včetně ponuky zdarma vyškolit lékaře pro to protonové centrum, včetně ošetření dětí ze Slovenska zdarma v tomto protonovém centru. Bohužel vzhledem na, nazvěme to, jisté politické struktury se tento projekt s bratry Laštovkom neuskutečnil. Bohužel.
1: No, tak přátelé, tak to bohužel.

0: všem, kteří nám pomáháte a kteří taky dáváte i ty lajky. Je tady 1480, máme 1500 lajků.
1: Pane profesore, ano, už jsme zase spojení.
0: Tak, já to dopovím. Takže jak je to, nebo co vím, jaký jsou teorie o tom posmrtném životě, jestli teda člověk tady zůstává, nebo prostě někam mizí ta duše, a jestli teda ty kontakty po smrti s světem živých máme brát vážně?
1: No, máte tam několik rovin problému. První rovina jsou takzvané ty zkušenosti s poltergeistem, kdy se říká, že to jsou lidé, kteří zemřeli, ale zůstali uvězněni mezi světem živých a světem mrtvých. Z různých důvodů se nedostali na ten druhý svět, na ten druhý břeh, a pak tu straší, dělají ty různé pohyby a otřesy a bouchání dveří a padání knih a podobně. Pak je tady americký výzkum, který dokonce odfotil ten jemný hmlovitý obláček, který se uvolnil z umírajícího, vznášel se a mizel někde. No, samozřejmě s tím souvisí teorie morfického pole, kdy každý z nás zanechává informační engram, ten se stává součástí morfického pole univerza a tam ty informace a všechno, co jsme prožili a zažili, zůstává uloženo. V některých případech je možné, aby to morfické pole uvolnilo tyhle ty informace, buď se vám dostanou, řekněme, přes tyhle technická zařízení. Sám jsem četl některé výzkumy, které říkali například záznamy v magnetofonu klasickém, kotoučovém, kdy se objevily hlasy mrtvých a podobně. Je skutečností, že ta teorie morfického pole se zdá být nejkomplexnější, protože hovoří o tom, že vlastně všechny předměty, subjekty ve vesmíru zanechávají informační engram, svůj informační emblém, který tam zůstává uložen. No a právě vtip v tom, že je možné, že za jistých vhodných podmínek a jisté konfigurace vaší neuronové sítě a vědomí se můžete napojit na tohleto morfické pole, čistý informace, to byly ty různí věžci, a nebo například, jako byl Casey, který se napojil na to morfické pole ve spánku, definoval diagnozu dotyčného nemocného a zároveň získal informace, jak tu diagnozu léčit. Což byli šokovaní lékaři, protože nechápali, jak může Casey, který nebyl lékař, mít tyhle ty poznatky a tyhle ty informace. No a samozřejmě, když přichází tyhle ty poznámky nebo ty doplňky, tak je možné, že skutečně se přenáší jisté informační soubory z toho jiného břehu k nám. Za normální okolnosti všichni ti, kteří byli zkoumáni doktorem Moodym a dalšími vědci, kteří se zabývali stavy na hranici smrti, zjistili jednu zajímavou skutečnost. Tvrzení, že všechny ty vize o tunelu a o setkání se zemřelými příbuznými a podobně jsou nesmysly, protože jsou produktem kyslíkového deficitu v mozgových nervových buňkách, se vyvrátili, opakují, vyvrátili, protože mozek přechází na kyslíko-hibernační režim, stahuje živiny a kyslík z celého těla a funguje dál. Nejnovější výzkumy na Stanfordu a na Harvardu ukázaly další skutečnost. Nejste mrtví ani po klinické smrti 1,5 minuty, biologické smrti 4,5 minuty, ale váš mozek zůstává v kyslíko-hibernačním režimu citlivý ještě hodiny po vaší smrti. Ví, co se s tím tělem děje a tak dále. Samozřejmě tohleto se musí tutlat, protože představte si, že by samozřejmě tím pádem bylo nutno zastavit obchod s orgány, které jsou odebírány zemřelým, které ročně představují stovky miliard dolarů biznisu, protože když ten mozek ví, co se děje s tím jeho tělem, tak samozřejmě musí být to šílený šok. No a co se týká výzkumu, tak možná si pamatujete, že v 18. století jeden francouzský vědec chtěl vědět, jestli po useknutí hlavy ještě mozek funguje a podobně, tak dělali pokusy právě s popravenými. No a zjistilo se, že skutečně některé aspekty ukazují, že jistou dobu, i když ta hlava byla odseknuta, tak ten mozek ještě reagoval na některé věci, hýbal očima a podobně. No, je to otevřená otázka, oficiální věda popírá jakékoliv tyhle ty možnosti. Nesmíte

0: zapomenúť, že oficiálna veda vychádza z Descartových predpisov a pravidel, ktoré říkajú, že existuje jenom to, čo je odváženo, hmotné a hotovo. Vědomí, ktoré je kvantové nehmotné, to sa proste neuznáva. To neexistuje. No ale tady je to obrovské pole výskumu, kdy skutečne do dnešní doby i o samotném vědomí jsou dvě zásadní teorie, které jedna říká, že no to je jenom pohyb elektronů ve vašich neurálních synapsích a můžeme to naskenovat. Ale pak je tady druhá teorie, která říká, je to kvantové nemateriální podobenství pohybu informací, architektury, práce s nimi a podobně a je přímo napojeno na morfické pole vesmíru. Ty teorie jsou souběžné, nedokázala se platnost ani jedné, ani druhé teorie, ale přímo souvisí s tím, co se stane s námi po smrti. No a skutečně jsou zaznamenány například případy, kdy dítě, například v Indii, se narodilo, najednou začalo tvrdit, že je to člověk ten a ten, který byl zavražděn tehdy, a který měl manželku a podobně. Rodiče s tím chlapcem šli na to místo, kde měl žít, a on přesně poznával svou manželku, své děti, všechny podmínky a tak dále. Jak to mohli vědět, když to mohl vědět jenom ten zemřelej, který zahynul při vraždě. Čili tohleto je obrovská oblast výzkumu. Já osobně souhlasím s tím, že existuje informační engram každého z nás, který se ukládá do morfického pole a za jisté okolnosti můžeme s tímto engramem komunikovat. Čili není to cesta do vašich minulých životů, ale je to cesta do životu lidí, kteří zemřeli, ale kterých informační engram je uložen v morfickém poli. A vy tehdy čtete životní příběh těchto těch lidí.
1: Pane profesore, moc děkuju. A bylo to vyčerpávající, byla to smršť, nádhera a tady těch otázek, no to bychom byli ještě do zítra. BRICS si dáme
0: příště.
1: Ano, BRICS si dáme příště a tak. Myslím, že když jsme skončili takhle krásně.
0: Že otázky si dáme příště a prosím vás, ať nemáte klíště.
1: Tak, přátelé drazí, děkujeme vám moc krát za dnešní sledování. Děkuju vám za všechny lajky. Díky Danieli i tobě za příspěvek. Ale no, o devalvaci dolaru a BRICSu, přátelé, opravdu příště, to bychom si dali potom v rámci nějakého ekonomického bloku.
0: Můžeme tu tému nazvat příště, co se děje s financemi ve světě. A to může být jako nosní téma.
1: Jo. Takže Danieli dal s nám vnuknutí na další téma. A přátelé drazí, děkujeme vám moc krát za vaši přízeň. Díky za to, kolik vás tady bylo, díky za těch více jak 1,5 tisíce lajků, který jste dali, 1571, opravuji, 75. A pane profesore, vám děkuju za krásný více jak 2 hodinky informací, který hutnou formou máme tady k dispozici od vás a kde bohužel jiná média, jako třeba mainstreamová, anebo ty, který máme, který jsou za to přímo i placený, jako veřejnoprávní, tak bohužel jako prostor tak nedávají. Nevím, kde se stala chyba, že tam se říká jenom ten správný názor. Ale a oni jsou ty, kteří vám budou určovat, který ten názor správný je a který ne. Tak děkuju, že jsme společně strávili tenhle čas a díky za vaši práci.
0: Děkuji velice pěkně, přeji hezkou dobrou noc všem lidem a pamatujte, držíme se za rytě s tvrdým i s měkkým. I ve vazbě na příkazy Bruselu.
1: Krásnou dobrou noc, přátelé, děkujeme moc. Dávejte odběr, dávejte si zvoneček, aby vás jste upozornili na další videa. Zítra tady máme 2 relace od 6 hodin, Vítě Pilmajer od 8 z Kaldoviny. Doufám, že všechno proběhne tak, jak má. Ve středu Skálová simultánka. Čekám na termín od Michala Svatoše. Máte tady, pak bychom se měli spojit s panem Pálešem ze Slovenska. a s dalšími zajímavými hosty, Láďa Štěpán a tak dál, energetika. Bude tady všechno možný, takže díky, že zůstanete s námi. Děkuji moc, krásnou dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Dobrou noc.

Já vás zdravím, vážení a milí přátelé, dobří lidé, vědomí lidé, i nevědomí, pokud si to poslechnou, ale já vím, že nevědomí mě odsoudí, jako vždycky nevědomí, takže spíše k těm dobrým a vědomým, a pokud se nevědomí chytne, tak budeme rádi, jo. O čem vlastně dneska bude řeč, já už jsem slíbil, že natočím video o zrcadlových světech a zrcadlového našeho světa a jak je to vlastně ty zrcadlové světy, nebo tento náš zrcadlový svět, jak je propojený do hloubky s astrálními zrcadlovými světy. A takže bude řeč o tom, jak jsou lidé polapení do zrcadlového světa, programu tohoto systému, celosvětového systému, a kdy je vlastně ukotvená jejich pětismyslová realita. Jo? A jak se z toho dostat? Ano, ještě koncem 19. století se v některých školách vyučovalo 30 různých smyslů. A my, ještě já si vzpomínám, jak nám říkali na základní škole soudružky, učitelky a učitele, jak vlastně fungují naše pěti, nebo jak funguje pět smyslů. Jo? A vlastně pořád se mluvilo jenom o pěti smyslech. Jo? A těch smyslů máme nekonečně k tomu, a to už nejsou smysly, to už je vlastně duch, který je nabitý bezprostředním věděním a vědomím. A než se vlastně pustíme do popisu zrcadlového našeho světa, tak musíme si uvědomit jednu důležitou věc, že jsou tady čtyři skupiny, já už jsem o tom říkal, čtyři skupiny lidí. Jsou tady klony, ano, pak jsou tady a to je z dob Tartárie a ještě před Tartárií, kteří vlastně nemají duši. Ano, jsou to nějaké biorobotické schránky, které tady fungují vlastně na určitých senzorech. Jo? Jejich vlastně mysl funguje na určitých senzorech s naprosto vykastrovaným svědomím, naprosto vykastrovaným nebo vykastrovanou morálkou, kde vlastně postrádají v plnosti kognitivní empatii, emoční empatii, soucitnou empatii, další cnosti vlastně, které jsou připoutané vlastně k člověku, který má esenci duše. Pak jsou tady lidé, kteří mají malou část, potlačenou část duše, hodně potlačenou část duše a s plazím genetickým kódem, který je buď převyšuje, anebo je to takový vnitřní, říká se tomu vnitřní zboj, nebo když bych použil šamanskou retoriku, nebo šamanské vědomí, tak je to vnitřní zboj mezi tady v tom lidském těle, mezi reptilním genem, což je vědecky dokázaný fakt, pod mikroskopem zvětšením v DNA lze vidět vlastně tento reptilní DNA. A taktéž, když je dítě embryo, tak se vlastně tak vypadá jako reptilního vzhledu a potom přechází do toho lidského. A pak jsou tady lidé, kteří nejsou ani v tom embryu podobní jako na ten reptilní gen a jsou více podobní už jako embryo do té lidské formy nebo lidského vzhledu, ale to je velmi malá skupina na této zemi s tou esencí duše. Ano. A ještě, prosím vás, v 17. století vznikly ve Francii porodní sály. Víte, na základě čeho vznikly vlastně porodní sály, které jsou dneska plošně po celé planetě? Můžete mi teď věřit, nebo nemusíte mi věřit. Jde o toto vidět, proto říkám vidět, vědět. Vidět znamená vědění a to znamená, že to není založené na víře nebo nevíře, o které jsme si říkali, že to je největší zdroj síly a sebeklamu, a když člověk věří nebo nevěří, protože se nemůže orientovat, je uchycený na pěti smyslech. A tady v těch porodních sálech vlastně proč vznikly, aby mohli okamžitě manipulovat s tím malým dítětem, dokonce se rodili děti, které mohly hned po narození mluvit. Ano, nebyli v zapomnění.
Jo, ty děti neplakali nebo něco, ale mohli hned hovořit, mohli hned mluvit. Jo, to bylo ještě v 17. století. A Petr I., který byl vlastně taky implantát, který byl implantovaný, tak začal pronásledovat ještě poslední zbytky starověrců, staroslovanských starověrců, kteří se dožívali 300 ještě až 400 let. Jo? Nejenom, že nám o tom hovořili duchové, o těchto starověrcích, ještě z toho 17. století, ale později jsem vlastně na to narazil i v historických spisech, kde vlastně to bylo přesně potvrzeno, vlastně to, co říkali duchové, anebo v historických védách, ne spisech, ale védách, což jsem nevěděl a vlastně já jsem si říkal, jak ta mozaika krásně zapadá. A když hovoříme o zrcadlovém světě, tohoto světa, kdy tito bioroboti v tomto světě a lidé, kteří s tímto plazím genem, tak jsou strháváni vlastně do těch programů toho systému. Ať jsou to školy, univerzity, prostě justice, vědecká obec, jo? Policejní systém, vojenský systém. Jo? Ti lidé jsou strháváni vlastně do toho zrcadlového světa a odzrcadlovávají vlastně ten program toho systému v tom zrcadlovém světě. Nebo tato krásná zem v minulosti, kdy nebyla poškozená jako dnes, tak vlastně přináležela velkým bohům. A tito bohové vlastně spravovali tady tuto krásnou planetu jako zahradu. Nebyly tady pouště, byla tady krásná zeleň, bylo subtropické počasí a jiný obsah kyslíku, jiný atmosférický tlak. To už jsme si říkali, jak to bylo s atmosférickým tlakem. Je to i vědecky dokázaný fakt, kdy z Jantaru vlastně z těch bublin tisíce let vlastně dělali rozbory a zjistili obsah kyslíku, který byl dokonce šestinásobek, jo, až desetinásobek obsahu kyslíku dnešního, jo, sedminásobek. A atmosférický tlak 10 až 12 násobek. Takže naprosto jiné podmínky. A když hovoříme o starověkých védách, tak bylo období, kdy tato zem později po těchto krásných nebeských duchách nebo duších nebo bozích, jo, potom přináležela tato země mladosti, nebo mladosti této země přináleželi velcí volchvové, mudrci, světelní žreci, šamané, jo, kdybychom použili ten obecný pojem, měli třeba jiné názvy, jo, ale šamané, obecný pojem, kteří tady pomáhali této zemi a vlastně všechno tvořili na základě té moudrosti předků a na základě moudrosti toho stvořitele a konů a pakonů těch tradic. Takže pakony a kony. Dneska víme, že jsou to zákony a tady vlastně tyto zákony vytváří velká temnota, která je proti lidem tak, aby vlastně sbírali tu energii na základě zákonu, ať je to politika, jo? Ať je to prostě všechna náboženství světa, ať je to jakákoliv sekta, satánská sekta, cokoliv, co je sektářské, ale musí to být správně označené, protože sektáři a satanisti vlastně dneska otáčejí všechno a snaží se právě ti, co jsou pod tím světlem, označovat právě za sekty, protože oni mluví vlastně o sobě. Jo? Je to zrcadlo, to je ten zrcadlový svět. Oni vlastně hovoří o sobě v tom zrcadlovém světě. Takže když tady slyšíte nějaké satanisty nebo sektáře nebo antikultovní satanisty, tak oni vlastně hovoří o sobě jako o zrcadle. Jo? To je jenom malá část toho zrcadla. Potom celý ten systém, který tady je a akceptován vlastně z toho vnějšku, ano, z toho vnějšku je právě ten zrcadlový svět. A teď si vemte, že z tohoto zrcadlového světa těm biorobotům a těm lidem, kteří se nechají manipulovat, není problém vytvořit třeba cokoliv válku, naprogramovat je, dostat je do války a tak dále. Jo? Ti, kteří to vlastně řídí z vnějšku jako to termitiště. Jo? Pak jsou do toho zbytečně uvržení nevinní lidé, třeba i vědomí lidé, děti. Jo? Nejsmutnější je vlastně, že čisté děti jsou do toho chyceny. Takže z toho vlastně, z té čistoty je ta emanace
té energie pro tu temnou stranu, která se tím vyživuje. Jo? A teď jsou k tomu všichni podporovatelé, kteří vlastně jdou s tím systémem, kteří ho podporují, protože spousta lidí vám řekne tady, ano, to je super mít tady hypotéky, jo, prostě jo, však to je v pořádku, zaplatíme to tady na 30 let, práce je nejistá do druhého dne. A vlastně je nám nastavený ten systém programu základního hnízda, který by měl být každý pro sebe a pro to, aby mohl tvořit rodinu, rod. To znamená, je to všechno proti rodině, proti rodu, ten zrcadlový svět, který se nad tím živí a parazituje. Ano? Takže celý ten systém parazituje na rodech a ničí rodiny a rody. Proto my děláme rodové rituály, aby se to postupně navrácelo aj do té míry nebo do té úrovně s těmi lidmi, kteří jsou v určitém počtu, aby mohli přijít velcí nebeští duchové k tomu i Bůh, slovanský Bůh rodu, který vlastně může plošně napojovat v té síle v budoucích časech. Já jsem říkal, že jsou na to 3 pokolení. A to se ví. A přijdou tady další mistři, kteří budou pomáhat té zemi. Takže ten systém, který tady je zrcadlový, je vlastně na základě podvědomých programů těch lidí, kteří v tom byli vychováni a neví o tom. Vemte si, kolik lidí skočilo na ten trik očkování. Jo? Kolik procent skočilo na to, že uvěřili systému, a zase říkám, jde o tu víru a nevíru, uvěřili tomu, protože fungovali na obyčejném smyslu víry a nechali se naočkovat. A mě volá i tady každý týden prostě lidé po očkování, kteří umírají nebo kteří jsou ochrnutí a tak dále. Takže to je vlastně část, co se týká té sekty farmaceutického průmyslu, na který je napojen další oblast vlastně té lékařské obce, která vlastně taky podléhá tomu zrcadlovému světu. Samozřejmě já jsem říkal, že potřebujeme rychlou pomoc, potřebujeme stomatologii, potřebujeme ortopedii, potřebujeme tu rychlou pomoc, ale ne třeba na chronické nemoci, jo, nebo na rakoviny, nebo jo, to se musí léčit zcela úplně jinými postupy, nebo autoimunitní choroby a tak dále. Pokud vlastně se to léčí zrcadlovým světem, nikdy se z toho člověk nedostane, z autoimunitních chorob. Na to je potřeba už duchovní práce a s tím duchovném je potřeba správný systém detoxikačních protokolů a vlastně celou tu továrnu v těle upravovat tak, aby se vlastně člověk dostal z toho zrcadlového světa, protože ten zrcadlový svět je propojený s těmi astrálními dalšími zrcadlovými světy, které tahají tu energii, tu životní energii. Jo? Proto ten člověk se nemůže z té nemoci dostat, protože nemůže vlastně nastartovat ten energetický systém a z toho ten imunitní systém. Jo? Takže vlastně duch je důležitý k tomu, aby dokázal zvládnout nervový systém, tím pádem imunitní systém a tím pádem vlastně energetický systém. A zároveň vlastně to svoje vědomí, které může rozšiřovat. Jak víme, od druhé světové války bylo odstraněno více než 2300 vědců, jo, kteří nám mohli předat technologie na volnou energii, kvantové technologie různého typu, různého druhu. A byli odstraněni proto, protože ten zrcadlový svět té temnoty by nemohl, vlastně by se ztrácel. Jo? To znamená, začala by tady tvorba na té planetě. Přestávala být silná, mocná kontrola právě té temnoty. A ta temnota je tímto ohrožena. Proto odstranila tolik vědců a proto odstranila i mnoho duchovních mistrů. Proto byli pronásledováni i šamani. Proto jsem i pronásledován já. A jenom, že to je všechno do času. Ano? Já vám ukážu třeba takový, tady mám, já jsem, prosím vás, tady je moje kniha, já na ní nedělám reklamu. Jestli jste si všimli, tak jsem vlastně udělal na ní upoutávku, když byla vydaná. A tato kniha, Lépe vědět, nežli věřit, vlastně skončila i u soudu
A tato kniha byla obviňována za to, že já jsem tady dělal rituály v roce 21. Dovedete si představit vlastně, v jaké síle to muselo být, to světlo, když to upoutalo pozornost té temnoty v takovém kalibru celé armády, která jde proti mě. Já zveřejním, přijde čas, kdy zveřejním, kdo všechno jde proti mě. Nebudu moc zveřejnit všechny jména, protože v tom je opravdu velké pozadí toho, co jde vlastně proti mě. A tato kniha byla obviněna za to, že nebýt této knihy, tak by nebyly rituály v roce 21. Jenomže tato kniha byla vydaná v roce 23 a ne 21. Představte si, víte, jaké lži byly proti mě vedeny, jaké manipulace. A já jsem byl naprosto v klidu, jo. Naprosto v klidu, protože mě to nepřekvapuje. Já jsem jim mohl číst myšlenky a já tímto také poděkuju všem svědkům, kteří vlastně stáli při pravdě a stáli vlastně při tom, i při těch rituálech, jo, svědkové, kteří byli pozváni i k soudu, právě někým, kdo obhajuje ten zrcadlový svět. Zrcadlový svět lží, protože zrcadlový svět jsou jenom lží. Ano, zrcadlový svět vždycky jenom lže. Tam není, a není tam samozřejmě žádná morálka, že není tam žádné svědomí. A tito lidé, kteří vlastně v tom zrcadlovém světě obhajují tyto lži, vám garantuji, protože to vidím od dětských let, jako malý kluk, vám garantuji, že když je postavíte ke dveřím plynové komory a řeknete jim, budete tady otevírat dveře a posílat tady lidi i s malými dětmi, tak to budou dělat. V tom programu zrcadlového světa, bez toho svědomí. A je jedno, jestli je to žena nebo muž. Jo? Je to o tom duchu, nebo neduchu, nebo vypnutém duchu, nebo ztraceném duchu, anebo biorobotovi. Ano? Takže tady je vlastně dlouholetá válka od doby Oriany, to je 13 600 let, ještě byli mezi tím, když se paraziti chtěli tady dostat, tak od doby Oriany vlastně tito parazité, kteří tady získávali moc a vlastně žrali postupně tuhle krásnou matku zem a potom ona to třikrát spláchla, jo, takže třikrát vlastně zatopila tuto zem, aby prostě spláchla ten parazitismus, jo, z povrchu země. A potom zase byly nové civilizace. No a to my nechceme, jo, protože tady dříve byl ráj a ten ráj právě nebyl na tom parazitismu. Jo, takže nikdo neparazitoval, protože ten duch byl silný a měl stvořitelovou esenci. A když měl stvořitelovou esenci, tak měl vlastně byl vyživován permanentně a tím stvořitelem a předky. Proto žili naši staroslovaná žili 1000 až 4000 let a ovládali kvantové stroje, kvantové technologie a lítali po vesmírech. To už jsem říkal. Takže já, když to přenesu nyní do toho zrcadlového světa i s tím poděkováním právě těch svědků, kteří vlastně pomohli té pravdě, řekli tu pravdu, i když čekatelka na státní zástupkyni, která měla dostat certifikát, vlastně státní zástupkyni certifikát, když odsoudí Wolfa, tak dostala by ten certifikát a už přímo zuřila, že když tito svědci vypovídali všichni v můj prospěch, všichni, kromě dvou z konkurence, a to byl Krištof, který staví menhiry, a ještě jednoho, kterého chtěli ovlivnit, vlastně satanisti, tak antikultovní satanisti, tak vlastně Krištof, který staví menhiry, tak spolupracuje, vlastně permanentně spolupracoval s těmi satanisty. Je to smutné, že vlastně jsou přisluhovači temnoty, že Krištof se stal přisluhovačem temnoty a vlastně padl do černé magie. Říkám to zcela na rovinu, není to nic proti němu, není to nic, já musím říkat jenom pravdu, protože lidé mě píšou ještě jako o těchto menhirech, co si o tom myslím, prosím vás, menhiry, to je všechno, to jsou všechno temné, bez mandátu nebes, ty menhiry jsou všechny pod temnotou právě toho seta Amona, kdy ho vlastně ti čerti připojili, protože tam nebyli předkové, tam nebyli není tam síla prostě a do toho ještě byli další přisluhovači jako náčelník Chobotnaců s jeho ženou, kteří tam lhali a tak dále. Ale my jsme vlastně
čtyři obžaloby naprosto rozsekali. A protože právník, který viděl, vlastně, že chce pomoct dobré věci, a já později zveřejním vlastně celou tuto událost, kromě toho, že mám nahrávky, kdy se i Krištof v tom zrcadlovém světě, kdy byl polapen do toho zrcadlového světa, tak vlastně se přiznal, že bere vlastně drogy, a když dostal otázku, protože ho ušachoval na toto přiznání právník, a pak se přiznal, že to dělal z konkurenčního boje, tu nahrávku mám, já ji asi zveřejním pravděpodobně do budoucna, a také zveřejním vlastně, když mu dal právník otázku, jak často kouří marihuanu, tak na to odpověděl, že na to nechce odpovídat, na to neodpověděl. No a na základě vlastně těchto satanistů a Krištofa, který přisluhoval těmto satanistům, tak vlastně na to dělal jistý doktor, znalecký posudek. A jistý doktor, což mám taky nahrávku, tak dostal, protože to dělal na základě právě Krištofa. Měl tam vlastně KK a dokonce vlastně, když mu dal právník v tom zrcadlovém světě, jo, protože v životě nebylo žádných rituálů, a dělal na základě někoho, kdo na základě nějakého spisu dělal vlastně znalecký posudek. A když jsem dostal já jako obžalovaný, nějakou otázku, jestli k tomu něco mám, tak jsem se zeptal, na základě čeho vlastně dělal znalecký posudek, a on říkal vlastně na základě KK, takže na základě Krištofa, a já jsem mu říkal, a víte, ale my jsme dokázali to, že on je narkomán a že vlastně je vlastně spojený právě s tím zrcadlovým světem těch antikultovních satanistů, což máme další nahrávky, a nejsme proti nikomu, jen říkáme pravdu. A já jsem se ho zeptal, připustil byste, že jste se stal součástí manipulace? A víte, co mi řekl? Nevím. Jo? Tak takhle to funguje. Takže takhle fungují zrcadlové světy. A když zase vezmu jinou stranu věci, tak někdo říkal, že ten wolf moc mluví, jako jo? Protože to je zase soud. Jo? Když ten člověk nerozumí, jo, z psychologie, když ten člověk nerozumí určitým věcem, třeba duchovním věcem, tak to odsoudí vlastně, že ten člověk moc mluví, protože to nemůže uchopit. Jo? To znamená, zase je ukotvený v zrcadlovém světě nějakého programu, protože přes ten filtr to nemůže projít. Zase zrcadlový svět, odraz zrcadlového světa. Kdyby ti lidé věděli vlastně, že podlehali zrcadlovému světu a že jsou podvedeni, jo? A teď nemají porovnání s kvalitou života, jo? Nemají to jak porovnat. Aby to mohli jak porovnat, museli by vstoupit aspoň částečně do intuice, z intuice aspoň částečně do nadsmyslu, které nepodléhají rozumu a intelektu, což je třetí oko, částečně třeba i do jasnosluchu, do jasnocitu, a z toho se odvíjí jasnočest, jasnovědomí, jasnoodvaha, tím pádem se orientuju. To znamená, rozšiřuju svoje vědomí a orientuju se v tom. Já jsem říkal i, anebo jasnou píseň také funguje. Naše tradiční starověké staroslovanské písně byly úžasně jasnovidné, jasnoslyšné. A přijdou za tři pokolení, když jsem hovořil o tom, že tady přijdou velcí nebeští duchové, tak sem přijdou i šamané, kteří vlastně budou upravovat ekosystémy, a ty ekosystémy vlastně budou tónem. Oni budou mít vlastně takový zvláštní zvuk z tónu, jasnotónu, ke kterému se budou připojovat přírodní duchové, a on je vlastně bude oživovat a bude se všechno čistit. Jo, je to mocná kvantová síla toho procesu detoxikace těch ekosystémů. Jo, protože jak máme vevnitř v těle, detoxikujeme na základě ale vědomí. Jo, na základě vědomí. Tak na základě vědomí tady těchto velkých šamanů a volchů, kteří přijdou, tak se ta zem bude detoxikovat společně s nimi. Jo, ta zem společně s nimi. Takže a ty ekosystémy. Takže ten zrcadlový svět vlastně parazituje. Všichni, kteří jdou v programu,
podvědomých programů, na základě které nejsou jejich, ztrácí duši. Ten, kdo akceptuje programy, které se od malička naučil na pěti smyslech jen levé hemisféry a funguje jen levé hemisféry, neříkám, že musí mít špatné srdce, to ne, pak je horší, když je zavřené srdce, ale když je jenom levá hemisféra a srdce je nějakým způsobem otevřené částečně, jo, tak pořád ten člověk podléhá tomu zrcadlovému světu. A nemá to porovnání, protože to nemůže vidět. A když nemůže vidět, tak se stane automaticky přisluhovačem nebo inkvizitorem. Jo? Takže řekne třeba Wolf mluví, nebo Wolf je odsouzen, nebo špatný tady byl šamán, který je nebeský a řekli, ne, to je černý šamán. Jo? Všichni lidé, kteří tohle říkají, tak vlastně jsou černí mákové a podléhají zrcadlovému programu. Jo? A je to jednoduché to vidět. Naprosto jednoduché. Takže někomu vadí vlastně, nebo tomu zrcadlovému světu vadí naše práce. Protože je to spojené i s totémem, který vlastně narušil ten část toho algoritmu nebo té geometrie toho zrcadlového světa na našem území a v celé Evropě, protože během 21 dnů to vlastně se rozprostírá do celé Evropy. Takže to nabourává. To nemůže udělat všechno, protože to nemůže, nějaký totém nemůže, nebo totém nebeský nemůže převzít zodpovědnost za lidi. Ale ti lidi, kteří chtějí pracovat s tím totémem, tak je to velký pomocník a průvodce. A tato, vlastně, toto celostní pojetí s tímto totémem už má potom velké výsledky. Takže můžete vidět zrcadlový svět, očkování, jo? Média vlastně, ti všichni v médiách podléhají zrcadlovému světu, jo? Tady ty lži a všechno, jo? To je vlastně, protože oni žijou stovky let ve lži, která jim předkládaná právě to, jako to krmení pravdy a takové pravdě věří a patřičně ji vlastně uctívají. Oni uctívají vlastně tuto lež, na kterou si zvykli a za kterou dostanou výplatu, dokonce dělají kvůli tomu i kariéru. Já si říkám, jak někdo si myslí, že na lži vytvoří kariéru. To bylo jako, když jsem byl, ta jistá Valerie, redaktorka, která vlastně si myslí, že dělá kariéru na základě lži. A já, když jsem byl na Sibiři, tak vlastně terorizovala celou rodinu telefonicky. Jo? A i včetně opravdu mých blízkých lidí. Takže a do toho chtěla ještě zneužít moji neteř, jo, pro manipulaci, která je nevidomá a je vlastně duševně postižená, takže ji chtěli zneužít s tím, že by vypovídala nějak proti mně, ale rozmysleli si to a začal s nima spolupracovat právě Krištof K., který vlastně staví ty menhiry a ten vlastně vypovídal vlastně v televizi proti vlastně mně bludy, které potom dělal nějaký soudní znalec, znalecký posudek a my jsme to úplně rozprášili. Takže i když ta protistrana samozřejmě dělá jenom ty lži a tak dále. A je potřeba to vidět. Takže všechny nejtěžší svět na tomto světě, co je, tak jsou války. Nejtěžší zrcadlový svět jsou války tady, ano. A tyhle války procházejí vlastně do toho astrálního světa. Proč? Protože je tam emanace krve. Je to satanský rituál. Jo? Není tam vítěze. Pozor, tady na této planetě není vítěze. Někdo, aby byl jednička, druhý nula. To popisuje ego. Ano, to popisuje ego. Takže tady jde o emanaci energie k Setu Amonovi. Takže krev je silné médium. A při utrpení je ta emanace nejsilnější do toho temného světa. To je zrcadlový svět války. Ano, je to velmi tragické, je to velmi smutné. A proto třeba, když vlastně teče krev a je potřístěná vlastně zem, tak se tím živí vlastně ti čertí a ta temnota z této energie, protože obsahuje otisk duše jako médium. Ano, jako médium. Toto je hlavní důvod, prosím vás, to je hlavní důvod války. Pak druhý důvod jsou peníze a roztočení celého ekonomického temného systému, který tady vidíme, toho zrcadlového světa. A na to jsou napojené právě všechny ty mechanismy od náboženství, média až prostě celého Matrixu. Takže vlastně je to všechno lež.
Je to syntetický svět, který je předložen právě tomu člověku, aby ho nakrmil těmi programy, a když to člověk sežere ty programy, tak ztrácí kus duše. A neví o tom, že ztratil kus duše. Vůbec o tom neví. Jo? Pak jsou další, kteří ztratili duše na základě nemoci. To je jiná věc. Ale takový, když tělo ještě funguje a je zdravé, ale podléhá tomu programu systému kompletně, tak vlastně se tam vždycky ztrácí duše. Takže když mluvíme tady o krvi, tak právě jsem tady pronásledován právě za prolívání nějakých zabíjení zvířat a takových hovadin, hlouposti, tak právě šaman, s kterým tento nebeský šaman, když jde na lov, znovu to, už jsem to opakoval, tak je velmi důležité, že on pohostí napřed Chánge Chána, což je hospodář, který má na starosti veškeré zvířectvo na planetě, který vytvořil DNA všech zvířat. Ano, tento hospodář, tento velký duch, tento pomocník stvořitele. A když ho šaman požádá, protože v dávné době byla umluva mezi zvířaty a lidmi, že může použít právě s Chánge Chánem nebo v jazyce Viva, kolumbijských mudrců, se mu zase říká Navanua Neuma, jo, tomuto hospodáři. A tento hospodář, když jsem byl svědek toho, jak šaman pohostí tohoto hospodáře, promluví s ním, můžou spolu normálně mluvit, komunikovat, a kdy on si to překládá, může si to přeložit do lidské řeči, pak to přeložil mě, tak když šli na lov, tak byli tři lovci. A on říkal teda, když ho pohostil ho mlíkem, pohostil ho mlíkem a rýží a spiritem, což je malinká část spiritu, je to, není to alkohol, ale je to vlastně takový spirit přeprogramovaný, kdy ho pohostí toho Chánge Chána. A s touto domluvou, vlastně s tímto svazkem domluvy, jdou na ten lov. A já jsem říkal, že když on vyčlení tři zvířata, byli tři lovci, tak vyčlenil tři zvířata, oni museli tam přijít nějaký kopec nebo dva. A ten Chánge Chán říkal, že jim nachystá pro vlastní spotřebu, pro rodinu, pro obživu, čisté zvíře. A než to zvíře zastřelí, tak se musí vytáhnout, ten Chánge Chán vytáhne toho ducha. A on vlastně potom střelí už do bezduchého zvířete, který ještě reaguje na nervová soustava, ještě je bezducha, ale ona může stát, jo, i na nohách může stát bezducha. A takže jsou podporované všechny životní funkce. A tím, jak zastřelí to zvíře, tak to zvíře je čisté, je určené k tomu, je vyčleněno s tím Chánge Chánem, který stvořil veškeré zvířectvo. A teď si vemte, když mluvím o té krví válek, což je násilné, je to znásilnění toho národu, všech těch lidí, krve, zneužití krve, tak tady jsem viděl vlastně, že šaman vlastně, když by tam byla někde kapka krve, nesmí být ani kapka krve na zemi, jo, aby se tím neživil nějaký čert, který by přišel, tak to musí hned počistit, vyčistit, i tu ránku vyčistit. A potom vlastně, když to zvíře doveze domů, jo, s těmi kamarády, když jsou tři zvířata, tak je dovezli domů. A prosím vás, to je velmi důležité, vemte si, že když čistil, to jsou další postupy, kdy čistí to zvíře tak, že tam nesmí nikde kápnout nikde krev a musí se to dávat do kádě. Jo? A musí být zvlášť voda. Nesmí to být nikde u žádné studánky, nebo já nevím, u nějaké vody, nebo kde teče voda venku, se umývat krev vůbec, nesmí vůbec umývat vlastně do vody vlastně ruce od krve, nebo tam, kde je, tam sice nemají kohoutek, ale kdybych tady, jo, tak nesmím s touto krví umývat ruce, jo, od toho zvířete, protože bych znečišťoval ducha vody. Takže tam se to musí dávat do kádě, voda se musí nalet zvlášť do konvičky a z konvičky se do té kádě polít vlastně ruce, umýt a do té kádě, a pak se to musí všechno do země zakopat, aby tu těžkou energii pohltila zem. Jo? Takže je to naprosto čisté. To jsou posvátné postupy. Takže když mluvíme o krvi, tak je to důležité médium. A
nikde se takhle nepostupuje v této civilizaci, protože už je to zrcadlový svět na temnotě. Takže všechny zrcadlové světy jsou temné. A prosím vás, tento svět se skládá ze 72 spektrálních barev. Ano. A další světy, třeba pátá úroveň, se skládá z 248 spektrálních barev a pak to je další na 500 a 1000 a tak dále. Pak nekonečné v dalších a v dalších těch stvořitelových bytích jsou živé barvy, živé duše, živé vlastně klenoty toho stvořitelova bytí, kde vlastně proudí i Kristovo srdce, které jde do modré barvy, ale jsou tam nekonečné barvy. A ty barvy můžete vlastně procházet a procházíte s živými dušemi tuhle krásu. Nedá se to popsat, protože je to blažený pocit. Mohl bych to popsat obrazově, ale to vám nemůžu předat obrazově. To jenom pro málo jedinců bych mohl předat. Takže když používám tuhle tu primitivní latinku, tak vlastně se ty lásky moudré proměňují v další lásky moudré, které se slívají v jednu lásku. Je to nekonečný proces. A je to úžasný proces, protože stále to povznáší tu duši. Stále to nese tu duši, povznáší to tu duši a je to krásný nebeský svět, neuvěřitelný, nebo uvěřitelný svět, jo, který je nepopsatatelný. Ale je možné ho zažít i při výstupu jako z těla, je to možné. Takže a vrátit se zase zpět, myslím to, nemyslím jako po smrti, k předkům a z předky zase do těch nebes, jo, protože už předkové jsou na určitých stupních nebesích a pak se jde po 9 inkarnacích, se jde přímo do království božího, kdybychom použili tuto retoriku, jo. Tak a ty duše, jako jsou tady takové ty satánské duše a tak dále, které se snaží živit na té krvi, tak ty jdou vlastně do těžkých zrcadlových světů svých rodů, do sansáry, které se točí doleva proti směru hodinových ručiček. Já vám řeknu, když mě procházeli, když mě vytáhli duchové a trénovali mě, tak mě třeba ukázali několik takových temných světů, je mnoho, ale jeden z těch temných světů zrcadlového světa má 3 spektrální barvy. 3. Šedá, černá a uhlíkově žhavá. 3. A teď si vemte, že třeba příklad, takový antikultovní satanisti, ti tam, víte, co zažijou? Protože škodili duším a přitom by chtěli mít záchranu. Ale pokračují dál. Víte, jak to bude fungovat? Oni vletí vlastně, po odložení toho těla, vletí do tohoto temného světa a ten svět vypadá jak jeskyně. Jeskyně, která nemá strop a která nemá podlahu. Má tam jen takové zvláštní záhyby, kdy se propadá a on hledá vlastně tu druhou duši. On hledá záchranu a hledá druhou duši. Je to zrcadlový svět, který se otočí právě ještě do toho hlubšího, temnějšího zrcadlového světa 3 spektrálních barev, třeba z tohoto světa zrcadlové 72 spektrálních barev. Ano, protože to vědomí je v tom vězení, kdy mohl tento člověk nebo tito lidé mohli vystoupit, ale prostě nechali se strhnout. Tím pádem jsou vypnuté duše, protože nevědí, jaká je krása za oponou toho širokého vědomí. Oni by to chtěli znásilnit, anebo tam vstoupit násilně. Jakoukoliv provokací, nebo jakoukoliv destrukcí, nebo jakoukoliv manipulací. Jo? Takže jakoukoliv lží, jakoukoliv demoralizací, jakoukoliv vstupem deprivací. Jo? Takže těch mechanismů je mnoho. Takže otázka svobodné vůle. Teď si k tomu řekneme, jak funguje odraz zrcadlového světa v našich zrcadlových neuronech. Já jsem hovořil o tom, že máme 3 části duše. Jedna část je v hlavě, která je napojena, pokud je napojena, na nadsmysly, jako je právě ten jasnocit, jasno oko, jo, třeba třetí oko, jasno oko můžeme říct. Jo. Proto jasnost, ano, veškerou jasnost. A teď záleží, v jaké úrovni víc té jasnosti. Proto se dříve říkávalo třeba ještě v dávné době našim knížátům, kteří byli moudří, jo, a kteří pracovali pro světlo, se říkalo vaše jasnosti.
ale protože už tam byl vyšší vědomí, třeba páté vědomí našeho boha Striboga, jo, nebo šesté vědomí našeho boha Svarožice, jo, slovanského boha. Proto nesmíme nikdy zapomenout na naše bohy a na tuto výše jasnost, nebo vaše jasnosti, výše jasnost. Ano, takže jasnost určuje vlastně to vědomí, které se vymyká zrcadlovému světu a deprogramuje se podvědomí programu systému. Krásně to šlo vidět u Matrixu, film Matrix, kdy Morpheus řekl Neovi, já už jsem to říkal, Morpheus říkal Neovi, věříš v osud, Neo? Ne, sám chci být strůjcem svého života. Morpheus se naklonil a říkal, vím přesně, co myslíš, je to jako tříska v tvé hlavě a dohání tě to k šílenství. Je to ten svět, který ti byl přelepen přes oči, aby tě učinil k slepým pravdě. K jaké pravdě? Že ti uvěznili tvoji mysl. Jsi ve vězení, Neo. To je přesně ono, jo, to je přesně. A když se podíváš z okna, co vidíš? Učitelé, právníky, náboženské vůdce. Je to ten svět, nebo jsou to ti lidé, které chceme odpojit od systému. Ale ti lidé budou všechno dělat pro to, aby chránili ten systém. Ten, kdo chrání ten zrcadlový svět toho systému, to on přesně řekl. Tady, kdo chrání ten zrcadlový svět, tak potom z toho vznikají ty války, potom vznikají ty lživé média, potom vznikají ti lživí politici, potom vznikají tady nějací antikulturní satanisti a další, celá ta obrovská šíře toho zla, jo? Takže, a toho parazitismu. Jo? Tak zrcadlové neurony, když jsou odpojeny právě od té výše jasnosti, ano, tak jsou připoutány k egu, a jsou vlastně ty zrcadlové neurony jen odraz programu Doubleru. To, co jsem tady, to je na těch pěti smyslech. Získal jsem tady nějaké informace od systému, a co to média, ať je to škola, univerzity a tak dále, vysoké školy a tak dále. Jo, já jsem popsal v té knize, právě tady jsem popsal v knize, jak mají vypadat vysoké školy v základu, od kterých se má odrážet. Volalo mi několik psychologů a psychiatrů, že je to hodně zajímavé. Tak tady vlastně jsem to popsal, jak to má vypadat s odrazem zrcadlových neuronů, které taháme z nebes, aby jsme mohli vytvořit do budoucna školy mystérií. Ale to potrvá ještě nějaký čas, tak jako v dávných dobách byly školy mystérií. Jako v Oriáně byly školy mystérií. Tak jako jste mohli číst od Georgie Sidorova, jaké úžasné školy mystérií tam byly ve starověkých vědách. Jo, bylo to úžasné. Takže zrcadlové neurony, když odrážíme programy a ten člověk si myslí, že v těch programech se rozhoduje, tak ten názor svůj podává za svoji pravdu a víru. Víte, jaký je to podvod na lidskou mysl? A on ztratil část duše. A to je ve všech náboženstvích, to je právě tady ve všech těchto programech. To znamená, umění deprogramovat podvědomí je první základ a dostávat se právě do té výše jasnosti. Jo, takže já vám teďka řeknu, že další takovou věc, ty zrcadlové neurony, každá životní situace nebo funkce zrcadlových neuronů z vědeckého hlediska není zcela objasněna. Ale protože my to vidíme, tak vám to můžeme objasnit v rychlé databázi informací, to, na co vědci třeba přicházejí mnohými výzkumy, desetiletími. My můžeme to urychlit, protože můžeme svým duchem procházet celé své tělo a dívat se do svého těla, jak to tam funguje, jak to pracuje, jak funguje celá tato továrna. Takže zrcadlové neurony buď odráží programy systému, ano, a nebo odráží nebesa. A můžeme tvořit kony podle nebes. Proto bylo 2300 vědců vlastně odstraněno, protože mohli ukotvit technologie, které nejsou vlastně na drancování a braní jako drancování energii, ale na volné energie. Protože to, co vidíme, je všechno drancování energii. Jo? Je to vlastně urvat energii. A nad tím se živí vlastně ten zrcadlový svět, toho temného světa, jo? Toho světa Amona. Jo, on je velký, ten egregor Seta Amona, a do toho jde vlastně celý ten Matrix se všemi náboženství, s politickými systémy, mediálními systémy, jo, všechno tady tohleto dohromady. No a když odrážíme nebesa, tak je to jako v dávné době, odrážíme ty kony, konání. To znamená, my to vidíme,
obrazově to vidíme. Prosím vás, já potom, tohle je velká kniha, jsou tady dvě v republice. Ano, tato kniha je Bukovník pro dospělé. Potom to přiblížíme. Naše písmo starověky, jak říkají někteří, a i dokonce někteří černí mágové, kteří tady vedou lidi, tak říkají, že jsme byli primitivní kmeny někde z lesa. Tak tohle je naprosto exkluzivní. Toto je svatá kniha. To jsou svaté knihy, tohleto. Jo? Takže tato kniha je obrazová řeč. Kdybychom si mohli teďka sdělovat obrazově, i na základě ligatury, což je naše staroslovanské písmo, tak já se tady nemusím namáhat s nějakou přihlouplou latinkou. A obrazovou řeč už nemůžete, pokud lidé pracují na obrazové řeči, už tam neexistuje lež. Už tam neexistuje lež. Takže když slyšíte velmi často z různých úhlů nějakých náboženských prostě, já to nechci říkat sekt, ale je to tak, tak nic tam není svatého. Ale tohle je skutečně svatá kniha. Ale to musíte vidět. To není obhajoba nějakého ega, ale to je vidění. Proto říkám lépe vidět a vědět a podle toho konat. Takže tohle je na základě zrcadlových neuronů nebes. Takže my můžeme odzrcadlovat nebesa, nebeské světy, a přitahovat to tady na tuto krásnou zem, uzdravovat tuto krásnou zem, uzdravovat vody, uzdravovat přírodu, uzdravovat všechny tady tyto ekosystémy a samozřejmě doplnit tady obsah kyslíku a doplnit tady jiný atmosférický tlak a všechno upravit. To všechno je možné. Co se týká právě těch zrcadlových neuronů, tak každá životní situace konkrétně rozděluje hustotu zrcadlových neuronů v různých oblastech vlastně mozkové nebo nervové tkáně, spíše nervové tkáně a výstupu intenzity nebo výstupu intenzity z těchto vlastně neuronů. A tato každá životní situace, teď záleží, jestli je pod právě těch programů, toho dublerství, toho systému, anebo pod nebeských, což je u málo skupin. Velmi málo skupin, velmi malých skupin mudrců nebo vědomých lidí. Ano. A tyto výstupy nebo intenzity výstupu se tomu říká v neurofyziologii nervová dominanta. A protože oni nevědí vlastně, oni vlastně vědí vlastně jenom ty zrcadlové neurony věci, jenom jak odráží ego a tyhle programy. A teď si vemte, že spousta psychologů a psychiatrů zjistilo, že se nacházejí v nějakém světě programů a byli v šoku a nevěděli, jak z toho ven. Dokonce někteří skončili výzkum, protože to bylo příliš šokující, že podle metod vědeckých již dopředu ten mozek udělá to, co měl naprogramované a považuje to za své. To je právě ta názorovost a můžu to pozorovat každým dnem. Ano, pozoruju to každým dnem. A teď si vemte, že mě řekla jistá paní, ale to je přece moje svobodné rozhodnutí, že si zapnu pas v automobilu. Já říkám, ne, na to zapomeňte. To je jenom obecný, to je vlastně pravidla silnějšího provozu, kde vlastně máte naprogramované, že si musíte zapnout pas. A protože

0: Halo, halo, co se stalo?
1: Dobrý.
0: Hezký večer. Dobrý. Jsme tady, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám vás s inženýrem Jaroslavem Tichým. Se koukneme na komentované to zpravodajství, ten dvouhodinový týdenní, tedy přehled zpráv, informací a komentářů, které nás možná minuli, možná ne. A nebo jsme slyšeli určitě z našich hlavních mainstreamových médií, tedy toho hlavního proudu, když tak nějak pozměněné. No už, pane inženýre, já vás zdravím a vítám a také zdravím naše vážené naslouchače i nazírače. Hezký večer.
1: Díky. Hezký večer vám i vám, vážení posluchači nebo diváci.
0: Tak. Dneska se tedy koukneme na zprávy z Ruské federace, koukám, taktéž události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie, novinky od jinut, informace z USA, také iránský konflikt a covid, kočkování, následky by nám to měly uzavřít to zpravodajství a pak se koukneme na tematické okénko a neb nadcházející válka s Ruskem, evropská cesta do zkázy. Tak se asi můžeme vrhnout tedy na první zprávu z Ruské federace.
1: Pustíme se do toho, já tedy začnu. První zpráva nám říká, nebo nás informuje, je to teda shodou okolností zpráva britského Sunday Times, že Rusko obnovilo sovětský systém Perimeter. A ten sovětský systém Perimeter, oni uvedli ho znovu do provozu a on je tedy na západě a možná i u nás známější jako takzvaná mrtvá ruka. Ten vznikl ještě v době sovětské éry, jak připomíná Sunday Times. Je to takový ten systém, kdyby prostě tam už jako prostě byl jaderný útok nebo podobně a všichni jak se zahynuli, tak přesto tedy bude ještě tedy jaderná odpověď ze strany Ruska. Mají to takto zavedené, takže to je ta mrtvá ruka. No, ten britský deník provedl vyšetřování společně s nezávislým dánským médiem a výzkumným centrem dosie, které Rusko vede jako zahraničního agenta a dospěl k závěru, že program Perimeter opět funguje. A znovu aktivně podle něj i jedno z nejutajovanějších středisek bojového řízení, objekt 1335 s krycím názvem Grot. A podle deníku byl tajemný podzemní vojenský komplex ukrytý hluboko v pohoří Ural výrazně rozšířen a související jaderná infrastruktura je plně funkční. Autoři k tomuto závěru dospěli po prostudování řady dokumentů týkajících se vojenských zakázek a výstavby. A hlavním úkolem tohoto systému je zajistit zaručený odvetný jaderný úder v případě, že bude zničeno nejvyšší vedení země i hlavní velitelské stanoviště a běžné komunikační kanály budou přerušeny. Takže v takovém případě by jaksi by přišel na řadu teda tento systém. Podle britského deníku je ten nový systém navržen tak, aby zůstal funkční tedy i při zásahu moderními americkými protibunkrovými pumami, což je velmi jako zajímavé. Ono o tom programu Perimeter nebo Mrtvá ruka se hojně diskutuje v Rusku i na západě a ruské ministerstvo obrany jeho existenci oficiálně nepotvrzuje ani nepopírá. Ruští politici však na Perimeter ve svých prohlášeních občas narážejí, zejména když hovoří o reakci Moskvy na západ. Takže tolik tedy jenom v krátkosti, ten článek samozřejmě delší. Jsou tady nějaké obrázky.
0: Mm-hmm. Jo, tady to silo, jak se plní raketou, jsme viděli. A jo, moment, kde je dvojka? Dvojka je tady. Do Ruska dorazili vojáci spojeneckých zemí, Kyjev v plamenech a mrtvá ruka se vrací. Tak, to je z pondělka zpráva, možná to bude ještě z neděle nebo z víkendu. Takže zatímco Kyjev po úderech zachvátili plameny, do Ruské federace za doprovodu zvěstí o návratu mrtvé ruky dorazili vojáci ze zemí ODKB a začali prý rozsáhlé manévry a generálporučík Andrej Serdjukov promluvil o napjaté situaci, tady mám. Tak, uplynulých 24 hodin, tedy asi z neděle na pondělí, bylo opravdu

0: vypjatých, protože ruské ministerstvo obrany ohlásilo sérii silných a přesných úderů na nepřátelský Týl. Nejprve bylo v noci přímo v Kyjevě zasaženo velké datové centrum společnosti Vodafone, které ukrajinské ozbrojené síly aktivně využívaly ke koordinaci a předávání zpravodajských operací. A dále v kyjevské oblasti byl zasažen velký logistický uzel v Krasilivce, kde západní zbraně čekaly na odeslání na frontu. Nuž a v Nikolajevu vyletěly efektně do povětří dva sklady dronů. Mrtvou ruku jsme měli, tak co ty vojáci ještě? Zatímco Západ ještě vstřebává tedy zprávy o té mrtvé ruce systému, který byl v první zprávě, do Ruska dorazili vojáci hned ze 4 zemí, tedy Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu. A zjevně nepřijeli jen na návštěvu. Sjeli se kvůli tedy třem cvičením ODKB najednou. Ta cvičení nesou název Interakce 2026, Pátrání 2026 a Echelon 2026. Rozsah cvičení je patrný už ze složení účastníků zahajovacího ceremoniálu. Dorazili totiž náčelník spojeného štábu ODKB, což je generálporučík Andrej Serdjukov, zástupce generálního tajemníka organizace Mirlan Turgunbekov i velitelé vojenských kontingentů. Hledám tady teď ještě kolik zhruba počet, ale to tady nevidím, kolik jich tam dorazil. No tak samozřejmě.
1: Já mám pocit, že tam ještě dál, ještě k tomu nějaká zpráva je, protože tam je dokonce informace, že se tam jaksi přijel na to podívat i prezident Putin. Ale dostaneme se k tomu. Jo. Další zpráva hovoří o tom, že ministr zahraničí Lavrov poslal z OSN tvrdý vzkaz Trumpovi, chce okamžitě propustit Madura a ustoupit od Kuby. Tato výzva padla teda z tribuny 81. zasedání valného shromáždění OSN, kdy tedy v sobotu tedy rozvinul ruský ministr zahraničí retorickou ofenzivu, která sahala od situace ve Venezuele a na Kubě až po konflikt v Gaze a válku na Ukrajině. Přičemž dá jasně najevo, že Kreml nemá v úmyslu měnit své spojenectví ani strategické postoje. Sergej Lavrov požadoval okamžité propuštění sesazeného venezuelského prezidenta Nicolase Madura. No on asi ani sesazen není, on ho nikdo nesesadil, oni akorát ho unesli. A jeho manželky s tím, že zadržení a následné uvěznění prezidenta na začátku roku představuje porušení mezinárodních norem. Minister Lavrov zdůraznil, že mezinárodní právo zaručuje imunitu nejvyšších představitelů států a označil za nepřijatelné, že Maduro zůstal ve vězení, aniž by dosud proběhl soudní proces. Ona je tady otázka také, do jaké míry tedy v podstatě americký soud je kompetentní k tomu, aby soudil venezuelského prezidenta. To je jako další věc. Takže to je tady tato zpráva.

0: Je ticho, musel jsem si odskočit, tak se koukneme na mezinárodně hledané tedy ukrajinské bývalé ministry obrany Rezníkova a Fedorova. Jdeme se na to kouknout ruské oznámení, které rozhodnutí přišlo prý 2. října. Takže ruský vyšetřovací výbor oznámil, že zařadil bývalé ukrajinské ministry obrany Alexeje Rezníkova a Michaila Fjodorova na mezinárodní seznam hledaných osob. Uvádí se to v prohlášení ruského státního orgánu. Jak tedy tvrdí ruská strana, proti oběma bývalým ministrům byla vydána rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a tato obvinění byla vznesena v jejich nepřítomnosti. Podle ruského vyšetřovacího výboru Reznikov a Fedorov v letech 2021 až 2023 a také v letošním roce 2026 vydávali rozkazy ukrajinským silám, což ruský orgán označuje za zločinné. No a ruské vyšetřování tedy spojuje tyto rozkazy s vojenskými operacemi na Donbasu a tvrdí, že vedly k úmrtí a zranění civilistů a také k poškození civilní infrastruktury. Toto rozhodnutí bylo oznámeno právě tedy 2. října po zasedání ruského vyšetřovacího výboru v Lugansku, jak uvedla ruská média.
1: Ta další zpráva, kterou tady mám, v podstatě navazuje na to, už co tady bylo řečeno v části, a sice týká se toho společného cvičení Ruska, Běloruska, Číny a Pákistánu za účasti strategických bombardérů. To je velmi zajímavé. To cvičení se účastnil i prezident Putin, jak se naznačoval, a podle agentury Interfax, tak to vojenské cvičení se odehrávalo, probíhalo v ruské Čeljabinské oblasti a Kreml uvedl, že se jednalo o rutinní cvičení, což znamená, že se jednalo o cvičení prováděné v rámci pravidelného vojenského výcviku. Podle agentury RIA se cvičení zúčastnili i ruské strategické bombardéry. A Kreml zároveň uvedl, že teda podle té agentury RIA, že mezi zeměmi, které vysílají své vojáky k účasti na cvičeních, se nacházejí Bělorusko, Čína a Pakistán. Ten Pakistán je prostě vás velmi zajímavý. To je opravdu novinka, protože ten Pakistán nepatří tam do toho obraného spolku těch zemí, které jsou přidružené teda k Rusku, takže toto jako je velká novinka. Je to zajímavé.
0: Šestku máme, kde? Ta je schovaná tudle. Vladimír Vladimirovič Putin varuje, že v případě útoku na Rusko budou použity všechny zbraně a zpráva ohledně tedy Kaliningradské oblasti. Cituji, v případě útoku budou na stole všechny zbraně. Nemáme v úmyslu nikoho napadnout, oznámil ruský prezident a pokračoval dále. Nemyslím si, že zahájíme útoky na státy, které vyrábějí zbraně pro Ukrajinu. Tak, ruský prezident tedy prohlásil, že Moskva nemá v úmyslu útočit jako první a obvinil západní politiky z toho, že hovoří o možné válce s Ruskem. Tato prohlášení přicházejí uprostřed zvýšeného napětí mezi Moskvou a NATO a opakovaných varování před rizikem eskalace, informuje deník The Guardian. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič prohlásil, že v případě přímého útoku na Rusko Moskva zváží využití všech zbraní, které má k dispozici. Toto prohlášení učinil během otázek a odpovědí po svém projevu v kontextu diskuze o hrozbách pro Kaliningrad. A já jsem vám včera přinesl, máte to v archivu, prohlášení právě nebo projev ruského prezidenta z Valdajského ekonomického klubu. Tak. Protože už se to, myslím, nemenuje fórum, už je to klub, aby se to nepletlo se Světovým ekonomickým fórem. Takže se na to můžete podívat, máte to i na Odyssey a máte to i na YouTube, tak můžete čerpat informace.
1: Další zpráva se týká také ruského prezidenta Putina, který prohlásil, měli jsme právo podporovat Doněck a Luhansk, neporušili jsme tím mezinárodní právo. A říká, každý chápe, jakým způsobem jsme dospěli až k válečnému konfliktu. A odvolal se přitom na právně-politický základ ruského rozhodnutí uznat Doněckou-Luhanskou lidovou republiku, argumentoval tím, že Moskva měla a má právo poskytovat těmto dvěma regionům pomoc a podporu. A prohlásil, že uznání Doněcka a Luhanska není v rozporu s mezinárodním právem. A když Rusko uznal Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku, bylo to proti mezinárodnímu právu? Ne, nebylo. A my jsme to udělali, řekl. Ve stejné souvislosti prezident Putin argumentoval, že Rusko má právo poskytovat pomoc a podporu oběma regionům. A on říká, měli jsme takové právo jim poskytnout pomoc a podporu. Samozřejmě, řekl. A ruský prezident se také odvolal na rozhovor, který vedl s generálním tajemníkem OSN a tvrdil, že mu předložil informace týkající se vzniklé situace. A jak uvedl, i přes poskytnutí konkrétních informací se mu dostal odpověď, že agresorem je Rusko. A generálním tajemníkovi OSN byla předložena fakta. A on mi na to řekl, vy jste agresor, pomíná Putin. Tady dále Vladimír Vladimirovič Putin nastolil otázku, jak tato situace postupně vedla k otevřenému vojenskému konfliktu. Jak jsme dospěli do této horké fáze? Všichni to chápou a nechtějí si to přiznat, řekl a předložil tak nezodpovězené otázky ohledně způsobu, jakým jsou dnes tyto události, které předcházely začátku války s Ukrajinou prezentovány na mezinárodní úrovni. Jinak jako připomínka Rusko uznal Doněckou a Luhanskou lidovou republiku 21. února 2022. To znamená prakticky před začátkem teda té speciální vojenské operace. Já tady k tomu jenom malou poznámku. Já si pamatuju, když tehda líčil, když tam ten Gutiérrez byl v tom Rusku a on ani, když mu jako řekli vůbec, jako co obsahuje charta OSN, ten Gutiérrez to neznal. Ten tam byl v podstatě jako panák, prostě, který tam má za úkol někde něco deklamovat, ten to ani nevěděl. A údajně tenkrát se pamatuju, že se strašně divil. Je to konkrétně, je to paragraf, teda článek tuším 51 a hlavně 107. Jo, takže on to nezná vůbec. A také, když Ukrajina podala žalobu k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu do Hágu, OSN do Hágu, ohledně ruské agrese proti Ukrajině, tak ten soud, ten tribunál asi ač nerád, tak tuto žalobu zamítl, že to žádná agrese není. Takže my tady pořád meleme něco o nějakých agresích a neznáme ani prostě právní podstatu celé záležitosti. O tom dokonce bylo video, kde o tom vysvětlil to doktor Harabín, například na Slovensku. A někdy by se to asi dal najít, myslím, na YouTube ještě. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak. Já to mám připraveno, to video půjde hned, jak se dostaneme na Ukrajinu. Tak, jdeme na další článek, ten je důležitý a je to o tom, že ruský prezident byl mimořádně tvrdý a jeho projev na Valdajském fóru, tedy nebo klubu, šokoval Západ a elita touží zastavit válku a přizdát se Ukrajiny. Nuž, ale my se přesuneme na konec tohoto dlouhého článku z CZ24.news. Takže Vladimírovič Putin vystoupil na plenárním zasedání Valdajského klubu. Hlavní teze jeho projevu jsou, že Západ ztrácí svůj vliv, OSN potřebuje reformu a lidstvo dosud nepochopilo rozsah nadcházejících změn. Klíčová prezidentova prohlášení i další různá témata rozebíral podcast Itogi dňa, shrnutí dne s Michailem Děljaginem. Hlavní tedy body. Ruský prezident dal velmi jasně najevo, že pokud se teroristé z Evropské unie pokusí zablokovat Kaliningradskou oblast, odpověď bude rychlá a rozhodná a terčem budou právě provokatéři. Dále Čína se snaží zachránit globalizaci, USA jsou zónou digitální peněz a Britové se snaží rozpoutat ve vodě co největší chaos. Evropa přitom v celém tomto víru jedná velmi cílevědomě. Němci mají tedy peníze, Francouzi energii a jejich cílem je zaútočit na Ruskou federaci do roku 2030. Svůj rozkvět chtějí postavit na troskách Ruské federace. A dále, rozsah změn skutečně nechápeme jako lidstvo. Žijeme na sociálních sítích a ještě jsme se nevyrovnali ani s minulou érou. Stali jsme se součástí umělé inteligence. Nejdřív budou hloupnout lidé a potom spolu s nimi zhloupne i umělá inteligence. Výrobci a odborníci na digitální technologie vytlačují finanční spekulanty z nejvyšších mocenských pozic a to otřásá mnoha zeměmi světa. A poslední, když ztratíme strategické cíle, ztratíme smysl své existence. Proto potřebujeme ideologii. A proč jsme tady a co tu děláme? Kdo neví, kam pluje, tomu žádný vítr není příznivý. Kvůli konzumu jsme se vzdali velkých cílů. To jsou čtyři tedy stěžení body z toho valdajského projevu a já říkám, že ho máte tedy už i v archivu svobodného vysílače a máte ho samozřejmě na Odysee a na YouTube, takže můžete koukat bez cenzury TV. Jdeme dál.
1: Já tady mám další článek, který se toho týká také. Týká se teda toho Putinova projevu, který šokoval Západ. On tam říká, že Elita touží zastavit válku a vzdát se Ukrajiny. Čili já se k tomu ještě vrátím, protože tam jsou ještě některé jako další doplňující věci. A tady se říká, že Putinův projev teda vzbudil na Západě hlavně v sídle NATO šok. Že tedy přední světová média píší, že Moskva vytyčila svou dosud nejtvrdší červenou linii od dob kubánské raketové krize. Západ přišel o veškeré iluze, že by mohl Rusko zlomit vyčerpáním. Ruská elita mezi tím touží zastavit válku a vzdát se Ukrajiny. Ne Ukrajině, ale Ukrajiny, abychom se nepřeslechli. Příliš mnoho červených linií dnes překročí lidé, kterým je naše země naprosto lhostejná. Žijí některé oblasti státu myslí jen na své pohodlné domovy ve Švýcarsku nebo v Londýně, jak řekl Putin. A on říká, ten Západ rozepírá to varování Moskvy ohledně Kaliningradu. A tady to samozřejmě ten projev prezidenta Putina na tom plenárním zasedání Valdajského klubu upoutal pozornost těch západních médií, především tedy o těmi výroky o bezpečnosti Kaliningradské oblasti a o možných důsledcích té přímé konfrontace mezi Ruskem a NATO, to jste právě slyšeli. Ta zahraniční média rozebírá varování ruského prezidenta, stav vztahu Moskvy s aliancí i vyhlídky na další eskalaci. Takže Putin samozřejmě prohlásil, že Rusko nemá v úmyslu útočit na evropské státy. V případě přímého útoku na ruské území bude nuceno odpovědět všemi dostupnými prostředky. Pokud by se někdo pokusil Kaliningradskou oblast obsadit nebo zablokovat, otázka použití arzenálu, který má ruskou dispozici, by podle prezidenta vyvstala okamžitě. Ta západní média si tato slova vyložila různě, jak informuje Svobodná presa. CNN je dá do souvislosti s napětím na ruských hranicích, vojenský manévry NATO a pokusy zadržovat ruská pravidla v Baltském moři. Německá televize NTV prohlášení podá jako varování alianci před možnou jadernou eskalací. Média citovala také diplomatickou notu, kterou Rusko zaslalo členským státům NATO. Agentura Reuters upozornila na geografickou polohu Kaliningradské oblasti mezi Litvou a Polskem a na dřívější prohlášení pobaltských a polských politiků o možných vojenských akcích proti ruské enklávě. V tomto kontextu Putinův projev posloužil jako další připomínka, že Moskva považuje bezpečnost regionu za otázku své územní celistvosti. Tam pak jsou byly další samostatné téma, bylo srovnání vojenských schopností Ruska a NATO. Putin připustil, že jaderné zbraně mají i Francie a Velká Británie. Zdůraznil ale, že ruský arzenál zahrnuje moderní zbraně, jimiž jiné státy nedisponují, například hypersonické systémy. A smyslem tohoto varování je, že početní převaha aliance v konvenčních zbraních sama o sobě v případě přímého konfliktu s Ruskem výhodu nezaručuje. Vyjádřil se také prezident Putin výrokům evropských politiků, kteří varují před možným ruským útokem v letech 29-30. Podobné scénáře už dříve zmiňovali mimo jiné německý ministr obrany Boris Pistorius a kancléř Friedrich Merz. Rusko tvrzení, že chce napadnout země, na to odmítá a domnívá se, že je třeba brát v úvahu i odvrácenou stranu vojenské eskalace, a to je riziko odvetných kroků. Generální tajemník NATO Mark Rutte v reakci na Putinova slova vyzval ke klidu a k další podpoře Ukrajiny a tak dál. Citoval jeho stanovisko server Politico, kdy říká, NATO je mnohem silnější než Rusko, nikdy nás nemohou porazit, nejlepší, co můžeme udělat, je zachovat klid. Naše heslo zní zachovat klid, pokračovat práci, podporat Ukrajinu. Či Mark Rutte žene dál ten konflikt jako dopředu. Takže tolik pro představu, jak to teďka asi tak vypadá. Tak jsou zážitosti.
0: Tak, blázni, blázni, blázni. Tak, devítku máme, kde tady? S tím, že Ruská federace nasadila tedy zabijáka satelitů. V souvislosti tedy s nejnovějšími Zelenského výhruškami ohledně údajného použití první balistické rakety, odborníci odhalili, co už možná střeží oblohu. Zabiják satelitů už zničil družici Kosmos 1408, dosahuje rychlosti 33 000 km v hodině a dostup má 1000 km. Tak, jmenuje se to AA-235 Nudol, západní klasifikaci označovaný jako PL-19, je tedy ruský strategický systém protiraketové obrany, který má chránit klíčové objekty před balistickými hrozbami a v případě potřeby ničit kosmické objekty na nízkých oběžných drahách. Podle analytického projektu bojové technologie, tak se to jmenuje, systém teoreticky spolupracuje s radarem DON-2N, který odpovídá za detekci a přesné sledování vysokorychlostních cílů. Nuž a k zachycení slouží pak blíže neurčená protiraketa. Je zde poznámka, že v otevřených publikacích se objevuje označení 53T6M, které odkazuje na vysokorychlostní protiraketu krátkého dosahu, jež dokáže tedy zasahovat cíle, více cílů dokonce ve velkých výškách. No a podle tedy otevřených zdrojů raketa dosahuje rychlosti přibližně Mach 27, 27-násobná rychlost tedy zvuku, což by měl být ekvivalent tedy 33 000 km v hodině, neboli prosviští 9,2 km za sekundu, dámy a pánové. Tak to je super raketa. No už, tak tím bychom se asi na to koukli, no. Tak, 2, 4... Teď nevím, jestli tam máte ještě desítku, já tady vidím 10, ale mám jich tady označených 9, tak já jsem z toho
1: hledal. Ne, mohu pokračovat 9. Přejdeme na Ukrajinu.
0: Jo.
1: První zpráva hovoří o tom, že uprostřed Kyjeva vybouchlo něco obrovského, přicházejí první záběry. Putin to údajně nařídil to místo srovnat se zemí. Během, to už je zpráva teda 27. a tady během noci se ozvala v Kyjevě silná exploze, když byla teda budova skladu v Selomianské čtvrti zasažena dronem a vypukl rozsáhlý požár, zatímco ruské zdroje tvrdí, že se v objektu nachází munice. Ono podle těch dalších výbuchů, které tam byly, tak je to více než zřejmé. Oni dávají sklady mezi prostě obytné domy a myslí si, že teda tím pádem, že jsou tam jaksi ve větším bezpečí. A jinak kyjevský starosta Vitalij Kličko potvrdil, že dron zasáhl sklad a že na místo zásob byly vyslány záchranné složky. Takže tam dál tam pak zuřil požár a bylo tam pak slyšet, tedy, jak už bylo řečeno, po tom první výbuchu následné detonace. Takže velký oblak kouře a tak dále, tvrzení o skladu munice a útoku na datové centrum. O tom útoku na datové centrum Vodafonu už řeč byla a o útocích na další centra ještě dneska si řekneme něco. Takže předám slovo.
0: Tak, dále se koukneme a počkat. Je to zase nějaký rozházený, dvojka je tady, aha. Kyjev hoří, nenapravitelná škoda tedy na Akademii věd, která byla zasažena 28. září, tedy v pondělí. Ruský to Geraň 5 to prý zasáhl. Silné záchranné hasičské jednotky, to je jiný překlad, ale je to jedno, se rychle přesunuli na místo, protože útok způsobil požár na budově. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský zveřejnil video z oblasti, které ukazuje rozsah zničení a snahy týmu o zvládnutí požáru a kontrolu nad budovou. Na snímcích je pak vidět, jak se velká část budovy boční stěny zhroutí, zatímco plameny se rozšířily do třetího nebo do druhého a třetího patra. To máte tady, když tak na druhém obrázku, jak vám to tady ukáži. Bla, bla, bla, trosky jsou rozptýleny kolem hořící budovy. Dříve tedy kijevské úřady oznámily, že útok zasáhl budovu v Ševčenkovské oblasti nebo čtvrti, kde se nachází historická budova Akademie věd. Zatím se uvádí, že škody budou vyžadovat spoustu peněz a času na opravu. Takže by tady někdo zemřel nebo byl zraněný, tady nějak nevidím, takže se na to dopadlo dobře, ani noční hlídač nebyl zraněný, takže super. Nuž a můžeme dále.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Kyjev konečně našel rakety pro patrioty a tady už jako je problém, protože oni mají samozřejmě ta zařízení, z kterých ty rakety mohou vystřelovat, ale nemají ty rakety, takže našli ještě další tedy, ale tam jaksi je to poněkud problém, protože tady i na tom valném shromáždění OSN, kdy tedy byl Zelenského projev o naléhavých potřebách Ukrajiny před krutou zimou, tak ignorovali a dvě třetiny stávů tedy odešly. Takže ti, kdo přišli, tak dali jasně najevo, že peníze nebudou. Takže Donald Trump mu nabídl společný do Moskvy a pokud jde o využívání Starlinku proti Rusku, tak ho odkázal na Elona Muska a Musk se odkázal na Trumpa, takže kruh se uzavřel. Peníze mu pochopitelně nedal. Takže tam je jaksi problém tedy s tím, jednak peníze, jednak teda rakety do těch patriotů, to znamená to střelivo, že to řeknu takto. A pokud jde o rozpočet Ukrajiny, tak do konce roku rozpočtová díra Ukrajiny přesouvuje 30 miliard dolarů. 128 miliard připadá na deficit obranného rozpočtu, který způsobil krádeže a léto teroru, tedy masivní údery na ruské území. Další 3 miliardy dolarů tvoří výpadek DPH v důsledku odvetných úderů ruských ozbrojených sil, které ochromují nejen velké podniky, ale i veškerý námořní export. A podle ukrajinských odhadů se výpadek daňových příjmů do konce roku strojnásobí, takže potřeba by měla přesáhnout 40 miliard dolarů. A to je jenom a to nejnutnější. Ale oni rozdávají drobné, a to ještě není to nejhorší. Nedávají a neprodávají to, co má dnes větší cenu než peníze proti rakety pro systém Patriot. Takže ty jsou prostě potřeba. A tady jde o to, že je tady vysoká účinnost ruských úderů balistickými raketami právě například na to datová centra těch ukrajinských ozbrojených sil, kvůli nimž má Kyjev potíže s komunikací. A to se zčásti se to vysvětluje krizí ukrajinské protiraketové obrany, které chybějí ty záchytné rakety. A jeden z těch protiraketových systémů už několik týdnů mlčí, protože patrioty jsou díky své mimořádné činnosti soustředěny především v hlavním městě, kde chrání elitu. Jinak ten nedostatek těch raket do těch patriotů je celosvětový, takže sehnat rakety Patriot je mnohem těžší než sehnat peníze. A přesto Zelenský před odjezdem do New Yorku prohlásil, že mise je splněná, Orel je v hnízdě a dárek zakoupen. Dnes jsme se dohodli, neřeknu s kým, na balíčku raket. Řekl na setkání s diasporou, patrně jediné místě ve Spojených státech, kde ho tentokrát přivítali. Takže uvidíme tedy, jak to dál bude. Trump to rozhodně nebyl, ačkoliv jako o to prosili, protože se předpokládá, že Pentagon sám spotřeboval na Irán dvě třetiny svých zásob záchytných raket Patriot a jejich doplnění potrvá 3 roky. A Spojené státy se mezi tím připraví na obnovení úderů, a tedy na obranu svých základů na Blízkém východě, protože Bílý dům nebude s tou nejnovější nabídkou Teheránu spokojen. Takže Trump nemohl tedy Zelenského záchytnými raketami obdarovat, ani kdyby chtěl, a on nechce. A někteří evropští členové, Nizozemsko, Rumunsko, Švédsko, by chtěli, ale nemohou. Sami stojí ve frontě na záchytné rakety pro své armády a dodávky čekají až na jaře 2027. A Zelenský připouští, že Ukrajina bez protiraketové obrany a financování do jara zimu nepřežije. Takže to je teda tato zpráva.
0: Čtverku máme, kde je tady? Operace Vivaldi, 30 000 vojáků ozbrojené sebranky Ukrajiny odešlo za Banderou a další věci. Drapatý tedy vrhá do boje poslední zálohy a v Dněpropetrovské oblasti se bojuje i s mrtvými. Domácí vojenské informační kanály, které mají pověst konzervativních kartografů, bilancují září a uvádějí, že území osvobozené od banderovců se rozrostlo o 550 až 831 km čtverečních. První údaj vychází spíše z textových hlášení, údajně přímo z terénu, a druhý z geolokačních záběrů. Už dávno však není žádným tajemstvím, že ani jeden z nich neodráží skutečný stav věcí ve všech oblastech. Jde do značné míry o otázku vnímání, nikoliv ověření. Začneme tedy tím, že územní zisky měřené v kilometrech čtverečních jsou ošidnou metrikou. Takové zisky v holé stepi a kilometry dobité v zastavěném území mají totiž zcela odlišnou vojenskou hodnotu. Tak, článek je zase další, tak nevím, co bychom z toho vybrali. Zkrátka bojuje se, Rusko postupuje. No a zbraně z Evropy tam plynou dál, no.
1: O tom hovoří nakonec, hovoří zprávy té speciální vojenské operace z 1. října, s tím, že útoky na Kyjev pokračují, Zelenský je připraven uprchnout a ty síly skupiny Vojsk Sever osvobodili podle této zprávy Tolstodubovo v Sumské oblasti a Šabelnoje v Charkovské oblasti, zatímco útočné jednotky skupiny Vojsk Východ ovládli Jegorovku v Záporovské oblasti. A podle předběžných údajů za poslední 24 hodin tak nepřítel přišel celkem o 34 km čtverečních. V noci na 1. října podnikly ruské ozbrojené síly další úder na hlavní město ovládané banderovci a požáry byly hlášeny v Solomianském a Obolonském obvodu Kyjeva. Zasažena byla také infrastruktura v Oděse, místní úřady však žádné oběti nehlásily. A takže tady to osvobození vesnice Tolstojubovo má zásadní význam pro systematické budování a rozšiřování nárazníkového pásma podél státní hranice. Kontrol na touto vesnici výrazně sníží intenzitu nepřátelských útoků na poklidné ruské regiony a připraví ruské velení o výhodné pozice pro dělostřeleckou palbu a výpady. A jinak ten nynější úspěch na Charkovském směru, kde útočné skupiny 126. motostřeleckého pluku 71. divize 14. armádního sboru vytlačili jednotky státní pohraniční služby ukrajinské a ovládli vesnici Šabelnoje, tak vážně oslabuje nepřátelské obranné linie ve Volčanském okrese. Ta zpráva pokračuje dál, je tam přehled ještě v těch dalších oblastech, ale v zásadě lze říct si to, co tady bylo konstatováno. Ruské jednotky postupují, Ukrajinci ustupují a v podstatě už více zpráv hovoří o tom, že prostě další válčení a ztráty na životech, kdy v podstatě o výsledku té války rozhodnuto, tak jsou zbytečné, nesmyslné.
0: Tak. Koukneme se na zuřivé boje o západní části Orechova. Tak, bitva o ukrajinské opevněné město Orechovo tedy dále pokračovala, zpráva je zpátku. V současné době tam probíhaly tedy těžké boje na západním okraji města, tedy ve směru, odkud přicházely ukrajinské zásoby. Kyjevské velení, tedy vrchní velení, se ale na tento ruský útok dlouhodobě připravovalo a ve městě i jeho okolí vybudovalo a rozšířilo četné autonomní kryty. Aby se předešlo ztrátám, tak ruští generálové a vojáci budou čekat na vývoj obléhání, aby mohli v pravý čas zasadit rozhodující úder, protože obsazení Orechova představuje velmi teď obtížný úkol. Tak, to byla rychlá, krátká zpráva.
1: Další zpráva hovoří o tom, že v Kyjevu, že se přiblížil konec, z ukrajinské metropole prchají tisíce obyvatel. Tady v pátek večer byly v Kyjevě zaznamenány bezprecedentní záběry, na nich tisíce lidí, tisíce Ukrajinců hromadně prchají z města. Tam jsou ty hlavní třídy, jsou zacpané prostě automobily, které mají snahu tedy odjet. Ruské útoky otřásly městem a ukrajinská média informují o rozsáhlých výpadcích proudu, a to v mnoha kyjevských oblastech a čtvrtích. A Kyjev přestává být fungujícím hlavním městem státu. 2.10. bude zaznamenány rozsáhlé škody způsobené na farmaceutických skladech, datových centrech a telekomunikačních sítích. A ty útoky také ze druhého na mosty spojující Kyjev s dalšími oblastmi postačily k tomu, aby mezi obyvateli vyvolali paniku a přiměli hledat útočiště v okolních městech, neboť mají pocit, že se již zde nemohou ochránit. Jinak teda ta kyjevská třída lesy je byla totálně ucpaná automobily těch prchajících a jenom náklady spojené s poplachy vyhlášenými během jediného dne představují podle ministra životního prostředí hospodářství přes 45 milionů euro. To ukazuje, že namísto, aby se problémy zmenšovaly, budou neustále narůstat, a to i po útěku tisíců občanů. Takže tolik tedy tato zpráva.
0: Dobře, dále se koukneme na mosty. Tak, včera tedy došlo k novým ruským útokům na klíčovou infrastrukturu Kyjeva, když byl tedy zasažen severní most, který překračuje řeku Dněpr. Uvedl to starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko. Tak, po úderu na místo spěchaly záchranné složky, zatímco doprava na mostě byla zastavena. Podle prvních informací došlo k poškození povrchu vozovky i k trolejbusům, takže je tam asi trolejbusové vedení, tak asi to. Tady je zase špatný překlad. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti útoku. No a vzpomeneme, že severní most je tedy jedním z hlavních silničních spojení mezi východním a západním břehem Dněpru. A provoz mostů je pro Kyjev obzvláště důležitý, protože řeka rozděluje město a velká část obyvatel žije na východní straně, zatímco důležité služby a podniky se nacházejí na západním břehu. Nuž a předtím byl zasažen jižní most. Tady je uvedeno 10. ledna a pátek 10. února. Způsobilo to prý vážné dopravní problémy. Jednou dopravní problémy a pak už byly i vážný. Takže to bylo na začátku roku, byl poškozený nebo pod útoky ten jižní most. Ale je to velké a stavět to znovu bude pracné a náročné a stát plno peněz, takže se ptejme, kdo tam opravdu ale střílí. No, nedává to logiku.
1: Další zpráva hovoří o tom, že spojení NATO bylo zasaženo v samém srdci a v hlavním městě nepřítel zavládl ticho, míněno tedy Kyjev. Žádné červené linie už neexistují, zúčtování začalo a potrvá až do úplného konce a ty proběhly ruské údery na kyjevská datová centra New Telco a United DC a tam byly zničeny servery napojené na americký systém Maven Smart System, který využívá umělou inteligenci ke shromažďování zpravodajských informací pro vojenské velení a k určování cílu, jak tvrdí ruský vojenský analytik Yuri Knutov. A už o několik dní dříve, 20. září konkrétně, tak zasáhla ruská armáda také kyjevské datové centrum B-Mobile, o tom tady byla, myslím, dneska v úvodu toho zpravodajství řeč. A Moskva tvrdí, že objekt uchovával, zpracovával a přenášel data, včetně zpravodajských informací a zajišťoval provoz síťového vybavení ozbrojených sil Ukrajiny. Ten Knutov říká, přes ty servery proudil celý balík zpravodajských dat, a tvrdí, že význam těchto zařízení nespočívá jen v klasickém ukládání dat, ale také v jejich zprostředkujících uzlů, v roli jejich zprostředkujících uzlů mezi ukrajinskými zdroji v terénu a mnohem výkonnějšími výpočetními kapacitami na západě. A podle něj přes ukrajinské servery proudila data o mobilních telefonech na území Ruska, polohy vojenských radiostanic, satelitní snímky, informace od pozorovatelů i údaje od sabotážně průzkumných skupin. Je to prakticky kompletní balík informací, které systém potřebuje, aby měl s tím pracovat, jak uvedl tedy Knutov, a tvrdí, že taková data se následně předávají na servery v Evropě, kde je mohou agregovat, analyzovat a zpracovávat systémy umělé inteligence. Takže toto jim tedy teď v podstatě bylo rozbito. Jinak ten Maven není obyčejný program na ukládání informací. Ten systém shromažďuje obrovské množství dat z nejrůznějších zdrojů, satelitů, dronů, senzorů, zpravodajských databází a dalších vojenských systémů. A pomocí umělé inteligence propojuje, aby urychlil odhalování cílů, vyhodnocování situace a rozhodování velitelství. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Dobře, dobře, ale desítka nám to prakticky kopíruje, jak na to koukám, ruské útoky a kyjevská datová centra, New Telco a United DC. To je z dnešního rána, že to bylo na dnešek, zpráva byla ve 3:20 publikována, takže tady to popisuje ale pan Knutov. V této souvislosti zmiňuje konkrétně systém Maven Start System od americké společnosti Palantir Technologies a říká, že tedy vojenský analytik Knutov tvrdí, že význam těchto zařízení nespočíval jen v klasickém ukládání dat, ale i v jejich roli mezilehlých uzlů mezi ukrajinskými zdroji v terénu a mnohem většími výpočetními kapacitami na západě. Podle něj se přes ukrajinské servery předávala data o mobilních telefonech na ruském území, pozice vojenských radarových stanic, satelitní snímky, informace od pozorovatelů a data od sabotážních a průzkumných skupin, s tím, že to právě umělá inteligence si tam s tím hrála a posouvala to dále. Tak, to by měla být poslední zprávička. Já tedy s dovolením tady přesunu.
2: Začal
0: Tak, a
2: vraždit
0: jdem se
2: civilisty.
0: kouknout, dámy a pánové, já vám to tady pustím, ať to tady vidíme, a pojďme si pustit tedy Štefana Harabína, má to necelé 2,5 minutky. Tak já to tady dám na velké a jdem se na to mrknout. Bylo to v televizi.
2: Ruská federácia neporušuje medzinárodné právo a nie je agresor.
3: A podľa vás mala teda právo?
2: Nie podľa mňa, podľa platného právneho stavu.
3: Mala právo zaútočiť na
2: No
3: Ukrajinu.
2: samozrejme, že mala právo, lebo tu boli Minské dohody, ktoré garantovali Luganskej a Donetskej republiky samostatnosť, lebo neuznali vojenský teroristický protiústavný puč v Kyjeve 2014 roku. Minské dohody garantovalo Nemecko, Francúzsko a Petro Porošenko, Ukrajina, že tieto republiky, respektíve samostatné jednotky, dostanú samostatnosť a bude sa Ukrajina federalizovať. A namiesto toho banderovský fašistický režim ukronacistický začal vraždiť civilistov na Donbase. Zavraždil vyše 14
3: Čiže
2: tisíc
3: toto je
2: žien,
3: podľa vás
2: detí,
3: teda dôvod,
2: starcov.
3: Prečo
2: No, ja to chcem
3: je
2: povedať, ja
3: vlastne...
2: to chcem dokončiť, pani redaktorka, pretože Minské dohody neboli garantované, hoci ich schválila Bezpečnostná rada OSN, stali sa súčasťou medzinárodného práva, stali sa súčasťou ukrajinského právneho poriadku a režim vraždil 14 tisíc civilistov a išlo o občanov ruského pôvodu. No a samotné Nemecko, Merkelová, Hollande a Petro Porošenko povedali, my sme nechceli dodržiavať Minské dohody, my sme chceli vyzbrojiť, my sme chceli, nechajte ma dohovoriť, lebo to je taká vážna vec a občania Slovenska sú klamaní. My sme nechceli dodržiavať Minské dohody, my sme chceli vyzbrojiť Ukrajinu. A na základe vyzbrojenia, aby Ukrajina zautočila na Rusko. Čiže Rusko malo právo použiť článok
3: Maďarsku
2: 51
3: v roku 94
2: OSN.
3: Boli uznané hranice Ukrajiny.
2: A čo to s tým má spoločné?
3: Aj Kazachstan, aj Bielorusko
2: uznalo
3: tieto hranice.
2: Ale čo to má s tým spoločné? Čo s tým chcete povedať? Veď to nikto nespochybňuje, že boli uznané.
3: Napríklad anexovali Krym. Na to nemali právo.
2: Akože nemali právo, veď podľa ukrajinskej ústavy mohlo byť,
3: v roku 94
2: mohlo byť vyhlásené
3: boli
2: referendum. A
3: hranice
2: referendum
3: Ukrajiny
2: bolo...
3: nemali právo.
2: Áno, mali právo podľa ukrajinskej ústavy. Právo na sebaurčenie.
3: Pán Harbin, toto je teda váš názor.
2: No nie,
3: to
2: je
3: Harbin,
2: platný právny stav.
3: Je to naozaj
2: to
3: váš
2: je platný
3: názor.
2: Právny stav, pani redaktor. Ruská federácia neporušuje medzinárodné právo.
0: A pak se tak s takouto politicky propagandistickou blbkou bavte v televizním studiu. Ale je dobře, že to zaznělo, je to moc důležité, že to zaznělo a musíme si to připomínat, dámy a pánové. Tak, jdem se kouknout na třetí balíček, ať ho vidíme, až to tady sviští po strništi, ať se můžeme přesunout na další věci. Trojka, pane inženýre, je zde a první máte už obrazem.
1: Podíváme se do Maďarska nejprve v rámci Evropské unie nebo Evropy. A tam se hovoří o určitém chaosu, který tam nastal, protože Petru Maďarovi byla odebrána imunita, protože čelí podezření z krádeže. No, Maďarské národní shromáždění 28. minulý měsíc tak na žádost prokuratury rozhodlo o zbavení imunity premiéra Petra Maďara, dále bývalého ministra kultury Baláše Hankoa a bývalého ministra rozvoje Mikuláše Šestáka, kteří v současném volebním období zasedají v parlamentu jako poslanci. Ten případ Petra Maďara se týká incidentu z června roku 24, kdy v budapeštském nočním klubu Etiquette, tak tam se dostal do sporu s mužem, který ho natáčel mobilním telefonem. Prokuratura tvrdí, že mu ten telefon vzal a poté ho hodil do Dunaje. Přístroj se později podařilo vylovit s pomocí potápěčů, jak uvádí server Telex. A v té době toho incidentu byl Maďar poslancem Evropského parlamentu. Ten ho tehdy odmítl zbavit imunity a řízení proto bylo pozastaveno. Jeho europoslanecký mandát vypršel 8. května tohoto roku a s ním tedy skončila i ochrana, kterou mu teda ta funkce europoslance poskytovala. Takže prokurátor nyní případ vyšetřuje jako podezření z krádeže a po rozhodnutí maďarského parlamentu může vůči Maďarovi přímo provádět procesní úkony. Maďar sám požádal o zbavení imunity. Ještě před hlasováním vyzval veřejně parlament, aby ho zbavil imunity. Zároveň kritizoval rozhodnutí prokuratury projednávat jeho případ společně s kauzami Hankoa a Šestáka, protože tam jde podle něj o zcela odlišné záležitosti. A Maďar rovněž oznámil, že navrhne zrušení parlamentní imunity u trestných činů stíhaných z úřední povinnosti. A parlament nakonec imunity zbavil všechny tři poslance. Ten bývalý ministr kultury čelí vyšetřování kvůli nějakému fondu NKA, což je Národní kulturní fond maďarský. A prokuratura má podezření, že prostředky fondu byly využity nebo využívány způsobem, který mohl státním rozpočtu způsobit značnou škodu. Je vyčíslována asi na 17,3 miliardy forintů. Hovoří se o podezření ze zneužití finančních prostředků. Ten Hanko obvinění odmítá vyzvat, že hodlá prostě ten bod po bodu vyvrátit. Šesták zase spojován s vyšetřováním zakázek společnosti Volán Bush. A to je bývalý minister rozvoje Mikuláš Šesták, tak tam probíhá samostatné vyšetřování, které se týká společnosti Volán Bush. Prokuratura podezřívá z úpadkářství další trestní činů souvisejících se zakázkami z let 2015-2018. A tam jde o úplatky v hodnotě několika milionů. Předpokládám také, že forintů a jinak Šesták je členem Křesťansko-demokratické lidové strany. Tady v podstatě ta maďarská prokuratura uvedla, že teprve po zbavení imunity může proti tím neprodleně zahájit vyšetřovací úkony a pokud budou splněny zákonné podmínky a bude k dispozici dostatek důkazů, tak je vyslechnou jako podezřelé. Ale tady se vlastně otevírají tři samostatná trestní řízení vůči současnému premiérovi a dvěma bývalým ministrům. A jejich případy nesouvisí se stejnými událostmi ani se stejným typem podezření. Tak jako v případě toho Maďara je to opravdu, tam je to spíš mělo být jako nějaký občanský přestupek nebo něco takového, než jako vyloženě krádež. No ale nevím, jako, jak to tam posuzují v Maďarsku tyto věci. Pojďme dále.
0: Tak, dále se podíváme. Dvojka je zde. Evropská unie směřuje k vlastní zkáze. Stefano Salvini to sepsal, tak se na to jdeme podívat, aby jsme to viděli. Ale tady je důležitý prostředek. Podle agentury Reuters však nyní dokonce i Německo vyzvalo ke snížení rozpočtu Evropské unie na období let 2028 až 2034, a to o 400 miliard. Euráčů. Návrh předložený totiž Evropskou komisí počítá s přidáním 2 bilionů eur na celoevropské potřeby. Berlín k tomu vypočítal, že i po tomto snížení by nový rozpočet byl stále o 27% vyšší než ten současný, což by znamenalo zvýšení ročního příspěvku Německa o 50 miliard eur. Německé úřady tedy tuto částku označují za neúnosnou. No a bez podpory rozpočtu EU spolu s ukončením finanční a vojenské pomoci Ukrajině ze strany USA brzy nebude existovat žádné bezpečné místo před ruskými drony a balistickými raketami, a to nejen vyvolává paniku mezi Ukrajinci, ale může také donutit Kyjev k zoufalýmto krokům. Evropská unie zůstává tedy na vlastní pěst v této snaze a snaží se ze všech sil podporovat Ukrajinu, ale zároveň se tím žene do hrobu. Je nejvyšší čas si uvědomit, že evropské národní zájmy mají přednost před jakýmkoliv jiným cílem. A orgány EU by měly přestat myslet na Spojené státy, Ukrajinu, Rusko, Čínu nebo jakýkoliv jiný stát. Proč by Evropa měla být vždy zodpovědná za vše, co se děje ve světě? Proč bychom měli poskytovat útočiště uprchlíkům z celého světa? A proč bychom měli platit za blahobyt všech? Myslím si, že nyní je čas, abychom rozhodli o svém vlastním osudu a své vlastní budoucnosti. No, zajímavé to, takže je to ze zahraničí ten článek a asi by to stálo za to, abyste se na to ještě koukli. Stefano Salvini, dámy a pánové, to se psat, tak hledejte.
1: Poskočíme teďka kousek dál do Španělska, kde podle zpráv Tele Madrid španělská rozvědka identifikovala 72 marockých vojáků, kteří z Ceuty působí jako koordinátoři té invaze. Takže tady má dokonce fotografie pěti z nich a podle El Español, podle deníku El Español to uvádí několik zpráv ministerstva obrany a jejich cílem je vyvolat v Ceutě chaos, mapovat slabá místa města a prověřit schopnosti reakce španělských sil. Jsou namaskováni mezi migranty, ve skutečnosti se jedná o marocké vojáky a agenty jejich tajné služby infiltrované do Ceuty. Ubytovávají se v soukromých domech, sportují ve skupinách a často dostávají finanční prostředky přes hranici. Snaží se zůstat nepovšimnutí a jejich chování je prozrazuje. Byly mimo jiné přistiženi při sledování španělských vojsk, takže zpráva vojenské rozvědky je označuje za mozek invaze. Mají na starosti šíření falešných informací o dalším hromadném přílivu a určují, na které cíle zaútočit, jako jsou vozy španělských vojáků, požáry v horách nebo obsazení bytů, kde se ukrývají nelegální přistěhovalci. Jejich cílem je vyvolat se u těch chaos. Takže tato zpráva měla být předána soudkyni Marie Tardonové, která vyšetřuje za 30. července došlo k závažnému útoku na území celého Španělska. Takže uvidíme, bude mimo jiné vyslýchat jako svědka Juana Jesuse Bivase. Ve čtvrtek to bude náčelník místní policie a bývalý šéf kabinetu vládního delegáta. Takže soudkyně zjistí, aspoň doufá, že zjistí, kdo věděl o těch vydaných výstrahách. Takže to je teda tato zajímavá zpráva.
0: Tak a teď se přesuneme ze španělské Ceuty do Francie, kde to je. Studentské protesty se stupňují, to je zpráva ze čtvrtku. Školy jsou uzavřeny a střety s policií. Tak, studentské protesty ve Francii vstupují do nové fáze, jelikož se po celé zemi šíří blokády škol, které jsou v několika případech doprovázeny incidenty, no já bych řekl, že v hodně případech, požáry a střety s policejními složkami. Jádrem protestů je nedostatek učitelů, přeplněné učebny, problémy se školním vybavením a náročné rozvrhy. To jsou všechno keci z mainstreamu, dámy a pánové, tohleto. Protože pokud jste viděli ty záběry, tak většina je tam opálených, ať už marockého nebo jiného původu. A bílí jsou koordinátoři možná tajných služeb a už bylo vidět, jak neuniformovaní policisté, tedy tajní v civilu, jak ty podněcovatele, ty hlavní organizátory a zasnovatele, jak už je sbírají, takže možná bude brzy konec. Ale jestli jste viděli na sociálních sítích záběry, tak je to jak řádění skoro šílených. Vopic bych to řekl. Můžete se na to podívat každý. Nebudu tady pouštět na řovu jak paviáni, takže na to se nebudeme koukat. A ničili všechno, zastávky, školy tam vytloukali a zapalovali to tam a další, no hrůza.
1: No, kdyby jim to srazili z těch podpor, tak by to možná rychle přestalo.
0: Jo, ale to není přáním hloudku vodičů, no je
1: můžu. To je jako, hezky by jim to strhávali, řekli by tak další 4 měsíce nedostanete nic, máte vybránou, jste si vybrali, no. By to, myslím, že by to i přes ty peníze by to fungovalo. Kdyby se chtělo, samozřejmě. Další zpráva hovoří o tom, že Evropská unie zamítla žádost Kyjeva o dodatečné financování ve výši 27 miliard euro. Hovoří o tom agentura Bloomberg s tím, že tedy mělo jít o urychlené poskytnutí dodatečně 27 miliard euro na vyplnění mezery ve finančním rozpočtu země na obranu, jak uvádí Bloomberg. A Kyjev požádal tedy o vyplacení finančních prostředků z evropského finančního balíčku. Nicméně Brusel odhaduje, že již dohodnuté zdroje postačí k pokrytí ukrajinských potřeb pro rok 2026. Jádrem té dohody je půjčka ve výši 90 miliard euro na období 2026-2027, kterou Evropská unie finalizovala a která má pokryt naléhavé fiskální i obranné potřeby Ukrajiny. A celkové částky je 30 miliard euro vyčleněno na makroekonomickou podporu, zatímco 60 miliard euro je určeno na posílení kapacit obranného průmyslu a pořízení obranného vybavení. A podle informací citovaných agenturou Bloomberg se Evropská unie domnívá, že stávající závazky, včetně úvěru ve výši 90 miliard, jsou dostatečné k pokrytí ukrajinských potřeb pro letošní rok. Takže uvidíme, jak to bude, protože ten ukrajinský balíček platný od března 24 poskytuje celkové financování ve výši přes 50 miliard euro na období 2024-2027. Všechny výplaty jsou rovněž spojeny s prováděním ukrajinských reform. Tak tam žádné reformy, jak víme, jako ve skutečnosti neprobíhají, peníze přesto tečou. Pojďme asi dále.
0: Tak, 6 máme tady.

0: Jistě, že zatím stojí Rusové. Přičtěte to Rusům. Vítám to. Měl tedy uvést Rutte. A se tak tedy vyjádřil, že na společné tiskové konferenci s litevským premiérem, konkrétně 29. září, to bylo v Hoterí, přičemž odkazoval na komentáře vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě a jako příklad konkrétně uvedl Estonsko. No tak my jsme to viděli samozřejmě, že ano, viděli jsme ruskou v uvozovkách raketu na ekozemědělce v noci, že jo, na polském území, pak se zjistilo, že ne. Viděli jsme to přece u těch polských a kdekoliv jinde, kde padali, kde dosedali krásně na 2 metrech, jak dosedli ty drony, aniž by vybuchly a cokoliv poškodili. A viděli jsme to samozřejmě i na Lipském letišti a na dalších, ty pobaltské vymiráty taktéž, ano, takže tam to všechno jelo stejným systémem. Něco se jako stane a oni pak řeknou to Rusko bez důkazů, to znamená, že jsi jsou téměř tedy jistí, no. Tak.
1: Já bych připomněl novičok.
0: Jo, no to taky.
1: A vrbětice. Vyšlo se pravděpodobné a tak dál, no. No zase tam chodí, tady vidíte, jak už chodí v kruhu jenom prostě, no. Protože už jako nic víc jako nevymyslí, no. To je jako opravdu, no. Další zpráva hovoří o jaksi německých šípech proti bývalému kancléři Gerhardu Schröderovi. Dneska mu 82 tomuto politikovi a udržuje blízké vztahy s Vladimírem Putinem. Je to tedy bývalý německý kancléř. Ten se ujal místa v dozorčí radě ruského maloobchodního řetězce Hepro Globus, jak oznámila toto společnost, zatímco současné německé kancléřství vyslalo proti Schröderovi své šípy. A ta společnost Hyper Globus se v roce 25 oddělala od německého holdingu Globus a nyní působí samostatně. A pod značkou Globus provozuje v Rusku více než 20 supermarketů. A to Schröderovo jmenování přišlo několik dní poté, kdy Vladimír Vladimirovič Putin rozhodl svěřit německý řetězec Makro do ruské dočasné správy. Čili ten Globus se takhle pojistil, aby mu to neudělali taky. Tím, že dostal tedy dostal Schrödera do svého vedení, do dozorčí rady. A tady prostě ty Němci jsou tak jako už jako zpytomělí a hloupí, že nepochopili ani tohle. A že to jde vlastně na ochranu německých zájmů, tak ještě do toho Schrödera ještě rejou. To je jako opravdu ta hloupost. Když komedie byla králem, tady kdyby ta hloupost opravdu nadnášela, tak to je bojité jak holubičky, jak bylo v tom filmu, jak bylo v tom seriálu, to jako opravdu. Takže jinak ten během svého působení ve funkci kancléře v letech 98 až 2005, tak Schröder prosazoval posílení energetických vztahů s Moskvou, jak víme. Pak tedy, když odešel z politiky, ten dostal pozice v těch ruských energetických společnostech, včetně Rosneft a projektu Nord Stream. Takže dneska oni se ho tam vemou, aby vlastně jim to tam Putin neobstavil a nepřevzal to taky do národní správy a oni jsou tak blbí, že ještě prostě proti tomu jako Němci remcají. To je těžko pochopitelný, prostě to už je opravdu zaslepenost. No. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme, 8. je tady. Šok prý pro Řecko s meteorem. Francie totiž podepsala obranou dohodu s Tureckem. Takže Francie souhlasila s prodejem raket Meteor pro systémy, tedy boj vzduch-vzduch Turecku jako součást plánu obranné spolupráce podle tedy prohlášení tureckého ministerstva obrany. Francouzský prezident Emmanuel Macron odmítl žádost řecké strany o vetování prodeje raket Meteor Turecku. V dohodě o raketách Meteor, tady je poměr 120 km, který asi doletí, není výslově uvedeno, že vláda měla zajistit vybavení pouze Rafale F3 v Egejském moři, ale prodej je popsán větou, cituji, dojde k posílení spolupráce jak v oblasti obranného průmyslu, tak ve vojenské oblasti schvalováním čekajících žádostí na o prodej zbraní. Konec citace. No a francouzské zdroje uvádí, že jako výmluvu, že, cituji, prodej meteorů, tedy těch raket, není výhradně francouzské rozhodnutí, protože jsme členy stavebního nebo asi výrobního konzorcia.

0: No, bylo prý také dohodnuto, že Francie bude sdílet utajované taktické informace s Tureckem pro společné obranné úsilí. No, ono to všechno totiž směřuje k tomu, že Řecko bude pod hrozbou a aby ty ropovody a plynovody šly přes Turecko a to na tom mohlo vydělávat dlouhodobě. Zrovna jsem dneska na to poslouchal jeden pořad, takže ono se to hezky ukazuje.
1: To Řecko, to jako opravdu, to tam má takovou vládu a hlavně ministerského předsedu, že to je katastrofa. To, co už se tam nedělal za seku, tam neudělal jednu věc dobře snad. Jako to je opravdu neuvěřitelný. On prohrává úplně na všechny strany, on prohrává všechno. A to je otřes. No nic, pojďme dále. Evropa, další zpráva z britských Financial Times a hovoří o tom, že Evropa ztrácí svoji průmyslovou základnu, společnosti snižují výrobu a ztrácí pracovní místa. A ten evropský průmysl teda nadále čelí vlně propouštění a restrukturalizaci, jak upozorňuje britský deník Financial Times. A podle evropského monitoru restrukturalizace byla v Evropské unii za posledních 100 dní oznámený, tak za těch posledních 100 dní bylo oznámeno zhruba 188 tisíc propouštění v porovnání s přibližně 43,5 tisíci novými pracovními místy. Takže mezi nedávné příklady patří propouštění 900 pracovníků ve společnosti Bosch v Německu, jako i další propouštění v německých průmyslových společnostech. A výzvu si obzvlášť badatelé ve výrobním sektoru, jsou pozorovatelné ve výrobním sektoru, kde jsou společnosti nucené přizpůsobit se vysokým nákladům, slabé poptávce a měnící se struktuře globální konkurence. A ten dodatečný tlak se vyvíjí na investování do nových technologií a zároveň na udržení výroby v Evropě. V důsledku toho společnosti stále více přehodnocují svoji výrobní kapacitu a pracovní sílu. A ta situace ukazuje, že evropský průmysl nečelí jedinému izolovanému problému, ale souhrnu faktorů. Vysokým nákladům, technologické restrukturalizaci a rostoucí mezinárodní konkurenci. A rozsah ztráty pracovních míst naznačuje, že tlak na průmyslovou základnu Evropské unie přetrvává a že evropské společnosti mají stále větší těžkosti s udržováním předcházející úrovně výroby a zaměstnanosti.
0: Tak, dále se koukneme na Slovensko. Samozřejmě Robert Fico popudil všechny války chtivé Tak, Slovensko zpochybňuje tedy schopnosti NATO. Tak, slovenský premiér Robert Fico tedy vyhlásil, že nepovažuje článek 5 Severoatlantické smlouvy nebo Washingtonské smlouvy, že ano, za záruku, na kterou je možné bezpodmínečně se spoléhat v případě vážného vojenského incidentu. No a rozebírají to i v Deutsche Welle. Tak, uvedl tedy Robert Fico, že Slovensko je členem aliance a cení si spolupráce se spojenci, ale má v úmyslu udělat všechno pro to, aby Slovensko zabránilo zatažení země do války. Fico též varoval tedy, že konflikt na Ukrajině se vymkl spod kontroly a Evropa čelí riziku širší konfrontace. Prohlášení tedy slovenského lídra zpochybňují nejen ochotu jednotlivých zemí plnit si závazky podle článku 5, ale i samotnou udržitelnost principu kolektivní obrany NATO. Pokud členské státy začnou veřejně pochybovat tedy o své ochotě postavit se jeden za druhého, mohlo by to oslabit odstrašující úlohu aliance. Já myslím, že to je mírová, no tak obraná, no tak nic. Článek 5 navíc automaticky nenařizuje nasazení vojáků či vojsk. Po přiznání útoku si každá země samostatně určí tedy potřebná opatření ku pomoci. Tak, a to je důležité, ta poslední věta, jo, aby se to věděli, až tady zase někdo bude. Miroslav Porejch, zdravím ho nahoru, v roce 2019 nás opustil tento bývalý, velice zajímavý důstojník zpravodajské služby a ten o tom mluvil nesčetněkrát a já jsem mu tady nesčetněkrát i citoval, jo. Tak si najděte, když tak jeho rozhovory, ať už audio, video, anebo text.
1: Tam jsou zajímavé momenty, které teď nějak jako úplně záměrně přehlížíme, protože v té smlouvě jednak tedy ty jednotlivé státy, je členský stát napaden, ne když zaútočí, je napaden, tak oni mu mohou pomoci různým způsobem, například tím, že pošlou diplomatickou notu, vysloví své odsouzení a tak dále, tak dále. Není to automaticky vojenská pomoc, to za A. A za B je tam druhý moment, že to je pouze do okamžiku, než to převezme celou záležitost OSN, aby zasáhlo a celou akci válečnou zastavilo. Takže to je třeba na 2 dny, na 3 dny. A my tady z toho děláme, jak teda tady někdo, úplně to překroucený, a jak teda tady se vlastně sbírají prostě válečné sbory na tažení na Rusko, na Drang nach Osten. To je úplně o něčem jiným, ale to je úplně překroucené. A problém je v tom, že lidé to málo znají, tyto smlouvy. Tak jak si to přečtou, ta smlouva není tak těžká, je dostupná i na internetu, tak jak se na to podívají. Takže tolik tedy tady k této záležitosti. My jsme měli teďka co? My jsme měli jedničku?
0: Ne, jdeme do 4-1.
1: Jdeme do 4. Tak, ano. Takže první, Pepe Escobar, což je velmi, velmi dobrý žurnalista a politický komentátor, on je z Ekvádoru, pokud se nemýlím, říká, koncem září vypukne peklo, tak konec září byl. V západní Asie se chystá splanout, to se trefil, to už probíhá, tam jako to se trefil. A dál říká sociopatický prezident Spojených států zcela ignoroval čínské řešení, jak ukončit iránské drama, které prezident Xi Jinping osobně předložil v Bílém domě minulý čtvrtek. V podstatě si Trumpovi řekl, že uniková cesta je přímo před ním. Vrátit se k sériově zabité mrtvé kočce, memorandu o porozumění, které Trump podepsal, následně vyhodil do vzduchu. A Čína, řekl si, je připravena tento návrh k diplomacii plně podpořit. Podle očekávání sociopat odmítl nejenom nabídku Xi Jinpinga, ale také iránský servilní krok za krokem sestavený návrh na návrat k jednání, který v New Yorku předložil ministr zahraničí Araghchi. A tato kombinace by ve skutečnosti měla být vnímána jako čínsko-iránský návrh, soubor konečných podmínek, které Araghchi a Wang Yi, to je čínský ministr zahraničí, precizně doladili na 2 následných schůzkách. Nejprve na summitu BRICS v Novém Dillí a poté Pekingu. A Trump nejenom, že tuto mírovou nabídku odmítl, ale chlubil se za huranského smíchu celého světa, že Spojené státy mají naprosto kontrolu nad Trumpovým průlivem. Takže už ten hormuzský úzel pojmenoval Trumpovým a tak dále. Takže to Trumpovo odmítnutí vážně rozladilo Wang Yi, prezidenta Xi, a v asijské kultuře se to předpokládá jako nejhorší forma ztráty tváře. Odmítnutí doporučení oficiálně učiněno na nejvyšší úrovni vlády. Čili očekávejte, že čínská odpověď bude stejně krutá jako várka hedvábí na sáka jedem, říká Pepe Escobar. Peking nyní podpoří Irán ještě zuřivě, a to více způsoby. Ono podle některých zpráv podporuje silně i ty Hutie. Takže tolik k této zprávě. Jinak malou poznámku, já ne teď v pondělí, ale další pondělí budu mít kompas, kde budeme rozebírat zprávy Galaktiku ohledně Trumpu, jak je to s Trumpy, protože není jenom jeden Trump a tak dále, jak je to s Trumpy, takže vás zvu hned příští pondělí na zprávy, aby teda vlastně lidé vůbec jako chápali, co se vlastně děje, jo, protože to tam je někdy jednu chvilku, Trump vyvádí takové toho kousky, pak zase vydává jako velmi rozumné exekutivní příkazy a tak dále, a tak dále. Takže to je jako doktor Jekyll a pan Hyde na první pohled. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. 4-4-2, tady. Americká armáda oznámila ve středu stažení vojsk Iráku, že je dokončeno. Tak, čímž ukončili tedy 12-letou misi zaměřenou na boj proti skupině zvané Islámský stát. Poznámka je tady, pokud bychom brali v potaz invazi USA v roce 2023, pak tomu bylo už celých 23 let této invaze. Poslední americké jednotky opustily poslední leteckou základnu, na které byly přítomny v severním Iráku, na základě tedy dohody mezi Bagdádem a Washingtonem. Tento krok, k němuž došlo uprostřed probíhající války mezi Spojenými státy a Íránem, která se občas rozšířila i do Iráku, byl Bagdádem prezentován jako známka rostoucí síly a suverenity země. Američané k tomu plkají. Tento milník odráží úspěch 12. kampaně, která porazila ISIS jako organizovanou vojenskou hrozbu v Iráku a v celém regionu. No, a proto převlíkli kabáty a jsou z nich demokrati, že jo? V Evropě rozhodně a všude ve světě. Tak.
1: Další zpráva hovoří o tom, že Sýrie se ocitla v temnotě, protože 3 z největších elektráren byly zničeny. Syrská energetická agentura uvádí, že elektrárny Deir Ali na Syriách a Tishrin byly vyřazeny z provozu po výbuchu plynovodu zásobujícího tepelnou elektrárnu Tishrin poblíž města Al-Otaiba. A ten výbuch přerušil dodávky zemního plynu potřebného pro provoz elektráren, zatímco požár stále hoří. Na místě jsou záchranné týmy, aby požár zvládly. A syrské vojenské zpravodajské weby uvádějí s odkazem na výpovědi určitých svědků, že místo zasáhly izraelské stíhačky, ale syrské úřady to oficiálně neoznámily. Očekává se, že výpadek sníží výrobu elektřiny a dočasně zvýší výpadky elektřiny po celé zemi, uvedla agentura pro elektřinu. Stojí za zmínku, že jde o druhý útok na syrský plynovod během 2 dnů po sabotáži ventil na trati Shola Deir ez-Zor pondělí večer, která přerušila tok z elektrárny Jbejsa. Takže tolik teda k této události.
0: Tak a další zprávou se vracíme zpět do Iráku. Irák prý není suverénní, neříkám to já, píší to na Moon of Alabama. Takže po více než 20 letech během níž zemi tedy přinášely jen potíže, američtí vojáci konečně Irák opustili. Tak nejdůležitější je však to, že nemá pod kontrolou vlastní finanční zdroje Irák. Prostřednictvím účtu v USA, na který plynou irácké příjmy z ropy, má Washington pod fyzickou kontrolou nebo kontrolou pod kontrolou fyzické dodávky dolarů, které Irák vydělá. Letos navíc ukázal, že je ochoten této moci využít, když tok peněz dočasně zastavil. Irák potřebuje tedy plán, jak tyto problémy vyřešit. Společnosti, které v Iráku těží nebo nakupují ropu, by měly být povinny platit přímo Bagdádu. Pokud k tomu kvůli tlaku USA nebudou ochotny, měly by je nahradit prý čínské firmy. Než se Irák bude moci stát normálním státem, bude muset dále tedy budovat ještě i svoji armádu. No, to je zajímavé zamýšlení.
1: Tady to souvisí s jednou věcí. Já teda ještě tady mám ještě konec éry a špinavé dědictví. USA konečně odchází z Iráku. To je ještě další článek. Ještě jsem na to díval trošku z jiného pohledu. Já to hned zmíním, ale abych na to nezapomněl. Irák je ten, který měl první vlastně teďka nastavit svoji měnu, podle které, krytou zlatem, podle které měl být, jak víte, tak měl být vietnamský dong a zimbabský zik. A pak podle toho si měl nastavovat další měny. Už tedy kryté zlatem. A tady tohleto jsou to nějaké zdržování, hlavně, aby tyhle ty věci nenastaly a ten nový kvantový finanční systém se prostě nepohnul jako dál. To všechno má souvislosti. Jinak teda tady k tomu článku, který tady ještě mám, tak tady se hovoří o tom, že tedy největší zprávou týdne bylo stažení posledního kontingentu amerických vojáků z Iráku a tak dál. Oficiálně jde o konec operace Inherent Resolve, jež se sama navazovala na operaci Iraqi Freedom, která začala, či irácká svoboda na jaře 2003, kterou začala válka v Iráku. A tady v podstatě tady vlastně to americké vojenské velení CENTCOM, které dohlíží na Blízký východ, tak uvedlo, že úkolové uskupení řídící operaci proti ISIL bylo přemístěno do Jordánska, zatímco v Sýrii nadále zůstávají stovky amerických vojáků. Tam vlastně jde o to, že oni vlastně ten Irák z části to bylo i kvůli tomu, aby vlastně tam vlastně přes ten Irák vlastně mohli oni zasahovat v té Sýrii. Takže základna v Erbilu podle Centcomu před odchodem hostila asi 1500 amerických vojáků a příslušníků dalších koaličních sil. A v jistém smyslu je to zatím symbolický krok, protože Spojené státy jsou na Blízkém východě stále pevně usazeny a mají základně po celém regionu. Takže tato událost je spíše milníkem pro Irák a jeho národní suverenitu před zásadním politickým zlomem. A ono to evokuje konec jedné éry politického a zřejmě i duchovního, takového ducha teda té doby, potom 11. září. Možná to uzavírá řadu teda těch krvavých kapitol toho amerického imperialismu, ale tady jako jedný ze skutečných důvodů, proč ta falešná mise Inherent Resolve přetrvává, tak bylo právě využívání ISIL jako záminky k vedení války proti Asadově Sýrii. To znamená, oni tam nasadili ISIS, vlastně svou teroristickou organizaci, proti které jakoby potom válčili, ale fakticky vedli válku proti Asadově Sýrii. Takže jinak jako ta Sýrie měla právě význam z celé tady strategických hledisek. A to je ten důvod, proč o tom hovořím. A proč vlastně se tady k tomu ještě vracím. Šlo území, které Izrael potřeboval, aby mohl strategicky operovat proti Iránu a v budoucnosti i proti Turecku. Za druhé bylo důležité pro omezení ruského vlivu v regionu, což je mlhavý způsob, jak říci, že šlo o to zabránit Rusku v posílení a v záchraně Iránu před rozvratem, který sionisticko-americká osa pro perský stát plánovala. A dále za třetí v méně známých náboženských a eschatologických souvislostech bylo nezbytné, aby Izrael mohl nakonec uskutečnit svůj plán Lebensraumu, čili Velkého Izraele. A toto všechno zapadá do té širší ucelené teorie Heartlandu, o kterých jako zase se hovoří jinde. Takže tolik teda tady k této informaci jako doplnění, teda to je informace předchozí.
0: Dobře. Tak šestku máme, kde to jsou titulky zahraničních médií ke čtvrtku 1. října. Tak si na to koukneme nějak asi letem světem. Hlavním tématem zahraničních médií je vážný, já bych to dal do tří úvozovek, incident na Blízkém východě, který málem prý skončil leteckou katastrofou. S jistotou je zatím známo v podstatě jen jedno. Jeden z pilotů zaútočil v kokpitu dopravního letadla Fly Dubai nožem, co však tedy zbouřený pilot zamýšlel, zůstává záhadou, kterou se dosud nikomu nepodařilo rozluštit. Jemenští Huciové mezi tím ale zahájili útok a zapálili plavidlo v Adenském zálivu, přičemž prohlásili, že v útocích budou pokračovat, dokud Izrael neukončí svoji agresi proti pásmu Gazy. Nuž a zahraniční média si rovněž intenzivně všímali úniku informací o čínském útoku na Tchaj-wan, který je údajně plánovaný už na příští rok. Zajímavé je, že USA jsou k takovému scénáři prý skeptické. No, tak pobavilo všechno, všechny
1: zprávy. No, je to někdy další zpráva je z Číny. A no, mezinárodní, Čína jako rozvojová země vede žebříček nejvýkonnějších ekonomik tohoto století. Mezi nejvýkonnější ekonomiky dostavního průběhu tohoto století patří země, které by Organizace spojených národů zařadila mezi rozvojové. Brazílie, Indie, Čína a Irán. K nim se přidávají některé východoevropské státy, na prvním místě je ale Čína. A s výjimkou Ruska se země, které OSN řadí mezi rozvinuté státy, a tady máme asi, a které poskytují mezinárodní pomoc podle definice OSN a rozvojovým zemím, tedy evropské země, Spojené království, USA a Kanada, tak ty se do první 25 vůbec nedostaly. Spojené státy jsou na 28. místě, následované Austrálie a Švédskem. A takže nejvýkonnější z ekonomiky světa v dostavením průběhu tohoto století, tak když to vezmeme, tak první je Čína, ta má ohromující růst HDP na obyvatele, ta vlastně vzrostla o 518% za poslední 25 let. A dále je to Vietnam, 266% nárůst. Třetí je Indie, 235%, čtvrtý je Bangladeš, 208%. Ono samozřejmě záleží také, z jaké základny to berete. Jo. Máte nižší základnu, tak ono to rychle roste, než jste vysoké. Kazachstán, 183%, pátý. Rumunsko, 180% HDP, šesté. Polsko, o 150% narostlo, to je sedmé. Turecko, o 146%. Indonésie, 142%. Desáté je Irsko, 139% nárůst HDP. Tchaj-wan, 11. 132%. Filipíny, 126%. Jižní Korea, 111%. Rusko, 109%. Peru, to je 15. 107%. Malajzie, 106%. 16. Singapur, 97%. Thajsko, 94%, Kolumbie 84%, dále Hongkong a tam je to o 71%, Chile 81%, pak jsme my, Česká republika o 67%, Egypt 67%, Irán 52%, Pakistán 45%, Izrael 43%, Brazílie 43%, Spojené státy 40%, Austrálie 33% a Švédsko 30%. Ovšem, říkám, záleží na té základně, jako z jaké, za prvé, z jaké základny se vychází a druhá věc, co se do toho HDP počítá, protože pokud do toho jako Amerika počítá ty uměle nafouklé, ty přírůstky teda těch velkých firm, které jsou vlastně vyháněné prášky, no tak jako pak takové je to těžké srovnávání. Takže předávám slovo.
0: Tak dále se vrátíme, osmička. Zase do Saudské Arábie. Saudsko-arabské královské letectvo provedlo během tedy posledních 24 hodin 94 náletů na západní Jemen, tedy asi zpátka na sobotu. A to nejen proti vojenským cílům, jak se uvádí v tiskových zprávách. Arabská válka se nenachází za rohem, ale již v plné intenzitě rozzuří. Je to ze zákulisí organizováno USA a Izraelem, a to se souhlasem západní Evropy a Evropské unie. Pro západ je znepokojivým, že jemenská hucijská revoluční armáda arabská Ansar Allah stále dosahuje mimořádných vojenských úspěchů. Ano, a je to pochopitelné, neboť se i nadále těší podpoře Moskvy, Prý a Pekingu a jedná se o situaci, která se pravděpodobně v nejbližší budoucnosti nezmění. A Trump i Putin to prý vědí, to je z ProNews GR.
1: Další zpráva se týká rovněž Saudské Arábie, která popírá útok Hutiů na zařízení Aramco, to má ve spolupráci s Američany v Riádu. To je dneška ta zpráva a odmítla Saudská Arábie tvrzení Hutiů, že zaútočili na zařízení Aramco v Riádu, zatímco zprávy o požáru v zařízení jižně od hlavního města vyvolaly nové otázky. A mluvčí mezinárodní koalice vedené Saudskou Arábií generál Turki al-Maliki označil tvrzení Hutiů za zavádějící a tvrdil, že hnutí se snaží prezentovat imaginární vítězství uprostřed tlaku, kterému čelí na frontě Taiz. Hutiové dříve oznámili, že zahájili rozsáhlý útok balistickými raketami a drony na zařízení Aramco jižně od Riádu a jejich vojenský mluvčí Yahya Sadi tvrdil, že operace dosáhla svého cíle a způsobila požáry. Současný novinář Agence France Press uvedl, že viděl plameny a hustý kous stoupající z provozu Aramco jižně od saudské metropole. Konfrontace přichází v době, kdy se střety mezi Huty a silami podporujícími mezinárodně uznávanou jemenskou vládu vyostřily. Hutiové také nedávno tvrdili, že cílili na saudská energetická zařízení, včetně Yanbu. To víme, že tam to dokonce rozbili. Tam byla ta řecká baterie těch patriotů, která v podstatě tam se ukázala jako neúčinná. Pojďme dále.
0: Tak. Hlavně celý ten ropovod, ano, který vedl přes arabský poloostrov. Tak, Kanada, počkat, musím obrázek. Kanadu máme zde, vyhlašuje Spojeným státům ropnou válku. Tam, tadadá. Premiér tedy kanadský Mark Carney oficiálně spustil výstavu velkého ropovodu z ropných regionů Alberty na západní pobřeží Kanady. Tento ropovod bude postavený ve zrychleném harmonogramu jako projekt národního zájmu a odhaduje se, že ropovod bude stát 14 miliard doláčů, i když tedy pravděpodobně bude nakonec dražší. Kanada má v současnosti jen jeden takovýto ropovod, který dokáže dodat až 900 tisíc barelů ropy do terminálů na pobřeží Tichého oceánu. Nový tedy ropovod je navržený tak, aby přepravoval další milion barelů, které se budou vyvážet do Asie. Tak, je tady něco zvýrazněno. V boji proti Trumpovi kanadští liberálové, kteří jsou v současnosti při moci, nebo u moci bychom řekli v českém jazyce, dokonce zrušili ekologická nařízení. Snaží se vydělat více peněz přepravou ropy za prémii do Číny a jeho východní Asie. Po výstavě nového ropovodu půjde téměř polovina veškeré kanadské ropy na zahraniční trhy. V současnosti jde do Spojených států přibližně 80%, tedy asi kapacity. A můžeme dál.
1: Já bych tady jenom poznámku, jestliže Kanada se chce přidružit k Evropské unii, tak bych chápal, že tu ropu bude vyvážet do Evropské unie, které bude mít nedostatek a ne, že bude vozit na Dálný východ. No ale tak jako na ten Dálný východ asi to má jednodušší přes ten Tichý oceán, než do té Evropy, tam by to mělo z toho západního pobřeží, by to mělo komplikované, to jako uznávám. Další zpráva, která tady je, tak to je vlastně takový pelmel v titulku zahraničních médií dnes ze 4. Jednak je tady údery na Kyjev a útok na mosty a zprávy do Guardian a AP, Associated Press, to necháme být už. Je tady zajímavá zpráva, ale Spojené státy a Rusko jednají o významné ropné dohodě. A tady to vzbudila pozornost, tato jednání mezi Washingtonem a Moskvou. A The New York Times a Reuters uvádí, že rozhovory o možném urovnání konfliktu na Ukrajině se rozšířily a nyní údajně zahrnují i mnoha miliardovou dohodu týkající se zahraničních aktiv Lukoilu. Zahraniční, ne v Rusku. Ta dohoda se týká ropných polí rafinerií a sice čerpacích stanic společnosti mimo Rusko. A podle The New York Times se na ní podílí americký investor Todd Bailey, podnikatelské skupiny z Blízkého východu a subjekty napojené na americké vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. A ta dohoda zatím nebyla uzavřená a bude vyžadovat souhlas americké vlády i Kremlu. A to je jako jedna zpráva. A to znamená, že jestli o tom bude mluvit Kreml, tak předpokládám, že ten Kreml má na tom Lukoilu, že tam také to jeho vedení nebylo nějaké, bůh jak nakloněné, pokud vím, Rusku, takže na to má nějakým způsobem palec tedy. Další zpráva, Rusko bude vlastně Starlink. Financial Times se mezi tím věnují další oblasti, vesmírné komunikaci. Ruský prezident Volodymyr Zelenský deníku sdělil, že požádal Donalda Trumpa o uvalení sankcí na ruské a čínské společnosti zapojené do vývoje ruského satelitního systému Rasvět. Podle Zelenského by systém mohl začít fungovat již koncem letošního roku nebo začátkem příštího roku a Kyjev se obává, že ruské armádě umožní lépe řídit drony a zvýší přesnost úderů. Jinak jako ještě krátká zpráva, Západ čelí problému s pohonnými hmotami a to je další téma dne a to je prudký růst cen pohonných hmot a The Guardian informuje, že země G7 se dohodly na uvolnění až 100 milionů barelů ropy a motorové nafty ze strategických rezerv, aby zmírnili tlak na trhu. No, oni se ani tak nedohodli, jako že jim to Trump nakázal. Jo, tak to jenom jako na doplnění. Takže pojďme dál.
0: Tak, dále tu máme. Jdeme se kouknout tady už na pátý balíček. Kde ho máme? Tady on, těsně vedle. Tady. 5-1. Prezidentský výnos, ale já jsem ho teď hledal a nenašel a Google tvrdí, že neexistuje, že to je konspirační teorie, tak nevím, kde je zase pravda, že tady EO, tedy Executive Order prezidenta USA 2026/1947. Zrušení, utajení a zavedení technologie elektromagnetické regenerace pro civilní použití. Reakce hlubinného státu je taková, že se to snaží zmařit a ututlat, když farmaceutičtí lobbysté ráno 28. tedy v pondělí kontaktovali tři hlavní média a požadovali, aby o exekutivním příkazu číslo právě 2026/1947 neinformovali. CNN mlčí, NBC se nevyjádřili a ABC se také nevyjádřili. Jejich mlčení je tedy potvrzením této prý situace. Kdyby šlo o nesmyslný příkaz, smáli by se tomu na všech kanálech. Místo toho naprosté, ale informační embargo, dokonale ticho a prý panika. Farmaceutický průmysl dostal tedy rozsudek smrti. 90 dní jim zbývá. To je vše, co jim zbývá. Poté budou technologie schopné vylečit rakovinu během 42 minut dostupné každému americkému občanovi. Tak já jdu hledat, ale fakt takový čísla tady nevidím ani na federalregistr.gov. Jo.
1: Číslo nevím, ale faktem je to, že tahle ta informace už proběhla před pár dny, dokonce já mám pocit, že jsme to někdy citovali tady ve zprávách. To je o těch 90 dnech a souvisí to s tím, protože v podstatě Trump jim tam dal vlastně 120 dní na to, aby vlastně do 120 dnů v Americe zahájí jako plný provoz medvedů. To souvisí s uvedením medvedů jako v Americe jako normální do provozu. Číslo nevím, to nevím. A jako má to tuto souvislost.
0: Dobře, tak můžeme dál.
1: Pojďme na další zprávu. Donald Trump povolil vytvoření trvalé americké vojenské základny v Polsku, či to je pravý opak toho, co teda chce ten skutečný Trump, to znamená stáhnout ty vojáky domů. Takže prezident Spojených států Trump, teda malý doník, říkejme tomu, učinil zásadní prohlášení ohledně rozšiřování americké vojenské přítomnosti ve východní Evropě a při rozhovoru s novináři na jižním trávníku Bílého domu se hlava státu dotkla otázky možného nasazení stáleho kontingentu na polském území. A na přímé otázky tisku tak americký lídr zdůraznil, že Washington tuto iniciativu podrobně studuje. Současně Trump pokračoval v intrikách a naznačoval, že konečné dohody už možná byly dosaženy, ale zatím nebyly oficiálně oznámeny. Zvažujeme to a je to možné, řekl prezident a dodal, že rozhodnutí už možná učinil osobně. Takže toto kolo diskuzí o strategickém vojenském zařízení následovalo po aktivních diplomatických krocích ze strany Varšavy, kdy začátkem července tohoto roku předal polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz během oficiální návštěvy šéfa Pentagonu Petru Hegstetovi podrobný návrh na výstavbu a financování základny. Polská strana vyjádřila ochotu převzít významnou část nákladů na vybudování potřebné infrastruktury. Takže ten proces schvalování projektu už údajně přišel na praktickou úroveň. Takže začátkem září navštívil polsko-americká vojenská delegace na inspekční návštěvu, během níž odborníci prohlédli několik slibných míst pro možné umístění posádky zbrojních skladů a obytných komplexů pro americký vojenský personál. Veřejní těchto faktů vyvolalo širokou diskuzi ve specializovaných telegramových kanálech. Takže tolik teda tato zpráva.
0: Tak, dále se... Ne, nemáme trojku tady. Pobřežní stráž blokuje tankery s palivem mířícím na Kubu. Dovoz tedy pohonných hmot na Kubu prudce klesá, neboť Trumpova administrativa zpřísňuje námořní a ekonomickou blokádu ostrova. To zase způsobuje bezprecedentní rozsáhlé výpadky elektrické energie, a to po celé zemi. Podle tedy odhalení do New York Times, již americká pobřežní stráž zastavila a zabavila nejméně dvě lodě přepravující do Havany palivo. No, washingtonské sevření námořních zásobovacích tras vyčerpalo tedy kubánskou energetickou infrastrukturu a uvrhlo domácnosti a kritická zařízení do temnoty, zatímco se stupňují diplomatické a ekonomické sankce ze strany USA. No a co Rada bezpečnosti OSN? Nic?
1: Nic. Tam nevědí, je to daleko, tam nevědí. Já se tady ještě v dalším příspěvku, ještě se tady vlastně jenom doplňujícím způsobem zpráva New York Times, to je to jednání o té významné ropné dohodě. A ta zahrnuje teda ta aktivace společnosti Lukoil. A říká se, že teda Rusko a Spojené státy jednají o ropné dohodě v hodnotě několika miliard dolarů. Předmětem diskuze jsou energetická aktiva společnosti Lukoil, ropná pole, ropné rafinerie, čerpací stanice, ale mimo území Ruska. A podle zdrojů té publikace tak se týkají ta jednání možného prodeje těch ruských energetických aktiv. Už snad jednání probíhá se několik měsíců. A to jsou teda aktiva, která teda vlastně Lukoil a které někde prostě různě po světě. A podle jednoho zdroje americká strana vnímá tu dohodu jako způsob, jak zlepšit vztahy s Moskvou a snížit světové ceny energií. A důležité je vědět, že v říjnu loňského roku Spojené státy uvolily sankce na společnost Lukoil a společnost oznámila prodej svých mezinárodních aktiv, včetně rafinérií v Bulharsku, Rumunsku a Holandsku. A bulharská aktiva ta byla už svěřena do externí správy, takže to je do jisté míry vynucené. Pojďme dále.
0: Tak, a co tu máme? 6-1 Remus. Irán tedy se zmocnil i prý dalšího amerického podvodního dronu s označením Remus 600, a to v Hormuzském průlivu. Tak, tedy námořnictvo iránských revolučních hard oznámilo, že se zmocnilo amerického autonomního pobřežního prostředku, teda podvodního prostředku Remus 600, který podle Teheránu plnil v Hormuzském průlivu průzkumnou a zpravodajskou misi. Revoluční gardy tvrdí, že nyní ho mají v rukou specialisté, kteří už začali těžit z něj data uložená v systémech. Vzpomenu, že Remus 600 je autonomní podvodní prostředek určený k bezpilotním misím, včetně tedy mapování mořského dna, vyhledávání min, sběru dat a podvodního průzkumu. Dokáže operovat v hloubkách zhruba tedy až 600 metrů, proto ta 600 v označení. A my můžeme jít na dvojku.
1: Tady máme další zajímavá věc. Podle nových důkazů Irán zasáhl americké lodě, a to je z 29. to znamená z úterka. Trump nařizuje totální válku. Objeví se důkazy, že Irán zasáhl americké lodě a počet zraněných námořníků a příslušníků námořní pěchoty tedy od toho začátku tedy vzrostl. A už se hovoří náhle o čísle 861, tak už ne ani 13, ani 17, ale 861. A začátkem měsíce Irán potvrdil zasáhl americkou letadlovou loď George Washington novou raketou, kterou při této příležitosti zároveň otestoval. Americké velení zásah nejprve popíralo, ale bylo zraněno další 37 námořníků, tak museli teda Američané přiznat, že k němu skutečně došlo. A celá americká flotila se stáhla do bezpečné vzdálenosti více než 1200 kilometrů od toho Hormuzského průlivu, aby se iránským raketám vyhnula. Co to je za raketu? Jde o protivzdušnou balistickou raketu s doletem 1200 kilometrů a manévrující bojovou hlavicí o hmotnosti 500 kg. A dokáže korigovat dráhu letu, co stěžuje její zachycení, protože naletí naslepo. Takže ta raketa využívá elektrooptický naváděcí systém, v podstatě dvojici elektronických očí, které porovnávají snímaný obraz tím, co má uloženo polubní počítači, a americké rušící systémy proto nedokážou oklamat. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Jdem se kouknout i dále, co tu máme. Pas tedy, jdem se to kouknout. Past restartu tedy Perského zálivu, aneb proč znovu otevření Hormuzského průlivu energetickou krizi neukončí, to abyste věděli, že máte šetřit na naftu a benzín. Tak, opět jsem zavázán Karlu W. Millerovi, jehož analýzy energetické krize rozpoutané válkou s Íránem se pro mě staly povinnou četbou. Karl má ve zvyku tedy předpovídat, co přijde. Postup Hůciů, tedy v jižním Jemenu, předpověděl už v červenci, dlouho předtím, než se dostali do titulku novin. A jeho nedávné práce o globálním nedostatku nafty a dvojitém úderu na Perský záliv ovlivnily mnohé z toho, co jsem já zde napsal. Jeho nejnovější výhled, The Gulf Restart Trap z 28. září, může být zatím jeho nejdůležitější prací a následuje mé shrnutí jeho zjištění. Ale to je tak dlouhý. Já tady vzpomenu, proč opravy trvají roky, jo? Protože to nepřinese žádnou změnu v nějakých týdnech nebo měsících. Zprávy uvádí plánované časové rámce oprav od jejich schválení. Takže místní potrubí, co tam bylo všude roztřískáno, jo? A přístrojové vybavení několik týdnů až 3 měsíce, nádrže a protipožární systémy 3 až 18 měsíců, to máte až rok a půl, energetické a řídící systémy půl roku až 2 roky, tedy 6 až 24 měsíců, hlavní technologická zařízení 12 až 36 měsíců, tedy rok až 3 roky a rozsáhlá komplexní rekonstrukce bude trvat 24 až 60 měsíců, dámy a pánové. No, tak musíme šetřit, protože nechceme ideologicky závadnou ruskou ropu a plyn.
1: Pokud mezi tím nepřijdou nějaké jiné zdroje, prostě paliva nebo energii. Pojďme na další. To je, už jsme teďka u covidu a těch očkování a těch dopadů. Robert Kennedy mladší vyhrál soudní spor se všemi farmaceutickými výrobky s tím, že a výrobci také. A vakcíny COVID-19 nejsou vakcínami. Americký nejvyšší soud ve svém rozhodnutí potvrzuje, že škoda způsobená genovou terapií RNM proti covidu je nenapravitelná. A protože nejvyšší soud je nejvyšším soudem Spojených států, tak neexistuje odvolání. Všechny možnosti odvolání byly vyčerpané. Robert Francis Kennedy ve svém vyhlášení zdůraznil, že tento úspěch byl možný jen díky mezinárodní spolupráci mnohých právníků a vědců. Toto rozhodnutí samozřejmě vytváří mezinárodní precedens. A očekává se, že toto rozhodnutí bude mít zvláštní dopad na Švýcarsko, že tato země má tuto záležitost ve své federální ústavě zabudovanou zvlášť. A tady na jedné straně Norimberský kodex se nachází v článku 118b ústavy švýcarské a ve Švýcarsku je nesprávné použití genetického inženýrství u lidí zakázáno článkem 119 federální ústavy. To je doplněné článkem 230a jejich trestního zákoníku a znamená to, že pachatelům hrozí trest odnětí svobody až na 10 let. No já si myslím, že prostě pokud by to bylo podle Norimberského kodexu, tak tam je jediný, tam je trest smrti. Takže jako tady v tomhle tom nevím, jako kdy se teda dostanou, samozřejmě zatím to ještě pořád nejde, skutečně k tomu Norimberku. Navíc doktor Filmik ještě pořád jaksi nebyl propuštěn z vězení, který by na to jako zvlášť jako tlačil, ale uvidíme, jak se to vyvíjí, protože přece jenom určitý vývoj, jak vidíte, tak to má. A toto je jako velmi, velmi dobrá, důležitá zpráva. Pojďme dále.
0: Tak, dáme, tu máme bomba z Floridy, žaloba proti společnosti Pfizer a Bourlovi za klamání ohledně mRNA sračkulát, to jinak nelze nazvat. Tak, generální prokurátor státu Florida James Altmaier podal žalobu na farmaceutickou společnost Pfizer a jeho ředitele Alberta Bourla. A uvinil společnost, že uvedla spotřebitele v omyl, a to ohledně bezpečnosti a účinnosti vakcíny COVID-19. V obžalobě podané u státního soudu se tvrdí, že spotřebitelé byli ohledně této vakcíny uvedeni v omyl, píše o tom agentura Reuters. Navzdory tedy ujištěním o její bezpečnosti je společnost Pfizer neinformovala o potenciálních rizicích, mezi něž patří myokarditída a další komplikace. Tak, společnost Pfizer podle žaloby vydělala na prodeji vakcín více než 80 miliard dolarů, následně však v roce 2023 téměř 4-násobně zvýšila cenu vakcíny z 30 dolarů na 110 až $130 za dávku. A nešlo o prachy, šlo přece o vaši bezpečnost, že ano? Prohlášení společnosti Pfizer týkající se její vakcíny COVID-19 byla přesná a vědecky podložená. Společnost stojí za bezpečností a účinností své vakcíny, uvedla farmaceutická společnost. No, žaloba a komentáře generálního prokurátora Floridy mluví sami za sebe, zazněla odpověď z jeho tedy kanceláře. Tak.
1: No, tím jsme vyčerpali dnešní pořad z hlediska jednotlivých příspěvků. Já bych teda teďka přišel na to tematické okénko. Je poměrně rozsáhlé, pokusím se to v nějaké zúžené podobě vám to přednést, vážení diváci a posluchači. Je o nadcházející válce s Ruskem, která by znamenala evropskou cestu do zkázy. A autorem je Steve Jeremy a já vám k tomu něco řeknu. On říká si toto. Vedoucí představitelé NATO, Evropské unie a skupiny E3 vedou evropskou cestou, Evropu cestou, jejím cílem je být do roku 2030 připravenou na válku. A vzhledem k evropské válečnické náladě by se Rusko mohlo rozhodnout zahájit ale dříve. A v takovém případě by USA nebyly ochotny bojovat proti Rusku jménem Evropy. Evropa je neschopná ubránit se proti ruským konvenčním balistickým a hypersonickým raketám a utrpěla by rychlou porážku a velmi vysoké vojenské ztráty. I po žádosti o mír by zničení evropského energetického systému uvedlo Evropu do hospodářské krize. Evropané by měli být veřejně vyzváni, aby o těchto rizicích diskutovali a aby byly vyslyšeny jejich názory. Nejprve k pochopení podstaty války. Vzhledem k tomu, že výzvy evropských lídrů v připravenosti na válku s Ruskem do roku 2030 jsou stále hlasitější, tak bychom udělali dobře, kdybychom zvážili radu největšího filozofa války, generála Karla von Clausewitze. A on říkal, války se musí lišit podle povahy svých motivů a situací, které vyvolávají. Prvním nejvyšším a nejdalekosáhlejším rozhodnutím, které musí státník a velitel učinit, je na základě této zkoušky určit, do jakého druhu války se pouštějí. Nesmí zaměnit za něco, co je její povaze cizí, ani se nesmí snažit něco takového proměnit. Toto je první ze všech strategických otázek a ta nejkomplexnější. Čím měli bychom se důkladně zamyslet nad povahou války s Ruskem? Dál, strategický kontext. Musíme pochopit, jak jsme se sem dostali. Každému, kdo se vyzná ve strategické historii, je jasné, že kořeny krize sahají až do roku 89, kdy padla berlínská zeď. Protože ta naskytla příležitost vybudovat trvalou a inkluzivní evropskou bezpečnostní architekturu, takovou, která by zohledňovala legitimní bezpečnostní zájmy Ruska. Tato příležitost byla promarněna. V průběhu 90. let a těch let po roce 2000 se na to navzdory původním ujištěním poskytnutým Rusku neúprostně přibližovalo a rozšiřovalo na východ. Prorocké hlasy varující před takovým vývojem George Keenan, Matlock, Burns, Kissinger, Merzheimer byly zamítnuty nebo ignorovány. Stejně taky i výslovná a opakovaná varování Ruska před překročením červené čáry. Rusko-ukrajinskou válku je třeba chápat v tomto kontextu. Na západě převládá konvenční názor, že Rusko zasáhlo z imperiálních ambicí. Všechny věrohodné důkazy však naznačují, že Rusko vstoupilo do války, protože dospělo ať už správně či nesprávně k závěru, že expanze NATO představuje pro Rusko existenční hrozbu. A pro v očích Ruska to byla a stále je obranná válka o přežití. Dále Rusko reaguje na eskalaci ze strany Evropy. To je jako třetí bod. Navzdory tomuto zásadnímu poznatku je veřejně deklarovaným záměrem lídru E3 Macrona, Merce a bezpochybně i Benhema, ten nový, v Anglii, zvýšit dodávky přesných dronů s dlouhým doletem a řízených střel na Ukrajinu, které jsou všechny schopné zasáhnout hluboko do ruského území. V reakci na to je veřejné varování Moskvy jednoznačné. Pokud to bude pokračovat, nelze vyloučit přímé útoky na evropská výrobní zařízení. Pokud se lídři E3 rozhodnou toto varování nebrat vážně, což je logický předpoklad, vzhledem k tomu, že ignorovali všechna předchozí varování Ruska, Je docela možné, ba dokonce pravděpodobné, že takový konflikt by mohl vypuknout už letos, tedy mnohem dříve, než Evropa plánuje v roce 2030. Za výchozí bod tohoto scénáře se tedy bere druhá polovina roku 2026. Dále je uplatněn článek 5 Severoatlantické smlouvy. Článek 5 ale nevyžaduje vojenskou akci. Vyžaduje, aby každý člen přijal taková rozhodnutí, jaká považuje za nezbytná. Nyní se odhaluje povrchnost záruky, na kterou se lídři E3 domnívali, že se mohou spolehnout. To je to, o čem jsem před chvilkou hovořil. Španělsko a Maďarsko odmítají nasadit své síly. Itálie, Polsko a několik východoevropských členů zaujímají vyhýbavý postoj. Ještě důležitější je, že Bílý dům, který se nedávno zdál být nakloněn podpoře operaci proti Rusku, si to naléhavě rozmyslí. Vzhledem k tomu, že Spojené státy právě prohrály válku v Iránu, mají značně vyčerpané zásoby munice, doma neexistuje chuť na to, aby americké jednotky bojovaly a umíraly na druhé straně Atlantiku a blížící se volby do kongresu, tak rozšíření Ruska nevypadá jako dobrý nápad. Takže Bílý dům rychle došel k závěru, že není v národním zájmu USA zapojit se do války s Ruskem na evropském kontinentu. Dále první 3 měsíce války. Přestože uvěznění v politickém narrativu, který si sami vytvořili, tak reagují lídři E3 a menších ochotných zemí, možná Nizozemce, Skandinávce a Pobaltí. A jediným místem, kde ofenziva možná je vzdušný prostor. Evropské úderné jednotky však nyní zjišťují, co ukrajinští piloti vědí už léta. Zatímco malá část evropských řízených střel zasáhne své cíle, většina z nich je zničena ruskými víceúrovňovými a dobře vycvičenými sítěmi systému S-400 a S-500, které zároveň způsobují evropským pilotům a letadlům neudržitelné ztráty. A bez amerického potlačení nepřátelské protivzdušné obrany, a možná i s ním, tak neexistuje žádná další vyhlídka na dosažení vzdušné převahy ani na jakýkoliv účinný protiútok. Takže v reakci na letecké údery Rusko přestává brát si servítky a je odhodláno jednou provždy odstranit hrozbu, kterou Evropa představuje pro jeho obyvatelstvo a vlast. Rusko útočí na letiště, výcvikové základny, loděnice, logistická centra, seřaďovací nádraží, čím způsobuje tisíce vojenských obětí mezi evropskými silami ještě předtím, než se stačí nasadit. Evropané se nyní poučují z lekce, kterou si USA právě osvojili v Perském zálivu. Evropské ozbrojené síly mají velmi malou ochranu proti konvenčním balistickým útokům a žádnou proti hypersonickým střelám. Další příměří náklady a důsledky. Tváří tvář dilematu mezi eskalací konfliktu s použitím jaderných zbraní a přijetím porážky se britští a francouzští představitelé zastavují. Jaderné ostrašující prostředky obou národů existují proto, aby odradili od jaderného útoku na jejich vlastní území, nikoli proto, aby podnikali národní sebevražedné akce za účelem záchrany selhávající konvenční kampaně. Mezitím Spojené státy jasně vyjádřily svůj postoj, že se do konfliktu nebudou vnišovat a nyní se vážně obávají rizika jaderné války s Ruskem. Naléhavě spolupracují s oběma stranami na ukončení války, čehož lze dosáhnout pouze za podmínek stanovených Ruskem. Pod intenzivním tlakem ze strany Spojených států a menších evropských států žádají představitelé E3, NATO a EU o mír. Konflikt trvá teprve 3 měsíce a lidské ztráty jsou už nyní značné. Vojenské ztráty jsou o řády vyšší než ztráty Západu a NATO za 25 let operací v Iráku a v Afghánistánu. Vojenská kapitulace není koncem, teprve začátkem. S rozvráceným energetickým systémem se evropská průmyslová výroba hroutí, nezaměstnanost prudce stoupá. Největší evropské země, kromě Německa, už nesou poměr dluhu k HDP, který přesahuje 100%. Evropské veřejné finance se prohýbají a poté praskají pod rychle rostoucí zátěží nouzových energetických dotací, budoucích nákladů na obnovu, hroutících se akciových trhů, paniky na dluhopisových trzích, vedoucí k vyšším úrokovým nákladům vlády a ztrátám daňových příjmů. Selhávající stát, jimž je Ukrajina, poskytuje nesporný důkaz toho, co přijde dál. Hospodářský pokles o 10% je běžným kritériem pro hospodářskou krizi, na Ukrajině činí přes 30%. Spojené státy nejsou finančně schopné, zbytek světa politicky ochoten nabídnout Marshallův plán. Evropa tak čelí sama ekonomickému poklesu, větším než během velké hospodářské krize. Politické důsledky nejsou o nic méně závažné. Koalice, které válku zahájily, se rozpadají a vůdci, kteří stáli v čele útoku, jsou rychle a nemilosrdně sesazeni. NATO a Evropská unie, které jsou obě považovány za spoluviníky při rozpoutání války, jsou nenapravitelně rozděleny. Populistická a nacionalistická hnutí sílí společenské smlouvy mezi elitami a lidmi, budované po generace ve společnosti, které od roku 1945 nezažili válku na svém území, jsou napjaté až k prasknutí. Evropa, když je soudržný politický a ekonomický region, nyní čelí dystopickému zúčtování. A závěr, volba, před kterou stojí Evropané. Pokud je tento scénář pravděpodobný, byť jen vzdáleně, tak stojí rizika, k jejichž přijetí nás vedoucí představitelé E3 vyzývají za to.

0: zaslouží prohrát, protože jeho porážka musí být důsledkem chyb v uvažování, k ní došlo buď před konfliktem nebo v jeho průběhu. A během prvního čtvrtstoletí tohoto 21. století mají západní lídři obecně a evropští lídři zvláště za sebou dlouhou řadu chyb v uvažování. Jak jednoznačně dokazují naše neúspěšné operace v Afghánistánu, Iráku, Libii, Sýrii a nyní na Ukrajině. Tentokrát však pro Evropany nemůže být v sázce více. Takže toto tematické okénko, myslím si, že dneska bylo velmi zajímavé a důležité. A je to k zamýšlení pro nás, pro všechny. Ono to ještě dále pokračuje, ale už to ani číst nebudu, protože jinak už jsme vyčerpali čas. A jednak tady je důležité, aby prostě ty, kteří o tom rozhodují, tak aby se zajímali o naše názory, vyslechli naše hlasy. Jsme to nakonec my, a ne oni, od koho se očekává, že budeme tu válku vést, nesli náklady a důsledky, oni ne, my. A volba, před kterou my, Evropané, stojíme, je jednoduchá. Měli bychom změnit kurz směrem k míru a zahájit obtížný, ale upřímný diplomatický dialog s Ruskem. Nebo bychom měli nechat naše vůdce, vedené politickým narrativem, který si sami vytvořili, a ignorující zde popsaná existenční rizika, aby nás i nadále vedli směrem k válce. Stejně jako to dělají slavní předchůdci zhruba před stoletím, v roce 1914. Já bych teď chtěl říct na závěr jednu věc. Válka jako slovo řešení podle šesté priority nastává tehdy, pokud vlastně zklamaly nebo byly vyčerpány diplomatické možnosti. Byly vyčerpány diplomatické možnosti? Nebyly. Máme tady politiky, kteří nechtějí prostě řešit věci diplomatickým způsobem. Není potom lepší je vyměnit místo válčení? To je ode mě dneska všechno. Zvu vás pondělí na Kompas a za týden na Kompas, který se bude týkat více Trumpů. Děkuji vám za pozornost, panu kolegu, za spolupráci.
1: Dobře, já též děkuji, pane inženýre, dámy a pánové. Vám děkujeme samozřejmě za podporu, za šíření, za komentáře, pokárání, pochvaly, zkrátka všechnu reakci. Tak, zase se uvidíme v nějakých lepších a časech a jdeme se kouknout tedy dále, dámy a pánové. A já už to tu tady nějak překopat, tak si dáme tedy jenom děkovačku, pane inženýre, hezký večer. A
0: hezký večer, díky a vám také, vážení diváci.
1: Tak a jdeme na to.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Slobodný vysielač. CS. Projekt internetového slobodného rádia.
1: Hezký sváteční podvečer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače ze studia Helen v den české státnosti, kdy si připomínáme svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Dobrý podvečer ze studia, kde právě startuje povídání s Helenou na rovinu. Dnešní pořad je vlastně takovým volebním speciálem, neboť volby jsou současným, velice aktuálním, velice obsáhlým, naléhavým a zásadním tématem. Do voleb zbývá pár dní, proto budeme mluvit o tom, zda se dočkáme změny. Koho volit? Podle čeho se rozhodnout? Proč volit do Senátu parlamentu České republiky? K čemu vlastně Senát máme? Nezapomeneme ani na zhodnocení vyhrocené nenávistné volební kampaně politických stran a hnutí. Zkrátka, budeme dnes mluvit o všem, co s volbami souvisí. Celé dnešní povídání s Helenou na rovinu s datem 28. září bude plné názorů a komentářů mých hostů, kteří odpoví i na vaše dotazy, které posíláte do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo které přímo telefonujete do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodní informace, ještě zbývá pozdravit a představit dnešního hosta. Tím je česká podnikatelka, politička, aktivistka, kandidátka do Senátu v senátním obvodu číslo 69 Frýdek Místek, předsedkyně politického hnutí Nezlomní, žena s dobrým srdcem, pracovitá, spolehlivá, zodpovědná, úspěšná, silná osobnost, která umí žít naplno. Nela Lisková, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, zdravím všichni posluchače.
1: Spolu s dnešním hostem je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor a bloger Olda Duchoň. Ahoj, hezký den.
3: Ahoj a hezký den po delší pauze.
4: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
1: Ještě dříve, než se pustíme do dnešního tématu, tak tu mám pro vás pro všechny jednu písničku. A to volební písnička Nely Liskové. Pojďme si ji pustit.

0: Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října současně s prvním kolem voleb do Senátu. Druhé kolo senátních voleb je naplánováno o týden později na pátek 16. a sobotu 17. října. Letošní volby tedy pomalu, ale jistě klepou na dveře. Většina politických stran odstartovala poslední fázi volební kampaně, představila program i kandidáty, a na nás bude se správně rozhodnout. Možnost svobodné vůle je prý jedním ze základních principů demokratické společnosti. Samozřejmě je také možné nejít k volbám a nechat rozhodnout jiné o tom, co a jak se v okolí našeho domova, v krajích i České republice bude dít. I to je možnost. Ale věřte, že opravdu až ta poslední. Pořád přicházejí otázky, proč jít volit, když je rozhodnuto. Proč jít volit, když ani ti, které zvolíme, se do vedení obcí a měst nedostanou, a tak bych mohla pokračovat. Ptáte se, proč jít volit? Protože jde o nás. O naše životy, o naše rodiny, o naše důchodce, kteří naši zemi dali svoji sílu, schopnosti a kteří tuto zemi budovali, o naše školství, zdravotnictví, zemědělství, průmysl, o politickou kulturu, svobodu slova, o to zbavit se lhářů, manipulátorů, zbavit se neschopných i těch všeho schopných, o to nenechat se urážet, zastavit ekonomický rozvrat země. Je toho hodně, co se musí změnit, ale bez nás, bez vás, to opravdu nepůjde. Je ještě jiný důvod, proč jít volit? Nelo, přidejte svůj pohled na volební kampaň a důvod, proč vlastně vy sama jste se rozhodla kandidovat do Senátu.
1: Krásný podvečer. A já bych nejprve možná objasnila můj pohled na Senát, protože když kandiduji do Senátu, tak je to asi otázka příznačná a myslím, že otázku tam dokud poslal, mám pocit. Takže já to vidím následovně. Můj pohled na Senát je dlouhodobě velice kritický a rozumím občanům, kteří jej považují za instituci, bez níž by se Česká republika dokázala obejít. Dokud ale Senát existuje a disponuje významnými a ústavními a zákonodárnými pravomocemi, tak považuji za velmi důležité, kdo v něm a sedí a jak tyto pravomoce využívá. Jo, to je přesně ten důvod, proč kandiduji, protože je potřeba, aby, když už ten Senát máme, ho spousta lidí považuje za zbytečný, ale prostě ho máme, to je holý fakt, tak aby v něm skutečně pracovali lidé pro Českou republiku a pro české občany a ne tak, jak tomu bylo doposud v většině případů, proti zájmům České republiky a proti zájmům občanům České republiky. To znamená, že Senát by podle mě měl být především skutečnou pojistkou při přijímání zákonů a měl by důsledně posuzovat návrhy přicházející z poslanecké sněmovny, chránit ústavnost a základní práva a svobody, když i to je diskutabilní v České republice, o tom by mohla vyprávět, ale právě proto kandiduji do Senátu, aby se to mělo. A v případě potřeby, aby dokázal zabránit přijetí špatných anebo nedostatečně připravených zákonů. To by měl být primární cíl, primární práce těch senátorů. Samozřejmě je potřeba, aby podle mě v podstatě neměl by podle mého názoru fungovat jako instituce, která automaticky potvrzuje politická rozhodnutí většiny. Senátor má mít odvahu rozhodovat samostatně podle svého svědomí a znalostí konkrétní problematiky, což je taky dost podstatné. Především to, co považuje za zájem občanů České republiky. A přesně tak bych se ke svému mandátu stavěla já.
0: Když zůstaneme u toho Senátu, jako senátorka byste měla zákonodárnou iniciativu. Co by byl první zákon, který byste chtěla prosadit?
1: Tak já se dlouhodobě zajímám o ochranu práv občanů, svobodu projevu, fungování právního státu, bezpečnost a České republiky. A právě těmto oblastem bych se chtěla v Senátu také věnovat. A z tohoto hlediska by mému zaměření nejvíce odpovídala třeba práce výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, případně v ústavně právním výboru. Pochopitelně, že vycházím i ze svých osobních, bohatých osobních zkušeností s politickými procesy v České republice, aktuálně čelím novému třetímu politickému procesu, to bych potom objasnila později. No a určitě bych se chtěla zajímat zejména o bezpečnostní a zahraniční politiku, že mojí pohodobě, potom migrační politiku, trestní právo, ochranu základních práv a svobod a otázky svobody projevu. To jsou takové věci, kterými se věnuju posledních 11 let a bohužel tady ta situace v České republice nabývá obrátek, že je to tristní. Ta lidí, učitelů například a slušných lidí bezúhonných skončila před soudem za slušně kultivovaně vyřčený politický názor, který neodpovídal těm mainstreamovým nebo těm politickým, tomu politickému směru, který byl třeba za minulé vlády Petra Fialy prosazován a ražen mezi lidi. Takže já považuji za zásadní, aby byla bezpečnost České republiky vždy na prvním místě, ale současně, aby se bezpečnost nestávala univerzálním argumentem pro nepřiměřené omezování občanských práv a svobod, což se děje bohužel. Stát má své občany chránit, ale zároveň musí respektovat jejich ústavně garantovaná práva. A stejně důležité pro mě bude důsledně prosazovat rozhodnutí, která přenášejí další pravomoci České republiky na nadnárodní instituce. Že Česká republika musí být schopna rozhodovat o zásadních otázkách své bezpečnosti, zahraniční politiky a vnitřního uspořádání především podle vlastních národních zájmů. A viděli jsme za minulé vlády, že se to dělo ve všech zájmech ostatních národů, ale rozhodně ne a v zájmech České republiky. Takže to je přesně to, co mě vyprovokovalo i k tomu kandidovat do Senátu, protože je potřeba, aby konečně se ta politika změnila, aby lidé opět nabyli důvěru v politiku, protože já rozumím tomu, že jsou z ní, protože já osobně jsem taky znechucená. Pochopitelně, že opravdu ta politika je taková, jaká je a zvulgarizuje extrémně, je agresivní, přenáší se to pochopitelně i do společnosti. A to jsou přesně ty důvody, proč tady tomu chci čelit a proč kandiduji do Senátu, protože bych chtěla opět ukázat lidem, že politik nemusí být vulgární primitiv, ale že to může být vzdělaný, kultivovaný, inteligentní člověk, který nejde pro to, aby měl zaplacené složenky každý měsíc, ale proto, aby skutečně naše země se ubírala úplně jiným směrem, než tomu je doposud. Právě proto razím i myšlenku, že by neměli vstupovat lidé příliš mladí, kteří nemají třeba osobní zkušenosti s normálními věcmi v životě, to znamená být zodpovědný, pracovat, platit si své závazky. Jako opravdu by tam měl do politiky vstupovat člověk vyzrálý, který už má za sebou všechny úspěchy a pády, aby byl potom kompetentní a mohl rozhodovat v zájmech občanů České republiky a věděl, co je to život obyčejného člověka.
0: Oldo, máš pocit, když mluvíme o Senátu, sám si byl kandidátem do Senátu také, že je možné mluvit o tom, že bychom se mohli dočkat změny?
2: Já se obávám, že ta změna bohužel ještě nepřijde, protože všechno se hodnotí zatím dle toho spotřebního košíku a ten spotřební košík zatím ještě není tak zlý, aby hlad lidí dohnal k nějakému činu a aby je dohnal k volbám, protože tak, jak řekla paní Lisková, tak spousta lidí je otrávena natolik, že k volbám nepůjde. To znamená, že si myslím, že i v tom komunále, a je to vidět v tom komunále, to vidět na těch spolcích, které kandidují, že kdy třeba z 12 najednou kandidují jenom 3. A když se podívá člověk do senátních obvodů, tak tam je vyprahlo úplně. Jo. Zase můžu říct, že v tom případě by mohla paní Lisková senátu překvapit, protože dneska ti velící senátoři, tak jako je pan Vystrčil třeba, tak ti získali senát s podporou 5000 hlasů. Jo, což,
1: no já osobně bych potřebovala aspoň 8000 hlasů tedy. A proti mě stojí v Senátu paní Helena Pešatová, která zastává TAN a Pirát. To znamená, že zastává politiku protinárodní. Tak já to aspoň vnímám. A už to je pro mě výzva, protože Piráti mě tahali 8 let po soudech absolutně za nic, za sdělení článku, jehož jsem nebyla ani autorkou, a který jsem odstranila. A já právě proto kandiduji, protože já miluji můj region, miluji Beskydy. Jsem holka z pod Beskydí, jak zpívá v písničce, a opravdu mi záleží na tom, aby jednou ti migranti opravdu nevzali náš dům, byt, chaty. Jo. Takže není to legrace. Měli bychom k tomu přistupovat zodpovědně. Osobně mám samozřejmě taky velice kritický postoj vůči politice jako takové, ale já si myslím, že můžu kritizovat cokoliv, ale když budu jenom kritizovat a nic nedělat, jenom lamentovat nad tím, jak to tady všechno stojí za houby, tak to není můj přístup k životu. Já samozřejmě můžu něco zkritizovat, ale zároveň cítím jako nějakou takovou povinnost těm lidem zároveň nabídnout řešení. A to takhle bychom k tomu měli přistupovat, protože všichni nadávají, jak ta Česká republika jako sjela hodně dolů, jak je to tady všechno špatně, jak od vlády minulé Petra Fialy se všechno zdraží. Zdražilo, jak jsou prostě důchodci jsou nešťastní, sněvel třeba i v rámci těch sociálních dávek, které nedostávají, protože ten systém absolutně skolaboval díky Jurečkovi ministerstvu. Takže tady je tolik problémů, které bychom měli řešit. A tím, že já to každý den sleduju, natáčím denně videa a věnuju se tomu opravdu velice podrobně, tak jsem přesvědčena o tom, že jsem osoba kompetentní, napříč segmenty, fundovaně opravdu tu politiku dělat na požadované úrovni. A to bych třeba nemohla tvrdit před 10 lety, opravdu, to bych si třeba netroufla. Takže už dneska v mých letech se opravdu si myslím vyhodnotit si ty životní priority a tu profesi tak zodpovědně, toho nebojím a prostě jdu tvrdě do toho a moc ráda, když si lidé v rámci těch 42 obcí a měst, které spadají do obvodu 69 Frýdek Místek, za které kandiduju, když mi dají svůj hlas, protože je potřeba, aby skutečně v tom Senátu a vůbec celkově, ono by to šlo krůček po krůčku, kdyby se dostávali skutečně do politiky pomalu a jistě pro národní lidi a nejenom takový političtí biznismeni navázaní na různé nadnárodní korporace, kterým slouží, tak určitě bychom viděli krůček po krůčku, trvalo by to pochopitelně, ale změny, které by byly výrazné.
0: Já ještě se vrátím k té současné senátorce Heleně Pešatové. Když se setkáváte s lidmi v kampani a mluvíte s nimi, jak oni vlastně vnímají současnou senátorku? Chápou nutnost změny i tedy strany? Protože je zahnutí STAN?
1: No tak za mnou chodí lidé, kteří jsou našeho politického smýšlení. Takže samozřejmě ti si uvědomují docela dobře, co tady napáchala minulá vláda, jaký zločinů se dopustila a že to budou splácet ještě další a další generace. Takže ti si to uvědomují velice dobře, ale nejsem schopná teď aktuálně vyhodnotit poměr voličů paní Pešatové a třeba potenciálních voličů mojí osoby, protože to samozřejmě uvidíme. Kde pochopitelně i v těch regionech nejsou až tak zatíženi tím, co se konkrétně třeba děje v tom daném regionu, protože ta nadnárodní politika, ta velká politika, ta vysoká politika, to je to, co denně vidíme v mainstreamu, co vnímají a co je vlastně takovým jako hlavním i předmětem toho, o čem se bavíme. Protože samozřejmě, že to, že se někde opraví chodník nebo spraví most, je fajn, ale v konečném důsledku nás všechny ovlivňuje třeba cena pohonných hmot. Ovlivňuje nás to, že třeba prezident Bliky je proto, aby se rapidně snížily počty nemocnic v České republice. Ovlivňují nás další věci. Takže to je to, co zajímá většinu občanů. Takže opravdu pravda je to, že ta politika velká, ta senátní a parlamentní, tak ta je vždycky předmětem naší diskuzí.
0: Jak vnímají teda voliči u vás na Frýdeckém Místecku senát jako celek? Protože většina voličů podle toho, co říkají jednotlivé prognózy od různých odborníků, senát nechce, chtěli by ho zrušit, zdá se jim zbytečný. I když já mám pocit, že když si řekneme, co všechno může senát ovlivnit, že někteří názor změní, protože může ovlivnit opravdu hodně, není to taková neškodná instituce. Ano, možná, že je zbytečná tím obsazením, ale je to složitější. Jak to vypadá u vás? My tady na Tachovsku také volíme senátora a lidé volit nechtějí a senát také nechtějí. Jak je to
1: no,
0: u vás?
1: No tak pochopitelně, já se s tím setkávám taky samozřejmě. Jsem taky kritická vůči senátu a taky jsem, dejme tomu, i pro zrušení senátu z toho důvodu, že opravdu se mi to jeví jako předražená instituce, která je možná zbytečná. Druhou stranu, prostě je to, že senát máme. Myslím, že už ho jednou máme, tak jsem proto, aby tam zkusovali lidé, jak jsem říkala, v zájmu České republiky a českých občanů a nikoli proti zájmům České republiky a českých občanů. A fakt je ten, že můžeme potom třeba následně v rámci, dejme tomu, kdyby tam vzniklo nějaké pronárodní seskupení, tak v rámci tady tohoto usilovat třeba o zrušení senátu. Já se tomu vůbec nebráním, opravdu se tomu vůbec nebráním. Na druhou stranu je potřeba se na to dívat teď realisticky, že proč bychom měli rezignovat na volby do Senátu, když už ten Senát jednou máme, a uvolnit tu cestu opět těm Pirátům, STAN STANu, ODS a vůbec těm desmhnutím a politickým seskupením, která mají velice negativní vliv, ženou nás do války, preferují Ukrajinu nebo zahraniční velmoci místo České republiky a v podstatě té České republice absolutně nic nedávají. Z tohoto hlediska bych vyzvala občany České republiky, aby skutečně se nad tímto zamysleli třeba z tohoto úhlu pohledu. A výhledově můžeme samozřejmě diskutovat o tom, že třeba Senát je zbytečná instituce, předražená instituce a že se může zrušit. Ale teď bych nerezignovala na opravdu k těm volbám jít a volit ty pro národní politiky, aby i v tom Senátu bylo zastoupení normálních, rozumných lidí se zdravým selským rozumem, kteří nebudou jednat proti České republice.
0: Když se vrátím k tomu, co všechno může Senát, tak Senát například navrhuje znění zákonů s výjimkou zákona o státním rozpočtu, spolurozhoduje s poslaneckou sněmovnou, ale jejich hlasy jsou také platné. Zda bude v republice válečný stav, nebo zda vyšleme naše vojáky mimo území České republiky, nebo zda povolíme pobyt vojsk jiného státu na našem území. Také rozhoduje o tom, zda Česká republika ratifikuje mezinárodní smlouvy, včetně hospodářských, nebo zda se staneme členem mezinárodních organizací. Senát může také svým negativním rozhodnutím zrušit rozhodnutí vlády o vyslání našich vojáků na zahraniční mise a o pobytu cizích ozbrojených sil v České republice nebo o průjezdu cizích vojsk přes Českou republiku, včetně přeletů přes naše území. A to si myslím, že jsou velice důležitá témata, velice důležitá rozhodnutí. A tato rozhodnutí musí dělat ti, kteří chtějí hájit zájmy České republiky. Nebo se mýlím, Nelo?
1: No, pochopitelně máte pravdu. Ještě bych připomenula i to, že se nadává souhlas u soudu. Taky samozřejmě velice zásadní věc. No a z tohoto hlediska pochopitelně, když už ten senát máme a má tyto pravomoci, tak je potřeba, jak jsem říkala, aby tam pracovali lidé, kteří nepoženou Českou republiku do války, budou třeba jako ani české koruny, nebudou tady schvalovat nesmysly Bruselu, těch nikým nevolných úředníků, kteří jsou prostě psychopati, absolutně nás ženou do šílených situací. Víc, samozřejmě ten zelený terorismus, jak já říkám, tady připravují různé ty ETS 1, ETS 2 a tak dále. Jo. Takže v podstatě pochopitelně z tohoto hlediska je potřeba k tomu přistupovat tak, že ten senát máme a je třeba pracovat zodpovědně a ty pravomoci nebrat na lehkou váhu.
0: Oldo, jak vidíš ve světle těchto informací senát jako takový, protože senát tady je, nikdo ho nezruší, je nutné změnit osazenstvo senátu. Nebo ne?
2: No to je odpověď, na to je velice jednoduchá. Senát je v takové podobě, jaké je, a 2/3 senátorů jsou právě opakem toho, co by chtěla druhá polovina národa. Jo. Momentálně, kdo tam trošičku bojuje, než o to zvalcuje, tak je paní Kovářová a paní, teď si nespomenu, Zirtek Hamplová. Jo. Jinak jsou to vlastně neviditelní lidé, protože ti se nikam nederou, ti prostě berou jenom svoje prebendy, krom Tchajvance, předsedy, že, který teda, se vždycky předvádí někde nějak, hlavně mu to vyšlo. No a to, co říkala paní Lisková, tam totiž za té podoby, jaký ten senát je, tak on má a nemá spoustu věcí a možností rozhodovat a docela zásadně. Jo? Když si vezmeme, když chtěli sestřelit Miloše Zemana, tak prostě čemu by velel ten náš Tchajvanec milovaný. A to je přesně ono, jo? Že prostě ani si to lidé uvědomují, protože tu roli senátu neznají, kdo koho kdy a jak zastupuje a co může senátor vytvářet. Takový senátoři, jako je třeba tady brněnský Papoušek nebo druhý brněnský Opilec Rychlík, tak ti jde vytvořit nikdy nic. Že? Ti si dají na tričko ještě Karla, který nám umřel a budou prostě si stát za svým a dopadne to tak, že pro ně milejších těch minimálně 250 tisíc, který tam za jedenkrát za měsíc na týden, který dostanou za vykonávání práce, no a za lehkej levnej peníz se v senátních kantinách naperou, jak jídlem, tak alkoholem.
1: Já bych jenom připomenula, že třeba, protože já sleduju samozřejmě hlasování v Senátu a v podstatě 21. let 26 Senát se zabýval usnesením účastí České republiky v takzvané koalici ochotných a k podpoře Ukrajiny. A přijaté stanovisko mimo jiné navazovalo na pokračování České muniční iniciativy pro Ukrajinu a podporovalo kroky směřující k posilování obrany Ukrajiny. No a já bych takové stanovisko nepodpořila a hlasovala bych rozhodně proti. Protože od počátku odmítám pokračující posílání zbraní a munice na Ukrajinu a absolutně s tím ani s tím republika pokračovala ve financování vojenské pomoci Ukrajině. Takže v podstatě tady už vidíme, že opravdu jsou tam zásadní zákony, jsou tam zásadní ustanovení, ve kterých je potřeba, aby prostě byli ti pronárodní politici a postavili se k tomu zodpovědně, protože já od počátku odmítám celkově vlastně financování nejskorumpovanější země. A když potom vidíme, kam ty peníze jdou a že tady jsou obrovské korupční v řádech stovek milionů, miliard a to všechno financují daňoví poplatníci z České republiky, tak je to teda opravdu velká nezodpovědnost politiků a je to neomluvitelné. A oproti tomu, pochopitelně, vzhledem k tomu, že jsem v Donbasu pobývala 2 roky a viděla jsem ty hrůzy války, tak nejsem vůbec proti tomu pomoct lidem potřebným, ale skutečně potřebným. To znamená, že těm, kteří, a potřební jsou ti, kteří se do České republiky nedostanou, pozor. Takže ti, kteří potřebují naši pomoc a skutečně bychom tou ruku nabídnou, tak ti nemají ani finance na to, aby vycestovali do České republiky. Oproti tomu tady máme tisíce, desetitisíce politických migrantů, kteří tady jezdí pro sociální dávky a pokud jdou zpátky domů. A to je další nezodpovědnost. Takže tady vidíme jeden problém za druhým, který se neřeší. Přehlíží se to, bagatelizuje se to a ve výsledku tady pomáháme miliardářům a oligarchům a nějakým mafiánům, ale hrajeme si na to ještě, že pomáháme potřebným a ještě se kolem toho dělá taková ta psychologická, aby to vypadalo, jakým způsobem se k tomu nestavíme, ale ty peníze tečou prostě do kanálu. A to je zásadní problém, proč já se proti tomu stavím a proč bychom měli rozlišovat skutečnou realitu oproti té retorice, která je diametrálně odlišná.
2: Já si do toho vstoupím, já bych jenom doplnil paní Nelu v jedné věci. Spousta lidí si u nás neuvědomuje, že migranti z té války, kteří sem teďka přišli, tak ty si zde vytváří perfektní zázemí, protože přišli s balíkem peněz. A skupují tady české firmy a v podstatě začínají si tu budovat svoje zázemí, protože ví, jakým způsobem se Ukrajina vůbec ubírá, že to prostě dneska za první, to je sice válečné území, ale spoustu věcí tam mají poskupované nadnárodní společnosti, jako je BlackRock, a jim podobní, tam se to týká hlavně že jo, toho zemědělství v rámci, když byl tehdy za dobách Sovětského svazu, když to byla obilnice Evropy, takže oni ví, proč tam vstupují. No a u nás začíná být problém s tím, že tito lidé, kteří sem přijdou a mají toto zázemí a které si tady budují, tak jednou budou chtít ovlivňovat, já už u toho asi možná nebudu, ale budou chtít ovlivňovat život v této zemi u nás. No a bohužel je vidět krásně to, že sami Ukrajinci si doma pořádek neudělali se svými představiteli, no aby jsme jim dýcháme na záda, takže aby jsme nedopadli tak nějak podobně.
1: No já tady toto popisuji ve své knize Příběh Putinovy děvky, kde vlastně popisuji své zážitky přímo z bojových pozic, z bojových linií, z oblasti těch bojových linií. Popisuji tam, jakým způsobem to ovlivnilo jako můj život, život mojí rodiny, že jsem odjela na Donbas. Popisuji tam vlastně i původ té války, i vlastně celkově ty dopady. Takže pokud mám, tak samozřejmě na mém e-shopu Nela Lísková kniha si můžete knihu objednat, protože to je zásadní. Ta kniha je takový vlastně artefakt doby, protože odmítli mi vytisknout tiskárny v České republice, na Slovensku i v Polsku, všude se báli, takže ta kniha je tištěna daleko za hranicemi České republiky, což jsem asi ojedinili, ne asi, ale určitě ojedinili, že se bál vytisknout nějak v České republice. I když to byli třeba lidé, kteří mi dlouhodobě fandí, tak řekli, že skutečně mají tak obrovský strach z tehdejší vlády Petra Fialy a zejména z Rakušana, že budou mít různé problémy v rámci svého podnikání a zbytečné kontroly z finančních úřadů, aby se tam něco našlo, jenom proto, že sympatizují se mnou a vytisknou mi takto, jak říká někdo, kontroverzní knihu. No ta kontroverze samozřejmě je to, že jsem zažila něco a pravdivě jsem to popsala a tomu se dnes říká kontroverzní, protože pokud přijdete na veřejnost s pravdou, tak je to samozřejmě záležitost, která je označována za kontroverzi, protože je to strach té druhé strany, která odmítá tu pravdu, potlačuje pravdu a snaží se a usiluje o to, aby se lidé báli nahlas pravdu říkat. A to je další důvod, proč kandiduji do Senátu, protože to prostředí v České republice aktuálně, které se týká třeba svobodného vyjadřování a toho, že lidé se bojí v práci říct třeba před kolegy nebo před šéfem, co si myslí, jaké mají politické smíby, nebyly vyhozeni z práce, nebo že se bojí už i v hospodách mluvit, jo, tak to je něco absolutně šíleného. Vrátili jsme se teda v čase a pamětníci mi třeba říkají, že ani za dopindlého režimu neměli lidé až takové obavy se otevřeně bavit o politice, jako je to v dnešní době, protože opravdu ta Česká republika se stala místem rozdělím na dvě radikální skupiny. Jedna jede proti druhé, ale vidím, že ta druhá, ti lepší lidé takzvaně, kteří si přejí válku a podporují to financování, aby zbrojování Ukrajiny, ti jsou nesmírně agresivní a v podstatě kvůli tomu mě čeká třetí politický soudní proces, protože mě udal nějaký člověk, Zříčan mám pocit, že byl, a na základě toho se rozpoutala vlastně proti mně další soudní mašinerie, která mě čeká. A paradoxní na tom všem je to, že státní zástupce ve Frýdku Místku proti mě dvakrát zastavil to stíhání jako nedůvodné. To znamená, že není důvod vůbec mě stíhat. Převzala si to tedy Praha a byla během pár dnů již připravené vypracované obvinění mojej osobě. Takže budete svědky dalšího politického procesu v České republice jenom proto, že jsem si údajně dovolila spochybnit to, že člověk, který vraždil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vraždil i v Klanovickém lese, protože pochopitelně ten člověk neměl motiv. Logisticky je to taky nesmysl, protože měl těžkou tašku se zbraněmi a neměl auto a v podstatě proč by jen tak někdo jel do Klanovického lesa a zabil tam muže a dítě, že jo. Takže jenom kvůli toho budu soudem. A takže tady vidíte, že v podstatě vyjadřovat se ke jakékoliv politické problematice na sociálních sítích je dnes velké riziko. A já si myslím, že v takové zemi nikdo z nás nechceme žít. Zemi plné strachu, udavačů a agresivních vulgárních lidí, kteří absolutně neví, co to je demokracie, protože podle mého názoru je demokracie to, že vy můžete mít zcela opačný názor, než mám já, ale já budu vždycky usilovat o to, abyste ho vy mohli veřejně říkat. To je po názoru demokracie. A tady toto v České republice prostě není.
2: Já jestli bych to jenom doplnil, já si myslím, že ono polovina národa žije v představě o slovu, kterému se říká demokracie. Demokracie to je slovo prostě normálně zprosté, protože tam neexistuje. Vždycky říkám demokracie podle koho? Podle mě, podle paní Liskové, podle Helenky. To prostě to slovo, a je to zdiskreditované tak, jak kdysi se skoro zdiskreditovalo slovo mír, a podívejte se, je tady 40 let po nějakém kotrmelci, kdy jedna parta, která potřebovala uchopit moc a majetek, tak vytvořila převrat. On ten převrat zase přijde, z toho si nedělám iluze. A otázka je, co to bude za partu, která se toho zase ujme, toho majetkového převratu. A po těch 40 letech se dostáváme. My se dostáváme úplně tam zpátky, kdysi. Já jsem 50. léta nezažil, ale pokud tomu tak bylo, že jo, ty indicie tam jsou, že prostě nějaký problémy mezilidský tam prostě byly a byly uplatňovány represivně, no tak vlastně tady tato sebranka, která tomu vévodí a slouží někomu jinému, tak ona dělá tu stejnou roli, akorát, že dneska prostě se to nedělá tím, že výloženě skončíte jenom ve vězení, ale oni vás dokáží psychicky zdeptat, zlomit, jestliže ukážete, že něco víte, a nebo že jste rozumná. Potom ty party, které dneska jsou ve sněmovně a v Senátu, takže na každého z nich se něco

0: protože jsem sdílela i rozhovor z Pirátské pravdy, kde se
1: to
0: vyjadřuje Piráti k tomu, že vlastně chtějí přednosti dávat kvantům, to dokonce v pátém v roce 2015. A za toto všechno jsem vlastně měla 8 let jako ze života peklo, protože mi tahali po soudech, to bude pokračovat teďka tou novou kauzou. A pochopitelně, že když třeba v mainstreamu, na Nově nebo na Primě, je moje fotka přes celou obrazovku, Nela Lísková, proruská dezinformátorka a tak dále, jo, tak to je pochopitelně taková podpásovka, protože ani ten hloupý mainstream si není schopen vyslechnout obě strany. Je tendenční. Mně se nikdo nedá to, jaký mám vlastně životopis na Wikipedii, protože si ho tam někdo vytvořil, byť jsem ho opakovaně opravovala, tak ten dotyčný to tam zase dal zpátky do té vylhané podoby. A tady toto všechno se může dít v České republice slušnému člověku, tak proč bych neměla kandidovat do Senátu? Tady toto všechno může časem třeba potkat kteréhokoliv jiného člověka v České republice. A jak jste říkal ohledně třeba té demokracie, tak pochopitelně, že demokracie je jen iluze. Já jsem to popsala ve své knize zcela jasně, je to jenom fasáda pro zakrývání a organizaci vlastně, no, protože v podstatě za demokracií se schovává cokoliv. Jako Západ vyváží demokracii, Spojené státy vyvážejí demokracii, že jo, a teď víme, pod jakou, prostě pod čím to všechno je. Je to vlastně barevné revoluce, že jo, potom tam vlastně páchají různé ekonomické delikty v tom smyslu, že drancují země, protože to je podstata vlastně Spojených států a její ekonomiky. Takže to všechno je pod rouškou demokracie, takže o jaké demokracii se tady bavíme. Opravdu za tu demokracii se dá schovat cokoliv a vždycky ta dotyčná strana potřebuje něco zlegalizovat, tak to schová pod roušku. Protože tady toto asi společnost zkousne a všichni si říkají, aha, tak to asi tak má být, je to v rámci demokracie. V rámci něčeho, co jen iluzí a co v podstatě nikdy neexistovalo a neexistuje, existovat asi ani nebude.
1: Tak on je problém také v tom, že dneska je obrovská moc ve sdělovacích prostředcích. A kdo je ovládá, bohužel, tak ten určuje tender a život. Jo? Protože podívejte se, jak je velice jednoduché. Putin si brání svoje teritorium a vznikla nějaká operace, a já se nedivím, na ukrajinském území. Ale nikdo prostě za poslední dobu neřekne, že prostě Trump čapne unese venezuelského prezidenta. Kde to jsme? Trump vletí do Iránu. Kde to jsme? Izraelci srovnají se zemí Gazu mainstream a vůbec naše sdělovací prostředky akorát řeknou, že prostě Palestinci jsou raubíři a je tam Hamas a je tam islámské hnutí. To všechno může být, ale prostě nikdo nesrovnal jakousi rozlohu, jakéhosi území se zemí a svévolně nevyhlal tam miliony lidí a nepozabíjel. O tom se nemluví a to je v pořádku. Jo, to prostě, a ti lidi dneska jsou, mně připadnou, jak slepé koně, jo, které jdou vždycky na tu pastvu, jo, nebo ty kravičky, no a pak jdou svorně do toho chlívku, jako nedívají se kolem sebe vůbec, nedokážou si tyhle ty věci zhodnotit a dát si to prostě dohromady, že? To je vývoz demokracie, prostě sebrat prezidenta, že jo, tak jak dopadli ti nepohodlní, že jo, jak dopadl Kadáfi. A jiní, jo, to nikdo dneska nebude v potaz, jo, to prostě, to tak asi má být, jo. A to je to, já se vrátím trošičku na začátek, protože já už jsem nějaký, sice nejsem moc starší než paní Lísková, ale už nějaký matador a mám 12 let tady toho Sisyfose za sebou, 12 roku jsem se snažil nějakým způsobem někam tlačit nějakou tu kuličku, která mě akorát padá na hlavu, jo, ale jak mám. Tam se nejde o to, že by to člověk úplně vzdal, ale vidí, že to nemá smysl, tak prostě čeká na to, až si ty lidi, kteří tomu nevěří, nebo tomu nechtějí věřit, anebo to nechtějí vidět, až si ty lidi nenatlučou nos a ono je to začne zajímat, až je to tvrdě, začne je samotné ovlivňovat.
0: No, to máte pravdu, protože já jsem teď natáčela vlastně video k tomu poslednímu videu Trumpa, kdy on vyhrožuje Iránu vyhlazením. A když poslouchám tuto retoriku, tak rozdíl mezi Hitlerem a Trumpem se mi nebezpečně stírá, protože u obou vidím fanatismus, dehumanizaci, v podstatě děsivou lehkost, s jakou se mluví o likvidaci celých společností. A Trump dnes z pódia, nebo dnes, jako v posledních dnech z pódia OSN, vlastně hovoří o likvidaci Iránu a o tom, že jeho obyvatele může zahnat do pekla. Jako, rozumíte, oni si hrajou opravdu na policii světa, oni si vzali samozřejmě nějakou moc a myslí si, že můžou zasáhnout do jakéhokoliv

0: do jakého, na jakýkoliv kontinent, do jakékoliv země. No a když tady teda mluví o civilizaci a o barbarství, což dlouhodobě samozřejmě je téma, už z hlediska, když se bavíme třeba o Spojených státech, tak stojí za to se potom ptát, jaké dědictví po sobě skutečně zanecháváme, protože bombardování, války, nenávist a deset nejsou známkou civilizační převahy, ale jsou známkou jejím selhání. A to je potřeba takto vnímat, protože ten západ a ta západní kultura a vůbec celkově, jak se nám tady vnucují ty západní hodnoty, tak to je právě ta pravá cesta do pekel, zániku civilizace, protože opravdu za posledních zhruba 10 let se to pohnulo teda milovými kroky, ať už počínaje tím, že tady máme podle západu desítky pohlaví a další nesmysly, které se vtloukají do hlav. Ať už třeba je porodnost. Proč? No, protože logicky tady není sociální zázemí, lidé se bojí do té nejistoty mít rodiny a tady toto všechno se vším souvisí. A bohužel Česká republika je do toho taky díky politikům ponořená a nedržíme se okrajově od těchto témat a i politické neziskové organizace, pro které já bych vždycky hlasovala pro jejich zrušení, protože je dlouhodobě odmítám a v České republice by neměla být jediná politická nezisková organizace, protože nás stojí miliardy korun a ve výsledku jsou to jenom agitátoři té strany. V podstatě je to všechno destruktivní a ta destrukce jde ruku v ruce, podporuje to škola, podporují to různé vzdělávací ústavy i vyšší stupňů a vysoké školy, univerzity. A potom ti mladí lidé jsou prostě takoví, jací dnes jsou. Jsou zmatení, nemají hranice, nemají v podstatě nějakou vidinu nějaké budoucnosti, jsou nejistí, pochopitelně jsou nejistí, protože ta nejistota, to je ten hlavní předpoklad té destrukce. V konečném důsledku opravdu tak, že neumím představit, až tady nebude ta další generace, jak ty další generace v tomto šíleném světě obstojí.
1: Oni mají jinačí žaludek, jsou jinak vypěstovaný, ale oni víceméně dopadnou tak, jak to dneska vidíme krásně v té Americe. Prostě padnou do zajetí zničujících drog. A to nikdo nebude tyhle ty...
0: A tak to zase bych neřekla tak úplně. Já bych to neřekla třeba až tak úplně natvrdo, protože... které je dva let a lidi kolem ní jsou taky rozumní, taky to vidí, jo, to nastavení mají podobné nebo stejné, jako máme my, takže nemůžu říct zase, že by všichni mladí lidé na tom byli tak špatně, protože pochopitelně, že výchozí bod je rodina, je kam je směřuje rodina, jakým způsobem přistupuje k té výchově rodina, to je prostě základní kámen, no a ale nevždy, třeba dokonce jsem měla teď případy, kdy jsem byla v chodě a přišli tam za mnou taková skupinka mladých kluků. My vás sledujeme dlouhodobě na sociálních sítích, jo, prostě máme vaše názory, víme, že se založila politické hnutí Nezlomní, rádi bychom se přidali. A teď já jsem říkala, kluci, a kolik vám jako je? To bylo 18, 19 až 22. Jako mladí kluci. A co mě zaskočilo teda velice, tak říkali, že jejich rodiče jsou zcela opačného smýšlení. Že podporují válku, Ukrajinu, za covidu, prostě očkování, že jsou úplně opační. Já říkám, a jak je to vůbec možné, jo? Že prostě se, to je zázrak, že když ti lidé prostě v rukové rodině, kde ti rodiče jsou takový v podstatě, tak jsou s nich samostatně myslící bytosti, kteří mají opravdu zdravé názory, nedestruktivní, vidí ten život zcela realisticky. Já tady toto vnímám jako obrovské. Skutečně mi to udělalo nesmírnou radost, protože jsem si říkala, že jako vidím, že třeba kolem mojí dcery, jako její kamarádi a přátelé a takhle, na tom jsou úplně stejně myšlenkově, ale potěší to, když prostě jste úplně v jiném městě, potkají vás takhle mladí lidi a zjistíte, že napříč republikou jsou mladí lidé, kteří jsou normální. Jo, takže to je opravdu pro mě velký dar.
1: Tak jsou to ostrůvky naděje, to je v každém systému a v každé společnosti, ale zatím bohužel tu údernější sílu má ta dneska protistrana a to tím, že má prostě v rukou zaprvé sdělovací prostředky a pak to nejhorší, co člověk kdy vymyslel, tak peníze a moc. Bohužel, jo, a to se s tím se hrozně těžko bojuje.
0: No, já vám řeknu ještě takhle. Ono nejenom, že s tím se těžko bojuje, ono i na té naší straně jsou různé skupiny, kteří mají potenciál dát prostor těm, kteří jsou pronárodně smýšlející. Já jsem je teda před volbama oslovila absolutně všechny, Do jednoho, absolutně všechny. A jeden jediný z nich mi nedal prostor. Ani jeden jediný z nich. Všechny ty, které posloucháte, já je nebudu jmenovat, já je nebudu diskreditovat. Pádně ani jeden jediný. Všichni řekli, že nemají čas, že nemají prostor. Protože i na té pronárodní scéně to mezi sebou prostě válčí a bojuje. A ti, kteří pracují třeba pro tu skupinu, tak už nedají prostor nelalískové, protože oni by se zase urazili a tak dále. Takže vlastně tady je to tak šílené v té České republice v tomto směru. A já jsem tak tím vším. Já prostě, kdybych měla, jakožto, že chystám vlastní podcast, tak tam dám opravdu prostor absolutně všem. A nejenom všem těm lidem z té pronárodní scény, ale pochopitelně i té opačné straně, abych hutovat. Pro mě je důležitý rozdílný úhel pohledu. Já si myslím, že takto by se spolu lidi měli bavit na úrovni, respektovat se navzájem v názorech. A já si myslím, že ten rozdílný úhel pohledu je velice důležitý, protože i mi se stalo, že mi na sociálních sítích někdo sdělil svůj názor zcela opačný, než jsem měla já. Já jsem to vyhodnotila tak, že z velké části měl ten člověk pravdu a že já jsem to viděla třeba neobjektivně. Jo? A to je podle mě přesně ten způsob, jakým bychom měli přemýšlet a nebránit se tomu, aby byli otevření těm diskuzím, protože já si myslím, že to je to, co ta společnost potřebuje nejvíc k tomu, aby prostě dozrávala, aby mentálně se udržovala v kondici. To je strašně důležité, protože když tady máme jenom jednostranné názory a nějaké tábory lidí, kteří jsou rozdělení a jsou proti sobě, tak z toho logicky nemůže vyjít nic pozitivního.
1: Máte určitě pravdu, akorát vás chci trošičku povarovat, můžete dávat prostor všem, ale každá hůl má dva konce a zase někdo jiný to vezme za ten druhý konec a budete číst palcovými titulky někde zase. Lísková dává prostor těmto nacionalistům, ona s něma souzní a máte to, co nechcete. Bohužel lidé takhle uvažují, jo? To je jenom taková...
0: No, jako já, lidé možná ano, ale já ne. A já už za tu dobu, co si procházím vlastně posledních 10-8 let těmi soudy, vším možným, tak já už v podstatě vůbec nehodnotím, že si někdo o mě něco myslí, já si myslí kdokoliv, co chce. Pro mě je v mém životě důležité to, že je to v plném souladu se mnou, to, co dělám. A to je pro mě to zásadní. A když já cítím, že to, co dělám, je správně, tak je mi ve výsledku úplně jedno, kdo proti mě co napíše, protože to nemůžu ovlivnit. Já nemůžu ovlivnit to, jestli mě má někdo rád nebo nemá, jestli někdo se mnou souhlasí nebo nesouhlasí. Já prostě žiju svůj život, prezentuju své myšlenky, pracuji podle svých vlastních představ, si prostě ten život takový, jaký si představuji, že by mohl být. Byť samozřejmě jsou mi házeny klacky pod nohy v podobě těch politických procesů a s tím souvisí pochopitelně problémy v podnikání a tak dále. Ono to v ruku v ruce, je to dobře vymyšlené, pochopitelně od těch zadavatelů té politické zakázky, protože ono to vždycky je tak, že na začátku toho je nějaký udavač, někdo vás udá, a pak tam je už připravená nějaká objednávka, pochopitelně to se potom prostřednictvím soudu řeší. Takže ono je to vymyšlené velice dobře. Záleží jenom na tom, jestli se tomu člověk úplně poddá a zhroutí se, anebo jestli to prostě bere tak, že je to jenom další životní zkouška, a to je třeba můj postoj. Já nemám ve zvyku se hroutit, protože ve výsledku to nikomu nepomůže a ničemu to nepomůže. A mám zodpovědnost za svoji rodinu a mám zodpovědnost za různé další věci ve svém životě, které jsou pro mě velice důležité. A zároveň ale pořád jsem ráda za to, že mám opravdu takové zázemí, že si můžu dovolit tu pravdu říkat, aniž by třeba se rodina postavila proti mně, protože to nepohodlné, to se nikdy nestalo a nestane. Takže už tím, že my jsme tak prostě kompaktní jako celek, tak to je ten důvod, proč já můžu dělat to, co dělám, protože za mnou vždycky stojí lidé, kteří mě milují a které miluji já. A tím pádem mi dávají sílu v dobách, kdy je mi třeba špatně, kdy jsou dny, kdy opravdu se toho nahromadí třeba moc a mám to zázemí, že můžu dělat to, co dělám. A za to jsem nesmírně vděčná, protože je to věc, které si vážím a neberu dřímu.
2: Pojďme k otázkám, protože během toho povídání jich přišla celá řada. Já to vezmu od začátku, seřadila jsem je ne tak, jak přicházely, ale aby postupně náš příběh měl začátek i konec. Je tady David a ten se chce zeptat, jak vypadá politické hnutí Nezlomní, co má vlastně ve svém programu, čím se zabývá a chce, abyste mu ho Nelo představila.
0: No tak, politické hnutí Nezlomní je pro národní politické hnutí a pochopitelně jsme nové hnutí. To znamená, že fungujeme nějaké 2 roky, takže jdeme krůček po krůčku. nabíráme pomalinku podporovatele a předpokládám, nebo pokud se nám to podaří, tak bych z něho chtěla postavit samozřejmě politické hnutí, které bude mít své místo v českém politickém prostoru. Stejně důležité samozřejmě potom spolupráci i s dalšími subjekty, kteří jsou pronárodní. Umím si představit některé už dneska. No a politické hnutí Nezlomní vzniklo 2 roky, protože jsem objížděla se svojí knihou Příběh Putinovy děvky, kterou jsem napsala celou Českou republiku, kde mi lidé sami organizovali besedy, což bylo úplně úžasné. To mě velice dojímalo, protože v podstatě jsem se nemusela starat o nějaké besedy v rámci České republiky, protože na sociálních sítích mi vždycky napsali, přijela byste do Chomutova nebo přijela byste do Brna, my vám to nezvíme, přijdou tady lidi na vás, jo. Takže to bylo naprosto úžasné, že takto to fungovalo vlastně po dobu 2 let a sbírala jsem současně podpisy na založení politického hnutí Nezlomní. No a náš program je samozřejmě, já vám řeknu zásadní programové body, které jsou pro mě třeba jako velice důležité, a to je zachování české koruny. Pochopitelně

ani, vždyť to sám zařizoval. A může vám říkat tihleti analytici milion věcí a ve finále řeknou stejně, že to nejde. Takže my se tady pořád točíme, jak ta, já mám ráda veverky, jsou roztomilí, ale jak ta blbá veverka v kruhu. Nechceme vyskočit, můžeme vyskočit, nechceme a furt pláčeme, že prostě jako jsme oběti. To bych všem doporučovala, aby si přečetli tu knihu Napoleona Hilla, což je globalista úplně jak vyšitej a to se jmenuje Myšlením k bohatství, ale tam jde o to, že tam je několik testů a jeden je, že pořád se svádí vina na někoho jiného. Ne. Všichni voliči by měli mlátit hlavou o zeď a ne se tady pohoršovat, to je fuk, jestli na Babiše, to je úplně jedno, jestli na Petra Pavla a podobně. A ještě tady bylo zmíněno,

0: Vlky, hezký večer, ahoj.
1: Díky moc, Peťo.
0: Vladimíro, pokračujte.
2: No, to je škoda, že pan předseda odešel, protože já teda jsem se možná, nebo ne možná chtěla, ale chci se vrátit k tomu, když tady byl otevřen ten konflikt Andrej Babiš a Petr Pavel, tak já vám řeknu, co já si myslím, jaké je moje mínění a co se týče takových těch teoretických základů, to navážu možná i na pana kolegu Essentiera, který se tady objevil, tak vycházím opravdu z té koncepce sociální bezpečnosti, z těch analýz Valérie Pěkina a podobně. Teď budu říkat jenom extrakt všeho, nebudu říkat, kdy to řekl, proč to řekli různí ti analytici. Vycházím z toho, že teda tady opravdu je otázka, že bude fungovat, ale říkám, je to otázka, že je plánováno a má fungovat ten Západ, ten islámský chalifát, že západní Evropa má být islámským chalifátem, proto ta výměna obyvatel a podobně. Ale že ty země střední a částečně východní Evropy, no ale hlavně střední Evropy, měly být součástí nebo mají být součástí toho nového celku mezimoří. A teď je otázka, jakou to mezimoří bude mít formu. A jsou tady vlastně na stole dvě nebo tři varianty. Ta jedna je, říkal teda Valérie Pěkin, že jak byly rozbity ty imperiální říše za první světové války, Německá říše, Rakousko-Uhersko a carské Rusko a vlastně v podstatě i ta Osmanská říše. Takže to bude návrat těch šlechtických rodů a té aristokracie, která mimochodem žádnou aristokracií není. Protože to, že tady má německá šlechta u nás, měla velké majetky, tak jenom proto, že je ukradla. Že pobyla českou šlechtu. Tak to jenom jako na úvod. Takže že tady bude návrat k tomu, aby tady byla třeba konstituční monarchie a podobně. A v parlamentu nedávno bylo veřejné slyšení. Jednal tam výbor, bylo to ohromně obsazeno různými poslanci, byli tam, můžete se na to podívat, samozřejmě novináři i zástupci akademické obce a tam se bavili o tom, že fakt úplně nejlepší na celém celičkém světě je konstituční monarchie a že to by se nám tady žilo úplně super, kdyby se vrátili, to tam nebylo asi řečeno, ale možná i jo, jsem nesledovala celé to, kdyby se vrátili ti Habsburkové. Teď vidíme v televizi plno těch pořadů, co natáčel ten šlechtic v uvozovkách Kinský. A tam se ukazuje, jak oni jsou kultivovaní, jak vlastně se hezky starají o ten majetek. Ten prolog každého dílu je, jak my jsme to zničili po tom roce 45, tak za A. Zakázané tituly byly už za první republiky, aby bylo jasno. To nezakázali komunisti a už vůbec ne, to nezakázali v roce 48. Takže to je jedna cesta, aby tady byla obnovena zase ta struktura těch šlechtických rodů a aby tady byla konstituční monarchie. O to se částečně snažil podle mého názoru. Jak je to společenství vojtěžské, předsedal ho, než zemřel kardinál Duka. Angažovali se v tom mnozí i naši politici, jako třeba bohužel i Zdeněk Koudelka nebo Petr Drulák a podobně. Tam to neřekli úplně tak explicitně. Chceme, aby tu byla konstituční monarchie, ale ten Zdeněk Koudelka na mnoha těch vystoupeních říkal, jak byl ten právní systém toho Rakouska-Uherska perfektní. Prostě perfektní. Nic lepšího nebylo. No a k téhleté vizi, podle mého názoru, se kloní Petr Pavel a ty klanově korporativní skupiny, co jsou za ním. Proto i to jednání z Liechtensteiny a podobně. A pak je tady jako druhá verze, a to navážu teda na pana kolegu Essentiera, a to je, že se staneme jako druhým, já nevím, jestli Jeruzalémem nebo Izraelem, protože je jasné, kdo jsou tady hlavní ty developerské firmy, kdo třeba v Praze a podobně skupuje ten majetek. To jsou taky informace z otevřených zdrojů, že jak to vypadá teď v Izraeli, tak kdo se sem chystá? No Palestinci se k nám teda fakt nechystají. Palestinci tady nic neskupujou, takže se sem chystá ta jiná klanově korporativní skupina. A já pro mě osobně byl ten lakmusový papírek toho, jak jsem tady ze začátku říkala, že vlastně ten spor

0: Mimochodem, já si myslím, že měl pravdu Petr Pavel, jo. I když nejsem vůbec jeho přívrženec, ale podíváte se na ústavu a je to pro Boha hlavní velitel vojsk a je, prostě je tam, že zastupuje naší zemi na venek, tak a já nevím, proč. Nemyslím si, že to bylo zbytečné, myslím si, že to bylo záměrné a myslím si, že tu druhou skupinu, o které jsem teď hovořila, zastupuje v té vládě Petr Macinka a patrně tedy i Andrej Babiš. A teď jde tedy o to, ale do toho my vůbec vlastně, protože jsme tady otevřeli oběma skupinám dveře, tak teď už voliči opravdu musí držet pusu a krok. My můžeme akorát to veřejně pojmenovávat. A teď podle mého názoru jde o to, jak se ty dva gengy vypořádají mezi sebou. A to, jak tady říkal pan kolega Essentier, že jsou to zbrojaři, no zbrojaři jsou na jedné i na druhé straně. Takže podle mě jde tady o charakter České republiky. A to mě opravdu vyděsilo, že ten seminář byl velmi frekventovaný, úspěšný, široce se o něm psalo, ale ne, možná na Novinkách se o něm nepsalo, aby lidi nevyděsili. Ale prostě tady ty věci už probíhají a když se podíváte na zámky, tak já už jsem o tom hovořila možná před 3 nebo 4 rokama. Ty zámky se opravují ze státních peněz, z peněz Evropské unie a na každém zámku v poslední komnatě máte takovou jako galerii, jak tam byli ti poslední majitelé. Ty zámky nejsou upraveny tak, jak byly dříve, že třeba tady na tomhle zámku je secesní styl, tady je baroko, tady je rokoko, tady je ten ampír. Ne. Teď jsou ty zámky upraveny v duchu posledních obyvatel, kteří v něm žili. A ještě poslední věta, když to jsem taky máme odkaz na našich stránkách, nebo možná ještě na Alianci národních sil, když jedna z nejstarších italských bank dělala analýzu, kdo je největším příjemcem úplně jako v absolutních číslech peněz z Evropské unie, tak jsou to ty šlechtické rody. Oni mají spoustu podniků, spoustu, většinou jsou to samozřejmě tedy zemědělské podniky, vlastní to území a mají úplně největší dotace. Takže teď se tady jedná z mého úhlu pohledu o tom, kdo se tady ujme moci v tom mezimoří. Jestli teda ti bývalí aristokrati, anebo jestli ta židovská lobby. Takže to jsem chtěla říct. Předávám svým kolegům.
1: Na tomhle místě, přátelé, upozorním na krásnou knížku, kterou jsme křtili teďka nedávno, Jiří Jaroš Nikelich, Zámky plné nacistů, kde v rozporu teda s těma pohádkama, co nám vyprávějí na české televizi a tak dál, tak tam si můžete přečíst, kdo, kde, s kým a tak dál za nacistů a kolik z toho měl a tak podobně, všechny tyhle informace velice detailně zpracované s odkazama a se vším doporučuji. Můžete objednat na webu petrbureš.cz a jdeme na Marka Adama.
0: Pardon, můžu vás, Petře, ještě doplnit? Já jsem chtěla říct, že když půjdete na ty zámky, tak úplně vemte na to jet, jo, úplně na 100% zámcích, které jsou státní, tak se vždycky dozvíte, že ti zlí komunisti to těm hodným šlechticům vzali. A když, protože většinu tam provádí studenti o prázdninách, a když já vždycky řeknu, no jak vzali, teď oni kolaborovali s Němcema, oni, ti studenti, ani neví, co to je kolaborace. Jako to zas možná může říct Marek, ten vzdělávací systém, to je katastrofa a jenom jako perličku, to mi říkal ne Marek, ale bylo to v jižních Čechách taky u maturity, tak studentka řekla, že prostě ty sudeťáci mají nárok na to, co jim tady vzala ta česká vláda, protože prvně byly ty Benešovy dekrety a pak jako, že ty Benešovy, takhle, já jsem to řekla špatně, že ty Benešovy dekrety byly impulzem pro Mnichov a že na základě toho ti sudeťáci mají právo to po nás chtít, takže lidi a děti a lidi taky, když se jich zeptáte, to mají v hlavě absolutně pomotaný, vůbec neví, co je příčina, co je následek a to samozřejmě těm, kteří tady operují za našimi zády, teď už je teda u nás vymalováno, tak těm to velmi vyhovuje. Tak teď už předávám slovo, děkuji.
1: Marku?
2: Já bych ještě jenom doplnil tady k tomu historickému exkurzu, že se má opět budovat socha Radeckého na Malostranském náměstí, takže to tuhle tu tendenci jenom podtrhává. Tak já bych to chtěl vrátit zase zpátky do té roviny té války a míru. Tak samozřejmě ty ideové motivy toho konfliktu mohou být různé. Určitě tam bude zatím i ten světový sionismus, ale domnívám se, že je to i revanš určitých špiček Evropské unie prostě za tu druhou světovou válku, za výsledky druhé světové války a je to snaha o revanšismus v podstatě výsledků druhé světové války. Já bych se vrátil ještě k Americe. Donald Trump je samozřejmě především obchodník a logicky, z logiky věci z toho vyplývá, že budou-li peníze, bude válka, nebudou-li peníze, nebude válka. A co je takové do očí bijící, takže ty americké korporace začínají stavět své výrobní linky přímo v Evropě. To znamená, že ty americké střely se budou montovat třeba v německých nebo v tureckých závodech a zisk z těch licencí a z těch klíčových komponentů ale bude zůstávat ve Spojených státech amerických. Takže zatímco ty evropské ekonomiky ponesou finanční břemeno celého toho balíčku, tak americký obranný systém, a oni už tam teda ani neskrývají to, že ministerstvo obrany je ministerstvo války, tak ten americký obranný systém vlastně čerpá ten ekonomický benefit. To znamená, že pro USA tady nastává tímto ideální scénář, kdy USA neriskují vůbec vlastní rozpočet, ale jejich zbrojovky mají zajištěné zakázky na roky dopředu a platit to samozřejmě bude Evropa. Takže to je to, co je varující. Jinak já bych, pokud ještě teda se dostaneme dál k dalším tématům, tak bych se ještě rád pak vrátil k roli Volodymyra Zelenského, protože tam mi bliká určitý taky varovný majáček, jaká je vlastně jeho úloha, ale k tomu se asi dostaneme až v příštím kolečku, takže předávám slovo.
1: Děkuju, prosím vás, přátelé. Dobře, tady byl teďka Marek tady vzal ten scénář a na to bych se chtěl zeptat, teď nevím, jestli pan Kellner to veme nebo pan Essentier, ale že Evropa to bude platit, jo, a prostě Evropa bude platit, Američani budou dodávat ty zbraně, něco se teda bude buď rovnou střílet, nebo to půjde do skladů, ale kde na to ta Evropa, tady se počítá s tím, jako že Evropa na to má peníze, ale já mám pocit, že podle toho, co nám tady pořád jako říká mainstream a všichni, tak Evropa žádný peníze už nemá, jako že už je zadlužená až po uši, tak kde a kdo to teda zaplatí ve finále? Vždycky musí být někdo, když že jo, máte Ponziho schéma, kterýkoliv, tak vždycky na konci je někdo, nějaký chudák, který prostě to celý zacvaká. Tak kdo se do toho vrhne? Pan Kellner nebo pan Essentier? Kdo chce být první?
3: Pan Essentier, vy jste byl z technických důvodů mimo, tak...
4: Dobře. Takže... Tak já si jsem přesvědčený o tom, že ekonomická situace Evropy je katastrofální. Ona je katastrofální už mnoho let, protože je celá postavená na dluhu. A vzhledem k tomu, že se tady razí tenhle ten šílený trend zbrojení, tak to není z vlastních zdrojů. To je vyloučeno, aby to bylo z vlastních zdrojů. Z vlastních zdrojů bude vytaženo jenom něco, protože když dojde k nějakému válečnímu hospodářství, tak se veškeré zdroje přesouvají vlastně od služeb, od zdravotnictví, od veškerých komfortu do toho zbrojení. Ale tam to nestačí samozřejmě. Jo. Takže kromě toho bude masivní zadlužení. A masivní zadlužení prostě povede k tomu, že se ty státy v Evropské unii nebo tady v naší Evropě zadluží do nesplatitelných výšek dluhů a pak to bude řešený, nebo záměr může být takový, že to bude řešený jako nějakým oddlužením za cenu, že se teda ty státy, ta Evropská unie vzdá veškerého řízení, bude tam předstupeň nebo první a základní předpoklad k tomu, aby nastoupil takový ten nový světový řád produkovaný nebo zmiňovaný Klausem Schwabem. No. A to samozřejmě někdo zafinancuje, protože nejde o to, že to je nedobytný. Jde o to, že ty peníze vlastně budou sloužit k tomu, aby se celá ta Evropa vlastně dostala do totální závislosti, z který se už nebude moct nějak vyhrabat, ani kdyby tam přišli nevím jaký ekonomé, nevím jaký myslitel a takhle. Takže to si myslím, že to je jeden z takových těch ošklivých cílů, který nemůžeme vyloučit. Neříkám, že to tak bude, já doufám, že se to nestane, ale všechno k tomu do značné míry směřuje. A když k tomu připočítáme ještě situaci takovou, že to zbrojení vlastně v součinnosti nebo v tom prodlužování toho konfliktu na Ukrajině nebo případně ještě někde jinde na světě, povede k tomu, že já to vidím na té Ukrajině, tam je to taky hodně ukázkový, jo, protože Ukrajina celkově ani ekonomicky nemá na vítězství, ale přesto jako mediálně vítězí a působí škody ve velkých vzdálenostech, někde 2000 kilometrů daleko od Ukrajiny. To jsou škody, samozřejmě nejsou zanedbatelné, ale nejsou likvidační na to, aby tu ruskou společnost to ochromilo. Ono samozřejmě vytváří nějaké potíže, ale tady je velký rozpor asi zřejmě v mentalitě ruského nebo východních těch východních národů a mentalitě anglosasů. Tady se jedná o to, že tohle ten tlak na to zázemí by měl jako způsobit nespokojenost lidí a potažmo změnu vlastně režimu tak, aby byla povolná. To je jako takový jako běžný způsob, jak se to vždycky někde ve světě dělalo, ale jak to nikdy v tom Rusku nefungovalo, to je druhá věc. A podle mě je tady prostě strašlivý, vlastně za celý můj život nejstrašlivější riziko, že se to zvrtne do takového konfliktu, při kterém vlastně Evropa bude z velké části zničena. A oni si, už to bylo mnohokrát řečeno, takhle na těch různými představiteli Ruska a teoretikama všelijakýma, sleduju to, ale je to, ta situace je taková, že se může pokud to bude teda Rusku jít tak moc a s výhledem, že se do roku 2030 bude Evropa připravena na plnohodnotnou válku, řekněme, což se tady běžně už v současné době deklaruje. Takže vlastně jediné řešení z vojensko-strategického hlediska je to zastavit včas, jakýmkoliv způsobem. A to je největší riziko, který si podle mě potentáti v Evropě neuvědomují. V Americe si to možná některý uvědomují. Odborníci vojenský si to asi uvědomují, ale politici určitě si to neuvědomují nebo si to nepřipouští a myslí si, že to je vyloučená věc, že si to prostě tu Rusko nedovolí. A že se bude bát po zuby ozbrojeného NATO, který se tady ježí a dále se vyzbrojuje. Ta situace podle mě takhle nebude a do té budoucnosti nikdo nevidí. Ale tohle je podle mě jako hodně pravděpodobná varianta, že se prostě asymetricky odpoví tvrdě. Ono u nás se hodně zesměšňuje názory, nebo to, co říká bývalý ruský prezident, jako, že to nebude taková opotřebovací, že to nebude takový opotřebovací konflikt, jako běží na Ukrajině, kde se obě strany obouchávají, ničejí si životy, ničejí si techniku, spotřebovávají si materiální zdroje, ale jako je to opotřebovací válka. Tu vyhrává ten, kdo je silnější, kdo má větší zázemí, větší rezervy, a to je nepochybně Rusko. Ale to se nemůže táhnout do nekonečna a samozřejmě, že tenhle ta opotřebovací válka vyčerpává obě strany, Ukrajina vycucaná úplně a Rusko to samozřejmě vysiluje. A v konfrontaci s tím, že se Evropa připravuje a veřejně to hlásí na válečný konflikt, na střet, kolem roku 2030 nebo možná trochu dřív, tak aby jedna strana byla trvale oslabovaná a druhá strana trvale posilovaná, tak to prostě nemůže se dostat do situace, že to půjde do konfliktního střetu, který by samozřejmě v určitých rovinách potom byl neúnosný pro tu ruskou stranu. Ale ruská strana má prostředky na to, aby to zastavila. Je to velký varování a já to vidím jako v celém svém životě. Teď je nejnebezpečnější doba opravdu za celou dobu, co žiju. Karibská krize je proti tomu sranda, berlínská krize je sranda. To, co se teď děje, je opravdu, to už jsou opravdu vteřinky před tou pomyslnou dvanáctkou. A nemá to žádný trend na to, aby se to oslabilo, zpomalilo, zvrátilo. Ne, hrotí se to. Snad s takovou naivní důvěrou, že to takhle půjde dál, dobře, že vydělají a Rusko se rozklepe a spadne. No, a to já si třeba myslím, že to je docela málo pravděpodobný. A daleko horší by bylo, kdyby tady k něčemu došlo a to se toho opravdu obávám. Ale ještě druhá věc, co jsem chtěl.
5: Vážení posluchači, omluvte prosím výpadek vysílání. Děkujeme.
6: A biofarem, protože mám tyto produkty nesmírně ráda a na ně se taky zapomíná. A mají obrovské problémy třeba získat dotace. A já si myslím, že tady toto by nemělo být vůbec opomenuto, protože korporáty je likvidují a já jsem pro měli možnost výběru a koupit si třeba zdravé potraviny. Zdravé suroviny. Takže i tady toto je pro mě důležité. Takže to jsou takové věci, které vycházejí vlastně z toho obecného života, který já sleduji kolem sebe. Ale pochopitelně tady jsou potom důležité věci, jako je hlasování pro věci, které ovlivňují celou Českou republiku a mají třeba i ten vliv z toho zahraničí a tam už je potřeba, aby ten senátor skutečně si to prostudoval a zamyslel se nad tím, jaký dopad to bude mít třeba na ten jeho daný region. A to je ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože miluji Beskydy, miluji prostě tady tento kraj. Narodila jsem se tady, žiju tady celý život a chci tady žít celý život. A proto mi to není jedno. Každopádně moc děkuji za vaši podporu, nesmírně si toho vážím.
7: Když jsme se zastavili u toho rušení nemocnic, to znamená u toho, co by si přál zřejmě náš prezident současný, tak my jsme se ve volební kampani v okrese Tachov dozvěděli, že u nás by se také samozřejmě rušily nemocnice.

0: najednou tam přibylo dalších 7 okresů. Nemám představu, jak by to vůbec chtěli udělat.
1: No, tak jako je to samozřejmě nesmysl. A jestliže Česká republika se pyšnila tím, že máme zdravotní péči na požadované úrovni oproti třeba jiným zemím, a já můžu třeba říct, že když jsem třeba pobývala v zahraničí, ať už v zemích třeba i třetího světa, tak jako potom si vážíte pochopitelně ty zdravotní péče, kterou máte doma. A snižovat úroveň ty zdravotní péče přesně tím, co se teď aktuálně hypoteticky chystá, je zase krok zpátky a nechci, aby vůbec taková politika v České republice existovala, protože každý normální člověk, a to nemusí být skutečně odborník z daného segmentu, ale každý normální člověk, který má zdravý selský rozum, přece chápe, že je to naprostý nesmysl. Že tam, že opravdu jako v té zdravotní péči v těch nějakou kritických minuty a si vůbec představit, že by pacient dojížděl třeba 2 hodiny někde do nějakého zdravotnického zařízení. To je absolutní nesmysl a myslím si, že je to krok zpátky. Takže proti tomu bych se určitě bych se proti tomu postavila, protože konec konců výroky Petra Pavla dle mého názoru jsou vlastně jenom hloupé. V podstatě já jsem ho ještě neslyšela říct nikdy něco rozumného, takže
0: tak já musím říct, že by se mohl zastavit ve svém vlastním rodišti v Plané, protože ta patří také do okresu Tachov a okres Tachov je jediným okresem v České republice, který nemá okresní nemocnici, čili nemá akutní péči a my už to zažíváme v tuto chvíli na vlastní kůži. A musím říct, že pokud nemáte protekci, pokud máte jenom běžné kontakty, tak je velký problém získat specializované vyšetření. A když, tak je to tak dlouhá čekací doba, že někdy může být i pozdě.
1: To je pravda. No. Takže právě proto o to méně rozumím těm výrokům, které teď z ministerstva zdravotnictví šly a které dokonce kvitoval i Petr Pavel. Takže takto, no.
0: Já totiž jsem se o tom zmínila záměrně, dám ti slovo, Oldo, protože právě přišel dotaz z Plané, kde byla moderní nemocnice, která se zrušila daleko po převratu. A tato nemocnice tady citelně chybí, proto lidé píší, mají stejný názor, jako jsem shrnula, jen to píší trošku od srdce, jadrněji.
2: No já bych se na to podíval z jednou pohledu. Jako. Určitě by se neměly rušit ty nemocnice, nějaké ty okresní minimálně, jo, aby měly nějakou kvalitu jako takovou, že u nás za vším hledají prachy. To znamená, soustředí se kapacity a soustředí se na to finance, které půjdou do kapes jenom jedněch, protože za určité úkony bude od pojišťoven i od lidí následně, jinačí finanční úhrada. To je ten problém. A to je tímto směrem, ale na druhou stranu si zase myslím, a já jsem to zažil sám ve své době se svým zdravím, kdy jsem to měl možnost porovnat. Bohužel je i pravda také to, že není zařízení jako zařízení. Když si vezmu, já jsem kdysi měl úraz, skončil jsem v úrazové nemocnici, která byla specializovaná na to, že vlastně tam byl prvotní zákrok, dneska to už není takový problém, protože dneska letí k negativnímu prdnutí vrtulník, což je druhá chyba. Jo. Tak prostě tam, když člověk spadne někde ze střechy, nebo já nevím odkud, doláme se, propíchne si plíci a to. A když ho tam někdo řádně poskládá, což tíhleti lékaři v té úrazové nemocnici uměli, což se mohlo potom vidět následně, nebudu jmenovat, odkud kam dovezli pacienta, který ho museli tam lámat, protože ho špatně poskládali. Jo? Takže to je taková věc, ale ta nesouvisí s tím rušením nemocnic jako takových. Jo? Jako specializovaný.
1: No to je pravda. Jako...
2: Jo? Ty specializované části, říkám, to po úrazové, protože tam to je zásadní věc, když vás špatně poskládají, když vás špatně odoperují, tak to má následky a jo, někde jinde. No a skončíte buď to v nemocnici, kde ty ležíte, nebo na ty LDNC, která dostane za tu tvrdou práci

0: protože tam jsou lidé nepohybliví a tak dále, jo, dostane na ty výkony míň peněz, což nikdo jako to nezohledňuje, ale bohužel za vším hledej jenom ty zatracený prachy a to nás jednou dožene zase k tomu, že budeme potřebovat ten náraz do té betonové zdi, aby jsme se zpamatovali.
1: Jako já si zase myslím, že reforma zdravotnictví je potřebná, jo, protože samozřejmě všechno má nějaký vývoj, ale zase neměla by jít otázkou, kterou nemocnici můžeme zrušit, ale otázkou, jak zajistit kvalitní a dostupnou péči lidem v každém regionu. To si myslím, že to je to podstatné a obávám se, že právě u této otázky bohužel ti, kteří s tím nápadem přišli, nezačali. No a v podstatě úspora, která na papíře vypadá dobře, tak může být pro pacienta v konečném důsledku velmi drahá, pokud za ní třeba stojí delší cesta, přeplněná nemocnice, anebo pozdě poskytnutá. Takže to jsou všechno otázky, kterým se skutečně musí odborníci zabývat do hloubky a neplácat to názory veřejně, pokud je to národ, tak diskuse v sítích, jak se lidé zhrozili toho, že se zase budou rušit nemocnice, ale je potřeba skutečně se na to dívat třeba i z tohoto úhlu pohledu, protože jako přesně jak říkáte vy, za vším hledej peníze, ale nemůže to být na úkor toho, že bude upadat zdravotní péče jako taková.
0: Já ještě jednu větu. Podívejte se do politického dění, kolik tam je lékařů. Kolik je lékařů ve sněmovně, kolik je lékařů v senátu. Proč tam jsou? Ty ti mají přece plnit Hippokratovou přísahu, ne? Jsou lékaři. No a vrcholem doktoru je pan Hříb, že?
1: No tak to už asi no comment, no.
0: A o panu Svobodovi si nebudeme dělat žádné iluze. Jo? Asi tak třeba k tomu lékaři. Já si myslím, že ti by měli diplom vrátit a zaplatit, aby mohl vystudovat jiný doktor, který by byl třeba v té nemocnici plané co platný.
1: Ono tady máte extrém vedle extrému. Jo? Nemusíme chodit daleko. Podívejte se třeba pro ty, kteří mluví o válce s Ruskem, ale kolik z těch lidí, kteří tady hlasitě mluví o válce s Ruskem, by do ní skutečně šlo? Jo, tady máte jeden extrém vedle druhého. Ať už jsou to teďka ty nemocnice, anebo třeba tato problematika. Nebo že po nás chtějí, abychom snižovali svou uhlíkovou stopu, omezovali se a měnili způsob života, ale kolik z těch lidí, kteří nám to nařizují, je připraveno vzdát se vlastního komfortu, pohodlí, luxusu?
0: Žádné, no, protože...
1: Tady to je jedna věc vedle druhé. Jo? Podle mě v možnosti znovu se aktivizovala nějaká sorta lidí, kteří si samozřejmě vzali patent na pravdu a právo rozhodovat o tom, co je ta jediná správná pravda a cesta k řešení. A chtějí nám diktovat, co si máme myslet, jak máme žít, kolik máme mít prostě, jakou máme možnost třeba lékařské péče, dostupnost, co smíme říkat, nebo co ještě můžeme, nebo naopak už nesmíme si dovolit. Jo? To je prostě to je šílené. Jako celkově, když se nad tím zamyslíte, jako je to globálně teďka, tak v podstatě tady se úplně vytratil zdravý selský rozum a tady chybí politici, kteří mají zdravý selský rozum a přemýšlejí jako normální lidé. Jako opravdu v politice, české politice i celkově, v globální politice jako šafránu. A když už takový politik se najde, tak pochopitelně okamžitě vykonstruují nějaký případ, něco si vymyslí, aby ho mohli veřejně dehonestovat a znemožnit. A proto je potřeba, aby ta pronárodní síla v té politice opravdu nabírala síle, aby se lidé začínali konečně spojovat a nešli proti sobě, aby dokázali i ti jednotliví lidé třeba kandidují potlačit své ego a dokázali lidem to, že má smysl pořád ještě zde politice věnovat. Protože až lidé úplně zanevřou na politiku, jakože myslím definitivně, a nebudou k těm volbám vůbec chodit, no tak potom Bůh s náma, že jo? Protože viděli jsme minulou vládu, jak to tady dopadlo, a to je přesně to, jak by to dopadlo i za těchto podmínek, pochopitelně. Takže je potřeba, abychom aktivizovali nějakou sílu, nějakou, a ukázali těm lidem, že ta politika nemusí být jenom vyloženě o korupci, o lžích, o nenávisti, o agresi, o vulgaritách, tady tam předváděla vláda minulá, ale že může navrhovat i řešení, může se chovat s úctou a respektem k voličům, protože voliči jsou přece ti, kteří toho politika do té politiky dostali. Jsou jeho zaměstnavatele a ten politik je zaměstnanec těch voličů. Tak to je tomu potřeba přijít. Teda čím dát jim pocit, že se ve jménu této správné pravdy, kterou tady nastolila ta minulá vláda, začíná hodně ohýbat i právo. A to je třeba další alarmující případ, protože přece, když si vezmeme od roku 89, tak tady nebývaly žádné politické procesy za názor. Tady vlastně je od dob Pirátů. Začalo to mnou od dob Pirátů, když se dostali Piráti do parlamentu a pokračovalo to pokopitelně pokračovalo to ČSL, jo, protože jeden politický proces proti mně inicioval Martin Herman, bývalý ministr kultury za KDU ČSL. Takže tito lidé, to jsou právě ti pravdoláskaři, tak tito lidé chtějí v České republice absolutně zrušit jakýkoliv jiný názor, než mají oni sami. Oni mají tu svoji pravdu a v případě, že nezdílíte ten jejich názor, tak se snaží slušné občany kriminalizovat. Je potřeba tažně. Takže je to potřeba opravdu, aby lidi nezanevřeli na tu politiku a aby se snažili i oni sami třeba sám za sebe. Já chápu, že nemůže každý kandidovat do obcí, do zastupitelstev, do senátu, kamkoliv, ale minimálně, co můžete udělat, je to, že vám to nebude jedno. A to já vidím jako zásadní, aby vám to nebylo jedno.
0: Ono, víte, bylo ono, bohužel lidi se nepoučili nikdy v historii. Všechno to už tady někdy bylo. Bylo to za jiných podmínek, ale podstata byla vždycky stejná. Boj mezi lidmi, uměle rozdmíchaný a podobně. Jo? To už tady všechno bylo. A dneska u nás teda potom po Kristu, co jsme, tak v tom vévodí samozřejmě církev, že? Římskokatolická, stolec vatikánský, kterýho, když jste zmínila pana Hermana, který nevěděl, jestli byl farář nebo pod obojí, že nakonec se vzdal toho roucha Pláternického a našel si nějakou slečnu. Dneska, když si vzpomeneme, a to lidé bohužel mají strašně krátkou paměť, že když vymyslel strýčka Bradleyho, kdo si dneska na strýčka Bradleyho v jeho podání vzpomene. No a to je právě to, proto jsme tam, kde jsme, že to je, že lidé jsou tak utlumení, že se nezajímají takřka o nic. Jenom prostě, kdo jim co předhodí, takhle. Ale já když to vezmu v porovnání s naším nejvyšším ústavním činitelem, což je prezident, tak já v KSČ nebyl. Já byl v KSČM, ale zabil jsem až 4 roky, než mě vyrazili, a zabil jsem Horákov. Jo, ale on ne. On ne, on je ten dobrý. A když nic, tak on si to odčinil. Já jsem neměl jak. No, tak to je.
1: Probíhá tady prezidenta opozice, to znamená ne prezident České republiky, ale vyloženě prezidenta opozice, který vysílá svou choda demonstraci proti vládě, která jí vyplácí měsíčně statisícové apanáže na její vodní přešlapy, tak to je asi zcela irrelevantní. Stejně jako irrelevantní to, že v podstatě máme prezidenta, který zaštítil sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, tedy potomku německých nacistů. Teď to je naprosto neuvěřitelné, kam se Česká republika posunula. Já jsem vlastně u soudu, přinesla jsem tam svou knihu, když jsem se obhajovala a říkala jsem, ať si uvědomí vlastně lidé, že to, co tady přichází z Ukrajiny, ti lidé, že oni skutečně zastávají třeba hodnoty Bandery a nacismu. A ten soudce se na mě díval, vůbec nevěřil. Říká, nic takového tady není a už vůbec nacismu za Banderu. Ale dnes a denně vidíme videa pochodů. Zrovna teďka natáčím k tomu, připravím k tomu video pochodu banderovců na Ukrajině. A že ti taky v České republice, protože když já jsem pomáhala v Donbasu, tak lidé, kteří se dostali do České republiky, třeba z Doněcké nebo Luhanské oblasti, tak mi dnes říkají, paní Lisková, teď pro Boha, to, před čím my jsme utíkali z Donbasu, tak teď máte vy v České republice a mnohonásobně ve větším počtu. Teď to není normální, proč to děláte? Kam budeme utíkat teď? A za to všechno nese zodpovědnost vláda minulá. A já si myslím, že opravdu v budoucnu tady třeba pro nás vzniká obrovské nebezpečí, že se budou aktivizovat to skupy a že se nám vrátí třeba 50. léta, kdy budou podnikatele opět zažívat třeba výpalné a podobně. Jo? A tady toto všechno přece tomu šlo předejít. Stačilo jenom myslet a nedopustit to a nekontrolovaně pouštět na území České republiky kohokoliv. To bylo prostě podle mého názoru to nejhorší. To byl ten nejhorší zločin, který ta minulá vláda udělala, spáchala. A byl podle mého názoru mnohonásobně větší, než třeba ty různé korupční kauzy a metry a tak dále. protože opravdu my tady máme lidi, kteří jsou pro Českou republiku bezpečnostní hrozbou, rizikem bezpečnostním.
2: Já jsem jenom chtěla doplnit toto téma, protože když jste mluvila o politických elitách a jejich pravdě o tom, že je to jediná pravda, že si to myslí, tak v tu chvíli hned přišla SMSka od Lenky, která se ptá, vy si myslíte, že tomu opravdu věří, že nevidí, kam to vede?
1: Já si myslím, že část tomu skutečně věří, protože já jsem zveřejnila třeba v mém předposledním videu, mám pocit, dokonce i komentáře, které mi chodí, jako hrozné komentáře, jako výhružné komentáře, typu, že ví, kde bydlím, že vytáhnou z baráku za vlasy a že Ukrajinci už dobře vědí na stavbách a že mě prostě registrují a podobně, jo. A to jsou lidi, kteří mi píšou typu, že lepší je ukrajinský nacismus, než aby nám tady vládlo Rusko a podobně. Takže to jsou lidi, kteří vlastně podporují tady toto. A dokonce se mi stalo teď, když na začátku jsme nějak nadnesli ty předvolební boje, takže banery, které mám různě na plotech, tak někdo pomaloval hákovým křížem a napsal tam různé vulgarity a tak dále. Já jsem to byla samozřejmě ohlásit na policii, byť si nedělám teda iluze o tom, že to bude nějakým způsobem vyšetřovat, ale je důležité, aby tyto věci byly zaznamená, že někdo maluje veřejně hákový kříž, to znamená, že podporuje a propaguje nacismus a fašismus a to je stále v České republice trestný čin. Takže já jsem sama zvědavá, jak to policie vyhodnotí a vadí mi to třeba o to víc, že já proti tomu bojuju dlouhé roky, protože jsem na té Ukrajině, v tom Donbasu zažila opravdu ty hrůzy války, které popisují ve své knize Příběh Putinovy děvky a kterou jsem takhle nazvala právě proto, že ti lepší lidi v úzovkách, když jsem napsala slušně svůj názor, co jsem tam zažila, tak mi napsali typu děvko. Tak já jsem si říkala výborně, není nic lepšího, než poukázat veřejně na to, jací jsou hloupí, agresivní a vulgární a jak prostě neumí argumentovat věcně. A proto jsem tuto moji knihu nazvala takto, abych otevřela lidem oči a aby viděli, jak se naše společnost hroutí a jakým způsobem degradovala absolutně na dno, protože já bych si třeba nedovolila ani v životě, ani jsem si to nedovolila cizímu člověku tykat. Pro mě to je absolutné. Jo. Já si, že někomu napíšu, ty jsi taková nebo maková, já všem vykám, chovám se ke všem slušně a úplně mě prostě irituje to, jak ta společnost zhloupla a zvulgarizovala a už berou tady toto úplně jako normální věc. Jo? Že tykáme kde komu, bavíme se s kde kým, jako kdybychom s ním husy pásli. Prostě je to šílené, opravdu je to šílené, hrozně mi to vadí a celoživotně se s tím nemůžu nějak stotožnit, ani nechci, ani se s tím nestotožním a určitě tak to chovat nikdy nebudu k nikomu. A myslím si, že český jazyk je natolik krásný, že pokud chci někomu něco vytknout a chci si ho rýpnout, tak to můžu udělat inteligentně a ještě s větší grácií a silou, než když bych mu napsala nějaký vulgarismus, jakože bych se toho nikdy dopustila. Jo. Takže takto. No. Otázka zněla ovšem, jestli oni tomu věří. Tak já na to odpovím tak, že si myslím, nebo že jsem přesvědčená, že část těch lidí určitě ano. Nevím, jestli jste viděli teď nedávno na mém Facebooku video, kde pan Michopoulos se vyjádřil, že si přejí vlastně válku s Ruskem a že by bylo úplně nejlepší, kdyby na nějaké členské státy Rusko zjelo. Já jsem se k tomu teda vyjádřila, mám to na svém Facebooku a Instagramu, tak se na to když tak podívejte, jak ti lepší lidé se vyjadřují a co si všechno přejí. A teď nemusíme chodit daleko. Nevím, jestli si vzpomínáte, a vyjádření, které kolovalo hojně na sociálních sítích a propíralo se dokonce i v parlamentu, v poslanecké sněmovně, když se vyjádřil Pavel Novotný, ten Pavel Novotný, ano, ten vulgární primitiv Pavel Novotný, že by bylo nejlepší, kdyby Čechy postihlo to, že jim v noci zapálí barák, vyženou z baráku, ženu podříznou, zabijou. Když jste to přece všichni slyšeli a viděli jste, že se nic nedělo. Lidé na to dávali trestní oznámení za dobra Kušana a nedělo se absolutně nic. No a mezi tím já jsem si procházela politickým procesem za slušně kultivovaně oponentně vyjádřený politický názor. Takže tady vidíme, kam se naše společnost dostala a kdo je tady upřednostňován a naopak, kdo je tady znevýhodňován.
2: Oldo, tebe se také ptám, zda si myslíš, že politici věří tomu, co říkají, že je to jediná možná pravda, že jsou o tom přesvědčeni o té pravdě i oni sami, nebo je to účelové?
0: Účelová hra, takových, kteří jsou relativně o tom přesvědčení, tak to jsou ti v podstatě v uvozovkách naivní typu Lipánka, že? Takového trouby 30letého, i těch všech dokola pirátů, prostě, nebo té paní Sakašvili, no, jak se jmenuje to, že včera, odkud k nám přišlo, co už je taky parlamentu a má toho hejska, myslím, toho Foltina, jo, tak jako prostě ty lidi, to jsou prostě naivní trdla, to prostě to vždycky tato generace, ať chcem nebo nechcem, i my jsme byli nějakým způsobem naivní a zneužití, když nám staří říkali, že prostě to tak není, nebo je to tak a tak, tak jsme měli svou hlavu, no a tyhle tyto jsou dneska prosazovaný, jo. Pak jsou ti čtyřicátníci typu Novotného, kteří si z toho dělají job, on není hloupej. On ví, jak to má všechno zaonačit a zakamuflovat, aby pozbíral výsledky. Je. Ví, co si může dovolit, ví, kdo ho kryje, to prostě, co si budeme vykládat. Podívejme se dneska, že jo, zase na tlupu kolem Oganesiana. To je to stejný. Jo, bledě modrým svým způsobem vstupuje do životu a do politiky taky dneska, dnes a denně, že jo, jo. Ale říkám, jsou takový, kteří prostě hrají jenom tu, no, kapřík si rybník nevypustí, když je dobře krmený, jo, to je prostě ten problém a to je vidět na té politické scéně, prostě opravdu málo kdo se v té politice změní. Nebo nezmění, tak pardon, málo kdo se v té politice nezmění, protože hnedka přijdou tlaky ze všech stran a hned se zkouší, co kdo udělá. Teď se podívejte na ty veletoče i našich velkých bývalýho prezidentů, Klause, Zemana, jo, prostě najednou prostě přijde obrovský veletoč a tam to zákulisí může být zajímavý, když jako v jejich věku, a to by mě to mohlo být ukradený, že jo, co řeknu, abych si zatím stál a doposud, že jo. Mohu se mýlit, to se stát může, ale to mě musí o tom někdo přesvědčit a situace přesvědčit, ale prostě, když někdo začne měnit účelové názory, tak je to prostě jasný. A to bohužel je to, že takový lidi tam v té politice hlavně jsou a v té vrcholové o tom nemluvě. No a ti, co prostě stihli za 4 roky naškudlit a naskotačit, tak ti dneska jsou někde jinde a tahají trošičku za nitky, jo, aniž by jsme o tom věděli, akorát se potom dozvíme, že prostě ho, nebudu ho jmenovat, že ho dneska honí rakovina, no bodeď by ne, když prostě předešlých část života velkou, tak ničil život jiným lidem, tak bodej by ho nedohnal. Tato jediná demokracie, která existuje na světě, že jo? A to je ta, co chodí s kosou. No. Má jednu velkou nevýhodu, že někdy přijde pozdě a někdy příliš brzo. Ale je to demokratický a nepomůže. Nepomůže rubáš plný zlata, peněz a já nevím co, Bůh ví prostě. Tato demokracie řekne, máš sečtené dny, tak jdeme.
2: Pojďme k další otázce. Veronika z Dobratic píše, dobrý večer, vím, že kandidujete do Senátu v našem obvodě, tak bych se vás chtěla ještě před volbami zeptat. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným politickým, podnikatelským a dalším aktivitám? Veronika.
1: Děkuji za dotaz, paní Veroniko. Já se určitě v případě zvolení budu věnovat naplno senátorské činnosti, politické činnosti, ale každopádně bych ještě, abych neztratila ten kontakt s realitou, chtěla alespoň na část úvazku nebo svého času věnovat i normální práci s normálními lidmi, protože to je strašně důležité, protože já jsem si všimla jedné věci a to je přesně to, do jakého bodu já bych se v životě nechtěla dostat v politice. Že v případě, že je politik zvolen, tak se kolem něho vytvoří jak teď. Zjistila jsem osobně sama na svém případu, kdy jsem oslovila řadu politiků, v mém konkrétním případu teď té nového trestního stíhání a chtěla jsem je požádat o podporu a o to, že vlastně není možné, aby jeden státní zástupce proti mě dvakrát zastavil trestní stíhání jako nedůvodné, a vzala si to Praha a během pár dnů v rekordním čase měla proti mě vypracované obvinění. A oslovila se mi z toho důvodu, že Babišova vláda se z Babišovy vlády tady byly politické soudní procesy. A já jsem důkazem toho, že tady další politický soudní proces je. A proto jsem oslovila řadu politiků napříč, ať už to bylo z SPD, z ANO, z PRO. Ani jeden jediný politik se mu nesetkal. Řekli mi, že nemají čas, že jsou úplně zaneprázdnění, ať se nezlobím, popřáli mi hodně štěstí do života a to je všechno. A to je přesně to, co já bych nikdy neudělala. Opravdu to je něco tak neskutečného, že lidé si zvolí politika proto, aby byl za nějakou zdí, aby se k němu nemohli dostat, aby byl bez přímém kontaktu s tou realitou, to znamená s těmi lidmi, vlastně z toho prostředí, ze kterého já vycházím. Já jsem jedna z vás, já jsem normálně obyčejná žena, matka, pracující člověk a nevidím důvod, proč bych měla být za nějakou hradbou nedobytnou a přes nějaké své asistenty a další lidi jste se ke mně nemohli normálně dostat. Já mám veřejné telefonní číslo, může mi kdykoliv zavolat kdokoliv. Je zveřejněno na e-shopu mojí knihy a v podstatě lidé mi volají, já si s nima podiskutuji, beru to jako úplně normální věc a rozbych se nechci stát do toho stavu, že si řekněte, no jo, ale jako ta Lísková, ona tam je v tom senátu, ale my už se s ní nemůžeme ani bavit, protože jí se nedá dovolat, asistenty nepředává maily, ona nemá čas. Přece to není primárně to, proč do politiky chci vstupovat. Mě skutečně zajímá, co naší republice děje. Nechci, aby vy jste prožívali třeba to, co prožívám já. A hodně mi na tom záleží, protože je to něco, co by neustal každý člověk. Opravdu, já nemít třeba takové zázemí v rodině, tak nevím, jak bych to zvládla všechno sama. A z toho důvodu bych částečně se věnovala třeba i svojí pracovní činnosti, ale z velké části nebo z té největší části pochopitelně práci v Senátu. Ale ne kvůli biznisu jako takovému, ale kvůli tomu, abych byla v kontaktu s těmi lidmi, s kterými jsem zvyklá být v kontaktu, abych poslouchala jejich názory, kritiku, podněty, protože to je pro mě nesmírně důležité. Neodpoutat se od té normální reality a nestat se tím vysokým vrcholovým politikem, který si žije v tom jiném světě. Přesně já nechci.
0: Já bych to jenom doplnil, jestli můžu, já bych vám to nelinko přál, ale já, když jsem šel do kandidatury, tak jsem nechtěl nic jiného, než mít průměrný plat, který 3/4 národa nemá. Mě, protože jsem se zabezpečil už si dávno předtím na daný poměry tady v této republice, by to v podstatě bohatě stačilo a lidé na to neslyšeli. Prohrál jsem boj s panem senátorem Bekem, který se stal ministrem zdravotnictví a ten do toho senátu ani vůbec nechodil. Jenom si tam chodil pro peníze. Chodil si pro peníze na Masarykovu univerzitu. A těm lidem to vůbec nevadilo. A já jsem byl ochoten se vzdát, jenom si nechat prostě na to, abych mohl do té Prachy dojet a dojet zpátky a naobědvat se a jít si lehnout do ubytovny za darmigo, které mě taky ten senát a toto platí. Nic víc jsem nechtěl. To ostatní bych si nechal z toho, co jsem kdy naškudlil za svůj život prozatím. Něco, já vždycky říkám, že já, kdybych náhodou se tam dostal, tak by byl něco takové, jak Franta Ringo Čech prostě. Ten do nich pral těmi jejich slovy a uměl to, že jo. Říkal někdo, ty dveře musí z té druhé strany držet a pak je otvírat, jo. A to je, tak by to mělo být otázka. Problém je ten, že mám spoustu známých, spoustu kamarádů, mají jinak politický názor a je zajímavý, že i ti takzvaní oponenti přeschodneme na určitých věcech, ne, a tím to pro nás skončí, ale to je někde to východisko. Ale jsou lidi, kterých jsem si kdysi svým způsobem jako vážil a když se z lidí stane ortodoxní zástupce něčeho, to je velice špatně. A vlastně tím, co se děje kolem nás, je to rozpoutávaný tak, aby byl někdo rozdělen na ty dvě části a hlavně ti ortodoxní. To už jsou sfanatizovaní lidé, kteří nepřipustí nic jiného a je to bohužel tam, kde by to i nemělo být, tak je to v rodinách. Dneska jsou rodiny rozmlácené. Buďme rádi, že každý máme tu svou rodinu, jakou máme, ale i v té rodině, jakou máme, tu nejbližší jako dobrý, tu trošku ještě blížší, tak tam taky prostě už člověk naráží na nějaké věci, které prostě musí člověk pochopit, až k tomu dojde věkem a rozumem a začne o takových věcech uvažovat.
1: Já souhlasím a třeba Je velká chyba, že si stal třeba tak za dob v první republiky politika čestná funkce. Skutečně to byla čestná funkce, bylo to něco, co, čeho si člověk vážil, že byl zvolen. A vlastně dneska je to skutečně o tom biznisu, o tom dělat všechno možné, jenom ne to, co je potřeba. A já si myslím, že kdyby skutečně politici měli průměrný plat českého občana, tak by v té politice nikdo nebyl. Řekněme si to na rovinu, tam by opravdu nikdo nebyl, protože by neměli důvod. Že? A to je ten problém, že kdyby skutečně politika plnila tu funkci té politiky, vlastně toho, že ten politik má v té funkci pracovat pro občany a pro Českou republiku, a neměl by to být jenom, vlastně, jak říkají, to korytářství, no, tak bychom se divili, kolik lidí by tu politiku rychle opustilo, kolik lidí by vyplulo z té politiky. No a otázka, kdo by se tam potom hlásil. Takže celý ten systém, tak jak je postavený teď, bohužel nahrává tomu, co se děje, a nahrává tomu, že jsou občané nespokojení. V podstatě ono, na tom je ta politika postavena. Teď aktuálně v tom stavu, v jakém je. A má člověk, když do té politiky vstoupí, si dokáže zachovat takovou tu normálnost. Jo? Takovou opravdu, že jsem pořád normální, obyčejný člověk, teď jsem v politice, ale třeba za pár let tam být už nemusím, budu zase normálně vykonávat tu svoji činnost, té práce, kterou třeba dělám teď. A to je potřeba si uvědomit, že není to na věky a jednou z té politiky člověk třeba vyjde. Pokud neberu Fialovce a ty ostatní, kteří už se zabezpečili na dalších x generací dopředu, protože tu politiku dělají tak nestandardním, slušně a mírně řečeno nestandardním způsobem, že to zvedá ze židle většinu normálních lidí. Jo. Ale teď se bavím třeba o tom, že skutečně, kdyby ta politika byla o tom, o té politice, a ne o tom biznisu a těch prospěchářských záležitostech, tak by to vypadalo asi všechno možná úplně jinak. Tak, no, ale to na systému je takové, jaké je, a to já sama za sebe pochopitelně nezměním.
0: Jako systém je samozřejmě špatně, ale zase do té politiky je spousta lidí, s kterými nemusím souhlasit úplně, ale třeba mě napadají jména, jako je pan Březina, nebo teď mě to přesně vypadlo, že jsem na to myslel, majitel pivaru pan Bernard, pivovaru Zumpolce, když se podíváte na jejich facebookové stránky a nebo na to, co sdílí, a nebo mě třeba obrovský výlep mě překvapil Bořek, no, honem, no, Slezáček, myslím, že, jo. Prostě, a to jsou lidi, kteří něco dokázali, buď to v umění, nebo prostě vybudovali nějaký firmy, že jo, Humpolec se vybudoval z nuly, vybudoval se z malé privatizace, kde se to neukradlo. Když to tady ti, co jenom kradou, no tak to je jasný, to tam to vidíme, když se podíváme na ty dynastie těch politiků, kteří tam jsou, no co pak takový Benda může dělat něco jiného, teď to je povoláním politik, že? A co ti politici, a dělají to na všech úrovních, všichni tam jdou s přesvědčením, že to budou dělat dobře pro lidi a to do té doby jenom, než je tam prostě zvolí. Pak se oťukají a zjistí, je, tam se dá, to se dá, tak se dá, no jo, a co já bych najednou dělal po 4 letech, tak co dělají? Už jenom dokola kolem sebe likvidují soupeře, protože zázemí mají vybudovaný tady na tom, že budou jenom přištípkařit, že budou tamhle v komisi, tamhle budou jako statutáři v orgánech a takhle se uplácí od spora nahoru, protože a to spousta lidí neví, že to je, když je zastupitel, tak to dostane jeden úplatek nějaký. Je zastupitel na obci, ve statutárním městě je zastupitel na radnici, stane se členem dozorčí rady v komunálu a to už ti lidé a tyto takzvaní politici neřeknou, kolik breberen tam spadne. To jsou nekřesťanský peníze. Obyčejní lidi se bojí do invalidního důchodu, že budou okrádat stát, že na to nemají a budou dřít do úmoru a spadnou a tyhle ti zloději prostě prostřednictvím komunálu, tamhle to kradou, jak s bílýma limečkama, dokázat se jim to nemůže, protože systém to dovoluje, aby seděli. A teď my máme takových hrdinů, když se podíváme tady třeba v Jihomoravském kraji, nějaký pan Srha, náměstek na kraji, krajský radní, starosta Blanská, zastupitel Blanská, no měl by dostat, jo, ať to dělá všecko, ale si vybere jeden plat a nazdar. A to je přesně to, což se demokraticky nechce. Jo?
1: No, a to máte pravdu, ale proč to všechno je? Protože když přijdete na zastupitelstvo, když je nějaké jednání, tak tam vidíte dva lidi. Lidi na to nechodí, oni se o to nestarají, tam není kontrolní mechanismus ze strany občanů. Takže musíme sáhnout do svědomí i občanů, že na druhé straně je potřeba, když už ty politiky zvolíte, abyste je plně kontrolovali, na to máte plné právo, a chodit na to zastupitelstvo, ptát se, kritizovat, prostě chtít různé listiny, máte právo, různé smlouvy, to všechno vy můžete, ale lidé to nedělají. Skutečně to lidé nedělají a já zase na druhou stranu rozumím tomu, proč. To bychom se mohli tady bavit o tom dalších 5 hodin, protože pochopitelně, že ten systém je nastavený tak, že lidi sotva přežijou, jo, opravdu. Mnoho lidí žije od výplaty k výplatě, nebo mají 2 zaměstnání, všechno je šíleně drahé. Bohužel ta ekonomika České republiky šla hodně dolů, životní úroveň lidí taky šla hodně dolů. Takže tím pádem člověk se zaměří plně na to, aby on sám vůbec zvládl třeba senu a už nemá potenciál, sílu a energii se ještě věnovat něčemu takovému, jako je politika a chodit někde na zastupitelstvo, kontrolovat svoje politiky, které jsi tam zvolil. Takže v podstatě ono je to velice dobře všechno vymyšlené, ruku v ruce. A potom tam vzniká prostor pro korupci, pro to, aby tam nebyl kontrolní mechanismus a potom se tam dějou tyhle ty věci. Takže je to vlastně začarovaný kruh, který začíná, ale i končí u toho občana. Bohužel tak to je. Spousta lidí to třeba nechce slyšet, ale skutečně pokud já sama nebudu mít v tom podílet se třeba v té své obci i na nějaké kontrole a proč tam ta starostka koupila tohle za kolik, jestli tam bylo výběrové řízení nebo nebylo a proč nebylo, když mohlo být a podobně. A vlastně nikdo to nebude nějakým způsobem řešit, tak potom tam vzniká prostor pro to, co jste říkal vy, a to se děje od těch nejnižších patr politiky až po ty nejvyšší patra politiky. Takže až přestanou být lidé lhostejní a nebudou jenom v hospodách nadávat, a skutečně řeknou, dobře, tak máme tady jednou za měsíc třeba nějaké zastupitelstvo, pojďme se tam podívat, v té obce třeba tam bylo 50 lidí, tak už je to něco jiného, než přijdou 2, jo. A vím, že třeba konkrétně mi hlásí lidi třeba z Nového Jičína, že tam mají obrovské problémy, že to zastupitelstvo nechce těm lidem dávat ani prostor, třeba se vyjádřit veřejně, omezují čas, jo, a dělají prostě na schvály. To jsou další věci. Takže jako je to šílené, že se dostane třeba starosta na post starosty a v podstatě potom třeba vytváří takový prostor pro to, aby se ti lidé nemohli ani nějakým způsobem vyjádřit, aby mohli třeba kontrolovat. Tady extrémy v republice, pochopitelně, ale zase je to jenom o tom, že se musí ten občan ozvat. Pokud se neozve a nechá všechno ladem a nechá všechno být, no tak nemůže očekávat nějaké změny, pochopitelně.
2: Píše Linda. Dobrý večer, paní Lisková. Věříte tomu, co říkají někteří psychologové a politologové, že třetina voličů si favorita vybere až na poslední chvíli, proto průzkumy nejsou přesné? Děkuji vám za odpověď a přeji vám ve volbách úspěch. Linda.
1: Paní Lindo, moc vám děkuji. A ano, já si to myslím taky. Já si to myslím taky, že v podstatě nemá smysl, aspoň já to tak teda teď dělám, že nemá smysl jet 2 měsíce intenzivní kampaň, protože člověk na to zapomene a v podstatě se i okouká. Jo? Takže já jsem taky vlastně začala až ty 3 týdny teď před volbama intenzivně jsem mezi lidmi a děláme vlastně všechny ty věci kolem kampaně, ať už natáčím denně videa a dávám na sociální sítě nebo roznášíme letáčky, prostě takové ty standardní věci, které vás nebudu zatěžovat, co všichni znáte, ale myslím si to, ano, myslím si to, že takto je to asi z psychologického hlediska, to dává smysl, protože na poslední chvíli se skutečně lidé rozhodují už z toho důvodu, že je můžete něčím zaujmout a když vlastně v podstatě budete 2-3 měsíce před těma volbama stále objíždět lidi a tak dále, tak i unavíte. Jo? Takže já si to myslím, tady toto taky, ano, ano.
2: Další otázka je od Karla z Frýdku Místku. Hezký večer. Víte, co je největším problémem, že si lidi myslí, že není koho volit, aby k té změně opravdu došlo. Že nejsou osobnosti, které by nás vyvedly z toho srabu. Senátory a starosty vyměnit je jedna věc, ale co dál? Jste i na tuto alternativu vy osobně připravená? Jste připravená jako nezlomní spolupracovat třeba jen na jednom bodu, ale sjednotit se na něm a spolupracovat s dalšími stranami a hnutími? Víte, já si myslím, že v jednotě je síla. Proto se tak snaží nás rozdělit v práci, doma, staré s mladými a podobně. Děkuji za váš názor a opravdu vám držím palce. Přál bych si vás v Senátu a tím i v médiích, protože tam hodně chybíte. Karel Frýdek Místek.
1: Pane Karle, moc vám děkuji za milá slova, za podporu, nesmírně si toho vážím a máte pravdu. Já nevím, co k tomu dodat, prostě úplně přesně. Přesně jste zhrnul to, co se tady děje v České republice a přesně jste zhrnul to, co je potřeba udělat. Pochopitelně, že politika je o kompromisu. To je základ politiky. Musíte vždycky dojít nějakému kompromisu, umět udělat pár kroků dozadu, jindy zas uděláte pár kroků dopředu a je potřeba si té úrovni pro národní politiky mezi stranami a hnutími, kteří chtějí pracovat pro Českou republiku a ne proti České republice. A já bych tuto práci dělala opravdu s velkou láskou a s velkým respektem vůči občanům. A přála bych si, abychom došli na té národní scéně skutečně do bodu, kdy budeme schopni tady vytvořit nějaký silný kompaktní celek, který se postaví tomu zlu, kterému musíme každý den čelit. Aby se to stalo, abychom toho docílili.
2: Co si myslíš ty, Oldo? Je možné spolupracovat? Je strašná spousta billboardů, plakátů, letáků, kde politické strany, hnutí, všichni slibují, budeme pracovat spolu, spojíme se nad problémy měst, obcí, krajů, republiky a výsledek je ten, že se spojí, ale zase jenom s těmi, kteří to dál neposunou. A my po každé naletíme.
0: Bohužel je toto smutné, že prostě tam to není daný, že vítěz bere vše. Protože ten vítěz nebere nic a bere k sobě jenom ty, kteří mu hned v momentě tom, jak se někam dostane člověk, anebo vůbec ta parta, ta politická strana, tak hned má soupeře, hned k vám někdo bude tu žíli podtrhávat. Jo, prostě to se tak nic nedá, není nic stanoveno prostě tak, jak by mělo. Že já vždycky tvrdím, že vláda, která nemá vyrovnaný rozpočet, je špatná, s výjimkou toho, že je to vidět, že se postaví atomová elektrárna, to nejde s vyrovnaným rozpočtem, ale zbytek to je prostě špatně. Jako to jsou jednoduché počty, když nemáte domácnosti vyrovnaný rozpočet, tak zákonitě dopadnete špatně. No jak může fungovat stát? No to nefunguje, no prostě tak tohle stotok je. Druhá věc je, že já bych přál každému, aby měl zkušenosti z politické strany, protože oni jsou všechny stejný. Všechny stejný, v ledě modrým. Jo? No a vybírat lidi by se měli právě od spodu, že ti, co něco dokázali, co něco mají, ale ne, co dokázali tím, že někoho zlikvidovali, zničili, ale vlastním příkladem a vlastní pílí a vlastním úsilím to prostě. Ale tak to není. No, to je prostě taková, bohužel asi moje naivní představa o těch lidech. A já podle toho taky ty lidi volím, taky se na ně takhle koukám. A za dané situace říkám, to, když se já se pojám na ty kandidátky, dneska ty kandidátky jsou ubohé, protože tam už není koho dát, koho brát, protože buď to jsou tam fosílie, které se vrací po tom, co se okoukali, a tak, aby se neřeklo, a náhodou tam zase spadnou a zase si zobnou, jo, anebo prostě je to všecko takhle prostě nalajnované, že vám někoho předhodí, koho ty v podstatě znají, neznají, protože pokud se jim nevěnuje mainstream nějakou dobu, anebo pokud se jim to nevěnuje před těma volbama, že teda sice, že někdo visí někde na zdi na každém kroku, tak jak to tak nějaký byl takový hezký příměr, že jak to na každém sloupu, že visí, že tak prostě to nic neznamená. Já potřebuji za tím člověkem něco prostě vidět, že prostě něco ten člověk dokázal. Ale bohužel ti lidé, co dokázali a mohli by, tak tam nechtějí do té politiky, protože ví, že to dneska a asi i v minulosti, že to není nic jiného, než hnusná stoka, každý na to nemá žaludek.
1: No jo, no, to je sice pravda, ale jako v konečném důsledku je potřeba ty lidi úplně neodrazovat, jo, nebýt až tak negativní, protože jestliže nebudou dělat vůbec nic a budou na to nahlížet jenom z toho pohledu, tak si myslím, že to bude stejně sebedestruktivní pro nás, jako jako když v podstatě budou smýšlet tímto způsobem. Je potřeba těm lidem ukázat nějakou jinou cestu. Já to třeba dělám 11 let, já se 11 let skutečně snažím. Jo, ať už jsem byla třeba v Donbasu, napsala jsem o tom knihu, ale ta kniha není jako negativně jenom o válce. Já tam samozřejmě motivuju ty lidi k tomu, že když se dostanou v životě do šílené životní situace, že vždycky z toho cesta ven. A spoustu lidí kupují moji svým dětem, těmhletým dětem a dávají jim tu knihu přečíst, protože je potřeba, aby v sobě vždycky člověk mobilizoval nějakou energii a nějakou sílu, když je krize. A o tom to přesně je. A já si myslím, že naše republika je ve velké krizi, skutečně ve velké krizi. Podívejte se, jak vyhrožuje Německo, Evropská unie, že se chystáme na válku, jo, prostě chystají se v Německu nemocnice na tisíce zraněných a podobně. Je to všechno zastrašování občanů, protože já si myslím, že oni přesně potřebují tady toto. Vystrašit lidi, zastrašit je, vystresovat je úplně do maxima. A především vzít jim víru úplně ve všechno. A to je potřeba, co my si nesmíme vzít. Skutečně, my si nesmíme vzít víru v to, že máme právo na slušný život, že máme právo na slušné životní podmínky, na mír a máme právo na to, ještě dejme tomu volit, jo? Když si můžeme myslet samozřejmě o ovlivňování voleb a tak dále cokoliv, ale na druhou stranu v podstatě, co by ten občan jiného už jako mohl tady, jo? Vemte si to, že máme osekaná práva, Evropská unie nás chce zosročit různou identitou a podobně a různými dalšími kroky a v konečném důsledku je ten svět celkově tak negativní, že my z toho musíme vždycky vybrat něco pozitivního, protože jinak by se člověk zbláznil. Jak chcete tím životem normálně žít, procházet? Jako jo? Takže já bych nebrala úplně víru ve všechno. Samozřejmě politika je stoka a je to špína a je to prostě opravdu jako hrůza. To neříkám, že ne. Ale pokud tam jdete připravený, a já třeba připravená jsem, protože potom, když mi 11 let někdo dělá ze života peklo a 8 let si procházím soudy, ničili mi podnik a lhali o mě nebo lžou o mě neustále v mainstreamu a podobně. A přesto všechno to nevzdávám, protože si říkám, jako proč? Jako proč bych to měla vzdávat? Já mám právo na svůj úhel pohledu, na toho veřejně říkat. Kdybych to úplně zabalila a vzdala, tak v čem by se můj život změnil v podstatě?
0: To je naprosto, naprosto v pořádku. Já to neberu ze své pozice jako negativum, já to beru jako realitu, ale s tím pozor. Vždycky každému říkám, podívejte se na film Sedm statečných. A my až těch sedm statečných, dva, tři, pět najdeme, tak pak to bude úplně jinak vypadat.
2: No a možná jednu statečnou právě máme.
0: No třeba.
2: Já tady mám ještě jednu závěrečnou otázku, to proto, aby všichni, kteří napsali, se dočkali své odpovědi. Čenda psal, hezký večer všem do studia, mám na paní Nelu otázku. Ruská hrozba je dnes jedním z posledních argumentů pro kroky proti občanům, a to jak v České republice, tak Evropské unii. Myslíte si, že současné politické elity vyslyší přání svých sponzorů a skutečně vženou Evropu do plnohodnotné války proti Rusku? Opravdu Evropa nekráčí k míru, jak nám říkají, ale daleko většímu konfliktu, jak řekl premiér Babiš na obranném summitu v Praze, svět kráčí ke třetí světové válce. Děkuji za odpověď a držte se. Čenda, který má strach z politiků, z politiky a vůbec.
1: Pane Čendo, já vám děkuji za dotaz. A nedivím se vám, že máte strach. Ono, bohužel, jako situace je taková, že ta Evropská unie provokuje a provokuje pochopitelně z toho důvodu, že válka je vždycky výnosný biznis. No a Vladimír Putin se opakovaně vyjádřili, že vůbec nemají v úmyslu útočit na Evropu a že proč by měli chtít válku? Že Evropa už je tak zdrancovaná a tak zničená a vlastně vede tak sebedestruktivní politiku, což vidíme všichni každý den. Je to pravda, že ti nikým nevolení úředníci, kteří nám ničí životy těmi nesmyslnými nařízeními a tím diktátem a ubíráním práv a svobod, vedou skutečně tak sebedestruktivní politiku, že co by s nás Rusko mělo, jako teďka vážně. Bavme se o tom zcela objektivně a já jsem vždycky říkala, že já nejsem na straně. Teď teda mě jako vždycky přiřazují k tomu, že jsem proruská, protože jsem byla v Donbasu a objektivně jsem hovořila o tom, co jsem zažila ve válce. Ale já vždycky říkám, že každá ta velmoc si primárně hájí své zájmy a že ti obyčejní lidé stejně nikoho nezajímají a to je bohužel tvrdá realita. Tak to prostě je a zatím si stojím a budu stát. Ale každopádně vraťme se k tomu Rusku. Pochopitelně, že Rusko by nic nezískalo. My nemáme nic. My jsme o všechno přišli, nechali jsme se vydrancovat Ukrajinou zcela dobrovolně. a tu misi mě v tom pokračujeme, pochopitelně. Takže je to spíš směšné a je to spíš ubohé a je to taková tragikomická ta naše situace. A pochopitelně, že ti nikým nevolení takzvaní lídři Evropské unie si potřebují, stejně jako Zelenský, si potřebují prodlužovat ten konflikt a popřípadě vyvolat další konflikt, protože to je to jediné, co je udrží u moci. Vyvolávání strachu a to, že budou, dejme tomu v nějakém, řekněme, válečném stavu moci i nadále využívat svých a svých funkcí a z toho mít privátní profit. Takže celé to jenom o tady tomto. Já pevně věřím, nebo doufám, nebo modlím se za to, aby nebyla pochopitelně třetí světová válka, protože to by asi nebylo vítězů. A pevně věřím tomu, že snad si to obě strany uvědomují a že to vyvolávání strachu ze strany té Evropské unie a ta nenávistná a lživá propaganda vůči Rusku, tak je pochopitelně účelová, ale to každý inteligentní rozumný člověk vidí, tady je to. No a Ameriku je to pochopitelně, protože Spojené státy by z toho vytěžily nejvíce, kdyby se Evropa stala součástí válečného konfliktu, protože jako vždycky by to bylo daleko od Spojených států. No a Spojené státy by potom mohly převzít tu úlohu takzvaného ochránce nebo obránce nebo prostě toho, kdo by opravoval potom celý ten systém a vlastně ty škody a profitovali by z toho v rámci biznisu. Tak jak to dělají ve spoustě dalších zemí, v desítkách zemí, kde rozpoutali záměrně válečný konflikt a daleko od Spojených států následovat. Takže Evropa by v tomto směru nebyla v kontextu ke Spojeným státům žádnou výjimkou. Nicméně já doufám, že nedojde k další válce a že skutečně tady toto křepčení zbraněmi a to vyzbrojování a to, jakým způsobem zastrašují obyčejné lidi, nás, obyčejné lidi, je zase jenom psychologická válka. A budu moc ráda, když se ten můj scénář naplní a nestane se taková tragédie a budu doufat, že prostě nedojde k tomu velkému selhání, protože válka je dle mého názoru prostě jenom známka toho, že nejsme dostatečně civilizovaní. Protože civilizované společnosti se dokáží přece bavit na diplomatické úrovni a nepotřebují vyvolávat válečné konflikty. Ale bohužel dlouhodobě lidská společnost prokazuje, že není dostatečně civilizovaná, no a proto si prochází x desítek let tisíciletí vlastně v podstatě hodně daleko historicky do hloubky válkami. A v konečném důsledku je to vždycky jenom o tom, že je to biznis. Jak tomu je na Ukrajině, jak jsme viděli prostě spousta korupčních skandálů, spousta těch lidí z toho těží a tak dále, takže je to vždycky jenom o penězích a o biznisu a já doufám, že v tomto případě se to nenaplní a nedožijeme se třetí světové války.
2: Tolik povídání s Helenou na rovinu, které se dostalo do samého závěru. Já také věřím, že půjdete volit, že si dobře rozmyslíte, komu dáte svůj hlas, protože v této době je to víc než nutné, aby se změnil poměr sil v Senátu. Ale nechme rozloučit Nelu Liskovou, naslyšenou.
1: Moji milí přátelé, moji milí občané, já vám přeji každopádně, ať jste zdraví, ať jste spokojení, opatrujte se, dávejte na sebe pozor. A vy, kteří jste z mého obvodu 69, Frýdek Místek, tak se dobře podívejte, co mám na svých bannerech. Mám tam na korunu Bruselu válkam. A to je přesně to, proč vstupuji do Senátu. Mějte se krásně a budu se s váma těšit, ať už třeba na našich osobních setkáních, anebo na mých sociálních sítích, nebo kdekoliv jinde. Mějte se hezky, opatrujte se, nashledanou.
2: Děkuji. Louší se s vámi Olda Duchoň.
1: Pardon, Oldo, ještě můžu na závěr, já jsem něco důležitého, že chtěla říct, že ve středu 30. Se teď ve středu 30. září mám osobní pozvánku pro vás, pro všechny. Setkáme se, pokud budete mít od 17 hodin čas, ve Frýdku Místku v restauraci U Hučky. Takže 30. 9. Frýdek Místek, restaurace U Hučky od 17 hodin. Budu se na vás moc těšit a vám se moc, Oldo, omlouvám, že jsem toho skočila, ale celou dobu myslím na to, že to musím říct a úplně jsem to zazděla. Takže aspoň takto na závěr.
2: Hezká pozvánka, Olda.
0: Nemáte se za co omlouvat, protože pořád je váš, ne můj. No a já v podstatě jenom to řeknu asi takhle. Zkuste posluchači a voliči za těch 14 dní nevolit ty stejné voly. Zkuste taky zvolit někoho jiného. A já jsem ještě neřekl větu to, co bylo předtím, to téma. A to řeknu jeden slogan, který řekl ten, který o té válce věděl hodně a zažil dvě A ten řekl, když politici hovoří o válce, pak už oni dávno rozhodli. Já bych chtěl, aby tomu tak nebylo, ale bohužel se to tak stalo. Sice on byl svým způsobem taky lump, ten, co to řekl. Jo, byl to Hans Guderian, jeden z generálů nacistického Německa, ale věděl, o čem je řeč. A já bych byl nerd, aby jsme se toho dožili. Mějte se krásně a zachovejte nám zase přízeň někdy příště v našem pořadu Zelenou na rovinu.
2: Já se také loučím. Věřím, že jste si vzali z těchto informací.